podepsáno příměří, nařízení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent, který měl sbírat a shromažďovat zbraně, které jim kosovská UČK odevzdávala. A na tomto místě chvalme třikrát pověstnou německou důkladnost a důslednost, protože si Němci tehdy zapsali všechna čísla zbraní a potom ty zbraně Němci odevzdali Američanům. Jenomže podobné boje UČK rozpoutala o půl roku později v Makedonii. A opět ti samí Němci sbírali od Albánců zbraně. A tady se ukázala velice zajímavá věc. Zhruba 50% zbraní mělo stejná identifikační čísla jako ty zbraně, co Němci vyzbírali od Albánců o půl roku dříve v Kosovu. Ty samé zbraně, které tehdy Němci odevzdali Američanům. A ty samé zbraně se náhle našly u Albánců o půl roku později, už ne kosovských Albánců, ale makedonských. Kromě toho německý ministr obrany LaFontaine tvrdil, že německé spojovací služby zjistily, že během konfliktu v Kosovu albánští teroristé z UČK komunikovali přes americkou spojovací vojenskou družici. Tak to se potom nedivme, že byl LaFontaine odvolaný. A když to seřadíme do kontextu, že za několik let po německém ministru obrany Oscaru LaFontaineovi vystoupil britský ministr zahraničí Robin Cook, který prohlásil v podstatě to samé, že Al-Kaidu, která podporovala kosovskou armádu UČK, vycvičili a naverbovali Američané. Tak to už něco znamená, že? Dva ministři zahraničí a obrany dvou klíčových evropských států poukazují na americkou CIA, na Američany, o kterých víme, že zásobovali Talibán a Al-Kaidu v 80. letech minulého století zbraněmi a raketami proti Sovětskému svazu. A tipněte si, koho Američané dosadili jako premiéra afgánské vlády po jejich vpádu v roce 2001 po svržení dvojčat. Jistého Hamida Karzáího. A tento Hamid Karzái absolvoval americkou stáž v programu International Visitors Leadership už v roce 1987. Přesně v době války Sovětského svazu s Afghánistánem, kdy Američané vyzbrojovali Talibán raketami proti Sovětům a zároveň zvali vytipované představitele na výměnný program nebo stáž, aby si je sformovali a postavili je do čela vlády za třeba 15 let. Oni měli připraveno, nevěděli, kdy samozřejmě v Afghánistánu zaútočí a tak dále, ale prostě měli tyto lidi připravené v záloze, vychované. A tento Hamid Karzái, a k tomu se dostanu v související sekci, byl generálním ředitelem zbrojařské korporace Carlyle Group, ve které figuroval rodinný klan Bushů i saudský rodinný klan Bin Ládinů. To je pecka, panečku. A pak se divme, že ex-prezident George Bush mladší byl poradcem v této zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generální ředitelé, jak jsem zmínil, Hamid Karzái a po něm George Bush starší, jeho otec. A kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinů. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme za chvilku. Teď vám to může znít lehce zmatečně, jo, protože to plácám trošku dohromady. Ale já se k tomu samozřejmě dostanu, k těm liním, k těm jednotlivým vazbám, souvislostem, vysvětlím to velmi podrobně. A potom se divte, že samotný Usáma bin Ládin byl lékařsky ošetřený 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici později na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem na americký den nezávislosti 4. července, to je také zajímavé datum docela. Jo. Dokonce CIA dodnes provozuje síť mučahedínů s americkými vízy pro operaci po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydává víza teroristům.
A pokud by mě chtěl teď někdo napadnout, že mám tyto informace nepodložené a tak dále, tak hezky honem rychle zabrzděte. Protože přesně tohle totiž prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman v té své knize uvádí třeba, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mučahídů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán a odtamtud dále třeba do Libie, to jsme byli svědky minule třeba, že v minulých letech, Sýrie, to taky jsme svědky, anebo Iráku. Pamatujete si na pas Usáme bin Ládina, který naverboval 3000 mudžáhidů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům. Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Perfektně se to nám skládá dohromady s tvrzeními Michaela Springmana mimochodem. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v pasu slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé těch pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Jo? Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. A přesně o tom všem psal Michael Springman z americké ambasády v saudském Riádu. Těch důkazů, jak spolu celá ta světová oligarchická mafie spolupracuje, se vynořuje tolik, že už to není možné přecházet. A o to horší je, že se mainstreamová korporátní média o tyto skuliny a trhliny nezajímají. A místo toho veškerou jejich energii vynakládají na zamlčení a zesměšnění toho všeho. A tím v podstatě poskytují jakési krytí v podobě ideologické clony nebo psychologické bariéry, aby se lidé nedozvěděli to, co se skrývá za tou příslovečnou oponou. Třeba jako média neinformují o tomto americkém programu International Visitors Leadership, který mimo jiné absolvoval Hamid Karzai v roce 1987. Hamid Karzai se potom stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším, a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády Hamid Karzai po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Tohle je velmi důležitý program International Visitors Leadership, tak si ho pojďme trochu vysvětlit, jen abyste měli představu o obludnosti takovéhoto projektu. International Visitors Leadership je americký vládní program placený a organizovaný výhradně americkou vládou, který nese název International Visitors Leadership tedy. Je to jeden z klíčových projektů administrativy Spojených států o získání přívrženců z řad mladých, perspektivních, nadějných politiků, biznismenů, vědeckých kádrů a hlavně pracovníků z neziskového sektoru. Jde jednoduše o lidi, které si pracovníci ze služby americké ambasády vytipují a které americká vláda pozve k okružní cestě po Spojených státech, aby pod záminkou studijního pobytu u nich vzbudila citlivost k zájmům této země, tedy Spojených států amerických. Americká vláda pečlivě připraví okružní stáž pro cizí vedoucí perspektivní nebo chcete-li nadějné představitele, stávající i budoucí. Ti absolvují setkání s americkými senátory, kongresmeny, členy sněmovny reprezentantů, ministry, akademickými představiteli, zástupci z neziskového sektoru, jednoduše občanskou společností, navštíví 4, 5, 6 států od Kalifornie, Arizony přes Texas, Oregon až po New York a samozřejmě Washington DC. A všechno tohle ve vás zanechá monumentální velkolepý dojem. A samozřejmě to ve vás vzbudí vděk, že vám tento okružní pobyt program americká armáda umožnila. Úžas přece jen vidět tolik států najednou, setkat se s tolika lidmi, absolvovat tolik prohlídek, kongresu, kapitolu, muzeí, všechno podle zaměření a profese dané osoby, protože tyto programy jsou šité na míru. A zároveň to ve vás vzbudí zvýšenou citlivost k zájmům Spojených států, protože přece každý vám říká, jak co ve Spojených státech funguje, jakou činnost vyvíjejí, jaká je agenda, v jakém oboru je zrovna v kurzu. A všichni se dychtivě zajímají o vaše názory, postřehy, co si o tom myslíte. Což vám samozřejmě lichotí,
že si vás váží, že se ptají na váš názor. Jednoduše vzbudí to ve vás snahu se tomu všemu podobat a vyvíjet veškeré aktivity po návratu do České republiky, abyste v tom vašem oboru, profesi, branži nastolili tutéž agendu, jako jste byli svědky ve Spojených státech, protože velkolepá okružní jízda ve vás samozřejmě zanechala ohromný zážitek a samozřejmě mnoho kontaktů. A teď si představte, že tam jezdí vrcholoví politici, akademici, zástupci neziskového sektoru, pracovníci státní správy, kteří stělesňují, zhmotňují agendu Spojených států, kterou vykonávají nejenom tady u nás v České republice, ale kdekoliv na světě. Najdeme tady třeba více než 500 českých občanů mimochodem, kteří tento americký vládní program absolvovali už od roku 1992. Už takto hluboko si Američané připravovali svoje kádry. Symbolické je, že klub českých absolventů International Visitors Leadership působí v rámci amerického centra v Praze na adrese Tržiště 13, na Malé Straně, Praze 1, a je financovaný, což se píše přímo v klubu absolventů tohoto projektu, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických v rámci odboru pro vzdělávání a kulturu, tedy je financován americkou vládou. Jenom pro představu, celkovou představu pár jmén, kdo tento americký program absolvoval. Třeba rakouský ex-prezident Heinz Fischer, ten absolvoval v roce 1964, nebo bývalý kancléř rakouský Wolfgang Schäuble, 1984. Dánský ex-premiér Anders Fogh Rasmussen, 1982. Anders Fogh Rasmussen, to víme, byl později generálním tajemníkem NATO. A nakonec se Anders Fogh Rasmussen stál poradcem Petra Porošenka, tehdy na Ukrajině. Jenom taková souvislost. Francouzský ex-prezident třeba absolvoval tento kurz americký Nicolas Sarkozy v roce 1985. Bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili 1999. Bývalý prezident Německa Joachim Gauck rok 1993. Kancléř Gerhard Schröder 1981. Nyní předseda ruské společnosti Rosněft. Mám takový pocit, jestli tam ještě stále předseda. Bývalý italský premiér Romano Prodi 1979. Bývalý premiér Norska Jens Stoltenberg 1988. Později také generální tajemník NATO, stejně jako Anders Fogh Rasmussen, dánský premiér bývalý. Bývalá premiérka v Polsku Beata Šidlová 2004. A samozřejmě v Česku tento program absolvovala třeba Lenka Bradáčová, vrchní státní zastupkyně v Praze, Ivo Ištván, Nora Fridrichová z České televize třeba, bývalý premiér Petr Nečas, ten dokonce dvakrát absolvoval tento kurz, nebo bývalý předseda KDU ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek také absolvoval tento kurz na konci roku 2013 a tak dál. To byly a jsou všechno američtí bílí koníci, včetně Hamida Karzáího, který se stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Měli ho připraveného. Podívejme se teď na historii, těsnou provázanost a souručenství mezi rodinnými klany Bushů a Bin Ládinů. Těch nevysvětlitelných záhad a okolností, vazeb, spojení a souvislostí tu máme celou řadu, když začneme hlouběji tuto operaci 11. září zkoumat a kutat. Mnozí z vás třeba ještě nevíte, že Bushové a Bin Ládinové spolu úzce spolupracovali už od 70. let minulého století. Byly to rodiny, které se znaly, naštěvovali se, pěstovali mezi sebou přátelské vztahy a samozřejmě spolu podnikali. V roce 1971 se poprvé objevila fotografie v anglických novinách. Tato fotka ukazuje, že Usáma bin Ládin ve věku 14 let a jeho bratr Sálem bin Ládin ve věku 19 let si užívají letní dovolenou v hotelu Astoria ve švédském Falunu. Majitelka hotelu Kristýna Akerbládová uvedla pro list Daily Mail, cituji, byli to krásní chlapci, tak elegantně oblečení, všichni je milovali. Tehdy se psal rok 1971. Posuňme se teď o 7 let později. V roce 1978 založil George Bush mladší a starší bratr Usáma bin Ládina, Sálem bin Ládin, společnost Arbusto Energy.
ropnou společnost se sídlem ve městě Midland v Texasu, tedy v domovském státě Bushů. Salemu bin Ládinovi bylo tehdy 26 let. Už před rokem jedna z největších stavebních společností bin Ládinů na Středním východě, kterou vedl starší bratr Usámy Salem bin Ládin, investovala do této začínající ropné Arbusto Energy rodiny Bushů. Bin Laden byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. Máme tu tedy prvotřídní napojení na skutečně vrchní kastu a smetánku saudských šejků s rodinou Bushů. Od té doby se datuje spolupráce Bushů a Bin Ládinu, která dále rozkvétala. Zástupce obchodních styků Bin Ládinu a Bushů byl tehdejší agent CIA Jim Budd. Toho Saudové pověřili, aby je zastupoval v Americe při dojednávání obchodů s rodinou Bushů. Agent CIA Jim Budd a George Bush mladší byli blízkými přáteli od doby, kdy spolu byli v Národní letecké stráže, už od vojny v podstatě se znali v Texasu, ale to už je příliš, řekněme, hluboké rozvádění, protože tam se prali masivně peníze z drog a zbraní přes Bank of Credit and Commerce International. Dokonce přes tuto banku se platili zbraně mujahedinům v Afghánistánu tehdy v boji proti Sovětům. A na tuto banku byl napojený i Khalid bin Mahfouz ze Saudské Arábie a od této banky si půjčovala i Bushova Arbusto Oil Company, Arbusto Energy. V roce 1991 byla tato banka vyšetřovaná, tisk ji tehdy nazval nejskorumpovanější finanční institucí v historii. Musíme si uvědomit, abychom se dostali do kontextu té doby, že o 4 roky dříve, v roce 1974, tehdy Henry Kissinger uzavřel tajnou dohodu se Saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického obranného vybavení, vojenského vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Za nějakou dobu se k tomu vrátím při návštěvě Donalda Trumpa v Saudské Arábii v dubnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů. Trump prostě plnil jenom to, k čemu se zavázali touto tajnou dohodou před 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké obranné vybavení. Teď jenom chci, abychom se vpravili do toho dobového kontextu, protože to je vždycky velmi důležité, jak jsem třeba popisoval toho Kennedyho, tak to je něco podobného. Co té spolupráci mezi rodinami Bushů a Bin Ládinů předcházelo? A co je obklopovalo nebo obestíralo v rámci té doby? To je velmi důležité. Ale, jak říkám, to bychom se za chvíli dostali mimo hlavní linii a měli bychom v tom zmatek. Vraťme se tedy přímo k Bushům a Bin Ládinům. Co se ale nestalo? Jedno ráno 29. května 1988, tedy 10 let po začátku spolupráce Salema bin Ládina a George Bushe mladšího, došlo k velmi podivné letecké havárii poblíž města San Antonio v Texasu. Jedno ultralehké letadlo záhadně narazilo do drátů elektrického vedení zhruba 50 metrů nad zemí. Kdo myslíte, že tehdy seděl na palubě toho letadla? Starší bratr Usámy Salem bin Ládin, který mohutně investoval do Bushovy ropné společnosti. Takto se rodina Bushů odvděčuje svým obchodním partnerům. A v roce 2000 se odvděčila podruhé i Usámu bin Ládinovi, stejně jako jeho staršímu bratru Salemu bin Ládinovi. Nejednalo se ale o nehodu jenom tak nějakou. Majitel toho letiště a bývalý mariňák Earl May vzpomínal takto, cituji: byl to velmi zkušený pilot, byl to dobrý pilot. Jenom nemůžeme pochopit, proč se rozhodl točit doprava místo doleva. Další 77-letý pilot ve výslužbě Gary Augbeck z New Brownsfields situaci popsal takto. Nikdo nemohl přijít na to, proč se pokoušel letět zrovna nad elektrickým vedením. Totiž, abychom to pochopili a byli v obraze. Salem bin Ládin měl více než 15 000 hodin letových zkušeností. Přesto se z jeho východu záhadně stočil na západ, aby překřížil elektrické vedení ve vzdálenosti půl kilometru od něj.
naprosto nepochopitelné od zkušeného pilota s 15 tisíci nalétanými hodinami. Je to naprosto neuvěřitelné. A my se jenom můžeme ptát, bylo v letadle už nějaké zařízení, ze kterého se letadlo ovládalo na dálku ze země? Něco jako bezpilotní dron? Pilot jednoduše ztratí nad letadlem kontrolu a jenom bezmocně přihlíží tomu, jak letadlo proti jeho vůli zatáčí na opačnou stranu. Američané už tehdy takové technologie měli. Vzpomínáte na to, jak jsem popisoval operaci Northwoods, tedy letadlo ovládané na dálku ze země? Už 1. prosince 1984 bezpilotní letadlo Boeing 727 zlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii a je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bez pilota více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Bez pilota, letadlo bez pilota. Jak těžké by bylo nainstalovat takové zařízení do ultralehkého letadla, když to zvládli už o 4 roky dříve s obrovským Boeingem. Zkouška bezpilotního Boeingu proběhla v roce 1984 a Salem bin Laden zemřel v rámci té letecké nehody v roce 1988, tedy o 4 roky později. Američané tehdy prokazatelně měli takovéto technologie. A bylo něco takového v ultralightu, ve kterém se zkušený pilot Salem bin Laden stočil naprosto nesmyslně a nepochopitelně na druhou stranu, aby překřížil dráty elektrického vedení, aby to do nich přímo napálil zkušený pilot s 15 000 nalétanými hodinami. Pojďme ale dál. Pušová ropná společnost Arbusto Energy byla ztrátová. Držela se jen tak nad vodou a ocitla se těsně před bankrotem. V září 1984 se proto spojila se společností Spectrum 7 Energy, což byli kámoši a přátelé Bushů. Spectrum 7 Energy se o 2 roky později v roce 1986 spojila s Harken Energy, opět obchodní přátelé Bushů a tehdy Reaganovy administrativy. A tato společnost Harken Energy dostala od vlády Bahrajnu smlouvu v roce 1990 na vrtání ropy na moři. Ačkoliv nikdy předtím Harken Energy nikdy nevyvrtala ani studnu v zámoří ani nikde ve vodě. A kdo stál v pozadí Harken Energy? Samozřejmě George Bush mladší s jeho Arbusto Energy, kterou založil se Salimem bin Ladenem. To bylo v roce 1990, čili 2 roky po záhadné smrti Salama bin Ladena v roce 1988. Třeba deník The Outlaw Bank tvrdil, že za tím rozhodnutím vrtat v Bahrajnu stála Saudská Arábie, což by dokreslovalo těsnou vazbu Bushů na Saudy. Zajímavé také je, že tuto bahrajnskou dohodu částečně zprostředkoval investiční bankér ze státu Arkansas David Edwards. A David Edwards byl jedním z nejbližších přátel Billa Clintona. Opět republikáni a demokrati, všichni na jedné hromadě, všichni společně. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Podívejme se teď na nechválně proslulou společnost, která se jmenuje Carlyle Group. Skrze tuto společnost investoval třeba i George Soros, ale to teď není pro naše povídání důležité, o tom mluvit teď nechci. Tato společnost, tato zbrojní společnost Carlyle Group, vlastní velké množství zbrojařských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici, jako je třeba bývalý americký prezident George Bush mladší, někdejší britský premiér John Major. Ale co je zajímavější, generálním ředitelem této společnosti Carlyle Group nebyl nikdo jiný než George Bush starší, tedy otec ex-prezidenta George Bushe mladšího, který v téže společnosti figuroval jako poradce. Zbrojařská Carlyle Group je skutečně hnízdo největších parchantů, kteří profitují na válkách a zásobování zbraní komukoliv, kdo dobře a krvavě zaplatí. Najdeme tu třeba bývalého ministra zahraničí Spojených států Jamesa Bakera, který se potom stal výkonným ředitelem Carlyle Group. A právě James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem bin Ladenem, dalším z bratrů Usáme bin Ladena ze Saudské Arábie. To je chucpe, panečku. K té schůzce se samozřejmě ještě vrátíme, protože to jsou ty nevysvětlitelné záhady a trhliny v Matrixu. Ale
V této zbrojařské společnosti Carlyle Group zasedl také bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který Carlyle Group přihrál impozantní kontakty a kontrakty na americký Pentagon, ale figuroval tu třeba i také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. Opět tu vidíme na jedné hromadě jak republikány, tak demokraty. Žádní nepřátelé, ale v zákulisí všichni kámoši. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Ale co je zajímavější, tato zbrojařská společnost Carlyle Group začala vydělávat neuvěřitelných 250 milionů dolarů denního zisku po útoku na Irák. A kdo myslíte, že byl předchozím generálním ředitelem této zbrojařské společnosti Carlyle Group? No jistý Hamid Karzai, už jsem tady o tom mluvil, kterého Američané dosadili na post premiéra afgánské vlády po útoku na Afghánistán v roce 2001. Ten samý Hamid Karzai, který absolvoval americký výměnný kurz nebo stáž International Visitors Leadership, také jsem ho rozebíral, už v roce 1987 ve Spojených státech amerických. Pojďme dál. Tuto zbrojařskou společnost Carlyle Group spolu zakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David M. Rubinstein, který je dlouholetým přítelem rodiny Bushů. Proto tu figuroval George Bush mladší jako poradce a jeho otec George Bush starší jako generální ředitel. David Rubinstein je právník v Washingtonu a bývalý politický asistent někdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera. David Rubinstein je také členem výboru pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations. David Rubinstein byl také ve správní radě London School of Economics, přesně té školy, kterou vystudoval v 50. letech minulého století George Sereš. A George Sereš masivně do jím založené Carlyle Group investoval. Jak se nám to krásně spojuje, že? Ale David Rubinstein je také členem správní rady Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. A David Rubinstein seděl také v Rockefellerově trilaterální komisi, ve které zase třeba sedí Madeleine Albrightová, která měla obrovské finanční profity a benefity v Srbsku po bombardování, a kde Američané podporovali mučahídy v 90. letech z Al-Kaidi, včetně samotného Usáme bin Ládina, který měl tehdy bosenský pas, a Američané je podporovali spolu s kosovskou UČK Hašima Tačiho, aby rozmíchávali nepokoje proti Srbům, což právě Madeleine Albrightová vydatně podporovala, protože z toho měla obrovský vejvar potom. A Albrightová sedí v trilaterální komisi, v Rockefellerově trilaterální komisi, spolu s Davidem Rubinsteinem, spoluzakladatelem obří zbrojařské společnosti Carlyle Group. Vidíte, jak se to všechno krásně propojuje? Ti mezinárodní jestřáby mají stejné hnízdo, kde sedí a odkud vylétávají na své loupežnické válečné mise po celém světě. Do této zbrojařské společnosti Carlyle Group mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ládinů. V čele se šejkem Mohammedem Bin Ládinem, který má 52 dětí, včetně slavného Usáme Bin Ládina. Vedle rodiny Bin Ládinů také do Carlyle Group masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid bin Talal. Jak může George Bush mladší bojovat proti rodině Bin Ládinů, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George Bush mladší figuroval jako poradce? Vždyť to je naprosto neslýchané. George Bush byl poradcem společnosti Carlyle Group, do které mohutně investoval saudský rodinný klan Bin Ládinů. Této Carlyle Group šéfoval Hamid Karzai, který byl dosazený do funkce premiéra v Afghánistánu po americkém útoku, a po něm ji řídil George Bush starší. Jehož syn, bývalý prezident George Bush mladší, byl poradcem v této zbrojařské korporaci a masivně do ní investoval saudský rodinný klan Bin Ládinů. Takže američtí Bushové, Hamid Karzai z Afghánistánu, Bin Ládinové ze Saudské Arábie a saudský princ Al-Walid bin Talal. Všichni v jedné zbrojařské společnosti Carlyle Group. Fakt ještě existuje vůbec nějaký hlupák, který je ještě tak tupý, že nedokáže pochopit tyto souvislosti, které přímo křičí. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o podlahu.
To jsou dozdrojovatelná fakta, jak se na veřejnosti předstírá, že to jsou dva nesmiřitelní rivalové, nepřátelé. Ale ve skutečnosti v zákulisí spolupracují. Protože proč? Jaký je motiv? Co z toho mají? Někdo by se mohl říct, někdo by se mohl ptát. Carlyle Group je společností, která vlastní mnoho zbrojařských korporací. A čím je světové napětí intenzivnější, čím více se zbrojí, čím mohutněji se investuje do armády, tím více takovéto Carlyle Group profitují a tím více se zúročují akcie a dividendy různým poradcům Bushům na jedné straně nebo investorům Bin Ladenům na straně druhé. Obě strany, které na veřejnosti vystupují jako nesmiřitelní nepřátelé, si v zákulisí mnou ruce uspokojením, jak jim akcie zkvétají. To se nám to daří, že, pane spoluzakladateli Davide Rubinsteine? Když Carlyle Group začala vydělávat každý den 250 milionů dolarů po útoku na Irák. Válka v Iráku byla jeden monstrózní, mabutí, impozantní, lukrativní obchod se zbraněmi, s krví a lidským utrpením. Nelítostní a bezskrupulózní psychopaté a sociopaté se na válce v Iráku a v Afghánistánu neuvěřitelně napakovali. Tu částku si ani nedokážeme představit. 250 milionů dolarů denně. To je něco kolem 6 miliard korun denně. A to byla pouze jedna společnost, Carlyle Group. Těch společností byly desítky. A každá se přímo zalikala pod vodopádem miliard dolarů z této války. Války v Afghánistánu i Iráku byly neuvěřitelným zdrojem zisků pro vojensko-průmyslový komplex. To je tak obrovská mašinérie, kterou si ani nedokážeme představit. A jedou v tom všichni skorumpovaní parchanti z vládnoucích elit až dodnes. Nejenom třeba na válkách v Afghánistánu nebo v Iráku, ale třeba na válce v Sýrii. Jenom drobný příklad, když jsem tu zmínil tedy tu Sýrii. Bývalá britská premiérka Theresa May má manžela jménem Philip May. A právě jeho investiční firma se vydatně napakovala třeba na bombardování Sýrie v roce 2018. Jak jsem zmínil, Philip May je manželem bývalé britské premiérky Theresa May. Zároveň Philip May působil jako její neoficiální poradce, takže získával spoustu vysoce interních a důvěrných informací. Tyto vnitřní informace mohl využívat ke značnému ovlivňování akcí společností, do kterých jeho firma investovala. A tak to také proběhlo. Philip May, manžel britské expremiérky Theresa May, byl řídícím pracovníkem investiční firmy Capital Group. Tato investiční firma Capital Group kupuje akcie společností z různých oborů po celém světě. Ale co je zajímavější, tato Capital Group Philipa Maye nakoupila i tisíce akcí největší světové zbrojařské firmy Lockheed Martin Corporation. Capital Group Philipa Maye vlastnila v březnu 2018 asi 7,9 akcí firmy Lockheed Martin, což byl podíl v hodnotě v ten okamžik více než 7 miliard liber. A teď, 14. dubna, to bylo tedy v březnu, a 14. dubna 2018 Theresa May nařídila britský vojenský zásah v Sýrii v rámci fingovaného chemického útoku v městě Duma. To si možná pamatujeme, útok ve městě Duma v roce 2018. V tomto zásahu byl poprvé použitý nový typ střely s plochou dráhou letu, zvaný JASSM. Jenže tato střela JASSM je vyráběná výlučně touto zbrojařskou firmou Lockheed Martin Corporation. Každá z těchto střel JASSM, z těch střel s plochou dráhou letu, stála zhruba milion dolarů. A v důsledku jejich širokého použití akcie Lockheed Martin citelně stouply. Takže firma Capital Group, manžela britské premiérky Philipa Maye, se na akcích Lockheed Martin napakovala neskutečným způsobem. A to otvírá řadu otázek. Věděl Philip May už v březnu 2018 z kruhu kolem manželky Theresa May, že se chystal nějaký fingovaný útok v Sýrii konkrétními raketami s plochou dráhou letu JASSM firmy Lockheed Martin, a proto masivně kupoval už předem, ještě před útokem v březnu, ten útok byl v dubnu, on v březnu kupoval tisíce akcí Lockheed Martin,
V tomto případě manžel tehdy úřadující premiérky Theresy May měl prospěch z rozhodnutí jeho manželky, která vydala pokyn k bombardování Sýrie. Tak to je jenom takový příklad, ale vraťme se zpět ke zbrojařské Carlyle Group, ve které seděl klan Bushů a do které investovali Saudové jako Bin Ládinové nebo saudský princ Al-Walid bin Talil a kde byl generální ředitel Hamid Karzai, pozdější premiér afgánské vlády a kterou spolu založil obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Pojďme ale ještě dál. Židovský obchodník a spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group David Rubinstein zná ještě dalšího židovského obchodníka Larryho Silversteina. Vyhledejte si třeba Israel Bonds, tam figurují oba dva vedle sebe hezky pěkně v rozhovoru celkem nedávno v roce 2020, jak David Rubinstein, tak Larry Silverstein. A kdo pak byl Larry Silverstein? Larry Silverstein byl vlastníkem budovy Světového obchodního centra číslo 7. A právě tento Larry Silverstein uzavřel 24. července 2001, považte necelé dva měsíce před pádem dvojčat, 6 týdnů zhruba, včetně jím vlastněné budovy číslo 7, do které nevrazilo žádné letadlo, ale která se přesto zřítila, tak 24. července 2001 tento Larry Silverstein uzavírá kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99-letou nájemní smlouvu, ale tentokrát ne pouze na jím vlastněnou budovu číslo 7, ale na celý komplex budov Světového obchodního centra. A těch 6 týdnů před údajným teroristickým útokem byla součástí této nájemní smlouvy pojistka v hodnotě 7 miliard dolarů, samozřejmě pro případ překvapivě teroristického útoku. Kdo pak to Larry Silversteinovi asi poradil? Že by jeho další židovský kámoš David Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group a velmi úzký přítel rodiny Bushu, který měl od Bushů nejenom mladšího poradce Busha, ale staršího generálního ředitele předtím, Bushe staršího, exkluzivní informace předem. Jenom si to představte. Židovský obchodník David Rubinstein zavolal svému druhému židovskému obchodníkovi a kamarádovi Larrymu Silversteinovi. Hele, brácho, okamžitě zvedni zadek a okamžitě si sjednej pojistku na komplex budov Světového obchodního centra a dej tam pojistku proti teroristickému útoku. Pekelně se na tom napakuješ. No a Larry Silverstein neváhal a tento kontrakt sjednal 6 týdnů před 11. zářím. To stihl. Tohle je samozřejmě pouhá spekulace, ale ruku na srdce, je to tak daleko od pravdy? Dva vykutálení židovští obchodníčci, kteří umí vydělat na všem. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, tak jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je jako zhruba 20 dní války v Iráku za 250 milionů denně, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Už potom třešničkou na dortu je skutečnost, kdy 4. července 2001 Usámu bin Ládinovi, na kterého byl vydaný mezinárodní zatykač už od roku 1998, se dostalo lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, kde ho dokonce navštívil velitel místní pobočky CIA. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral později v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji v Emirátech. Tak to se už musíme skutečně vážně jenom smát. Tyto dva rodinné klany Bushů a Bin Ládinů, které na veřejnosti působí jako nesmiřitelní protivníci a rivalové, jsou v zákulisí jedna parta, která drancuje, loupí a devastuje planetu a rozeštvává jednotlivé frakce skupin lidí na planetě, v různých místech planety, v horkých oblastech,
proti sobě, aby obě strany zásobovaly zbraněmi, municí, raketami, letadly, aby se mezi sebou mydlili, řezali a mlátili. A oni si budou mnout ruce, jak vojensko-průmyslový komplex profituje a oni si na krvavých penězích mastí kapsu. To se nám to daří, to jsme jim to pěkně rozjebali, že? To se pěkně zakousli ti rezaví a černí bravenci, těmi kusadli do sebe a mydlí se a řežou se a my jim ještě pomůžeme. Oběma dvěma dohromady. Uveďme se jenom jeden příklad, jeden takový malý příklad za všechny v rámci toho vojensko-průmyslového komplexu. Víme, že společnost Blackwater prováděla v Iráku takzvané černé operace, Black Ops, které oficiálně americká armáda nemohla provádět. Šlo o různé masakry, únosy, trancování, likvidace domácího civilního obyvatelstva, anebo snajpry, kteří byli vyslaní na konkrétní cíl, rozuměj konkrétního člověka. Na takovéto Black Ops, černé operace, si Američané najímali soukromé bezpečnostní agentury jako krycí společnosti CIA, nebo respektive něčemu, čemu můžeme říkat Deep State. A jednou z takových společností byla Blackwater. Tato Blackwater se několikrát přejmenovala, teď je to Constellis Holdings, dříve to byla Academy a původně tedy se jmenovala Blackwater. A tuto společnost Constellis Holdings řídí mužské představenstvo, do kterého patří miliardář Red McComb, potom John Ashcroft, bývalý generální prokurátor za éry George Bushe, Bobby Iman, což je admirál ve výslužbě, anebo Jack Quinn, což je přední demokratický poradce, který působil jako šéf štábu viceprezidenta Ela Gorea a jako poradce ex-prezidenta Billa Clintona. Tady opět vidíme, jak jsou Blackwater, pak Academy a dnes Constellis Holdings nalezli jak lidé kolem George Bushe, tak i lidé kolem Ela Gorea nebo Billa Clintona. Tedy jak demokraté, tak křídlo republikánů. Stejně jako ve zbrojařské Carlyle Group, kde figuroval rodinný klan Bushů, Bush starší jako generální ředitel a Bush mladší jako poradce, ale také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. A zase, jak republikáni, tak demokraté. Obě skupiny dohromady, žádný rozdíl. Všichni světoví loupežníci, členi světové gaunerské oligarchické mafie, si chtějí urvat svůj kus šťavnaté flákoty a vždycky tu operují obě skupiny, svorně vedle sebe. Protože kdyby tu operovala jen jedna, tak ta druhá by to na ní naponcovala. Takže si samozřejmě musí navzájem víc vstříc, brácha na bráchu, brácha na mě, já ti jdu na ruku a ty mě zatím dosadíš tohle představenstvo a my potom tvé lidi umístíme tam a tam a tak dále. To znamená, v Americe to jsou republikáni a demokrati, kteří se v telce boxují a v zákulisí figurují ve stejných společnostech, stejně jako Američané s Kuvajťany, viz Securacom, později StraightSec, nebo Američané se Saudy, viz zbrojařská Carlyle Group. Veškerá světová mafie organizovaně spolupracuje, organizovaně rozeštvává skupiny lidí proti sobě, aby vznikalo napětí, výbušná atmosféra, občanské nepokoje, války a oni se mohli pakovat dodáváním, zásobováním zbraní na obou frontách. Tady to vidíme v celé své nahotě, v celé své kráse, na konkrétních tvrdých důkazech. Američané naprosto nepokrytě obchodují se Saudy a ty vazby jak demokratů, tak i republikánů na Saudy jsou třeskuté. Nech se vypravíme dál, pojďme si ty vazby pro lepší paměť zrekapitulovat. Každý bod samozřejmě co nejstručněji. Za prvé, ex-prezident George Bush byl poradcem ve zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generálními řediteli pozdější afgánský premiér Hamid Karzai a po něm George Bush starší a kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinů. Za druhé, do Carlyle Group také masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid Bin Talal. Za třetí, George Bush mladší založil spolu se starším bratrem Usámy Salmánem Bin Ládinem v roce 1978 ropnou společnost Arbusto Energy. Salem Bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. To si vzpomínáme, co jsem tady probíral. Za čtvrté, Bank of Credit and Commerce International,
prala peníze z drog a zbraní, financovala mučahídy v 80. letech v Afghánistánu v boji proti Sovětům a zároveň financovala 25 miliony firmu Arbusto Energy, George Busha mladšího a Salmana Bin Ládina. Za páté, vzpomínáte si na hezkou tvářičku na Irách, kuvajtské zdravotní sestry, která prohlásila před americkým kongresem, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazují miminka z kuvajtských inkubátorů. Později se však ukázalo, že tato na Irách zdravotní sestra byla dcerou Sauda al-Sabaha, kuvajtského velvyslance ve Spojených státech. K válce v zálivu se dostanu podrobněji v kapitole o vazbách Američanů s kuvajskými šejky. To bude taky velmi zajímavé, počkejte si na to. Za šesté, v rámci té Saudské Arábie

bin Ládinem, dalším z bratrů Usámy bin Ládina ze Saudské Arábie. Za osmé, skrze Wikileaks vyšlo najevo, že do Clintonovy nadace přispívaly významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu a rovněž jiné muslimské státy. A to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministryně zahraničí Spojených států amerických. To znamená 2008 až 2012 za Obamy. Jenom ze samotné Saudské Arábie Hillary Clintonové dorazilo nějakých 10 milionů dolarů. Další miliony zaslali Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Brunei nebo Alžírsko. O nadstandardním vztahu rodiny Clintonů k rodu Saudů není pochyb. Za deváté, a to je právě navazující bod na tu osmičku, Hillary Clintonová měla velmi blízký vztah k její pravé ruce jménem Huma Abedinová, což je saudská občanka, dcera prominentních islámských učenců. Její matka je děkankou v Saudské univerzitě v Džidě. A právě Humě Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení poprvé v roce 2009, když jí Hillary Clintonová jmenovala za zástupkyni šéfa štábu operací. Vidíme, jak republikáni, tak demokraté všichni berou plnými hrstmi od Saudů a obecně z peněz nasáklých ropou. Za desáté. Pamatujeme si na aféru Pizzagate, ve které sehrál ústřední roli Jeffrey Epstein. Na jehož Lolita Expressu, respektive Boeingu 737, létali prominentní elitní premiéři, prezidenti, ministři, bankéři, kapitáni průmyslu a všichni si užívali sex s 16letými dívkami, s lolitkami ve vzdušném prostoru. Tak Jeffrey Epstein měl naprosto významné krytí v nejdůležitějších kruzích a významných pozicích světové oligarchie. Udržoval kontakty třeba s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, bývalým britským ministerským předsedou Tony Blairem, anebo saudským korunním králem Mohamedem bin Salmanem. Takže Saudové jedou naprosto ve všem ruku v ruce s čelními představiteli západních elit globalistů. Saudové takto úzce podnikají nejenom s Američany, ale třeba si Saudové uplácejí i jiné státní představitele. Za jedenácté. Ve Španělsku před pár lety probíhala medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI., král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, byl vyšetřovaný kvůli offshoreovému účtu s penězi, které dostal před 10 lety od saudsko-arabského krále. Šlo o, a teď se podržte, 100 milionů euro. Co musel španělský král Saudům slíbit, když mu jen tak na offshoreový účet střelili Mirnix Tirnix 100 milionů euro, což je zhruba 2,5 miliardy korun. Tady vidíme, že mezi těmi vrcholovými elitami protékají obrovské peníze, které si ani nedokážeme představit. Za dvanácté, třeba ukrajinský parlament schválil před několika lety zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. Ten limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. To byl minimální limit, 200 000 hektarů půdy. Velký zájem má právě Saudská Arábie, překvapivě, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu, zemědělskou firmu, největší ukrajinskou. Tehdy šlo o to, že Mezinárodní měnový fond, to jsou ti jestřáby, kteří taky zahrnují do kouta i Srby, že půjčili jim, samozřejmě potom, když jim rozflákali zemi na padrč, tak jim potom půjčili milostivě, aby to mohli platit a byli zadluženi do konce života a další tři generace, tak tento Mezinárodní měnový fond zatlačil tehdy Ukrajinu do kouta a sdělili jim, že bez prodeje půdy investorům nebude už žádná další půjčka Ukrajině. Takže si Ukrajinu rozeberou na kusy, supy a hyeny, opět globalisté a opět Saudové se mezi nimi výrazně výjímají. Za třinácté, možná si taky vzpomínáme, že v neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saudskou Arábii. Tady se setkala se saudským králem Salmanem bin Abd al-Azizem a s jeho zástupci. Merkelová tehdy sdělila saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty mimochodem jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě. A kromě jiných smluv a memorand, Merkelová uvedla tehdy, že Německo bude nadále nabízet školení pro saudskou policii,

bezpečnostní složky a pohraniční stráž. Chápete to? Německo školí a cvičí saudskou policii, vojáky a pohraniční stráž. Na co pohraniční stráž před uprchlíky? Německo, které na jedné straně vyřvává refugees welcome, uprchlíci vítejte, a na druhou stranu cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si hlídali jejich vlastní hranice před uprchlíky. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o futra dveří. Nám sem Německo láduje miliony uprchlíků a to samé Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby jim do země uprchlíci neproudili. Do arabské země, arabští uprchlíci. Proč to dělají, pro boha? Někdo by se mohl zeptat. Rodina Saudů v Saudské Arábii využívala bohatství z ropy k ukotvení sociálního blahobytu a smíru. Do takové míry, že země do dnešní doby připomíná spíš západní vyspělou zemi. Ovšem se sociálním standardem někdejšího Švédska. Dnes už ne, Švédsko je dnes úplně nikde jinde. Jo, ale to je i jeden z důvodů, proč Riad odmítá přijímat muslimské běžence a uprchlíky ze Sýrie, z Afriky a z ostatních zemích muslimského světa. Protože by tito uprchlíci rozvrátili sociální blahobyt a smír v zemi Saudů. Mají strach o uchování svého sociálního standardu v rámci své rodinné diktatury. Oni to nedělají jenom tak, ale mají k tomu zatraceně dobrý důvod. Saudové jsou přímo ve středu té globální hry, ruku v ruce se západními velmocemi. Za 14. v roce 2016 německá vláda schválila tehdy několik vývozů zbraní do Saudské Arábie a Ománu. Bylo to konkrétně 23 vrtulníků Airbus, 660 kulometů, 660 dodatečných hlavní a 550 samopalů. Tím dodavatelem byla tehdy německá zbrojařská firma Heckler & Koch. Dál 130 automatických pistolí a automatických pušek a 65 000 nábojů do minometu. Tady byl zase dodavatelem německý výrobce zbraní Rheinmetall. Takže tady je vidět, jak Německo dodává zbraně do Saudské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů. A ještě kromě dodávky zbraní, Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si Saudové bránili hranice před uprchlíky. Za 15. když si to vsadíme do časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017, což bylo 3 týdny po návštěvě Angely Merkelové, všímejme si té časové osy. Taktéž do Riádu Saudské Arábie zavítal i americký ex-prezident Donald Trump. A ten tady sjednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu 9 bilionů korun. Za 16. vezměme si Kanadu a společnost General Dynamics Ontario. Od této společnosti si Saudové objednali bojová vozidla. Mimochodem, Kanada sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To tehdy obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stéphane Dion. Za 17. protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodávala britská společnost Thales Air Defence, a to podle smlouvy podepsané v roce 2007. Takže Německo, Američané, Kanaděné i Britové všichni sjednávají obrovské zakázky z větší části zbrojařské firmy vojensko-průmyslový komplex se Saudskou Arábií. Za 18. Možná si také vzpomínáme na březen 2019, kdy byla zveřejněná zpráva Výboru pro dohled a vládní reformu americké sněmovny reprezentantů. A v této zprávě se pravilo, že Donald Trump se snažil prosadit, aby americké korporace prodaly jadernou technologii Saudské Arábii. To je pecka jako prase. Trump chtěl pomoci Mohamedu bin Salmánovi získat zakázané americké jaderné zbraně. To je něco šíleného, protože bývalý poradce pro národní bezpečnost Trumpovy administrativy Michael Flynn a Trumpův zeť Jared Kushner působili ohledně této dohody jako prostředníci. Michael Flynn byl poradcem dceřiné společnosti IP3 International, která je přímo autorem výstavby jaderné elektrárny v Saudské Arábii.
Samotná IP3 International představila tuto dohodu jako, cituji, Marshallův plán pro střední východ. Trump, myslím, v únoru nebo březnu 2019 to bylo, pozval 12 firem do ovalné pracovny, aby projednali výstavbu jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Toho setkání se zúčastnili bývalý ministr energetiky Rick Perry, členové Rady pro národní bezpečnost a ministerstva zahraničí. Jenomže na té schůzce v oválné pracovně spolu s Donaldem Trumpem byli také zástupci korporace CBS, dříve Westinghouse Electrics, kterou vlastní společnost, která investovala do mrakodrapu na Manhattanu, který patří rodině Jareda Kushnera. A položme si otázku, proč Donald Trump na jedné straně řve, nebo řval, že žádní migranti do Spojených států, zakážeme příchod uprchlíků do Spojených států. A na druhé straně prosazuje tak obrovské bezpečnostní riziko, jakým je postoupení jaderné technologie Saudské Arábie. A v tomto okamžiku připomenu to, o čem jsem hovořil o pár desítek minut dříve v tomto pořadě. Protože v roce 1974 Henry Kissinger tehdy uzavřel tajnou dohodu se saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického vojenského obranného vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Proto Donald Trump přijel v Riádu v květnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů do Saudské Arábie. Proto byl na spadnutí obrovský kontrakt, kdyby Američané postoupili Saudské Arábii technologii pro výrobu jaderných zbraní. Trump plnil prostě jenom to, k čemu se zavázali Američané touto tajnou dohodou před zhruba 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké vojenské obranné vybavení. Všechno to má zárodek v tajné dohodě z prosince 1974 Henryho Kissingera se Saudy. Ale důvod, proč Donald Trump sjednal obrovské zbrojní kontrakty v květnu 2017, má ještě další logické vyústění. Za 19. O rok dříve, v roce 2016, Američané odtajnili dokumenty spojující saudskou královskou rodinu s útoky 11. září. A pak najednou americký kongres přehlasoval veto prezidenta Baracka Husajna Obamy, který umožňuje pozůstalým obětem z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za její podíl na útocích. Baracku Husajnu Obamovi se tehdy nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové pohrozili, že z amerických bank stáhnou své peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar. To znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy, jak později v květnu 2017 dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. Oni můžou stáhnout 750 milionů z amerických bank. A Saudové hlavně můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A Američané si je musí hýčkat, předcházet si je. Saudská Arábie je centrem islamského terorismu. Je to země, kde vznikla Al-Káida v rodině místního oligarchy a stavebního magnáta Bin Ládina, otce Usáme Bin Ládina, který jenom ve Spojených státech disponuje desítkami hotelů a kancelářských budov, které jeho mamutí developerská firma postavila, stavební firma. Propojení mezi rodinou Bin Ládinů a rodinou Saudů a americkými neokony kolem rodiny Bushů, Dicka Cheneyho a dalších je doslova děsivé. Za 20. dokonce CIA dodnes provozuje síť mučahedínů s americkými vízy pro operace po celém světě.
Samotná americká ambasáda v Riádu v Saúdské Arábii vydávala víza teroristům. Přesně toto prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman ve své knize uvádí, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mučahedínů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán, odtamtud do Libie, Sýrie nebo Iráku. Pamatujete si na pas Usámy bin Ládina, který naverboval 3000 mučahedínů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům? Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v pase slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. Všichni spolu pečou. Přesvědčujeme se o tom stále dokola. Žádní přátelé a nepřátelé neexistují. V zákulisí spolu celá tato světová oligomafie kšeftuje a všichni jsou kámoši. Vždyť všímáte si, co se aktuálně děje v Saúdské Arábii? Saúdská Arábie jako jedna z prvních zemí na světě natvrdo utahuje šrouby pro své neočkované občany. Autoritářský stát Saúdská Arábie oznámila, že pro neočkované obyvatele vešel v platnost od 1. srpna zákaz vstupu do obchodů, obchodních center, restaurací nebo na trh. Informoval o tom server Al Arabiya News. Prostě Saudové jedou s globalisty naprosto natvrdo v podvodu migrace i v podvodu covidismu. Napadlo by vás vůbec někoho, že zrovna právě Saúdská Arábie vystartuje jako první takto natvrdo po neočkovaných proti covidu? Pro veřejnost je to jenom pohádka pro dospělé a hra na toho hodného a zlého policajta. Aby se rozmíchávalo napětí, veřejnosti se předhodila záminka, proč je nutné investovat do armád, do zbrojního průmyslu, kdyby panoval mír totiž. No tak by ty důvody investic do zbraní, do armád najednou zmizely. Ty stovky miliard dolarů utrácených v černých dírách živených válkami, neklidy, napětími, chrastěním se zbraněmi. Celý tento komplex by byl najednou zbytečný. Třeba v roce 2018 americká sněmovna reprezentantů schválila svou verzi vojenských výdajů Spojených států na rok 2019 a to ve výši 717 miliard dolarů. O rok dříve, tedy v roce 2017, to bylo 725,9 miliard dolarů. Jenom pro srovnání, druhá Čína na zbrojení vydala v roce 2017 228 miliard. Třetí byly Saudové se 69 miliardami, čtvrté Rusko se 66 miliardami a pátá skončila Indie se skoro 64 miliardami. Těmi největšími mezinárodními teroristy jsou ve skutečnosti samotné vlády velmocí. Jenom ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku rudý teror 60 milionů lidí. Hitlerův režim 22 milionů lidí. Mao Tse-tung 60 milionů venkovských rolníků. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony zavražděných vládou v Kambodži, to byl Pol Pot. 1,5 milionu obyvatel zabitých v Turecku. 300 tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc lidí ubito k smrti mačetami v Rwandě. A tak dále, to bychom tady mohli vypočítávat. Tady vidíme, že největšími mezinárodními teroristy jsou samotné vlády a nejenom ta v Bílém domě, které přiživují napětí, strach a nedůvěru mezi státy, aby před veřejností ospravedlnili ty stovky miliard pumpovaných do černých děr nekonečného zbrojení. Vidíme, že první zemí, která pumpuje nejvíce peněz do zbrojení, jsou Spojené státy, to by nás nepřekvapilo, druhá je Čína a třetí, kdo? No přece Saudové s 69 miliardami.
Chceme ještě nějaký další důkaz? Stále se najde nějaký hlupák, který to ještě nechápe. Saudská Arábie dokonce požívá významného postavení a velké podpory dokonce i v OSN. Za 21. Saudská Arábie byla zvolena do Rady Organizace spojených národů OSN pro lidská práva. Pro boha, na co si tu hrajeme? Přední saudské rodiny, prominentní saudové s úzkou vazbou, šejkové s úzkou vazbou na saudskou královskou rodinu, Británie, Německo, Amerika, Kanada, pa i bývalý španělský král, všichni se s nimi objímají. Plácají se po ramenou, sjednávají zbrojařské kšefty za stovky miliard dolarů a nikdo nám tu bude mydlit oči, že se stará o fungování lidských práv v Saudské Arábii, aby tam ženy měly řidičáky, když ta země byla zvolená do Rady OSN pro lidská práva. Pro boha, jaká tam jsou lidská práva? Ženy v Saudské Arábii dál nemohou třeba jíst svobodně v restauraci na veřejnosti. Ženy nesmějí chodit nezahalené v Saudské Arábii. Ženy nesmějí chodit ven nebo cestovat bez mužského doprovodu v Saudské Arábii. Ženy v této zemi se nesmějí bavit s cizími muži, tedy s nikým, kdo není z rodiny. Saudské ženy se nesmějí vdát za toho, koho chtějí. Saudské ženy si nesmějí zřídit bankovní účet a tak dál a tak dál. Možná se už tam pár věcí třeba trošku změnilo, ale ten signál je naprosto jasný. Je to opět hra na veřejnosti předstírání, jak Západ domlouvá těm zlobivým Saudům, aby dodržovali nějaká ta lidská práva, ale když s nima kšeftují ve stovkách miliard dolarů, nechávají se uplácet, tak z nich Saudové mají tak akorát legraci. Pustí jim pár stovek milionů dolarů nebo euro, nasáklí chropou a oni se před nimi podělají, padnou na zadek, všichni si je uplatí. Tak jaká pak lidská práva? Ale když rozplétáme různé vazby a souvislosti na té mezinárodní úrovni světové oligarchické mafie, nejenom tedy se Saudskou Arábií, nestačíme se divit, protože Carlyle Group, o které jsme hovořili, zdaleka není všechno. Bratr ex-prezidenta George Bushe mladšího, Marvin Bush, byl členem správní rady společnosti Securacom od roku 1993 do konce roku 2000. V září 2001 už oficiálně nefiguroval v této společnosti. Nicméně je to podle mě jenom kouřová clona maskování, něco jako Andrej Babiš, který taky nefiguruje v Agrofertu, ale každý ví, že ano. Svěřenský fond, že? Marvin Bush seděl ve správní radě, ale už možná svou práci v rámci bezpečnosti budov Světového obchodního centra udělal a už nebyl potřeba. Zajímavější byla ale skutečnost, kterou ti mainstreamoví pravdovědci takticky obcházejí, a to, že mezi lety 1991 až 2001 byl generálním ředitelem této společnosti bratranec ex-prezidenta George Bushe mladšího Wirt Walker. Společnost Securacom, která se později přejmenovala na StraightSec, je americko-kuvajtská korporace, poskytující bezpečnostní služby. Mohutně do ní totiž investovala kuvajtská investiční skupina KUVAM, psáno KUVAM, pokud by si to chtěli vyhledat. Navíc bratr ex-prezidenta George Bushe, Marvin Bush, byl také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě této kuvajtské KUVAM společnosti, která navíc masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. A ono to dává celkem i logiku, to souručenství a spojení nebo sepětí Američanů s Kuvajťany, tak i se Saudy, protože proč George Bush starší kromě jiného začal válku v zálivu v roce 1990, kdy Američané bránili Kuvajt před Saddamem Husseinem, vyčerpaného z vleklé války s Íránem celá 80. léta. George Bush starší jenom hájil a chránil své kuvajtské obchodní partnery. Kdy znovu bratr jeho syna, ex-prezidenta George Bushe mladšího Marvin Bush, seděl ve správní radě kuvajtského investičního fondu KUVAM. To je chucpe, že to s náma práská o zeď. Pojďme ale prozkoumat vazby na Kuvajt dál. Vzpomínáte si třeba, to už jsem tady zmínil, na hezkou tvářičku na Jirách. To byla ta kuvajtská zdravotní sestra, která vystoupila před americkým kongresem a prohlásila tam, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci
vyhazovali miminka z kuvajtských inkubátorů. A později se ukázalo, že ta Najrách byla ve skutečnosti dcerou Sauda Al-Sabaha, což byl kuvajtský velvyslanec ve Spojených státech amerických. Takže Američané si jenom chránili svoje vlastní ropné investice a své obchodní partnery, když předtím poskytovali chemické směsi jako sněč slezinou jejich spojenci proti Iránu svému Sadámu Husajnovi na válce v zálivu a tak dále, to teď nebudeme rozpitvávat, ale je zajímavá ještě jedna věc. 2 měsíce před invazí Sadáma Husajna do Kuvajtu, 20. června 1990, George Bush mladší prodal 2/3 svých akcí ve společnosti Harken Energy. Vzpomínáte si, jenom pro osvěžení paměti, jak jsem popisoval, že George Bush mladší a starší bratr Usámy Salim Bin Laden založili v Texasu společnost Arbusto Energy, která skoro zbankrotovala, tak se spojila vedle Spectrum 7 Energy se Harkenem Energy, ale stále zatím stály Bushové a jejich obchodní partneři. Tak právě George Bush mladší prodal 2 měsíce před útokem Iráku na Kuvajt své akcie v této Harken Energy. Tehdy se psalo, že George W. Bush kvůli tomu porušil zákon, protože transakce byla prodejem akcí osob zasvěcených do vnitřních událostí nebo informací. Jednoduše, že zneužil vnitřní exkluzivní informace o chystaném útoku, když ostatní takovou informaci mít nemohli. No a samozřejmě proběhla válka v zálivu tehdy, Američané ochránili kuvajtská ropná pole a vypráskali Sadáma Husajna vyčerpaného z leklé války s Iránem. No a v této souvislosti je ještě zajímavá situace po takzvané operaci Pouštní bouře. Zmínil jsem, že starší bratr Usámy Salim bin Laden šéfoval jedné z největších stavebních společností na Středním východě. Ta společnost se jmenovala Bin Laden Brothers Construction, později se přejmenovala na Bin Laden Group, jednoduše Bin Laden Group. A když Salim Bin Laden zemřel v roce 1988 u města San Antonio v Texasu na záhadnou leteckou nehodu, společnost samozřejmě zůstala přirozeně v rukou saudské rodiny Bin Ladenů. A teď se k tomu dostávám, protože tato obří stavební společnost v regionu Bin Laden Group pomáhala Američanům budovat jejich letiště právě na Středním východě. To je chucpe, panečku. Saudská rodina Bin Ladenů pomáhala Američanům budovat letiště na Středním východě. Koho by to napadlo? Historie je plná paradoxů. Jenom pro naši představu, stavební společnost Bin Laden Group má zhruba kolem 40 000 zaměstnanců a je zastoupená ve velkých městech Saudské Arábie a arabských hlavních městech. To znamená Bejrút v Libanonu, Káhira v Egyptě, Amán v Jordánsku a Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Mimochodem právě v Dubaji byl lékařsky ošetřený doktor z Bílého domu Usáma bin Laden 4. července 2001 a přijel se tam za ním podívat šéf zdejší pobočky CIA, tam, kde mají sídlo bin Ladenové, nebo jedno ze sídel té jejich firmy Bin Laden Group v Dubaji. Stavební společnost Bin Laden Group staví dálnice, bytové jednotky, domy, továrny, hangáry a dokonce vojenské základny. A to je další chucpe. Některé vojenské základny jsou součástí americko-saudské dohody s názvem Peace Shield, to znamená mírový štít, tehdy se to jmenovalo. Takže saudská rodina Bin Ladenů pomáhala Američanům stavět nejen letiště po operaci Pouštní bouře v 90. ale dokonce jim pomáhala budovat některé vojenské základny na Středním východě. Tak to jsou takové opravdu neskutečné kontrastní paradoxy historie. My si jenom zapamatujeme sepětí a souručenství Američanů s Kuvajťany i se Saudy. Pojďme ale zpět ke společnosti Securacom, později StrateSec. Tato společnost Securacom, později se přejmenovala na StrateSec, zajišťovala bezpečnost pro United Airlines, což byla společnost, jejíž 2 letadla byla zapojená do operace 11. září. Může to být náhoda, samozřejmě. Ale dál, tato americko-kuvajtská společnost StrateSec zajišťovala bezpečnost v mezinárodním letišti Dallas. Ne Dallas, ale Dallas, Dulles, Dallasovo letiště, jo, spletli. A od začátku 90. let až do 11. září i v komplexu budov Světového obchodního centra. Dokonce mezi lety 1996 až 2000 nainstalovala tato společnost do budov Světového obchodního centra nový bezpečnostní systém.
Marvin Bush, bratr ex-prezidenta George Bushe, byl také ředitelem holdingu pojišťoven HCC až do listopadu 2002. A u této společnosti HCC byla pojištěná část budov Světového obchodního centra. A právě tato HCC, dříve Houston Casualty Company, má Houston, Texas, domovský stát Bushů, poskytla část pojištění na budovách Světového obchodního centra po jejich zničení. Takže pro stručnou rekapitulaci toho, co jsme si dnes řekli. Máme tu ex-prezidenta George Bushe, jehož bratr Marvin Bush byl členem správní rady společnosti Securacom, později StrateSec, která zajišťovala bezpečnost jak pro budovy komplexu Světového obchodního centra, ale také letecké společnosti United Airlines, jejíž dvě letadla byla do operace 11. září zapojená. Bushův bratranec Wirt Walker byl výkonným ředitelem této americko-kuvajtské společnosti mezi lety 1991 až 2002. Marvin Bush dále, jeho bratr, byl dále také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě kuvajtské QFM, která masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. Navíc samotný ex-prezident George W. Bush byl poradcem zbrojařské korporace Carlyle Group, do které masivně investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Spoluzakladatelem zbrojařské Carlyle Group byl obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Jeho další kamarád židovského původu Larry Silverstein vlastnil budovu číslo 7, která se zřítila díky požáru, ačkoliv do ní žádné letadlo nenarazilo. A navíc si nechal pojistit 6 týdnů před 11. zářím veškerý komplex budov Světového obchodního centra před teroristickým útokem na 7 miliard. Ta pojistka. Prý je i konspirační teorií to, že mezi nájemce budovy číslo 7, která se zřítila bez nárazu letadla, patřila CIA, Ministerstvo obrany, daňový úřad a byl tu i nouzový bunkr starosty New Yorku. Třeba komise pro burzu a cenné papíry skladovala v budovách 3 až 4 tisíce složek vztahujících se k obrovskému množství burzovních vyšetřování a podvodů. Tehdy si pamatujeme, že probíhaly obrovské podvody na burze, které se snažily zamést pod koberec. Oficiální mainstream tvrdí, že požár na budově číslo 7 byl tak obrovský, že se po 8 hodinách v 5 hodin odpoledne i tak ta budova zřítila. To je klasická damage control, respektive napravování škod, respektive vyvracení pravdy lží. Protože nikdo z těch oficiálních mainstreamových chytráků nevysvětluje, proč potom všechny budovy, které obklupovaly dvojčata a které obklupovaly dokonce i budovu číslo 7, tak ty všechny budovy zůstaly nepoškozené a zřítila se jenom budova číslo 7. Oni vám ale budou tvrdit, že to způsobily trosky vyletující z dvojčat, které zapálily nějaké dieselové agregáty v budově číslo 7 a proto se po 8 hodinách zhroutila, ale pokud by to byla pravda, byla by to třetí budova v historii Spojených států, která se zhroutila díky ohni. První dvě jsou budovy Světového obchodního centra. Trosky zasahovaly i okolní budovy. Vodovodní přípojky byly také vypnuté i ve všech okolních budovách, takže hasiči tam nemohli pořádně hasit. Zřítila se ale jen věž číslo 7. Všechny ostatní budovy stály. Ještě závěrem tohoto dílu, protože už se blížíme ke konci, tak závěrem ještě tohoto dílu se podívejme na řadu záhad a náhod. Jak už všichni víme, Larry Silverstein získal 6 týdnů před pádem dvojčat právě tato dvojčata do pronájmu, včetně pojistky v případě teroristického útoku. A právě Larry Silverstein totiž začínal každý svůj pracovní den zcela neměnným rituálem snídaní s novými nájemníky Světového obchodního centra v restauraci Windows Underworld ve 106. patře severní věže. Od 24. července, kdy získal do pronájmu dvojčata, nevynechal snídani ani jedinkrát. 11. září si nicméně svou snídani poprvé odepřel. Měl hlad, byl určitě hladový, kručelo mu v břiše, přesto si poprvé 11. září tu snídani odepřel. Cituji jeho výrok onoho dne. Protože mám světlé vlasy a světlou kůži, mě moje žena, Bůh jí žehnej, objednala k dermatologovi.
Pamatuji si, jak jsem jí říkal, drahoušku, mám v centru tolik práce, musím toho doktora zrušit. A ona prohlásila, že nic rušit nebudu a k tomu dermatologovi půjdu. Odpovídal později v rozhovorech na otázky po svém dopoledním programu. Třeba ve Wall Street Journal své přežití přečetl, cituji, zázraku, absolutnímu zázraku. To však nebyl jediný zázrak toho dne. Jisté smrti unikli i jeho syn Roger a dcera Lisa, kteří figurovali ve vedení té společnosti jeho Silverstein Properties. A v době útoku měli sedět na oné pracovní snídani také, kam nedorazil jejich otec. Oba údajně nezávisle na sobě, přišli ale s drobným zpožděním a už se tam nedostali. Cituji, kdyby se útok stal jenom o trochu později, oba by pravděpodobně zůstali uvězněni ve Windows on the World, napsal New York Observer. Štěstí tehdy přálo i řediteli firmy Geoffreymu Hartnovi, který na meeting do restaurace na vrcholu severní věže sice dorazil, ale podle tvrzení Lisy Thompsonové, ředitelky Lower Manhattan Culture Council, se kterou tam probíral možnou spolupráci, schůzku nečekaně zkrátil. Oba se dostali do výtahu v 8.44, tedy pouhé 2 minuty před nárazem letu číslo 11. Stejně skvěle se 11. září vedlo i Franku Lovimu, šéfovi partnerské společnosti Larryho Silversteina Westfield America, která si ve Světovém obchodním centru pronajala maloobchodní prostory. I on se v úterý ráno svému pracovišti obloukem vyhnul. To jsou náhodičky, že? Tolik lidí a najednou všichni si tu snídani odepřeli zrovna toho 11. září. Asi se najedli třeba někde za pochodu, dali si třeba hot dog někde u stánku, nevím. A jak už jsem dříve zmínil, 11. září 2001 se odehrála ještě jedna zajímavá schůzka. Členové zbrojařské společnosti Carlyle Group, George Bush starší a jeho bývalý ministr zahraničí James Baker se setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šáfikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usáme Bin Ládina ze Saudské Arábie. Těch záhad a propojení rodinných klanů Bushů a Bin Ládinů v Saudské Arábii je celá řada. Tak třeba po teroristických útocích 11. září byly všechny lety nad Spojenými státy ve vzdušném prostoru Spojených států zastavené, ale došlo k jedné výjimce. Já mám takový pocit, že jsem tady zmiňoval, teď si nejsem jistý, ale radši to zopakuju, protože opakování je přece jenom matkou moudrosti. Bílý dům povolil vzlet letadlům, která vyzvedla 144 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ládinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivedli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. Bílý dům jim povolil bezpečný průlet, aby se do Saudské Arábie dostali včas a v bezpečí. To bylo v době, prosím, těsně po útocích 11. září, v době, kdy žádnému jinému letadlu nebyl povolený vzlet v americkém vzdušném prostoru. Tito členové rodiny Bin Ládinů nebyli nikdy vyslýchaní. To je, prosím, článek, který cituji dokonce ze serveru Denver Post, kde probírají jednak tu schůzku Bushu a jednoho z Bin Ládinů 11. září a jednak i tyto záhadné lety, které se sbíraly saudské členy rodiny Bin Ládinů jako jediný let během 11. září. To by bylo pro dnešní díl všechno, milí posluchači, já vás prosím a žádám a pléduji, jako na plénu OSN plédují, tak i já pléduji, prosím nasdílejte tento příští druhý díl kamkoliv můžete, protože jsem přesvědčený o tom, že by se tyto informace měly dostat k co největšímu počtu lidí, zvláště v tomto 20-letém výročí po 11. září 2001, A jednak si prosím překlikněte na druhý díl, další díl a poslechněte si ho také, protože právě ve druhém díle budeme onen dokument Piloti za pravdu o 11. září prezentovat. Vy, co posloucháte v premiéře, na druhý díl si počkejte samozřejmě. Před samotným dokumentem se ale ještě ve druhém díle podíváme na historii budov Světového obchodního centra a dozvíme se třeba, že se už dvakrát oficiálně žádalo o jejich zbourání, protože jejich rekonstrukce by byla mnohem dražší, než je nákladně zbourat. Budeme si klást zásadní otázky, které bychom měli formulovat každému, kdo bude plácat oficiální báchorky o 11. září, ale podíváme se hlavně na ohromující obchod s drogami v Afghánistánu. Mnoho západních bank pralo velké miliardy peněz z drog, za což dostali pokuty.
Ovšem samozřejmě my prozkoumáme rapidní nárůst produkce a distribuce drog v Afghánistánu z více perspektiv. Povíme si, kudy se pašují drogy severní cestou do Německa nebo Nizozemska nebo balkánskou cestou do jižní a západní Evropy, ale afgánské drogy, heroin a tak dále zaplavuje neskutečným způsobem i státy kolem Ruska. Jak ten prstenec nebo věnec zemí kolem Ruska. Povíme si, že právě tohle je jedním z nástrojů projekce americké moci v regionu. Zaplavit nepřátelské státy drogami. Samozřejmě zroste kriminalita, bují násilí, lidé kvasí, reptají a jsou náchylní ke svržení vlád nějakou tou barevnou revolucí a nastolení nějaké proamerické vlády. A hned budou Američané zase o krok blíž k Rusku. Tedy to pašování, distribuce a produkce drog z Afghánistánu je jedním z destabilizačních mechanismů geopolitiky v rámci projekce moci. Mám tu konkrétní údaje a fakta, dokonce Kalifornie chtěla stavět ropovod přes Afghánistán z Turkmenistánu v roce 1997. A ještě tehdy, v roce 1997, jim k tomu Talibán dal požehnání a dokonce to podpořil Talibán z Turkmenistánu. A to bylo prosím pěkně 4 roky před 11. zářím, kdy Američané naprosto úzce s Talibánem spolupracovali. Dozvíte se více, snad jsem vás dost navnadil, motivoval na to, abyste si druhý díl pustili. Já se na vás budu těšit a samozřejmě se budu těšit, když mi třeba zanecháte nějaké komentáře, postřehy, vaše názory, tvrzení pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, který je necenzurovaný na rozdíl od YouTube, kde mě určitě tento pořad nenechali. Protože už mě tam smazali 3 pořady ohledně Pizzagate a tak dále. Takže to dáváme na tuto platformu, takže se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále Odyssey a zanechte nám samozřejmě i komentáře, vaše postřehy, návrhy, tvrzení, budu velmi rád za jakékoliv vaše reakce. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný, čím nerušený večer a počkejte si za 2 dny na druhý díl, který bude ještě hutnější, ještě výživnější snad i než, nebo minimálně stejný jako tento díl první. Hezký večer a těším se na vás. I know God.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači CS. Vítejte při poslechu druhého dílu Záhad kolem 11. září, kdy letos procházíme 20-letým výročím této události, ve kterém tak trochu rekapitulujeme, co se za těch 20 let přihodilo a hodnotíme realitu v geopolitickém kontextu. Pokud jste, milí posluchači, neslyšeli první díl, vřele vám doporučuji, abyste si ho pustili, protože budete navazovat na tento díl druhý. Ten totiž bez toho prvního nebude mít až takovou šťávu a takový velký smysl, protože spousta informací, které dnes budu prezentovat, pocházejí z předchozího prvního dílu, na které budu navazovat. A možná je to právě třeba trochu pro vás náročnější, ale snažil jsem se všechno rozdělit na, řekněme, přehledné kapitoly, tak, abychom v tom měli pořádek. Také se snažím ty věci uzavírat v kapitolách, provádět lehkou stručnou rekapitulaci, abychom se je v paměti ty věci utříbili, uchovali a snáze ji zapamatovali. V prvním díle jsme si pověděli informace ohledně Usáme bin Ládina v 80. letech v Afghánistánu, kde cvičil skupiny mujahidů, kdy mnoho z nich přivedl potom do Bosny a Hercegoviny v 90. letech do dějiště Evropy na Balkán přímo, aby se připojili ke kosovské osvobozenecké armádě UČK proti Srbům. Když teď lehce budeme rekapitulovat, co jsme si řekli v tom předchozím prvním díle. Také jsme si představili německé důkazy o zbraních, kterými Američané zásobovali kosovské Albánce, a několik výroků německého a britského ministra zahraničí a obrany, že za těmito operacemi stála CIA. Oficiální autorizované certifikované výroky ministrů. Podívali jsme se také na americký vládní program International Visitors Leadership, který absolvoval v roce 1987 Hamid Karzai, kterého Američané dosadili na post premiéra po vpádu amerických vojsk v roce 2001 přímo v Afghánistánu. Prozkoumali jsme úzkou spolupráci rodinných klanů Bushů a Bin Ladenů už od 70. let minulého století s zbrojařskou Carlyle Group, kterou řídil Hamid Karzai, po něm George Bush starší a Bush mladší tu dělal poradce, do které mohutně investovali i Bin Ladenové, rodinný saudský klan Bin Ladenů. Také jsme si představili dva židovské obchodníky, kteří na válce nesmírně vydělali. David M. Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group, která za jeden den války v Iráku vydělávala 250 milionů dolarů. A Larry Silverstein, který 24. července 2001 podepsal pojistku na budovy komplexu Světového obchodního centra s dodatkem vyplacení té pojistky v případě teroristického napadení. 6 týdnů před 11. zářím stihl to. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je skoro jako 20 dní války v Iráku za 250 milionů, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Závěrem toho předchozího dílu jsme také prozkoumali kompletní vazby západní velmoci na Saudskou Arábii, stejně tak jako klan rodiny Bushů přes společnosti na kuvajtské prominentní šejky a rodiny a důvody války v zálivu. George Bushe staršího po operaci Pouštní bouře pomáhala právě obří stavební společnost saudské rodiny Bin Ladenů budovat některá americká letiště a některé americké vojenské základny v rámci dohody Peace Shield, respektive mírový štít. To jsou takové paradoxy historie a pověděli jsme si také něco o záhadných schůzkách zajímavých lidí přímo 11. září, kteří záhadně o vlásek unikli smrti. Proto prosím, pokud jste neslyšeli, pustíte si ten předchozí první díl, rozhodně nebudete litovat, aspoň tedy doufám. Tak, pojďme dál v tomto druhém díle. Povězme si teď něco málo o dvojčatech, o budovách Světového obchodního centra, tedy severní a jižní věži. Dvojčata byla postavená roku 1976, výška 417 metrů, 110 pater, konstrukčními inženýry byly John Skyling a Les Robertson. Prostory k pronájmu budov Světového obchodního centra byly hned od počátku velmi těžké obsadit a trvalo to celé dlouhé roky. Prostory kanceláří byly nepřijatelné, nízké stropy, malá okna, prostě celkem nevyhovující prostředí.
Prvních 10 let byly dvojčata finanční katastrofou. Potom ještě vyvstala potřeba nákladů na renovaci budov. To znamená, byla potřeba renovace elektrických rozvodů a vzduchotechniky zhruba za 800 milionů dolarů. Dále byla potřeba odstranit azbest za 200 milionů dolarů. Potom je důležité, že nosníky pater budov se skládaly ze svářených tyčí, které byly vystříkané azbestovou izolací. Když bylo jasné, že azbest má karcinogenní rakovinotvorné účinky, bylo nutné ten azbest odstranit z těch všech nosníků, které jím byly vystříkané. Správa města několikrát odmítla dokonce žádost o řízenou demolici těch budov. Tím vlastníkem, který žádal o řízenou demolici budov, byl konkrétně správní úřad Port Authority of New York and New Jersey. Hlavně kvůli tomu azbestu, který by se tím dostal do ovzduší, pokud by se budovy měly obnažit až na konstrukci a prakticky znovu postavit. Náklady tak náročné rekonstrukce se měly vyšplhat až do výše 5 až 6 miliard dolarů. Některé odhady byly až 15 miliard. Ty budovy byly v zásadě odsouzené k zániku. V prvním díle jsme si prozradili, že 24. července 2001 přešel komplex budov do soukromých rukou společnosti Silverstein Properties formou pronájmu na 99 let. Ten komplex obsahoval obě 110-patrová dvojčata, čili severní a jižní věž Světového obchodního centra, tři nižší budovy Světového obchodního centra, to znamená budovy 4, 5 a 6, a 22-patrový hotel Marriott. Silverstein Properties už vlastnila budovu číslo 7. Tato společnost patřila samozřejmě Larrymu Silversteinovi a jeho partnerům. Za pronájem všech budov zaplatili 3,2 miliard dolarů. Nabízí se logická otázka, proč to pro boha dělali, když bylo třeba investovat na masivní rekonstrukci budov 5 až 15 miliard dolarů. Je velmi důležité, že tato nájemní smlouva obsahovala klauzuly, cituji, budou-li budovy zasažené teroristickým útokem, povinnosti nových vlastníků vyplývající ze smlouvy o pronájmu tím zanikají. Byl to mimořádně neobvyklý odstavec pro leasingové smlouvy, díky čemuž vlastníci nemusí splácet leasing, ale mohou inkasovat pojistné. Silverstein měl nárok ve finále na 7 miliard dolarů pojistky, dostal 4,55 miliardy, necelých 5 miliard, mám takový pocit. Samotné pojišťovny se také parádně napakovaly, protože vzhledem k událostem zvedly pojistky o 2000%, takže své zisky maximálně znásobily. Je to něco podobného, jako když pojišťovny zvednou pojistky třeba v záplavových oblastech, kde hrozí značné riziko zatopení vodou. A tím, že byl podniknutý teroristický útok, se to riziko teroristického útoku také značně zvýšil, stejně jako v těch záplavách, v těch záplavových zónách, jo? Díky čemuž ty pojišťovny zvedly své pojistky budov o 2000%. To byl majstrštyk, opravdu majstrštyk, jak mohou vydělat obě strany. Larry Silverstein zhrábne pojistku a pojišťovna se zahojí na zvýšení pojistek ostatním všem pojištěncům o 2000% díky zvýšenému riziku teroristického útoku. Vydělají obě strany, nikdo nepřijde zkrátka. Pojďme na závěrečné základní otázky. Zrekapitulujme si základní poznatky velmi telegraficky, protože rozebíráním už stokrát rozebraných faktů o pádech dvojčat bychom tu strávili zbytečné hodiny. Je tedy jasné a potvrzují to američtí architekti a američtí inženýři, američtí piloti, jak z komerční, tak i armádní sféry, že 11. září byla operace pod falešnou vlajkou a inside job, tedy vnitřní úkol provedený americkou armádou ve spolupráci s tajnými zpravodajskými složkami. Je jasné, že letecké palivo nedokáže rozstavit ocel mrakodrapů a že budovy Světového obchodního centra byly stavěné mimo jiné i proti útokům letadla, dokonce i proti atomovému výbuchu. Jak jsem zmínil v minulém díle, pod budovou číslo 7 se nacházel protiatomový bunkr pro starostu New Yorku. Je také jasné, že byl použitý nanotermit, vyráběný ve vojenských laboratořích americké armády. Zmínil jsem také bratra Marvina Bushe, který byl členem správní rady americko-kuvajské bezpečnostní agentury Securacom, později přejmenované na StrateSec. Byl ale také ředitelem bezpečnostní služby budov dvojčat a nechal na 2 měsíce před 11. zářím vypnout kamerové a bezpečnostní systémy a polovinu výtahů v budovách prý kvůli rekonstrukci.
Je jasné, a to také tvrdí američtí architekti a inženýři rozporující oficiální verzi, že na mnohých patrech dvojčat byly nainstalované výbušniny a že se nařezávaly nosníky v jednotlivých patrech. Také jsme si prozradili, že na místo likvidace asbestu budov dvojčat se natíraly nosníky tekutým nanotermitem. Když to zjednodušíme, dvojčata byla i tak odsouzená k zániku kvůli extrémně nákladné rekonstrukci vzhledem k asbestu. Tak by se pravděpodobně svrhla tak či tak. Ovšem, v hlavách skupin Deep State se zrodil plán, jak aspoň tohle svržení využít pro vyšší cíle, pro vyšší účely. Nejenom to technicky chladně svrhnout, jakoby nic, ale když už to máme svrhnout, tak z toho aspoň udělejme kabaret, že do věží narazí fingované letadlo. Budovy budou svržené stejně, tak aspoň to svržení může posloužit jako mýtus, záminka, jednoduše vyšší cíl. Když se nad tím zamýšlím ještě možná hlouběji, tak oni vlastně museli toho Larryho Silversteina nechat zbohatnout a nechat ho vydělat, vyplatit mu tu 5miliardovou pojistku, protože jinak by popřeli ten samotný teroristický útok, tu vyfabulovanou legendu, že? Oni nemohli říct, nic vám nedáme, na pojistku nemáte nárok, ale v rámci podpory té legendy teroristického útoku mu ty peníze museli vyplatit, i když to provedli oni sami jako false flag a inside job. Takže vykutálený židovský obchodníček, který našel skulinku a právě na této skulince trhlině parádně vydělal. Deep State mu musel se skřípajícími zuby tu částku vyplatit. Přece se stál teroristický útok, no ne? Ale pojďme dál. Víme, že na nejlépe chráněnou budovu světa, tedy americký Pentagon, nespadlo žádné letadlo. To bude vysvětlovat také dokument Piloti za pravdu o 11. září, který si za chvilku pustíme. Víme, že do toho otvoru 3x3 metry v budově Pentagonu se nevejde Boeing 737, aniž by v okolí nárazu nerozbilo žádná okna. Známe také to, co spatřili očití svědkové, kteří stáli v době útoku u budovy Pentagonu. Víme také, že se zlato v trezoru budov Světového obchodního centra jen tak nevypaří. V dokumentu se dozvíme také, že druhé letadlo bylo ve skutečnosti vojenský speciál řízený na dálku ze země. Jednalo se o bezpilotní letoun v rámci zmodernizované operace Northwoods. Northwoods a všechny ty věci kolem Johna Fitzgeralda Kennedyho jsme probírali v předchozím díle. Víme také, že se budovy nehroutí 20 minut před tím, než to reportérka BBC oznámí v televizi. Další chucpe. Víme také, že jiné mrakodrapy, a byla jich celá řada, které uvádí třeba Richard Gage z architektů a inženýrů pravdě o 11. září, hoří třeba celé dny a nespadnou. Známe od architektů a inženýrů fakta o explozích, že ocel se jenom tak nerozpadá v prach. Dnes už také víme, že většina leteckého paliva vyhořela mimo budovy. Víme také, že tehdejší viceprezident Dick Cheney několikrát schválně ignoroval varování leteckých důstojníků, že hrozí New Yorku nebezpečí. Například Minetovo výpověď, která to dokazuje, si také poslechneme v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září za chvilku. Víme také, že samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001 jen několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem byl to americký den nezávislosti, to je taky takové docela zajímavé datum, že zrovna v ten den mu poskytli lékařskou péči. Těch Usámů bylo samozřejmě více a představovali jakýsi fantom a hnací motor, aby se národ mohl jakoby semknout proti imaginárnímu nepříteli a jeho zhmotněné verzi Usámy bin Ládina. My víme, že jen tak s Boeingem se trefit do budovy není žádná legrace ani pro zkušeného pilota. Natož pro Mohameda Atu, člověka, který dvakrát propadl na zkouškách pro práškovací letadlo, pro boha. Proč CIA zabavila všechny černé skříňky a videonahrávky z okolí Pentagonu po tom nárazu? Kam se vypařily motory letadel? Jednoduše známe všechno to, co vypověděli svědkové, experti, odborníci, znalci přeživších, hasiči, bývalí agenti. Stejně tak, jako známe to, jak George Bush na půdě OSN varoval, že nebude

R. Byli shledaní vinnými Malajským mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny. Víme, proč ex-prezident George W. Bush podepsal tzv. Patriot Act, sérii šmírovacích zákonů, které se postupně vtmelily a včlenily do americké legislativy natrvalo. To byl ten účel. Víme, proč po hrozbě terorismu globalisté drží lidstvo pod krkem vyvoláváním falešné pandemie COVID-19, která ospravedlňuje a akceleruje ty samé procesy jako hrozba po 11. září. Terorismus je všude a nikde, virus je všude a nikde. Už chápete? Proto totální kontrola obyvatel. Globalisté budou vraždit dál a nic se na tom nezmění, pokud se nezměníme my, pokud nebudeme dostatečně informačně vybavení o zákulisí těchto skupin, o tom, jak ve skutečnosti operují všichni společně, organizovaně mimo naše zraky, mimo televizní kamery. Jejich nepřátelství je jenom mediální fikcí a iluzí. Je to taková moderní pohádka pro dospělé, dobro a zlo. Jenom ještě jeden příklad, abych podpořil to, co říkám, že je to mediální iluze a fikce ohledně těch nesmiřitelných nepřátel Západu, Ruska, Východu, Číny a tak dále, Arabů samozřejmě. Etiopan Tedros Ghebreyesus, protože on je původně z Etiopie, jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci WHO. A tento Tedros Ghebreyesus byl do čela Světové zdravotní organizace WHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím, v březnu 2017, přednesl Tedros Ghebreyesus hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University a na stejné přednášce pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University School of Economics and Management, tak ve správní radě této čínské pekingské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs. Jamie Dimon z JP Morgan Chase. Ve správní radě této čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk tam také sedí, rakety, satelity, družice zná společnost SpaceX, ten, co lítá teď s Jeffem Bezosem do vesmíru mimochodem. A sedí tam dále Tim Cook, Lawrence Fink, ten pochází z jednoho z největších globálních investičních fondů BlackRock, a generální ředitelé společností Dell, IBM, Walmart, General Motors, jak jsem zmínil, BlackRock a tak dále, mnoha dalších. A tito všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel šéf Světové zdravotní organizace WHO dva měsíce před jeho zvolením do této organizace, Tedros Ghebreyesus, anebo Bill Gates. A tuto univerzitu vede Fang Pishan, viceprezident Čínské lidové republiky. A tohle jsem si nechal úplně nakonec této kapitoly. Ve správní radě této pekingské Tsinghua University sedí také, chvilka napětí, kdo myslíte, že tam sedí? Jistý David M. Rubinstein. Vy, kteří jste pečlivě poslouchali, a věřím, že je vás většina, ten předchozí první díl, už se vám rozsvítilo. Ano, je to přesně ten spoluzakladatel obří zbrojařské Carlyle Group, ve které figurovala rodina Bushů, do které mohutně investovali Saudové, jak rodinný klan Bin Ládinů, tak saudský princ Al-Walid Bin Talal. A kde byl generálním ředitelem Hamid Karzai, pozdější předseda afgánské vlády po útoku Američanů v roce 2001. Tak tento David M. Rubinstein sedí v této pekingské univerzitě, Tsinghua University. Tak to je ta provázanost předních globálních elit ze Západu na Čínu. A s námi tady budou hrát nějaké divadelko, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté sedí ve správní radě univerzity, kterou vede Fang Pishan, viceprezident Čínské lidové republiky. My tu nemusíme spřádat nějaké divoké spekulace a teorie, byť logicky podepřené. Ono stačí jít po jménech, kde kdo sedí, s kým se setkává, kde přednáší, co vede, jaká je jeho minulost. A ty parchanty tam máme úplně všechny bez nějakých dlouhých zdrojů.

vyšetřování. Co tihle všichni pohledávají v radě čínské univerzity? To je spíš strategická rada globalistů. Američané v těsném obětí a souručenství s Číňany a Araby. Ještě to snad nikomu není jasné. U 15 z údajných 19 únosců letadel 11. září bylo prokázané, že byli Saudové. Proč myslíte, že se Američané nerozhodli zaútočit rovnou na Saudskou Arábii, ale vtrhli nejdříve do Afghánistánu a potom do Iráku? Dovede to někdo z těch spřadatelů oficiálních páchorek vysvětlit, jako všechno ostatní? Amerika 15 let zatajovala 28 stran dokumentů, které Saudskou Arábii potvrzovaly. OK, americká veřejnost tyto informace sice nevěděla, neznala, fajn, to beru, ale americké tajné složky zpravodajské služby, včetně ex-prezidenta George W. Bushe, to věděli celou dobu. Už od začátku. V roce 2016 až Američané tyto dokumenty odtajnili a pak najednou americký kongres přehlasoval veto ex-prezidenta Baracka Husajna Obamy, pravým jménem Barry Soetoro, k zákonu, který umožňuje pozůstalým po obětech 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za jejich podíl na těch útocích. Baracku Husajnu Obamovi se nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové tehdy pohrozili, že z amerických bank stáhnou svoje peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů, 3/4 bilionu. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar, to znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy o rok později, v květnu 2017, a dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019, už jsem o tom mluvil v předchozím prvním díle. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. A Saudové můžou stáhnout 3/4 bilionu z amerických bank a Saudové také můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A v tom okamžiku jsou na hraní, protože dolar by šel dolů. Dolar stojí na ropě a právě Saudové prodávají ropu za dolar. Američané si Saudy musí předcházet, hýčkat. Ale zpět k tomu Talibánu, ještě mimochodem velmi zajímavá informace. V roce 1997 zahájila kalifornská společnost Unocal, která měla řadu spojení s pozdějším viceprezidentem George Bushe Dickem Cheneym, přípravy na ropovodu Afghánistán, který by vedl z Turkmenistánu přes Afghánistán a do Arabského moře a do rukou ropných společností vedených Spojenými státy. A tehdy si představte, že v tom roce 1997 ještě talibánské i protitalibánské skupiny tu dohodu podpořily, a to natolik, že potenciálním pracovníkům bylo poskytnuto školení pod vedením Spojených států, které jim pomohlo při pokládce potrubí toho ropovodu. Ale americké organizace do toho tak šily a vrtely přímo ve Spojených státech mediálně, že kalifornský Unocal byl nucený od té dohody odstoupit. Takže ještě 4 roky před 11. zářím byli Američané dychtiví a ochotní spolupracovat s Talibánem na obchodech s ropou v rámci společnosti spojené s Bushovým viceprezidentem Dickem Cheneym, Unocal, nebo jak se to jmenuje. Dokáže třeba tohle někdo z těch pravdovědců oficiálních páchorek logicky vysvětlit? No samozřejmě, že nedokáže, proto se o tom raději ani nebudou zmiňovat. Snad jedním z nejvíce přehlížených aspektů spojení rodiny Bushů a Bin Ládinů jsou obvinění z obchodování s drogami po invazi do Afghánistánu. Zatímco Talibán vyjádřil podporu výše uvedenému ropnému potrubí, tomu ropovodu, stavěl se naopak velmi ostře a tvrdě proti produkci obchodování s heroinem z obrovských dodávek opia v zemi. Když americké síly vstoupily do Afghánistánu, mnozí si všimli, jak se produkce heroinu nejenom vrátila do doby před Talibánem v roce 1996, kdy začaly vládnout, ale dramaticky stoupla na historicky nejvyšší úroveň. Americká armáda se totiž krátce po invazi zmocnila těchto opiových polí a zůstala pod jejich kontrolou i v následujících letech. Talibán se aktivně pokoušel ten rozkvět obchodu s opiem ukončit.
Může to být náhoda, ale je fakt, že CIA rozkvět obchodu s opiem naprosto přehlížela, ačkoliv rapidně stoupl. Dokonce samotná Organizace spojených národů, OSN, varovala, že produkce opia pro výrobu heroinu byla v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni. Distribuce opia stoupala každým rokem o 9 000 tun, což bylo zhruba o polovinu než předchozí rok. Maková pole se znovu objevila i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy sloužilo území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami měly některé americké banky. Praly peníze konkrétně Citigroup, Wells Fargo anebo HSBC. Kterým za to, mimochodem těm bankám, byly uložené obrovské pokuty.

Nyní se zdrok také z Mexika například, obšírně o tom referoval Wikileaks třeba. A nebo třeba nedávno v roce 2020 se vynořila další obří kauza, když jsme u těch bank po Panama Papers, tak ta kauza se týkala uniklých dokumentů s názvem FinCEN Files a ty uniklé dokumenty odhalují praní peněz skrze největší banky světa. Nebyla tam zapojená pouze HSBC, ale třeba i německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a další banky. Mimochodem z českých bank se v těch dokumentech FinCEN Files ocitly 4 banky. Raiffeisen Bank, PPF Bank, to zná Petr Kellner dříve, že Česká spořitelna a Komerční banka. S Českem souvisí přes 200 dokumentů z celkových 2100 uniklých dokumentů a celkem se týká 144 českých subjektů mimochodem. Ale vraťme se k tomu hlavnímu tématu této kapitoly a to je produkce drog v Afghánistánu a pojďme prozkoumat tuto záležitost více do hloubky a budete zatraceně překvapení, co se nám z toho začne rýsovat. 3. května 2019 se v Taškentu konalo 11. setkání ministrů zemí, které se účastní memoranda pro regionální spolupráci v oblasti kontroly narkotik. To setkání odhalilo řadu znepokojivých tendencí souvisejících s růstem výroby drog v Afghánistánu a jejich šířením za hranice této země. Této konference se účastnili diplomaté ze zemí SNS, to znamená Společenství nezávislých států, které nejvíce pociťují negativní důsledky afgánského obchodu s drogami, což je Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbajdžán. A také zástupci pracující v oblasti mezinárodních struktur, jako je organizace Aga Khan Development Network, Šanghajská organizace pro spolupráci, Středoasijské regionální informační a koordinační centrum CARIC, které bylo zřízené pro boj proti šíření nelegálního obchodu s drogami, a také se to účastnil úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Mezi účastníky této konference pozoruhodně nebyl Afghánistán, odkud vychází hlavní drogová hrozba pro svět. Je taky docela zajímavé. Od té doby, co se vláda v Kábulu v roce 2001 dostala pod kontrolu Spojených států, výroba afgánských narkotik vzrostla desetinásobně. Podle údajů úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se v roce 2017 produkce opiového máku v zemi zvýšila ve srovnání s rokem 2016 o 87% a dosáhla rekordní úrovně, jak jsem zmínil před chviličkou, 9000 tun. Rekordní hodnoty dosáhla i rozloha osevní plochy opiového máku. V roce 2017 vzrostla na 328 tisíc hektarů, což je ve srovnání s předešlým rokem zvýšení více než 1,5krát o 63%. V provincii Balk osevní plocha máku vzrostla o 10 tisíc hektarů, v Kandaháru o 7,5 tisíc hektarů, v Nimrozu o 6,2 tisíc hektarů, v Uružgánu o 6 tisíc hektarů a v Helmandu, nejrozlehlejší provincii Afghánistánu ležící na jihu země, se rozloha výsevu opiového máku zvýšila rovnou o 63,7 tisíc hektarů, tedy o 79%, což zajistilo asi polovinu z celkového přírůstku. Provincie Helmand je hlavním centrem výroby drog v Afghánistánu. Je tady zřízený obrovský počet heroinových laboratoří, takzvaných. Dříve byl Helmand takzvanou zónou odpovědnosti britských okupačních vojsk, ale potom Angličany vytěsnili Američané. Když převedeme objem produkce opiového máku za jeden rok na zisky, tak za rok 2017 ve srovnání s předešlým rokem vzrostly zisky o 55% a dosáhly 1,39 miliard dolarů, což vypočítali, že je 7% afgánského hrubého národního produktu. Existuje několik cest pro dodávky afgánských drog na zahraniční trhy. Máme tady severní trasu. Severní trasu, tak ta vede přes Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, dále Kazachstán, Rusko, Ukrajinu, Bělorusko nebo Pobaltí do zemí východní Evropy, do Německa a Nizozemska na západě. No, takže severní cesta, většinou je to Německo a Nizozemsko v Evropě. Dále druhá cesta, kterou tu máme, tak je balkánská trasa. Ta vede přes Irán nebo Pákistán, dále přes moře do Turecka, balkánských zemí a do jižní, střední a západní Evropy. To znamená Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie a tak dále a tak dále. Kromě toho existují kanály pro dodávky drog do Indie a Číny.

0: Druhá balkánská trasa je kratší než ta severní a je na ní menší počet státních hranic. Ale zvláštním rysem té severní trasy prý je průchodnost mezi zeměmi SNS, to znamená zeměmi Společenství nezávislých států, což obchod s drogami výrazně zjednodušuje. Pro pašování afgánských drog je nejzranitelnější nebo řekněme nejlehčí pro to pašování, chceme-li, rusko-kazachstánská hranice. Ta totiž po zemi měří více než 5900 km, narkotika se převáží prakticky po celé její délce, po celé délce té hranice. V březnu roku 2018 napsal íránský tisk, citující afgánské odborníky, že hlavní zisk z obchodu s drogami připadá Američanům. Samotní afgánští odborníci tvrdí, že největší zisky z drog mají Američané. Bez spolupráce s americkými vojáky by se afgánská narkotika v takovém měřítku nemohla dostat do Evropy. Američané používají k obchodu s drogami vojenská letadla, která překonají hranici samozřejmě logicky bez kontroly. Vojenská přítomnost Spojených států v Afghánistánu zajišťuje šíření mezinárodního obchodu s drogami. Výjimečně výhodná poloha Afghánistánu umožňuje projektovat moc v severním směru, což je Střední Asie a Rusko, pak v severovýchodním směru, což je Čína, a západním směru, což je Irán. Musíme si uvědomit, že drogová válka je jedním z nástrojů projekce moci proti geopolitickým nepřátelům Spojených států. Jednoduše, chcete postupně rozežírat, nahlodávat a ničit nějakou nepřátelskou zemi, když nemáte žádný přesvědčivý a pádný důvod, abyste na ní zaútočili. Jednou z těch možností je, že ji zaplavíte drogami. Tím je budete dostávat na kolena. Bude tam růst kriminalita, bujet násilí, země bude rozkolísaná ekonomicky, sociologicky nebo sociálně a bude se zmítat v násilí. A teď si všimněte jedné zajímavé věci. Které státy si stěžují, že po americké invazi do Afghánistánu jsou zaplavované drogami? Stěžují si Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Ázerbajdžán. Když se podíváte na mapu, je to věnec nebo prstenec zemí kolem Ruska, včetně Ruska samotného. Tak to je, panečku, věc. Najednou nám to všechno začne dávat perfektní smysl a všechny pucle nám začnou zapadat dohromady, do hrůzného, ale naprosto logického vzorce souvislostí. Když Američané nemohou rozpoutat nějakou barevnou revoluci ve věnci prstenci zemí kolem Ruska, aby se dostali ještě blíže k tomu Rusku, protože si prousí zuby na obří zásoby ruského nerostného bohatství, plyn, ropa a tak dál, tak začnou destabilizovat tyto země záplavou drog z Afghánistánu. Takže část drog je distribuovaná do Evropy, ale větší část je pašovaná do těchto zemí kolem Ruska. Lidé v těchto zemích začnou být nespokojení, protože se necítí bezpečně, roste kriminalita, brutalita, násilí. Ekonomika států začne být rozkolísaná a lidé začnou brblat a celá společnost začne kvasit. A co to je? To je revoluční kvas. Zárodek podhoubí pro nějakou rozbušku, která rozpoutá nějakou pěknou, dobře zorganizovanou, crowd-eventovou, serešovskou barevnou revoluci. Takže rapidní vzrůst distribuce drog z Afghánistánu náhle získává nový, naprosto děsivější a širší rozměr. Nejde tam pouze o ten finanční aspekt nebo prvek Američanů, pod jejichž patronací zrostla osevná plocha mákových polí. Ale jde tu o rozkymácení, rozkývání a destabilizaci věnce prstence zemí kolem Ruska. Aby zdejší lidé byli stále nespokojenější, aby vykvasili a ve finále byli tvárnější jako plastelína pro nějakou tu barevnou revoluci a nastolení nějaké té prodemokratické vlády vstřícné k americkým zájmům. Třeba jako Hamid Karzai, bývalý generální ředitel zbrojařské Carlyle Group, spolu s Bushem starším i mladším, kterého si Američané připravili už v roce 1987 v programu International Visitors Leadership a kterého za 15 let v roce 2001 nainstalovali na vedoucí post afgánské vlády. Takovíto lidé čekají, aby převzali moc i v těchto destabilizovaných zemích kolem Ruska. Oni je mají připravené, samozřejmě. Tak to třeba se dělá geopolitika. Variabilita těch nástrojů projekce moci je skutku široká a rozmanitá. A co se odehrává právě teď v Afghánistánu? Po 20 letech, rozumějme na 20leté výročí 11. září, se Američané stahují z Afghánistánu a situace se tu vrací před rok 2001. Tálibán se na územích, odkud vytlačilo vládní vojska, vrací ke starým praktikám, starým pořádkům z dob své vlády v letech 96 až 2001, tedy před vpádem amerických vojsk. Dokazují to oběžníky se zákazy a příkazy, které jeho vůdci rozesílají místním imámům a objevují se i na sociálních sítích. Navíc Tálibán získává bez boje zbraně a munici, která zůstává na základnách po americké armádě, která tam asi všechny tyto zbraně jenom tak náhodou zapomněla. Bylo mezi nimi třeba 900 ručních palných zbraní a minometných granátů a 55 vozidel. Čistě náhodou tam všechno Američané zapomněli. Všechny ty granáty, miny, vozy a stříkačky. A jak dopadla jedna z vazalských zemí s názvem Česko? Tak třeba 5. srpna 2018 zahynuli 3 čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afghánistánu stála Českou republiku třeba v roce 2016 přes 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana Českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie každý rok. Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 17 vojáků, včetně kinologa Tomáše Procházky, který zemřel v říjnu 2018. Pokud to zprůměrujeme a do Afghánistánu jsme každým rokem vrazili 500 miliardy, 600 milionů, 500, 600 milionů, vyhodili jsme za 20 let 10 miliard. Jenom na to, aby koaliční vojska po 20 letech odtáhla a znovu se k vládě dostává Tálibán. Za to jsme zaplatili minimálně 10 miliard za 20 let. Pravděpodobně to bude mnohem více. 20 let smažme, Afghánistán se vrací před rok 2001. Toto je výsledek jedné z nejnákladnějších válek v Afghánistánu, trvající 20 let, jako záminka po 11. září 2001. Vojensko-průmyslový komplex se pekelně pořádně napakoval, mezinárodní oligomafiáni od Američanů přes Araby až po Číňany si mnou ruce uspokojením nad tím, jak jim na válečné mašinérie rostly zisky, včetně židovských obchodníčků jako David Rubinstein, zakladatel zbrojařské Carlyle Group a Larry Silverstein, který 6 týdnů před 11. zářím uzavřel pojistku proti teroristickému útoku a získal tak téměř 5 miliard dolarů. Stejně jako rodina někdejší britské premiérky Theresy May, kteří vylížovali třeba na válce v Sýrii. Vydělávají všichni, rvou si na kusy státy, nelítostné šelmy, psychopati, sociopati, kteří klidně odsouhlasí fingovaný útok pro vyvolání záminky pro válku, jako operace Northwoods, řešil jsem to v prvním díle, kterou zastavil až John Kennedy. Samé otázky, záhady, podivnosti. Myslím, že pro tento okamžik bylo řečeno vše podstatné. Více bych jen zbytečně nafukoval to, co už všichni známe a víme. A samozřejmě budu moc rád, pokud i vy, milí posluchači, znáte některé další informace, střípky a souvislosti, kromě toho, co jsem tu dnes a minule sdělil. Podělte se s námi a napište nám naše postřehy, komentáře, názory pod pořad na kanále Odyssey. Za jakékoliv komentáře budu velmi rád a předem vám za ně děkuji. Pojďme si tedy teď poslechnout důkazy, které přinášejí američtí piloti v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září. Uslyšíte rekonstruované průběhy letů, komunikace s dispečery, řízení letového provozu, piloti s věžemi a další popisné důkazní materiály. Pohodlně se usaďte a pojďme na to. Co se přihodilo 11. září 2001 ráno v oblacích? Proč se americká protivzdušná obrana zdála být neúčinná? 11 mužů nás varovalo, že letí směrem na Washington. Získali jste takovou informaci od letu American 11. Vypněte ten simulátor, zmáčkněte ten knoflík.
1: Zbav se toho krámu.
0: Podle zprávy Komise pro vyšetřování 11. září, 4 letadla vystartovala z amerických letišť tohoto krásného rána v severovýchodní části Spojených států. 2 startovala z bostonského Loganova letiště, jedno z Newarku z New Jersey a další z Washingtonu, Dallasu a Virginie. Letadlo, které údajně vrazilo do Světového obchodního centra, údajně vystartovalo z bostonského Loganova mezinárodního letiště. První letadlo bylo údajně American 11, číslo N334A, údajně opustilo Loganovo letiště kolem 8:00 ráno. Letadlo United Airlines 175, číslo N612UA, odstartovalo pár minut za ním. Říká se, že tato letadla byla unesená muslimskými extrémisty, kteří byli vyzbrojení nožíky na řezání krabic. Na základně amerického letectva v Utahu, kde se nachází 84. radarový vyhodnocující útvar, rovněž známý jako RADES. Právě ten poskytl díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, programy a složky týkající se radarových pozorování 11. září 2001. V tomto pořadu budeme jejich materiál analyzovat. NORAD poskytl zvukové nahrávky z rána 11. září 2001, které pořídilo jejich severovýchodní centrum, známé pod názvem NEATS, což je středisko zodpovědné za obranu severovýchodní části Spojených států. Federální letecký úřad rovněž zpřístupnil jejich zvukové nahrávky z Bostonu a z Washingtonu DC. Při sledování této prezentace mějte prosím na paměti, že piloti za pravdu o 11. září nepoužívají materiál dodaný vládními orgány, ale pouze skutečná data, která i přesto musí být analyzovaná. Piloti za pravdu o 11. září sami analyzovali stále vzrůstající množství dokumentů a informací, které byly vydané vládními úřady, z nichž mnohé nesouhlasily s vládní verzí vývoje událostí. Jak mohou vládní organizace dospět k závěrům, které jsou v rozporu s jejich vlastními podklady? Od vládních orgánů a Komise pro vyšetřování 11. září musí být požadovaná zodpovědnost za tyto nesrovnalosti a přesto se k tomu odmítají vyjádřit. I kdyby třeba byly informace pozměněné přímo vládními zdroji, falšování údajů, poskytnutých díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, je zločin a nikdo za něj musí nést zodpovědnost. Tohle jsou radarové záznamy tras jednotlivých letadel z rána 11. září 2001 a dokumentují čas zhruba od 8:00 ráno až do 10:15 podle 84. radarové vyhodnocující letky RADES. Je také zachycená činnost bojových stíhaček, ale nedůležité radarové záznamy byly odstraněné kvůli přehlednosti záznamů. Podle těchto záznamů někdy kolem 8:15 letadlo American 11 dostalo příkaz stočit se o 20 stupňů doprava, aby se vyhnulo jinému leteckému provozu.
1: American 11, stočte se o 20 stupňů doprava.
0: Posádka opakovala instrukce a příkaz provedla. Zhruba za 15 vteřin dostal American 11 příkaz od řízení letového provozu, aby stoupal a udržoval výšku 35 000 stop, 10,7 km.
1: Začněte stoupat do výšky 350.
0: Ale letadlo neodpovídalo. Bostonské středisko se nadále pokoušelo obnovit kontakt s American 11, ale neúspěšně.
1: American 11, stoupejte do výšky 350. American 11, tady Boston.
0: Letadlo United Airlines 175 se ohlásilo po odstartování z Loganova letiště v Bostonu.
1: Halo, věž, tady je United 175. Věž k United 175, tady Boston.
0: Další hlášení tohoto letadla byl onen neslavně známý hovor Mohameda Aty, který údajně už letadlo pilotoval a který prý byl údajně omylem vysílaný, ale který byl ve skutečnosti požadavkem pro piloty.
1: Je to American 11, kdo zkouší volat. Máme nějaké nožíky na řezání krabic. Chceme, abyste byli zticha. Budete v pořádku, rozumíte? Letíme na letiště.
0: Toto bylo asi 10 minut po posledním ohlášení posádky.
1: Kdo mě zkouší volat?
0: Je důležité si uvědomit, že tento telefonní rozhovor mohl být vysílaný odkudkoliv. Ti, kteří podporují vládní verzi, tvrdí, že tento hovor pocházel opravdu z letadla American 11, protože jim to prostě vláda řekla.
1: American 11, jste to vy, kdo volá? Nikdo se nehýbejte, všechno bude v pořádku. Pokud se budete zkoušet hýbat, letadlo, prostě zůstaňte sticha.
0: Zhruba 25 minut po odstartování v 8.05 údajné American 11 změnilo kurz podle radarového záznamu RADES. Letadlo se stočilo na jih směrem na město New York. Letadlo United 175 bylo předané dalšímu středisku.
1: 175, spojte se s bostonským střediskem na 133-42. 133-42, tady United 175.
0: Ale v tomto středisku zahlédli UA-175, které bylo vizuálně stejné jako American 11.
1: United 175, tady Boston. United 175, pokračujte prosím. Sledujte polohu v oblasti mezi 12. až 13. hodinou asi 10 mil na jih, jestli tam někde neuvidíte American 767. Hlásíme negativní kontakt. Tady 175.
2: USF 583, can you see it?
1: Pořád je nemáme, ale stále je hledáme. V pořádku, United 175, teď máte směr 12 hodin pro dalších 10 mil. Dívali jsme se po 27, 20, 9, 20, 8 tisíc. V pořádku, děkuji.
0: Letadlo UA-175 dostalo instrukce, které je měly přivést za druhé letadlo a pak se mělo vrátit na svoji další pozici, což je město Sparta, VOR,
1: UA-175, tady Sparta. Tady UA-175.
0: UA-175 je potom předané New Yorkskému středisku asi 5 minut předtím, než údajné American 11 vrazilo do severní věže.
1: United 175, hlašte se středisku na 127-17. 127-17, United 175.
0: Asi v 8.30 se poprvé ozvala bostonská jednotka řízení letů, známé také jako Boston TUR, aby oznámila únos letadla American 11. Jack of American 11.
1: Federální letecký úřad, východní středisko, tady Tony. Dobré ráno, Tony, tady je bostonské středisko. Máme tu negativní situaci s letadlem American 11. Myslíme, že se pravděpodobně jedná o únos letadla.
3: We believe it's a possible hijack situation.
1: Dobrá, pokračujte. Jak odletěli z Bostonu, ztratili jsme s nimi rádiové spojení, ztratili jsme odpovídač a máme za to, že v pozadí slyšeli nějaké výhrušky.
3: And they believe that they heard in the background something, a threat.
1: Teď, ano, výhrušky. A teď by mělo letadlo letět na západ, ale zatím směřuje k jihu. Ano, vidím ho. Nikdo s nimi teď nemluví, že? Litujeme, jestli nerozumíme. V pořádku, můžu pro vás ještě něco udělat? Ne, vůbec nevíme, kam to letadlo letí. Možná k newyorskému centru.
0: Velitelské centrum doporučilo upozornit také všechna okolní střediska, obzvláště New York a Cleveland.
1: Speciálně Clevelandu a New Yorku, aspoň těm to dejte vědět pro případ, že by to tihle chlapci nabrali jejich směrem. Rozhodně, dobrá, to uděláme. Cleveland? Ahoj Clevelande, tady New York a Boston. Máme situaci s American 11, American 11. Letadlo 757 odletělo z Bostonu a mířilo na letiště Los Angeles. Nevíme, jestli tím směrem letí. Mělo letět na Los Angeles, což je směrem na západ, ale ztratili jsme jejich frekvenci a pak jsme ztratili i jejich odpovídač. A teď to vypadá, že letí směrem na jih. Počkejte, podívám se na to. Máme tady blokování záznamu na něm. Ano, ten hlavní cíl je jeho západně. V pořádku. Upozorním své okolí směrem na jih. Pozorované na 290, 29. Jihozápadně něco jako směrem na Hancock, přímo tam je asi 15 mil za ním. Nevíte náhodou, kam míří? Nevím. Můžete ho najít na přístrojích pro detekce vzdálenosti letadel? Pouze hlavní. Ano, pouze hlavní. V pořádku. V pořádku, děkuji.
0: Asi v 8.35 ráno byl Bostonským střediskem vznesený požadavek na vyslání bojových stíhaček. Jednali přímo se základnou Cape a snažili se také navázat kontakt s velitelskou základnou Otis.
1: Základna Cape, potřebujeme sledovat Tracon, linka 41. Ano, Tracon.
4: Tracon?
1: Dobrý den, můžu mluvit se základnou Otis na této lince. A nejsem si jistý, ale jestli s nimi potřebujete mluvit, tak by mohl, myslím, že mají linku 7. Podívejte se, máme tady situaci s letadlem American 11. Cože? Máme situaci s letadlem American 11. Chcete mluvit s věží na základně Otis? Chci mluvit s Traconem Otisu. Potřebuji, aby poslali nějaké stíhačky. Rozumím, vydržte vteřinu, seženu nadřízeného. Halo, Vinny, vezmi to na lince 41. Něco o vyslání letadel, nevím přesně o co jde, přiblížení, základna Cape. Ahoj Cape, zde je Dan z Bostonského střediska. Ano, máme situaci s letadlem American 11, je to pravděpodobný únos. American 11? Ano, odletělo z Bostonu směrem na Los Angeles a právě se nachází na jich od Albany. Potřebovali bychom za ním vyslat nějaké stíhačky, aby ho sledovali. Aha, rozumím, budu mluvit se základnou Otis. V pořádku, ať odstartují, my podáme oficiální žádost.
0: V 8.40, o 5 minut později, Bostonu volá velitelské centrum s tím, že chtějí hovořit přímo s newyorským Traconem, aby je informovali, že únos letadla je potvrzený.
1: Tady velitelské centrum. Dobrý den. Velitelské centrum, tady je město Boston, mohu mluvit s Traconem. Samozřejmě. Další kvůli, ano, kvůli American 11. Můžete opakovat. Volám kvůli American 11. Vám se s ním nepodařilo spojit? Ne, nemáme s ním spojení a je tu potvrzený únos. Ahoj Tracone, tady Bostonské středisko. Letadlo vyletělo dnes ráno, je to American 11. A je typu 757. Je to možný únos. American 11, typ 757, bude přistávat? To nemáme tušení, ale letělo na severovýchod a teď se nachází na jihu Sparty. Zpočátku podstatně zrychloval a máme za to, že jeho záměr je, že zkouší přistát a proto teď zpomaluje. Právě zkoušíme, takže teď je u kopců kolem Sparty. Ano, je v okolí Sparty, ani nevíme, jestli teď je to hlavní cíl. Chápu, hledám teď jakýkoliv hlavní cíl, ale kdybych ho aspoň mohl vidět, ale nevidím. Tady mám něco na přístroji CSC, což ukazuje, kterým směrem letí. Dívám se tady na základní radarové informace, ale nikde nevidím, vůbec nic tady nevidím. Začnu je hledat. My nemáme tušení, ne, že bychom nic neměli, ale ta rychlost se podstatně snížila a právě klesá. Dobrá, takže vám děkuji. Buďte opatrný. Děkuji. Bostone? Ano. Říkáte, že je to potvrzený únos. Co se stalo je, že pilot měl mikrofon puštěný, zatímco jiní lidé hovořili v kabině pilota. Chápu, takže co jste slyšeli? Slyšeli jsme výhrušky, víte, nebylo tomu moc rozumět, ale vypadalo to, že je to opravdu únos. Dobrá, kdyby bylo něco dalšího, zavolejte, pomůžeme vám. Ví o tom New York? New York o tom ví, Cleveland o tom ví, potom jako další uvědomíme Washington. Teď potřebujeme vyslat nějaké stíhačky. Zkoumali jste to? Ano. Dobrá, postarám se o koordinaci s Washingtonským střediskem, dám jim vědět, co se děje. Děkuji.
0: Podle hlášení velitelského centra byl Washington rovněž upozorněný ve stejné době, aby dával pozor na podezřelé letadlo. Toto probíhalo hodinu před útokem na Pentagon v 8.45 ráno. Minutu před nárazem do severní věže základna Cape volala Boston a upozornila je, že potřebují povolení od severovýchodního obraného centra známého pod názvem Needs, aby mohli stíhačky vystartovat. Základna Cape hlásí Bostonu informace o vojenských letadlech jako Penta 45 a 46.
1: Tady základna Cape. Ahoj, právě jsem mluvil se základnou Otis a říkali, že potřebují povolení od severovýchodního centra Nic. Budeme mluvit s Nic a dáme vám vědět. V pořádku. Jen abyste věděli, přiděli nám letadlo Penta 45 a 46.
2: NTA Alpha November Tango Alpha 45. And 46, flight of 2.
1: Brzy vystartuj. Dobrá, děkuji.
3: Great, thank you.
2: All right, TJ.
0: Je důležité vědět, že American 11 a United 175 měli stejné místo startu a stejný cíl z Bostonu do Los Angeles, ale každé z nich mělo jinou trasu. Letadlo American 11 bylo navigované přednostním směrem přímo do Los Angeles, což znamená, že letadla letí přímo přes město Syracuse ve státě New York. To je ta nejpřímější cesta na mezinárodní letiště v Los Angeles. Letadlo United 175 bylo navigované více na jih, což je trasa používaná hlavně letištěm v Newarku ve státě New Jersey. Kvůli jižnímu směru letadla United 175 bylo toto letadlo blíže budovám Světového obchodního centra těsně poté, kdy byla severní budova zasažená. Kdyby toto letadlo letělo běžně používanou trasou, trvalo by mu déle doletět k cíli a možná by právě to poskytlo dostatek času vojenským stíhačkám, aby ho dostihli ještě předtím, než letadlo k cíli doletělo. Také kvůli změně trasy United 175 mohlo letadlo přetnout dráhu letadla American 11 v rozmezí několika málo mil od sebe. Ve stejnou dobu odstartovalo letadlo United Airlines 93 z newyorského letiště v New Jersey. Letadla UA-93 a UA-175 použila tu stejnou trasu a letěla pouze pár mil od sebe. To nám připomíná operaci Northwoods. Operace Northwoods byl plán vyvinutý hlavním brigádním generálem Lenicerem. Tento plán popisoval záměnu běžného komerčního letadla po vzletu za bezpilotní letoun řízený ze země, aby mohl být zestřelen. Z tohoto činu měla být tehdy obviňovaná Kuba a mělo to být důvodem pro její napadení. Byl to přímo ukázkový bojový úkol pod falešnou vlajkou. Předstírat napadení, svádět to na nepřítele a získat tím nejen podporu veřejnosti, ale hlavně podporu kongresu pro válku. Existuje mnoho tras, které zdánlivě vedou mimo správný směr, aby se mohly spojit s domnělými cíly na akci 11. září a pak se zase oddělit. Došlo v těchto místech k záměně letadel, co by jakási upravená, zmodernizovaná operace Northwoods. Samozřejmě, jak vládní agentury, tak ti, kteří vymýšlejí výmluvy, nám poskytnou jednoduchá vysvětlení, ale tyto shody okolností nemohou být ignorované.

0: 8:52 ráno vystartovala vojenská letadla ze základny Otis a měla letět přímo k bodu Z, což bylo město New York. Uvolnění jejich cesty bylo vyžadované řídící věží Federálního leteckého úřadu.
1: I don't know where I'm scrambling these guys to.
2: Nevím ani kam tato letadla posílám. Potřebuji upřesnění směru cíle.
1: Okay,
2: pořádku, dám vám podset. Je to severně od města New York. Mám tady pozici 41 15 74 36. 73 46. Pošli je tím směrem. Rozumím.
1: Copy that.
0: A hned na to přišla zpráva, že unesené letadlo vrazilo do Světového obchodního centra.
2: Můžu vám pomoci? Ano, samozřejmě. Právě jsme se vrátili ze zdola a to unesené letadlo vrazilo do budovy. První letadlo potvrzené je o to samé American Airlines, které vrazilo do Světového obchodního centra. Rozumíte? Je tohle, co jste říkal? Ano, to je ono.
0: Systémem obíhala další zpráva, která tvrdila, že poslední známá pozice letadla byla 15 mil na východ od letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho.
2: Poslední hlášení z Bostonu říká, že letadlo je 15 mil na východ od letiště JFK.
0: Místo toho, aby byly vojenské stíhačky vyslané přímo do města New York, severovýchodní centrum Nic změnilo jejich dráhu a přikázalo jim vyčkávat na dvojité V105, což je prostor na jižním okraji Long Islandu, s tím, že to byla poslední známá pozice, která ale nebyla nikdy ověřená. Tady měly stíhačky přikázáno setrvat, zatímco radar ukázal zrychlení letadla na rychlost o 150 uzlů vyšší, než je maximální operační rychlost letadla 767, jeho cílem přímo před ním, což byla jižní věž Světového obchodního centra. V naší prezentaci 11. září útok na Světové obchodní centrum jsme důkladně analyzovali rychlost tohoto letadla a na základě porovnatelných údajů a aerodynamiky jsme zjistili, že letadlo typu 767 by nebylo možné řídit při tak vysokém překročení jeho maximální provozní rychlosti. Bylo toto letadlo upravené na to, aby předstihlo vojenské stíhačky ze základny Otis na cestě k Světovému obchodnímu centru. Pokud by tomu tak bylo, pak by musely být takové úpravy navržené někým, kdo dobře zná reakční dobu americké protivzdušné obrany. Stejně jako nikdy neexistovalo letadlo, které by dokázalo překročit svou maximální provozní rychlost o 150 uzlů a svoji manévrovací rychlost o 220 uzlů a jehož konstrukce by to vydržela a přitom by bylo stále ovladatelné ani před 11. zářím, ani potom. Po druhém nárazu dostali stíhačky ze základny Otis pokyn k sestavení bojové letecké hlídky nad New Yorkem. Byla přivolaná letadla s pohonnými látkami za účelem tankování ve vzduchu a dále vyčkávala. Skoro 35 minut poté, co se American 11 odmlčelo, což je známé jako událost žádné rádio, a změnilo směr letu. Letadlo American 77 se mezitím ztratilo středisku Indianapolis.
2: Středisko Indianapolis je v kontaktu. S kým? American 77. V pořádku. Let číslo 350. Ztratili radarové informace, ztratili kontakt, ztratili úplně všechno a nemají zdání, kde je a co se stalo. Takže co jsme udělali my v okolních centrech bylo, že jsme nařídili, aby je všichni hledali. Buď okrajově,
0: Indianapolis jako se třikrát spojilo se společností American Airlines, aby je upozornilo na další pohřešované letadlo. V 9:08 bylo rovněž vyrozuměno letiště v Langley a bylo přikázané zaujmout bojové postavení, což znamená, že piloti sedí v letadlech, připravení okamžitě vystartovat. Přesto se stíhačky v Langley dostaly do vzduchu až skoro o 20 minut později.
2: Odstartujte z Langley, pokud možno stejným směrem. Příkaz odstartovat, pouze Langley.
0: Byl vydaný pokyn, aby stíhačky zamířily nad Atlantický oceán, místo toho, aby přímo letěly chránit oblast Washingtonu. Jakmile byl napaden Pentagon, stíhačky z Langley byly obrácené zpět směrem na Washington. Existuje mnoho leteckých základen, které jsou blíže Washingtonu a New Yorku a které mohou poskytnout ochranu. Základny Otis a Langley byly vybrané kvůli tomu, že mnoho letadel z jiných základen bylo odvoláno na cvičení. Několik cvičení bylo ve skutečnosti naplánováno na toto ráno 11. září.
2: Musím zrušit cvičení, protože tohle je směšné. Tady zprávy, Watson. Ano, mají to podchycené. Nebyl jsem si jistý. Sleduj to už 10 minut a zajímalo by mě, pokračuje se s těmi cvičeními. Ne, už ne. Nikdy jsem nezažil, že by se během cvičení přihodilo tolik skutečných věcí.
0: Letecká vojenská základna Andrews byla pouhých 10 mil, 16 kilometrů od Washington DC. Jejich stíhačky byly poslané do Severní Karolíny. Stíhačky F-16 ze základny u města Atlantic jsou také mnohem blíže městu New York než stíhačky F-15 ze základny Otis. Ale stíhačky ze základny u města Atlantic v té době cvičily nad Atlantickým oceánem. Popravdě i základna Otis měla některé stíhačky pryč na cvičných misích a pouze dvě z nich byly v bojové pohotovosti. Severovýchodní centrum Needs bylo rovněž na cvičení, když došlo k útokům. Needs měl na radarových obrazovkách simulované letecké trasy a odstranili je až téměř v 9.30 ráno, což bylo dávno po útoku na druhý mrakodrap. Podle kapitána Jeffa Lodise, někdejšího pilota stíhaček F-15, který měl za sebou dva turnusy v Iráku, nepravdivé informace na radarových obrazovkách jsou bezprecedentní, s výjimkou 11. září. Můžete si poslechnout ten zmatek, když se severovýchodní centrum Needs pokouší lokalizovat svá tankovací letadla. Tento rozhovor byl podepsaný T-23.
2: Toto je skupina 23. Víte co, zbavte se toho nesmyslného simulátoru. Vypněte ten simulátor, zmáčkněte ten knoflík, zbav se toho krámu.
0: Americká obrana vypadala skoro jako 100 let za opicemi na každém kroku. Bylo to tak schválně? Jak mohli únosci vědět, že mohou zaútočit v takový chaotický den, kdy se Spojené státy nacházely pod minimální ochranou? Skoro to vypadá, že únosci měli toho rána 11. září nesmírné štěstí, tedy pokud je pravda to, co nám řekla komise vyšetřující 11. září. A přitom i tato komise přiznává, že nedostala pravdivé informace. Pentagon, Národní vojenské velitelství. Jak se mohlo dostat letadlo tak blízko k Pentagonu poté, co byla Amerika napadená skoro hodinu předtím? Pentagon, situovaný ve Washingtonu DC, je dobře chráněný. Aspoň to tvrdí bývalý ministr obrany Kasper Weinberger. Celé město je obklopené jak leteckými, tak námořními základnami a schopnost dostat obranná letadla do vzduchu je velmi, velmi vysoká. A zároveň byste podnikli to, co se provádí, a to je uzavření celého vzdušného prostoru. Takže se ve skutečnosti nad celým Washingtonem nesmí létat. Takže kterákoliv letadla se do něho dostanou a my je nemůžeme identifikovat, jednoduše se střelíme. Pentagon má také protivzdušnou obranu. Samozřejmě veřejnost o těchto zařízeních nic neví, protože by nepřátelé mohli tyto informace snadno získat. Jestli Pentagon měl podobné zařízení, bude to jistě podléhat utajení. April Gallopová přežila útok na Pentagon. Vylezla skrze díru ve zdi se svým synem v náručí. April uvádí, že neviděla nejmenší náznak zříceného letadla a dověděla se, že bylo hlášené, že letadlo způsobilo takovou škodu, teprve až byla dovezená do nemocnice. April se velmi diví tomu, že nebylo vydané žádné varování a nebyla aktivovaná žádná obrana proti tomuto útoku, obzvláště, když už málem celý svět věděl, že Amerika byla napadená po útocích na světové obchodní centrum. Když mluvíme o vzdušném prostoru kolem hlavního města Spojených států, často se hovoří o omezeném vzdušném prostoru, tedy o zakázaných oblastech pro všechna letadla kolem budovy Kapitolu a kolem Bílého domu. Musíme se ale podívat dál. Toto je známé jako vzdušný prostor třídy Bravo. Je to přísně kontrolovaný prostor, pro který je nutné zvláštní povolení při vstupu a také zařízení pro obousměrnou rádiovou komunikaci a funkční odpovídač typu C pro hlášení výšky. New York a Washington DC mají oba kolem svých hlavních letišť vzdušný prostor třídy Bravo. New York takto pokrývá letiště JFK, Guardia a New York, New Jersey. Washington zahrnuje Baltimorské letiště, Reaganovo národní letiště ve střední oblasti a na západ Dallasovo letiště. Letadlo American 77 zmizelo z radaru poté, co byl jeho odpovídač vypnutý v 8.56 ráno. To bylo 10 minut po nárazu letadla do prvního mrakodrapu a 16 minut poté, co byl Washington upozorněný na neexistující podezřelá letadla. Danielle O'Brienová z washingtonského Trajkonu sledovala rychle pohybující se objekt, který vnikl do washingtonského prostoru třídy Bravo. Ještě nevěděla o tom, co se stalo v New York Yorku, ale Washingtonské středisko o tom vědělo. Proč byla tato zpráva zdánlivě utajená před pracovníky Trajconu ve Washingtonu? Kdyby byla paní O'Brienová a její spolupracovníci uvědomění o tom, co se stalo v New Yorku, nebyli by opatrnější a nenechali by cizí objekt vstupující do washingtonského prostoru Bravo zadržet. Zpráva měla rovněž zastihnout piloty stíhaček z letiště Langley, kteří se v té době proháněli nad Atlantickým oceánem. Jestli cizí neidentifikovaný objekt přiletěl až do Washington DC, protivzdušná obrana Pentagonu měla rozhodně zareagovat, pokud ovšem měla April Gallopová pravdu. Někteří namítají, že Pentagon žádnou protivzdušnou obranu nemá, protože Reaganovo národní letiště je tak blízko a letadla tamtéž přistávající a odlétávající by mohla být nechtěně sestřelená. Ti, kteří tohle tvrdí, nejsou obeznámeni s tím, jak národní protivzdušná obrana funguje. Většina letadel, která přistávají na Reaganově národním letišti, jsou dobře známá ještě před odletem z výchozího letiště. Ta, o kterých se nic neví, jsou rovněž ostře sledovaná ještě předtím, než vstoupí do washingtonského vzdušného prostoru Bravo, který začíná 30 mil, 50 kilometrů od Reaganova národního letiště. Ta letadla, která se neohlásí, anebo mají vypojené odpovídače, to jsou cíle k sestřelení. Nehledě na to, že už víme, že není možné, aby letadlo způsobilo škodu takového rozsahu, jako byla na budově Pentagonu, což víme z výpovědí svědků, kteří se nacházeli přímo na místě, a taktéž podle informací zveřejněných vládními agenturami, žádné neidentifikované letadlo nemělo šanci se ani k Pentagonu přiblížit. Takže se zdá, že stíhačky byly zadržené vždy o krok pozadu, dokud nebyl celý plán provedený. Chaotické pokyny v celém systému procedury 11. září zřejmě přispěly k tomu, že pachatelé mohli úspěšně provést všechny plánované akce. Zatímco se neidentifikovaný cíl blížil ze západu k Washingtonu DC, byla do systému zanesená zpráva, že letadlo American 11 je ještě ve vzduchu.
2: American 11 stále ještě letí a na cestě na Washington souběžně s ním letí jiné letadlo. To je nejnovější hlášení, které máme. Dobrá, zkoušel jsem získat jeho údaje a mám dojem, že je někde nad New Jersey nebo trochu jižněji. Rozumím, takže American 11 je unesený. Byl unesený, takže American 11 byl unesený. Ano, a letí směrem na Washington. Je tam ještě třetí letadlo. To třetí letadlo letí na Washington. Máte o něm nějaké informace? Dále zkusím něco sehnat, pokud to půjde. Toto je zpráva z washingtonského střediska. Možná byste měla mluvit s někým přímo odtud, jestli mají nějaké informace. Rozumím. Sežeňte třeba hlídku DC nebo někoho podobného, kdo o tomto letadle něco ví. Díky. Máte o něm nějaké zprávy? Zkusím to sehnat.
0: Oči všech se pak soustředili na cíl, který se blížil z východu, ale ne ze západu. Tato zpráva dále tvrdila, že letadlo letí na Washington dávno předtím, než se přiblížilo k Filadelfii v Pensylvánii. Proč byla rozšířená tato fáma, že letadlo ze severovýchodu je na cestě do Washingtonu a nikoli do Filadelfie? Bylo to za účelem svedení pozornosti všech na falešný cíl a odvedení stíhaček od skutečné hrozby, která se blížila ze západu? Ten, kdo tuto fámu rozšířil, není dodnes známý.
2: Ahoj, tady je... Pokračuj. Ano, prosím, máme tu letadlo ve vzduchu, které údajně míří na Washington. Odkud jste získali tuto informaci o American 11? American 11 z Bostonského vojenského centra. Opravdu? Z Bostonského vojenského centra? Z Bostonu? Ano. Vojenské centrum? Ano, říkali, že tu zprávu dostali z Washingtonu, ne z washingtonského střediska. Jste si jistá, protože American 11 je to letadlo, které, jak nám bylo řečeno, už vrazilo do Světového obchodního centra. Ano.
0: Opět někdo zabránil těm, co měli tomu všemu zabránit, tím, že jim dodal nesprávné informace. Washingtonský Trajkon byl vyřazený z funkce tím, že v New Yorku nebyli uvědomění o tom, co se stalo. Zbývající obranný systém byl od washingtonského Trajkonu doslova izolovaný, protože Trajkon neusoudil, že byl neidentifikovaný cíl nebezpečný, až do doby, kdy bylo příliš pozdě. Znovu bylo to zaviněné tím, že důležité informace se zdály být před washingtonským Trajkonem utajené.
2: Řekněte jim, aby nás volali. Z nějakého důvodu nemůžeme telefonovat ven.
0: Touto dobou už mnozí ví o neslavné výpovědi Normana Minetti před komisí vyšetřující 11. září. Letadlo bylo 50 mil 80 kilometrů daleko, 30 mil 50 kilometrů daleko, 10 mil 16 kilometrů daleko. byl příkaz stále platný. Ten mladík také řekl viceprezidentovi, platí stále ten příkaz. A viceprezident Dick Cheney se otočil a řekl, samozřejmě, že příkaz stále platí, dostal jste snad jiný příkaz. Tehdy jsem nevěděl, co to všechno znamenalo. A to letadlo, o kterém mluvíte, je to, co přiletělo do Pentagonu. Ano. Do dnešního dne panuje mnoho dohadů o tom, co tyto příkazy znamenaly. Znamenalo to, že bylo přikázané zůstat nečinný, aby mohlo k útokům na Pentagon dojít? A nebo to byly příkazy k sestřelení? Minetova výpověď byla snad nejškodlivější, protože ti, kteří se vymlouvají na vládní páchorky, zažívají horké chvíle, když zkoušejí tento rozhovor s viceprezidentem vysvětlit.
3: Some young man came in and said to the vice president, there's a plane 50 miles out. Coming towards DC. So I said the money.
0: Jakýsi mladík přišel a řekl viceprezidentovi, je tady letadlo a je 50 mil, 80 kilometrů daleko a letí na Washington DC. Řekl jsem Monte Belgerovi, který je druhým zhora u federálního leteckého úřadu, Monte, co máš na radaru ohledně toho letadla, které se blíží? Má vypnutý odpovídač, takže nevíme, kdo to je. A také neznáme výšku a rychlost. On se zeptal, kde se to nachází, na což jsem odpověděl, že někde u Great Falls. A to je, kdy přišel onen mladík a řekl, že je to 20 mil od nás. Zeptal jsem se ho, Monte, jak vysoko je to letadlo od země? Na radaru nemůžete vidět výšku letadla. Radar může pouze určit zhruba vzdálenost. A také jsme nemohli určit jeho rychlost a výšku. A jak jsem tak s ním mluvil, tak najednou řekl, ach jo, ztratil jsem ho. Najednou to letadlo ztratil. Povídám, no a kde je? Někde mezi Roslinem a Národním letištěm, odpověděl. V ten moment se někdo další napojil do hovoru a řekl, pane ministře, právě jsme dostali zprávu od policisty z Arlingtonského okresu, který nám sdělil, že viděl letadlo

jednu z posledních získaných informací, by se toto letadlo stejně nikdy nedostalo k Pentagonu. Letadlo, o kterém mluvil viceprezident Cheney, a což zaslechl Mineta, mohlo být pouze letadlo, které odstartovalo kdesi na západě a odtud se mu podařilo vniknout do washingtonského prostoru třídy Bravo. Zkombinujeme to se skutečností, že stíhačky z Langley v té době mířily nad Atlantický oceán a obrátily se zpět až teprve poté, co letící cíl zmizel z radaru v blízkosti Pentagonu. Vypadá nad slunce jasné, o jaké příkazy se jednalo. A velitelské středisko letectva, což je vojenská verze letadla typu 747, se nacházelo ve vzduchu, když se neidentifikovaný cíl blížil ze západu na Washington. Podle informací z Radesu právě toto letadlo přetínalo trasu neidentifikovaného cíle v době, kdy stíhačky F-16 mířily nad Atlantik. A opět ten moment, kdy neidentifikovaný cíl zmizel v Pentagonu, byly stíhačky F-16 vrácené do Washingtonu. Operace Northwoods navrhovala vyměnit letadla za bezpilotní letouny a použít je k vytvoření útoku pod falešnou vlajkou, z něhož by byla obviněná Kuba. Existují důkazy o tom, že původní letadla po jejich údajné havárii stále létají. Na rozdíl od zkreslených fám, které se šířily systémem ve snaze zabránit v činnosti těm, kteří nás měli chránit, existují údaje, které potvrzují, že United 93 bylo nadále ve vzduchu i po údajném nárazu, stejně jako letadlo United M612, které údajně vrazilo do jižní věže. Přepis řízení letového provozu ukazuje výpis United 93 stále ve vzduchu na místě jižně od kráteru po dopadu. Data ze systému pro komunikaci s letadly zvaný ACAR dokazují, že United 175 byl stále ve vzduchu někde v západní Pensylvánii za asi 20 minut po jeho údajném nárazu. Tyto informace ACARu také udávají nejbližší středisko, které bylo s letadlem ve spojení. Oficiální trasa údajného letadla United 175 ukazuje, že na to, aby letadlo mohlo přijímat zprávy systému ACAR, by muselo přiletět z vysílacích míst na východě. Toto je mapka středisek ACAR v okolí města New York. Ale komunikace ACAR vyšla ze středisek v Harrisburgu a Pittsburghu v Pensylvánii až po takzvaném útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra. Podle radarového odborníka a elektrotechnického inženýra Denise Sinina je to naprosto nemožné, pokud opravdu United N612 vrazilo do dvojčat.

0: Válečné hry, simulované radarové stopy, letové trasy jiné než ty, co mají být použité, které umožnily dalším letadlům, aby se přiblížili ke světovému obchodnímu centru po prvním nárazu. Letadlo, které překračuje svoji maximální provozní rychlost o více než 130 až 150 uzlů. Hlášení nepřesné polohy letadel. Falešná hlášení o cílech letadel. Zbíhající se letadla, která letí ve zjevném útvaru a pak se oddělují od podezřelého letadla zapojeného do akcí 11. září. Stíhačky poslané nesprávnými směry, letadla stále ve vzduchu i po údajných útocích, komunikační problémy, nefungující telefony.
1: Phone's not working.
2: Z nějakého důvodu se nemůžeme dovolat ven, mám pouze vaše číslo.
0: Může nás překvapovat, že americká národní obrana byla vždycky o krok pozadu, zatímco pachatelé zapojení do 11. září mohli úspěšně splnit svou misi s vojenskou přesností. Máme skutečně věřit tomu, že Al-Kaida řídila tyto všechny zásahy, aby takzvaní únosci mohli tento plán provést. Bin Laden nebyl ani uvedený na seznamu podezřelých osob pro 11. září a přesto Američané vtrhli do Afghánistánu, aby ho odtud vykouřili. Toto jsou ty skutečné otázky, chladná fakta, přidávaná k rostoucí hromadě informací a podkladů, které nesouhlasí s tím, co nám tvrdí naše vláda. Pište vašim kongresmenům a senátorům. Vyžadujte úplné a důkladné vyšetřování, než nám přidají ještě více zákonů na omezení naší vlastní svobody pod záminkou bezpečnosti. Ti, kteří se vzdávají základních svobod, aby

získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, 17. února 1775. Děkujeme vám, že jste si našli čas na to, abyste se dozvěděli více.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Všichni jsme tento okamžik viděli. A je to téměř čtvrt století. Všichni na něj reagujeme dodnes různě. Všichni si pravděpodobně z těch, co byli aspoň trošku už dospělí, pamatují, kdy ho viděli a jak na to reagovali. Já si sám vzpomínám, že jsem ho neviděl. Nejprve jel jsem v autě k mamince a hlásilo rádio, že narazili letadlo do věže obchodního světového centra v New Yorku. No, připadalo mi to jako nesmysl. Pak jsem k mamince přijel a pak jsem seděl několik hodin u ní, u televize a do mozku se mi zarývala do mozkové matrice ta neopakovatelná scéna, ty neopakovatelné zážitky. Nevím, jak kdo z vás to prožíval, ale budu se na to ptát. Michale, pamatuješ si to?
1: Pamatuju si to, přišel jsem z práce domů do našeho vinohradského bytu, nevěda, co se stalo. Někdo mi zatelefonoval, pusti televizi, tak jsem si ji pustil a tam byl ten záběr, jak si říkal, který se nám vepsal do mozku. A jenom si pamatuju, že jsem pak u toho strávil taky dost času a myslím si, že tu první hodinu, hodinu a půl, ta televize nevysílala nic jiného než ten záběr. A ani si nepamatuju na nějaký prvotní výklad těch událostí. Dneska vím, že bych si sedl k počítači, hledal bych si okamžitě nějaké jiné zdroje, než je jenom ta televizní kamera.
0: No taky je to 25 let.
1: Právě. 24. Taky ukazuje jenom, jak vlastně my jsme tehdy byli odkázaný jenom na tenhle ten jeden jediný televizní zdroj, na tuhle tu kameru, která zabírá vlastně tu doutnající věž. A do toho se vlastně neustále opakovalo jako mantra, svět se změnil, svět už nebude jako dřív, svět se změnil. A takhle až do večera. No a tak jsem v tu chvíli samozřejmě byl jsem pochopitelně z toho, přiznám se, poměrně rozechvělý. Byla to spektakulární akce, že jo, a mě v tu chvíli asi opravdu docvaklo, že ten následující den už bude opravdu jakoby trochu jiného světa. Ale tehdy jsem ještě nevěděl, z jakého.
0: Ano. A Janeo, vy například vzpomínáte si na ten okamžik? A
2: možná, já jsem si tenkrát říkal, bože, to bude kvůli Palestincům. Jako vůbec jsem nevěděl jako nic ještě. Až já jsem možná ty záběry, které se mi vryly do mozku, že jsem je desítky, stovky hodin možná sledovala, viděla až mnohem později možná. Možná, že jsem je ani neviděla moc pak v televizi.
0: Jasně, a Milane, vzpomínáte si vy?
3: Já jsem byl tehdy student gymnázia a vím, že jsem přijel autobusem asi v půl druhé domů a pak jsem chtěl koukat na nějaký krásný americký seriál, já nevím, jestli tehdy běželo Beverly Hills, už asi ne, na to jsem koukal dřív, ale nevím, koukal jsem se prostě vždycky na televizi, když jsem přišel ze školy, no a teď tam čoudili ty mrakodrapy, takže jsem to samozřejmě hltal a protože už jsem v té době uvažoval o tom, že bych jednou chtěl být žurnalistou nebo jít tímto směrem, tak samozřejmě jsem to sledoval velmi pozorně, ale samozřejmě tehdy ještě bez toho, aniž by mě napadlo o ničem z toho, co vidím, pochybovat, protože
0: no, to proč by věc, to dělal.
3: Takže jsem to jakoby bral velmi poctivě a tehdy to nešlo všechno hned ověřovat a sledovat online, ale druhý den pak jsem samozřejmě hltal vlastně noviny.
0: Jasně.
3: A koupil jsem si jich víc než obvykle.
0: Mě právě zajímal ten první okamžik toho zápisu do našich jak mozkových matric. Pane docente, vzpomínáte si vy, jak jste to prožil, když jste se to dozvěděl?
4: No, já jsem neviděl ten náraz toho prvního až toho druhého. Říkám, předtím jsem si myslel, že se jedná o nějaký katastrofický film. No, ale pak jsem si uvědomil, když jsem pustil zvuk a sledoval jsem to potom už neustále, Takže to je realita. No a v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně ten den z New Yorku mě měl odlétat syn. Tak jsem prostě se o něho strachoval, protože pak už se ukázalo, že těch letadel tam bylo víc. No a po nějaké době pak jsem viděl teda v přímém přenosu, skutečně v přímém přenosu ty pády VTC-2 a VTC-1. Strachoval jsem se o syna, no a najednou se otevřelo dveře a syn skročil jako dovnitř s tím, že letěl teda o den dřív, než měl boty.
0: Já se přiznám, že já jsem se pochyboval relativně brzy. A když jsem zhruba po týdnu, kdy už to naplno jelo všechno a všechno se, všechny ty scénky, jak to šeptají Bushovi v té škole a tak dále, viděli, tak jsem opravdu se něco ve mně ozvalo a říkalo, ne, tohle je nesmysl. Tohle je nesmysl, takhle to prostě není možné. Neměl jsem proto vůbec žádný v té době faktický podklad. Prostě intuice mi říkala, chlapče, budeš se tím muset začít zabývat. Tohle není možné. Já bych, kdybyste vlastně poprvé zapochybovala o tom, že to, co je vám prezentováno, bylo tak, jak jste to zjistila potom, co jste si hezky odpočinula v Chorvatsku.
2: Já jsem byla dřív taková, jako je teď ta pražská kavárna, nebo jako jsem obdivovala. Prostě jsem byla, věřila jsem i těm médiím a to byl absolutní šok, absolutně prostě pro mě a teď to okolí prostě zůstalo stejný.
0: Já bych se zeptal Michala, jestli si pamatuje na ten okamžik, kdy jemu něco zacvakalo.
1: No, taky si pamatuju. Ten, nejsem schopen ten den přesně si vybavit, ale souviselo to s mojí cestou do Spojených států, která byla někdy vlastně v říjnu toho roku 2001, letěl jsem na konferenci a musím říct, že už celá ta atmosféra vlastně po příletu do New Yorku na letiště, tak jsem vlastně po celou tu dobu pobytu toho skoro týdenního ve Spojených státech si připadal, že jsem neustále pod jako dohledem velkého bratra. A teď nemyslím ty kontroly na letišti, které do té doby vlastně jsme neznali, že jo, když jsme lítali po světě, ale myslím ty obrazovky. Všude přítomné obrazovky na letištích, na ulicích, v hotelu, všude. Natočené vlastně takové propagační, krátké, motivační snímky o tom, byli jsme napadeni, musíme se bránit, bojujeme proti terorismu, musíme zachránit svět, přichází doba pro všechny ty naše Batmany, Supermany a tak dál, protože prostě svoboda je ohrožená a musíme se jako národ sjednotit a či bylo to jasné bubnování.
0: Ano. Do války. To znamená,
1: a v tu chvíli já jsem si opravdu připadal, že jsem vlastně bombardován jakoby nějak nastupující technologií jako totalitního.
0: A týkalo se to bezprostředně tedy i pochybnosti?
1: A tam v tu chvíli jsem, to nebyly pochybnosti ještě o tom vlastním průběhu těch událostí z toho 11. září, ale objevila se u mě pochybnost o tom, kdo zatím stál. Jo, čili jsem nespochybňoval to, že jakoby ten tu vlastní techniku provedení, to až pak později jsem se s tím jako seznamoval, ale přišlo mi to vlastně, že se to někomu náramně hodilo v tu chvíli a vlastně účelově jakoby se na takovou událost čekalo, aby se mohly nastartovat některé procesy, které do té doby nebyly dost dobře možné.
0: Milane, co vy?
3: Já si nepamatuju přesně ten den, ale pamatuju si ty okolnosti. Já už jsem tehdy pracoval opravdu jako novinář, tak jsem splnil ten teenagerovský sen a dostal jsem se k tomu oklikou. Právě proto, že jsem chtěl být tím novinářem, tak jsem o tom nepochyboval, protože by mě nenapadlo, že v té profesi, které se chci věnovat, by něco takového bylo možné. Takže jsem vlastně o tu interpretaci přijal tak, jak byla, tu oficiální verzi. Ale potom, když už jsem pracoval v médiích, tak jsem psal nějaký článek, to bylo tehdy o finanční krizi, o tom, jak funguje ten systém. Vím, že mě k tomu vybudilo to, že vlastně říkali, finanční krize končí, už to bude dobré. A já jsem si říkal, jak to může být dobré, jak může být finanční krize vyřešena tím, že se udělá ještě víc dluhu a vlastně totéž se ještě zesílí, ten stejný systém. Tak jsem si v tom začal tak jako hledat a klást si ty otázky a shodou okolností jsem našel nějakou souvislost mezi nějakým, já nevím, Rockefelleri nebo něco a těmi dvojčaty a něco mě přimělo jenom se na to podívat v té souvislosti toho článku a pustil jsem si nějaký dokumentární film a tam už to bylo rychle. To znamená, 10 let jsem nic netušil, ale pak mi stačilo třeba 10 minut, abych, ne jak říkal Michal, jakož bych věděl, co a jak se nemohlo, nebo proč se nemohlo. Vůbec nic jsem o tom nevěděl, ale pocitově bylo jasné, že to je jako blbost. Například jsem se dozvěděl tehdy poprvé, že nespadly toho dne 2 mrakodrapy, ale 3 mrakodrapy a ten třetí až někdy odpoledne.
0: My se k tomu dostaneme, určitě na to podíváme.
3: To už jsem byl jako v šoku a já jsem mi zbořil svět, protože mě bylo asi 3 měsíce moje psychicky, fyzicky špatně, protože jsem věděl, že to je špatně a strašně jsem se toho bál, protože jsem se v tu chvíli vlastně neměl o co opřít, neměl jsem žádný světonázor a to mě úplně rozhodilo.
0: Ta otázka teď vede k panu docentovi. Pane docente, co vy, kdybyste vlastně zapochyboval?
4: Vzhledem k tomu, že jsem odborník na mechaniku, na dynamiku také, na nelineární mechaniku, nelineární dynamiku, tak jsem o tom pochyboval čím dál víc. A když jsem se díval na ty videa, která byla natočená lidmi a oni to komentovali. Pořád se opakovalo explosion, another explosion, explosion. Takže ti lidé, kteří to viděli na vlastní oči a filmovali, tak nebyli nějakým způsobem ještě nějak brainwashovaní a mluvili o výbuších.
0: Jestli dovolíte, tak jsme právě teď dospěli do situace, kdy se mi zdá, že přesně popisujeme to, že věci mají rub a líc. Já bych vás poprosil za okamžik, abyste nám o tom řekl víc.

0: Kdybyste člověk, který, abych tak řekl, dal své i vědecké jméno a profesní jméno do služeb hledání pravdy o 11. září, můžete nám teda v nějaké přehledné zkratce nás seznámit se závěry toho vašeho zkoumání?
1: Od samého počátku mě fascinovala rychlost toho pádu. No a když jsem se seznámil se zprávou NIST, která byla vypracována pod vedením profesora Bažanta, tak tam není o dynamice toho pádu vůbec nic. Tam je jenom ta statika, byl požár, došlo ke kolapsu sloupu a ta zpráva končí v podstatě, když to trochu zjednoduším, a pak to začalo padat. No tak tady jsou jednoduché rovnice, kdy na sebe narazí dvě hmoty, že normálně, kdyby platili zákon zachování energie, nedošlo by k žádné disipaci a ty hmoty by se od sebe odrazily. Ale to nebylo pozorováno. Ty hmoty se rozdrtily, čili došlo takzvané disipaci, úniku energie nebo přeměnou části energie na teplo, aby platilo to, co jsme viděli, že ty hmoty po setkání padaly stejnou rychlostí.
0: A rozumím-li tomu správně, znamená to, že vlastně, aby to mohlo být tak, jak nám tvrdili, tak by muselo dojít k okamžitému výpadku fyzikálních zákonů, je to tak?
1: Ano, muselo by dojít k popření fyzikálních zákonů, protože to padalo rychleji, než je možné teoreticky při té mechanice toho pádu, jak byla ve zprávě NIST. Padalo to prostě rychleji.
0: Všimli jste si tohodle toho, nebo kdy jste se s tímhletím, abych tak řekl, setkali, nebo byl tohleto pro vás ten hlavní důkaz toho, že ta věc nemohla proběhnout tak, jak nám říkali, že proběhla?
2: Já jsem se tomu taky věnoval profesionálně, protože tím, jak jsem tady už předtím říkal, jak se mi rozbil ten pohled na svět, tak spolu s tím vzrostla ta zvědavost. Jo, protože člověk má v takové chvíli dvě možnosti, buď zapomene na to, co zjistil a vrátí se do starých kolejí a nějak to vytěsní, anebo se začne ptát. A já jsem zvolil tu druhou možnost, takže jsem o tom napsal vlastně 11-dílný seriál o všem možném, co se toho týkalo, kde jsem šel vyloženě po těch faktech. A o tom, jak tady povídal
0: pan docent
2: Němec, tak oni měli problémy už v těch oficiálních zprávách. Já jsem si s tím dal tu práci a taky jsem to vlastně pročítal a studoval. A ty první závěry vyšetřování se objevily už v roce 2002, kdy vyšla zpráva FEMA, to byl ten úřad pro ty mimořádné situace. A tam přišli s tím, že vlastně ten kolaps byl progresivní a že to mělo takový ten palačinkový efekt, ano, jako když padají budovy při zemětřesení.
0: Ty jsi určitě jako publicista, jako člověk, který teda opravdu přemýšlí o věcech důkladně, se musel nějakou chvíli taky dozvědět o té pozoruhodné, řekl bych, souvislosti s tou pojistkou zajímavou. Jak to vlastně bylo?
2: Ty tři budovy nebo celý ten areál měl vážné problémy, protože byl postaven za starou technologii a byla tam udělána protipožární ochrana asbestem a ten asbest měl být odstraněn, jenomže to bylo velmi drahé. A protože ten vlastník, tehdy to vlastnilo správní úřad New Jersey a New Yorku, oni prostě měli, jako oni ještě na začátku roku 2001 zažádali o to, aby mohli provést řízenou demolici těch budov, aby to mohli sundat. Ale to bylo zamítnuto právě kvůli tomu, že by se ten asbest rozšířil do ovzduší. No a tím pádem nemohli to ani prodat a jediný způsob, jak by se to dalo vyřešit, je nějak pracně ten asbest sundat a nějak to opravit a to bylo strašně drahé. No a v téhle té chvíli, kdy teda to byla bezvýchodná situace, kdy jim to opravdu už po několikáté zamítli, demolici, no tak se jako Deus Ex Machina zjevil developer Larry Silverstein a ten si to pronajal na 99 let od toho správního úřadu. No a ještě předtím, asi 2-3 měsíce předtím, uzavřel takovou zajímavou pojistku, že v případě, kdyby došlo k teroristickým útokům, takže má povinnost na stejném místě stavět znovu, ale nemusí v tom případě platit nájem. A on to ještě navíc neuzavřel jako jednu pojistku, jako na všechny ty stavby, ale uzavřel to dvě, jako, že, nebo to pak vlastně zpochybnila později, že nešlo o jeden útok, ale o dva útoky, takže dostal asi, já nevím, 4,6 miliardy dolarů. A jak víme, stavil znovu.
1: Jak už jsem řekl, všichni ti, kteří pořizovali ty záznamy, ta videa, a komentují to, bezprostředně, tak mluví o explosions, exploze. No a tady vidíme pěkný obrázek, který těžko bychom mohli říct, že je gravitační hroucení. Je to skutečně, to vypadá na výbuchy. Kromě toho se ještě nestalo v historii, aby výškové budovy se zřítily od požáru. Viděli jsme řadu požárů výškových budov, kde mrakodrapy hořely v Šanghaji, v Londýně, celý den, po celé výšce a zůstali stát. Pád byl příliš rychlý, neodpovídal té teorii. Padalo to rychle, padalo to jenom o něco málo pomaleji než volný pád. Ta diferenciální rovnice, to je v podstatě rovnice dynamické rovnováhy, kde působí směrem dolů to, co má kladné, to je to G, to je vlastní tíha, a proti tomu jsou různé síly, které to brzdí. Třeba Fn, to je síla, kterou musíme překonat, kterou kladou ty sloupy.
0: Ne, rozumím-li tomu správně, tak ta rovnice dokazuje, že v podstatě ten pád by se musel zastavit. Jak jste řekl.
1: Jestliže bereme, že všechna hmota dopadala na spodní patra, což jsme neviděli, tak by minimální teoreticky možná rychlost pádu nebo zrychlení pádu mělo být třetina gravitačního zrychlení. To je prostě naprosto jasný, neoddiskutovatelný fakt, jasně prokázaný v těch našich článcích. Když spadne výšková budova třeba při zemětřesení nebo jakýmkoliv způsobem, tak vnikne hromada trosek, která je vysoká zhruba 20% výšky té budovy. Ale tady se nám to propadlo úplně dolů, vůbec tam žádné hromady, které by měly být 80 metrů vysoké, tak tam nemáme.
0: My se vlastně při této přednášce pana docenta dostáváme znovu hloub a hloub jakoby k tomu faktu, který bych řekl je v tuto chvíli naprosto nespochybnitelný. My nemůžeme s jistotou asi nikdo z nás tvrdit, jak se to stalo, ale s jistotou můžeme tvrdit, že víme a je prokázáno, že se to nemohlo stát tak, jak tvrdí oficiální zdroje, oficiální vláda Spojených států a i propaganda celosvětově. Tvrdí, že oficiální verze platí. My víme, že neplatí. Jak si to vysvětlujete, paní Karásková?
3: Tak já si to vysvětluju tím, že vlastníci médií, ale i jiní mocní asi, mají takovou moc. A musím říct z vlastní zkušenosti, kdy my jsme nosili petice do ČT, od roku 2009 jsme dělali Chodek ČT, demonstraci na Václaváku. Bylo to jeden rok hodně jako masivní a oni jako dělali, že prostě jako neotevřeli, nenatočili to.
0: Ale já, když už mluvíme o nějakých dokumentech, tak jestli můžu takhle se teleportovat do trošku vzdálenější minulosti, a to do 90. let ve Spojených státech, kdy v roce 1997 byla založena taková nezisková organizace nazvaná Projekt pro nové americké století. A o tom by se dalo hovořit velmi dlouho. Oni si připravovali určitou půdu vlastně pro svoje působení už v 80. letech za prezidenta Reagana, pak i řekněme, pádu Sovětského svazu a tak dál. A chystali se vlastně, nebo připravovali, nebo už tehdy žádali prezidenta Clintona, aby daleko odvážněji jednal v zahraniční politice na Středním východě. A už tehdy se vlastně poprvé byl vznesen ten požadavek na sesazení Saddáma Husajna, že byl kritizován prezident Bush za to, že při té první vlastně válce v zálivu nedošlo vlastně ke změně režimu a tak. A v tomhletom roce 1997 oni vlastně založili organizaci, která pak v roce 2000 vydává velice důležitý dokument, ve kterém se mimo jiné praví, že je zapotřebí využít vlastně té mezinárodně politické situace, včetně toho oslabeného Ruska, k posílení vlastně pozice Spojených států ve světě jako toho jediného hegemona. No, ten, říkají tomu Pax Americana, čili globální řád, kde vlastně Američané, ten americký režim diktuje, a to, jako oni říkají, plnospektrálně, to znamená na souši, na mořích, ve vesmíru, v kyberprostoru, musí být prostě, Amerika je prostě tím vůdcem toho celého světa a nastoluje vlastně ta pravidla toho mezinárodního řádu. A zapotřebí je zvýšit výrazně výdaje na zbrojení, zakládat vojenské základny po celém světě. A pak vlastně ta zpráva vrcholí je vypoentovaná tím, že říká, vlastně to jsou požadavky, které jsou jakoby nutné pro udržení toho našeho postavení ve světě, ale jsou ohroženy prostě tím, že ty požadavky jsou natolik ambiciózní, že dřív, než se všechny jako naplní, tak se situace ve světě změní. Leda, že by došlo k nějaké nečekané události typu Pearl Harbor. Takhle tam výslovně se jako odvolávají vlastně na událost, která vtáhla Spojené státy do druhé světové války, která mobilizovala veřejné mínění, protože jinak tam bylo samozřejmě ta nálada předtím byla protiválečná. Běžnému Američanovi se nechtělo bojovat za nějakou vzdálenou Evropu a Afganistán.
4: A
0: natož nějaký Afganistán v tomto případě, že jo, tak a právě k tomu Pearl Harboru novodovému došlo. Jo. Čili v tu chvíli vlastně celá tahle ta skupina, která stála za tím projektem, už měla obsazenou administrativu prezidenta Bushe, to byly lidé jako Don Rumsfeld, ministr obrany a Dick Cheney a mnoho, mnoho dalších. Jinak hlavní takovou postavou tohoto projektu je Robert Kagan, já ho zmiňuji z toho důvodu, že to je mimo jiné, nebo ne mimo jiné, je to manžel Viktorie Nulandové. Ten projev vlastně té americké hegemonie promítá až vlastně do dnešních dnů ve vztahu k Ukrajině, protože ona je zase ta, která reprezentuje tuhle tu agresivní, tu militantní politiku Spojených států v tom konfliktu s Ruskem.
4: Lze prostě říci, že v tomto smyslu bylo 11. září jakýmsi výstřelem z Aurory. My jsme před tímto natáčením už zmiňovali tu takzvanou budovu číslo 7. Já jenom připomenu, že spadly tři budovy. Samozřejmě pan docent, hned mu dáme slovo, hovoří o
0: pádu těch dvou, těch věží, ale tam spadla i třetí budova. Co to bylo? Můžete nám to přiblížit?
2: Spadla velmi podobným způsobem. To byl ten mechanismus, jaký vlastně, nad jakým se podivoval pan docent Němec. A na té nejpozoruhodnější to, že spadla až tuším v 17.20 nebo až prostě pozdě odpoledne, aniž by samozřejmě do ní narazilo jakékoliv letadlo. A tam už je to mnohem, mnohem podivnější, protože jestliže sice neuměle, ale přesto nějak se pokoušeli argumentovat tím, že do žádné z budov nikdy předtím nenarazilo takhle letadlo, takže to byla mimořádná událost a proto ty dva mrakodrapy spadly, no tak nemůžou stejným způsobem vysvětlovat ten třetí pád a přesto se o to pokouší.
0: Já myslím, že bychom si v tuto chvíli měli pustit takovou ikonickou jednu scénku, která o mnohem svědčí.
5: We are getting information now that one of the other buildings, building 7 in the World Trade Center complex is on fire and has either collapsed or is collapsing. And I you, to be honest, can see these pictures a little bit more clearly than I, but building number 7, one of the buildings in this very large complex of buildings that is the Trade Center, there were the two towers, but then there are a number of support buildings around it, retail spaces, restaurants, office space, garages, the trains come in from New Jersey bringing commuters, taking commuters back. Come into the complex that is the World Trade Center.
0: No, já jsem jenom chtěl říct, že my na rozdíl od něj tedy víme, kde ta budova už je. Oni byli z toho možná i sami trochu zmatení. Ta britská verze toho je ještě hezčí o to, že ona se samozřejmě nikam neobrátí. Ta reportérka, ta nám pouze sděluje, že budova spadla a ona stojí přímo za ní. Čili tady to je ještě takové, jako řekl bych, méně vypoentované, ale je kouzelné na tom, že on sám vlastně neví, která budova to je. A u těch tedy vámi zkoumaných věží Světového obchodního centra, my jsme vás trošku přerušili v nějakém okamžiku, vy tam máte ještě několik obrázků, které mají něco dokazovat. Můžete nám říct, které?
1: Ano, to je ono. Tak tam je vidět ta situace z pohledu z hora opádu, vidíme, že se tam ještě kouří, takže není to odklizená ta hmota. Vidíme, že tam ty trosky jsou rovnoměrně rozptýlené po ploše, nikde tam nejsou nějaké ty hromady, které by měly při normálním pádu výškové budovy být. Takže je taky vidět, že když jsem uvažoval jako pravděpodobné procento hmoty dopadající nahoře na spodní patra a toho zbytku, které dopadá, no tak ten odhad, že to je 50%, tak je konzervativní, že ve skutečnosti tam dopadalo méně hmoty. No a zatím užárníkem je sloup, který je rozříznutý pod 45 stupňů.
0: Ano, ano.
1: Je jasné, že to je termitem.
0: Vedle těchto věcí jsou ty veleznámé, o kterých nehovoříme, o tom, že jak tady nám ukazuje pan docent, všechno se na prach v prach se změnil beton, sloupy jsou uříznuty v úhlu 45 stupňů po nárazu jakýchsi letadel, ale nalezne se v tom pas údajného atentátníka, údajného únosce Aty, který je zcela neporušen, aby zřejmě nám prozřetelnost, jinak si to nelze vysvětlit, ukázala, kdo byl atentátníkem. Jde to až do těchto komických, opravdu komických rozměrů, na tom, přičemž je naprosto fascinující, že i to tomu většina lidí věří. Prostě vůbec se nezamyslí nad tím, prostě dobře, byl tam jeho pas, tak dokonce je to prokázáno,
4: máme to, šlo, mohl to jít už přímo, abych tak řekl, do tisku a tak dále. Milane, takový ten novinář, který přešel z jednoho břehu na druhý, která vám připadá z těch různých teorií ta nejzajímavější, nejpravděpodobnější? No. Nebo žádná?
2: Já myslím, že ta letadla nejsou vlastně ani důležitá, ale důležitý je ten nanotermit. To zmiňoval i docent Němec, protože jednak fyzik Stephen Jones v těch vzorcích prachu našel zbytky toho nanotermitu a stejně tak dánský nanochemik Niels Harrit, který o tom dokonce dával v roce 2009 rozhovor v dánské veřejnoprávní televizi. Tam asi 10 minut mluvil o tom, že to byla řízená demolice pomocí nanotermitu a ten novinář to v české televizi, to by bylo nepředstavitelné, tak se ho normálně na to ptal, nesmál se mu, normálně to tam proběhlo. Tak ten nanotermit bych řekl, že je v tuto chvíli v podstatě jasný, protože jednak to prokázal mezinárodní tým vědců a jednak by to vyřešilo tu otázku, kam zmizelo 200 000 tun oceli a jak by to mohlo spadnout tak rychle a rychleji, než odpovídá těm fyzikálním zákonům. Takže ten nanotermit bych řekl, že je úplně, úplně jasný, protože řízená demolice.
4: Řízená demolice. Paní Karásková, co vy podle vašich znalostí?
3: Já jsem studovala docela i podrobně i jiný teorie, než je ta nanotermitová. A jsou velice zajímavý teda. A to byl německý vědec nukleární, který má zajímavou teorii, která by vysvětlovala i některé jevy, které vlastně samotný jako přeřezání těch sloupů nevysvětluje, že se tam děly opravdu ještě třeba opálený auta byly, třeba ten prach byl tak jemný, že se dostal až do stratosféry, točili si to ty kosmonauti tam a byly tam různý jevy jako nejenom ten žár, že tam bylo něco, tam vlastně bylo žhavýho, ale on i ukazuje, že veřejně dostupný dosud snad je ta FIMA, nebo prostě ty chemické rozbory těch prvků z toho prachu, že ukazují prostě prvky, které bývají i po rozpadu nějaký teda je takovýhle bomby.
4: My víme o tom, že by jako byla řada významných postav, které prostě byly varovány, aby do té věže nejezdili ten den. Někteří takzvaně shodou okolností se spozdili náhle o 2 hodiny a byly to většinou velmi významné lidi.
2: Vlastní klery.
4: Ano, ano. Já myslím, že my tady pořád máme pana docenta Němce a on nám ještě neřekl o definitivních závěrech, které udělali v té studii. Pane docente, my nejprve vystřelíme, ale ne na vás. A pak bych vás poprosil, kdybyste nám o tom něco řekl, o těch závěrech.
1: Ta budova padala rychleji, než podle té mechaniky pádu, která byla určená ve zprávě výst. A tady si myslím, že to je celkem hezky vidět. Když se podíváte, kde je fronta toho pádu, to je tam, tady, kde je ten zlom těch úhlů, protože nejdřív se dostala do rotace ta horní část. A tady vidíme pravo dole, že došlo k výbuchu o několik pater níž. Čili osobně si myslím, že toto je ten mechanismus toho pádu.

0: že v předstihu to bylo odpalováno a potom skutečně je možná za prvé ta velká rychlost, která byla jenom o něco pomalejší, než je volný pád, a za druhé to, že ta budova spadla, nebo ty obě budovy spadly úplně celé, až dolů, že tam nezbylo nic, protože tam je ta diferenciální rovnice, kterou jsem odvodil já i profesor Bažant, oba jsme dospěli k tomu, že pro pravděpodobné, pro určité parametry, které byly odhadnuty, že se pád zastavoval.
1: Ta budova prostě byla odstřelená, byla spadla, protože byla, že to byla řízená demolice, a tomu odpovídá, abych tak řekl, fyzika tak, jak ji známe. Pokud by to mělo být tak, jak nám tvrdí oficiální teorie a oficiální vysvětlení, pak fyzikální zákony nemohly platit.
0: Ano, dá se to takhle v podstatě říct.
1: Prostě nemohlo to být tak, jak nám dodnes tvrdí oficiální zdroje, oficiální vlády. Tak to být nemohlo. Zkoumání toho, jak to být mohlo, je složitější věc, ale my víme, že jsme tedy v každém případě svědky nebetyčného obrovského podvodu. Michale, zpátky tím čtvrtstoletím, které od toho výstřelu z Aurory prožíváme, jak bys ho charakterizoval?
2: Charakterizoval bych ho jako víceméně úspěšný pokus o udržení té hegemonie Spojených států ve světě a zároveň o proměnu té společnosti, takovou transformaci vlastně té globální, nebo té přinejmenším té Americe podléhající části světa, do vlastně společnosti, která získává čím dál tím totalitnější povahu. Okamžitě vlastně po té, co dvojčata spadla a rozjela se ta plánovaná válečná dobrodružství na Středním východě, která vlastně již plody sklízíme dodnes, protože z toho je celá ta řízená masová migrace a destabilizace velké části světa, vytvoření prostě prostoru chaosu, že jo, který se pak tyhle ty síly snaží nějak řídit za nějakým účelem a tak dál. Do toho přichází finanční krize a mnoho dalších jevů. V zásadě si myslím, že jsme vlastně svědky nebo žijeme v takovém permanentním stavu rok co rok vlastně americký prezident opět podepisuje zákon o výjimečném stavu. To je taková věc, která víceméně se ani
1: neví
2: nebo se nějak nemedializuje, ale vlastně díky 11. září je vlastně za těch celých těch 24 let jsou Spojené státy ve výjimečném stavu a spolu se Spojenými státy ve výjimečném stavu celý svět, který nějak podléhá, že jo, tomu hegemonovi. A myslím si, že tohle je víceméně 11. září, je takový opravdu ten první bod téhleté transformace a že na to potom navazují i všechny ty další velké krize, jako byla ta finanční, jako byla covidová, jako prožíváme teď v souvislosti s Ukrajinou, ale nesmíme zapomenout ani na Blízký východ, na to, co se děje v Izraeli, v Gaze, protože celá vlastně tahle operace bezprostředně souvisí taky s událostmi, které vlastně tam po desetiletí, že jo, ten konflikt mezi Izraelem a okolními arabskými státy, tak celá vlastně ty události spojené s 11. zářím mají prostě i tento rozměr. Já, jestli tady mohu zmínit takovou osobní vzpomínku na našeho bývalého, já ho nebudu jmenovat, ale byl to náš velvyslanec v Izraeli a on se nebál mi říct něco,

0: zájmům státu Izrael, že? V té oblasti, což souvisí s tím vlastně, když jsem tady mluvil o té skupině, o té části těch elit amerických, která se formovala už v 80. letech, ale do těch vyšších pater politiky se dostala hlavně až potom vlastně díky prezidentu Bushovi mladšímu. Tenhle ten proud, vlastně, kterému se říká neokonzervativci, konzervativní, on ani není nic. On fakticky to byli vlastně bývalí levičáci, kteří volili vždycky demokraty a někteří z nich, jako takový kmotr toho neokonzervativního hnutí, Irving Kristol, to byl člen 4. internacionály. Jo, čili
1: pravidelný host sjezdu KSSS.
0: To nevím ani, to je pro mě zajímavá informace, ale každopádně to byli lidé, kteří vlastně v těch 80. letech podporovali politiku Spojených států proti Sovětskému svazu, protože vycházeli z přesvědčení, že Stalina, ty další vlastně po Stalinovi, že zradili vlastně socialismu, zradili tu myšlenku té permanentní revoluce. A Trockého. A řada těchto vlastně osob, který pak se jako založili tohle neokonzervativní hnutí, tak vlastně pochází tady z tohoto prostředí. A ta myšlenka té permanentní revoluce je jim právě velice blízká, jo? Proto oni taky podporují tu myšlenku vlastně, že ta Amerika má mít tuto destruktivní ničivou sílu ve světě, protože to je něco, z čeho potom může vznikat prostě nějaká nová realita. Jo? A čili tohle je další důležitý aspekt, který je prostě třeba brát v potaz. Ostatně nikoli asi náhodou ty události v Gaze a v Izraeli, tedy 7. října loňského roku, okamžitě celý ten svět mediální i politický označil za izraelské 11. září.
1: Já myslím, že ten popis toho vlastně toho výstřelu z Aurory, dalšího výstřelu z Aurory, který uchopí ti pokračovatelé Trockého v podobě neokonzervativců, je docela zajímavou další teorií, abych tak řekl. A myslím, že nebude příliš konspirační, protože to je konspirace od začátku do konce prokázaná. Asi jako výstřel z Aurory je zrovna tak velký nesmysl a je to jenom uměle udělaná věc, která se tak zafixovala, že slavným filmem slavného režiséra, že už i já ji používám jako příklad něčeho známého. Ale Milane, jak už jsem naznačil, vy jste přešel z jedné strany na druhou tím právě 11. zářím, dá se říci. Co to jako z hlediska člověka, který na to kouká z obou stran, udělalo z médií podle vašeho názoru?
2: Tohle bylo vlastně zahájení nové etapy, protože my jsme v podstatě poprvé online sledovali nějakou realitu, kterou ta média dokázala přímo před námi přetvořit v realitu úplně jinou, která se jako naprosto rozcházela s tou skutečností. A kdyby nebylo 11. září, tak by ani nemohl být COVID, kdyby se to neosvědčilo, nebo kdyby to neproběhlo tak hladce, jak to proběhlo. A mě tam zaujal právě na tom 11. září ten mechanismus, jakým to vzniklo, tam je, nebo jakým se rozšířila ta oficiální verze, protože tam byla klíčová především ta rychlost. Oni ti novináři, to může srovnávat, protože jsem byl i v tom hlavním proudu, než jsem zjistil, že to je trochu jinak, než by se mi líbilo. Oni nejsou samozřejmě všichni takový pitomci, taky tam jsou samozřejmě, jako taky tam jsou, ale není jich zase tolik, jak by to podle těch jejich výstupů mohlo vypadat. Oni to taky věděli, to, co víme a o čem se tady bavíme dneska. A dokonce v těch prvních dnech dělali tu práci tak, jak měli a popisovali to tak, jak viděli a tak, jak si tady říkáme my, ale nemohli v tom víceméně pokračovat. Tam já bych s dovolením jenom přečetl kousíček z toho jednoho svého článku, když měl Bremer kancelář v Jižní věži, 11. září jako jeden z mnoha dobře informovaných lidí do práce vůbec nedorazil.

0: Brazil. Nešel ani na kožný, ani nezaspal, leč vydal se přímo do televize NBC. Bremer byl jednou ze dvou osob, o té druhé si povíme v zápěti, to byl Howard, které bezprostředně po útocích uprostřed všeobecného chaosu, kdy vůbec nikdo netušil, která bije, americkému lidu sdělovali, že za útoky je odpovědný Usáma bin Ládin, Irák nebo Irán, po případě všichni, a volal po co nejtvrdší vojenské odpovědi. Ve stejné době, kdy ledově klidný Louis Paul Bremer v televizi uváděl v život tento mytický příběh, který postupně dostává stále znatelnější trhliny, přitom jeho 1700 zaměstnanců a z nich 295 marně bojoval v severní a jižní věži dvojčat o život. A teď je ta klíčová úloha Dana Radra, což je hvězda americké žurnalistiky. V jednom místě rozhovoru se Radr svého hosta zeptal, je možné, že by mohl pád budov způsobit jen náraz letadla, nebo by mu museli pomoct předem umístěné výbušniny. Zkušený reportér později odpoledne komentoval i náhlý kolaps budovy číslo 7. To, na co se díváme, jsou obrázky z výšky. Teď vám ukážeme video samotného kolapsu. Neuvěřitelné, neskutečné, dnes po třetí připomínka záběru, které jsme viděli v televizi. Budova umyslně je zničená dobře umístěnými trhavinami, které ji srovnaly se zemí. Ale pak se stalo něco, že Dan Radr to později přiznal ve skvělém filmu Johna Pilgera, australského novináře Válka, kterou nevidíte, a on tam přiznal, že v podstatě byly všechny redakce v zemi zastrašeny a že oni měli strach, že dostanou nálepku. Že jsou nevlastenečtí, že jsou dezoláti, to ještě tehdy to slovo nebylo, ale víme, o čem mluvíme. Takže prostě že ztratí vlastně kariéru a už si neškrtnou, že se to s nimi povleče. Takže až poté oni začali opakovat tu oficiální verzi, kterou jim tady ten Bremer s Hauerem řekli, ale do té doby i reportéři z místa hovořili o výbušninách, sekundárních explozích, a až pak asi za 3 dny to utnuli a řekli, no tak teď nám řekli odborníci, že to, a jenom ještě já bych to trošku odlehčil, protože ono to není moc vtipné, tak když ten Bremer šel do té televize, tak tam ho omylem ta reportérka představila jako experta na terorismus a mu říkal, protiteroristický, kontriterorist.
1: Já myslím, že skončit tímhle by bylo bezvadné, protože existuje kolem toho nesčetně dalších faktů, nesčetně věcí. Bavíme se o budově číslo 7 a nezmíním, která spadla plně jak opravdu zázračně, a nezmíníme, že tam vlastně sídlily tajné služby a měli tam všechny dokumenty, které mimochodem způsobily také to, že záhadný dluh mnohamiliardový těch tajných služeb byl rázem smazán a podobně. Ano. Já myslím, že bychom mohli o tom opravdu teď povídat hodiny. Já jsem ale chtěl, abychom si povídali s našimi nepodvolenými delší dobu než obvykle proto, aby ti, které to zaujme a kteří třeba do této chvíle si říkají, ono to bylo kdo ví jak, ale nezajímejme se o to, aby se o to trošku začali zajímat, protože té literatury existuje nesčetně mnoho videí, nesčetně mnoho dalších jako filmů, jenom jako úplnou drobnůstku poznamenám, že dodnes kromě oficiálních záběrů televizních, těch slavných, co známe, nevidíme žádný natočený záběr amatérem, člověkem, který by to mohl natočit na svou vlastní kameru, bylo jich tam nepochybně pár milionů. Ní žádný jsme neviděli, přestože se tvrdí, že ano. Známe jen tyto záběry, které prošly televizemi. Jiné neexistují, jiné byly podle mnoha svědectví zlikvidovány. Těch tajemství kolem toho je spousta. A my nechceme tvrdit, aspoň se domnívám, ani pan docent Němec, ani Michal Semín, publicista skvělý, ani významný novinář a náš kamarád, šéfredaktor Šifry Milan Vidlák, ani skvělá Jana Karásková, která mě věnuje neskutečně svého času a neskutečně svých sil tomuto tématu a dalším podstatným tématům. Nechceme jistě tvrdit, že víme, jak se to stalo. Že víme, co to znamenalo v ten okamžik a kdo to skutečně zorganizoval a způsobil. Víme, že to nebylo, jak nám tvrdí oficiální místa. Víme, že oficiální místa musí vědět, že to tak nebylo, že tudíž vědomě lžou a na celé té lži staví celou tu další epizodu, právě tak jako média a právě tak jako mnozí manipulovaní naši spoluobčané. Pokud se aspoň toto podařilo tímto naším zvláštním vysíláním v našem undergroundovém studiu lidem sdělit, tak jsme možná udělali malinký kousek práce pro pravdu o 11. září. Přátelé, moc vám děkuju, nebudu se s vámi specificky loučit, ale určitě se brzy zase někdy před kamerami proti proudu potkáme. Díky.
2: Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Chci vidět líp, mě do rumu není nic. Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Chci vidět líp, mě do rumu není nic.

0: Čeští elfové. Skupina našich občanů pracuje anonymně, jejich mluvčí veřejně. Podle svých slov bojují proti cizím dezinformačním kampaním. Monitorují český internet, hledají dezinformace a upozorňují na lidi a skupiny, které podle jejich analýzy šíří manipulativní obsahy. V jejich posledním monitoringu se mezi označenými cíly útoků objevilo také jméno novinářky Zdislavy Pokorné, detektivní parta, další lidé, kteří řeší komunikaci a nedělají to zpovzdálí. Vymýšlejí konkrétní situace a přímo do nich vstupují, zkoušejí reakce druhých a v jednom z případů použili i falešnou identitu. Vojtěch Pšenák se vydával za anonymního autora Tomase Paucknera a dostal se tak k ministrovi zahraničních věcí Petru Macinkovi. A pak je tu Tomas Paukner. Anonymní autor, který píše o různých kauzách, hledá jejich souvislosti a zároveň zůstává v anonymitě, což se nelíbí jeho kritikům. A kritika se zase nelíbí Pauknerovým zastáncům. Do komunikace vstupuje i politika. Andrej Babiš tvrdí, že od roku 2014 dostala určitá skupina reklamních a mediálních firem od desítek českých institucí celkem více než 5 miliard korun a že peníze následně směřovaly k vybraným médiím. Čtyři různé příběhy. Čtyři různé způsoby, jak se někdo snaží něco odhalit. Ale také čtyři situace, ve kterých bychom se měli ptát. Co skutečně víme a co si pouze myslíme? Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung se během svých cest po Novém Mexiku setkal s Indiány, příslušníky národa Pueblo v Taosu. Jejich náčelník Ochvia Biano, jehož jméno znamená horské jezero, mu tehdy řekl něco, co Junga hluboce zasáhlo. Podívej se, řekl Ochvia Biano, jak krutě běloši vypadají. Jejich rty jsou tenké, jejich nosy špičaté, obličeje jsou zbrázděny a znetvořeny vrázkami. Jejich oči mají jakýsi strnulý pohled, stále něco hledají. Co hledají? Běloši pořád něco chtějí, jsou neustále neklidní a ustavičně v činnosti. Nevíme, co chtějí, nechápeme je. Myslíme si, že jsou šílení. Jung se ho zeptal, proč si myslí, že jsou všichni běloši šílení. Odpověděl, říkají, že myslí hlavou. Ale přirozeně a čím myslíš ty, zeptal se Jung. My myslíme tady, řekl náčelník a ukázal na své srdce. Jung později popsal, jak hluboce ho toto setkání zasáhlo. Poprvé se na svou vlastní civilizaci podíval z perspektivy člověka, který stál mimo ní. Dokážeme se někdy podívat s odstupem sami na sebe. Čeští elfové jsou skupina, v níž většina členů nezveřejňuje svou identitu. Podle svých slov monitorují takzvané dezinformační weby, sociální sítě a řetězové e-maily a upozorňují na dezinformační kampaně. Na svých stránkách se představují jako lidé, kteří mapují, analyzují a aktivně bojují proti cizím dezinformacím na českém internetu. Sami o sobě píší, jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci. Jsme občané. Jsme ti, kteří odmítají přihlížet cíleným dezinformačním kampaním cizích aktérů. Jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesmířitelné tábory. Jsme čeští elfové. Za skupinu navenek vystupují dva její mluvčí, Vít Kučík a Bohumil Kartous. Většina ostatních členů zůstává v anonymitě. To samo o sobě ještě neznamená, že jejich práce není důvěryhodná. Právě proto je ale důležité vědět, na základě čeho své závěry dělají.
1: Zaznamenali jste názor, že to, co bylo za covidu označováno za dezinformace, se nakonec ukázalo jako pravda. Řekněme si to na rovinu. To, co jsme dříve označovali jako dezinformace o covidu, se nakonec ukázalo jako skutečné dezinformace o covidu, které zabily mnoho lidí. Na jejich šíření se podílely kanály ruské propagandy ve všech svých jazykových mutacích, kromě jediné, vlastní ruštiny. Svým občanům ruská mašinérie sdělovala přesný opak než lidem vně Ruska, tedy nám. Své lidi totiž na rozdíl od nás zabít nechtěli.
0: Čeští elfové ve svých přehledech uvádějí mimo jiné, kdo je cílem útoků dezinformačních webů a koho naopak tyto takzvané dezinfozdroje vnímají pozitivně. V jednom z posledních monitoringů se mezi označenými cíly objevila novinářka Zdislava Pokorná. Ta reagovala na síti X. Proč mě to vůbec nepřekvapuje? Poslední týdny byla docela slušná nálož hejtu a bude hůř. Osobní útoky proti Zdislavě Pokorné rozhodně nebudeme podporovat. Jenže měli bychom si položit jednu důležitou otázku. Jak čeští elfové určují, že jde o útoky a nikoli například o kritiku novinářské práce? Podívejme se na monitoring českých elfů. Na mapě jednotlivé lidi a skupiny označují podle toho, kdo je cílem útoků takzvaných dezinfowebů a koho dezinfoweby vnímají pozitivně. Jenže samotná mapa nám neříká to nejdůležitější. Kde podle českých elfů leží hranice mezi osobním útokem a kritikou novinářské práce? Protože pokud někdo kritizuje novináře, ještě to automaticky neznamená, že na něj útočí. Může kritizovat jeho zdroje, jeho způsob práce, jeho interpretaci událostí, může tvrdit, že se plete. A samozřejmě může překročit hranici a začít člověka urážet nebo napadat osobně a s tím my nesouhlasíme. Ale právě proto potřebujeme znát tu hranici. Kolik příspěvků bylo do této analýzy zahrnuto, které z nich označili jako útok, podle jakých kritérií, kdo hodnocení prováděl a je možné jednotlivé závěry zpětně ověřit z veřejně dostupných podkladů? Z výsledného monitoringu vidíme výsledek, nevidíme ale celý proces, který vedl k závěrům českých elfů. Zdislava Pokorná je investigativní novinářka. Právě proto bychom od ní i tady měli očekávat kritický přístup, nejen konstatování, já se tomu nedivím, že mě tam dali, ale především, jak jste na to přišli? Jaká data jste použili? Co si představujete pod útokem? Kdo rozhodl, že právě tento příspěvek je útokem? Nemohou mít někteří kritici Zdislavy Pokorné v něčem pravdu? A ještě se vraťme k jedné větě, kterou jsem citoval na začátku. Čeští elfové o sobě říkají, jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naší společnosti na nesměřitelné tábory. Jenže neměli bychom se potom ptát i na to, jestli způsob, jakým sami označují jednotlivé lidi a skupiny, nemohou naopak společnost jenom rozdělovat. Někdy se říká, že nejlepší způsob, jak odhalit pravdu, je někoho nachytat. Co když ale nejdříve vytvoříme situaci, do které člověka záměrně uvedeme a potom jeho reakci použijeme jako důkaz pro jeho selhání? Právě to se teď řeší kolem ministra zahraničních věcí Petra Macinky a detektivní party. Petr Macinka, ministr zahraničních věcí a člen Bezpečnostní rady státu, šel v srpnu na rozhovor s člověkem, který už několik měsíců vystupuje anonymně pod jménem Thomas Paukner a na internetu píše o různých kauzách, upozorňuje na jejich souvislosti a postupně si získal pozornost části veřejnosti. Jenže Thomas Paukner v místnosti nebyl. Pod kuklou byl Vojtěch Pšenák z detektivní party. Skupina Macinku oslovila pod smyšlenou identitou a připravila situaci, o které později řekla, že šlo o bezpečnostní experiment. Ve studiu byly podle detektivní party ukryté makety zbraní a atrapa výbušného zařízení. Parta zveřejnila záznam rozhovoru a popsala ho jako test toho, jak ministr vyhodnotí nečekanou bezpečnostní situaci. Podle jejich interpretace Macinka v experimentu selhal. Jenže samotný Petr Macinka to vidí jinak. Tvrdí, že Vojtěcha Pšenáka poznal. A věděl, že pod kuklou není Thomas Paukner. A odmítá, že by se vystavil skutečnému nebezpečí.
2: Vy, pane ministře, víte, kde je Thomas Paukner, ke kterému jste šel na rozhovor?
3: Netuším, ale ten
2: tak
3: člověk...
2: Tak proč jste tam šel?
3: Objevil se tady nějaký fenomén. Thomas Paukner, který pracuje nějak investigativně a tak dále. A potom, když jsem dostal zprávu, že chce to svoje působení rozšířit a začít dělat rozhovory a tak dále, tak jsem říkal, dobře, tak já klidně tady tohleto nemám problém podpořit. Přišel jsem na rozhovor, jakých jsem poskytl opravdu jako velké množství.
2: A tam vidíte tohle. Vstoupíte do místnosti, kde je tohle.
3: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je nějaký podezřelý, jestli on to asi nebude pan Pšenák.
2: Přijdete někam, kde vás čeká zakouklenec. Zjistíte, že to asi není tedy Thomas Paukner, o kterém nikdo pořádně neví, co to je. To za druhé. A řeknete si, že tam zůstanete s někým, kdo vám lže o tom, kdo je, a poskytnete mu rozhovor. Oni vám řekli, že jsou že to je Thomas Paukner.
3: Ale to nikdo přece neví. Vy víte, kdo je Thomas Paukner?
0: Většina pozornosti se soustředila právě na Petra Macinku. Nechal se nachytat. Podcenil bezpečnost. Proč šel na rozhovor s anonymním člověkem? Proč jeho ochranka odešla? To všechno jsou legitimní otázky. Ale všimněme si ještě něčeho. Celou situaci vytvořila detektivní parta. Nevzala existující událost a neodhalila něco, co se stalo samo od sebe. Vytvořila vlastní scénář, vlastní příběh. Vystupovala pod falešnou identitou. Dopředem připravené situace dostala jiného člověka. A potom jeho reakci použila jako důkaz jeho selhání. A právě tady se dostáváme k důležité otázce. Je rozdíl mezi tím odhalit, co se stalo, a tím, že situaci sami vytvoříme a pak sledujeme, jak se člověk zachová. Když někoho dostaneme do předem připravené situace a on se nechá nachytat, můžeme se samozřejmě ptát, jak to, že to nepoznal. Ale co jsme tím ve skutečnosti zjistili? Zjistili jsme něco o tom člověku nebo hlavně o tom, jak reagoval na situaci, kterou jsme sami nachystali. To je ještě hlubší problém. Nejde o to, že média o akci detektivní party informují. Samozřejmě, že o ní informovat mají. Otázkou je něco jiného. Nehrají média spolu s nimi jejich hru? Detektivní parta svou akci nazvala experimentem a zveřejnila vlastní interpretaci toho, co se stalo. A média řeší, jak mohl ministr naletět, jak mohl přijít bez ochranky, co takový experiment vlastně ukázal. Kde je hranice mezi investigací, provokací a pastí? A ještě jedna věc, kterou bychom při hodnocení podobného experimentu neměli přehlížet. Pokud někdo používá podobné metody opakovaně, měli bychom se ptát, proč to dělá, co tím sleduje a jaké má cíle. Protože i to je součást příběhu.
3: Já jsem někde zaznamenal, že tam byly rozmístěny nějaké atrapy nějakých pistolí a tak dál. Já jsem, a to je také možná částečně odpověď na to, proč jsem tam zůstal. Víte, to je takové tajemství, já jsem teda to neříkal nikde, protože jsem se nejdřív chtěl domluvit s policií, jestli to je možné. Jo. Já nenosím v kapse žádné tajné dokumenty. Ale od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je tlačítko, které když zmáčknu, tak se potom začnou dít věci. A proto já jsem věděl, že pokud oni by tam na mě něco vyzkoušeli, tak myslím a trošku se bojím, že ty jejich atrapy, které tam měly nainstalovány, by možná úplně neobstály vůči neatrapám, které by potom vytahovali jiní lidé. A možná vzhledem k tomu, že pokud vím, tak pan Pšenáka tady tyhle jsou všichni v podmínce, tak možná oni se uchránili od velkého problému, pokud by vůbec nějakou takovou to provokaci je... na mě vyzkoušeli.
0: Do příběhu Thomase Pauknera vstoupil jeden důležitý hlas. Novinářka Markéta Dobijášová tvrdí, že osobně zná jednu polovinu projektu. Prý dostala dokonce nabídku, aby se stala jeho součástí, a odmítla ji. Důvod? Podle ní totiž nejde o klasickou novinařinu. Texty nejsou dostatečně vyfutrované fakty, dokumenty a ověřováním, byť se tak tváří. Jsou napsané tak, aby zasáhly lajky, nabrali sledující a následně také jejich peníze. To je samozřejmě velmi vážné tvrzení a je fér zmínit i druhou stranu. Thomas Paukner uvádí, že jde o pseudonym a tvrdí, že jeho texty se opírají o veřejně dostupné a ověřitelné zdroje, jako jsou obchodní rejstříky, výroční zprávy nebo registry smluv. Klademe si dostatečně nejen otázku, kdo je Thomas Paukner, ale také, co vlastně Thomas Paukner ve svých textech zjišťuje. Pojďme k samotnému Thomasi Pauknerovi. Je to anonymní autor, který během několika měsíců získal značnou pozornost. Jeho texty začali přebírat další lidé a reagovali na ně dokonce politici. A jiní se ptají, kdo přesně za tímto jménem stojí, co je skutečným cílem celého projektu. A těm, co mu fandí, jsou tyto otázky nepříjemné.
4: To znamená, že ten výsledek je rozčistit hrdinové. Zedmou emoce.
5: Budeme se dnes bavit o kauze Thomas Paukner. Můžete prosím krátce vysvětlit divákům, z jakého prostředí přicházíte?
4: Proč to zase život hodně prostředí, no? Od obchodního, marketingového, reklamního, komunikačního a zpátky.
5: Je Thomas Paukner osoba, více osob, projekt mediální agentury?
4: Thomas Paukner je, to je chiméra. To je první doby, že se použilo jméno, použilo se tak, aby to bylo věrohodné. Čili je to cosi, co slouží někomu, ko zavřeně nidro ve skutečnosti nepozná.
5: Pauknerův deník P podle registru CZ.nic registrovala doménu agentura Salt a Pepper, vedená Helenou Křesinovou. Jakou roli hraje tato agentura v projektu Thomas Paukner?
4: Všichni dneska se pozastavují nad tím, kdo je Thomas Paukner, jestli Thomas Paukner vůbec existuje, a jednou, kdo je Helena Křesinová, co to je za ten Pepper. Je to v podstatě úplně nepodstatné. A v podstatě tak jako všechny takzvaná investigativní média se vrhovali na to, kdo je Thomas Paukner. Pak někdo se zeptal na to, co představuje a co sleduje. Je to úplně zahlcení mediálního prostoru, nebo řekněme, přehlcení mediálního prostoru bez jasné vize. S takovým tím jakoby mesiářským vzkazem, já to vyčifrujám za vás, ono si říká, on nebo ona, nebo oni říkají, my to vyčifrujeme za vás a pro vás a vy se vydostali dobře. Co vidím jako zásadní problémy v tom, že se neděje nic.
0: A právě tady přichází jedna z nejdůležitějších otázek celého příběhu. Co se stane, když nakonec zjistíme, že Thomas Paukner není člověk, za kterého jsme ho považovali? Co když zjistíme, že za jeho projektem skutečně stojí marketing, peníze, politický zájem nebo nějaká jiná motivace? Co když se ukáže, že jeho minulost nebo vazby nejsou takové, jak jsme si představovali?
4: Na konci bude apatie, bezmoc a zmar. Tak je to úzký, lešklé se emoce. Daj do toho energie svých nadějí. Budou si přát, aby to za ně někdo vyšel. Budou si představovat, jak to stane, ten pomyslový zázrak, jako v 1989, kdy zjiv odvádělo krablom, lhalo, udávalo a pak tady mu vyšel spíčovat na ulici a stalo se zázrak, zazvonil jako Ježíšek a všechno se změnilo. jenže on se bezbeněl nic. Vy jsme se bezbeněli. Jo?
0: A pokud se ukáže, že skutečnost je jiná, než jsme si mysleli, může se stát ještě něco jiného. Že spolu s člověkem se začne spochybňovat i to, o čem psal. Ti, kterým jeho témata nevyhovují, mohou říct, podívejte se, kdo zatím stál, tomu přece nemůžeme věřit. A pak je tady ještě jedna věc.
6: No limits, no origin, remark a media age. Takže vážení spolupčané, teď se soustřeďte. Od roku 2014 tahle struktura dostala od 138 institucí v České republice, pozor, 5 miliard 284 milionů 566 307 korun. Tenhle systém tady funguje. No a kdo dostával ty peníze? No samozřejmě vybrané média za ty kampaně. Tak by bylo jasno, o čem tady je řeč.
0: Andrej Babiš přišel s vážným tvrzením. Řekl, že přes síť reklamních agentur mělo od roku 2014 projít více než 5 miliard korun a že peníze měly následně směřovat k vybraným médiím. A pokud by se ukázalo, že systém skutečně fungoval tak, jak Andrej Babiš popisuje, byla by to vážná věc. Museli bychom se ptát, kdo o těch penězích rozhodoval, kam přesně šli, která média je dostávala, za co?
6: 5,3 miliardy. Dělali to od roku 2014, je to strašně sofistikovaný systém. Nakonec ty lidi skončili před soudem, protože samozřejmě ty vratky potom se někde ukázaly a byly stíháni, ale nakonec to pro ně, jak je dobrým zvykem, dopadlo dobře.
0: A pokud se ukáže, že Andrej Babiš přehání, pak bychom měli vědět, v čem se plete a jaká jsou reálná čísla.
6: Ten stratkom pana Foltýna tady nás v letech 2022 až 2025 stál 157 milionů. A teďka se soustředte, kam šly ty peníze. No šly na kampaně. Na kampaně šlo 132 milionů korun. Na jaké kampaně? No na kampaně Deštník proti drahotě za 23,8 milionů korun. Nebo Česko informuje vás, že dnes prší nebo pršelo, svítí slunce za 34,3 milionů korun, včetně DPH. A kdo dělal ty kampaně? Tady máte titulek. Vláda, Fialova vláda chystá kampaň za 34 milionů. Zakázku dostala firma syna exposlance za ODS. Takže šlo jenom o peníze zase.
0: A právě tady je další problém. Andrej Babiš je člověk, kterému část novinářů dlouhodobě nevěří. A když podobně závažné tvrzení přichází od člověka, ke kterému máme předem nedůvěru, je tu jedno riziko. Že začneme věřit nebo nevěřit tvrzení podle toho, kdo ho říká, namísto abychom si ověřili, jestli je pravdivé. Protože jestli někdo tvrdí, že z veřejných peněz proudily miliardy k médiím, tak to není něco, co bychom měli nechat zmizet po jedné tiskové konferenci.
6: Takže vážení spoluobčané, zase šlo jenom o peníze. Já to tady zopakuju proto, protože média samozřejmě to ignorují.
0: A pak je tu ještě jedna malá past, do které občas spadneme všichni. Chceme věřit tomu, co se nám hodí. Psychologové proto mají hezký název. Konfirmační zkreslení. Když nám někdo řekne něco, co zapadá do našeho pohledu, máme tendenci mu věřit. A když naopak řekne něco člověk, kterému nevěříme, najednou jsme velmi přísní. Stačí si osvojit pár dobrých návyků. Ptát se, ověřovat, přemýšlet. Protože jakmile přestaneme přemýšlet sami za sebe, někdo jiný nám ochotně nabídne hotový výklad světa. Co si máme myslet, koho máme obdivovat, koho se máme bát. A možná právě tady dává smysl Jungovo myšlení srdcem. Ne jako opak rozumu, ale jako připomínka, že hlavou ověřujme, srdcem vnímejme. A když si nejsme jistí, klidně si nechme otevřená vrátka. Nenechme si od nikoho říkat, co si máme myslet. Mějte se hezky.

0: Na Hradě Čín.
1: Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
2: Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
1: Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
3: Ladies and gentlemen, we got it.
1: Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
4: The cops are not answering their phones. Our number one has been stabbed and our five has been stabbed.
5: I am going to call from Washington. I have a situation where the American has learned a possible hijack.
4: What's going on, Benny? The craft is erratic again. Problem, you're erratic. Benny, talk to me. Benny, are you there? Benny? Teddy?
6: What?
4: The 737?
6: It what?
4: Like the World
6: Trade. Who are you talking to?
7: Oh, God. Oh, my God.
8: United 175, New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here, two of them.
9: Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane, that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I just totally love you. And I'll see you in Denver. Bye, babe.
10: What are those people going to do? All the elevators are blocked out.
11: Oh my God, so both towers are now.
12: Okay, Foxy, I got an aircraft 6 miles east of the White House.
13: Hello? Crystal City, just north of Crystal City.
14: Just to the north of your town.
13: Yeah, stop all the parkers.
15: The Pentagon just got hit. Don't put me in that. God damn it, I can't even protect my NCA.
16: United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound, 370.
17: Negative contact, we're looking, United 93.
16: Hey! United 93, Cleveland, if you hear the center, right then.
18: They got some pieces of dust. Keep remaining to be. We have a ball aboard.
19: Tuesday, 9:47 a.m.
20: Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
21: Number 56865. We have a... I believe it is a Boeing 757. Can you see him up there, sir?
22: That's concerned. It looks like he's rocking his wings.
21: Roger.
22: He's rocking back and forth.
21: Number 56865, I advise you stay away from that aircraft. Go north as fast as you can.
23: United 93, have you got information on that yet?
24: Yeah, he's down.
23: He's down?
24: Yes.
23: When did he land?
24: He did not land.
23: Oh, he's down?
24: Yes,
23: down?
24: Somewhere up northeast of Camp David.
25: Ma'am, say your prayers. We're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor.
26: I'm
25: now.
27: That's a new type of war. That's what it is.
28: Už dámy a pánové, já vás tady zdravím a vítám. No, my se tady koukneme na 11. září. Já jsem na to málem zapomněl, takže projekt Svobodný vysílač, do něj zapojené studio Peraň a samozřejmě osoba konkrétně má Martina Marcikána. Takže dámy a pánové, doporučím vám samozřejmě další a další věci. A my se na začátek koukneme na 9.11, a ne tedy červená pilulka a 11. září roku 2001. Dnes je tomu právě 18 let, že ano, takže se na to jdeme kouknout. Děkuji tomu, kdo to jsem poslal. Úvod k tomu mě napsatel už převrátil. 18. výročí lze tedy chápat jako výzvu stát se dospělým a přispět tedy k demystifikaci tohoto tragického milníku trčícího na počátku nového tisíciletí, a to přes houš veškerých kontroverzí a tabuizace nálepkami o konspiračních teoriích. Jo? Obracím se tedy na vás prosbou, budete-li mluvit ve svém vysílání, dodatečně i případně o tom dechberoucím výročí, zmiňte tedy stránky 911.zaoknem.cz. Jde skutečně o velmi zdařilou práci, která projasňuje ten dým z mrakodrapů, který se stále ne a ne rozptýlit, tedy nejen v naší krásné zemi. Věřím, že i vy znalí najdete v práci Leoše Převrátila pronikavé logické argumenty, které pravděpodobně k dotvoření svého názoru nepotřebujete, ale vězte, že vaše poznání baží po svém rozšiřování stále. Tak, s pozdravem tedy hodně zdaru a vaší obětavé práci pro nás, naše potomky i naše předky, takže děkujeme Karlovi. A já samozřejmě zmíním, že těch věcí ohledně 11. září, ať už v časopise Šifra, ať už v časopise Zemavek, ať už tedy i vysílání Slobodného vysílača, informační vojny, tak ale dámy a pánové, nejvíce o tom najdete, bych řekl, zapálený člověk, který se tomu věnuje, XXXX let, Jan Korál, tímto Honzu zdravím na dálku, a jeho stránky tedy nvoo.org, tedy opozice novému světovému řádu. New World Order Opposition.org. Všechno popisy budete mít samozřejmě dále také v popisu našeho pořadu. Jo? Odkazy a další věci, já nevím, jestli ty karaviny jmenují, podcasty a blablalala. Já mluvím česky, takže odkazy na stránky, na zajímavá videa a tak dále. Třeba si na to video, které jsem vám teď pouštěl, to je takové to propagační, že ano, abyste věděli, že tam byl teda Let United, který se měl stále fláknout sebou do pole, že ano. Let American 11. měl napálit první věž, a pak ty další samozřejmě napálit druhou věž. A co si podivného, a nám se přikládá, že to bylo třetí letadlo, nebo předkládá, tak to mělo napálit jakože do Pentagonu. Takže jak říkám, Honza Korál, pokud vím, tak byste měli ještě na kanále YouTube najít, myslím, že to snad nikdo nesmazal, takže já to pak také dohledám, budete to mít, pokud to ještě existuje. Honza to určitě někde bude mít zálohováno. Video samozřejmě z Hyde Parku, teď nevím, jestli to bylo to výročí, jakože civilizace nebo jenom Hyde Park, kde se věnovali samozřejmě po 10 letech v roce 2011, se tomu věnovali, myslím, anebo to bylo 2015, ne, asi 2011, kde se tomu věnovali samozřejmě obšírně, měli tam nějakýho panduláka, hejhuláka z nějaký American School of Prague nebo něco takového, teď se omlouvám, přesně si to už nepamatuji, a Honzu Korála tam přebrali přes Skype asi na 15 minut. Za 15 minut stačil Honza rozstříhat argumentačně toho šášulu, stejně i s moderátorem. No, vícekrát už se to neopakovalo a nikoho takového už samozřejmě do vysílání. Česká televize, Český rozhlas, vaše veřejnoprávní média, která si platíte ze svých peněz, z koncesionářských poplatků, to je samozřejmě alias, přitom skutečný název je daň za propagandu nebo daň na propagandu. Jelikož je to platba stanovená zákonem, stanovená státem, placená státu, státem vybíraná a kontrolovaná, je to daň. To se zeptejte každého, kdo trošku dělá s penězi. Co to je daň? Jo, má to od právníků, takže si nevytahuji z prstu ani z nosu. No už samozřejmě Honza Korál to bude mít, takže říkám, měli byste tam dohledat kvantum informací. Samozřejmě obě věže, severní a jižní světového obchodního centra, zásahy byly, myslím, do těch věží, nám jsou předkládány, myslím, 9.16 nebo 9.19 plus minus autobus. A zřícení první věže, tam myslím, tady bylo 9.47, teď na tom krátkém videjku. To ale, dámy a pánové, pro nás není důležité. Důležité jsou zprávy z Brna, z vysoké školy, kde před lety dělala jedna studentka se svým profesorem nějakou tu práci, rigorózní, disertační, nevím, jak se to jmenovalo, nebo jenom studii, ohledně toho palčinkového efektu, jak se měli samozřejmě zřítit podle oficiální verze NISTu, jak se měli zřítit věže Světového obchodního centra, jakože ta patra, když to bylo porušeno v nějakém 90. zase plus minus, dámy a pánové. Speciálně jsem se na tento pořad nepřipravoval, protože už je to tak otřelé téma, že už by to každý měl brát. Ne jenom jako, že z konspirační stránky, z konspiračního pohledu, ale co je nejdůležitější, co je skutečnost a co je pravda. Jediné, co je lží, je oficiální verze vydaná NISTem a potvrzená samozřejmě a šířená zase americkými médii a vládou. O tom, že únosci z nožíky na koberce, takový ty lámací a blablabla, přepadli koordinovaně teroristi, kteří se cvičili ve střední Evropě, možná i u nás, jakože na létání s dopravními letadly. Jeden teda tady snad lítal s nějakou cestničkou nebo s maminkým zlínem, jo, nebo něčím takovým. Tak zkrátka, ti, že unesli ve Spojených státech vnitrostátní linky, které samozřejmě nebyly tak kontrolované jako mezistátní, přitom tam měly být i maršalové na palubě, že jo, na palubě každého letadla minimálně jeden, já si myslím, že jich tam lítalo už tehdy víc, ale nevím. No, leteční maršálové, ano, vzdušní maršálové, ty, kteří hlídají právě letadla před únosci a tak dále. Takže udělali krkolomné obraty, všechno zvládli, slétli do výšky několika set až desítek, až skoro 0 metrů, to je v případě Pentagonu. A tam to flákli do bráků. Po lidech, po letadlech se samozřejmě nic nenašlo. Když to všechno spadlo, tak tam byl prach, že zavalil celý Manhattan a další části New Yorku, v případě tedy dvou věží. Ten prach z úlomky kostí a další věci se na střechách, tedy přilehlých i dalekých budov, nacházel ještě po x letech. Všechno prakticky na prach, jo? Jenom se záhadně našli některé doklady některých únosců, což je další doučí bící bejkárna. No ale Martin, aby tady nemluvil samozřejmě sám za sebe, tak se tedy koukneme na obsah těch stránek 911.zaoknem.cz, tedy toho Leoše Převrátila. Osobně ji neznám a děkuji tedy za kontakt na zajímavé stránky. Tak co začneme? Mnozí dnes se tedy podivují nad tím, proč tedy tolik lidí tak rádo věří konspiračním teoriím, které se veřejně šíří, tedy bez adekvátních to důkazů a po bližším prozkoumání se ukáží jako naprosto absurdní. Tak se to dnes má tedy, bohužel, i s jednou z nejotřesnějších událostí dávné historie, i když nedávné vlastně, a já bych řekl dejin, teroristickými útoky z 11. září roku 2001. Takže oč tu jde? Jo? Tyto stránky samozřejmě ukazují, že nejrozšířenější konspirační teorie ohledně událostí 11. září roku 2001, kterou od oficiálních činitelů a hlavního mediálního proudu, jak si samozřejmě převzala většina veřejnosti, včetně tedy jejich intelektuálních elit, a která stále o konspiraci muslimských fanatiků řízených z Afghánistánu, že je tedy absurdní a účelovou lží. Tato konspirační teorie, to oficiální prohlášení, je neuvěřitelné tváří v tvář elementárním faktům, dokonce tedy i těm, která se samá média bezděčně spolu se svými stokrát opakovaným mylným výkladem stále přinášejí, ano? Tímto odhalením v úvodzovkách se snažíme tedy uvolnit a naznačit cestu k pravdě. Dlužíme to tedy nejen obětem teroristického činu toho dne a všem těm, kteří zažili nezměrná utrpení z jeho následků, vzpomeňme války na Blízkém východě a tak dále, Irák, Afghánistán, teď tu máte Libii, že ano. Furt se jakože bojuje s terorismem, Sýrii. Tyto věci mají i dnes tedy svou neblahou dohru. Ale v neposlední řadě sami o sobě samozřejmě, jo, zažili to utrpení. Ceníme-li si tedy hledání pravdy a evropské tradice toho kritického myšlení, nelze snad dopustit, ať už je naše politická či světonázorová orientace jakákoliv, aby tedy na začátku 21. století a 3. tisíciletí čněla monstrózní lež nade všemi. Samozřejmě, všechno se to točí okolo těch konspiračních teorií, že ano. Nicméně právě ti, kdo jsou přesvědčeni o své kritičnosti, si nutně všimli, že tu jde o konspirační teorie v uvozovkách, tedy něco, čemu by se měl přece slušný člověk zdaleka vyhnout a na nejvýš o tom tu a tam utrousit nějakou tu úsměvnou a když tak pohrdavou glosu. Dovolujeme si tedy připomenout, že dějiny, které často bývají dějinami moci, jsou plné reálných konspirací, kdy se pravdivý výklad jevil jako nebezpečná smyšlenka, obvykle tedy až do té doby, než byla aktuální mocenská struktura nahrazena tou jinou. Je tedy také třeba odmítizovat pojem konspirační teorie a uvědomit si, že jeho používání, ohledně tedy 11. září, ale i jindy, je velmi často spojené se silnou podprahovou manipulací. A pokud vás tyto stránky zaujmou, tak se koukneme, zda jste to právě vy. Komu jsou tedy určeny? Tyto stránky chtějí hovořit především k těm, kdo se sami pokládají za skeptiky ohledně toho, co jsme právě uvedli. Nech to zatím třeba tedy mají za pouhou troufalou proklamaci. Žádáme je ovšem, aby si zde shromážděné argumenty vyslechli a pečlivě je posoudili. Mohu začít tedy rovnou prvním oddílem o budově VTC číslo 7. Málo kdo tedy prohlédl budovu, tuto boudu oficiálního výkladu, pardon, od prvního okamžiku. A většina z nás procházela náročným obdobím hledání, zvažování a projasňování. Nicméně dnes je věrohodného, a co se týče zdrojů i výpovědí, důkazního materiálu tolik, že není třeba se obávat, že skončíte v bahně nějaké nejistoty. Vždy jde svým způsobem o nejzdokumentovanější událost světové historie. Tak tedy, jakou chcete pilulku? Tedy i přesto, že se na těchto stránkách snažíme ukázat neudržitelnost oficiální konspirační teorie co nejzřetelněji, musíme předpokládat samozřejmě aktivní ochotu čtenáře a u nás na svobodném vysílači, tedy naslouchače a naslouchaček, nebo naslouchače a naslouchačky, se s příslušnými argumenty samozřejmě seznámit, musíte to chtít a udělat a nepředpojat je a samostatně, tedy bez berličky autorit, to všechno zvážit ty argumenty. Takováto nepředpojatost je však pro mnohé krajně obtížným duševním gestem srovnatelným s Neovou volbou z filmu Matrix. Tedy proniknout za oponu Matrixového světa, když si vybírá Neo červenou pilulku z dvojice nabízených. Modrou vrátí se zpět, vše zapomene a jeho v uvozovkách život virtuální jede dál. Červenou dozví se krutou pravdu, která se mu třeba nemusí líbit. Jo? Podotkněme tedy, že červená v tomto případě neznamená nic levicového, ale značí právě nutnou dávku vnitřní aktivity i ochotu k odhození předsudků a svým způsobem k evolučnímu či revolučnímu kroku ve vlastním vědomí. Takže já radši bych řekl evolučnímu, ano? Pilulkovou paralelou přitom nechceme říct, že by snad pravda byla v tomto případě záležitostí nějaké volby. Vůle pravdu hledat a k ní proniknout však věcí osobního rozhodnutí nepochybně. Této vůli se staví do cesty tedy celý zástup a často neplně vědomých bariér typu něco takového by se neutajilo. No určitě ne v dnešní době. Nebo strach z výsměchu, že jo, složitosti či výsledné rozkolísanosti. Obyčejný člověk se tu pravdu stejně nemá šanci dozvědět. A nebo prostá nechuť žít ve světě, kde je něco takového vůbec možného. A pštrosí strategie z toho vyvozená, tedy strkadla v dopísku, že ano. Respektive obava z přílišné negativity. Že šlo tedy o světový zločin. Vedoucí ke stejnému závěru, že ano. Lec, které z těchto bariér se přímo snažíme prolomit či oslabit, to je v sekci zase otázek. Jestliže však tedy červenou pilulku představují v zásadě celé tyto stránky a zde shromážděné odkazy, k dispozici je zajisté i pilulka modrá, že ano. Slovy Morfea, který Neovi tuto možnost nabízí. Můžete jít v klidu spát a po probouzení věřte čemu jen chcete. Ano? Samozřejmě tu máte i odkazy na modrou pilulku, na tu oficiální pravdu a na posměšky ohledně kritiků oficiální verze případu

0: a věří.
1: Paříž se vzpamatovává z nejhorších teroristických útoků v historii Francie. K útokům se přihlásili radikálové z Islámského státu.
2: Je islám pro Evropu a Česko skutečnou hrozbou?
3: Do naší kultury vyloženě islám opravdu nepatří.
4: Myslím si, že by měli zůstat u sebe, tam odkud pocházejí.

Pamatuj si jednu věc. Nikdy, nikdy se to nezlepší a nevyřešíme nic, dokud stále budeme dávat důležitost tomu, v čem se nezhodneme a v čem máme odlišný názor. To, co je doopravdy důležité, je hledat společné a spojit se za ty věci, které víme, že jsou správné. A to, co my jako Česká republika potřebujeme, je se spojit a být zajedno v jedné věci. A to je navrácení suverenity našeho národa. Přátelé, Paříž je jen další pokus o vyvolání strachu. To, co se teď odehrává, je 11. září v Evropě. Řídí to hrstka moci pánů, kteří si s námi hrajou. Už dlouho předtím to vším jsem říkal, že nebude trvat dlouho a lidi si sami budou přát, ať se vybombardují, vyhladí, vypálí východní státy. A to je to, co oni chcou. Získávají si tímto souhlas Evropy a lidi, aby mohli dál a ještě více bombardovat a nelegálně okupovat východní státy. A používají k tomu manipulativně islám. Člověka lze zmanipulovat pouze, když ho nejdříve uvedete do strachu a pak mu označíte nepřítele, který vás ohrožuje. Celý islámský stát je uměle vytvořená teroristická organizace, sloužící pro stejné účely jako Al-Qaida, džihad.

Vánoce rodin, všechny lídry, všechny vůdce, všechny osobnosti, které mají vliv, aby zachovali klid a nešířili strach a paniku, ale naopak zachovali čistou mysl a vnášeli do svých rodin a mezi své přátele jistotu, bezpečí, že to bude dobré. Pokud námořník při bouři začne cítit strach, i celá jeho posádka začne cítit strach. A to je začátek konce. Ale teď ne. Teď už to společně zvládneme.

Tak, to byl tedy 11. září od samozřejmě Marka Kalety alias Revolty. No. Jo, to už tady máme. Tak se na to koukneme. Takže o co tu jde na těchto stránkách 911.zaoknem.cz, aby jsme to zase měli u sebe krásně spojeno. Dámy a pánové, no, ten mikrofon je stále slabý, tak já nevím, snad to takhle bude dostačující. Pak mi tady nadávají, že tady křičím a že to je moc slyšet všude. Tak, já si stiším tedy trošku sluchátka. Takže máme 18 let od útoku na dvojčata, jo? A stávají se čím dál tím víc historií. Dnešní studenti už je nezažili. Přesto někdejší hypnoza leckdy ještě stále funguje. Po prozření tedy Leoše přitom postupně nastalo zhruba před 10 lety, dnes už asi 11, po údivném spatření jednoho z tehdy vypuštěných dokumentárních filmů. V něm jsem sice nepřehlédl některé propagandistické tóny, ani zřejmé omily, nicméně pár věcí přece jen hlodalo. Tak jsem několik týdnů usilovně tápal, pátral a uvažoval nad protiargumentací proti tomu, co přece nemůže být pravda. Načež jsem tedy podnikl několik veřejných promítání s následnou diskuzí, napsal jsem několik dopisů i jeden časopisový článek, kde jsem na omily oficiálního podání upozornil. A zdálo se, že to uvolnilo a ovlivnilo také řadu oslovených lidí. Měl jsem za to, že je nemožné, aby se pod tíhou nesrovnalostí a díky další vlně argumentů, článků a videodokumentů lež ještě delší dobu udržela. V klidu jsem čekal, kdy to konečně praskne. Má je jako všichni svých starostí dost. Vždyť skutku není lákavé brát na sebe roli posla neradostné zprávy a nechat se nálepkovat jako konspirační teoretik, tak jsem osvětově působil už jen tu a tam na své nejbližší okolí a i tak si užil řádku nepříjemností a příkrých psychosoudů. Že jo, záliba v disidentství, pícha, když on si myslí, že je chytřejší než profesoři a mediální investigativci. No už co naplat? Přispěj tedy ještě touto svou trochou do mlýna. Jakoliv je patrné, jakou oblibu tu má černobílé vidění světa, kde ten, kdo si dovolí spatřit nějakou skvrnu na našem krásném modrém západu, je promptně prohlášen za Putinova agenta, nebo alespoň tím hůř užitečného idiota, což nepřekvapivě tvrdí, především ti, kdo o faktické informace o 11. září projevují okázalý nezájem, samozřejmě mimo dávno jasnou oficiální linku. Ano, jako někdejší kardinálové, kteří odmítali podívat se do Galileova dalekohledu, že ano. Neboť přece dávno věděli, že se všechny nebeské sféry otáčí kolem Země. Pokud by šlo o mé politické přesvědčení, jakože to o něj vůbec nejde. Vymezím se, proklid tedy některých aspoň negativně. Neřadím se tedy ani k pravici, ani k levici. Nemám zájem ani o korporátní oligarchii či plutokracii, ani o státní socialismus, natož o obludné spojení obojího. Třetí cesty ovšem existují. Jsou pro nás výzvou, musíme hledat ty nejlepší z nich. A samozřejmě být přitom v nejlepším slova smyslu idealističtí a výrazně tedy praktičtí zároveň. Především vždy pravdivý. S tím souvisí i to, že třeba kriticky zkoumat nejen, co přichází z východu, ale i z západu. Mám dojem, že je v tom dnes značný nepoměr a tedy se nezdráhám předložit přítomné téma. Nuž, dámy a pánové.
No, je to moc zajímavé. Tak se na to koukneme na budovu číslo 7, protože většina médií se tomu nevěnuje vůbec. Totiž pád budovy VTC číslo 7, k němuž došlo jen několik hodin po zřícení dvojčat, bývá pokládán za zřetelný důkaz smoking gun, tedy ještě kouřící zbraně toho lotra, toho, že hybatele a viníky případu 911 je třeba hledat tedy úplně jinde, než kam ukazuje oficiální ta konspirační teorie. A uvidíme, že tedy právě ano. Budova VTC 7 byla postavena tedy v 80. letech 20. století jako poslední část komplexu World Trade Center. Se svými 47 patry a 186 metry výšky to byla nejvyšší budovou v řadě zemí světa, včetně tedy naší České republiky. Na Manhattanu ovšem výškou nevynikala, zvláště ne ve stínu těch dvojčat. Od jejich severní věže byla vzdálena asi 120 metrů. Lichoběžníkový půdorys budovy měl výměru přibližně 4000 metrů čtverečních. Budova číslo 7 VTC byla sídlem několika bank a dalších finančních společností, včetně vládních, ano. Tři podlaží tam zavírala Komise pro dohled nad finančními transakcemi a burzou. Oficiální tedy název in English je Securities and Exchange Commission. Kanceláře tu měl také daňový úřad, IRS zkrátka. A bylo zde také největší sídlo CIA, mimo jiné tedy centrálu v Langley. A část prostor měly pronajaty další to tajné služby a ministerstvo také obrany. Dokonce 23. patro tvořil bunkr střediska pro řízení krizových situací. To má zase zkratku OEM. Ano. Konstrukčně šlo o budovu s ocelovou kostrou, která byla vystavěna nad elektronickou rozvodnou. Na jedno patro připadalo 81 nosných ocelových sloupů, 57 po obvodu a 24 v jádře. Máte na stránkách krásně to všechno rozkresleno. Do budovy tedy nenarazilo žádné letadlo. Do budovy číslo 7, ano. Byla pouze při destrukci VTC 1 zasažena částí odletujících trosek a následně na několika patrech začala hořet lokálními požáry. Jo? V 17 hodin a 20 minut, to je asi 7 hodin po pádu dvojčat, se během několika vteřin celá 47-patrová budova sesunula k zemi a proměnila se v hromadu suti. Jelikož byla tedy již evakuována od rána, obešlo se to údajně bez obětí na životech. Ano. Koukněme se, jak reagoval jeden novinář. Neuvěřitelné. Dnes už po třetí. Připomíná to záběry, které jsme všichni v televizi viděli už mnohokrát, kde je budova záměrně zničena náležitě umístěnými výbušninami, které ji strhnou k zemi. To říká tedy The Rater ve vysílání CBS News přímo 11. září roku 2001. Video budete mít samozřejmě v popisu. Symetrické tedy zřícení této budovy do svého vlastního půdorysu v skutku tedy až příliš jasně připomíná tedy řízené demolice výškových budov. Včetně tedy detailů, že nejprve se podlamuje střední část budovy a je tím zajištěno, že padající části budou směřovat dovnitř a co nejméně poškodí své okolí. Co tomu například říká profesionál? Promlouvá na videích také Denis Jovenko, šéf jedné z největších evropských firem na řízené demolice s více než 20letými zkušenostmi v oboru, ano, a to je z časopisu Šifra, jejich video, takže počítám, že to bude na stránkách Vimeo. Jo, je to velice zajímavé. Tento odborník ví, že náležitě strhnout budovu není vůbec snadné. A samozřejmě můžete se kouknout i na videa na kanále YouTube, když se nepovede strhnout ty budovy správně, jak se povalí, ano?
Nejen tedy pro pana Jovenka představuje očividný fakt řízené demolice, poté co se dozvěděl, o jaké datum a místo se jedná, tak je to neveselá vyhlídka. Pokud bylo VTC 7 tedy opravdu zničeno záměrně, sotva se lze vyhnout implikacím, že zatím a stejně nejen tím bude stát někdo úplně jiný než nějaký arabští fundamentalisté, ano? Jde tedy snad jen o pouhý prvotní dojem? Při něm se může zmýlit tedy i demoliční odborník a dokonce i televizní moderátor, anebo náš vlastní úsudek? Zatím si to ještě tedy můžeme myslet, ano? Koukneme se také na pátrání. Je to totiž moc, moc zajímavé. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valerij Viktorovič Pěchin.

0: Tak, tak, dámy a pánové, znalosti jsou moc, ne přebírat jenom něčí názory. Ano, sami být tedy kritičtí. Pojďme se kouknout na sedmi, dnes už tedy osmileté pátrání. Tedy Leoše Převrátila. Média tedy, vyšetřovací komise i týmy odborníků se nás zajisté snažili nevhodných úvah o záměrném zničení budovy číslo 7 toho komplexu VTC ušetřit. Média především tím, že do nesčetněkrát opakovaných zpravodajských smyček událostí inkriminovaného dne neuvěřitelné záběry pádu VTC 7 vůbec nezařazovala. Vyšetřovací komise zase tím, že se ve své závěrečné zprávě o této budově ani slůvkem nezmínila. Odborníci a samozřejmě se ovšem museli pustit do úkolu, jak se ukázalo nesnadného, ba tedy neproveditelného, vysvětlit totální zřícení budovy číslo 7 na základě přijatelných příčin, tedy především požáru. No, v prvních letech zkoumání odborného týmu nedovedli tedy v podstatě nic vymyslet, co by mohlo mít jakous takovou zvěrohodnost. Samotná FEMA tedy zpráva, nebo samotná FEMA zpráva ohledně hledané příčiny kolapsu uvádí, že naše nejlepší hypotéza má jen malou pravděpodobnost výskytu, je to v kapitole 5 této zprávy. Odborníci tedy kroutili hlavami nad záhadnými troskami ocelových nosníků, které byly v některých případech děravé jako ementál, nevídaně sulfidizované nebo stenčené na ostří žiletky. Ano? V New York Times novinách označili fyzikové tento nevídaný fenomén za, cituji, asi největší mystérium ze všech. To byla prvotní zjištění, že ano, která měla být následována důkladnějšími a obsáhlejšími analýzami. K těm už ovšem nedošlo. Veškerá ocel z trosek VTC 7 byla kvantně tedy prodána a recyklována. Exkluzivní důkazní materiál ohledně historicky bezprecedentního kolapsu výškové budovy s ocelovou konstrukcí byl téměř kompletně zničen. Pro další analýzy zbyl jediný malý kousek nosníku. Aniž by tedy NIST, který po FEMě převzal veškeré vyšetřování a vědecké v úvozovkách, stěžoval si na tuto bezprecedentní porušení standardních vyšetřovacích procedur, pustili si ho odborníci o to více do virtuálního modelování požáru a dynamiky kolapsu na počítačích. Dotazován v roce 2006 ohledně příčiny kolapsu, odpovídá vedoucí týmu pan Sander pro New York Magazine ještě toto, cituji. Popravdě řečeno, opravdu nevím. Máme potíže s tím, abychom budově číslo 7 nějak porozuměli. No tak pojďme si kouknout na ty oficiální závěry. Závěry NIST, jo? Teplotní roztažnost a schozený průvlak. Teprve tedy v roce 2008, tedy po 7 letech od událostí, konečně oznámil NIST svůj rozhodující v uvozovkách objev. Tedy příčinou kolapsu nebylo ani poškození budovy troskami z věží padajících VTC, ani tedy snad nějaké požárně kritické, uvažovalo se tedy o dieselových generátorech, nebo konstrukční, tedy vztyčení nad elektrickou rozvodnou. A zvláštnosti to budovy, ale byla jí výhradně teplotní roztažnost oceli, která v souvislosti s požárním zahřátím stropních nosníků u 13. patra posunula průvak ukotvený na sloupu číslo 79 do té míry, že z tohoto sloupu sklouzl a řetězovým šířením této statické poruchy došlo ke globálnímu kolapsu budovy. Dříve než tedy prozkoumáme opodstatněnost tohoto závěru, podíváme se ještě na paralelní mediální pokus vypořádat se s pochybovači. Tedy ve stejném roce, jako zpráva NIST, tedy v roce 2008, Jen několik týdnů před vydáním této zprávy odvysílala BBC, tedy britská Bullshit Company, v rámci své konspirační série s názvem Conspiracy Files epizodu Third Tower, tedy třetí věž, kde se konspiračním úvahám pokusila učinit přítrž právě i s pomocí výzkumníků NIST. Ano? Tak. Samozřejmě musíme připomenout, že přímo 11. září se v přímém přenosu pořadil britské BBC husarský kousek o bezprecedentním zřícení budovy VTC číslo 7. Informovala BBC více než o 20 minut dříve, než k tomu zřícení skutečně došlo. Doložené video je zde a budova tam za moderátorkou stojí. Ano? Dlužno dodat, že BBC se později za svou politování v úvozovkách hodnou chybu omluvila. Reportérka Jane Stanleyová ostatně vystupuje i v následujících dokumentech, ano? Takže třetí věž, debunking, odkrývání, číslo 1. Nesrovnalosti kolem budovy číslo 7 se postupně rozšířily natolik, že v roce 2008 věnovala BBC tomuto tématu ve své sérii, tedy Conspiracy Files, hodinový snímek s názvem Third Tower, tedy třetí věž. Převzala ho, opatřila českým dabinkem a v následujícím roce také odvysílala vaše česká televize. Doporučujeme jeho zhlédnutí. Jde o umné dílo mediální propagandy, hodné svého renomovaného původce, tedy BBC. V rámci vyváženosti zde svůj prostor dostali zástupci, tedy hledačů pravdy. V naší televizi jsme tak mohli poprvé vidět a slyšet například Richarda Gage, zakladatele toho hnutí, architekti a inženýři za pravdu o 11. září. To je moc zajímavá skupina. Čím více podivností ohledně pádu budovy si dokument na začátku dovolil zmínit, tím jistější musel být výsledný protikonspirační dojem a prezentace očekávaných závěrů. Počeštěná verze v délce 57 minut oproti originálu je tedy ale, dámy a pánové, o 7 minut zkrácená. Takže vystřihli nám to v české televizi, nebo už nám to bez těch 7 minut prodali Britové? No. Zmíním jenom teď, že architekti a inženýři za pravdu o 11. září zde je více než 2000 předních architektů, kteří stavějí výškové budovy, inženýrů, kteří je projektují, stejně tak zrovna těch demoličních expertů, leteckých pilotů, vojenských pilotů, armádních specialistů a dalších. Takže opravdu, řekněme, kvalifikovaná špička. 2000 a více přeci není. Nejsou všichni blázni, dámy a pánové. Bohužel jejich zakladatele, nebo toho, který na to první upozornil, ten byl tady z Evropy nějaký demoliční expert s pomalu 20-letou praxí, ten zase pak záhadně zemřel, když vyslovil své první pochybnosti a takových samozřejmě pak následovala celá řada dalších, ano? Tak, pojďme se nyní podívat na klíčové argumenty, kterými dokument ukazuje pochybnosti o oficiální verzi do říše dobrodružné fikce, jo? Jak vypráví náčelník hasičů Negro, který je pak v záběru toho dokumentu. Lois Hawksovy klasické demolice, jo? Jako demoliční odborník a tedy určitá protiváha Dannyho Jovenka, s jeho jednoznačným vyjádřením o řízené demolici budovy VTC 7, v daném dokumentu vystupuje šéf největší americké demoliční firmy Mark Loisaux, nějaký po francouzštině jméno. Ví, jak se demolice dělají a jaké stopy po sobě demolice zanechávají, tedy vytlučená okna v okolí, dráty a roznětky v sutinách. S takto učebnicovými okolnostmi se však zřícení neodehrálo. Dráty, tedy ani roznětky se, jsme alespoň ujištěni, se v troskách VTC 7 nenašli. Navíc, podle jeho zkušenosti, rozmisťování trhavin nelze udělat nepozorovaně. Vědělo by se přeci o něm, prozradilo by se. Zkrátka, nebyla to klasická demolice, jak její příprava a následky, nebo přípravu a následky Lozoax tedy zná a dovede si je představit, a tudíž to prý nebyla demolice. Jenomže 11. září nepotřebovalo být klasickou demolicí. Při ní jsou prostředky určovány civilní dostupností technologie a co nejnižšími náklady. Zde náklady tedy nehrály roli a použité technologie mohou být daleko za hranicí běžné dostupnosti i pro demoliční firmy. Uvážit něco takového ovšem není tedy v Lozaxových tedy silách a dokument se to snaží pod dojmem jeho autority odkázat zase všechno další do říše snů. Nad návrhy pana Gage, že trhaviny mohly být instalovány třeba při rekonstrukcích nebo na zjištění Johnsona, tedy, že v prachu VTC bylo objeveno velké množství nezreagované supertrhaviny nanotermitu. Jen bezradně tedy krčí rameny, neboť kdo to kdy v naší branži viděl? Naše trhaviny mají omezenou trhavost, jsou dobře viditelné i slyšitelné a termit my nepoužíváme, že jo, no, nebo nanotermit, ano? Poznámka. Používáme tu výraz trhavina, ať jsme si vědomi, že například termit pod její tradiční definici nespadá, přece však platí, že konstrukci roztrhá. Nůž a obvyklý argument o nemožnosti umístit nepozorovaně trhaviny. O krok dál domyšlen odráží sám sebe. Jestliže by totiž budovu nedokázalo strhnout několik málo promyšleně umístěných destrukčních prostředků a pár se jich nepochybně dá rozmístit nepozorovaně a odpálit i bez drátů, jak něco takového svedl pouhý požár, chaoticky se šířící po několika málo patrech a poškozující pak jeden jediný nosný spoj, tedy podle NISTu na sloupu číslo 79 ve třetím patře nebo podlaží. Pojďme se kouknout na žíravinu ze sádel kartonu, ano. Další tedy z podstatnějších argumentů se týká onoho sulfidizovaného kusu železného nosníku, děravého a významně stenčilého, který byl jako tedy jediný s vykřičníkem kus oceli z této bezprecedentní katastrofy uchován do dnešních dní. V úvodu daného dokumentu je v odvolání na New York Times označován jako snad největší záhada celé události. Na konci dokumentu má ovšem stejný profesor, pan Sison, nám podává tedy prosté rozřešení. K nevídaně masivní korozi došlo v rozžhavených tedy sutinách, kdy se ze sádrokartonu uvolňovala prý to síra.
1: Jo.
0: Zní vám to jako blbost? Cítíte tam problém? No, ono jich je hned několik. Proč tento pochod nebyl pozorován nikdy dříve? Ocel i sádru karton jsou přeci běžné stavební materiály. Proč nic podobného nebylo dodnes ani následně demonstrováno? Jediné zdokumentované videopokusy mají výsledek přeci negativní. Navíc je tu jedna záhada vysvětlována jinou záhadou. Kde se tedy v sutinách vzaly tak obrovské teploty, které by ze sádry uvolňovaly síru? Po řadu týdnů, kdy trosky byly prolévány kubíky vody z cisteren i deště? Ano? Samozřejmě podrobnější pojednání se věnují další samostatné kapitoly. No a pojďme se kouknout, jak se budova zřítí ve vteřině na prach. Nejlepší je tedy nakonec 47. minuta daného dokumentu. Otázka symetrie a rychlosti pádu. Pan Gage upozorňuje na volný pád přímo do svého půdorysu, tedy ve směru, kde statika budovy klade největší odpor. Odpověď šéfa NIST, toho vyšetřovacího týmu, je: v případě, že spoje nemají dostatečnou pevnost, nevydrží zátěž, které jsou vystaveny, a dojde k masivnímu kolapsu sloupů. Jde všechno pak velmi rychle. Skelet v té chvíli ztratil veškerou celistvost. To je pan Sander z NISTu, jo? Přečtěte si toto vysvětlení třikrát. V překladu to není problém. Vysvětluje toto něco? Jak skelet tedy ztratil svoji celistvost, soudržnost ve svém celku? A jak začal náhle a hladce padat volným pádem? Jakoby všechny jeho prvky na celém patře, ba na několika patrech, byly náhle bez pevnosti a bez opory? Největší záhada a signatura záměrné demolice je odbyta autoritativně tedy pronesenou prázdnou frází. Srovnejte prohlášení doktora Corleyho z 29. minuty, kde říká, prozkoumali jsme všechno, řízenou demolici jsme vyloučili, protože jsme nenašli žádné důkazy. No, tímto stylem se však není třeba namáhat se s odpovídáním nepříjemných otázek, že jo? Přestože je film sám latentně položil. Takže, proč byl požární alarm budovy právě v tento den ráno vyřazen z funkce a přičiněním koho? Druhá otázka. Proč byly veškeré trosky hbitě zlikvidovány, i když to odporuje zdravému rozumu i procedurálním pravidlům pro dokumentaci katastrof? A třetí otázka. Kde se vzaly zcela neobvyklé extrémně vysoké teploty v sutinách? A jak to, že i přes masivní prolévání vodou trvaly ty teploty několik týdnů? A poslední čtvrtá otázka. Kdo byl onen geniální inženýr, který, podle hasiče Haydna, předpověděl už při počátečních relativně mírných požárech, že se budova za 5 hodin zřítí? A přesně uhádl tuto historicky naprosto ojedinělou událost? Nad jejíž příčinou si výzkumníci 7 let marně lámali hlavu? No, samozřejmě, čím více toho chybí na argumentech, o to více je třeba vyplísnit pochybovače, tedy konspirační teoretiky, že jo? Ti prý tvrdí, že tedy rozsáhlého spiknutí vedoucího ke zničení budov se měl účastnit i jejich majitel, dále prý i hasiči, policisté, média, včetně BBC a Jane Stanleyové a tak podobně, a také vláda a podstatná část státní správy. Ještě, že jim to Rock Week v závěrečné palbě Hardfire řádně vytmaví. Ten říká, jejich vírou nedokáže nic utřást. Je to jako náboženství. Neexistuje důkaz, který by přijali. Aniž by tedy tušil, že se svou oficiální konspirační teorií patří mezi nejhorlivější zastánce této zvláštní pohanské religiozity. Ano? No, je to samozřejmě moc, moc zajímavé.
1: Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte. máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
2: Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
0: Tak, tak, tak, jdeme se kouknout i dále na stránky 911.zaoknem.cz. Leoš tedy převrátil a jeho dost dobrá práce. Takže, celé pátrání po důvodech záhadného pádu budovy 7 VTC číslo 7 pak uzavírají dva členové hasičského sboru ještě důtklivějšími morálními soudy a apely. Pan Papália cítí kritiku oficiálního podání za neúctu k obětem tragédie a nebo ba dokonce facku do vlastní tváře. Po něm nás ještě náčelník pan Nigro požádá o rozlišování faktů od dobrodružné fikce, kterou si stejně jako on máme prý nechat jen pro zábavu. Umí si někdo představit morálně didaktičtější vyvrcholení? To ovšem tedy po takřka dokonalé kompoziční dojmově obrazové přípravě a gradaci, kdy v záběru například pochybovače o oficiální verzi reprezentují už jen mladí rozhořčení týpci na ulici, kdežto oficiální verzi rozvážně hovořící sympatiáci v saku? Inu, kde jinde by už měli zvládnout toto řemeslo, když ne v Orwellově domovině? A je součástí podniku, že nás tu o rozlišování faktů a fikce žádá ten, kdo oficiální báchorku o Usámovi a 19 atentátnicích zbaštil tak dokonale, že mu do otevřených úst pak mohlo být vsunuto ještě několik krvavých soust válečných intervencí na druhé straně země koule. Pojďme se ale kouknout na svědectví pana Jenningse. Podívejme se ještě na další výpovědi, konkrétně Barryho Jenningse, který se krátce po 9. dostavil do opuštěného centra pro řízení krizových situací a byl svědkem opakovaných mohutných explozí v budově číslo VTC 7 nebo v budově VTC 7. Jsou v dokumentu prezentovány v souvislosti s kolapsem dvojčat, poškozením jižní fasády budovy 7 a vybuchujícími auty na ulicích. Přestože k ním podle Jenningsova svědectví docházelo už před pádem samotných dvojčat. Jennings, který byl jedním z klíčových svědků explozí v budově, se v dokumentu bohužel sám částečně znevěrohodnil popřením části předchozího vyjádření pro Loose Change, tedy o těch mrtvých tělech. Na svých původních výpovědích o explozích v budově ještě před zřícením dvojčat trval. Jennings zemřel tedy nenadále, krátce po prvním odvysílání daného dokumentu a těsně před vydáním oficiální zprávy vyšetřovacího týmu NIST o budově 7. Detaily o tomto pánovi lze najít například v dokumentech, které jsou zde označeny na stránkách. Put it a nová verze. Drobnost tedy na závěr. Po kritice, která se na uvedený dokument po odvysílání snesla, upravili jeho autoři alespoň nejkřiklavější zkreslení. Citaci Silversteinova put it, tedy they made the decision to put it, ohledně budovy číslo 7, s kontroverzním výkladem strhnout to, stáhnout do češtiny, ovšem v dokumentu převedenou pozoruhodně jako odpískat to, jo? Přitom to je sick v angličtině. Doplnili tedy v nové verzi dokumentu nazvané nyní The Truth Behind the Third Tower, tedy je pravda za 13. věží, jeho původně vystřiženým a v celku výmluvním dovětkem, že viděli jsme, jak budova padá či kolabuje, ano, and we watch it, the building collapsing. Tato nová verze byla pak vysílána koncem října roku 2008, ano. Takže jsou zde další věci, zprávy NIST a tak dále. Shrnutí a výzva, tomu se budeme teď věnovat, abyste se na to koukli a pak se koukneme na ten debunking, ano. Je toho samozřejmě moc, tady bude x stránek jenom i o dvojčatech, i o Pentagonu a i o tom letadle, které to, o tom, to mělo být Cree United 13, Jestli si to nepamatuju dobře. Které mělo někde v té Pensylvánii fláknout do toho poležánu. Jak se říkalo, šratilo určitě Bílý dům. Pak jste slyšeli v tom záznamu, co jsem vám pustil na začátku první části, že to mělo fláknout kousek od Camp Davidu do pole. Ale když se kouknete, žádné trosky letadla tam nejsou, žádné motory, žádná těla, takže tam se taky něco všechno vypařilo, jenom tam něco bouchlo v trávě, jo, v poli. Jinak se všechno vypařilo, prakticky nic tam není, co by tam mělo být po katastrofě, když vám letadlo džuchne do země. Ano, nic tam takového není. Na těch videích můžete si to zkouknout. A pak si můžete zkouknout, jak se Boeing, nebo co to bylo, jak se prodere do budovy Pentagonu a zanechá po sobě díru 4x4 metry a malý motorek, jak z nějaké rakety vojenské, ovšem určitě ne motor z dopravního letadla. Ano. Shrňme tedy nejpodstatnější fakta ukazující na záměrnou demolici budovy číslo 7 VTC a nedostatky oficiálního podání, ano, tedy náhlý, hladký a symetrický kolaps rychlostí volného pádu, což vyžaduje náhlé a simultánní odstranění statických podpěr na celém patře, a to pro několik pater po sobě následujících. Dále historicky bezprecedentní totální kolaps výškové budovy s ocelovou kostrou v důsledku požáru na několika málo patrech byl očekáván a informovalo se o něm dopředu, ano. Za třetí, ignorovaná svědectví o explozích v budově číslo 7. A čtvrté, přes urputnou snahu se zastáncům oficiální konspirační teorie nepodařilo věrohodně vysvětlit pád budovy jako pouhý důsledek požáru nebo přirozených příčin. Jejich nejlepší po 7 či více letech dosažené řešení je rozporuplné, vyvrácené už prostými a zřetelnými fakty, a to důkladněji pak jednoduchými i pokročilými analýzami. Takže je tu výzva od Leoše konspiračním teoretikům oficiální linie. Předveďte jakoukoliv reálnou situaci, kdy hladký a symetrický volný pád dříve zcela zdravé ocelové konstrukce nastane po poruše v jednom místě, respektive působením jakékoliv neřízené příčiny, třeba z požáru. Předveďte, jak lze sulfidizovat ocel a stenčit ocelové nosníky na ostří žiletky účinkem požáru. Když tedy dosavadní známé experimenty byly neúspěšné, i teoreticky je to sotva představitelné, ale víme, že se vy nasnažíte. Za třetí, vysvětlete slova odcházejících záchranářů a policistů na videozáběrech o tom, že budova má být odpálena. This building is about to blow up, říkají. A to bylo pár minut před jejím zřícením, ano, když byli záchranáři odvoláváni. Blow up. Vyhozena do vzduchu, dámy a pánové. To není, že spadne. Fall down. Blow up. A také nám předveďte, jak lze jakýmkoliv přirozeným způsobem vytvořit zřetelný a kompaktní pyroklastický mrak, který po kolapsu budovy stoupá do výšky více než 1 kilometru. Pojďme se kouknout na zajímavosti. Larry S. Vlastník a někdejší Silverstein, že ano, někdejší stavitel budovy VTC 7, tedy nejmladší a nejmodernější a nájemník dlouhodobě plně obsazené budovy celého komplexu, realitní magnát Larry Silverstein, tedy ne Silverstein, ale Silverstein, začal s architekty plánovat novou budovu VTC 7 už na jaře roku 2001. Můžete si ho poslechnout přímo v angličtině na přiloženém odkazu. No, zničená fakta finančních kauz, samozřejmě víme, že tam bylo to daňové, že ano, finanční kontrola, správa. A... Takže v budově VTC 7 byla rovněž uchovávána dokumentace největších probíhajících finančních vyšetřování, tedy podvodů obrovských rozměrů typu Enron a dalších. Následkem zřícení budovy byla veškerá tato dokumentace, ale jak jistě tušíte, zničena. Veškerá vyšetřování proto musela být zastavena. Podobno se zničením účetních záznamů v Pentagonu, k němu se dostaneme později na těchto stránkách, je pochopitelně ale jen čistě náhodná, ano? A máte zde architekti a inženýři, odhalující záhadu budovy číslo 7 s Edem Ashnem, Esnem, Esnerem, takhle, Esnerem. Takže, pokud u tohoto dokumentu nenaskočí plíč české titulky, máte si je samozřejmě nastavit manuálně na kanálu YouTube. Nuž. Jedeme dál. Polemika a debunking, tedy 2. Nové záběry tedy prý zabíjí konspirační teorie, tak se na ně jdeme kouknout, jo? Záměrná demolice budovy VTC 7 je natolik do nebe volající, že ti, kdo chtějí oficiální story udržet a říkají si debunkers, tedy odhalovači chyb a neprav, svou kritičnost však nikdy nezacílí na vládní oficiální výklad a tak mohou činit pouze argumenty předstíranými nebo mlžením ve stylu je to tak nesmírně složité, že tomu nemůžete vy, hlupáci, rozumět. V roce 2011 se v médiích objevila tedy zpráva s titulkem Důkaz, který drtí konspirační teorie. Dosud neviděné záběry z 11. září ukazují budovu číslo 7 pohlcenou plameny. Takže tvrdí, že ti, co věří, že útoky na Ameriku nespáchali teroristé z Al-Kaidy, poukazují na budovu číslo 7 jako důkaz svých divokých tvrzení. Avšak nově uvolněné video se zdá konečně a jednou navždy dokazovat, že budova číslo 7 se zřítila v důsledku tepla, povstalého z plamenů VTC a nikoliv kvůli výbušninám, jak tvrdí konspirační teoretici, že ano. Podíváme-li se ovšem na záběry, neukazují nic, co by nebylo známé a ani celý článek novou informaci nenabízí, přestože se ve 2minutovém klipu z východního bloku na 13. patře kouří, je zároveň dobře vidět, že ohně jsou omezené, právě tedy na části jen 13. patra a že inferno v plamenech, jak ho bylo možné spatřit na jiných místech světa, aniž tehda, kdy budovy strhlo, nenastává. Pojďme tedy dát šanci odborníkům. Jo. Koukneme se na profesora Valda a architekta Boudníka. Oba pánové, kteří ohledně 11. září platí za české debankery, v případě budovy číslo 7 spekulují o její staticky nešťastné konstrukci, že výstavba nad elektrickou rozvodnou překlenujícími nosníky a tak dále. Případně o výbušném efektu naftových nádrží, které byly jako palivo záložních zdrojů energie v budově rozmístěny. Opakují tak rétoriku, která byla hypoteticky vyjadřována dříve, než se přikročilo k reálnému posouzení těchto vlivů. Z ní však vyplynulo, že budova byla staticky naprosto v pořádku. S patřičným naddimenzováním všech nosných konstrukcí, jak výslovně uvádí i NIST zprávy, včetně té finální. Právě proto byla zastáncům oficiální linie jako jediná možná příčina požár, jo? A nevídaně zákeřná tepelná roztažnost, která proměnila celou budovu na hromadu suti. Co se týče tedy nafty v nádržích, pak kromě toho, že její naprostá většina zůstala v nádrží nevznícena, i kdyby se tak stalo, představovala by v objemu spalitelných nebo spálených částí budovy jen zcela nepatrný zlomeček, který jako takový nebyl například ani uvažován v oficiálních výpočetních modelech, ano? Jak tedy profesor Wald ve své skepticky pořádané přednášce vysvětlil symetrický volný pád budov? Nijak. V prezentaci se o něm totiž vůbec nezmínil a na výslovný dotaz z publika od něj slyšíte toto? Počkat, to je jenom to dané video? Ne, to je celá ta... Tak to... Dotaz... viz i předchozí dotaz k tomuto videu, v němž je vznesena otázka po symetrii pádu a je nezodpovězena zcela obdobně. Pan profesor pouze opakuje mantru. Utrhne-li se podlaží, sloup má příliš velkou nezajištěnou rozpěrnou délku, nebo spěrnou délku, vyboulí se a skolabuje tento sloup. Ano, to, jak symetricky a náhle se pád odehrál, si vůbec nepřipouští na to, že aby se zamyslel nad jeho hladkostí a rychlostí, tedy rychlostí volného pádu blížící se. O ní se prý ve zprávě NIST nic nedočetl. Ano, co tedy říká pan Wald? Tedy v podstatě toto. Nechoďte na nás se starými praktikami, s nějakým volným pádem, ano, a na staré praktiky Newtonovými zákony nebo nějakou gravitací, které jsou pro nás pouhými vzorečky. Pojmout se to dá jenom složitými dynamickými výpočty a ty se počítali 4 roky, tak se v tom prosím nevrtejte. Docent Němec a docent Solajka. Dobrá tedy. Zeptejme se tedy našeho předního odborníka na dynamiku budov, docenta Ivana Němce, z VUT, Vysokého učení technického v Brně. Kromě toho, že nelineární dynamiku přednáší už více než 20 let na Vysokém technickém učení v Brně a je autorem řady článků a monografií v tomto oboru, jeho firma FEM dodává softwarová jádra pro modelování stavební dynamiky světovým výrobcům expertního stavebního softwaru. Na výslovný dotaz, je to e-mailová komunikace z července roku 2018 ohledně pádu budovy 7, nejprve předesílá, že se zde podrobnými výpočty nezabýval, tedy na rozdíl od pádu dvojčat, jak uvidíme v další kapitole. Vzhledem k okolnostem i dynamickým parametrům pádu je však podle něj celý případ i tak jasný. Cituji. Samozřejmě, že každý soudný člověk vidí, že u VTC 7 jde o řízenou demolici. Lokální požáry papíru a nábytku nezpůsobí pád výškových budov. Papír a nábytek totiž hoří nebo schoří a požár postupuje dále a konstrukce se v daném místě zase začne ochlazovat. U pádu, který jsme pozorovali, by muselo dojít k současnému kolapsu všech sloupů v některém dolním patře. Jinak by se zhroutila jen část budovy, když už. Odborník se nemůže vyjádřit jinak, než onen demoliční odborník na videu a má na mysli tedy pan Němec, pana Jovenka, s tím, že byla to řízená demolice bez jakýchkoliv pochybností. Tento závěr potvrzuje i další ze špičkových odborníků zmíněného oboru, docent Vlastislav Salajka. Ten říká, jo, také tady to. Jdeme se kouknout dál. Co tedy dodat? K citovaným tvrzením, ano, je jistě možné spekulovat o míře a vlivu poškození vnější fasády VTC 7 v důsledku trosek odletujících z VTC 1. Zároveň je zřejmé, že třírozměrná matrice ocelových sloupů a vazníků snese poškození na svém povrchu, aniž by jí to v jádře fasády oslabilo, ano? Nebo fatálně oslabilo i. K částečnému selhání povrchových konstrukcí došlo, samozřejmě při těch požárech, které byly prudší než u budovy číslo 7, a to tedy v Madridu v roce 2005 a i při požáru univerzitní budovy v Delfu. Ale nikdy se nepovolilo to jádro budovy. Samotná zpráva agentury NIST navíc musela konstatovat, že poškození budovy číslo 7 odletujícími troskami bylo pro totální kolaps nevýznamné. Dokonalá symetrie pádu to pak výlučně dokládá. Pro ty, kdo nechtějí vidět tedy očividné, zůstane kolaps budovy 7 navždy záhadou. A pro ty, kdo by závěrům NIST uvěřili, by se ale musel stát noční můrou. neboť k totálnímu kolapsu celé budovy může tedy dojít požárním narušením jediného spoje, dámy a pánové. Stavění budov s ocelovou kostrou by muselo být opuštěno, jako kdysi výroba vodíkem plněných vzducholodí. Všechny ty stávající by musely být přestavěny anebo zbourány. Ale nic takového se ve světě nikde nekoná. Z kolapsu nevzešly ani žádné důtklivé apely pro návrháře ocelových konstrukcí. A z hlediska praktické skutečnosti takřka nikdo ze statiků závěrům o požární příčině kolapsu budovy číslo 7 nevěří. No, připusťme, že tedy základní oficiální zákony platí, a ty, hlavně ty fyzikální, i pro velké a libovolně složité stavby. Jejich verdikt je neúprostný. U budovy číslo VTC 7 nebo u budovy VTC 7 šlo o záměrnou demolici. Tak. A časté další okolnosti to jen potvrzují. Tak se pojďme kouknout na odkrývání, jo? Debunking 3. Hlavní tribuna debunkerů, tedy časopis Popular Mechanics, uvádí svou už několikrát revidovanou obhajobu oficiální verze pro pád budovy VTC 7. Plně přijímající závěry NISTu. Nejprve opravují svůj předchozí názor z

modelu ty stranové ocelové upevnění příložky. A můžete se na to kouknout zase v důkladném modelování profesora Halseyho. A zdá se, že ani tedy důtklivé doporučení o příliš dlouhých nepodepřených nosnicích si lehkovážní statici a architekti nevzali k srdci nikde na světě. Za příklad může sloužit i sama nově postavená budova číslo 7. Chyba se opakuje. Většině argumentační zoufalství podtrhuje závěrečný odstavec stylem připomínajícím už zmíněnému antikonspiračnímu dokumentu BBC, citujeme. Vyšetřovatelé zkoumali specificky i možnost, že byly použity výbušniny, avšak zjistili, že hypotetické výbušné události nehrály při kolapsu VTC 7 žádnou roli. Navíc tedy nálož schopná způsobit selhání stropu by prý musela být slyšitelná široko daleko, k tomu však prý chybí svědci nebo nahrávky. A nebo je někdo nehledal? O symetrii pádu nebo jeho rychlosti nikde ani slovo. Podobně, jako jsme to viděli u pana Valda a dalších požárně demoličních odborníků fixovaných na oficiální stanovisko. A to bez ohledu na oficiální zákony, za to s vírou ve staticky konstrukční zázraky. No, lze se setkat ještě s další spekulací zastánců oficiálního mýtu ohledně budovy 7. Ta si všímá toho, že strojovna na střeše budovy se začíná řídit o chviličku dříve, než byl nastartován volný pád celé budovy. Spekuluje se tedy, že tento úkaz indikuje a priorní zroucení celého neviditelného objemu budovy právě jen s výjimkou viditelných fasád, tedy severní a severozápadní. Ty prý už pak nic nedrží a tak musí na způsob opony volně spadnout dolů. Ani tato divadelní metafora bohužel nefunguje. Stačí se podívat na půdorys budovy číslo 7. Fasády jsou podstatnou statickou částí budovy. Zahrnují dokonce většinu, tedy více než 2/3 z 80 nosných sloupů. Každá z fasád je tedy mohutnou dvoudimenzionální statickou oporou. Ocelovou 2D mříží, sama o sobě, nikoliv ale hadrem, ano? Bylo to snad myslitelné, nebo bylo by snad myslitelné, aby se taková 3D svislá ocelová struktura samostatně stojící, tedy tato představa je ohledně VTC 7 ryze fantazijní, ale budiš, aby se zvrátila na bok? Naprosto nic takového ale nepozorujeme. Na všech videozáznamech se budova sune hladkým volným pádem svisle dolů, tedy cestou potenciálně největšího statického odporu. Můžete se podívat případně znovu na záběry nevydařených demolic a vyhledejte si i další, abyste získali představu či pocit ohledně tuhosti takovýchto ocelových konstrukcí. Nebo se podívejte alespoň na ocelový plot či klec. Co je třeba tedy k tomu, aby jejich horní části začaly náhle padat svisle dolů volným pádem? Jak to zařídit, aby se z celé pevné a vzájemně spřažené ocelové struktury náhle stal nějaký hadr nebo domeček z karet? Pan Wald by to zřejmě zkoušel se sirkami, ano? Samozřejmě jsou tu ještě i další články o tom zkoumání ocely, takže se na to můžete kouknout. A je to celé zajímavé a dosti zásadní. I u těch dvojčat, že ano. No, šok ze ztráty ikon a masové vraždy. Zřícení tedy dvojčat budov VTC 1 a VTC 2 bylo hlavní šokovou událostí dne 11. září roku 2001. Hrdé ikony New Yorku a dominanta celého jeho panoramatu se v několika okamžicích proměnily v prach a hromádku trosek. V nich zahynulo ke 3000 lidí. Zničení dvojčat se nepodobá klasické demolici, jako je to u budovy VTC 7. Především začíná tedy v místě právě nárazu letadel a jde také o děj daleko prudší

0: Eruptivní. Záběry z více úhlů samotného kolapsu budov jsou samozřejmě na kanále YouTube. Jo, můžete se kouknout na ty bloky nosníků, nohatunové, které odletovaly stovky metrů daleko. Jo. Pokud někdo tvrdí, že tohle byl gravitační kolaps, měl by ukázat alespoň jeden objekt, který se, jakkoliv velký, libovolně staticky porušený a třeba i hořící, jak se hroutí tímto vulkanicky explozivním způsobem. Ano, dovedete něco takového předvést vy, nebo alespoň si představit, že je to v realitě pouhým, tedy působením gravitace možné? A stejně dovedete rozprášit ocelovou 3D mříž? Co když je tím objektem ocelová 3D mříž, dimenzovaná pro obrovské zátěže a stranové tlaky, aby odolávala větrům, hurikánům, jako bylo jádro obou věží VTC-7? Vždyť se koukněte na fotografie, i dokumentární filmy jsou o tom, jak se to stavělo. To je spletenec, to je síť mříž, opravdu 3D konstrukce, klec protkaná, s kterou by nic nehlo normálního. Jádro věže totiž věží tvořilo 47 sloupů z konstrukční ocely. Profil sloupů byl 56x30, 137 cm v nejnižší a 48x113 ve střední a 41x91 cm v nejvyšší části věží. Tedy máme tady kousek jednoho ze spodní části toho nosníku, můžete se na něj podívat. Požár ve dvojčatech Světového obchodního centra se víceméně omezoval na oblasti údajných nebo případných nárazů letadel, že ano. Takže já to tady opravím. Severní věž měla být zasažena v 8 hodin a 46 minut. A náraz letadla měl mířit mezi 93. a 99. patro. Zřícení věže nastalo pak v 10 hodin a 28 minut. A budova číslo 2 VTC, tedy jižní věž, tam byl náraz letadla v 9 hodin a 2 minuty. A měl vést mezi 77. a 85. patrem. Zřícení budovy pak nastalo a ku podivu dříve v 9 hodin a 59 minut. Pod místy nárazů zůstaly věže, tedy ocelové 3D struktury, svou nosností mnohonásobně předimenzované, naprosto zdravé. Přesto se ale zřítily rychlostí blízkou volnému pádu za respektive zhruba nějakých 10 až 12 sekund. A zbylo z nich to torzo, které samozřejmě znáte, že ano. No. Ono je samozřejmě divné, když jsou pak záběry z vrtulníků, že to vypadá, že se samotná jedna budova propadla až pod povrch. Až do suterénu, až do podzemních garáží, ano? Tak, zeptejte se guvernéra Patakyho, co se to dělo. Celý dolní Manhattan byl tehdy pokryt silnou vrstvou jemného prachu, když došlo ke zřícení obou věží, že ano. Nebyl to však jen beton, co bylo proměněno na mikroprášek. Téměř se stalo prakticky s veškerým nekovovým materiálem budov, okenním sklem, nábytkem, kancelářním vybavením, a to včetně i lidských těl. A materiály kovové? Ne. Všechno popadalo na zem v makroskopické podobě. Přibližně 6% veškerého prachu tvoří mikrosféry železa z těch oblak po zřícení obou věží. Podrobnostem o troskách a pozůstalých se věnuje zvláštní kapitola. Takže dámy a pánové, je to celé zase zajímavé a dlouhé, takže máte tady neúrekom, kdo by o tom chtěl samozřejmě ještě studovat. 911.zaoknem.cz. Takže dámy a pánové, studujte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme.
1: Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný, příjemný, dobrý páteční večer, vážení přátelé. Vítejte všichni na našem dnešním streamu s Ivanem Kratochvílem, odborným kruzích zvaný Homer. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kdo jsou přítomní, ať v pátek, či v den jiný, kdo nás si bude koukat ze záznamu. Doufám, že se tací taky najdou. Dneska je krásný, nebo byl krásný den, aspoň v okolí mém, kam jsem dohlédl. A tenhle ten krásný den má několik výročí, u každého jiné, ale výročí, které se týká nás všech, a nevím, jestli mainstream se tomu věnoval, je 25 let od 11. září, které změnilo svět. Svět nejenom v Americe, svět i u nás, svět v podstatě po celém světě, protože nevídané a neslýchané se stalo skutkem. A dneska já si to přiznávám, jsme tenkrát všichni s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima jsme si nechali nalejt do hlavy pěknou blamáž a lež. Někteří tomu věřili chvíli, někteří tomu věřili pár dní, někteří věří té oficiální verzi ještě dneska. Nicméně tato událost změnila chod světa a především změnila morálku na nejvyšších místech. K horšímu, bohužel k horšímu. Ty máš nějaké vzpomínky na tyhle ten den, Petře?
0: No, já vzpomínám, že jsem byl tady v papírně ten den a moje bývalka měla narozeniny, tak to jí dali pěkný dárek. A faktem je, že to, co jsme se první chvíli tak nějak jako, co nás napadlo, že bude válka. Uhum. Velká válka. Jo, ale prostě všichni jsme hltali ty televizní záběry, že jo? A v prvních fázích prostě to bylo obrovský šok, že jo? Jak se něco takového vůbec může stát?
1: Jak někdo může něco takového dopustit? No. A pak, když jsme se v tom začali trošku vrtat, tak začali vylejzat na povrch věci, které jednoznačně ukazovali na tom, že není vše takové, jak se předkládá, a že ta pravda bude někde trošičku jinde. A ta pravda, aspoň tak, jak já to dneska vidím, je ne trošičky, ale úplně jinde. A už jenom to, že v důsledku úderu dvou letadel do dvou věží, to znamená těch baráků, těch mrakodrapů, tak v důsledku těchto dvou úderů spadly mrakodrapy tři. To už samo o sobě hovoří o něčem. Tohle to, co nám ukazuje Petr, tohle je ku podivu ještě dostupné na YouTube. Je to film, který se jmenuje Mír, válka a 11. září, to je český překlad. A pod tímto názvem to najdete na internetu s českými titulky, otitulkované česky. Není to moje práce, je to práce toho, kdo je tam pod tím podepsaný. Je to velmi dobře udělaný film, je realistický. Pro některé možná až moc, takže citlivým dávám pokročilém těhotenství či kojícím matkám, tak prostě se na to nekoukají. Ty si dal, prosím tě, pod nás odkaz na tohleto video?
0: Tak link bude pod videem, a takže lidi si ho budou moct potom sosnout. kliknout na něj a...
1: Kdo bude mít zájem.
0: No. Ne, teď sledujte to, co je tu. Jste si rozuměli. Ivan vás naladí nejenom samozřejmě fakty, ale i dobrou poezí. A povíme si prostě o tom, nejenom o tomhle, ale i o jiných věcech, které se dějou. A potom samozřejmě můžete klikat na ten film.
1: Tak, jako tím, že jsem ten film viděl, já vybral jsem ho a ono se tomuto tématu dneska na alternativě věnuje hodně lidí, tak si myslím, že to nebudeme rozebírat až tak hluboce, protože víme všichni, o co se jedná. Je to událost, která, ať chceme nebo nechceme, nás vrhla do takového stavu, kdy civilizace, která, o které se dalo říct, že má nějaké ideály, tak tímto okamžikem ty ideály ztratila. V důsledku vlastně 11. září bylo rozpoutání válek, bylo naplánováno jich 7, provedeno 6 a 7 probíhá teď, v 25 letech. A je to v podstatě pokus o rozbití a ovládnutí středního Blízkého východu takovým způsobem, aby, jak se říká, zobali z ruky americké administrativě. Že to ve světě není tak jednoduché, víme všichni. Do toho se ještě namotali pokusy o likvidaci Ruska, takže ten rozkývaný svět dneška můžeme říct, že vlastně byl do určité míry zahájen tímhletím. Říct podvodem je dost špatné, ale podvod to byl. Podvod na nás, podvod na miliardy lidí žijících na té naší krásné zeměkouli. Ono, když si to vezmete, jaké to mělo důsledky, že v podstatě nejdřív ve Spojených státech a pak ve všech dalších vlastně státech, protože v té době už byl svět monopolární a Spojené státy tehdy určovaly chod celého světa, celosvětové politiky. A bohužel místo, aby si vybrali vládu, která by byla vládou vzájemné úcty, vládou vzájemného porozumění, tak to byla vláda absolutní americké dominance. Všechno, co bylo ve prospěch amerických elit, bylo správné, všechno, co nebylo, přestože to bylo morální podle normálních lidských kodexů, tak to bylo špatné. To je ten nejhorší důsledek v podstatě toho procesu, který byl viditelně odpálen před těmi 25 lety. Tož tolik asi k tomu. Péťo, k tomhle tomu tématu by si řekl ještě něco, nebo necháme ho být a půjdeme dál?
0: No, samozřejmě tak já musím připomenout, protože prachy jsou všude až na prvním místě, byl to taky pojistný podvod. A pojišťovna dlouho nechtěla vyplatit peníze tady tomu majiteli toho baráku, nebo těch baráků, který si je koupil asi 3/4 roku předtím, nebo půl roku, nebo jak dlouho, dlouho předtím, než spadly a dokonce na nich byl i demoliční výměr kvůli tomu asbestu. A oni byli zaplněni zhruba z jedné třetiny, že jo. Už tam lidi jako v tom moc nechtěli pracovat, nechtěli bydlet, asi to bylo drahý, nebo já nevím. A už to neodpovídalo, tak ekonomicky to byl prostě průšvih. A najednou, díky této tragédii, kde zařvali tisíce lidí, tak prostě bylo vyplaceno, nevím kolik teď miliard, ale jako velký prachy. A zajímavý bylo, tam jsou takové drobnosti třeba, že totiž vlastně veškerý letecká doprava, že byla zastavená.
1: Poté.
0: Měla být, pozor. Krom toho, že odletěla rodina Bin Ládinů, příbuzný a všichni, ty mohli odletět pryč. Je to zajímavý, ale je to fakt.
1: Je to fakt, je to pravda. A Usáma Bin Ládin, přestože byl členem této široce rozvětvené rodiny, tak asi nepatřil mezi tatínkovi oblíbence, protože byl obětován.
0: No ono, tam, že jo, ta rodina samozřejmě propojená právě přes ty kšefty s naftou a s palivy pohonými s rodinou Bushů, že jo, léta, desítky let. A tak shodou okolností tady George W. Bush, který jakoby se nechumil úplně v klidu, že ho přijal ve školce informaci a pak pokračoval dál ve čtení, že jo. Až teda ho tajná služba odvedla, že už to bylo hodně vokatý. A tam nemůžeme říct, že byl dementní, tak jako Biden. Ale jako tak jsou tam takové zajímavosti. Například, že ty torza, ty zbytky, ten odpad, který vlastně z těch baráků, že jo, ty trosky, takhle to mám říct správně, ty železný nosníky, které byly zajímavým způsobem poškozený, tak odvezli ne někam po Americe, ale zase, že jo, do Saudské Arábie. Takže je to opravdu zajímavý, jak se někdo hodem rychle jako úspěšně zbavoval důkazů, aby to je zrovna tak podobná story, jako když tamhle na Majdanu v Kyjevě, že jo, někdo odřeže všechny stromy, aby nebylo vidět
1: odkud lítali kulky.
0: No. Takže je to takový zvláštní. No ono, údajně se nenašly ani motory a jako části těch letadel, který tam vlítly.
1: No prý se našel jeden motor, ale ten jaksi
0: nepatřil
1: k tomu typu, který údajně do toho měl vletět. Takže to byla velká otázka. A to letadlo, které se mělo trefit do Pentagonu, tak taky jako tam... jako ta díra neodpovídala tomu, co tam
0: mělo přistát. Letadlo,
1: co tam mělo přistát. Takže jako kdyby to nestálo tisíce lidských životů, kdyby to jeden jediný lidský život, kdyby kvůli tomu zařval, tak to za to nestojí, si myslím já. Ale jak je vidět, tak prostě ty kšefty, které potom následovaly, počínaje Irákem, Iránem, Libií. Teď to bylo...
0: 20 let v Afghánistánu, vem si to.
1: Ano.
0: Biznis jako prase. Rozjetí vlastně kšeftů konečně, jo. CIA si mohla vozit z Bond Steelu, že jo, drogy z celého světa, prostě všechno ano. To měla pod sebou. Teď ten Afghánistán vlastně, že jo, v tu dobu před válkou, byl pochválen, myslím, že OSN, za to, že de facto tam úplně zlikvidovali trh s opiem.
1: Ano. Už
0: prostě nevyváželi nic. No, po válce se situace obrací, nebo v rámci války se situace obrací, což je taková náhoda. A ve velkým se vyváží drogy, že, do Evropy tak. A USA.
1: A vyváží se do té doby, dokud jsou tam americká vojska. Když americká vojska odejdou, tak se mák přistává pěstovat, protože už to není výhodné.
0: No jsou to zajímavosti, anebo jestli to nebylo náhodou změnou jako klimatu.
1: Jo. Jakože by tam ty jaci přestali prdět, jo? Nebo jakým způsobem si myslíš, že to bylo způsobený?
0: Politického klimatu?
1: Politického.
0: Není klima jako klima.
1: Ano, není klima jako klima.
0: Zdravím Jana z Rokycan, děkuju ti za příspěvek. A Franta Sandra 3623, díky taky, posílá nám na kafe. Tak ty jste hodný. A vidíš to?
1: No.
0: A ty jsi to kafe nedal.
1: A já jsem si to kafe nedal.
0: Teď už můžeš.
1: Dobře.
0: Tak. Takže to. No, pojďme dál. Já se teda... Vrhnu ještě, počkej, já se podívám, jestli tady něco k tomu tématu, jakoby, krom toho, že nás tady všichni zdravějí, Jo, tady právě Franta píše, Ivane, je to výročí velkého podvodu na lidstvu. Tady dnes výročí zavraždění Allendeho taky.
1: No, vidíš.
0: No. Dobrý večer, hodně zdraví. Pánové, díky za to, že do toho jdete z jiného úhlu pohledu. Tady, počkej, tady další. Celodenní upřímně z Ostravy, všem přítomným na zdraví. Jarmila. A nedá se pochopit, obětovali lidi kvůli penězům a politice.
1: No. Ono nejenom to, ono vlastně, když si to vezmeme z toho dlouhodobého hlediska, z optiky Kellerského plánu, tak to do toho zapadá, protože tohle to byl vlastně takový impuls, který omezil nějakou protiaktivitu normálních lidí proti tomu, co pak přišlo. Ano, no. To je ty sledovačky, buzerace na letišti a všechny možné další ty věci, které už dneska nevnímáme, ale které předtím nebyly a kterým by se lidi bránili, tak to prošlo právě díky tady tomu.
0: No druhák taky samozřejmě ten Bush, že jo, a vůbec to měli hodně nahnutý, že jo, i politicky, protože oni to vypadalo, že jako neobhájí mandát a díky tomuhle tomu se jako všichni spojili zase okolo té vlajky. A taky se jako jim to, no prostě ono jim to de facto jako zabilo několik much jednou ranou, jak se říká. Já jenom na tomhle momentu, jenom přátelé vám ukážu tady na webu petrbudeš.tv, nově teda v meníčku tady menu vpravo nahoře, když si kliknete, je tam blog a Pavel Kočička, náš kamarád a kolega, tady právě napsal zajímavý článek o tom vlastně, jak se ta doba změnila od toho 11. září. Jo, nový svět, který vyrostl ze strachu. A prostě, když na to kliknete, tak jenom budu číst ty nadpisy rychlosti. Jo? Den, po kterém začala nová éra strachu. Válka, která nemá konec. Bezpečnostní stát jako nová normalita. Sledování zabalené do pohodlí. Jestli vám to něco říká, tak je to podobnost čistě náhodná. Média, válka a povinný souhlas. Krize důvěry, průmysl permanentního nebezpečí, nový jazyk moci, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě to vám čtu jenom tady ty úryvky. Doporučuji, jukněte se na právě blog na webu, říká meníčko vpravo nahoře, tam si otevřete blog, já to potom nechám dát někam, aby to bylo i viditelnější. A tady ještě nejvíc mě utekl záběr moderátorky BBC, která hlásila zřízení třetí budovy a šlo o přímý přenos a v okně za záběr na místo činu. No a ta budova tam ještě stála. No,
1: ano, to je jeden z dalších přímých důkazů, že to nebylo tak, jak nám vnucováno. Je to tak. A tyhle to, samozřejmě to, je to video se potom ztratilo ze sociálních sítí, nicméně byli lidé, kteří chytře si to stáhli, takže to tam pak vrátili, poté, co to bylo oficiálně vymazáno. Takže ano, tohle to video tam běhá taky. A to další videa, tam jako, jak je možný, že štáb BBC na to čekal? Jo? Jak to, že tam oni byli připravení, měli nastavenou kameru, teď ten štáb tam nahnat, to taky chvíli trvá.
0: No ne, no tak počkej, zase to není poprvé, kdy takhle jako oni vyčuchali. Například, když si vzpomeneš na rok 1989, 17. listopad, tak všechny štáby, americká CNN a myslím, že i BBC zrovna už byly a stály tam na těch vyvýšených, měli ty kamery zvednutý na autech anebo na takových podstavcích zvednutých na Národní třídě, ačkoliv ten průvod tam nikdy neměl být.
1: Jo? Detail. No? Detail.
0: Detail. Ale ty záběry samozřejmě do dneška jsou a používají se, aby se zdokumentovalo, jak spontánní tady studentský proces změnil režim. Tak byl tak spontánní, že od začátku tam měli ty kamery ještě dřív, než to vůbec začalo. No. O tom asi ale jindy, no, to je jiný téma, ale k té spontánnosti prostě, jak to tady...
1: Je to prostě, jak je vidět, tak prostě ty notičky jsou pořád stejný, jo, to je prostě podle jednotného výkladu.
0: Výška dvojčat v průměru 116 metrů, 110 pater, to je 3,8 metrů na patro. Výška Boeingu v kokpitu je 11 metrů. Jak mohl proletět skrz? No. To jsou zajímavé věci. No, otázka je samozřejmě, jestli to byly skutečně tyhle ty letadla, nebo to bylo samozřejmě, jako tady třeba víš, jestli to nejsou nějaký drony, ale ono už v 50. letech vlastně CIA na Kubu zase plánovali, že tenkrát pošlou.
1: Jenomže tenkrát to Kennedy nepustil.
0: No jo, ale ta technika už byla, jako technologie, jo, jak
1: ano,
0: to udělat.
1: Ano, ty technologie byly. Jestli se bavíme o tom, jestli to letadlo mohlo být naváděno dálkově, tak ano, mohlo. Mohlo. Jo?
0: Samozřejmě. Tady Jarek Indira píše o tom, že taky o rozkradení společnosti Enron. Do těch věcí tam bylo celá řada právě. To je na tom jako zajímavý, hlavně ta třetí budova, budova číslo 7, že jo?
1: Ano. VTC která... 7, tam byly kanceláři tajných služeb.
0: No, mimo jiný. A dokonce se našel teda i telefonát, se podařilo někde vyhrabat, kdy se jako ptali, co s tím a... Bylo jim řečeno, že hasičům, že to mají strhnout, no tak já nevím, jo. Samozřejmě o tom, jestli to pravda nebo fake, já nebudu tady vůbec polemizovat. To jsou věci, které si halt musíme všichni sami jako zodpovědět, protože třeba tady Světlana píše, konstruktéři říkali, to bylo tak postavený, že to nemohlo padnout a majitele a dvojčata pojistit před 6 týdny, a každý ráno tam chodil na snídaní a ten den nepřišel. Pozor, ale zase, jo, moment, aby jsme byli fair. On byl objednaný u zubaře, pozor na ten den, to byla náhoda.
1: Dermatologa.
0: A promiň, dermatologa. A víte, jak je to s těma dermatologama, prostě to je, jak u nás se zubařema, prostě nepřijdeš a čekáš další měsíc.
1: No.
0: Jo, takže, ale těch, který
1: tam... Byla jeho rodina, která tam měla kanceláře, tak taky nepřišla nějak. Když táta nebyl, rozumíš, tak si polehl,
0: tak
1: že
0: na to táta nepřijde, jenom
1: tak co bychom chodili do práce.
0: No, tak spousta lidí jako zaspalo, nebo tak to... Ale zase jako, samozřejmě, prosím vás, není na tom nic divného, protože vzpomeňte, když vybuchly po druhý Vrbětice, tak zaměstnanci dostali dovolenou všichni, že jo, povinně. Ale samozřejmě za to může Čuk a Gek, jako, který tam nařídil zaměstnancům Vrbětic, aby si vzali dovču, nebo neplacený volno, nebo já nevím, co konkrétně. Takže je vidět, že se takovýhle věci jako pro nás dneska nepochopitelný můžou stát, že jo? To je taková náhodička. Odrý Varan píše, celé to sahá až do roku 1988, kdy byla zakázaná demolice odstřelem kvůli asbestu, tak čekali, až bude Rumsfeld ve funkci ředitele CIA, myslím, aby to mohl zamíst všechno pod koberec. No, tady Kobylky taky upozorňuje. V knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, je skoro všecko, scénáře se pořád opakujou, no.
1: Ano.
0: To je pravda, ta falešná vlajka, vždycky ten jako vyhlášení něčeho. No ono ve finále, jako, že když jsem se třeba dozvěděl z těch amerických archivů, že jak začala válka ve Vietnamu, že tam to bylo v tom Tonkinském zálivu, že jo, měla nějaká lodička japonská, vietnamská napadnout tu americkou loď, že jo, a ve finále se dozví, že se to vlastně vůbec nestalo.
1: No.
0: Jo, takový detail, ale samozřejmě celý svět tomu do dneška věří, jo, ale to je náhoda samozřejmě. Tady, Oldo, děkujeme ti za příspěvek. Co se děje v Jemenu? No, to je...
1: Tam se dostaneme.
0: Tomu se dostaneme. Tak, a pozor, jo, tady právě. Pak Rotofil by mohl vysvětlit, jak se dá navést velké dopravní letadlo ve složitém terénu, aby trefila barákovelosti tady ICAO runway, byl tam nainstalovaný ILS.
1: ILS approach, to je ten naváděcí systém na letiště, no, který automaticky když máš ten, tu krabičku v letadle, co máš mít, tak tě navede až na práh dráhy. Jo? Že v podstatě podle pokynu ILSu si jde ten, to letadlo v podstatě jde samo na přistání, protože přistání je nejhorší manévr, který v letectví je. A jak se dá to, ono do těch, jestli jste si všimli i ty záběry, které pouštěl Péťa na začátku, tak ty, to letadlo letělo rovně. Ono nepřistávalo, ono letělo rovně. To znamená, nebyl tam manévr výškou, byl jenom manévr v podstatě azimutem, jo, aby se to našlo, a pak se to tam někam muselo trefit. Takže ten manévr byl velmi jednoduchý, velmi zjednodušený. Řekl bych, že po nějakém krátkém zacvičení by to mohl tenhle ten sebevražedný manévr spáchat kdekdo. Otázka je, který magor by to udělal, aby si set za ty rajčáky a napálil to do baráku. Spíš to vidím na to, že tam prostě byla buď kamera, nebo to bylo naváděno pomocí pozemního zařízení, ale možné, jo, tady vaříme z vody, možné je lecos. Každopádně není to až takový problém. Právě to, že tam není ten přistávací, ten sestupný manévr, ten se špatně odhaduje, velmi špatně. To se nacvičuje dlouho, protože při těch vysokých rychlostech člověk nemá odhad. Takže ano, dá se to udělat.
0: No, další věc zajímavá byla, že všichni byli někde na cvičení, všechny letadla vojenské.
1: Jenom to, že probíhalo asi 8 cvičení naraz, jako by to někdo zapomněl, že by se to mělo koordinovat. A pak ti, kteří měli být ve službě, prostě zabezpečení, to vojenské zabezpečení letového provozu, tak ono najednou nefungovalo. Jako my jsme taky cvičili, ano, taky cvičili, protože museli cvičit, jinak by zlenivěli ty obsluhy, ten systém. Ale v okamžiku, kdy přišla reálná situace, tak se cvičení přerušovalo a šlo se na reálnou situaci. A to byla otázka jednoho povelu. Takže ať mi někdo nevysvětluje, že hodinu nebyli schopní převíst ten systém zpátky do reálu. To je nesmysl. To je další nesmysl.
0: No ne, tak možná nechtěli, aby v tom byl chaos, že nejdřív doděláme jednu věc, jo, tam ty počkaj, no a ale pak dostávali prej jako i ty, co teda nalítávali, že ty stíhačky dostávali nějaký blbý, chybný koordináty, prostě celý to bylo, jakoby prostě nebyl zájem se tomu vyvarovat, ono už jenom tak, že když vezme, že vlastně dobře, pominu všechno a řeknu jako úplnej like, může se stát, že někde nabourá letadlo. To se může stát. Jedno. Jak je možný, že za chvíli, nebo za nějakou dost dlouhou dobu, tam přiletí druhý? A nikdo to neřeší. Jako jo, víš co? Jak je to možný? Jako
1: no, že to muselo být udělané najednou. Najednou přepadnou 4 letadla. Koordinovaně. Jo? To je opravdu, to už je vyšší dívčí. Je to tak. No, každopádně určitě to nebyla náhoda.
0: Tam dokonce jedno to letadlo muselo čekat, že jo? Nebo respektive teda mělo zpoždění, aby to ty teroristi nestihli, prej. To je taky zajímavý. No, ale... Ale tady to je dobrý. Novinář CNN stál před Pentagonem, koukal na tu díru, hlásil v přímém přenosu. Žádné troské letadla tu nejsou. No.
1: Jo, jsem rád, že se tyhle ty věci ještě nevypařily lidem z paměti, že lidi prostě o tomto tyhle ty věci, které narušují tu oficiální propagandu, že si ji uvědomují, protože je důležité. Je důležité mluvit pravdu, žít pravdu, prostě, protože ona ta pravda se nakonec ukáže. Ano?
0: A tady píše Míša Fleischer, že někde slyšel, že mají údajně Rusové záběry z družic a ty letadla tam vidět nejsou. No, tak to je to, to může se stát, že? Doporučuji si přečíst příběh o Míče Oken. Okna v mrakodrapech nejdou otevřít od roku 1956 kvůli klimatizaci a taky kvůli taky jsou neprůstřelné, nerozbitné kvůli ultralightům a kvůli atentátům. Okna odolávají. No, k tomu třeba, že do toho mrakodrapu, myslím, že v New Yorku, tenkrát narazil nějaký bombardér, nebo co to bylo. To je, jako jak se jmenuje ten, teďka je tam znova nejvyšší. Taková ta budova, jak se zmenšuje, zužuje nahoru.
1: Empire State Building?
0: Jo, myslím, že jo. A, tak do té kdysi měl narazit nějaký ten a samozřejmě jsi se poškodil, ale jako vůbec ne fatálně. Jo. Takže je to takový zajímavý. Že...
1: Každopádně už jenom, když si vemeš, jaký je to obrovský barák, konstrukce, jaká je to obrovská plocha, ten barák, jo? A do té plochy se opírá vítr.
0: Hmm.
1: Jo? A tady jsme na pobřeží, tam ty větry, když jde bouřka, tak jdou přes 100 km v hodině. A na jakou obrovskou plochu. To jsou šílený momenty, které na to tlačí, na tu konstrukci toho baráku. A ten barák je na to stavěný. Jo? Takže to letadlo ano, má nějakou hmotu, má nějakou masu. Určitě ty skla by se rozbily, to má všechno nějakou svoji sice odolnost, ale ne nekonečnou. Ale ten berák by to měl přežít, prostě ta nosná konstrukce měla vydržet. Tohle to je to.
0: Jo, tohle to je o tom, tady, to je Wikipedie, prosím, takže jdeme do Wikipedie, co už jinýho, že když jsme konspirační médium. A tady, když si najdete právě náraz bombardéru B-25 do Empire State Building, jo, letecká nehoda, která se stala v roce 1945, kdy pilot bombardéru B-25 Mitchell, letící v husté mlze nad New Yorkem, narazil do toho mrakodrapu, jo, náraz sice neporušil statiku, ale způsobil 14 úmrtí, 3 členové posádky, 11 obyvatelů budovy a škodu ve výši 1 milionu dolarů. A tady se popisuje, jak se ta událost stala. Tady jsou nějaké fotky, ale to vám asi moc neřekne. Jo, ale i ta, která prostě není to poprvé, co takhle vysoký mrakodrap stál v cestě nějakému letadlu. A žádný mrakodrap nikdy předtím nespadl. Náhoda.
1: A to se nebavíme o těch, že byly zakázané ty rozbory, protože by se tam našly stopy po výbušninách a tak dále a tak dále. Takže jo, tohle to všechno je to prostě událost, která rozpoutala nechutnou agresivní dominanci bez ohledu na životy lidí. A je to věc, kterou si musíme připomínat, protože vlastně ve svém důsledku to, co potom následovalo, tak bylo úmrtí spousty lidí po celém světě. Tak. Já už bych se tomu tématu asi bych...
0: Poslední den, Péťo, odpověď na to vše najdete, když si pustíte začátek olympiády v Číně. Tam lítá drak nad stadionem, vše je hologram. Díky. Tak, to máme, tohle téma jsme probrali, myslím, že fest, ale není to jenom o tom v životě, takže pojďme dál. na další věci, které jsi připravil.
1: No, já jsem si to moc nepřipravil, ale připravil si to dění kolem. Nevím, jestli jste si všimli, jestli v našem mainstreamu jsou nějaké odezvy, ale teď v Indii probíhá velká pracovní schůze BRICSu. Je to z celosvětového hlediska obrovská událost, protože se tam scházejí lidé, kteří jsou, řekněme, ekonomicky půlkou, nebo možná už víc jak půlkou, toho, co se na země kouli vyrobí. Takže je to událost celosvětového významu, která se ale nás netýká, protože my s nimi nechceme mít nic společného. BRICS je organizace, která se rozvíjí, která spolupracuje a která se snaží eliminovat sílu dolaru, snaží se obchodovat na bázi vlastních peněz a tím nepodporovat ten systém, o který vlastně teď jsme se bavili, dělá takovéhle, když to řeknu slušně, skopičiny. Takže to nám tam probíhá tam. A v rámci toho kousek vedle Indie máme Irán, že jo? A Irán válčí se Spojenými státy, což můžeme říct, že je to druhé bojiště, kde Spojené státy teda bojují už napřímo, ne jako na Ukrajině, kde bojují rukami někoho jiného, tak jak mají anglosasové ve zvyku. A v této druhé válce došlo právě k velmi výraznému zvratu. A to takzvané proxy jednotky, to je Ansar's Allah, jak se to přesně řekne, ty to umíš. Tak, no, Hutijové, tak provedli útočnou operaci a obsadili pobřeží Jemenu, tamto pobřeží u Rudého moře, včetně přístavu Mocha. A tím dostali pod svou kontrolu vlastně to hrdlo vstupu do Rudého moře. A tam v tom hrdlu jsou ještě dva ostrovy, které patří Jemenu a ty oni obsadili taky. Takže to je významná událost pro celosvětové dění, protože teď, kdo chce, tak jak je blokovaný Hormuzský průliv, to hrdlo,

0: tam, když chce někdo proplout, tak musí být potvrzený Iránem. A teď ten, kdo chce proplout s tímto hrdlem, Rudým mořem, tak tam máme Hutie, což jsou, tvrdí se o nich, že je to proxy armáda Iránu. Což je další rána americké dominanci ve světě, především námořnímu světovému obchodu, protože jednoznačně tyhle ty vojáci v šlapkách, jak se jim říká, nebo v pantoflích, tak prohlásili, že veškerý obchod, který jde do Izraele, anebo je pod izraelskou vlajkou, takže oni nepustí. A spousta nadnárodních společností díky tomuto nepoužívá Rudé moře a tím pádem do prčic. Nejdou touto kratší cestou, ale musí obeplouvat Afriku. Čímž jsou v podstatě, to je delší doba plavby, dražší plavba, zvýšené náklady. No a tím vzrůstá ku podivu význam severní mořské cesty, protože severní mořská cesta jako spojení mezi východní Asií a západní Evropou je v tomto okamžiku rychlejší, levnější. I přesto, že se tam prodírá to zboží za ledoborcem, tak už je tato cesta pro ně výhodnější. Dokonce už je jedna čínská přepravní společnost zahájila pravidelnou linku severní mořskou cestou. Takže už to začíná fungovat pro obchodníky velmi pozitivně, ale zase to je obchod, který není pod palcem anglosaské nadvlády. A uvědomme si, že anglosasové mají v podstatě svoji světovou dominanci založenou právě na tom, že ovládají námořní obchod. Právě na tom, Peťo, tohleto zobrazení, ono neodpovídá realitě. Jo? Tohleto zobrazení je vhodné zhruba k tomu, aby se zobrazilo to, co je kolem rovníku, ale to, co je kolem, nahoře kolem těch čepiček severního a jižního pólu, tak to území je výrazně menší. Jo? To měřítko právě je progresivní, takže ten pohled neodpovídá. Ale ten vršek je prostě kratší, než to obeplouvat spodem. Přestože to tak na první pohled nevypadá, to je právě díky tomu zobrazení. Protože to je koule rozložená do čtverce, nebo do obdélníku, takže...
1: Dobře, najdu si Google Earth.
0: Najdi si kouli.
1: Ano. Prosím tě, tady já jenom udám, zajímavý je, že teda do taková perlička z toho dneška, zase použiju, jsme konspirační médium, takže idnes.cz a tady vidíte, idnes píše: Rusko a Indie posílí vztahy i obchod, Modi a Putin jednali také o obraně či energetice. Takže Vladimír Putin dorazil na jednání právě přímo do Indie, na jednání BRICSu, takže i přes to, že by ho správně měli, že ho zhaftnout, nebo jo, protože přece na něj byl vydán a tak dál, tak vidíte, tohle to je skutečnost. To je docela taky zajímavý. Jako staví se nám na zadní chuligáni, to bychom si měli jako říct, že takhle jako to Rusko asi neporazíme. A je otázka, jestli už není právě nejvyšší čas začít pošilhávat po tom BRICSu. Jenomže to znamená, že musíme něco udělat i s naší měnou a s celou naší ekonomikou, protože jsme navázaný na euro na dolar, že jo? Takže

0: spínout.
1: No, další věc, jako nespíme mít Tajvance, že jo, a takovýhle idioty, který ty země BRICSu, hlavně tu Čínu, že jo, nasírají do běla. A mimochodem Čína je na tom tak momentálně, že zvažuje, jestli vůbec má význam jako držet velvyslanectví v České republice, jo. Což je takový zajímavý, že by si Češi prostě mohli ty věci vyřizovat zrovna tak v Maďarsku. No, takže takhle jsme to dopracovali jako v těch našich vztazích.
0: Bohužel to je politika a diplomacie je výraz politiky. Jo? A to je i v diplomacii, i v politice je, že prostě akce vyvolává reakci. A někdy ta reakce je taková, že končí vojenským střetem, protože ta válka je pokračování politiky násilnými prostředky. Ano? Tam, kde selže diplomace, nastupuje armáda.
1: No, jenomže, jak vidíme, naše vlády prostě pořád ještě budou líst do prdele Americe a proto se nerýsuje nic, jako už bych chtěl, že by někdo prostě začal přemýšlet hlavou a postavil se na vlastní nohy, to si myslím, že se nějak nestane. My budeme poslední nebo mezi posledníma, který budou ještě tady, jak se tomu říká, garantovat, že patříme na západ a budou vzývat prostě duchy minulosti a zatímco třeba naši němečtí partneři, že ty už jsou dávno na půli cestě do BRICSu, mimochodem. A ale nemluví se o tom, že jo, jako to zná, tak se nemluví o tom, že Německo si nezničilo, ale zachovalo svoje marky, oni to mají prostě v trezorech, jo, pro případ, že by se to třeba mohlo hodit, jo, jako...
0: Ano, že by odešli od eura, ano.
1: Tak jako a náhoda.
0: No, to jsou Němci.
1: Ale jo, ale vím to, že prostě v době, když tam vystrčil, přilítnul, jakože jsem Tajvanec a my všichni jsme Tajvanec, jo, kdo dostal notičky prostě z ambasády a udělal tam za sebe blbce, tak, že jo, Čína okamžitě prostě zabanovala Škodovku a řekli, že s takovýma, jako jsme my, který neuznávají prostě mezinárodní právo a to, co je uznaný prostě v OSN, tak, že s náma prostě kamarádi nebude.
0: Jo.
1: Že
0: jo.
1: No,
0: a my jsme příliš malí na to, aby jsme se prosazovali nějakým jiným způsobem.
1: No, a teď si všem, ale tam chci říct jednu věc, jako oni zatrhli tu Škodovku, samozřejmě Petrov a další, a s Volkswagenou vyjelo nejvyšší vedení samozřejmě, včetně zástupců německé vlády, spolkové, do té Číny, zlí, jo, a teď tam prostě vysvětlovali a žadonili, že Volkswagen nemá s Českou republikou nic společného, že Škodovky teda ať jako klidně prostě nechají zdechnout, jo, ale že teda tady ty Passaty a tyhle ty stroje, takže to je jako to a že Německo samozřejmě uznává stejně tak jako celá Evropská unie celý jednotnou Čínu, prostě politiku jedné Číny a tak dále, jo, prostě přesně pravý opak toho, co tady blkají mainstreamový média a bláboli, jo, tak tohle to prostě se děje za našimi hranicemi a taky třeba ta slavná baterkárna, že jo, se staví v Drážďanech a nikoli v Čechách, jak se měla stavět, že jo.
0: Ano.
1: Hedvábná stezka končí v Maďarsku a v Polsku, místo toho, aby končila v Čechách, jak bylo naplánováno, jo. Takže prostě to jsou důsledky. Takže volte TOP 09, volte tyhle idioty, prostě ano, jen víc do větších sraček, prostě ať Česká republika spadne, možná se pak více lidem rozsvítí, anebo více lidí se ještě sfanatizuje a bude volat po válce s Ruskem. Jako, je to šílený.
0: Je to šílený.
1: A nejhorší je, že jim to prochází, jako jo, že prostě ještě jim tomu tleskají tady prostě lidi, jo, a to je neuvěřitelný.
0: Jo. Dlouho tleskat nebudou. Protože už i na té Ukrajině si to hroutí. No Amerika tím, že... Ale když já jsem věděl před 2-3 rokama, že Amerika je schopná vést maximálně jeden konflikt střední intenzity,

0: A ona si rozjede dva konflikty. A ten, co je na Ukrajině, tak ekonomicky není konflikt střední intenzity. Tam jsou milionové armády. Nebo skoro milionové armády. Tak prostě to nemůžou dlouhodobě vydržet. To nejde prostě. A oni si ještě rozpoutají druhý konflikt s Íránem. Protože to mají rozběhnutý ideově. Jo? To je... No tak kdo se kam pomůžeme mu tam. No. Důsledek je, že nevím, čím budeme topit v zimě, protože to, co je v zásobnicích, tak teď se musíme modlit, aby nám na radarech udělali teplou zimu. Aby nebyla přirozená zima, ale aby byla mírná, protože jinak nám ten plyn v těch zásobnicích dojde. A no dobře, máme oproti minulosti máme už slabší průmysl, nemáme tolik obrovských těch průmyslových spotřebičů, takže dejme tomu, že ty domácnosti by tou zimou projít mohly. Nicméně tohle není řešení, rozumíš? To je zase na úkor zdražování vstupů, takže i to, co se ještě dneska vyrábí, tak už se neudrží. Bude to neudržitelný. Počínaje výrobou chleba a rohlíků. Protože ty pekárny taky jedou na plyn. Jo? Pak se budeme divit, když bude rohlík za 15 korun. No.
1: Ale člověče, třeba Globus, ten už jako právě využívá solární energii, takže oni si na té střeše toho hypermarketu tam pro tu pekárnu jako používají sluníčko. Nevím, jak to bude v zimě teda, ale no a nějaký nepečený, co? Pamatuju, cukrový takový nepečený bylo.
0: Jo, cukrový nepečený, to jo, no.
1: No, bude to zajímavý, no. Až se zima zeptá, tak to bude.
0: A ona se začne ptát velmi brzy.
1: No, ale zase na druhou stranu musíme prostě ty evropské hodnoty jako podržet a být principiální. Přece nechceš, aby Evropa odebírala, nedej bože, ruský LNG třeba, že jo? Což teda jo. Sice jako ano, letos jsou to rekordní odběry, že jo? To je jako kompletní Jamal vlastně teče do Evropské unie pouze, prostě tato vybrala ze 100%, ale to se nikdo radši netahá, protože to se neříká takovýhle věci. Ale jsme principiální samozřejmě a příští rok se od něj odstřihneme, že jo? Myslím, že jo. A ono ani to, že jo, zase tam je zajímavý, jak jsme principiální, že nebudeme dovážet ani ty běloruský hnojiva, takže vlastně nebude na jaře čím pohnojit pole, no, takže bude všechno bio.
0: A nebude pak co sklidit.
1: A jo, takže další důvod ke zdražení. No tak... Oni jako říkají, že ta inflace jako přirozená musí být, že to je zdravý. Tak nevím, jestli nám chtějí jako naordinovat tady nějakou redukční jako...
0: Redukční dietu.
1: No, tak já bych to asi potřeboval, to je pravda, ale ne každej, no. No, jako... Hele, já jsem fakt zvědavej. Teď furt je to takový jako v klidu, jo? Ne náhodou snad, že jako budou volby, že jo, to s tím určitě nemá co společného, Babiš nikdy na tohle nehleděl. Byť když jsme koukali na ty lockdowny a tenkrát tohle, že jo, tak vždycky až po volbách, jakože přitvrdil, tak tentokrát určitě ne, že jo, ještě obudu Linkovi, ale všimni si, že zatím jako ty ceny jsou v pohodě, všechno je takový, jakože dobrý, že klid se bouří.
0: No, lezou nahoru, sice plíživě, ale lezou.
1: Po maličku, ale teď si vím, že až bude po volbách a výsledky už budou dokonány, jo, tak pak si myslím, že teprve se jako to rozjede ve velkém stylu, protože budou taky Vánoce, takže lidi budou chtít nakupovat na Vánoce, tudíž nebudou koukat na korunu a řetězce si budou chtít namastit kapsy na konci roku, takže... Tam si očekávám jako dost vysoký jako inflační tlaky a dost vysoký. Vzpomeň třeba loni, kolik stálo máslo před Vánocema, jo? Dneska se dá koupit v akci za 20 korun. Myslím, že to bude v pondělí, zase v Penny Marketu.
0: No jestli no. bude máslo a bude to máslo za 20 korun, tak si ho kupte. A nakupte si ho dost, protože je otázka, jak to bude vypadat za půl roku.
1: Samozřejmě odborníci vám řeknou, že to, ale já si myslím, že zase to není tak strašný. Ono rok, tohleto máslo, že vždycky je v těch hmotných rezervách těch našich západních států a potom se teda zabalí, přebalí a pošle k nám. Tak je prověřeno časem a proto je tak levný. A, takže, ale i tohleto máslo stálo přes 50 kaček, že jo, když jsme ho kupovali ještě v loni v zimě, a takže oni zase budou určitě jako tlačit tu cenu nahoru, protože prostě budou vědět, že Češi budou chtít pít cukroví a tohle a takže
0: užijeme takže si tak, toho, dokud můžem, ano.
1: Ano, ale no, bude to ještě zajímavý. Máme tam ještě něco, nebo jsme probrali pro dnešek, která asi...
0: Já bych řekl, že asi všechno. Já jsem dokonce i slepil jistou veršovánku na toto téma, nevím, jestli se teda lidem bude líbit, ale no.
1: Jsem s ní.
0: Jdem do toho. Jo.
1: Blum, blum, blum, blum.
0: Vinen jsem a nejsem sám. Viníku plno, kam se podívám, všichni jsme sedli na tu lež, že od letadla spadla věž. Jedna, pak druhá, třetí, co bez úderů dolů letí. Tím pohádka drsná začíná. V té je skrytá pravá příčina. Ten zásah mocný ničí vše, co lidského v lidech je. Pro pocit moci omamný je lidský život podřadný. Vinen jsem a nejsem sám. Přesto svou vinu odmítám. Chci v pravdě žít a nelhát. Za pravdu jasnou chci se prát. V pravdě čisté budoucnost je. A kdo je vlastenec, ten ji se mnou buduje. Nevím, dneska to asi na...
1: Bylo to hezký? Bylo to od srdce? Ono, myslím, že i na tyhle vážný témata je potřeba občas tu poezii takhle dát. Přátelé, děkujeme moc všem, kteří jste s náma byli až doteď. Díky vám za všechny vaše dary, příspěvky, lajky, za to, že si dáváte odběr, takovým 97 tisíc odběratelů, tak doufám, že to bude brzy. Pak nás čeká 100 tisíc a až nás budou miliony.
0: Tak se začnou dít věci.
1: To bude veliký. A zítra se uvidíme, kdo bude v Nymburku. Nymburk, ten kulturní dům Kokos, tak tam bude takový to posazení, grilovačka, pohodička, povídání, někdy od po 10. hodině, od 11. řeknu, do odpoledne, takže přes den prostě přijďte do Kokosu a do Nymburka.
0: Určitě.
1: No, ty teď říkám... No, povídej.
0: Když jsme u těch pozvánek, tak já bych si dovolil připomenout a pozvat lidi do Polešovic, což je sice až na Moravě, ale předpokládám, že tam bude sešlost velká, slušná a budou se tam probírat ty věci, které se v Příčovech neprobíraly. Já si myslím, že to bude mít význam tam si dojít a poslechnout, popovídat a šáhnout si na sebe. Předtím, než začne potom šílenství vánoční, teda volební a pak vánoční.
1: Tak. Já jsem tady hodil ten pagátek, není to kompletní, protože pak byl vydán jiný, který tady samozřejmě zákon schválnosti nemůžu najít. Ale každopádně v Polešovicích prostě bude spousta zajímavých lidí a je to 19. září a už od 10 ráno, jo, takže je to prostě přes den, tak přijďte, bude to určitě zajímavý.
0: A parkovat se tam dá, zatím. Stanovat se tam dá, takže...
1: Taky.
0: Taky.
1: No tak. No. A detaily vám ještě upřesníme. Do
0: a tý... bude burčák.
1: Bude burčák a bude, pozor, taky to Skaličan tam bude taky nás občerstvovat, bude. Takže hlady neumřem, žízní taky ne, bude dobrá nálada, já tam vezu knížky, stánek tam vybudujem a doufám, že to bude stát za to. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
0: Dobrou noc.

měk se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nudě s Bohem.

0: Vítám vás na odpolední přednášce konference s názvem Zvedání mlhy, která se zabývá aplikací vědeckých metod při zjišťování příčin zkázy Světového obchodního centra World Trade Center. Dopolední části jsme byli poctěni množstvím skvělých přednášejících a proto vás rád vidím zpět v tak hojném počtu, včetně nových tváří. Odpolední přednáška doktora Stephena Jonese právě začíná. A v 15.30 bude přednáška Jima Hoffmana a večerní blok s většinou dnešních přednášejících, včetně doktora Jonese, pana Hoffmana, Petra Phillipse, Project Censored a dalších, začne v 18.30. Pokud nemáte rozvrh, dostanete ho v předsálí. Naleznete tam také schránku na dary, kde nám můžete přispět. Pokud jste nám již přispěli, mnohokrát vám děkujeme. Mé jméno je Mickey Huff, vyučuji novodobou historii a seminář o 11. září na několika vysokých školách. Tuto akci jsme připravovali zhruba 4 měsíce. Domníváme se totiž, že zvláštivé hnutí kolem událostí z 11. září je velmi důležité soustředit se na vědu a fakta. Na těch podle nás skutečně záleží. V tomto smyslu tu není nikdo povolanější než profesor Jones. Nyní představuji někoho, kdo nám poví o Stephenu Jonesovi více. Je to Carol Burleyová, která udělala za pravdu o hnutí o 11. září mnoho. Prosím, uvítejte Carol. Díky, Mickey. Je to velká čest představit vám doktora Stephena E. Jonesa. Jehož práce jsou základem mnoha nových znepokojujících dokumentů. Na Čech se stal terčem nezasloužené kritiky a nevybíravých útoků kvůli radikálnímu odmítání oficiální verze událostí 11. září. Tím dnem se základy naší vlečné zahraniční politiky změnily ve válku s terorismem. Prvním krokem imperiální politiky bývávaly likvidace posla. Deník Santa Rosa Press Democracy otiskl na titulní straně. SSU zaměstnává diskreditovaného akademika, který prohlašuje, že Spojené státy mohly útoky naplánovat. Doktor Stephen E. Jones tedy rozhodně není diskreditovaný akademik. Ve skutečnosti byl na něj i na univerzitu, kde pracoval, vyvíjen obrovský nátlak, aby neuveřejňoval jeho výzkum. Zvláště pak jeho práci nazvanou Proč se budovy World Trade Center skutečně zřítily? Vznáší tabuizovanou otázku, ale jeho akademické zásluhy nejsou zdaleka zanedbatelné. Je hluboce věřícím mormonem, který je celé oddán pravdě a lidskosti. Vzorně se stará o svou rodinu i studenty a celou generaci ohroženou posíláním do bojů v zahraničních válkách. Věří, že jeho země by měla dostát svým ideálům a své ústavě. Dokonce byl dříve republikánem. V roce 1973 promoval jako fyzik na Brigham Young University. A v roce 1978 získal doktorát fyziky při výzkumu na urychlovači v Stanfordově centru. Ve studiu pokračoval na Karlově univerzitě v Masonově fyzikálním institutu Los Alamos. A v Národní technické laboratoři v Idahu, kde v letech 1979 až 85 pracoval jako technický expert. Byl hlavním vyšetřovatelem experimentální muon katalyzované fúze pro státní energetický úřad. Spolupracoval i na mnoha dalších experimentech v Kanadě, Velké Británii i Japonsku, kde v roce 1989 získal ocenění Japonské tvůrčí asociace. Rutherford Appleton Laboratory in Oxford, UK and Kamioka, Japan and was awarded a creativity prize by the Japanese Creativity Society in 1989. V letech 1989 až 1994 byl vedoucím univerzitního centra pro výzkum fúze v Brighamu. 5 let také prováděl výzkum fúze ve skapalněném deuteriu pro státní energetický úřad a pro Institut výzkumu elektrické energie. V Obdržel mnoho ocenění, včetně stipendia Davida O. McKaye na univerzitě v Brighamu 1969. Stipendium a dotace na výzkum v Biltrpilské univerzitě 1973 až 1978. V roce 1989 získal zvláštní studijní ocenění Brighamské univerzity a cenu za nejlepší vědecký objev roku 1989 v časopisu Popular Science. A další univerzitní ocenění v roce 1990. Jeho specializací je koven katalyzovaná fúze a solární energie. Jeho výzkum fúze by neměl být zaměňován s kontroverzní prací pánů Ponce a Fleischmana. Na univerzitě Brighamu vyučoval fyziku více než 21 let. Odtud odešel do důchodu, aby se mohl věnovat výzkumu podle vlastního uvážení. Uvědomuje si důležitost investigativní práce, kterou začal, a doufá, že při hledání pravdy o pádu World Trade Center se k němu přidají další vědci a že dojde ke zveřejnění těchto závěrů v mezinárodně uznávaných vědeckých žurnálech. Jsme jeho dlužníky, protože vážně vrhá světlo na události, které musí být označeny jako zločin století. Prosím, přivítejte se mnou Stephena E. Jonesa. Děkuji, děkuji vám. To bylo opravdu skvostné představení. Děkuji, Carol. Na chvilku mi to připadalo jako na pohřbu, když o vás říkají všechny ty skvělé věci. Ale jsem tu a jsem tomu velmi rád. Přišel jsem s vámi tady pohovořit o vědeckých metodách a zaměříme se na vědeckou analýzu prachu, o kterém se diskutovalo již dopoledne. Stejně tak se budeme věnovat vzorkům roztaveného kovu, které se nám podařilo získat. Budu mluvit i o pádu World Trade Center číslo 7. Pokud jste je ještě neviděli, určitě dávejte pozor. To bylo totiž to, co mě zaujalo jako první. Bylo to počátkem minulého roku, když jsem se začal celé této věci věnovat. A byl to právě pád budovy World Trade Center číslo 7, co mě skutečně nedalo spát. Jak už Karol říkala, vypracoval jsem na toto téma vědeckou práci. Byla uveřejněna v knize sestavené Peterem Del Scottem a Davidem Ray Griffinem. Peter Del Scott je tu dnes s námi, je nám velkou ctí, Peter. Vynořily se pochybnosti o věrohodnosti této práce. Profesor Griffin mě ujistil, že byla posuzována 4 recenzenty. Doktory, z nich 2 byli fyzici. Jejich jména nejsou uváděna, to je běžný postup při publikaci vědeckých žurnálů. Tato práce byla dlouho vystavena na mé internetové stránce. Když jsem zjistil, že ji budu muset přestěhovat, poskytl jsem jí serveru Journal of 9/11 Studies, kde je s laskavým svolením vydavatelů vystavena. Můžete ji tedy nalézt na adrese journalof911studies.com. Před uveřejněním v tomto žurnálu byla podrobena dalšímu přezkumu. Tato práce v podstatě volá po vyšetřování. Zajímalo by mě, kolik z vás mělo možnost se na ní podívat. Dobře, ne všichni, řekněme 40-50%. Rád bych vás vyzval, abyste tak učinili, protože jsem do ní vložil mnoho úsilí. Stále přicházíme na nové věci. Dnes tedy budu prezentovat nová data. Některá jich v dokumentu jsou, ale mnoho jich budou zcela nová. Minulý týden jsem přednášel na Cononské státní univerzitě a od té doby už mám nové poznatky. Takže pokud jste tam minulý pátek byli, tento týden již uvidíte poznatky nejnovějšího výzkumu. Spolupracuji s kolegy ze své univerzity. Dobře, univerzity, ze které odcházím do důchodu. Je to veselý příběh, možná bych o tom mohl později i něco říci. Ale ne moc, protože jsou tu důležitější věci, o kterých s vámi chci hovořit. Po uveřejnění tohoto dokumentu se mi tedy podařilo získat vzorky prachu a také toho roztaveného kovu, který si pamatujete vytékat z jižní věže. Teď už samozřejmě stuhnul. V tomto smyslu byl tento dokument úspěšný. Jak už Carol zmínila, také věřím, že když ostatní to vše uvidí, uznají, že tohle je závažná věc. Nejen nějaká bláznivá pavěda. Rád bych teď předvedl, že to opravdu je skutečná věda. Momentálně se dokonce domníváme, že již máme dostatek poznatků k dalšímu uveřejnění v předních vědeckých žurnálech. Zde oznamuji svůj odchod do důchodu koncem roku. Zde bych rád vyzdvihl některá fakta. Univerzita posuzuje můj výzkum, což vítám. Minulý rok jsem za výuku na univerzitě získal dvě ocenění, která shodou okolností poskytla zdroje pro můj výzkum ohledně 11. září. Jde o přátelské uspořádání a myslím, že univerzita ke mně byla spravedlivá. Na univerzitě je ve skutečnosti nemalá konkurence. Jak řekl můj přítel, profesor matematiky Ken Cutler, někdy slyším lidi kritizovat doktora Jonese za věci, které ani neřekl. To se skutečně stává velmi často. Proto píšeme dokumenty, kde najdete, co jsem opravdu řekl, a každý si to může sám přečíst. Myslím, že je to také trochu vina kolegu. Ano, jeden profesor mi nedávno říkal, je mi líto, že odcházíte, byl jste dobrým učitelem a tak dál. Já se ho zeptal, četl jste moji práci? A on na to, ne, já nevěřím UFO a konspiračním teoriím. Nemusím vám říkat, jak jsem byl takovou reakcí zklamán. Velice se zajímám o roztavený kov ve sklepeních obou věží i budovy World Trade Center číslo 7. A zdá se, že přední fyzik má zcela legitimní právo se na takové věci ptát. Děkuji, Kene. A to je to, na co se celou dobu snaží poukazovat. Roztavený kov a další anomálie. A proč by nemohl? A o tom si povíme dnes. Nejprve chci říci něco o své předchozí práci. Moje první důležitá publikace byla o muon katalyzované fúzi. Jedná se o druh fúze, která probíhá na Slunci při vysoké teplotě. Tato ale probíhá při pokojové teplotě. Je to tím, že muon, který je v podstatě těžkým bratrancem elektronu, přitáhne nuklea vodíku, deuterium a tritium, velmi blízko k sobě, takže dojde k tunelovému efektu, tedy chladné fúzi. Kolik z vás tomu rozumělo? Každopádně před lety jsem navštívil Luise Alvareze, který poprvé experimentálně pozoroval muon katalyzovanou fúzi ve vodíko-bublinkové komoře. Pokud se nepletu, bylo to právě na LBL. Zkrátka, bylo to velmi zajímavé hovořit s dnes již zesnulým doktorem Alvarezem. Byl to nesmírně kreativní a cílevědomý člověk. Mimochodem, se svým synem, pokud si dobře pamatuji, přišli s myšlenkou, že klima na Zemi se zásadně změnilo po zásahu asteroidem. To byla tou dobou myšlenka značně nepopulární, která ale od té doby byla prokázána experimentálně. Je tedy nyní uznávaná. To ale trvá určitý čas. Luis Alvarez to uváděl jako příklad, proč se neobávat vyslovovat nepopulární hypotézy, jak toto vědecky označujeme. A následně provádět experimenty a vyzývat k ním i ostatní. Tak se to ve vědě dělá, tak to vědecky získáváme odpovědi. Ať to populární je, nebo není. Podstatou vědy je svobodné zkoumání, svoboda projevu a experimenty pro určení pravdy. Moje další publikace byla reakce na námitku. Na stejné fakultě jsme v předním fyzikálním žurnálu Physical Review Letters oznámili objev velmi nízkého koeficientu přilnavosti muonu alfa. Jeden z přítomných profesorů fyziky, nebudu ho jmenovat, ačkoliv si jeho jméno pamatuji velmi dobře, je to docela zajímavý člověk a velmi neústupný, řekl, nemůžete mít pravdu, vždyť to odporuje hypotézám Davida Jacksona. Těm jsem skutečně odporoval. Vy, kteří Jacksona znáte, myslím, že tu také je, víte, že podle jeho výzkumu měl být koeficient přilnavosti muonu alfa kolem 1%. My jsme ale v kapalném deutoriu tridiu naměřili 0,42%. To je podstatně menší. Opravdu mě tím tvrzením znejistil. Stále opakoval, že to nemůže být správně. Ale bylo to správně. Bylo jen třeba provést další experimenty pro ověření správnosti našich výsledků. Asi už tušíte, kam tímto mířím. Jsou to experimenty, co určuje správnost, ne něčí teorie. Ani v případě někoho tak slavného, jako je David Jackson. Nyní je skutečně řádně ověřeno a uznáváno, proč jsou tyto muony alfa tak malé, jak jsme je změřili. Další zásadní publikací byla v britském vědeckém žurnálu Nature 1986. Zde upozorňuji, že tento proces obvykle trvá léta. V této fázi jsem se muon katalyzované fúzi věnoval okolo 8 let. Nemůžete tedy očekávat zásadní publikaci po 1,5 roce, což je zhruba doba, po kterou studuji události 11. září. Přesto se domnívám, že se taková publikace již blíží. Nejsem si jist, zda to uveřejní Nature, případně Scientific American, ve kterém jsme v roce 1987 s mým dobrým přítelem a kolegou, profesorem Johannem Rafelským, uveřejnili tuto studii s názvem Chladná nukleární fúze. Takový název by nám dnes již zřejmě neprošel kvůli následujícímu vývoji, ale opět zde poukazujeme na muon katalyzovanou fúzi, která v této době již nebyla kontroverzní. Byla již ověřena. Dále v roce 1989 jsme uveřejnili opravdovou kontroverzi. Tohle je to, co se dá nazvat chladnou fúzí. Ale ne tou verzí podle Ponce a Fleischmana. Tento jev jsme studovali od roku 1985. Jedná se o koven katalyzovanou fúzi, tedy způsob, jakým fúzi podporují kovy. Dopoledne jsme tu hovořili o spotřebě ropy. Fúze může skýtat velkou naději. Zde tedy vidíme, že tady jsou příběhy zajímavě provázány. Právě tato publikace byla terčem obrovské kritiky. Z části opět vinou kolegů, kteří si mysleli, že podporujeme Ponce a Fleischmana. Tak tomu ale nebylo. My jsme oznamovali méně převratné věci. Pamatujete si tu skupinu, která v roce 1989 prohlásila, že byla na Marsu? jaké se jim dostalo publicity. My jsme tedy mluvili o vyzařování neutronů. Oni však pouze o zbytkovém teple bez neutronů. To bylo jedno z nejslabších míst jejich teorie. Na tom se nakonec tato teorie zhroutila, protože to bylo porušení fyzikálních zákonů. Nemůže dojít k dederon-dederon fúzi bez emise neutronů. Zde je moje fotografie z té doby. Byl jsem trochu štíhlejší než dnes. Měli jsme pravdu, kdyby ne, asi bych vám o tom neříkal, že? Měli jsme pravdu a trvalo 9 let, než se to konečně potvrdilo. Stalo se tak prostřednictvím experimentů v Japonsku a v Evropě. Dnes je naše hypotéza, že kovy mohou katalyzovat, tedy podporovat fúzi, uveřejněna. Bylo také zjištěno, že některé kovy tak fungují lépe než jiné. Zde je tabulka kovů, na které vidíme, že slitina paladia a lítia je podle dosavadních výzkumů nejúčinnější. Tento vyzařovací potenciál 1500 je překvapivě vysoký. Přesto vše, ku podivu, zde ve Spojených státech pro tuto oblast výzkumu, aspoň pokud já vím, neexistuje žádná finanční podpora. My v tom přesto pokračujeme i bez podpory. Není to legrační? Zde v US je to nepopulární oblast. Je to škoda, protože je tu velká naděje, že pokud se nám bude dále dařit, alespoň porozumíme podstatě věci. Možná nezískáme nový zdroj energie, ale to bych také ještě nevylučoval. Ještě jsme se nedostali tak daleko. Můžu k tomu ještě říct, že univerzita mě a několik mých studentů na tomto nechá pokračovat. Jak vidíte, jde o docela přívětivé uspořádání. Pokračoval bych, ale nemohu přečíst další větu. Bude stačit, když si povíme něco o poslední části. Je to odkaz na naší publikaci v Nature 1989, kde jsme popsali hodnotu vyzařování neutronů. Zde tady konečně máme po 9 letech potvrzení našich studií. Myslím, že nemáme tolik času, takže toto přeskočím. Po tomto všem, v čem spočívá vědecký přístup, jste před novým problémem. Nejprve pozorujete pád věží. Všichni to viděli. Shromažďujete tedy data, pozorování, dívat se. To je jeden způsob. Můžete ale víc. Můžete získat hodnoty, jako je doba pádu. Něco mezi 10 až 14 sekundami u věží a 6,5 sekundami u budovy World Trade Center číslo 7. Ale z pozorování jsou tu i další data. Třeba žlutě zářící materiál, vytékající z jižní věže, kterému se budeme věnovat později. Dále ložiska roztaveného kovu v troskách, množství prachu samo o sobě a jeho složení. To vše nám poskytuje data. Nyní můžete vyslovit hypotézu, kterou co nejlépe vysvětlujete data pozorování. A pozor, tím nejste zdaleka hotovi, že jen sestavíte hypotézu. Pokračujete prováděním experimentů, abyste otestovali svou hypotézu a získali další data. Takto máte šanci svou hypotézu doladit. Někdy ji musíte úplně zahodit, někdy narazíte na novou a znovu ji testujete. Přitom stále shromažďujete data. Nakonec ji publikujete v odborném vědeckém žurnálu, aby se k tomu mohli vyjádřit i ostatní vědci. To je součástí moderního vědeckého postupu už od času Newtona. To opakujete, dokud nakonec nesestavíte teorii. Tomuto říkáme teorie, ne pouze vědecká hypotéza. Teorie je vysvětlením, modelem reality po vší této práci a experimentech. Z interpretace analýz nakonec sestavíte model reality. V případě 11. září je nám ale předkládán model reality docela bezpracně. Řekli nám, že 19 únosů narazilo dvěma letadly do dvou věží a zbořili tak tři mrakodrapy. Ale podívejme se na tuto hypotézu. Toto je oficiální konspirační teorie. Nazývám ji konspirační, protože tu jde o spolupráci, tedy konspiraci těchto 19 únosců. Proto je spravedlivé oficiální verzi označit jako konspirační hypotézu. Naproti tomu se podíváme také na hypotézu, podle které byly ke zboření budov použity výbušniny. Samozřejmě, že byly zasaženy také těmito letadly, i když ne všichni jsou o tom zcela přesvědčeni. Ale důkazy jsou dosti přesvědčivé. Existují velmi přesvědčivé důkazy o tom, že do věží narazila skutečná letadla. Dobře, na ty důkazy se potom můžeme podívat blíže. To je součást vědeckého postupu. Nyní tedy budeme porovnávat tyto dva modely. Použití výbušnin a dvě letadla zbořila tři mrakodrapy. Mým cílem a cílem mých spolupracovníků je uveřejnit výsledky v uznávaném vědeckém žurnálu. A to na základě zkušeností skutečného širokého uveřejnění, po kterém již nemůže někdo říci věci jako to je jen nějaký diskreditovaný profesor. Bez vysvětlení, kdo, jak a proč ho diskreditoval. Zkrátka, uveřejnění takovéto věci v žurnálu pomůže. Dnes si povíme za prvé o době pádu budovy World Trade Center číslo 7. Za druhé, o dobách pádu obou věží World Trade Center. Za třetí, o námitkách ke zprávě vyšetřovací komise měst ze srpna tohoto roku. Zvláště s ohledem na roztavený kov vytékající z jižní věže. Za čtvrté, o důkazech použití termochemických reakcí, které poskytuje prach a stuhlé kovové taveniny z World Trade Center. První zajímavostí je pád budovy 7. Zde máme záběry jihozápadního rohu budovy World Trade Center číslo 7, rozdělené po sekundových intervalech. Došlo i k nějaké aktivitě v centrální části, kterou prozrazuje prohnutí. To zahájilo celý děj, během kterého se budova plynule sesunula k zemi. Podívejme se na čas tohoto pádu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a půl sekund. Tento záběr by měl pocházet od Jima Hoffmana. Vlastně jsem si tím docela jist. V každém případě bylo to na stránce WTC7.net, když můj zvědavost uchvátil pád této budovy. Skutečnost mě to jako vědce zaujalo. Je to pravda. Takže jsme se zaměřili na to, jak rychle by padala ocelová koule. Řekněme, že se postavíte na střechu a upustíte ji dolů na zem. Za jak dlouho dopadne? 6,0 sekundy. Pád střechy za 6,5 sekundy tedy téměř odpovídá rychlosti volného pádu. Jak ale k něčemu takovému může dojít? Mezi střechou a zemí je přeci velké množství oceli a betonu. Tím okamžitě vyvstává otázka. Při tom všem musíme ve vědě brát v úvahu pravidlo o zachování energie. To je věc, kterou učím studenty. Mimochodem jsem dostal nabídku zaměstnání od další školy, kterou možná přijmu, protože rád učím, a toto je mé oblíbené téma. Dokonce vrátíme-li se k pánům Poncovi a Fleischmanovi, ti tvrdili, že ze dvou dederonů vzniká helium-4 a zbytek energie je absorbován hmotou kovu. Na to jsem namítl, že to v rámci zákona o zachování energie není možné, což jsem potvořil argumenty a jak jsem je vysvětloval, zastánce původní teorie, dobrosrdečný profesor z MIT Peter Hegelstein řekl, že jak jsem vysvětloval princip zachování energie, uzřel na tuto teorie padat ostří gilotiny.
1: On Pons Fleischmann's idea.
0: To byla pravda a stejný zákon platí i zde. Nyní si aplikujeme princip zachování energie na pády budov, které si přehrajeme. Nalevo vidíte pád budovy World Trade Center číslo 7. Pokud jste je ještě neviděli, podívejte se. Stalo se to 11.9.2001 v 17.20, asi 7 hodin po pádu věží. Napravo vidíte pád budovy, myslím, že to bylo v Oslu. Změřil jsem časy pádů budov při demolici výbušninami a je zajímavé, že od pohybu střechy do jejího dopadu na zem to velmi často bývá právě čas volného pádu, který spočítáte z výšky budovy. I u budovy World Trade Center číslo 7 tomu tak bylo. Jako by něco hmotu pod střechou odstraňovalo z dráhy pádu. Něco jako například výbušniny. Nebo zelení mužíci. Ano, to bude pravda. Ufoni. Velmi zajímavý je také fakt, že zpráva komise k 11. září se o World Trade Center 7 ani nezmiňuje. Už je to trochu ohrané, že? Zpráva o World Trade Center číslo 7 komise MIST je velmi opožděná. O tom si ještě povíme víc, protože mají záběry pádu World Trade Center číslo 7, které ovšem navzdory požadavkům na základě zákona o svobodě informací odmítli uveřejnit. Tvrdí, že je stále analyzují. Tyto záběry však byly získány zejména od veřejnosti na náklad plátců daní. Proto máme dojem, že veřejnost by měla mít šanci se na ně alespoň podívat, abychom si je mohli prostudovat také. Ne, že bychom jim nevěřili, ale ve vědě, dobře, ne úplně. Ale ve vědě se radši přesvědčíme sami. Zhruba minulý prosinec jsme založili sdružení nazvané Scholars for 9/11 Truth Group. Naleznete ho na adrese st911.org, kde se můžete připojit. To prosím zvažte. Nyní máme okolo 400 členů a více než 100 z nich jsou akademici. Společně pokračujeme ve studiu těchto dat, která vám tu popisuji. Dokonce jsme nabídli MIST konferenci, kde bychom s nimi debatovali. Odmítli kvůli místu a datu. Chtěli jsme tedy, ať sami určí datum a místo. Vzkázali nám, že změna místa a změna času nezmění jejich rozhodnutí. Přesto k určité výměně názoru došlo, o tom později. NIST je federální laboratoř Národního institutu standardů a technologií. Zde máme video profesora Davida Griffina. Je tam i zvuk.

Jejíž demolici je kvalifikováno jen několik firem na světě. Za třetí, tyto budovy spadly prakticky rychlostí volného pádu, což znamená, že nižší patra postavená ze vší té oceli a betonu nekladla prakticky vůbec žádný odpor. To je tedy prozatím vše. Promiňte. Len Mark Tower, které se stavil Ken Jenkins, bude to k vidění ještě později. Zde vidíme budovu World Trade Center číslo 7 odpoledne 11. září. Je to 47 poschodový mrakodrap. Zde v záběru strosek věže World Trade Center číslo 1. Mezi bližší severní věží a World Trade Center číslo 7 byla zhruba vzdálenost fotbalového hřiště, což je docela daleko. Zpráva FEMA o pádu budovy World Trade Center číslo 7 říká, že požáry a způsob, jakým pád způsobili, nejsou známy. Pravděpodobnost, že by nejlepší hypotéza ohně a poškození mohla způsobit zhroucení budovy, je pouze nízká. Je jim ke cti, že připouštějí, že jejich nejlepší hypotéza je pouze málo pravděpodobná. Nezapomeňme, že toto je oficiální hypotéza. Pokud vaše hypotéza je jen málo pravděpodobná, co jako vědec uděláte? Zvážíte jiné hypotézy. Musím hlídat čas a proto něco musíme přeskočit. Ale chci upozornit, že předběžná zpráva MIST uvádí poškození těchto zakroužkovaných sloupů. Jak je zde vidět, není jich mnoho. Bylo tam 24 ocelových jádrových sloupů a 57 obvodových sloupů. To není žádná křehká stodola. Je to velmi pevná budova na to, aby se zhroutila téměř rychlostí volného pádu. Popravdě řečeno, by bez výbušnin zřejmě zůstala stát a proto je naše hypotéza jen málo pravděpodobná. Pokud ovšem připustíme použití výbušnin, to do způsobu zhroucení budovy zapadá velmi dobře. Toto je práce mého přítele, profesora Butlera, který je stále na WYU. Můžete ji nalézt v publikaci Journal of 9/11 Studies. Projdeme si tuto rovnici, ve které... Spolehnu se na vaši samostatnost. Chci vám ale přečíst poznámku z této práce. Veškeré další analýzy zhroucení budovy World Trade Center číslo 7 by se měly zabývat všemi podlažími, nejen 8 až 46. A měly by také brát v úvahu zachování energie. To on sám dělá, proč tedy mluví o podlaží 8 až 46? Poukazuje totiž na toto zadání, ve které MIST omezuje studii budovy World Trade Center číslo 7. Začátkem roku, nakonec s podmínkou těchto kritérií, vyhlásili soutěž o grant. Grant nakonec dostala společnost ARA v Novém Mexiku. Toto je zadání ohledně World Trade Center číslo 7, které k němu MIST připojil. Zpracujte detailní analýzu podle

V nejnovějším dokumentu Loose Change Final Cut objevili člověka, který byl v budově World Trade Center číslo 7 uvězněn, než se zřítila. Jeho slyšet ve vysílačce, jak říká, že je se svým kolegou uvězněn v podlaží 8. Ohlašuje, že pod nimi došlo k explozi, která jim odřízla únikové cesty, schodiště i výtahy, takže nemohli nalézt cestu ven. To byla pořádně závažná exploze před zhroucením. Potom popisuje, jak je hasiči dostali ven ještě před zhroucením World Trade Center číslo 7. Toto je důkaz výbuchu pod podlažím 8. Proto jako vědci tuto informaci musíme vzít v úvahu a ne se omezovat na podlaží 8 až 46. Je to trochu legrační, ale je to také svým způsobem smutné. A já doufám, že díky výsledkům nedávných voleb začne v naší vědě docházet k jistému posuvu. Například při studiích globálního oteplování si výzkumníci stěžovali na umlčování a nátlak aktuální administrativou. Já tedy doufám, že se časem budeme moci věnovat všem podlažím a nejen rozsahu 8 až 46. To by byl báječný povolební výsledek, takové osvobození vědy. Máme tu také vyjádření konstruktérů. Zde Joseph Phelps, člen redakce Journal of 9/11 Studies, píše: letadlo to nemohlo způsobit, sloupy něco podřezává. Říká se tomu řízená demolice. Také máme vyjádření dvou konstrukčních profesorů ze Švýcarska. Hugo Bachmann říká: budova World Trade Center číslo 7 se s nejvyšší pravděpodobností zřítila při experty provedené v řízené demolici. Na to mi někteří lidé říkají, že třeba Al-Qaida do budovy vnikla a položila tam výbušniny. Ne, to vyžaduje čas a mnoho úsilí, přičemž šlo o vysoce zabezpečenou budovu. Sídlila zde tajná pobočka CIA a kancelář ministerstva obrany. Když se budova zřítila, byly ztraceny a zničeny vyšetřovací záznamy kauzy Enron a dalších. Také York Schneider prohlásil, že budova World Trade Center číslo 7 se nejspíše zhroutila vlivem výbušnin. Já samozřejmě doufám, že mist dojde při úvahách o World Trade Center číslo 7 i k roli výbušnin. Vy si to nemyslíte? Co máme zde? Zvuk je tu italský, takže ho nebudu připojovat. Jedná se o diskuzní pořad, zajímavě nazvaný Matrix. Zhroucení budovy World Trade Center číslo 7 tu je opět porovnáváno s řízenou demolicí ve zpomaleném záběru. Takže je vidět, jak se pády podobají. A to mi umožňuje připomenout, že studium událostí 11. září neprobíhá pouze v USA. Je spravedlivé říci, že proti této studii existuje určitá opozice i zde. Avšak děje se tak i jinde a v Itálii na toto téma probíhá poměrně rozsáhlá diskuze. Máme zprávy i o Dánsku, Nizozemsku, Švédsku a tak dál. Ale my už víme, kdo to udělal, ne? Dokonce už máme vysvětlení. Takové komické uvolnění, než budeme pokračovat. Velmi těžký

0: líp, pokud totiž víme vysvětlení dopředu, proč se obtěžovat studiem. To je nevědecká metoda. Začínáte se závěrem a hledáte fakta, která podpoří váš závěr. Například, bylo to ohněm, analyzujte jen podlaží 8 až 46 a povězte nám, jak k tomu došlo. Ne, při vědeckém postupu shromažďujeme všechna fakta. Dokonce děláme experimenty a podle obojího pak určujeme závěr. To je prozatím vše o budově World Trade Center číslo 7. Čas pádu věží World Trade Center. Zpráva komise 11. září říká, že jedna věž spadla za 10 sekund. Myslím, že to byla věž World Trade Center číslo 1. Čas volného pádu ocelové koule ve vakuu spuštěné z výšky severní věže World Trade Center, to je 410 metrů, je 9,2 sekundy. MIST se ve své finální zprávě této otázce, jak rychle věže spadly, vyhnul. Protože, jak napsal na straně 142, analýza MIST se týká jen událostí do chvíle, kdy je věž připravena spadnout. Vůbec se tedy nedívají na samotný kolaps, rozstavený kov nalezený po kolapsu. Jdou jen do bodu, když jsou věže těsně před kolapsem. Řečeno na rovinu, ignorují mnoho dat. Tato studie od inženýra mechaniky Gordona Rosse z Journal of 9-11 Studies.com. Je to vysloveně technická studie, proto vám ji tedy přiblížím. Zaobírá se budovou World Trade Center číslo 1, to je severní věž. Tato věž byla letadlem zasažena v okolí podlaží 96. Samozřejmě bylo poškozeno i několik vyšších a nižších poschodí, 2, 3. Takže máme tento blok poschodí nad místem zásahu. Zhruba 14 horních poschodí, pod kterým máme poškození. Některé z jádrových nosníků byly zničeny. A také jsou tam požáry, které samozřejmě produkují teplo, které stoupá vzhůru. Kevin Ryan také na Journal of 9-11 Studies.com analyzoval, zda je oheň schopen způsobit zřícení nosné ocelové konstrukce. Nechám na vás, abyste si tuto analýzu přečetli. Kevin Ryan v ní udělal kus dobré práce. Ale přece jen řeknu jednu věc, kterou Kevin uvedl v patrnost, za což ho mimochodem vyhodili z práce, že na to poukázal a veřejně o tom mluvil. Jde o tohle. MIST pověřil laboratoře UW, aby vytvořili model poschodí World Trade Center. A na tomto modelu udělali test odolnosti konstrukce v podmínkách velkého kritického požáru. Aby zjistili, co se stalo podlažím ve World Trade Center, když byla vystavena požáru. Laboratoře UW tyto testy provedly a model podlaží v testech neskolaboval. Patra nespadla. Byla tam nějaká deformace, vertikální přehyb, asi 8 cm. Ale konstrukce se jistě nerozstavila, to bychom ani nečekali. MIST se ve své finální zprávě o pádu věží spolehnul na počítačovou simulaci, což je OK, ale není to tak dobré jako skutečný experiment. Při používání vědeckých metod je opravdu dobré používat na zjištění věcí experimenty. Tady je experiment, jehož výsledek jde proti teorii ohni a poškození, té oficiální konspirační teorii. MIST ve své analýze dovoluje přehyb ne 8 cm, který byl experimentálně zjištěn, ale víc než 1 metr, přesněji 107 cm. To je dost značná extrapolace, odchylka od experimentálních dat. Teď něco ze studie Gordona Rosse, jen krátce. Vezměme horní část budovy, těch 14 poschodí, a nechme je spadnout. Zapomeňme na chvíli na experimenty, které říkají, že oheň nemůže způsobit to, aby se tato vrchní část vůbec pohnula. Aspoň ne úplně. Jistě, mohla by si například nahnout do strany. Ale my ji necháme spadnout. Odstraníme to první poschodí a ať ten vršek spadne. Uvidíme, co se stane. Budeme zvažovat dvě věci. Při prvním zdvihneme tento horní kus budovy velkým jeřábem a necháme ho spadnout volným pádem dolů. Čas pádu bude asi 9 sekund. Ve druhém případě vezměme těchto 14 vrchních poschodí a pustíme je na zbytek věže. To je více než 90 poschodí, tedy asi 100 000 tun ocele a betonu. 47 jádrových ocelových nosníků, asi 240 externích nosníků. V cestě je tedy obrovské množství hmoty. Takže jednou to padá vzduchem, těch 14 poschodí nad zónou nárazu letadla, a po druhé to spadne na ocelovou budovu a všechen beton. Vezměme si na pomoc vlastní zkušenost. Když narazíme do něčeho autem, náraz auto zpomalí. Kdy to bude padat rychleji? 14 pater padající vzduchem, anebo 14 pater padajících na zbývajících 90 pater budovy? Vzduchem to bude padat podstatně rychleji. Když provedete výpočty a Ken Cutler je pro severní věž udělal, pád trvá kvůli zachování momentu a energie podstatně déle. A vychází mu číslo okolo 40 sekund. A to ani nebere do úvahy sílu odporu propojených jádrových nosníků. Když uvážíme i to, tak Gordon Ross říká, ke kolapsu by vůbec nemohlo dojít. Aspoň ne úplně. Způsobí to poškození, ale jádrové nosníky zapracují a kinetickou energii absorbují. Také tam máme drcení materiálu, které také spotřebuje kinetickou energii. A když se rozdívá na zachování energie a momentu, zjišťuje, že se kolaps zastaví. Nedochází k úplnému kolapsu. Proč bychom předpokládali, že se všechen tento materiál jednoduše úplně podá, jen tak, když je konstruovaný tak, aby stál? Tyto budovy byly postaveny na to, aby stály a nesly zátěž. Nemohly tedy úplně skolabovat, pokud by něco neoslabilo konstrukci, například výbušniny. A určitě by neskolabovaly skoro rychlostí volného pádu, aniž by se hmota nějakým způsobem neodstraňovala z cesty. To je přesně to, co se dělá při řízené demolici pomocí výbušniny. Potom ty pády dosahují skoro rychlosti volného pádu. O použití výbušniny je tedy hodně důkazů. Fotografie jedné z věží během stavby. Jsou na ní vidět jádrové nosníky. Jádro nebyla prázdná šachta. Tohle přeskočíme, o tom můžeme mluvit později. Po kolapsu věží vidíme stát nějaké části vnější konstrukce. Ale je zvláštní, že z těch obrovských jádrových nosníků nezůstalo vůbec nic. Rozhodně nevidíme žádná poschodí naskládaná na sebe. Palačinkový kolaps tedy není přípustná hypotéza toho, co se stalo. Ani MIST ve své srpnové zprávě nemluví o palačinkovém kolapsu. Toto je to, co zůstane po palačinkovém kolapsu. Poschodí naskládána na sebe, jako palačinky. To není případ World Trade Center, tam žádná poschodí nejsou. Tohle musím kvůli času přeskočit. Chci zdůraznit, že finální zpráva MIST je oficiální předkolapsová teorie, jak ji nazval jeden můj přítel. Abyste si nemysleli, že je to nějaký můj výmysl. MIST říká, že jejich zpráva nezahrnuje chování konstrukce věže potom, kdy byly dosaženy podmínky pro kolaps. A dále říká, výsledky pocházejí ze simulace strukturálního úpadku konstrukce obou věží. Od času nárazu letadla po okamžik, kdy se budova stala nestabilní a byla připravena spadnout. Dál zpráva MIST nejde. Všechna tato data, rychlost kolapsu, roztavený kov, proudy prachu vyrážející z budov během kolapsu, očitá svědectví záblesků v budově, zvuků během výbuchů, všechna tato data MIST ve své analýze přehlédl a zabývá se jen událostmi, které kolapsu předchází. Při vědecké analýze se toto nedělá. Věda by měla brát do úvahy všechna data a přijít s vysvětlením, které zohledňuje všechna data. Inženýři si na zprávu MIST hned stěžovali. Nejsem jediný, kdo je s ní nespokojen. Kevin Ryan si také stěžuje. Časopis New Civil Engineers z října 2005 podotkl, že vyšetřovatelé tragédie World Trade Center's MIST odmítají zveřejnit počítačové animace kolapsu věží, přestože je o to žádají přední stavební a požární inženýři. Uznávaný stavební inženýr v USA řekl, software, který použili v MIST, byl nastavený tak, že to překračovalo všechny hranice. Bylo tam hodně zjednodušení, odchylek a vlastních rozhodnutí. To znamená, že nemáme v počítačové simulace velkou důvěru, zvlášť když dochází k odchylkám typu, že se z 8-centimetrového přehybu udělá 107-centimetrový přehyb. Tohle přeskočím. Také kritika zprávy od FEMA, která byla první zprávou o kolapsu těchto budov. Uznávaní odborníci na požární bezpečnost začínají upozorňovat na nebezpečí v podobě této zprávy a vydali následující stanovisko. Abych to objasnil, tento pán nemluví o alternativní teorii, jen kritizuje zprávu od FEMA. Poškození konstrukce způsobená nárazem letadla a explozivním vznícením paliva nebyla dostačující na to, aby zapříčinila pád věží. Časopis Fire Engineering, jehož editorem je tento pán, má vážný důvod se domnívat, že oficiální vyšetřování vedené FEMA je nepodařená fraška. To jsou na technický magazín dost silná slova. Vyšetřování mohlo být řízeno politickými silami, jejich skutečným cílem je, mírně řečeno, neumožnit úplné objasnění událostí. Jasně se snaží udusit otázky, které je třeba zodpovědět. A o tom tu mluvíme. Nutně potřebujeme plnohodnotné vyšetřování toho, co se skutečně stalo. Bohužel i přes protesty požárních a jiných inženýrů byla skoro všechna strukturální ocel World Trade Center, asi 99,7%, rychle odvezena pryč do Asie, kde byla roztavena a zničena. A to je ve vědě nepřípustné, ničit důkazní materiál. Stejně jako je velmi špatné ničit důkazy při kriminálním vyšetřování. Tento komiks to zobrazuje. Je tu vědec, který po letech nudného výzkumu a výpočtu dochází k závěru, že žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Tohle je špatná věda. Vědec nejen, že přehlíží důkazy, které jsou v rozporu s jeho preferovanou teorií, ale ničí důkazy. Toto je chorobný patologický vědecký přístup dovedený až do extrému. Nazvíme to pravými slovy. A pak říkají, že já jsem diskreditovaný. Pojďme k dalšímu tématu. Roztavený kov, vytékající z jižní věže, těsně před jejím kolapsem. Toto je severní strana, severovýchodní roh věže. Uvidíme dvakrát zpomalený a stabilizovaný obraz, abychom to viděli lépe.
1: And slowed down by a factor of about 2, and so we'll get a better view now of the molten metal. And if you look at this,
0: vidíme světle oranžovou, žluto-oranžovou hmotu vytékající z 80. poschodí. Vidíme, jak ten kov vytéká ven. Všimněte si toho rohu, za chvíli se k němu vrátíme. A unikající bílý dým. Není to šedý dým, jaký produkují požáry, ale je to bílý dým, který je unášen pryč. Je to jedna z charakteristik toho, co se tam vlastně děje. Takže máme tu čtyři možnosti, co by ta vytékající hmota mohla být. Možná se nějakým způsobem rozstavila ocel konstrukce a vytéká ven. Možná je to rozstavený hliník z letadla. Toto je jedno z poschodí, do kterých letadlo narazilo, jižní věž. Ale není to roh, do kterého narazilo, je to jiný roh, celkem vzdálený. Ale řekněme, že se hliník z letadla rozstavil a teď vytéká ven. Případně to může být směs už zmiňovaných materiálů a materiálů z kanceláří, umělá hmota, dřevo, obložený stěn, koberce a tak dál. Další možnost, ty doteď uvedené, jsou víceméně shodné s oficiální verzí. Aspoň potenciálně shodné. A potom tu máme alternativní hypotézu, že rozstavený kov pochází z prudké exotermické uvolňující teploreakce. K jaké dochází například při použití termitu? Nejde tu o mravence. Jsou to takzvané aluminotermické reakce, protože jednou z reagujících látek je hliník a uvolňuje se přitom teplo. První hypotézou byla rozstavená ocel. Cituji profesora Igra, který podporuje oficiální verzi kolapsu. S tímto jeho výrokem souhlasím. Teplota ohně nebyla nijak neobvyklá a určitě nebyla dostatečná, aby rozstavila ocel. Doktor Gail Smith říká, je to napsané ve zprávě MIST o kolapsu věží. Vaše instinktivní reakce by byla, že letecké palivo tak zvýšilo teplotu požáru. Hodně lidí si myslí, že ocel rozstavilo hoření leteckého paliva. Pokud si vzpomínáte, tak se začátku mluvili o tom, že se ocel opravdu rozstavila. Doktor Gill pokračuje. Ve skutečnosti to není pravda. Ocel se neroztavila. Když se podíváme na zprávu MIST, uvádí i maximální teploty, jakých nosníky dosáhly. Tady vidíme zobrazené jádrové i externí nosníky. Vidíme, které nosníky byly zničeny při nárazu. Samozřejmě to není ve všech patrech, ale jen v těch, do nichž narazilo letadlo. Vlevo je severní věž, vpravo jižní. Ten rozstavený kov vytékal odtud, ze severovýchodního rohu. A letadlo narazilo sem, do jihovýchodního rohu. Připouštím, že je možné, že se nějaký rozstavený hliník dostal až sem a vytekl. To je tedy další hypotéza. Ta teplota, maximálně 600 stupňů Celsia, však není ani zdaleka dostatečná na roztavení ocele. Ocel se taví asi při 1500 stupních Celsia. To je zhruba 2900 Fahrenheit. MIST ve své zprávě říká, že nikdy netvrdil, že se ocel ve World Trade Center roztavila kvůli požárům. Pak přichází s argumenty, které jsem uvedl. Požáry nebyly v žádném případě dost horké na roztavení ocele. A nezapomínejme na to, že ocel byla vzájemně propojená, svařená, sešroubovaná. A bylo jí celkem dost, přibližně 200 000 tun. Když zahřejete jednu část ocele, konstrukce díky vodivosti ocely odvádí teplo pryč. Dosáhnout podmínek k roztavení ocele je mimořádně obtížné. Takovým požárem to ani nelze. Stejně tak dosáhnout zhroucení je velmi obtížné. To analyzuje studie Kevina Ryana. Podívejme se na tento roh. Ta látka vytéká na tomto místě, jak jsme to viděli na videu. MIST má tuto fotografii a má ještě spoustu fotografií, které by nám mohla poskytnout. Zpráva MIST říká, v tomto ohni je viditelný neobvyklý plamen, velmi jasný plamen. Na rozdíl od okolních plamenů, které mají typickou žlutou nebo oranžovou barvu, tento jasný plamen generuje oblak bílého dýmu. To si zapamatujte. Bude se to hodit, až budeme mluvit o termitu. OK, řeknu vám to už teď. Reakce termitu má intenzivní světlou, na začátku bílou barvu. A tato reakce produkuje bílý dým, což je oxid hlinitý. Dá se to pozorovat při experimentech. Mist tuto možnost, že by to mohl být termit, ve své zprávě neuvádí, ale aspoň velmi dobře popisuje dostupné informace. Mist dále uvádí, že v 9.52, tedy jen několik minut před kolapsem, myslím, že okolo 5-6 minut, se na 80. poschodí World Trade Center číslo 2 objevilo jasné místo, vzdálené 4 okna od východního rohu na severní straně. A potom následoval výtok zářivé tekuté látky. Takže nejdřív tu máme světlou tečku a hned potom tuto vytékající látku. Tento tok trval asi 4 sekundy, potom přestal. Během posledních 7 minut před kolapsem bylo v této oblasti pozorováno mnoho takových toků. Toto je důležitá událost. Jasný záblesk, stoupající bílý dým a následný výtok žluto-oranžové zářící hmoty. Co to jenom může být? Ti z vás, kdo někdy viděli reakci termitu, každopádně Mist došel k závěru, že tento vytékající materiál byl hliník z letadla. Co teď uděláme, abychom ověřili hypotézu, že to byl hliník? Jen proto, že to říká Mist, to neznamená, že je to automaticky pravda. Chápete? Děláme experimenty. Toto je moderní věda. Už skončily časy, kdy platilo. On to řekl, takže to musí být pravda. Mist to říká. My však uděláme experiment, abychom si to ověřili. Teď vám to ještě jednou ukážu, protože to je velmi důležité. Další video je vidět trocha roztavené hmoty a uvidíme kolaps tohoto rohu. Stane se to někdy teď. 3, 2, 1. Toto je důležitá událost. V tom rohu se něco stalo. Je tam i nějaký zvuk. Jsou slyšet vystrašení lidé. A překvapení. Uděláme tady ten experiment. Mí kolegové roztavili hliník v ocelové misce a potom jsme ho vylili. A hliník měl stříbrnou barvu. Ne žluto-oranžovou. Potom jsme hliník a misku zahřáli tak, že miska byla žhavá, žluto-oranžová a hliník jsme vylili. Stále byl stříbrný. Bavil jsem se o tom s kolegou z univerzity, je dost známý. A ten vysvětlil, proč má hliník stříbrnou barvu. Zahřáté kovy, jako například vlákno v žárovce, se zahřeje a září. Když zahříváte kov, začíná zářit. Červenou barvu mají kovy při asi 600 stupních Celsia, oranžovou při asi 1000 stupních Celsia. A hliník se taví při 600 stupních Celsia. U slitin se tato teplota mírně liší. Důležité jsou dvě věci. První, jak vůbec dosáhnete u slitiny hliníku teploty 1000 stupňů Celsia? Taví se při 600 stupních Celsia. Řekněme, že máme to letadlo a plameny, které taví slitinu hliníku. A potom ten hliník vytéká ven oknem, ale při vytékání má oranžovou barvu. Jak se ale dostal až na 1000 stupňů Celsia, když se roztaví a odteče pryč? Jedině, že by tam uvnitř byla nějaká velká miska. Dosáhnout teploty k rozžhavení do oranžova je těžké. A i kdyby se to nějak podařilo, to jsme udělali tady. Rozžhavili jsme to tak, že ocelová miska byla žluto-oranžová, ale hliník má stále stříbrnou barvu. Je to proto, že hliník má hodně volných elektronů. Jak víme, má velkou reflexivitu, odráží světlo, ale má nízkou emisivitu, září jen velmi slabě. Za denního světla má stříbrnou barvu. Je to zajímavé, hliník má v tomto jiné vlastnosti než ocel, železo a spousta dalších kovů. Mist tedy na naše otázky odpověděl. To je také zahrnuto v mé studii. Ta vytékající látka nemůže být hliník, protože hliník má stříbrnou barvu. Argumentoval jsem experimenty, které jsme udělali. Tu mou studii najdete také na journalof911studies.com. Mist potom došel k závěru, že ta roztavená hmota byla slitina hliníku. Tyto slitiny se taví při teplotách 475 až 640 stupňů Celsia. Hliník nezačne hořet při běžných teplotách, jaké mívají požáry, to je pravda. Vzpomínáte si na ten světlý plamen? Jak potom vznikl? My jsme namířili plameny přímo na hliník, ale nepodařilo se nám ho zapálit. Odstraňovali jsme vrstvu oxidu hliníku, co tam vznikala, ale ani tak. Dosáhnout toho, aby hliník začal hořet, není tak jednoduché. Mist tvrdí, že roztavený hliník byl s velkou pravděpodobností smíchán s množstvím horkého, částečně shořelého organického materiálu, nábytků, koberce a podobně. A tehdy ten oranžový žár může vytvořit. Čtu to slovo může a přemýšlím jako vědec. Chci udělat experiment. A divím se, proč ho neudělali oni a neukázali mi, jak něčeho takového dosáhnout. Způsob, jakým jsme zjistili, jak vypadá roztavený hliník smíšený s organickým materiálem, byl. Udělali jsme experiment. Nalevo vidíte, jak jsme do roztaveného hliníku přidali kousky dřeva. Pak jsme ho vylili a má stříbrnou barvu. Je to trochu špatně vidět. Tady jsme to zkoušeli znova. Přidali jsme umělou hmotu, dřevo. Když jsme hliník vylili, stále měl stříbrnou barvu. Tohle nevypadá jako to, co se událo v jižní věži. Mluvil jsem o výsledcích těchto experimentů a můj kolega z univerzity, ze které odcházím, přišel k nám z MIST a nemohl uvěřit, že MIST vydal takové prohlášení, aniž udělal experiment. Vždyť je to relativně jednoduché přimísit do hliníku něco organického, například popel, a dosáhnout toho oranžového žáru, když ho vylijete. Tak jsem mu řekl, přijď a pomůžeš mi s tím. A udělali jsme ten experiment znova. Tentokrát jsme přimíchali dřevěný popel z mého krbu. Do ocelové misky jsme dali kousky hliníku, umělé hmoty, kusy koberce a pak jsme přidali sklo a celé to roztavili. Ukázalo se, že takto se to taví hůř, protože popel má izolační vlastnosti. Takže jen to roztavit je problém samo o sobě, ale dejme tomu. Zahřívali jsme to víc než hodinu a ukážu vám, co se stalo. Toto jsou krátká videa. Tuto směs hliníku a organických materiálů zahříváme. Už to začíná být žhavé. Nedal by se pustit i zvuk? Ne, tak vám to budu jen říkat. Tady je ten pán, má dlouhý šroubovák. A mísí roztavený hliník s organickými materiály, popelem, umělou hmotou, kobercem. Mixuje je dohromady. Míchá a jak vidíte, ty organické materiály se s roztaveným hliníkem nechtějí smísit. Přesto, co nám tvrdil Mist, se tyto materiály tomuto pánovi nedaří smísit. A říká, podívej, je to jako olej a voda, nelze je smísit dohromady. Plavou, drží se od sebe. Potom přidali ještě nějaké sklo a konečně jsme hotoví a můžeme to vylít. Mike, ten pán z Mist, to vylévá. Vidíte, co se stalo. Jak to vypadá? Je to stříbrné. A oba jsme konstatovali, že to je stříbrné. Řekl, opravdu, je to stříbrné. Ano, ještě stále má práci.
1: He still has a job, yeah.
0: OK, takže jsme pozorovali, že organické materiály plavou na povrchu a vytvářejí žhavé uhlíky. Nevytváří však jednotný oranžový žár, což Mist tvrdil, že můžou. A jak jsem napsal tady dole, uvítáme, pokud nám Mist předvede, jak dosáhnout vylévajícího se hliníku s konzistentní oranžovou barvou, jaká byla pozorována ve World Trade Center číslo 2. Opravdu by nás zajímalo, jak se jim to podařilo. Je to fér, ne? Když udělají nějaké prohlášení, tak by nám pak měli ukázat, jak něco takového udělat. A oni by opravdu měli dělat experimenty. Dostávají na to okolo 18 milionů dolarů ročně. Tohle asi přeskočím. Dostáváme se k poslední části. Jak jsme na tom s časem? Začal jsem trochu později. Dobře, děkuji. Ještě si toho musíme mnoho povědět. Dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu. Co jiné by to tedy mohlo být? Vyloučili jsme roztavenou ocel i roztavený hliník i smíchaný s organickými materiály. Přicházíme k možnosti, že tam proběhla nějaká exotermická, to je energii uvolňující reakce, jakou vytváří například termit. Termit je směs hliníkového prášku. Je důležité mít to v práškové formě, jinak reakce neproběhne. A oxid železitý. Vylili jsme roztavený hliník na ocelový sloup a nezískali jsme velkou exotermickou reakci. Někdo tvrdil, že je to možné. My jsme udělali experiment a nestalo se to. Pokud však vezmete prášek hliníku a oxidu železa a smísíte je, pak ta reakce proběhne. Výsledné produkty reakce termitu jsou. Reakční zóna je v podstatě bílá. Jak se odtud vylévá, roztavené železo je žhavé, má žluto-oranžovou barvu. Po chvíli, jak se to ochlazuje, se barva mění na oranžovou. Kromě roztaveného železa je produktem této reakce i bílý dým. Tady je to vidět, což je oxid hlinitý. Dochází k tomu, že hliník si bere kyslík z oxidu železa. Hliník chce toho kyslíku mnohem víc. Při této reakci se uvolňuje velké množství energie tepla. Proto je výsledkem roztavené železo. Ne roztavená ocel, ale roztavené železo. Roztavené železo a oxid hliníku. To roztavené železo je dost horké na to, aby propálilo ocel. To je příklad této reakce. Je k tomu nějaký zvuk? Tito pánové někde v Británii dělají experiment. Mají i termit. Dají nějaký termit do hliníkového květináče. Má na spodku díru, je tam kus papíru nebo něco, co rychle prohoří. My také používáme tento trik, termit v hliněné nádobě. Připraví to, vzdálí se, zapálí. Nedělejte to doma, je to dost nebezpečné. Všimněte si barvy reakční zóny. Také unikající bílý dým oxidu hliníku. A žhavý tekoucí proud má oranžovou barvu. Tento žhavý kov propaluje motor auta. Když se podíváte pozorně, uvidíte, jak dole vytéká. Teď se na to jdou podívat. Kamera se dívá přímo přes motor auta. Tato látka je velmi silná. Teď jdou vyhodit do vzduchu palivovou nálož. To přeskočíme. Říkají tam, že to je Fiat. Takže to není velká ztráta. Takže se vraťme k tématu. Fotka z videa. Máme několik videí vytékajícího roztaveného kovu z World Trade Center, fotek i očitých svědků. Nedá se zpochybnit, že se to stalo a NIST o tom také diskutoval. NIST si myslí, že to byl roztavený hliník. Experiment nám to však nepotvrdil. Také je vidět unikající bílý dým, reakční zónu a následný roztavený kov. Všechny tyto charakteristiky ukazují, nasvědčují a naznačují, že šlo o termit. Ale to nestačí, ještě nejsme hotoví. Silně nasvědčovat, to je celkem dost při vědeckém zkoumání. My se ale podíváme na víc data, uvidíme, co nám řeknou. Tento roztavený kov dopadne až na ulici. Stále je rozžhavený do oranžova, červena. Pro hliník by bylo problematické zůstat také dlouho rozžhavený. Toto je jižní věž. Na mojí univerzitě jsme udělali experiment. Propálili jsme ocelovou misku pomocí termatu. Termat je termit s přidanou sírou. Tady je vidět koroze, kterou to způsobilo. Ta ocelová miska byla dost silná. Pak zkusíme i tlustší materiály. Až budeme pokračovat v experimentech při testování naší hypotézy. Není to jasné jen proto, že jsou tu tyto podobnosti. Provádíme experimenty. U této ocelové misky je evidentní koroze při vysoké teplotě. Při těchto experimentech spolupracujeme s jedním PhD vědcem. Tuto stranu jsem přidal až tento týden. Všiml jsem si toho sice už dříve. U World Trade Center bylo asi 1000 aut, která byla velmi neobvyklým způsobem skorodovaná. Koroze je na vrchu, ale níže je povrch auta nepoškozený. Některá z nich evidentně začala hořet. Vzpomínáte si na video, kde termit propálil motor auta? A vzpomínáte si na korozité ocelové misky? Když do termitu přidáte síru, způsobí to, že se ocel roztaví při značně nižší teplotě, než je obvyklé. Místo 1500 stupňů Celsia pro roztavení ocele, teď potřebujete jen 600 stupňů Celsia. Propálit ocel je tedy se sírou o dost lehčí. A pak tam dochází k oxidaci a sulfidaci a dostanete něco takového, co vidíte na těchto fotografiích. Toto jsou další data z World Trade Center, která se shodují s našimi experimenty s termatem. Termat je síra plus termit a umělá hmota má v sobě propálené jamky. Není však poškozená tak, jak byla poškozená ocel. Při našich experimentech některé kapky roztaveného železa zasáhly umělou hmotu a udělaly do ní malé díry. Také nám občas při experimentech začalo hořet. Když dostatečné množství termitu zasáhne hořlavý materiál, způsobí to požár. Toto všechno je konzistentní s tím, co tu pozorujeme. Tohle je pohled zhora. Tato auta byla za tou červenou budovou blízko World Trade Center. Rádi bychom udělali víc experimentů. Bylo by fajn získat jedno z těch aut, bylo jich asi 1000, a otestovat ocel. Předpověď. Bez korodované ocely bychom našli nějakou síru, to je sulfidaci. To je velmi silná indikace použití termatu. Mimochodem, zde jsou věže World Trade Center. Vidíte, jak se změnily na kupu trosek. A tady je World Trade Center číslo 7, pát kolmo dolů. A zůstane jen malá kupka trosek přesně v původním půdorysu. Obdivuhodné. Mně to přijde jako řízená demolice. Takže kde byly testované vzorky z World Trade Center získány? Budu mluvit o prachu a vzorcích z tuhlého kovu. Prach byl získán z bytu Janet McKinleyové. Řekla, že můžu použít její jméno. Teď už ten byt prodala. Vzorky poslala přímo mně. Zkoumal jsem je já a vzorky jsem poslal na analýzu i do nezávislé laboratoře. Při analýze tohoto materiálu jsme spolupracovali s kolegy z univerzity. Mimochodem, oddělení geologického průzkumu USGS také získalo vzorky prachu podobným způsobem. ty z místností blízko World Trade Center, kterým rozbili okna. Toto je i případ bytu Janet McKinleyové. Prach se navalil dovnitř, usadil se. Janet mi řekla, že sbírat ten prach pro ní bylo něco duchovního. Takový pocit z toho měla. Myslím, když přitom přemýšlíte, kolik lidí tam přišlo o život. Tento prach obsahuje informace, stejně jako stuhlý kov. Stuhlý kov pochází z monumentu 11. září Clarksonovy univerzity ve státě New York. Na postavení tohoto monumentu jim byla poslána ocel z World Trade Center. Jedna žena tuto ocel viděla a uvnitř jednoho sloupu byla nahromaděná kupa nečistot a prachu. Uvědomila si, že to bude venku a déšť to smije, a tak pozbírala tento prach do umělé nádoby. Když vyšla moje studie, tyto ženy se mě zeptaly, jestli mám o ten prach zájem. Ukázalo se, že to byl nahromaděný prach a nečistota na oceli. Já jsem samozřejmě řekl, ano, prosím, pošlete mi to. Ten vzorek z Clarksonovy univerzity. Jak jsme se dívali na ten nahromaděný materiál, rozstřídili jsme ho a našli jsme v něm kusy kovu, velké jako koneček prstu. Kusy stuhlého kovu, pórovitého. Vypadaly stejně jako zbytky kovu po reakci termitu. Toto jsou nějaké další záběry z Janetina bytu. Tohle je z memoriálu na Clarksonově univerzitě. Některé kusy ocele byly identifikované, pocházely z 55. poschodí jižní věže. Teď se na chvíli vrátím ke stuhlému kovu. Podívejme se na charakteristiky, které jsme už vzpomínali. Reakční zóna má bílou barvu. Oxid hliníku uniká pryč jako bílý dým. Je ho vidět celkem dost. To také podporuje mou hypotézu, že tam mohla proběhnout reakce termitu. Díváme se na fotky z našeho experimentu. Po reakci nám zůstalo roztavené železo. Rychle tuhne, ale má stále žluto-bílou barvu. A po kolapsu věží je vidět toto. Tento žhavý žluto-bílý materiál. Informovala o něm i Sára Atlasová. V troskách hořely požáry a roztavený kov stékal z haldy ruin a hromadil se pod ní. To bylo publikováno v roce 2002. Ta zpráva mluví o roztavené oceli, protože si myslela, že tento roztavený kov byla ocel. Já jsem tam dal slovo kov místo ocel, aby se nám to nepletlo. Podívejme se tedy na to, co nám řekla analýza. Tady je velký kov roztaveného kovu. Jeho existence se nedá zpochybnit. Konkrétně tento kus je uložen v hangáru letiště JFK. Rádi bychom měli možnost ho analyzovat. Je to velký kus, obsahuje i beton. Očití svědci popisovali jezera roztaveného kovu v troskách věží World Trade Center i pod budovou World Trade Center číslo 7, která nebyla zasažená letadlem. Takže tam to nemohl být roztavený hliník z letadla. Kromě toho je to rezavé, hliník nemá červeno-hnědý rez. Tady bychom potřebovali zvuk, nedá se? Ne, tak vám to řeknu. Tento muž popisuje, co se tam děje. Mohli bychom tu aspoň zkusit s tím zvukem? Nepůjde to, OK. Moje studie obsahuje odkaz na toto video. Ten pán tam říká, že materiál, který vytahují, je rozžavený do červena. Týdny potom, co se to stalo. A že ty trosky polévali vodou, aby je schladili. Ale tato jezera roztaveného kovu ještě dlouho zůstala rozžavená do červena. Toto je fotka vytahování materiálu. Je vidět tento žhavý, žluto-červený materiál. Ohromující. Otázka z publika, bohužel ji není slyšet. Neviděl jsem žádné odhady, ale je to dost. Možná několik desítek kubických jardů, je to dost velké. Viděli jste, jak to bylo asi velké. A existuje ještě fotka dalšího, srovnatelné velikosti. Tato fotka, někteří popírají existenci toho, co vidíte, ale máme tyto fotografie. Mluvili o troskách rozžhavených do červena. Je to publikované v Lyra News, listopad 2001. Další důkazy použití termitu, které nám dala analýza prachu a stuhlého kovu. Řeknu trochu víc o reakci termitu. Spolu s hliníkovým práškem v termitové směsi nemusí být jen oxid železa. Lze použít i jiné kovové oxidy, například oxid zinku. Manganis tantraselný KMNO4 nebo dusičnan barnatý PANO 3,2. Když přidáte síru, tak termit propaluje ocel jako horký nůž máslo. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Pokud použijete jemné částice, to je hliníkový prášek, oxid kovu, reakce vám dá roztavený kov. Takováto směs se někdy nazývá i zápalná bomba. Na druhou stranu, když použijete superjemné částice, nanohliník, tedy smísíte superjemné prášky, potom tato látka exploduje. Něco takového se nazývá supertermit. S normálním práškem dostanete tuto zápalnou látku, žádný zvuk. A s ultrajemným práškem dostanete výbuch. Ve věžích World Trade Center mohly být samozřejmě použity i jiné výbušniny. Pro termity však, jak vidíte, existují důkazy. NIST FAQ ze srpna 2006. Byla ocel testována na přítomnost výbušnin anebo zbytku termitu? A tato část se mi líbí, cituji mě. Kombinace termitu a síry, termat, krájí ocel jako horký nůž máslo. To jsem řekl v jednom interview a říkám to stále a oni to citovali. Nikdo jim poslal tuto otázku a oni odpověděli. NIST nedělal testy na přítomnost těchto látek. Mají tu poznámku v oceli. Zajímalo by mě, co tím mysleli. Že by testovali někde jinde? My jsme však dělali testy na rezidua termitu. Toto je elektronový tester, který jsme používali. Tak to vypadá reziduum termitu z našeho experimentu, vpravo. Roztavený materiál s hrudkami. Je to skoro čisté železo, protože jsme použili oxid železa. Vlevo je materiál z monumentu na Clarksonově univerzitě. Také na něm vidíme hrudky a pórovitý kov. Jeho vzhled vypadá jako reziduum termitu. Tady je větší kus tuhlého kovu. Zde vidíme data získaná tímto elektronovým přístrojem. Vlevo test vzorku na železo, reprezentují ho světlá místa. Tmavší oblasti znamenají méně železa. Vpravo ten samý vzorek, test na hliník, reprezentují ho světlá místa. Je tam trocha hliníku, ale jenom málo. Můžeme jasně vyloučit hliník z letadla. To prostě není hliník z letadla. Nevím, kolikrát ještě budeme muset ten hliník z letadla vyloučit. Na druhou stranu je vidět velmi malé množství chromu, hodně manganu a hodně železa. Ty hodnoty za chvíli uvidíme vyčíslené. Dále je vidět hliník, draslík a síra. Když se podíváte na některé oblasti, je tam vidět spousta síry. Také hodně manganu a fluoru. Toto musíme rychle přejít, protože čas běží. Podívejte, není to roztavená ocel, protože ocel obsahuje hodně chromu, CR a niklu, NI. Zatímco ten vzorek má velmi málo chromu a niklu. Na druhou stranu má hodně manganu, hliníku, draslíku a síry. A dokonce i barium. V oceli se tyto prvky nevyskytují. Toto jsem já, míchám v prachu magnetem. Vybírám z prachu magnetické částice. Byl jsem překvapený, kolik kovových částic ten prach obsahoval. Na tyto kovové částice jsem se potom podíval samostatně. A zjistil jsem. Toto zjištění geologického průzkumu Spojené státy americké USGS, prach World Trade Center obsahoval částice železa, také částice zinku. Vzpomínáte si na reakci termitu, na ty jiskry, které létaly? To jsou částice železa. Hliník vzal oxidu železa, jeho kyslík, a roztavené částice železa potom prskaly a létaly. Reakce termitu produkuje velké, ale i malé částice zinku a železa. Je tam vysoká teplota, proto je hodně částic malých. Tyto částice pozorujeme v prachu z World Trade Center, což je také konzistentní s termitem. Následující data jsme získali pomocí tohoto přístroje. Toto pro mě bylo velké překvapení. Normalizované hodnoty zinku naměřeného ve vzorku v porovnání s hodnotami v oceli. V prachu bylo velmi mnoho zinku. Magnetická složka prachu obsahovala 200krát více zinku, než má ocel. Prach bez magnetické složky obsahoval až 3000krát více zinku. Spoustu zinku. Nazývám to zinková anomálie. Bylo by zajímavé podívat se na vzájemný vztah zinku a železa. Totiž, když máte v termitové směsi oxid zinku i oxid železa, reakce produkuje částice zinku a železa, které se někdy mohou spojit dohromady. To ještě potřebuje další zkoumání. Ale tato data to minimálně naznačují. Anomálie zinku. Mluví o ní i geologický průzkum Spojených států amerických, USGS. Já jsem se podíval na jejich zprávu. Oni už dřív vydali zprávu o tomto prachu. Tento prach nám říká, co se stalo. Je to zachování informace o události. Věž spadla, rozbila okna Janetina bytu. Zaplnila byt prachem. Vím tedy, odkud tento prach pochází. Je hustý, všechno zakryl. Ona ho smetla, dala do igelitové tašky a pak mi ho poslala. Tento prach vypovídá o tom, co se děje. USGS to udělali podobně. Sesbírali vzorky prachu, analyzovali ho a ve své zprávě píšou. Zinek je v prachu dominantní kovový prvek. A jeden vzorek měl neobvykle vysoký obsah balia. Proč právě zinek? Potom jsem se podíval na Gibbsovu křivku. Ta říká, kolik volné energie mají oxidy různých kovů. Tady dole je hliník, je to už dost technické, ale důležité je tohle. Hliník bere kyslík od oxidu železa. A když chceme, aby reakce uvolnila co nejvíc energie, potřebujeme vzít oxid kovu, který je od té křivky hliníku co nejvýš. Ukázalo se, že zinek je tady nahoře. Je stabilní při vysokých teplotách asi při 2000 stupních Celsia. Zinek a oxid hliníku by tedy byly velmi dobrá volba pro vytvoření směsi termitu. Jsme trochu techničtí, ale je to důležité. Toto je ze zprávy USGS. Mluví o vysokém obsahu zinku. Tento graf se trochu obtížně čte. Taky jsem ho trochu předělal, aby to bylo lépe vidět. Tady je zpráva. Titan, zinek, barium, mangan. Modrý sloupec je průměrná hodnota ze 12 vzorků. To jsou data ze zprávy od USGS. Střední purpurový sloupec je maximum. Ty vzorky mají pochopitelně nějakou variaci. Zelený sloupec vpravo je beton z World Trade Center z Janetina bytu. Kus betonu, který jí vletěl oknem do bytu. Analyzovali jsme tento beton. Titan je vysvětlený. Spousta z toho prachu byl rozdrcený beton. Jak vidíte, obsah titanu v prachu a betonu je srovnatelný. Titan je tedy vysvětlen. Nazývá se to prozaicky zdroj titanu. Titanu je v betonu spousta, to je jeho spousta i v prachu. Podívejte se však na zinek. Bylo ho hodně v prachu, ale v betonu ho bylo jen velmi málo. To je anomálie. Něco nám to říká, odkud se tam ten zinek vzal. Podívejte se, toto je, kolik bylo zinku v betonu, ten zelený sloupec. V prachu ho bylo daleko, daleko víc. A stejnou věc pozorujeme i u baria, u manganu. Dusičnan barnatý je látka, kterou do termatu přidává armáda při výrobě granátů, sloužících k ničení vozidel. barium dusičnat barnatý a ještě oxid zinku. Také dobrá volba pro termit, jak to vyplývá z té Gibsonově křivky. A mangan. Oxid manganu je manganistan draselný. Toto je jiná zpráva. Vybral jsem odtud data a vykreslil. Je to od jiných vědců, kteří zkoumali prach z World Trade Center nezávisle na nás. Podívejte se na ten zinek. V jejich vzorcích dokonce průměr zinku převýšil titan. Titan se jinak vyskytuje všude na zemském povrchu. Podívejte se na tu anomálii zinku. A opět mangan a barium mají vysoké hodnoty. Tato data nemůžeme jen tak přehlížet. Pro vědce je takovéto zjištění zajímavé. Pro občana je to velmi znepokojující. Konzistentní model reality. Na jedné straně máme model, jenž nám byl řečen, že 19 únosců pomocí letadel schodilo ty budovy. Na druhou stranu se pokoušíme vytvořit model reality pomocí analýzy dat, analýzou prachu, rozstaveného kovu, materiálu vytékajícího z budovy, času kolapsu budov. Model reality se snažíme vytvořit pomocí analýzy dat. Jako vědec s touto analýzou nemám problém a dělám ji i přesto, že jsem za to kritizovaný. To už jsem zažil několikrát. V případě studené fúze se ukázalo, že jsme měli pravdu. To je fajn. Důležité je pro mě zjistit pravdu. Kritika ve stylu, že jsem blázen, ziskreditovaný a podobně. To pro mě nic neznamená. Věda, experimenty, to pro mě něco znamená. Dokonce ani to, že mě ne tedy propustí z univerzity, ale

Náš model reality na základě analýzy dat říká, že tu jsou důkazy o použití aluminotermických látek. A vypadá to tak? Nevypadá, ale data nám to říkají, že byl použit hliněný prášek z oxidy železa, zinku, baria a manganu s přidanou sírou. Udělali jsme následující experiment. Hliníkový prášek, oxid hliníku, síra a mangan stan trasilný. Měli jsme i oxid zinku a dusičnát barnatý. Ale barium je velmi nebezpečná látka, toxická, proto jsme ji tam nedali. Kdokoliv to udělal, zjevně nebral ani nejmenší ohled na lidi. Mimochodem, kdybychom chtěli dělat experimenty s dusičnanem barnatým, který používá i armáda, tak bychom to museli dělat někde mimo. Měli jsme asi 20 gramů této termitové směsi. Nalevo je videoexperiment. Je to pokus s normálním termitem. Tedy jen směs hliníkového prášku a oxidu železa, zapáleného pomocí hořícího magnézia. Reakce probíhá, je vidět bílý záblesk. Unikající bílý dým. Je vidět roztavený kov, už není tekutý, ale tuhne. V květináči i dole v písku je vidět roztavený zbytek po reakci. Je to v podstatě čisté železo, protože jsme ho měli ve směsi. Je tam i nějaký hliník, ale drtivá většina hliníku unikne v bílém dýmu, oxid hlinitý. Září to ještě dlouhou dobu, nechám to video chvíli běžet. Jak vidíte, stále tu září a září, ještě dlouho. Následující experiment proběhl velmi rychle a je to konečně termit v ocelové misce. Do termitu jsme přidali manganistan draselný a síru. Tento pán, Phil Brown, který běžně dělá tyto demonstrace termitu, říká, nedotýkejte se toho kovu, i když vypadá chladně, je stále velmi horký. A určitě to nedělejte doma. Tento druhý pokus bude velmi rychlý. Dojde k zapálení. Bum. Všimněte si prášku na stěně zařízení. A tady je ten bílý dým, oxid hliníku. Z posledního experimentu jsem moc nezachytil. Proběhl velice rychle. Teď je to velmi rychlé. Je to termat, který se prokousal přes ocelovou misku, kterou jsem již ukazoval. Toto je další obrázek té ocelové misky. Propálilo jí to horizontálně a trvalo to jen zlomek sekundy. Budeme dělat ještě další experimenty. Toto je vynález z roku 1999. Termitový aparát na řezání materiálu značné tloušťky. Lineární řezání. Jak vidíte, tyto vynálezy existují a využívají termit na řezání oceli velké tloušťky. Tato fotografie, o tom jen stručně. Toto je standardní výbušnina RDX. A sloupy se typicky řežou pod úhlem. Níže je vidět sloup strosek World Trade Center, stále stojí. Ale jsou na něm vidět zbytky stuhlého kovu na vnitřní i vnější straně sloupu. Když řežete ocel pomocí kyslíkového řezacího hořáku, jaké se používaly při odstraňování trosek z Ground Zero, na oceli většinou tyto hrudky stuhlého kovu nezůstanou. Řezací hořák produkuje spoustu jisker. Kromě toho materiál, který jsme analyzovali, to nebyla ocel, vzpomínáte si? Měl hodně manganu, málo chromu a málo niklu. Toto je nezávislé potvrzení našich závěrů vyplývajících z pokusů. Je to velmi důležité potvrzení z nezávislé laboratoře. Tuto zprávu publikoval Technický institut WPI a také to potvrzuje příloha C zprávy od FEMA, která byla publikována. Toto je fotka z mikroskopu a graf výskytu síry. Následující věc je zajímavá. Vzorky z věží World Trade Center a World Trade Center číslo 7 vykazovaly stejné věci.

sulfidaci při vysoké teplotě a oxidaci. Důkazy koroze při velmi vysoké teplotě, včetně oxidace a sulfidace, spolu s následným granulárním roztavením byly ve vzorcích jasně pozorovatelné. Silná koroze a následná eroze vzorků 1 World Trade Center číslo 7 na dvě věže World Trade Center je velmi neobvyklý jev. Nepodařilo se najít žádné vysvětlení, kde se vzal zdroj síry. Síra je součástí termatu. Mluvili jsme o tom, proč se ocel potom propaluje rychleji. Udělali jsme ze síru experimenty. Zjistili jsme, že způsobuje korozi ocele. V experimentech ještě budeme pokračovat a porovnávat výsledky. Potřebujeme ještě experimentovat. Ještě nejsme hotoví. Ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že v těch budovách byl použit termat. Těch důkazů je stále víc a víc. Něco podobného jsem už zažil, že jsme měli neobvyklou hypotézu. Nestává se často, že během výzkumu mluví všechna data ve prospěch hypotézy. Přesně tohle se tu však děje. To je důvod, proč o tom mluvím a píšu a říkám, podívejte se, tyto důkazy nemůžou být ignorovány, ani když se vám to, co z nich vyplývá, nelíbí. Musíme je i přesto brát do úvahy. Tohle zhodnocení přeskočím, o některých věcech jsme už mluvili. Ještě bych rád zmínil, že termit se často používá při žhářství, protože způsobuje požáry. Když vyšetřujete požár, zjišťujete, zda nebyl použit termit. Naleznete-li stuhlíkov, zkoumáte, zda neobsahuje mangan a síru. Tyto otisky prstů vám řeknou, zda byl použit termit i jeho typ. Když jste hotoví a najdete tyto znaky, řeknete ano, byl tam použit termit. Musíte začít s kriminálním vyšetřováním. Když analýzou zjistíte, že byl skutečně použit termit, neřekne vám to, kolik lidí termitové nálože rozmisťovalo. Také to neříká, kde přesně byly tyto nálože umístěny ani kdo je rozmisťoval. Ale říká vám to, že tam byl spáchán zločin. A toto je bod, v němž je třeba začít kriminální vyšetřování. Postup při vyšetřování požáru a výbuchu. Oficiální postup používaný ve Spojených státech amerických. Po úvodním ohni mohou zůstat neobvyklé zbytky. Tyto zbytky může zanechat termit, také magnézium a jiné pyrotechnické materiály. Toto je standardní postup a musíme se ptát, proč se takto nepostupovalo i při vyšetřování World Trade Center. To, co děláme, je aplikace tohoto postupu a musíme trvat i na kriminálním vyšetřování, které by mělo následovat. Jsou tu ještě další anomálie, ty přeskočím. Na závěr chci ještě říct toto. Komunita okolo hledání pravdy o 11. září, myslím, že je velmi důležité, abychom se necítili být jen oběťmi této obrovské chobotnice. Můžeme aktivně dělat některé věci. Například budovat podvědomí. To je to, co děláme dnes, sdílení informací. Stále máme internet, díky Bohu. Také si můžeme vyměňovat DVD nosiče. A také máme journal 911studies.com. Stále máme naší ústavu. A také jsou i další věci, o nich jsme se bavili. Například dostávání se z dluhu. Jinými slovy, redukovat naší závislost na systému. Mluvím trochu volně a samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit. Myslím, že je velmi důležité dostat peníze z velkých bank do lokálních kreditních unií. To můžeme udělat všichni. Dobrovolná simplicita. Skončit s konzumním způsobem života na kreditní karty. Domácí skladiště potravin a vody. Moje rodina na tom pracuje. Koupil jsem si dvě pece na dřevo. A potom tu máme hodnoty. Místo strachu mezi sebou vytvořit spolupráci. Odhodlání, starání se o druhé, odvahu a aktivitu, nejen nečinně sedět jako oběť. A to je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji vám.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Mnohokrát děkujeme doktoru Johnsonovi. Máme mírné zpoždění proti rozvrhu, ale další přednášející nás ujistil, že mu to nevadí a nechá doktora Johnse dokončit přednášku. Také víme, že mnozí z vás budou mít na doktora Johnse otázky. Pokusíme se tedy stručně nějaké nechat zasnít. Tímto směrem v auditoriu je mnoho článků na rozebrání. Naleznete tam i práce doktora Johnse a Jima Huffmana. Potom zde v 15.45 začne přednáška Jima Huffmana. Do té doby snad stihneme pár otázek. Jim Huffman bude mluvit o podobném tématu. Večer v 18.30 proběhne debata se Stevenem Johnsonem, Peterem Phillipsem, Project Censored, Jimem Huffmanem, Paulem Regem a dalšími.
2: Stephen Jones will be in conversation with Peter Phillips of Project Censored with Jim Hoffman, Paul Ray, Jeanette McKinley.
1: Začněme tedy s otázkami, třeba zde.
2: But let's take a couple of questions right now so we can get started here. We have right here.
1: Chci se zeptat. Máte také dojem, že prach z výbuchu je nejjemnější, jakým kdy byl popsán? Analyzoval jste jeho částice v tom smyslu, zda k jejich rozmělnění nebyla použita i jiná technologie než pouze výbušniny? Dobře, za prvé, rozmělněním prachu se trochu zabýval Gordon Ross. Jak vidíte, já hledám specifické elementy v kovech, ne tedy způsob rozmělnění. Tom Cahill a Jesse Davis zmiňovali velmi malé částice trosek. Někdo se tomu tedy věnoval, ale to je něco trochu jiného, protože jde o prach strosek. Nevím, jestli se někdo věnoval prachu přímo spadajících budov. To je jistě dobrá myšlenka. Jednu věc jsem v tomto smyslu udělal. Pověřil jsem nezávislou laboratoř s porovnáním obsahu vrstev jemného prachu.
3: Look at the fine dust compared to the coarse material and compare the contents. So that's.
1: Ale ze druhé části vaší otázky mám dojem, že vám jde o víc. Vy zřejmě myslíte něco, na co už se mě někdo ptal. Doktorka Woodsová mluví o možnosti laserového nebo mikrovlnného paprsku z vesmíru. Já ale říkám, že je tu spoustu důkazů pro termit. A na druhou stranu laser nebo mestr. Jsem otevřený námětům, ale pro toto by měly být pořádné důkazy. Také se mi zdá, že termit odpovídá datům docela dobře. Proto pracuji takto. Navíc vyslání takového paprsku z vesmíru by vyžadovalo velmi mnoho energie. Museli byste ve vesmíru mít enormní zdroje energie. A o tom již bylo uvažováno. Je to téměř nemožné. Ani si nemyslím, že takovou zbraň máme, díky Bohu. Máme tu další důkazy. Nejprve zde nahoře a pak tam dole.
4: Hi.
1: Všiml jsem si, že popisujete situaci World Trade Center jen na třech budovách. Já jsem nalezl německou stránku, kde se píše, že při pádu World Trade Center 2 došlo k výbuchu i ve World Trade Center 6, který zničil 8 vnitřních podlaží. Další den to má být World Trade Center 3, Marriott Hotel, který stejným způsobem explodoval. Myslím, že by tedy bylo dobré neomezovat vaše pátrání pouze na ty tři budovy. Naopak to vypadá jako plán pro celé centrum. Máte pravdu. Věc s budovou World Trade Center 6 je velmi zajímavá. Když se podíváte na letecký snímek, ke kterému bychom se mohli vrátit, uvidíte uprostřed velikou díru. To bude muset být ještě podrobněji prohledáno. V tom s vámi souhlasím. Dokud ale taková studie nebude hotová, víte, máme právo si utvořit názor. Je to stejné jako s Pentagonem. Dokud nedostaneme další data, máme právo si utvořit vlastní názor. Osobně si mimochodem nemyslím, že by Pentagon zasáhla raketa. Aspoň z toho, co jsem viděl. Ano, chci vidět více, ale rád se držím pevných důkazů. Například videozáznam by nám pomohl. Navážeme dalšími dotazy. Ten, kdo má mikrofon, prosím. Výzkum doktorky Woodsové odhaluje, že většina hmoty věží byla rozdrcena na prach. Nejen beton, ale také ocel. Termit ale ocel prořezává, nevybuchuje. Jak si to vysvětlujete ve světle seismických důkazů? Podívejme se znovu na data. Říkáte, že se velká část oceli vypařila. Můžete to nějak dokázat? Já o takovém důkaze nevím. Vlastně tomu ani nevěřím. Seismický záznam vám neprozradí. To ale neznamená, že by byla ocel rozdrcena na prach. To je zajímavé prohlášení. Musel by mi to být ale předvedeno. Tím myslím, že to nemůžete jen tak říci. Její stránku jsem viděl. Promiňte, máme tu další dotaz. Na toto téma můžete navázat s doktorem Johnsonem v přednášce. Jen malou poznámku. Je samozřejmě nutné počítat s více možnostmi. Ale auta, o kterých jsem hovořil, skutečně ukazují na termit. To jsem vysvětlil. Ona přichází s účinkem laseru nebo maseru. Ne, to nevysvětluje propálené dírky v plastech a korozi oceli, kterou termit způsobuje. Opravdu si myslím, že vysvětlení termitem je lepší. Navíc pro tak výkonnou zbraň by potřebovala energetický zdroj a místo, kde by existovala. Potřebujeme více dat, abychom toto mohli podpořit. Stejné je to i s myšlenkou, že do věží nenarazila letadla. Tu Judy také vyslovila. Tu nepodporuji, protože existuje mnoho důkazů o nárazech, včetně kývání věže po nárazu a padajících trosek. Kvůli těmto důkazům nemohu s Judy souhlasit. Jmenuji se Deborah Jones. Můj švaker pomáhal při odklízení v New Yorku. Později byl s jednotkou převelen do Iráku. Měl tam pomáhat jako medic, ale skončil tak, že má pomáhat zabíjet lidi.
4: Was shipped off to Iraq to help in the medic team, but he ended up using weapons to help kill the people.
1: Mě by zajímalo, jestli tu někdo také máte příbuzné v podobné situaci. Někoho z armády nebo záchranářů. Kdo všechny tyto věci viděl a zjistil, že se toho spousta zamlčuje a snažil se tyto věci vynést. A také zda nevíte o nějaké policejní skupině, která se snaží poukazovat na důkazy, které sami objevili. To je v podstatě požadavek. Promítl jsem k tomu tento text, který si zatím můžete přečíst. Jde o to, že kolem 11. září je mnoho animálií, které je třeba objasnit. Máme čas na ještě jednu otázku. Pane profesore, můžete potvrdit, že by energie uvolněná případnými řezními náložemi termitu stačila na odhození velkých částí konstrukce 100-130 metrů daleko? Pokud ne, co by to mohlo způsobit? Výbušniny by to mohly způsobit. Vzpomeňte si na supertermit. Tato velmi jemně mletá forma směsi termitu je výbušná. Uvolňuje obrovskou energii a to zcela srovnatelnou s konvenčními trhavinami. Nejedná se o molekulární výbušninu, ale po jemném namletí skutečně vybuchne a způsobí stejný efekt rozházení těchto těžkých travers, což je mimochodem velmi důležitý důkaz o použití výbušnin. Bohužel už spožďujeme rozvrh, proto musím ukončit dotazy. Za 10 minut začíná přednáška Jima Huffmana. Pokud chcete dále hovořit se Stevenem Johnsonem, je to možné, ale bude ještě hovořit při večerní debatě v 18.30. Po které bude více prostoru pro dotazy. Jim Huffman také právě pozval Stevena na svůj dotazový blok. Můžete tedy využít i této příležitosti. Máme ale zpoždění, takže další přednáška začne během několika minut. Ještě jednou vám děkuji a doufám, že se za chvíli znovu uvidíme.

0: Co se přihodilo 11. září 2001 ráno v oblacích? Proč se americká protivzdušná obrana zdála být neúčinná?
1: 11 mužů nás varovalo, že letí směrem na Washington. Říkali jste takovou informaci od letu American 11. Vypněte ten simulátor, zmáčkni ten knoflík, zbav se toho krámu.
0: Podle zprávy komise pro vyšetřování 11. září, 4 letadla vystartovala z amerických letišť tohoto krásného rána v severovýchodní části Spojených států. 2 startovala z bostonského Loganova letiště, jedno z Newarku z New Jersey a další z Washingtonu, Dallasu a Virginie. Letadlo, které údajně vrazilo do Světového obchodního centra, údajně vystartovalo z...

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, jsem rád, že jste si mě naladili tento večer, nebo když mě posloucháte z reprízy, tak kdykoliv během dne, nebo i noci třeba. Není nikde psáno, že mě můžete poslouchat třeba uprostřed noci ve 3 hodiny ráno. Tak ve všech případech vás zdravím a doufám, že jste se zaregistrovali a zvolili odebírat na tomto kanále Odyssey, kam se prosím přihlašte a odebírejte tento kanál, na který jste se právě teď dostali, třeba i čirou náhodou z odkazu třeba někoho jiného. Budu rád, když zvolíte i tlačítko odebírat a nesmeškáte tak další pořady, které pro vás v tomto studiu chystám. Za několik dní uplyne 20 let od zkázy 11. září 2001. Myslím, že je vhodné v rámci tohoto jubilejního výročí se tak trochu zamyslet, kam jsme se dostali, kam jsme dospěli po těch 20 letech, ve kterých Američané vehnali celý svět pod falešnými záminkami do dvou vleklých válek a rozbití dvou zemí. Zároveň je čas pro jistou rekapitulaci toho, co se vlastně přihodilo. Je totiž zajímavé, že ani po těch 20 letech, kdy už oficiální verzi věří snad jenom ti největší požírači a bašťůni hamburgerů a hotdogů, mainstream a korporátní média stále svorně drillují tentýž narrativ. V dnešní dvoudílné prezentaci si pustíme nová odhalení ohledně organizace Piloti za pravdu o 11. září. Je nesmírně zajímavé, když si toho všímáme, že se vynořuje tolik skupin z řad profesionálů, kteří nepokrytě rozporují oficiální verzi průběhu pádu budov Světového obchodního centra. Máme tu architekty a inženýry za pravdu o 11. září, máme tu piloty za pravdu o 11. září. Prostě ty nejklíčovější, nejpáteřnější, nejzásadnější profese, které s 11. zářím mají co dočinění. Architekti, kteří navrhují mrakodrapy, jsou těmi nejpovolanějšími, kteří by k tomu všemu mohli něco říct. Stejně jako piloti, což snad nemusíme ani pochybovat o tom, že by piloti k tomu neměli co doplnit. A když zástupci těchto klíčových, nejklíčovějších profesí spojených s 11. zářím, architekti, inženýři, piloti, mají obrovské pochybnosti, rozporují oficiální verzi, tak na tom asi něco bude, že? Jedině blázen nebo hlupák by potom věřil stále dokola drillovanému oficiálnímu narrativu. Potom tu máme třeba české experty z týmu, kteří pracovali na odborné studii a diferenciální rovnici mechaniky pádu výškové budovy. Nejde o žádné konspirátory, prosím pěkně, ale tým odborníků stavební fakulty Brno, kteří se shodli v názoru, že Světové obchodní centrum skutečně nemohlo spadnout gravitačním zhroucením, jak se tvrdí. Se stavebním inženýrem, docentem Ivanem Němcem, jsem o tom měl rozhovor minulý rok na výročí 11. září, to bylo 19. výročí. Dále tu máme architekta jménem Richard Gage, který založil organizaci, kterou jsem před chviličkou zmínil, Architects and Engineers for Truth About 9/11, čili architekti a inženýři za pravdu o 11. září. Členem této skupiny je třeba i například fyzik Stephen Jones. V této dvoudílné prezentaci si pustíme rekonstrukci dokumentu, který zveřejnili piloti za pravdu o 11. září. Já jsem totiž přeložil kompletně vysílačky a průběh rádiové komunikace s věžemi všech letadel, která byla do 11. září zapojená. Ten dokument naprosto bravurní formou vykresluje průběh a rekonstruuje dráhy letů letadel v porovnání se stíhačkami. Dozvíte se tam třeba, že dvě letadla, která údajně narazila do Světového obchodního centra, protnula svou letovou dráhu v určitém bodě s jinými dvěma letadly a ti piloti tu vyjadřují podezření, že byla místo nich dosazená jiná letadla, která byla prázdná. A ta původní letadla bezproblémově přistála na letišti. Jednoduše, představte si dvě letadla s pasažéry, která vzlétla z letiště a v jednom bodě se jejich letecké trajektorie, jejich letecké dráhy protnuly se dvěma jinými prázdnými letadly, které za ně byly zaměněné. Ta původní letadla letěla dál a přistála, zatímco ty dvě prázdná falešná letadla doletěla do svého cíle, tedy do budov Světového obchodního centra. Ta prázdná letadla byla ovšem bezpilotní, řízená ze země. Fyzicky v nich však nikdo neseděl, žádný pilot v kokpitu. Jde o typickou záměnu letounů buď jednoho nebo dvou letounů. A v tomto směru se musíme ale vypravit do minulosti. Píše se 13. březen 1962. Lyman Linitzer,
nejvyšší velitel štábu, předkládá ministru obrany Robertu McNamarovi návrh s názvem Operace Northwoods. Je to dokument navrhující zinscenování teroristických útoků v zálivu Guantanamo a jeho okolí jako záminku pro vojenský zásah proti Kubě. Tento plán zavrhoval kromě jiného záměnu původního komerčního letounu za bezpilotní dálkově ovládané letadlo, řízené ze země. To už bylo, prosím pěkně, v roce 1962. I tehdy Američané disponovali takovýmito technologiemi. Tak jaké pak asi technologie mohly mít o 40 let později, v roce 2001, skoro o půl století později? Piloti zapravdu o 11. září tvrdí, že dokonce disponují důkazy o tom, že původní letadla normálně letěla dál a v pořádku přistála. Mají informace z radarů, které se jim podařilo získat díky zákonům svobodného přístupu k informacím, že 20 minut po nárazu dané letadlo bylo ve vzduchu. Skutečně se zdá, že letadla byla zaměněná za bezpilotní nadálku ovládané prázdné letouny, které měly trajektory s cílem narazit do budov Světového obchodního centra, pak do Pentagonu a poslední čtvrté do Bílého domu, ale to se jako zřítilo nad Pensylvánií. Všichni to známe, tento příběh. Tento plán generála Lenitzera byl zamítnutý, Kennedy ho tehdy dokonce vyhodil. Nejenom ten plán, ale hlavně generála Lenitzera vyhodil. Opět vždycky je důležité si představit základní dobový kontext a zasadit tu událost do něj. V dubnu 1961, to znamená o rok předtím, byl provedený nevydařený útok Američanů do zátoky sviní na Kubě, známá operace. Po jejím katastrofálním výsledku pro Američany byl tento Lenitzerův plán projednávaný téměř o rok později, 13. března 1962. Figuroval tu také generál letectva Edward Lansdale, který byl dlouholetým členem Rady pro zahraniční vztahy, mimochodem Council on Foreign Relations. Edward Lansdale ve spolupráci s Williamem Harveym ze CIA vyvinuli operaci Mongoose, což byla série tajných operací na Kubě. Jejich cílem bylo vyvolat občanské nepokoje, podněcovat násilí a nakonec zlikvidovat Fidela Castra. A v návaznosti na tyto všechny operace navrhl generál Lyman Lenitzer, mimochodem také člen výboru pro zahraniční vztahy, tu slavnou operaci Northwoods, kterou ale mimochodem schválili všichni společní náčelníci a vedoucí štábů armády. Až ministr obrany Robert McNamara to zarazili. Tady vidíme, jací psychopati a sociopati jsou většina armádních důstojníků na vysokých postech. Oni bez mrknutí oka schválili operaci Northwoods pod falešnou vlajkou, která měla fingovat unesení letadel, jejich odpálení ve vzduchu, obvinit nepřítele a mít záminku, aby proti němu mohli rozpoutat válku. Všichni vysocí generálové a vedoucí štábu tohle nejprve schválili. A nebýt odhodlání a rostoucí nedůvěry ex-prezidenta Kennedyho vůči vojenským vůdcům ve Spojených státech, tak Spojené státy by se pravděpodobně ocitly ve válce proti Kubě, která by v zastoupení mohla znamenat tehdy jadernou válku se Sovětským svazem, viz pozdější karibská krize a tak dále. Že? Nastalo tedy pnutí mezi ex-prezidentem Kennedym a armádou. Mimochodem Edward Lansdale, který byl tím spoluautorem série operací Mongoose k destabilizaci Kuby, vyvolání občanských nepokojů a likvidace Fidela Castra tehdy, tak právě tento Edward Lansdale byl jedním z podezřelých z participace na atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963, tedy rok a půl po zamítnutí armádních operací Mongoose a Northwoods. Rok a půl potom, co se John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident, otevřeně postavil proti takovým psychopatům a sociopatům, armádním generálům a náčelníkům vojenského štábu. Já bych chtěl jenom varovat, abychom si o Johnu Kennedym nevytvářeli takovou tu sluníčkovou romantickou představu jako mírotvůrce a spasitele. Ano, v zastavení válečného konfliktu se Sovětským svazem měl Kennedy jistě maximální zásluhu, ale víme, že John Kennedy byl podporovaný prostředím chicagské mafie ve státě Illinois. To je mimochodem zajímavé, protože další demokrat Barack Hussein Obama, mimochodem, byl původem také ze Chicaga, stejně jako John Kennedy. To je taky taková docela zajímavá souvislost. Ale
Tu jeho podporu mu tehdy zajišťoval jeho otec Joseph Kennedy, který měl úzké vazby na šéfa chicagské mafie tehdy Sama Giancana. Postava Sama Giancana je velmi zajímavá, protože on se z lokálního vůdce mafie, která ovládala velká americká města, v jeho případě to bylo Chicago v Illinois, tak tento Sam Giancana se stal spolupracovníkem CIA. Ale předtím Giancana dělal řidiče třeba samotnému Al Caponemu a tak dále. Jo? A v této chicagské mafii figurovali vedle Sama Giancana třeba lidé jako Tony Akar, Johnny Rosselli, Jack Nicoletti a mnoho dalších. Mimochodem zmíněný Johnny Rosselli svědčil dvakrát v roce 1975 před užším výborem pro rozvědku Spojených států o plánech CIA zabít Fidela Castra v operacích Mongoose. Vidíte, jak se ty věci hezky spojují a zapadají do sebe. Kennedy a chicagská mafie. Sam Giancana potom uprchl do Argentíny, ale v roce 1974 se vrátil potom zpátky do Spojených států amerických. A co se nestalo? Několik dní před výpovědí Johnnyho Rosselliho dosud neznámý pachatel zastřelil Sama Giancanu, když ve sklepě svého domu v Oak Parku vařil klobásu s paprikou. Vražda Giancana se stala v červnu 1975. Jen několik dní předtím, než měl sám Sam Giancana svědčit před stejným výborem vedle Johnnyho Rosselliho. Vražda chicagského šéfa mafie Sama Giancana přiměla potom Johnnyho Rosselliho k trvalému opuštění Los Angeles a Las Vegas a on utekl do Miami na Floridě. No, jenže v červenci 1975 zmizel i Johnny Rosselli. Jeho rozpadající se tělo bylo nalezené v 55-galonovém ocelovém palivovém sudu, který plaval v zátoce poblíž Miami na Floridě. Federální vyšetřovatelé měli za to, že ho zabila právě chicagská mafie, ale spekuloval se i o tom, že by vypověděl, jak Sam Giancana spolupracoval se CIA spolu s Johnem Rossellim na likvidaci Fidela Castra v rámci operace Mongoose. Takto dopadali mafiáni, kteří byli zapojeni do podpory Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1960. Mimochodem čerpám z utajněných dokumentů Donaldem Trumpem před několika lety. Kennedy se ovšem po vstupu do Bílého domu od chicagského mafiánského syndikátu odvrátil, čímž si vysloužil hněv od celého zločineckého syndikátu mafie v regionu. Ten přístup k chicagské mafii mu vedle otce Josepha Kennedyho zajišťoval zpěvák Frank Sinatra. To se dnes třeba málo ví, ale Frank Sinatra byl úzce spjatý s šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Proto, když se Kennedy v Bílém domě od mafie odvrátil, Frank Sinatra, aby dokázal, že on s mafií stále drží basu, peče s nimi a neodvrátil se od nich, protože by následovala vendeta, že? To je jasné. Tak zpíval 8 dní nebo 8 nocí v kuse v Giancanově klubu Villa Venice, čili Villa Benátky. Frank Sinatra si po nějaké době zasloužil zpět milost mafie, ale o to více hněv mafie dopadal na hlavu Kennedyho, který už s ní nechtěl mít v Bílém domě nic společného. Navíc John Kennedy vedle Marilyn Monroe měl další milenku Judith Campbell Exnerovou, která také spala s šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Oni byli vlastně něco jako švagři, John Kennedy a šéf chicagské mafie Sam Giancana. Chicagská mafie měla totiž velký vliv na odborové svazy, které mohly mobilizovat lidi, hodně pracujících a představovali tak velkou sílu pro kampaň Kennedyho ve spolupráci s tehdejším chicagským starostou Richardem J. Daleym. Ale abychom měli motiv, proč mafiánští vůdci podpořili svého člověka Johna Kennedyho do Bílého domu, tak jednoduše proto, že si mysleli, že od nich John Kennedy odvrátí pozornost a sníží tlak FBI na jejich aktivity. Jenomže se démoni přepočítali a Robert Kennedy, který se potom stal následně ministrem spravedlnosti, učinil z boje s organizovaným zločinem prioritu. Toto bylo v roce 1962, tedy v době představení operace Northwoods generálem Lymanem Lenicerem.
Takže na Kennedyho neměla spadeno pouze armáda, že se jim vymkl z rukou, ale měla na něj spadeno i velká část zločineckého syndikátu mafie ve Spojených státech. A spekuluje se právě o Samu Giancanovi, se kterým měla CIA na likvidaci Kennedyho spolupracovat. Armáda byla vzteklá, že jim Kennedy nešel na ruku s těmi operacemi Northwoods a tak dále. Stejně tak, jako se Kennedy odvrátil od Sama Giancana, čili od mafie. Sam Giancana se spolu CIA angažoval v operacích Mungus na likvidaci Fidela Castra. Slíbili mu za to obrovskou odměnu, ale Giancana tvrdil tehdy, že za to nic nechce, že likvidace komunisty Castra byla jeho vlasteneckou patriotskou povinností, jo, to on tvrdil tehdy. Takže zájmy Deep State, čili CIA plus armády plus mafie, reprezentované Samem Giancanou a dalšími lidmi, všichni měli stejné zájmy, které překazil John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident. A právě Kennedy jim stál v cestě. Není to více než dobrý důvod ke spojení těchto všech skupin proti Kennedymu. A právě tady někde bychom měli hledat zárodek atentátu na Kennedyho 22. listopadu 1963. Tohle všechno mimochodem tvrdí odtajněné dokumenty Donaldem Trumpem před několika lety. Tak to jenom k dobovému kontextu operace Northwoods, tedy záměny civilních komerčních letadel za bezpilotní letadla ovládaná ze země v předstíraném útoku pod falešnou vlajkou. Abychom si uvědomili, jaké napětí a jaká doba tehdy panovala. Ano. My jsme se bavili tedy o roce 1962. Ovšem, armáda začala po atentátu na Kennedyho takovéto projekty jako Northwoods testovat dál a nacvičovat různé manévry a všechno to dává dohromady stejný rukopis jako nacvičování falešné pandemie covidu na ovládání lidstva. To jsou ta různá cvičení jako Clyde X v roce 2018 a Event 201 v roce 2019 organizované Univerzitou Johna Hopkinse, nadací Melindy a Billa Gatesovými a Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, kde si všechno zkoušeli na nečisto v rámci organizace, velení, hierarchie, předávání pokynů, provádění, řízení a tak dále a tak dále. A v tomto případě 11. září to bylo naprosto stejné v rámci toho rukopisu, toho manuskriptu. Jo, když si sestavíme koláč testování bezpilotních letounů v rámci operací americké armády. Operace Northwood se tedy začala aktualizovat, modernizovat, nacvičovat. 1. prosince 1984, to znamená zhruba 20, něco přes 20 let po prvním výskytu této operace Northwoods, bezpilotní letadlo Boeing 727 vzlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii. Je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bezpilotní letadlo více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Armáda si takto v roce 1984 nacvičovala manévry přiblížení k cíli, do kterého mělo letadlo vrazit. O 14 let později, 28. února 1998, bezpilotní letoun Global Hawk dokončuje svůj první let nad leteckou základnou Edwards v Kalifornii ve výšce 10 km nad mořem, což je výška, ve které létají dopravní letouny. Všímáme si, je to tatáž stejná základna Edwards v Kalifornii, kde testovali Boeing 727 v roce 1984. A na stejné základně Edwards v Kalifornii cvičí i Global Hawk v roce 1998, o 14 let později. Jo? Armáda nacvičuje další fázi řízené kolize letadla s daným cílem. No, potom NORAD, což je vzdušná obrana Severní Ameriky, uskutečňuje cvičení o rok později, tedy v roce 1999, při kterém jsou unesená letadla namířená proti Světovému obchodnímu centru a Pentagonu. Proč zrovna tyto dva cíle a zrovna dva roky před 11. zářím 2001? 24. října 2000 Pentagon uskutečňuje první ze dvou cvičení zvaných MASCAL, MASCAL psáno. Jedná se o simulaci nárazu Boeingu 757 do budovy Pentagonu. V dubnu 2001 tentýž NORAD, to znamená vzdušná obrana Severní Ameriky, plánuje cvičení, při kterém má letadlo narazit do Pentagonu, ale je zamítnuté to cvičení jako příliš nerealistické. Je zajímavé, že před dvěma lety se jim to nerealistické vůbec nestálo, mimochodem. Tady vidíme v celé nahotě,
jakým způsobem americká armáda systematicky trénovala, testovala, nacvičovala a dolaďovala podobné manévry. A to právě tvrdí piloti za pravdu o 11. září, že mohla proběhnout nějaká podobná, aktualizovaná, modernizovaná operace Northwoods, kdy byla původní dopravní komerční letadla s pasažéry zaměněna za bezpilotní letouny, na dálku ovládané letouny ze země, které vysílaly samozřejmě klamavé informace z odpovídače, z transpondéru na letecká střediska řízení letového provozu, na radary. A navíc pro vizuální kontakt ze země byla ta letadla přebarvená a vypadala tak, jako by to byla skutečná letadla. Navíc tu docházelo k dalším naprostým záhadám. Třeba, že stíhačky F-16, které měly letouny sestřelit, byly toho rána 11. září vyslané na cvičení manévrů daleko nad Atlantický oceán. V bojové pohotovosti byly tehdy pouze dvě stíhačky F-16. Navíc ty stíhačky byly obrácené zpět k pevnině až 20 minut po nárazu na Světové obchodní centrum. Další stíhačky dostaly příkaz kroužit nad prostorem 2TV-105, což je okruh na jihu od Long Islandu, a teprve až po nárazu dostaly příkaz, aby sestavili bojovou leteckou formaci chránící New York. Ale teprve tehdy, když bylo po všem, když bylo všechno hotovo. Jednoduše, kdo si vydával naprosto scestné příkazy s cílem zaměřit pozornost úplně jinam, než odkud hrozilo reálné nebezpečí. Třeba uslyšíte, jak kdo si vydává pokyn, že se blíží letadlo z jeho východu, ať tam zaměří pozornost a tak dále, ale ve skutečnosti se Boeingy blížily ze západu. Ten směr zůstal mimo hlavní zaměření a pozornost, protože se všichni podle falešného pokynu zaměřovali a pátrali na jeho východ od letiště a tak dále. Opět kdo si vydával matoucí klamavé a falešné pokyny s cílem odvést pozornost od skutečné hrozby. A pak tu máme třeba tři stíhačky F-16, letecké základny Národní stráže v Andrews u Washingtonu DC. A tato základna leží jenom 24 km od Pentagonu. A tyto stíhačky odlétají 333 km daleko do Severní Karolíny na cvičnou misi. Tohle všechno tvrdí piloti za pravdu o 11. září. Jisté však je, že veškeré tyto operace letounů byly provedené s vojenskou přesností a koordinací. Žádná Al-Kaida ani kdokoliv jiný by nebyli schopni nejen skoordinovat takovou synchronicitu, sehranost, ani uřídit letadla. To jsou ty báchorky, že si udělali kurz na nějakých Cessnách, práškovacím letadle a pak najednou uměli řídit obrovský Boeing. Plus se do kabiny pilota dostali s nějakými nožíky na řezání krabic na pizzu. Ale ani přelstít veškerou americkou obranu v tak masovém měřítku 4 komerčních letadel. Ta logistika, koordinace, taktizování a synchronicita je ohromující na to, aby to mohlo spáchat nějakých 11 muslimských maníků z Al-Kaidy. Nejprve si pověsme něco málo o organizaci Al-Kaida. Al-Kaida původně vznikla v Saudské Arábii a jedním z hlavních spoluzakladatelů je právě saudský rodinný klan Bin Ládinů. K samotné Saudské Arábii se později dostaneme obšírně a nalinkujeme si totální provázanost nejenom Bushů a Bin Ládinů, ale i všeobecně Američanů a Saudů dohromady. První větší angažmá Al-Kaidy proběhlo v 80. letech minulého století v Afghánistánu ve válce proti Sovětům. Proto nás už ani nepřekvapí, že Al-Kaidu vycvičila a naverbovala CIA. Jak jsem řekl, to se datuje už do 80. let minulého století, kdy Američané zásobovali zbraněmi a raketami Talibán, Al-Kaidu v Afghánistánu ve vleklé válce proti Sovětskému svazu. Kdo myslíte, že vedl skupiny mučahidů v Afghánistánu? Jistý Usáma bin Laden, s jehož rodinou už tehdy rodina Bushů úzce podnikala v rámci ropné Arbusto Energy. K tomu podnikání Bushů a bin Ládenů se samozřejmě dostanu podrobně, velmi, velmi podrobně, to se nebojte, ale abych netříštil ten Afghánistán, tak nejprve ho dokončíme. Skupina Bin Ládina byla tehdy v podstatě vyzbrojená, vycvičená, podporovaná CIA proti Sovětskému svazu. To, že Al-Kaidu vycvičila a naverbovala CIA, prohlásil naplno někdejší britský ministr zahraničí Robin Cook. On to uvedl v deníku Guardians v červenci 2005. A o měsíc později Robin Cook záhadně zemřel na infarkt. Vždycky, když někdo prohlásí něco, co ohrožuje světovou mafii, oligomafii,
tak najednou po nějaké době zemře na infarkt. Američané nasazovali Al-Kaidu v horkých oblastech. Samozřejmě pěšáci mučáhidé museli mít pocit, že bojují za tu správnou stranu. Ale jednalo se o typické rozmíchávání konfliktu, kam Američané nastrčili vždycky někoho jiného než sami sebe. Když válka v Afghánistánu skončila na sklonku 80. let, spolupráce Usáme bin Ládina se CIA pokračovala dále, ale tentokrát se přesuňme do dějiště zvaného Evropa. Mujahidé z Al-Kaidy byli naverbovaní do Bosny a Hercegoviny v 90. letech. Tehdy se Al-Kaida připojila ke kosovské osvobozenecké armádě UČK. Al-Kaidě v Bosně tehdy šéfoval velitel Mohamed Zaváhrí, bratr druhého muže Al-Kaidy Aymana Zaváhrího. Samotný Usáma bin Ládin vlastnil od roku 1993 bosenský pas až do své smrti. Usáma bin Ládin tehdy přivedl přes 3000 mujahidů proti Srbům, aby pomohli rozmíchat krvavý konflikt. Navíc se beze vší pochybnosti prokázalo, že samotné americké tajné služby podporovaly kosovskou osvobozeneckou armádu UČK, tedy Hašim Tači, tedy teroristy. Totiž v Německu ještě za vlády Gerharda Schrödera byl odvolaný ministr obrany Oskar Lafontaine. Ministr obrany Lafontaine tehdy zorganizoval v Bonně tiskovou konferenci, kde předložil na stůl důkazní materiály k této podpoře. Když skončily boje v Kosovu a bylo podepsáno příměří nařízení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244, tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent, který měl sbírat a shromažďovat zbraně, které jim kosovská UČK odevzdávala. A na tomto místě chvalme třikrát pověstnou německou důkladnost a důslednost, protože si Němci tehdy zapsali všechna čísla zbraní a potom ty zbraně Němci odevzdali Američanům. Jenomže podobné boje UČK rozpoutala o půl roku později v Makedonii. A opět ti samí Němci sbírali od Albánců zbraně. A tady se ukázala velice zajímavá věc. Zhruba 50% zbraní mělo stejná identifikační čísla jako ty zbraně, co Němci vyzbírali od Albánců od půl roku dříve v Kosovu. Ty samé zbraně, které tehdy Němci odevzdali Američanům. A ty samé zbraně se náhle našly u Albánců o půl roku později, už ne kosovských Albánců, ale makedonských. Kromě toho německý ministr obrany Lafontaine tvrdil, že německé spojovací služby zjistily, že během konfliktu v Kosovu albánští teroristé z UČK komunikovali přes americkou spojovací vojenskou družici. Tak to se potom nedivme, že byl Lafontaine odvolaný. A když to seřadíme do kontextu, že za několik let po německém ministru obrany Oskaru Lafontainovi vystoupil britský ministr zahraničí Robin Cook, který prohlásil v podstatě to samé, že Al-Kaidu, která podporovala kosovskou armádu UČK, vycvičili a naverbovali Američané, tak to už něco znamená, že dva ministři zahraničí a obrany dvou klíčových evropských států poukazují na americkou CIA, na Američany, o kterých víme, že zásobovali Talibán a Al-Kaidu v 80. letech minulého století zbraněmi a raketami proti Sovětskému svazu. A tipněte si, koho Američané dosadili jako premiéra afgánské vlády po jejich vpádu v roce 2001 po svržení dvojčat. Jistého Hamida Karzáího. A tento Hamid Karzai absolvoval americkou stáž v programu International Visitors Leadership už v roce 1987. Přesně v době války Sovětského svazu s Afghánistánem, kdy Američané vyzbrojovali Talibán raketami proti Sovětům a zároveň zvali vytipované představitele na výměnný program nebo stáž, aby si je sformovali a postavili je do čela vlády za třeba 15 let. Oni měli připraveno i nevěděli, kdy samozřejmě v Afghánistánu zaútočí a tak dále, ale prostě měli tyto lidi připravené v záloze, vychované. A tento Hamid Karzai, a k tomu se dostanu v související sekci, byl generálním ředitelem zbrojařské korporace Carlyle Group,
ve které figuroval rodinný klan Bushů i saudský rodinný klan Bin Ládinů. To je pecka, panečku. A pak se divme, že ex-prezident George Bush mladší byl poradcem v této zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generální ředitelé, jak jsem zmínil, Hamid Karzai a po něm George Bush starší, jeho otec. A kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinu. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme za chvilku. Teď vám to může znít lehce zmatečně, jo, protože to plácám trošku dohromady. Ale já se k tomu samozřejmě dostanu, k těm liním, k těm jednotlivým vazbám souvislostem, vysvětlím to velmi podrobně. A potom se divte, že samotný Usáma bin Ládin byl lékařsky ošetřený 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici později na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem na americký den nezávislosti 4. července, to je také zajímavé datum docela. Jo. Dokonce CIA dodnes provozuje síť mučahedínů s americkými vízy pro operaci po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydává víza teroristům. A pokud by mě chtěl teď někdo napadnout, že mám tyto informace nepodložené a tak dále, tak hezky honem rychle zabrzděte. Protože přesně tohle totiž prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman v té své knize uvádí třeba, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mučahídů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán a odtamtud dále třeba do Libie, to jsme byli svědky minule třeba, že v minulých letech, Sýrie, to taky jsme svědky, anebo Iráku. Pamatujete si na pas Usáme bin Ládina, který naverboval 3000 mučáhidů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům. Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Perfektně se to nám skládá dohromady s tvrzeními Michaela Springmana mimochodem. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v pasu slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé těch pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Jo? Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. A přesně o tom všem psal Michael Springman z americké ambasády v saudském Riádu. Těch důkazů, jak spolu celá ta světová oligarchická mafie spolupracuje, se vynořuje tolik, že už to není možné přecházet. A o to horší je, že se mainstreamová korporátní média o tyto skuliny a trhliny nezajímají. A místo toho veškerou jejich energii vynakládají na zamlčení a zesměšnění toho všeho. A tím v podstatě poskytují jakési krytí v podobě ideologické clony nebo psychologické bariéry, aby se lidé nedozvěděli to, co se skrývá za tou příslovečnou oponou. Třeba jako média neinformují o tomto americkém programu International Visitors Leadership, který mimo jiné absolvoval Hamid Karzai v roce 1987. Hamid Karzai se potom stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády Hamid Karzai po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Tohle je velmi důležitý program International Visitors Leadership, tak si ho pojďme trochu vysvětlit, jen abyste měli představu o obludnosti takovéhoto projektu. International Visitors Leadership je americký vládní program placený a organizovaný výhradně americkou vládou, který nese název International Visitors Leadership tedy. Je to jeden z klíčových projektů administrativy Spojených států o získání přívrženců z řad mladých, perspektivních, nadějných politiků, biznismenů, vědeckých kádrů a hlavně pracovníků z neziskového sektoru.
Jde jednoduše o lidi, které si pracovníci ze služby americké ambasády vytipují a které americká vláda pozve k okružní cestě po Spojených státech, aby pod záminkou studijního pobytu u nich vzbudila citlivost k zájmům této země, tedy Spojených států amerických. Americká vláda pečlivě připraví okružní stáž pro cizí vedoucí perspektivní nebo chcete-li nadějné představitele, stávající i budoucí. Ti absolvují setkání s americkými senátory, kongresmeny, členy sněmovny reprezentantů, ministry, akademickými představiteli, zástupci z neziskového sektoru, jednoduše občanskou společností, navštíví 4, 5, 6 států, od Kalifornie, Arizony, přes Texas, Oregon až po New York a

což vám samozřejmě lichotí, že si vás váží, že se ptají na váš názor. Jednoduše vzbudí to ve vás snahu se tomu všemu podobat a vyvíjet veškeré aktivity po návratu do České republiky, abyste v tom vašem oboru, profesi, branži nastolili tutéž agendu, jako jste byli svědky ve Spojených státech, protože velkolepá okružní jízda ve vás samozřejmě zanechala ohromný zážitek a samozřejmě mnoho kontaktů. A teď si představte, že tam jezdí vrcholoví politici, akademici, zástupci neziskového sektoru, pracovníci státní správy, kteří stělesňují, zhmotňují agendu Spojených států, kterou vykonávají nejenom tady u nás v České republice, ale kdekoliv na světě. Najdeme tady třeba více než 500 českých občanů mimochodem, kteří tento americký vládní program absolvovali už od roku 1992. Už takto hluboko si Američané připravovali svoje kádry. Symbolické je, že klub českých absolventů International Visitors Leadership působí v rámci amerického centra v Praze na adrese Tržiště 13 na Malé Straně, Praze 1, a je financovaný, což se píše přímo v klubu absolventů tohoto projektu, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických v rámci odboru pro vzdělávání a kulturu, tedy je financován americkou vládou. Jenom pro představu, celkovou představu pár jmén, kdo tento americký program absolvoval. Třeba rakouský ex-prezident Heinz Fischer, ten absolvoval v roce 1964, nebo bývalý kancléř rakouský Wolfgang Schiesel, 1984. Dánský ex-premiér Anders Fox Rasmussen, 1982. Anders Fox Rasmussen, to víme, byl později generálním tajemníkem NATO. A nakonec se Anders Fox Rasmussen stál poradcem Petra Porošenka, tehdy na Ukrajině. Jenom taková souvislost. Francouzský ex-prezident třeba absolvoval tento kurz americký Nicolas Sarkozy v roce 1985. Bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili 1999. Bývalý prezident Německa Joachim Gauck rok 1993. Kancléř Gerhard Schröder 1981, nyní předseda ruské společnosti Rosněft, mám takový pocit, že se tam ještě stále předsedá. Bývalý italský premiér Romano Prodi 1979, bývalý premiér Norska Jens Stoltenberg 1988, později také generální tajemník NATO, stejně jako Anders Fogh Rasmussen, dánský premiér bývalý. Bývalá premiérka v Polsku Beata Šidlová 2004. A samozřejmě v Česku tento program absolvovala třeba Lenka Bradáčová, vrchní státní zastupkyně v Praze, Ivo Ištván, Nora Fridrichová z České televize třeba, bývalý premiér Petr Nečas, ten dokonce dvakrát absolvoval tento kurz, nebo bývalý předseda KDU-ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek také absolvoval tento kurz na konci roku 2013 a tak dál. To byly a jsou všechno američtí bílí koníci, včetně Hamida Karzáího, který se stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Měli ho připraveného. Podívejme se teď na historii, těsnou provázanost a souručenství mezi rodinnými klany Bushů a Bin Ládinů. Těch nevysvětlitelných záhad a okolností, vazeb, spojení a souvislostí tu máme celou řadu, když začneme hlouběji tuto operaci 11. září zkoumat a kutat. Mnozí z vás třeba ještě nevíte, že Bushové a Bin Ládinové spolu úzce spolupracovali už od 70. let minulého století. Byly to rodiny, které se znaly, naštěvovali se, pěstovali mezi sebou přátelské vztahy a samozřejmě spolu podnikali. V roce 1971 se poprvé objevila fotografie v anglických novinách. Tato fotka ukazuje, že Usáma bin Ládin ve věku 14 let a jeho bratr Sálem bin Ládin ve věku 19 let si užívají letní dovolenou v hotelu Astoria ve švédském Falunu. Majitelka hotelu Kristýna Akerbládová uvedla pro list Daily Mail, cituji, byli to krásní chlapci, tak elegantně oblečení, všichni je milovali. Tehdy se psalo rok 1971. Posuňme se teď o 7 let později. V roce 1978 založil George Bush mladší a starší bratr Usáma bin Ládina, Sálem bin Ládin,

Společnost Arbusto Energy. Ropnou společnost se sídlem ve městě Midland v Texasu, tedy v domovském státě Bushu. Salemu bin Ládinovi bylo tehdy 26 let. Už před rokem jedna z největších stavebních společností bin Ládinů na Středním východě, kterou vedl starší bratr Usámy, Salem bin Ládin, investovala do této začínající ropné Arbusto Energy rodiny Bushů. Bin Laden byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. Máme tu tedy prvotřídní napojení na skutečně vrchní kastu a smetánku saudských šejků s rodinou Bushů. Od té doby se datuje spolupráce Bushů a Bin Ládinu, která dále rozkvétala. Zástupce obchodních styků Bin Ládinu a Bushů byl tehdejší agent CIA Jim Budd. Toho Saudové pověřili, aby je zastupoval v Americe při dojednávání obchodů s rodinou Bushů. Agent CIA Jim Budd a George Bush mladší byli blízkými přáteli od doby, kdy spolu byli v Národní letecké stráži, už od vojny v podstatě se znali v Texasu, ale to už je příliš, řekněme, hluboké rozvádění, protože tam se prali masivně peníze z drog a zbraní přes Bank of Credit and Commerce International. Dokonce přes tuto banku se platili zbraně mujahedinům v Afghánistánu tehdy v boji proti Sovětům. A na tuto banku byl napojený i Khalid bin Mahfouz ze Saudské Arábie a od této banky si půjčovala i Bushova Arbusto Oil Company, Arbusto Energy. V roce 1991 byla tato banka vyšetřovaná, tisk ji tehdy nazval nejskorumpovanější finanční institucí v historii. Musíme si uvědomit, abychom se dostali do kontextu té doby, že o 4 roky dříve, v roce 1974, tehdy Henry Kissinger uzavřel tajnou dohodu se Saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického obranného vybavení, vojenského vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Za nějakou dobu se k tomu vrátím při návštěvě Donalda Trumpa v Saudské Arábii v dubnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů. Trump prostě plnil jenom to, k čemu se zavázali touto tajnou dohodou před 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké obranné vybavení. Teď jenom chci, abychom se vpravili do toho dobového kontextu, protože to je vždycky velmi důležité, jak jsem třeba popisoval toho Kennedyho, tak to je něco podobného. Co té spolupráci mezi rodinami Bushů a Bin Ládinů předcházelo? A co je obklopovalo nebo obestíralo v rámci té doby? To je velmi důležité. Ale, jak říkám, to bychom se za chvíli dostali mimo hlavní linii a měli bychom v tom zmatek. Vraťme se tedy přímo k Bushům a Bin Ládinům. Co se ale nestalo? Jedno ráno 29. května 1988, tedy 10 let po začátku spolupráce Salema bin Ládina a George Bushe mladšího, došlo k velmi podivné letecké havárii poblíž města San Antonio v Texasu. Jedno ultralehké letadlo záhadně narazilo do drátů elektrického vedení zhruba 50 metrů nad zemí. Kdo myslíte, že tehdy seděl na palubě toho letadla? Starší bratr Usámy, Salem bin Ládin, který mohutně investoval do Bushovy ropné společnosti. Takto se rodina Bushů odvděčuje svým obchodním partnerům a v roce 2000 se odvděčila podruhé i Usámu bin Ládinovi, stejně jako jeho staršímu bratru Salemu bin Ládinovi. Nejednalo se ale o nehodu jenom tak nějakou. Majitel toho letiště a bývalý mariňák Earl May vzpomínal takto, cituji: byl to velmi zkušený pilot, byl to dobrý pilot. Jenom nemůžeme pochopit, proč se rozhodl točit doprava místo doleva. Další 77-letý pilot ve výslužbě Gary Augbeck z New Brownsfields situaci popsal takto. Nikdo nemohl přijít na to, proč se pokoušel letět zrovna nad elektrickým vedením. Totiž, abychom to pochopili a byli v obraze. Salem bin Ládin měl více než 15 000 hodin letových zkušeností. Přesto se z jeho východu záhadně stočil na západ, aby překřížil elektrické vedení ve vzdálenosti 0,5 kilometru od něj.
naprosto nepochopitelné od zkušeného pilota s 15 tisíci nalétanými hodinami. Je to naprosto neuvěřitelné. A my se jenom můžeme ptát, bylo v letadle už nějaké zařízení, ze kterého se letadlo ovládalo na dálku ze země? Něco jako bezpilotní dron? Pilot jednoduše ztratí nad letadlem kontrolu a jenom bezmocně přihlíží tomu, jak letadlo proti jeho vůli zatáčí na opačnou stranu. Američané už tehdy takové technologie měli. Vzpomínáte na to, jak jsem popisoval operaci Northwoods, tedy letadlo ovládané na dálku ze země? Už 1. prosince 1984 bezpilotní letadlo Boeing 727 vzlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii a je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bez pilota více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Bez pilota, letadlo bez pilota. Jak těžké by bylo nainstalovat takové zařízení do ultralehkého letadla, když to zvládli už o 4 roky dříve s obrovským Boeingem. Zkouška bezpilotního Boeingu proběhla v roce 1984 a Salem bin Laden zemřel v rámci té letecké nehody v roce 88, tedy o 4 roky později. Američané tehdy prokazatelně měli takovéto technologie. A bylo něco takového v ultralightu, ve kterém se zkušený pilot Salem bin Laden stočil naprosto nesmyslně a nepochopitelně na druhou stranu, aby překřížil dráty elektrického vedení, aby to do nich přímo napálil zkušený pilot s 15 000 nalétanými hodinami. Pojďme ale dál. Bushova ropná společnost Arbusto Energy byla ztrátová. Držela se jen tak nad vodou a ocitla se těsně před bankrotem. V září 1984 se proto spojila se společností Spectrum 7 Energy, což byli kámoši a přátelé Bushu. Spectrum 7 Energy se o 2 roky později v roce 86 spojila s Harken Energy, opět obchodní přátelé Bushu a tehdy Reaganovy administrativy. A tato společnost Harken Energy dostala od vlády Bahrajnu smlouvu v roce 1990 na vrtání ropy na moři. Ačkoliv nikdy předtím Harken Energy nikdy nevyvrtala ani studnu v zámoří ani nikde ve vodě. A kdo stál v pozadí Harken Energy? Samozřejmě George Bush mladší s jeho Arbusto Energy, kterou založil se Salimem bin Ladenem. To bylo v roce 1990, čili 2 roky po záhadné smrti Salema bin Ladena v roce 1988. Třeba deník The Outlaw Bank tvrdil, že za tím rozhodnutím vrtat v Bahrajnu stála Saudská Arábie, což by dokreslovalo těsnou vazbu Bushů na Saudy. Zajímavé také je, že tuto bahrajnskou dohodu částečně zprostředkoval investiční bankér ze státu Arkansas David Edwards. A David Edwards byl jedním z nejbližších přátel Billa Clintona. Opět republikáni a demokrati, všichni na jedné hromadě, všichni společně. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Podívejme se teď na nechválně proslulou společnost, která se jmenuje Carlyle Group. Skrze tuto společnost investoval třeba i George Sereš, ale to teď není pro naše povídání důležité, o tom mluvit teď nechci. Tato společnost, tato zbrojní společnost Carlyle Group vlastní velké množství zbrojařských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici, jako je třeba bývalý americký prezident George Bush mladší, někdejší britský premiér John Major. Ale co je zajímavější, generálním ředitelem této společnosti Carlyle Group nebyl nikdo jiný než George Bush starší, tedy otec ex-prezidenta George Busha mladšího, který v téže společnosti figuroval jako poradce. Zbrojařská Carlyle Group je skutečně hnízdo největších parchantů, kteří profitují na válkách a zásobování zbraní komukoliv, kdo dobře a krvavě zaplatí. Najdeme tu třeba bývalého ministra zahraničí Spojených států Jamesa Bakera, který se potom stal výkonným ředitelem Carlyle Group. A právě James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem bin Ladenem, dalším z bratrů Usáme bin Ladena ze Saudské Arábie. To je chucpe, panečku. K té schůzce se samozřejmě ještě vrátíme, protože to jsou ty nevysvětlitelné záhady a trhliny v Matrixu. Ale
V této zbrojařské společnosti Carlyle Group zasedl také bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který Carlyle Group přihrál impozantní kontakty a kontrakty na americký Pentagon. Ale figuroval tu třeba i také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. Opět tu vidíme na jedné hromadě jak republikány, tak demokraty. Žádní nepřátelé, ale v zákulisí všichni kámoši. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Ale co je zajímavější, tato zbrojařská společnost Carlyle Group začala vydělávat neuvěřitelných 250 milionů dolarů denního zisku po útoku na Irák. A kdo myslíte, že byl předchozím generálním ředitelem této zbrojařské společnosti Carlyle Group? No jistý Hamid Karzai, už jsem tady o tom mluvil, kterého Američané dosadili na post premiéra afgánské vlády po útoku na Afghánistán v roce 2001. Ten samý Hamid Karzai, který absolvoval americký výměnný kurz nebo stáž International Visitors Leadership, také jsem ho rozebíral už v roce 1987 ve Spojených státech amerických. Pojďme dál. Tuto zbrojařskou společnost Carlyle Group spolu zakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David M. Rubinstein, který je dlouholetým přítelem rodiny Bushů. Proto tu figuroval George Bush mladší jako poradce a jeho otec George Bush starší jako generální ředitel. David Rubinstein je právník Washingtonu a bývalý politický asistent někdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera. David Rubinstein je také členem výboru pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations. David Rubinstein byl také ve správní radě London School of Economics, přesně té školy, kterou vystudoval v 50. letech minulého století George Sereš. A George Sereš masivně do jím založené Carlyle Group investoval. Jak se nám to krásně spojuje, že? Ale David Rubinstein je také členem správní rady Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. A David Rubinstein seděl také v Rockefellerově trilaterální komisi, ve které zase třeba sedí Madeleine Albrightová, která měla obrovské finanční profity a benefity v Srbsku po bombardování, a kde Američané podporovali mučahídy v 90. letech z Al-Kaidi, včetně samotného Usáme bin Ládina, který měl tehdy bosenský pas, a Američané je podporovali spolu s kosovskou UČK Hašima Tačiho, aby rozmíchávali nepokoje proti Srbům, což právě Madeleine Albrightová vydatně podporovala, protože z toho měla obrovský vejvar potom. A Albrightová sedí v trilaterální komisi, v Rockefellerově trilaterální komisi, spolu s Davidem Rubinsteinem, spoluzakladatelem obří zbrojařské společnosti Carlyle Group. Vidíte, jak se to všechno krásně propojuje? Ti mezinárodní jestřáby mají stejné hnízdo, kde sedí a odkud vylétávají na své loupežnické válečné mise po celém světě. Do této zbrojařské společnosti Carlyle Group mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ládinů. V čele se šejkem Mohammedem Bin Ládinem, který má 52 dětí, včetně slavného Usáme Bin Ládina. Vedle rodiny Bin Ládinů také do Carlyle Group masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid bin Talal. Jak může George Bush mladší bojovat proti rodině Bin Ládinů, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George Bush mladší figuroval jako poradce? Vždyť to je naprosto neslýchané. George Bush byl poradcem společnosti Carlyle Group, do které mohutně investoval saudský rodinný klan Bin Ládinů. Této Carlyle Group šéfoval Hamid Karzai, který byl dosazený do funkce premiéra v Afghánistánu po americkém útoku, a po něm ji řídil George Bush starší. Jeho syn, bývalý prezident George Bush mladší, byl poradcem v této zbrojařské korporaci a masivně do ní investoval saudský rodinný klan Bin Ládinů. Takže američtí Bushové, Hamid Karzai z Afghánistánu, Bin Ládinové ze Saudské Arábie a saudský princ Al-Walid bin Talal. Všichni v jedné zbrojařské společnosti Carlyle Group. Fakt ještě existuje vůbec nějaký hlupák, který je ještě tak tupý, že nedokáže pochopit tyto souvislosti, které přímo křičí. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o podlahu.
To jsou dozdrojovatelná fakta, jak se na veřejnosti předstírá, že to jsou dva nesmiřitelní rivalové, nepřátelé. Ale ve skutečnosti v zákulisí spolupracují. Protože proč? Jaký je motiv? Co z toho mají? Někdo by se mohl říct, někdo by se mohl ptát. Carlyle Group je společností, která vlastní mnoho zbrojařských korporací. A čím je světové napětí intenzivnější, čím více se zbrojí, čím mohutněji se investuje do armády, tím více takovéto Carlyle Group profitují a tím více se zúročují akcie a dividendy různým poradcům Bushům na jedné straně nebo investorům Bin Ladenům na straně druhé. Obě strany, které na veřejnosti vystupují jako nesmiřitelní nepřátelé, si v zákulisí mnou ruce uspokojením, jak jim akcie zkvétají. To se nám to daří, to se nám to daří, že, pane spoluzakladateli Davide Rubinsteine? Když Carlyle Group začala vydělávat každý den 250 milionů dolarů po útoku na Irák. Válka v Iráku byla jeden monstrózní, mamutí, impozantní, lukrativní obchod se zbraněmi, s krví a lidským utrpením. Nelítostní a bezskrupulózní psychopaté a sociopaté se na válce v Iráku a v Afghánistánu neuvěřitelně napakovali. Tu částku si ani nedokážeme představit. 250 milionů dolarů denně. To je něco kolem 6 miliard korun denně. A to byla pouze jedna společnost, Carlyle Group. Těch společností byly desítky a každá se přímo zalikala pod vodopádem miliard dolarů z této války. Války v Afghánistánu i Iráku byly neuvěřitelným zdrojem zisků pro vojensko-průmyslový komplex. To je tak obrovská mašinérie, kterou si ani nedokážeme představit a jedou v tom všichni skorumpovaní parchanti z vládnoucích elit až dodnes. Nejenom třeba na válkách v Afghánistánu nebo v Iráku, ale třeba na válce v Sýrii. Jenom drobný příklad, když jsem tu zmínil tedy tu Sýrii. Bývalá britská premiérka Theresa May má manžela jménem Philip May. A právě jeho investiční firma se vydatně napakovala třeba na bombardování Sýrie v roce 2018. Jak jsem zmínil, Philip May je manželem bývalé britské premiérky Theresa May. Zároveň Philip May působil jako její neoficiální poradce, takže získával spoustu vysoce interních a důvěrných informací. Tyto vnitřní informace mohl využívat ke značnému ovlivňování akcí společností, do kterých jeho firma investovala. A tak to také proběhlo. Philip May, manžel britské expremiérky Theresa May, byl řídícím pracovníkem investiční firmy Capital Group. Tato investiční firma Capital Group kupuje akcie společností z různých oborů po celém světě. Ale co je zajímavější, tato Capital Group Philipa Maye nakoupila i tisíce akcií největší světové zbrojařské firmy Lockheed Martin Corporation. Capital Group Philipa Maye vlastnila v březnu 2018 asi 7,9 akcií firmy Lockheed Martin, což byl podíl v hodnotě v ten okamžik více než 7 miliard liber. A teď, 14. dubna, to bylo tedy v březnu, a 14. dubna 2018 Theresa May nařídila britský vojenský zásah v Sýrii v rámci fingovaného chemického útoku v městě Duma. To si možná pamatujeme, útok ve městě Duma v roce 2018. V tomto zásahu byl poprvé použitý nový typ střely s plochou dráhou letu, zvaný JASSM. Jenže tato střela JASSM je vyráběna výlučně touto zbrojařskou firmou Lockheed Martin Corporation. Každá z těchto střel JASSM, z těch střel s plochou dráhou letu, stála zhruba milion dolarů. A v důsledku jejich širokého použití akcie Lockheed Martin citelně stouply. Takže firma Capital Group, manžela britské premiérky Philipa Maye, se na akcích Lockheed Martin napakovala neskutečným způsobem. A to otvírá řadu otázek. Věděl Philip May už v březnu 2018 z kruhu kolem manželky Theresa May, že se chystal nějaký fingovaný útok v Sýrii konkrétními raketami s plochou dráhou letu JASSM firmy Lockheed Martin, a proto masivně kupoval už předem, ještě před útokem v březnu, ten útok byl v dubnu, on v březnu kupoval tisíce akcií Lockheed Martin.
V tomto případě manžel tehdy úřadující premiérky Theresy May měl prospěch z rozhodnutí jeho manželky, která vydala pokyn k bombardování Sýrie. Tak to je jenom takový příklad. Ale vraťme se zpět ke zbrojařské Carlyle Group, ve které seděl klan Bushů a do které investovali Saudové jako Bin Ladenové nebo saudský princ Al-Walid bin Talil, a kde byl generální ředitel Hamid Karzai, pozdější premiér afghánské vlády, a kterou spolu založil obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Pojďme ale ještě dál. Židovský obchodník a spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group David Rubinstein zná ještě dalšího židovského obchodníka Larryho Silversteina. Vyhledejte si třeba Israel Bonds, tam figurují oba dva vedle sebe hezky pěkně v rozhovoru celkem nedávno v roce 2020, jak David Rubinstein, tak Larry Silverstein. A kdo pak byl Larry Silverstein? Larry Silverstein byl vlastníkem budovy Světového obchodního centra číslo 7. A právě tento Larry Silverstein uzavřel 24. července 2001, považte necelé dva měsíce před pádem dvojčat, 6 týdnů zhruba, včetně jím vlastněné budovy číslo 7, do které nevrazilo žádné letadlo, ale která se přesto zřítila, tak 24. července 2001 tento Larry Silverstein uzavírá kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99-letou nájemní smlouvu, ale tentokrát ne pouze na jím vlastněnou budovu číslo 7, ale na celý komplex budov Světového obchodního centra. A těch 6 týdnů před údajným teroristickým útokem byla součástí této nájemní smlouvy pojistka v hodnotě 7 miliard dolarů, samozřejmě pro případ překvapivě teroristického útoku. Kdo pak to Larry Silversteinovi asi poradil? Že by jeho další židovský kámoš David Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group a velmi úzký přítel rodiny Bushů, který měl od Bushů nejenom mladšího poradce Busha, ale staršího generálního ředitele předtím, Bushe staršího, exkluzivní informace předem. Jenom si to představte. Židovský obchodník David Rubinstein zavolal svému druhému židovskému obchodníkovi a kamarádovi Larrymu Silversteinovi. Hele, brácho, okamžitě zvedni zadek a okamžitě si sjednej pojistku na komplex budov Světového obchodního centra a dej tam pojistku proti teroristickému útoku. Pekelně se na tom napakuješ. No a Larry Silverstein neváhal a tento kontrakt sjednal 6 týdnů před 11. zářím. To stihl. Tohle je samozřejmě pouhá spekulace, ale ruku na srdce, je to tak daleko od pravdy? Dva vykutálení židovští obchodníčci, kteří umí vydělat na všem. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, tak jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je jako zhruba 20 dní války v Iráku za 250 milionů denně, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Už potom třešničkou na dortu je skutečnost, kdy 4. července 2001 Usámu bin Ládinovi, na kterého byl vydaný mezinárodní zatykač už od roku 1998, se dostalo lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, kde ho dokonce navštívil velitel místní pobočky CIA. No proč? Protože samotný Usáma bin Ládin umíral později v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001, několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji v Emirátech. Tak to se už musíme skutečně vážně jenom smát. Tyto dva rodinné klany Bushů a Bin Ládinů, které na veřejnosti působí jako nesmiřitelní protivníci a rivalové, jsou v zákulisí jedna parta, která drancuje, loupí a devastuje planetu a rozeštvává jednotlivé frakce skupin lidí na planetě, v různých místech planety, v horkých oblastech,
proti sobě, aby obě strany zásobovaly zbraněmi, municí, raketami, letadly, aby se mezi sebou mydlili, řezali a mlátili. A oni si budou mnout ruce, jak vojensko-průmyslový komplex profituje a oni si na krvavých penězích mastí kapsu. To se nám to daří, to jsme jim to pěkně rozjebali, že? To se pěkně zakousli ti rezaví a černí bravenci těmi kusadly do sebe a mydlí se a řežou se a my jim ještě pomůžeme. Oběma dvěma dohromady. Uveďme si jenom jeden příklad, jeden takový malý příklad za všechny v rámci toho vojensko-průmyslového komplexu. Víme, že společnost Blackwater prováděla v Iráku takzvané černé operace Black Ops, které oficiálně americká armáda nemohla provádět. Šlo o různé masakry, únosy, trancování, likvidace domácího civilního obyvatelstva anebo snajpery, kteří byli vyslaní na konkrétní cíl, rozuměj konkrétního člověka. Na takovéto Black Ops, černé operace, si Američané najímali soukromé bezpečnostní agentury jako krycí společnosti CIA nebo respektive něčemu, čemu můžeme říkat Deep State. A jednou z takových společností byla Blackwater. Tato Blackwater se několikrát přejmenovala, teď je to Constellis Holdings, dříve to byla Academy a původně tedy se jmenovala Blackwater. A tuto společnost Constellix Holding řídí mužské představenstvo, do kterého patří miliardář Red McComb, potom John Ashcroft, bývalý generální prokurátor za éry George Bushe, Bobby Iman, což je admirál ve výslužbě, anebo Jack Quinn, což je přední demokratický poradce, který působil jako šéf štábu viceprezidenta Ella Gorea a jako poradce ex-prezidenta Billa Clintona. Tady opět vidíme, jak jsou Blackwater, pak Academy a dnes Constellis Holdings nalezli jak lidé kolem George Bushe, tak i lidé kolem Ella Gorea nebo Billa Clintona. Tedy jak demokraté, tak křídlo republikánů. Stejně jako ve zbrojařské Carlyle Group, kde figuroval rodinný klan Bushů, Bush starší jako generální ředitel a Bush mladší jako poradce, ale také vedoucí personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. A zase, jak republikáni, tak demokraté. Obě skupiny dohromady, žádný rozdíl. Všichni světoví loupežníci, členi světové gaunerské oligarchické mafie, si chtějí urvat svůj kus šťavnaté flákoty a vždycky tu operují obě skupiny, svorně vedle sebe. Protože kdyby tu operovala jen jedna, tak ta druhá by to na ní naponcovala. Takže si samozřejmě musí navzájem víc vstříc, brácha na bráchu, brácha na mě, já ti jdu na ruku a ty mě zatím dosadíš tohle představenstvo a my potom tvé lidi umístíme tam a tam a tak dále. To znamená, v Americe to jsou republikáni a demokrati, kteří se v telce boxují a v zákulisí figurují ve stejných společnostech, stejně jako Američané s Kuvajťany, viz Securacom, později StraightSec, nebo Američané se Saudy, viz zbrojařská Carlyle Group. Veškerá světová mafie organizovaně spolupracuje, organizovaně rozeštvává skupiny lidí proti sobě, aby vznikalo napětí, výbušná atmosféra, občanské nepokoje, války a oni se mohli pakovat dodáváním, zásobováním zbraní na obou frontách. Tady to vidíme v celé své nahotě, v celé své kráse, na konkrétních tvrdých důkazech. Američané naprosto nepokrytě obchodují se Saudy a ty vazby jak demokratů, tak i republikánů na Saudy jsou třeskuté. Nech se vypravíme dál, pojďme si ty vazby pro lepší paměť zrekapitulovat. Každý bod samozřejmě co nejstručněji. Za prvé, ex-prezident George Bush byl poradcem ve zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generálními řediteli pozdější afgánský premiér Hamid Karzai a po něm George Bush starší a kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ládinů. Za druhé, do Carlyle Group také masivně investoval saudsko-arabský princ Al-Walid Bin Talal. Za třetí, George Bush mladší založil spolu se starším bratrem Usámy Salmánem Bin Ládinem v roce 1978 ropnou společnost Arbusto Energy. Salem Bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. To si vzpomínáme, co jsem tady probíral. Za čtvrté, Bank of Credit and Commerce International,
prala peníze z drog a zbraní, financovala mudžahídy v 80. letech v Afghánistánu v boji proti Sovětům a zároveň financovala 25 miliony firmu Arbusto Energy, George Busha mladšího a Salmana Bin Ladina. Za páté, vzpomínáte si na hezkou tvářičku na Irách, kuvajtské zdravotní sestry, která prohlásila před americkým kongresem, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazují miminka z kuvajtských inkubátorů. Později se však ukázalo, že tato na Irách zdravotní sestra byla dcerou Sauda al-Sabaha, kuvajtského velvyslance ve Spojených státech. K válce v zálivu se dostanu podrobněji v kapitole o vazbách Američanů s kuvajskými šejky. To bude taky velmi zajímavé, počkejte si na to. Za šesté, v rámci té Saudské Arábie, abychom to probrali. Za šesté, po teroristických útocích 11. září byly všechny lety v americkém vzdušném prostoru zastavené, ale došlo k jedné výjimce. Bílý dům povolil letadla, která vyzvedla 140 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ladinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivezli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. To psali dokonce v Denver Post, to není žádný výmysl, k tomu se později také dostaneme. Za sedmé, bývalý americký ministr zahraničí James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šafikem Bin Ladinem, dalším z bratrů Usámy Bin Ladina ze Saudské Arábie. Za osmé, skrze WikiLeaks vyšlo najevo, že do Clintonovy nadace přispívali významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu a rovněž jiné muslimské státy, a to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministryně zahraničí Spojených států amerických, to na 2008 až 2012 za Obamy. Jenom ze samotné Saudské Arábie Hillary Clintonové dorazilo nějakých 10 milionů dolarů. Další miliony zaslali Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Brunei nebo Alžírsko. O nadstandardním vztahu rodiny Clintonů k rodu Saudů není pochyb. Za deváté, a to je právě navazující bod na tu osmičku, Hillary Clintonová měla velmi blízký vztah k její pravé ruce jménem Huma Abedinová, což je saudská občanka, dcera prominentních islámských učenců. Její matka je děkankou v saudské univerzitě v Džidě. A právě Humě Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení poprvé v roce 2009, když jí Hillary Clintonová jmenovala za zástupkyni šéfa štábu operací. Vidíme, jak republikáni, tak demokraté všichni berou plnými hrstmi od Saudů a obecně z peněz nasáklých ropou. Za desáté. Pamatujeme si na aféru Pizzagate, ve které se hrál ústřední roli Jeffrey Epstein. Na jehož Lolita Expressu, respektive Boeingu 737, létali prominentní elitní premiéři, prezidenti, ministři, bankéři, kapitáni průmyslu a všichni si užívali sex s náctiletými dívkami, s lolitkami ve vzdušném prostoru. Tak Jeffrey Epstein měl naprosto významné krytí v nejdůležitějších kruzích a významných pozicích světové oligarchie. Udržoval kontakty třeba s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, bývalým britským ministerským předsedou Tony Blairem, anebo saudským korunním králem Mohamedem bin Salmanem. Takže Saudové jedou naprosto ve všem ruku v ruce s čelními představiteli západních elit globalistů. Saudové takto úzce podnikají nejenom s Američany, ale třeba si Saudové uplácejí i jiné státní představitele. Za jedenácté. Ve Španělsku před pár lety probíhala medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI., král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, byl vyšetřovaný kvůli offshoreovému účtu s penězi, které dostal před 10 lety od saudsko-arabského krále. Šlo o, a teď se podržte, 100 milionů euro. Co musel španělský král Saudům slíbit, když mu jen tak na offshoreový účet střelili Mírnix Týrnix 100 milionů euro, což je zhruba 2,5 miliardy korun. Tady vidíme, že mezi těmi vrcholovými elitami protékají obrovské peníze, které si ani nedokážeme představit. Za dvanácté, třeba ukrajinský parlament schválil před několika lety zákon o rozprodeji ukrajinské půdy,
zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. Ten limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. To byl minimální limit, 200 000 hektarů půdy. Velký zájem má právě Saudská Arábie, překvapivě, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu, zemědělskou firmu, největší ukrajinskou. Tehdy šlo o to, že Mezinárodní měnový fond, to jsou ti jestřáby, kteří taky zahrnují do kouta i Srby, že půjčili jim, samozřejmě potom, když jim rozflákali zemi na padrč, tak jim potom půjčili milostivě, aby to mohli platit a byli zadluženi do konce života a další tři generace, tak tento Mezinárodní měnový fond zatlačil tehdy Ukrajinu do kouta a sdělili jim, že bez prodeje půdy investorům nebude už žádná další půjčka Ukrajině. Takže si Ukrajinu rozeberou na kusy, supy a hyeny, opět globalisté a opět Saudové se mezi nimi výrazně výjímají. Za 13. Možná si taky vzpomínáme, že v neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saudskou Arábii. Tady se setkala se saudským králem Salmanem bin Abd al-Azizem a s jeho zástupci. Merkelová tehdy sdělila saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty mimochodem jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě. A kromě jiných smluv a memorand, Merkelová uvedla tehdy, že Německo bude nadále nabízet školení pro saudskou policii, bezpečnostní složky a pohraniční stráž. Chápete to? Německo školí a cvičí saudskou policii, vojáky a pohraniční stráž. Na co pohraniční stráž před uprchlíky? Německo, které na jedné straně vyřvává refugees welcome, uprchlíci vítejte, a na druhou stranu cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si hlídali jejich vlastní hranice před uprchlíky. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o futra dveří. Nám sem Německo láduje miliony uprchlíků a to samé Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby jim do země uprchlíci neproudili. Do arabské země, arabští uprchlíci. Proč to dělají, pro boha? Někdo by se mohl zeptat. Rodina Saudů v Saudské Arábii využívala bohatství z ropy k ukotvení sociálního blahobytu a smíru. Do takové míry, že země do dnešní doby připomíná spíš západní vyspělou zemi. Ovšem se sociálním standardem někdejšího Švédska. Dnes už ne, Švédsko je dnes úplně nikde jinde. Jo, ale to je i jeden z důvodů, proč Riad odmítá přijímat muslimské běžence a uprchlíky ze Sýrie, z Afriky a z ostatních zemích muslimského světa. Protože by tito uprchlíci rozvrátili sociální blahobyt a smír v zemi Saudů. Mají strach o uchování svého sociálního standardu v rámci své rodinné diktatury. Oni to nedělají jenom tak, ale mají k tomu zatraceně dobrý důvod. Saudové jsou přímo ve středu té globální hry, ruku v ruce se západními velmocemi. Za 14. v roce 2016 německá vláda schválila tehdy několik vývozů zbraní do Saudské Arábie a Ománu. Bylo to konkrétně 23 vrtulníků Airbus, 660 kulometů, 660 dodatečných hlavní a 550 samopalů. Tím dodavatelem byla tehdy německá zbrojařská firma Heckler & Koch. Dál 130 automatických pistolí a automatických pušek a 65 000 nábojů do minometu. Tady byl zase dodavatelem německý výrobce zbraní Rheinmetall. Takže tady je vidět, jak Německo dodává zbraně do Saudské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů. A ještě kromě dodávky zbraní, Německo cvičí saudskou pohraniční stráž, aby si Saudové bránili hranice před uprchlíky. Za 15. když si to vsadíme do časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017, což bylo 3 týdny po návštěvě Angely Merkelové, všímejme si té časové osy. Taktéž do Riádu Saudské Arábie zavítal i americký ex-prezident Donald Trump. A ten tady sjednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu 9 bilionů korun. Za 16.
Vezměme si Kanadu a společnost General Dynamics z Ontária. Od této společnosti si Saudové objednali bojová vozidla. Mimochodem, Kanada sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To tehdy obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stéphane Dion. Za 17. protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodávala britská společnost Thales Air Defence, a to podle smlouvy podepsané v roce 2007. Takže Německo, Američané, Kanaděné i Britové všichni sjednávají obrovské zakázky z větší části zbrojařské firmy vojensko-průmyslový komplex se Saudskou Arábií. Za 18. Možná si také vzpomínáme na březen 2019, kdy byla zveřejněna zpráva Výboru pro dohled a vládní reformu americké sněmovny reprezentantů. A v této zprávě se pravilo, že Donald Trump se snažil prosadit, aby americké korporace prodaly jadernou technologii Saudské Arábii. To je pecka jako prase. Trump chtěl pomoci Mohamedu bin Salmánovi získat zakázané americké jaderné zbraně. To je něco šíleného, protože bývalý poradce pro národní bezpečnost Trumpovy administrativy Michael Flynn a Trumpův zeť Jared Kushner působili ohledně této dohody jako prostředníci. Michael Flynn byl poradcem dceřiné společnosti IP3 International, která je přímo autorem výstavby jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Samotná IP3 International představila tuto dohodu jako, cituji, Marshallův plán pro střední východ. Trump, myslím, v únoru nebo březnu 2019 to bylo, pozval 12 firem do ovalné pracovny, aby projednali výstavbu jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Toho setkání se zúčastnili bývalý ministr energetiky Rick Perry, členové Rady pro národní bezpečnost a ministerstva zahraničí. Jenomže na té schůzce v oválné pracovně spolu s Donaldem Trumpem byli také zástupci korporace CBS, dříve Westinghouse Electrics, kterou vlastní společnost, která investovala do mrakodrapu na Manhattanu, který patří rodině Jareda Kushnera. A položme si otázku, proč Donald Trump na jedné straně řve, nebo řval, že žádní migranti do Spojených států zakážeme příchod uprchlíků do Spojených států. A na druhé straně prosazuje tak obrovské bezpečnostní riziko, jakým je postoupení jaderné technologie Saudské Arábie. A v tomto okamžiku připomenu to, o čem jsem hovořil o pár desítek minut dříve v tomto pořadě. Protože v roce 1974 Henry Kissinger tehdy uzavřel tajnou dohodu se saudsko-arabskou měnovou agenturou SAMA. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického vojenského obranného vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrózní spolupráce Američanů se Saudskou Arábií. Proto Donald Trump přijel v Riádu v květnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů do Saudské Arábie. Proto byl na spadnutí obrovský kontrakt, kdyby Američané postoupili Saudské Arábii technologii pro výrobu jaderných zbraní. Trump plnil prostě jenom to, k čemu se zavázali Američané touto tajnou dohodou před zhruba 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké vojenské obranné vybavení. Všechno to má zárodek v tajné dohodě z prosince 1974 Henryho Kissingera se Saudy. Ale důvod, proč Donald Trump sjednal obrovské zbrojní kontrakty v květnu 2017, má ještě další logické vyústění. Za 19. O rok dříve, v roce 2016, Američané odtajnili dokumenty spojující saudskou královskou rodinu s útoky 11. září. A pak najednou americký kongres přehlasoval veto prezidenta Baracka Husajna Obamy, který umožňuje pozůstalým obětem z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za její podíl na útocích.
Baracku Husajnu Obamovi se tehdy nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové pohrozili, že z amerických bank stáhnou své peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar. To znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy, jak později v květnu 2017 dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. Oni můžou stáhnout 3/4 bilionu z amerických bank. A Saudové hlavně můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A Američané si je musí hýčkat, předcházet si je. Saudská Arábie je centrem islamského terorismu. Je to země, kde vznikla Al-Káida v rodině místního oligarchy a stavebního magnáta Bin Ládina, otce Usáme Bin Ládina, který jenom ve Spojených státech disponuje desítkami hotelů a kancelářských budov, které jeho mamutí developerská firma postavila, stavební firma. Propojení mezi rodinou Bin Ládinů a rodinou Saudů a americkými neokony kolem rodiny Bushů, Dicka Cheneyho a dalších je doslova děsivé. Za 20. dokonce CIA dodnes provozuje síť mujahedínů s americkými vízy pro operace po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydávala víza teroristům. Přesně toto prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Kaidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman ve své knize uvádí, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mujahedínů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán, a odtamtud do Libie, Sýrie nebo Iráku. Pamatujete si na pas Usámy Bin Ládina, který naverboval 3000 mujahedínů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům? Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v pase slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitelé pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. Všichni spolu pečou. Přesvědčujeme se o tom stále dokola. Žádní přátelé a nepřátelé neexistují. V zákulisí spolu celá tato světová oligomafie kšeftuje a všichni jsou kámoši. Vždyť všímáte si, co se aktuálně děje v Saudské Arábii? Saudská Arábie jako jedna z prvních zemí na světě natvrdo utahuje šrouby pro své neočkované občany. Autoritářský stát Saudská Arábie oznámila, že pro neočkované obyvatele vešel v platnost od 1. srpna zákaz vstupu do obchodů, obchodních center, restaurací nebo na trh. Informoval o tom server Al Arabiya News. Prostě Saudové jedou s globalisty naprosto natvrdo v podvodu migrace i v podvodu covidismu. Napadlo by vás vůbec někoho, že zrovna právě Saudská Arábie vystartuje jako první takto natvrdo po neočkovaných proti covidu? Pro veřejnost je to jenom pohádka pro dospělé a hra na toho hodného a zlého policajta. Aby se rozmíchávalo napětí, veřejnosti se předhodila záminka, proč je nutné investovat do armád, do zbrojního průmyslu, kdyby panoval mír totiž. No tak by ty důvody investic do zbraní, do armád najednou zmizely. Ty stovky miliard dolarů utrácených v černých dírách živených válkami, neklidy, napětími, chrastěním se zbraněmi. Celý tento komplex by byl najednou zbytečný. Třeba v roce 2018 americká sněmovna reprezentantů schválila svou verzi vojenských výdajů Spojených států na rok 2019 a to ve výši 717 miliard dolarů. O rok dříve, tedy v roce 2017,
to bylo 725,9 miliard dolarů. Jenom pro srovnání, druhá Čína na zbrojení vydala v roce 2017 228 miliard. Třetí byly Saudové se 69 miliardami. Čtvrté Rusko se 66 miliardami. A pátá skončila Indie se skoro 64 miliardami. Těmi největšími mezinárodními teroristy jsou ve skutečnosti samotné vlády velmocí. Jenom ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku rudý teror 60 milionů lidí. Hitlerův režim 22 milionů lidí. Mao Tse-tung 60 milionů venkovských rolníků. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony zavražděných vládou v Kambodži. To byl Pol Pot. Půl druhého milionu obyvatel zabitých v Turecku. 300 tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc lidí ubito k smrti mačetami ve Rwandě. A tak dále, a tak dále. To bychom tady mohli vypočítávat. Tady vidíme, že největšími mezinárodními teroristy jsou samotné vlády, a nejenom ta v Bílém domě, které přiživují napětí, strach a nedůvěru mezi státy, aby před veřejností ospravedlnili ty stovky miliard pumpovaných do černých děr nekonečného zbrojení. Vidíme, že první zemí, která pumpuje nejvíce peněz do zbrojení, jsou Spojené státy, to by nás nepřekvapilo, druhá je Čína a třetí, kdo? No přece Saudové s 69 miliardami. Chceme ještě nějaký další důkaz? Stále se najde nějaký hlupak, který to ještě nechápe. Saudská Arábie dokonce požívá významného postavení a velké podpory dokonce i v OSN. Za 21. Saudská Arábie byla zvolena do Rady Organizace spojených národů OSN pro lidská práva. Pro boha, na co si tu hrajeme? Přední saudské rodiny, prominentní Saudové s úzkou vazbou, šejkové s úzkou vazbou na saudskou královskou rodinu, Británie, Německo, Amerika, Kanada, pa i bývalý španělský král, všichni se s nimi objímají. Plácají se po ramenou, sjednávají zbrojařské kšefty za stovky miliard dolarů a nikdo nám tu bude mydlit oči, že se stará o fungování lidských práv v Saudské Arábii, aby tam ženy měly řidičáky, když ta země byla zvolená do Rady OSN pro lidská práva. Pro boha, jaká tam jsou lidská práva? Ženy v Saudské Arábii dál nemohou třeba jíst svobodně v restauraci na veřejnosti. Ženy nesmějí chodit nezahalené v Saudské Arábii. Ženy nesmějí chodit ven nebo cestovat bez mužského doprovodu v Saudské Arábii. Ženy v této zemi se nesmějí bavit s cizími muži, tedy s nikým, kdo není z rodiny. Saudské ženy se nesmějí vdát za toho, koho chtějí. Saudské ženy si nesmějí zřídit bankovní účet a tak dál a tak dál. Možná se už tam pár věcí třeba trošku změnilo, ale ten signál je naprosto jasný. Je to opět hra na veřejnosti předstírání, jak Západ domlouvá těm zlobivým Saudům, aby dodržovali nějaká ta lidská práva, ale když s nima kšeftují ve stovkách miliard dolarů, nechávají se uplácet, tak z nich Saudové mají tak akorát legraci. Pustí jim pár stovek milionů dolarů nebo euro, nasáklí chropou a oni se před nimi podělají, padnou na zadek, všichni si je uplatí. Tak jaká pak lidská práva? Ale když rozplétáme různé vazby a souvislosti na té mezinárodní úrovni světové oligarchické mafie, nejenom tedy se Saudskou Arábií, nestačíme se divit, protože Carlyle Group, o které jsme hovořili, zdaleka není všechno. Bratr ex-prezidenta George Busha mladšího, Marvin Bush, byl členem správní rady společnosti Securacom od roku 1993 do konce roku 2000. V září 2001 už oficiálně nefiguroval v této společnosti. Nicméně je to podle mě jenom kouřová clona maskování, něco jako Andrej Babiš, který taky nefiguruje v Agrofertu, ale každý ví, že ano. Svěřenský fond, že? Marvin Bush seděl ve správní radě, ale už možná svou práci v rámci bezpečnosti budov Světového obchodního centra udělal a už nebyl potřeba. Zajímavější byla ale skutečnost, kterou ti mainstreamoví pravdovědci takticky obcházejí,
A to, že mezi lety 1991 až 2001 byl generálním ředitelem této společnosti bratranec ex-prezidenta George Bushe mladšího Wirt Walker. Společnost Securacom, která se později přejmenovala na StraightSec, je americko-kuvajtská korporace, poskytující bezpečnostní služby. Mohutně do ní totiž investovala kuvajtská investiční skupina KUVAM, psáno KUVAM, pokud by si zachtěli vyhledat. Navíc bratr ex-prezidenta George Bushe, Marvin Bush, byl také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě této kuvajtské KUVAM společnosti, která navíc masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. A ono to dává celkem i logiku, to souručenství a spojení nebo sepětí Američanů s Kuvajťany, tak i se Saudy, protože proč George Bush starší kromě jiného začal válku v zálivu v roce 1990, kdy Američané

inkubátorů. A později se ukázalo, že ta Najrách byla ve skutečnosti dcerou Sauda Al-Sabaha, což byl kuvajtský velvyslanec ve Spojených státech amerických. Takže Američané si jenom chránili svoje vlastní ropné investice a své obchodní partnery, když předtím poskytovali chemické směsi jako sněč slezinou jejich spojenci proti Iránu svému Sadámu Husajnovi na válce v zálivu a tak dále. Teď nebudeme rozpitvávat, ale je zajímavá ještě jedna věc. 2 měsíce před invazí Sadáma Husajna do Kuvajtu, 20. června 1990, George Bush mladší prodal 2/3 svých akcií ve společnosti Harken Energy. Vzpomínáte si, jenom pro osvěžení paměti, jak jsem popisoval, že George Bush mladší a starší bratr Usámy Salim bin Laden založili v Texasu společnost Arbusto Energy, která skoro zbankrotovala, tak se spojila vedle Spectrum 7 Energy se Harkenem Energy, ale stále zatím stály Bushové a jejich obchodní partneři. Tak právě George Bush mladší prodal 2 měsíce před útokem Iráku na Kuvajt své akcie v této Harken Energy. Tehdy se psalo, že George W. Bush kvůli tomu porušil zákon, protože transakce byla prodejem akcí osob zasvěcených do vnitřních událostí nebo informací. Jednoduše, že zneužil vnitřní exkluzivní informace o chystaném útoku, když ostatní takovou informaci mít nemohli. No a samozřejmě proběhla válka v zálivu tehdy, Američané ochránili kuvajtská ropná pole a vypráskali Sadáma Husajna vyčerpaného svleklé války s Iránem. No a v této souvislosti je ještě zajímavá situace po takzvané operaci Pouštní bouře. Zmínil jsem, že starší bratr Usámy Salim bin Laden šéfoval jedné z největších stavebních společností na Středním východě. Ta společnost se jmenovala Bin Laden Brothers Construction, později se přejmenovala na Bin Laden Group, jednoduše Bin Laden Group. A když Salim Bin Laden zemřel v roce 1988 u města San Antonio v Texasu na záhadnou leteckou nehodu, společnost samozřejmě zůstala přirozeně v rukou saudské rodiny Bin Ladenů. A teď se k tomu dostávám, protože tato obří stavební společnost v regionu Bin Laden Group pomáhala Američanům budovat jejich letiště právě na Středním východě. To je chucpe, panečku. Saudská rodina Bin Ladenů pomáhala Američanům budovat letiště na Středním východě. Koho by to napadlo? Historie je plná paradoxů. Jenom pro naši představu, stavební společnost Bin Laden Group má zhruba kolem 40 000 zaměstnanců a je zastoupená ve velkých městech Saudské Arábie a arabských hlavních městech. To znamená Bejrút v Libanonu, Káhira v Egyptě, Amán v Jordánsku a Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Mimochodem právě v Dubaji byl lékařsky ošetřený doktor z Bílého domu Usáma bin Laden 4. července 2001 a přijel se tam za ním podívat šéf zdejší pobočky CIA, tam, kde mají sídlo bin Ladenové, nebo jedno ze sídel té jejich firmy Bin Laden Group v Dubaji. Stavební společnost Bin Laden Group staví dálnice, bytové jednotky, domy, továrny, hangáry a dokonce vojenské základny. A to je další chucpe. Některé vojenské základny jsou součástí americko-saudské dohody s názvem Peace Shield, to znamená mírový štít, tehdy se to jmenovalo. Takže saudská rodina Bin Ladenů pomáhala Američanům stavět nejen letiště po operaci Pouštní bouře v 90. ale dokonce jim pomáhala budovat některé vojenské základny na Středním východě. Tak to jsou takové opravdu neskutečné kontrastní paradoxy historie. My si jenom zapamatujeme sepětí a souručenství Američanů s Kuvajťany i se Saudy. Pojďme ale zpět ke společnosti Securacom, později StrateSec. Tato společnost Securacom, později se přejmenovala na StrateSec, zajišťovala bezpečnost pro United Airlines, což byla společnost, jejíž 2 letadla byla zapojená do operace 11. září. Může to být náhoda, samozřejmě. Ale dál, tato americko-kuvajtská společnost StrateSec zajišťovala bezpečnost v mezinárodním letišti Dallas. Ne Dallas, ale Dallas, Dulles, Dallasovo letiště, jo, spletli. A od začátku 90. let až do 11. září i v komplexu budov Světového obchodního centra. Dokonce mezi lety 1996 až 2000 nainstalovala tato společnost do budov Světového obchodního centra nový bezpečnostní systém. Marvin Bush, bratr ex-prezidenta George Bushe, byl tak

ředitelem holdingu pojišťoven HCC až do listopadu 2002. A u této společnosti HCC byla pojištěná část budov Světového obchodního centra. A právě tato HCC, dříve Houston Casualty Company, má Houston, Texas, domovský stát Bushů, poskytla část pojištění na budovách Světového obchodního centra po jejich zničení. Takže pro stručnou rekapitulaci toho, co jsme si dnes řekli. Máme tu ex-prezidenta George Bushe, jehož bratr Marvin Bush byl členem správní rady společnosti Securacom, později StrateSec, která zajišťovala bezpečnost jak pro budovy komplexu Světového obchodního centra, ale také letecké společnosti United Airlines, jejíž dvě letadla byla do operace 11. září zapojená. Bushův bratranec Wirt Walker byl výkonným ředitelem této americko-kuvajtské společnosti mezi lety 1991 až 2002. Marvin Bush dále, jeho bratr, byl dále také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě kuvajtské QFM, která masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. Navíc samotný ex-prezident George W. Bush byl poradcem zbrojařské korporace Carlyle Group, do které masivně investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Spoluzakladatelem zbrojařské Carlyle Group byl obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Jeho další kamarád židovského původu Larry Silverstein vlastnil budovu číslo 7, která se zřítila díky požáru, ačkoliv do ní žádné letadlo nenarazilo. A navíc si nechal pojistit 6 týdnů před 11. zářím veškerý komplex budov Světového obchodního centra před teroristickým útokem na 7 miliard. Ta pojistka. Prý je i konspirační teorií to, že mezi nájemce budovy číslo 7, která se zřítila bez nárazu letadla, patřila CIA, Ministerstvo obrany, daňový úřad a byl tu i nouzový bunker starosty New Yorku. Třeba komise pro burzu a cenné papíry skladovala v budovách 3 až 4 tisíce složek vztahujících se k obrovskému množství burzovních vyšetřování a podvodů. Tehdy si pamatujeme, že probíhaly obrovské podvody na burze, které se snažily zamést pod koberec. Oficiální mainstream tvrdí, že požár na budově číslo 7 byl tak obrovský, že se po 8 hodinách v 5 hodin odpoledne i tak ta budova zřítila. To je klasická damage control, respektive napravování škod, respektive vyvracení pravdy lží. Protože nikdo z těch oficiálních mainstreamových chytráků nevysvětluje, proč potom všechny budovy, které obklupovaly dvojčata a které obklupovaly dokonce i budovu číslo 7, tak ty všechny budovy zůstaly nepoškozené a zřítila se jenom budova číslo 7. Oni vám ale budou tvrdit, že to způsobily trosky vyletujících z dvojčat, které zapálily nějaké dieselové agregáty v budově číslo 7 a proto se po 8 hodinách zhroutila, ale pokud by to byla pravda, byla by to třetí budova v historii Spojených států, která se zhroutila díky ohni. První dvě jsou budovy Světového obchodního centra. Trosky zasahovaly i okolní budovy. Vodovodní přípojky byly také vypnuté i ve všech okolních budovách, takže hasiči tam nemohli pořádně hasit. Zřítila se ale jen věž číslo 7. Všechny ostatní budovy stály. Ještě závěrem tohoto dílu, protože už se blížíme ke konci, tak závěrem ještě tohoto dílu se podívejme na řadu záhad a náhod. Jak už všichni víme, Larry Silverstein získal 6 týdnů před pádem dvojčat právě tato dvojčata do pronájmu, včetně pojistky v případě teroristického útoku. A právě Larry Silverstein totiž začínal každý svůj pracovní den zcela neměnným rituálem snídaní s novými nájemníky Světového obchodního centra v restauraci Windows on the World ve 106. patře severní věže. Od 24. července, kdy získal do pronájmu dvojčata, nevynechal snídani ani jedinkrát. 11. září si nicméně svou snídani poprvé odepřel. Měl hlad, byl určitě hladový, kručelovou v břiše, přesto si poprvé 11. září tu snídani odepřel. Cituji jeho výrok onoho dne. Protože mám světlé vlasy a světlou kůži, mě moje žena, Bůh jí žehnej, objednala k dermatologovi.
Pamatuji si, jak jsem jí říkal, drahoušku, mám v centru tolik práce, musím toho doktora zrušit. A ona prohlásila, že nic rušit nebudu a k tomu dermatologovi půjdu. Odpovídal později v rozhovorech na otázky po svém dopoledním programu. Třeba ve Wall Street Journal své přežití přečetl, cituji, zázraku, absolutnímu zázraku. To však nebyl jediný zázrak toho dne. Jisté smrti unikli i jeho syn Roger a dcera Lisa, kteří figurovali ve vedení té společnosti jeho Silverstein Properties. A v době útoku měli sedět na oné pracovní snídani také, kam nedorazil jejich otec. Oba údajně nezávisle na sobě, přišli ale s drobným zpožděním a už se tam nedostali. Cituji, kdyby se útok stal jenom o trochu později, oba by pravděpodobně zůstali uvězněni ve Windows on the World, napsal New York Observer. Štěstí tehdy přálo i řediteli firmy Geoffremu Hartnovi, který na meeting do restaurace na vrcholu severní věže sice dorazil, ale podle tvrzení Lisy Thompsonové, ředitelky Lower Manhattan Culture Council, se kterou tam probíral možnou spolupráci, schůzku nečekaně zkrátil. Oba se dostali do výtahu v 8.44, tedy pouhé 2 minuty před nárazem letu číslo 11. Stejně skvěle se 11. září vedlo i Franku Lovimu, šéfovi partnerské společnosti Larryho Silversteina Westfield America, která si ve Světovém obchodním centru pronajala maloobchodní prostory. I on se v úterý ráno svému pracovišti obloukem vyhnul. To jsou náhodičky, že? Tolik lidí a najednou všichni si tu snídani odepřeli zrovna toho 11. září. Asi se najedli třeba někde za pochodu, dali si třeba hot dog někde u stánku, nevím. A jak už jsem dříve zmínil, 11. září 2001 se odehrála ještě jedna zajímavá schůzka. Členové zbrojařské společnosti Carlyle Group, George Bush starší a jeho bývalý ministr zahraničí James Baker se setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šáfikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usáme Bin Ládina ze Saudské Arábie. Těch záhad a propojení rodinných klanů Bushů a Bin Ládinů v Saudské Arábii je celá řada. Tak třeba po teroristických útocích 11. září byly všechny lety nad Spojenými státy ve vzdušném prostoru Spojených států zastavené, ale došlo k jedné výjimce. A mám takový pocit, že jsem tady zmiňoval, teď si nejsem jistý, ale radši to zopakuju, protože opakování je přece jenom matkou moudrosti. Bílý dům povolil vzlet letadlům, která vyzvedla 144 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ládinů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivedli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. Bílý dům jim povolil bezpečný průlet, aby se do Saudské Arábie dostali včas a v bezpečí. To bylo v době, prosím, těsně po útocích 11. září, v době, kdy žádnému jinému letadlu nebyl povolený vzlet v americkém vzdušném prostoru. Tito členové rodiny Bin Ládinů nebyli nikdy vyslýchaní. To je, prosím, článek, který cituji dokonce ze serveru Denver Post, kde probírají jednak tu schůzku Bushu a jednoho z Bin Ládinů 11. září a jednak i tyto záhadné lety, které se sbíraly saudské členy rodiny Bin Ládinů jako jediný let během 11. září. To by bylo pro dnešní díl všechno, milí posluchači, já vás prosím a žádám a pléduji, jako na plénu OSN plédují, tak i já pléduji, prosím nasdílejte tento příští druhý díl kamkoliv můžete, protože jsem přesvědčený o tom, že by se tyto informace měly dostat k co největšímu počtu lidí, zvláště v tomto 20-letém výročí po 11. září 2001. A jednak si prosím překlikněte na druhý díl, další díl a poslechněte si ho také, protože právě ve druhém díle budeme onen dokument Piloti za pravdu o 11. září prezentovat. Vy, co posloucháte v premiéře, na druhý díl si počkejte samozřejmě. Před samotným dokumentem se ale ještě ve druhém díle podíváme na historii budov Světového obchodního centra a dozvíme se třeba, že se už dvakrát oficiálně žádalo o jejich zbourání, protože jejich rekonstrukce by byla mnohem dražší, než je nákladně zbourat. Budeme si klást zásadní otázky, které bychom měli formulovat každému, kdo bude plácat oficiální báchorky o 11. září, ale podíváme se hlavně na ohromující obchod s drogami v Afghánistánu. Mnoho západních bank prálo velké miliardy peněz z drog, za což dostali pokuty.
Ovšem samozřejmě my prozkoumáme rapidní nárůst produkce a distribuce drog v Afghánistánu z více perspektiv. Povíme si, kudy se pašují drogy severní cestou do Německa nebo Nizozemska nebo balkánskou cestou do jižní a západní Evropy, ale afgánské drogy, heroin a tak dále zaplavuje neskutečným způsobem i státy kolem Ruska. Jak ten prstenec nebo věnec zemí kolem Ruska. Povíme si, že právě tohle je jedním z nástrojů projekce americké moci v regionu. Zaplavit nepřátelské státy drogami. Samozřejmě zroste kriminalita, bují násilí, lidé kvasí, reptají a jsou náchylní ke svržení vlád nějakou tou barevnou revolucí a nastolení nějaké proamerické vlády. A hned budou Američané zase o krok blíž k Rusku. Tedy to pašování, distribuce a produkce drog z Afghánistánu je jedním z destabilizačních mechanismů geopolitiky v rámci projekce moci. Mám tu konkrétní údaje a fakta, dokonce Kalifornie chtěla stavět ropovod přes Afghánistán z Turkmenistánu v roce 1997. A ještě tehdy, v roce 1997, jim k tomu Talibán dal požehnání a dokonce to podpořil Talibán z Turkmenistánu. A to bylo, prosím pěkně, 4 roky před 11. zářím, kdy Američané naprosto úzce s Talibánem spolupracovali. Dozvíte se více, snad jsem vás dost navnadil, motivoval na to, abyste si druhý díl pustili. Já se na vás budu těšit a samozřejmě se budu těšit, když mi třeba zanecháte nějaké komentáře, postřehy, vaše názory, tvrzení pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, který je necenzurovaný na rozdíl od YouTube, kde mě určitě tento pořad nenechali. Protože už mě tam smazali 3 pořady ohledně Pizzagate a tak dále. Takže to dáváme na tuto platformu, takže se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále Odyssey a zanechte nám samozřejmě i komentáře, vaše postřehy, návrhy, tvrzení, budu velmi rád za jakékoliv vaše reakce. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný, čím nerušený večer a počkejte si za 2 dny na druhý díl, který bude ještě hutnější, ještě výživnější snad i než, nebo minimálně stejný jako tento díl první. Hezký večer a těším se na vás.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači CS. Vítejte při poslechu druhého dílu záhad kolem 11. září, kdy letos procházíme 20-letým výročím této události, ve kterém tak trochu rekapitulujeme, co se za těch 20 let přihodilo a hodnotíme realitu v geopolitickém kontextu. Pokud jste, milí posluchači, neslyšeli první díl, vřele vám doporučuji, abyste si ho pustili, protože budete navazovat na tento díl druhý. Ten totiž bez toho prvního nebude mít až takovou šťávu a takový velký smysl, protože spousta informací, které dnes budu prezentovat, pocházejí z předchozího prvního dílu, na které budu navazovat. A možná je to právě třeba trochu pro vás náročnější, ale snažil jsem se všechno rozdělit na, řekněme, přehledné kapitoly, tak, abychom v tom měli pořádek. Také se snažím ty věci uzavírat v kapitolách, provádět lehkou stručnou rekapitulaci, abychom se v paměti ty věci utříbili, uchovali a snáze ji zapamatovali. V prvním díle jsme si pověděli informace ohledně Usáme bin Ládina v 80. letech v Afghánistánu, kde cvičil skupiny mujahidů, kdy mnoho z nich přivedl potom do Bosny a Hercegoviny v 90. letech do dějiště Evropy, na Balkán přímo, aby se připojili ke kosovské osvobozenecké armádě UČK proti Srbům. Když teď lehce budeme rekapitulovat, co jsme si řekli v tom předchozím prvním díle. Také jsme si představili německé důkazy o zbraních, kterými Američané zásobovali kosovské Albánce, a několik výroků německého a britského ministra zahraničí a obrany, že za těmito operacemi stála CIA. Oficiální autorizované certifikované výroky ministrů. Podívali jsme se také na americký vládní program International Visitors Leadership, který absolvoval v roce 1987 Hamid Karzai, kterého Američané dosadili na post premiéra po vpádu amerických vojsk v roce 2001 přímo v Afghánistánu. Prozkoumali jsme úzkou spolupráci rodinných klanů Bushů a Bin Ladenů už od 70. let minulého století s zbrojařskou Carlyle Group, kterou řídil Hamid Karzai, po něm George Bush starší a Bush mladší tu dělal poradce, do které mohutně investovali i Bin Ladenové, rodinný saudský klan Bin Ladenů. Také jsme si představili dva židovské obchodníky, kteří na válce nesmírně vydělali. David M. Rubinstein, spoluzakladatel zbrojařské Carlyle Group, která za jeden den války v Iráku vydělávala 250 milionů dolarů. A Larry Silverstein, který 24. července 2001 podepsal pojistku na budovy komplexu Světového obchodního centra s dodatkem vyplacení té pojistky v případě teroristického napadení. 6 týdnů před 11. zářím stihl to. Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, jeho další kámoš Larry Silverstein vyrýžoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za 3 zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je skoro jako 20 dní války v Iráku za 250 milionů, kdy takto vydělával jeho kámoš David Rubinstein. Závěrem toho předchozího dílu jsme také prozkoumali kompletní vazby západní velmoci na Saudskou Arábii, stejně tak jako klan rodiny Bushů přes společnosti na kuvajtské prominentní šejky a rodiny a důvody války v zálivu. George Bushe staršího po operaci Pouštní bouře pomáhala právě obří stavební společnost saudské rodiny Bin Ladenů budovat některá americká letiště a některé americké vojenské základny v rámci dohody Peace Shield, respektive mírový štít. To jsou takové paradoxy historie a pověděli jsme si také něco o záhadných schůzkách zajímavých lidí přímo 11. září, kteří záhadně o vlásek unikli smrti. Proto prosím, pokud jste neslyšeli, pusťte si ten předchozí první díl, rozhodně nebudete litovat, aspoň tedy doufám. Tak, pojďme dál v tomto druhém díle. Povězme si teď něco málo o dvojčatech, o budovách Světového obchodního centra, tedy severní a jižní věži. Dvojčata byla postavená roku 1976, výška 417 metrů, 110 pater, konstrukčními inženýry byly John Skyling a Les Robertson. Prostory k pronájmu budov Světového obchodního centra byly hned od počátku velmi těžké obsadit a trvalo to celé dlouhé roky. Prostory kanceláří byly nepřijatelné, nízké stropy, malá okna, prostě celkem nevyhovující prostředí.
Prvních 10 let byly dvojčata finanční katastrofou. Potom ještě vyvstala potřeba nákladů na renovaci budov. To znamená, byla potřeba renovace elektrických rozvodů a vzduchotechniky zhruba za $800 milionů. Dále byla potřeba odstranit asbest za $200 milionů. Potom je důležité, že nosníky pater budov se skládaly ze svářených tyčí, které byly vystříkané asbestovou izolací. Když bylo jasné, že asbest má karcinogenní rakovinotvorné účinky, bylo nutné ten asbest odstranit z těch všech nosníků, které jím byly vystříkané. Správa města několikrát odmítla dokonce žádost o řízenou demolici těch budov. Tím vlastníkem, který žádal o řízenou demolici budov, byl konkrétně správní úřad Port Authority of New York and New Jersey. Hlavně kvůli tomu asbestu, který by se tím dostal do ovzduší, pokud by se budovy měly obnažit až na konstrukci a prakticky znovu postavit. Náklady tak náročné rekonstrukce se měly vyšplhat až do výše $5 až $6 miliard. Některé odhady byly až $15 miliard. Ty budovy byly v zásadě odsouzené k zániku. V prvním díle jsme si prozradili, že 24. července 2001 přešel komplex budov do soukromých rukou společnosti Silverstein Properties formou pronájmu na 99 let. Ten komplex obsahoval obě 110-patrová dvojčata, čili severní a jižní věž Světového obchodního centra, tři nižší budovy Světového obchodního centra, to znamená budovy 4, 5 a 6, a 22-patrový hotel Marriott. Silverstein Properties už vlastnila budovu číslo 7. Tato společnost patřila samozřejmě Larrymu Silversteinovi a jeho partnerům. Za pronájem všech budov zaplatili $3,2 miliardy. Nabízí se logická otázka, proč to pro boha dělali, když bylo třeba investovat na masivní rekonstrukci budov 5 až 15 miliard dolarů. Je velmi důležité, že tato nájemní smlouva obsahovala klauzuly, cituji, budou-li budovy zasažené teroristickým útokem, povinnosti nových vlastníků vyplývající ze smlouvy o pronájmu tím zanikají. Byl to mimořádně neobvyklý odstavec pro leasingové smlouvy, díky čemuž vlastníci nemusí splácet leasing, ale mohou inkasovat pojistné. Silverstein měl nárok ve finále na $7 miliard pojistky, dostal 4,5 miliardy, 4,55 miliardy, necelých 5 miliard, mám takový pocit. Samotné pojišťovny se také parádně napakovaly, protože vzhledem k událostem zvedly pojistky o 2000%, takže své zisky maximálně znásobily. Je to něco podobného, jako když pojišťovny zvednou pojistky třeba v záplavových oblastech, kde hrozí značné riziko zatopení vodou. A tím, že byl podniknutý teroristický útok, se to riziko teroristického útoku také značně zvýšil, stejně jako v těch záplavách, v těch záplavových zónách. Jo? Díky čemuž ty pojišťovny zvedly své pojistky budov o 2000%. To byl majstrštyk, opravdu majstrštyk, jak mohou vydělat obě strany. Larry Silverstein zhrábne pojistku a pojišťovna se zahojí na zvýšení pojistek ostatním všem pojištěncům o 2000% díky zvýšenému riziku teroristického útoku. Vydělají obě strany, nikdo nepřijde zkrátka. Pojďme na závěrečné základní otázky. Zrekapitulujme si základní poznatky velmi telegraficky, protože rozebíráním už stokrát rozebraných faktů o pádech dvojčat bychom tu strávili zbytečné hodiny. Je tady jasné a potvrzují to američtí architekti a američtí inženýři, američtí piloti, jak z komerční, tak i armádní sféry, že 11. září byla operace pod falešnou vlajkou a inside job, tedy vnitřní úkol provedený americkou armádou ve spolupráci s tajnými zpravodajskými složkami. Je jasné, že letecké palivo nedokáže rozstavit ocel mrakodrapů a že budovy Světového obchodního centra byly stavěné mimo jiné i proti útokům letadla, dokonce i proti atomovému výbuchu. Jak jsem zmínil v minulém díle, pod budovou číslo 7 se nacházel protiatomový bunkr pro starostu New Yorku. Je také jasné, že byl použitý nanotermit, vyráběný ve vojenských laboratořích americké armády. Zmínil jsem také bratra Marvina Bushe, který byl členem správní rady americko-kuvajské bezpečnostní agentury Securacom, později přejmenované na StrateSec. Byl ale také ředitelem bezpečnostní služby budov dvojčat a nechal na 2 měsíce před 11. zářím vypnout kamerové a bezpečnostní systémy a polovinu výtahů v budovách prý kvůli rekonstrukci.
Je jasné, a to také tvrdí američtí architekti a inženýři rozporující oficiální verzi, že na mnohých patrech dvojčat byly nainstalované výbušniny a že se nařezávaly nosníky v jednotlivých patrech. Také jsme si prozradili, že na místo likvidace asbestu budov dvojčat se natíraly nosníky tekutým nanotermitem. Když to zjednodušíme, dvojčata byla i tak odsouzená k zániku kvůli extrémně nákladné rekonstrukci vzhledem k asbestu. Tak by se pravděpodobně svrhla tak či tak. Ovšem, v hlavách skupin Deep State se zrodil plán, jak aspoň tohle svržení využít pro vyšší cíle, pro vyšší účely. Nejenom to technicky chladně svrhnout, jako by nic, ale když už to máme svrhnout, tak z toho aspoň udělejme kabaret, že do věží narazí fingované letadlo. Budovy budou svržené stejně, tak aspoň to svržení může posloužit jako mýtus, záminka, jednoduše vyšší cíl. Když se nad tím zamýšlím ještě možná hlouběji, tak oni vlastně museli toho Larryho Silversteina nechat zbohatnout a nechat ho vydělat, vyplatit mu tu 5miliardovou pojistku, protože jinak by popřeli ten samotný teroristický útok, tu vyfabulovanou legendu, že? Oni nemohli říct, nic vám nedáme, na pojistku nemáte nárok. Ale v rámci podpory té legendy teroristického útoku mu ty peníze museli vyplatit, i když to provedli oni sami jako false flag a inside job. Takže vykutálený židovský obchodníček, který našel skulinku a právě na této skulince trhlině parádně vydělal. Deep State mu musel se skřípajícími zuby tu částku vyplatit. Přece se stál teroristický útok, no ne? Ale pojďme dál. Víme, že na nejlépe chráněnou budovu světa, tedy americký Pentagon, nespadlo žádné letadlo. To bude vysvětlovat také dokument Piloti za pravdu o 11. září, který si za chvilku pustíme. Víme, že do toho otvoru 3x3 metry v budově Pentagonu se nevejde Boeing 737, aniž by v okolí nárazu nerozbilo žádná okna. Známe také to, co spatřili očití svědkové, kteří stáli v době útoku u budovy Pentagonu. Víme také, že se zlato v trezoru budov Světového obchodního centra jen tak nevypaří. V dokumentu se dozvíme také, že druhé letadlo bylo ve skutečnosti vojenský speciál řízený na dálku ze země. Jednalo se o bezpilotní letoun v rámci zmodernizované operace Northwoods. Northwoods a všechny ty věci kolem Johna Fitzgeralda Kennedyho jsme probírali v předchozím díle. Víme také, že se budovy nehroutí 20 minut před tím, než to reportérka BBC oznámí v televizi. Další chucpe. Víme také, že jiné mrakodrapy, a byla jich celá řada, které uvádí třeba Richard Gage z architektů a inženýrů pravdě o 11. září, hoří třeba celé dny a nespadnou. Známe od architektů a inženýrů fakta o explozích, že ocel se jenom tak nerozpadá v prach. Dnes už také víme, že většina leteckého paliva vyhořela mimo budovy. Víme také, že tehdejší viceprezident Dick Cheney několikrát schválně ignoroval varování leteckých důstojníků, že hrozí New Yorku nebezpečí. Například Minetovo výpověď, která to dokazuje, si také poslechneme v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září za chvilku. Víme také, že samotný Usáma bin Ládin umíral v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001 jen několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem byl to americký den nezávislosti, to je taky takové docela zajímavé datum, že zrovna v ten den mu poskytli lékařskou péči. Těch Usámů bylo samozřejmě více a představovali jakýsi fantom a hnací motor, aby se národ mohl jakoby semknout proti imaginárnímu nepříteli a jeho zhmotněné verzi Usámy bin Ládina. My víme, že jen tak s Boeingem se trefit do budovy není žádná legrace ani pro zkušeného pilota. Natož pro Mohameda Atu, člověka, který dvakrát propadl na zkouškách pro práškovací letadlo, pro boha. Proč CIA zabavila všechny černé skříňky a videonahrávky z okolí Pentagonu po tom nárazu? Kam se vypařily motory letadel? Jednoduše známe všechno to, co vypověděli svědkové, experti, odborníci, znalci přeživších, hasiči, bývalí agenti. Stejně tak, jako známe to, jak George Bush na půdě OSN varoval, že nebudou tolerovat žádné konspirační teorie.
Známe to, jak Colin Powell lítal a ječel, jak jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, které se ale nikdy nenašly, ale které ten útok ospravedlnily. Zvláštní, že George W. Bush zrovna takovou konspirační teorii toleroval. Ta mu pozoruhodně nevadila. Víme, že všechny zbraně v Iráku byly zabavené Američany už ve válce v Perském zálivu. Víme, proč byla vypnutá protivzdušná obrana Pentagonu a také víme, proč se před 11. zářím konalo jedno z největších vojenských cvičení v dějinách Spojených států, NORADu. Vzdušné obrany Severní Ameriky. Možná si také vzpomínáme na informaci, že George W. Bush a někdejší britský premiér Tony Blair byli shledaní vinnými malajským mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny. Víme, proč ex-prezident George W. Bush podepsal tzv. Patriot Act, sérii šmírovacích zákonů, které se postupně vtmelily a včlenily do americké legislativy natrvalo. To byl ten účel. Víme, proč po hrozbě terorismu globalisté drží lidstvo pod krkem vyvoláváním falešné pandemie COVID-19, která ospravedlňuje a akceleruje ty samé procesy jako hrozba po 11. září. Terorismus je všude a nikde, virus je všude a nikde. Už chápete? Proto totální kontrola obyvatel. Globalisté budou vraždit dál a nic se na tom nezmění, pokud se nezměníme my, pokud nebudeme dostatečně informačně vybavení o zákulisí těchto skupin, o tom, jak ve skutečnosti operují všichni společně, organizovaně mimo naše zraky, mimo televizní kamery. Jejich nepřátelství je jenom mediální fikcí a iluzí. Je to taková moderní pohádka pro dospělé, dobro a zlo. Jenom ještě jeden příklad, abych podpořil to, co říkám, že je to mediální iluze a fikce ohledně těch nesmiřitelných nepřátel Západu, Ruska, Východu, Číny a tak dále, Arabů samozřejmě. Etiopan Tedros Ghebreyesus, protože on je původně z Etiopie, jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci WHO. A tento Tedros Ghebreyesus byl do čela Světové zdravotní organizace WHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím, v březnu 2017, přednesl Tedros Ghebreyesus hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University a na stejné přednášce pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University School of Economics and Management, tak ve správní radě této čínské pekingské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs, Jamie Dimon z JP Morgan Chase. Ve správní radě této čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk tam také sedí, rakety, satelity, družice zná společnost SpaceX, ten, co lítá teď s Jeffem Bezosem do vesmíru mimochodem. A sedí tam dále Tim Cook, Lawrence Fink, ten pochází z jednoho z největších globálních investičních fondů BlackRock, a generální ředitelé společností Dell, IBM, Walmart, General Motors, jak jsem zmínil, BlackRock a tak dále, mnoha dalších. A tito všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel šéf Světové zdravotní organizace WHO dva měsíce před jeho zvolením do této organizace, Tedros Ghebreyesus, anebo Bill Gates. A tuto univerzitu vede Fang Pishan, viceprezident Čínské lidové republiky. A tohle jsem si nechal úplně nakonec této kapitoly ve správní radě této pekingské Tsinghua University sedí také chvilka napětí. Kdo myslíte, že tam sedí? Jistý David M. Rubinstein. Vy, kteří jste pečlivě poslouchali, a věřím, že je vás většina, ten předchozí první díl, už se vám rozsvítilo. Ano, je to přesně ten spoluzakladatel obří zbrojařské Carlyle Group, ve které figurovala rodina Bushů, do které mohutně investovali Saudové, jak rodinný klan Bin Ládinů, tak saudský princ Al-Walid Bin Talal. A kde byl generálním ředitelem Hamid Karzai, pozdější předseda afgánské vlády po útoku Američanů v roce 2001. Tak tento David M. Rubinstein sedí v této pekingské univerzitě.
Tsinghua University. Tak to je ta provázanost předních globálních elit ze západu na Čínu. A s námi tady budou hrát nějaké divadelko, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté sedí ve správní radě univerzity, kterou vede Fang Wishan, viceprezident Čínské lidové republiky. My tu nemusíme spřádat nějaké divoké spekulace a teorie, byť logicky podepřené. Ono stačí jít po jménech, kde kdo sedí, s kým se setkává, kde přednáší, co vede, jaká je jeho minulost. A ty parchanty tam máme úplně všechny bez nějakých dlouhých zdrojování. Co tihle všichni pohledávají v radě čínské univerzity? To je spíš strategická rada globalistů. Američané v těsném obětí a souručenství s Číňany a Araby. Ještě to snad nikomu není jasné. U 15 z údajných 19 únosců letadel 11. září bylo prokázané, že byli Saudové. Proč myslíte, že se Američané nerozhodli zaútočit rovnou na Saudskou Arábii, ale vtrhli nejdříve do Afghánistánu a potom do Iráku? Dovede to nikdo z těch spřadatelů oficiálních páchorek vysvětlit, jako všechno ostatní. Amerika 15 let zatajovala 28 stran dokumentů, které Saudskou Arábii potvrzovaly. OK, americká veřejnost tyto informace sice nevěděla, neznala, fajn, to beru, ale americké tajné složky zpravodajské služby, včetně ex-prezidenta George W. Bushe, to věděli celou dobu. Už od začátku. V roce 2016 až Američané tyto dokumenty odtajnili a pak najednou americký kongres přehlasoval veto ex-prezidenta Baracka Husajna Obamy, pravým jménem Barry Soetoro, k zákonu, který umožňuje pozůstalým po obětech z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za jejich podíl na těch útocích. Baracku Husajnu Obamovi se nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové tehdy pohrozili, že z amerických bank stáhnou svoje peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů, 3/4 bilionu. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar, to znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy o rok později, v květnu 2017, a dojednal tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů. Proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019. Už jsem o tom mluvil v předchozím prvním díle. Už chápeme, jak jsou Američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. A Saudové můžou stáhnout 3/4 bilionu z amerických bank a Saudové také můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A v tom okamžiku jsou na hraní, protože dolar by šel dolů. Dolar stojí na ropě a právě Saudové prodávají ropu za dolar. Američané si Saudy musí předcházet, hýčkat. Ale zpět k tomu Talibánu ještě. Mimochodem velmi zajímavá informace. V roce 1997 zahájila kalifornská společnost Unocal, která měla řadu spojení s pozdějším viceprezidentem George Bushe Dickem Cheneym, přípravy na ropovodu Afghánistán, který by vedl z Turkmenistánu přes Afghánistán a do Arabského moře a do rukou ropných společností vedených Spojenými státy. A tehdy si představte, že v tom roce 1997 ještě talibánské i protitalibánské skupiny tu dohodu podpořily, a to natolik, že potenciálním pracovníkům bylo poskytnuto školení pod vedením Spojených států, které jim pomohlo při pokládce potrubí toho ropovodu. Ale americké organizace do toho tak šily a vrtaly přímo ve Spojených státech mediálně, že kalifornský Unocal byl nucený od té dohody odstoupit. Takže ještě 4 roky před 11. zářím byli Američané dychtiví a ochotní spolupracovat s Talibánem na obchodech s ropou v rámci společnosti spojené s Bushovým viceprezidentem Dickem Cheneym, Unocal, nebo jak se to jmenuje. Dokáže třeba tohle někdo z těch pravdovědců oficiálních páchorek logicky vysvětlit? No samozřejmě, že nedokáže, proto se o tom raději ani nebudou zmiňovat. Snad jedním z nejvíce přehlížených aspektů spojení rodiny Bushů a Bin Ládinů jsou obvinění z obchodování s drogami po invazi do Afghánistánu.
Zatímco Talibán vyjádřil podporu výše uvedenému ropnému potrubí, tomu ropovodu, stavěl se naopak velmi ostře a tvrdě proti produkci obchodování s heroinem z obrovských dodávek opia v zemi. Když americké síly vstoupily do Afghánistánu, mnozí si všimli, jak se produkce heroinu nejenom vrátila do doby před Talibánem v roce 1996, kdy začaly vládnout, ale dramaticky stoupla na historicky nejvyšší úroveň. Americká armáda se totiž krátce po invazi zmocnila těchto opiových polí a zůstala pod jejich kontrolou i v následujících letech. Talibán se aktivně pokoušel ten rozkvět obchodu s opiem ukončit. Může to být náhoda, ale je fakt, že CIA rozkvět obchodu s opiem naprosto přehlížela, ačkoliv rapidně stoupl. Dokonce samotná Organizace spojených národů, OSN, varovala, že produkce opia pro výrobu heroinu byla v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni. Distribuce opia stoupala každým rokem o 9 000 tun, což bylo zhruba o polovinu než předchozí rok. Maková pole se znovu objevila i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy sloužilo území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami měly některé americké banky. Prali peníze konkrétně Citigroup, Wells Fargo anebo HSBC. Kterým za to, mimochodem těm bankám, byly uložené obrovské pokuty. Banka Wells Fargo prala obrovské peníze z drog také z Mexika například, obšírně o tom referoval WikiLeaks třeba. A nebo třeba nedávno v roce 2020 se vynořila další obří kauza, když jsme u těch bank po Panama Papers, tak ta kauza se týkala uniklých dokumentů s názvem FinCEN Files a ty uniklé dokumenty odhalují praní peněz skrze největší banky světa. Nebyla tam zapojená pouze HSBC, ale třeba i německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a další banky. Mimochodem z českých bank se v těch dokumentech FinCEN Files ocitly 4 banky. Raiffeisen Bank, PPF Bank, to zná Petr Kellner dříve, že Česká spořitelna a Komerční banka. S Českem souvisí přes 200 dokumentů z celkových 2100 uniklých dokumentů a celkem se týká 144 českých subjektů mimochodem. Ale vraťme se k tomu hlavnímu tématu této kapitoly a to je produkce drog v Afghánistánu a pojďme prozkoumat tuto záležitost více do hloubky a budete zatraceně překvapení, co se nám z toho začne rýsovat. 3. května 2019 se v Taškentu konalo 11. setkání ministrů zemí, které se účastní memoranda pro regionální spolupráci v oblasti kontroly narkotik. To setkání odhalilo řadu znepokojivých tendencí souvisejících s růstem výroby drog v Afghánistánu a jejich šířením za hranice této země. Této konference se účastnili diplomaté ze zemí SNS, to znamená Společenství nezávislých států, které nejvíce pociťují negativní důsledky afgánského obchodu s drogami, což je Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbajdžán. A také zástupci pracující v oblasti mezinárodních struktur, jako je organizace Aga Khan Development Network, Šanghajská organizace pro spolupráci, Středoasijské regionální informační a koordinační centrum CARIC, které bylo zřízené pro boj proti šíření nelegálního obchodu s drogami, a také se tu účastnil úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Mezi účastníky této konference pozoruhodně nebyl Afghánistán, odkud vychází hlavní drogová hrozba pro svět. Je taky docela zajímavé. Od té doby, co se vláda v Kábulu v roce 2001 dostala pod kontrolu Spojených států, výroba afgánských narkotik vzrostla desetinásobně. Podle údajů úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se v roce 2017 produkce opiového máku v zemi zvýšila ve srovnání s rokem 2016 o 87% a dosáhla rekordní úrovně, jak jsem zmínil před chviličkou, 9 000 tun. Rekordní hodnoty dosáhla i rozloha osevní plochy opiového máku. V roce 2017 vzrostla na 328 000 hektarů, což je ve srovnání s předešlým rokem zvýšení více než 1,5krát o 63%. V provincii Balkh osevní plocha máku vzrostla o 10 000 hektarů.
v Kandaháru o 7,5 tisíc hektarů, v Nimrozu o 6,2 tisíc hektarů, v Urujganu o 6 tisíc hektarů a v Helmandu, nejrozlehlejší provincii Afghánistánu ležící na jihu země, se rozloha výsevu opiového máku zvýšila rovnou o 63,7 tisíc hektarů, tedy o 79%, což zajistilo asi polovinu z celkového přírůstku. Provincie Helmand je hlavním centrem výroby drog v Afghánistánu. Je tady zřízený obrovský počet heroinových laboratoří, takzvaných. Dříve byl Helmand takzvanou zónou odpovědnosti britských okupačních vojsk, ale potom Angličany vytěsnili Američané. Když převedeme objem produkce opiového máku za jeden rok na zisky, tak za rok 2017 ve srovnání s předešlým rokem vzrostly zisky o 55% a dosáhly 1,39 miliard dolarů, což vypočítali, že je 7% afgánského hrubého národního produktu. Existuje několik cest pro dodávky afgánských drog na zahraniční trhy. Máme tady severní trasu. Severní trasu tak ta vede přes Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, dále Kazachstán, Rusko, Ukrajinu, Bělorusko nebo Pobaltí do zemí východní Evropy, do Německa a Nizozemska na západě. No, takže severní cesta, většinou je to Německo a Nizozemsko v Evropě. Dále druhá cesta, kterou tu máme, tak je balkánská trasa. Ta vede přes Irán nebo Pákistán, dále přes moře do Turecka, balkánských zemí a do jižní, střední a západní Evropy. To znamená Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie a tak dále a tak dále. Kromě toho existují kanály pro dodávky drog do Indie a Číny. Ta druhá balkánská trasa je kratší než ta severní a je na ní menší počet státních hranic. Ale zvláštním rysem té severní trasy prý je průchodnost mezi zeměmi SNS, to znamená zeměmi Společenství nezávislých států, což obchod s drogami výrazně zjednodušuje. Pro pašování afgánských drog je nejzranitelnější nebo řekněme nejlehčí pro to pašování, chceme-li, rusko-kazachstánská hranice. Ta totiž po zemi měří více než 5900 km, narkotika se převáží prakticky po celé její délce, po celé délce té hranice. V březnu roku 2018 napsal íránský tisk, citující afgánské odborníky, že hlavní zisk z obchodu s drogami připadá Američanům. Samotní afgánští odborníci tvrdí, že největší zisky z drog mají Američané. Bez spolupráce s americkými vojáky by se afgánská narkotika v takovém měřítku nemohla dostat do Evropy. Američané používají k obchodu s drogami vojenská letadla, která překonají hranici samozřejmě logicky bez kontroly. Vojenská přítomnost Spojených států v Afghánistánu zajišťuje šíření mezinárodního obchodu s drogami. Výjimečně výhodná poloha Afghánistánu umožňuje projektovat moc v severním směru, což je Střední Asie a Rusko, pak v severovýchodním směru, což je Čína, a západním směru, což je Irán. Musíme si uvědomit, že drogová válka je jedním z nástrojů projekce moci proti geopolitickým nepřátelům Spojených států. Jednoduše, chcete postupně rozežírat, nahlodávat a ničit nějakou nepřátelskou zemi, když nemáte žádný přesvědčivý a pádný důvod, abyste na ní zaútočili. Jednou z těch možností je, že ji zaplavíte drogami. Tím je budete dostávat na kolena. Bude tam růst kriminalita, bujet násilí, země bude rozkolísaná ekonomicky, sociologicky nebo sociálně a bude se zmítat v násilí. A teď si všimněte jedné zajímavé věci. Které státy si stěžují, že po americké invazi do Afghánistánu jsou zaplavované drogami? Stěžují si Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Azerbajdžán. Když se podíváte na mapu, je to věnec nebo prstenec zemí kolem Ruska, včetně Ruska samotného. Tak to je, panečku, věc. Najednou nám to všechno začne dávat perfektní smysl a všechny pucle nám začnou zapadat dohromady, do hrůzného, ale naprosto logického vzorce souvislostí. Když Američané nemohou rozpoutat nějakou barevnou revoluci ve věnci prstenci zemí kolem Ruska, aby se dostali ještě blíže k tomu Rusku, protože si prousí zuby na obří zásoby ruského nerostného bohatství, plyn, ropa a tak dál, tak začnou destabilizovat tyto země záplavou drog z Afghánistánu.
Takže část drog je distribuovaná do Evropy, ale větší část je pašovaná do těchto zemí kolem Ruska. Lidé v těchto zemích začnou být nespokojení, protože se necítí bezpečně. Roste kriminalita, brutalita, násilí. Ekonomika států začne být rozkolísaná. A lidé začnou brblat. A celá společnost začne kvasit. A co to je? To je revoluční kvas. Zárodek podhoubí pro nějakou rozbušku, která rozpoutá nějakou pěknou, dobře zorganizovanou, crowd eventovou, serešovskou barevnou revoluci. Takže rapidní vzrůst distribuce drog z Afghánistánu náhle získává nový, naprosto děsivější a širší rozměr. Nejde tam pouze o ten finanční aspekt nebo prvek Američanů, pod jejich patronací zrostla osevná plocha mákových polí. Ale jde tu o rozkymácení, rozkývání a destabilizaci věnce prstence zemí kolem Ruska. Aby zdejší lidé byli stále nespokojenější, aby vykvasili a ve finále byli tvárnější jako plastelína pro nějakou tu barevnou revoluci a nastolení nějaké té prodemokratické vlády vstřícné k americkým zájmům. Třeba jako Hamid Karzai, bývalý generální ředitel zbrojařské Carlyle Group, spolu s Bushem starším i mladším, kterého si Američané připravili už v roce 1987 v programu International Visitors Leadership a kterého za 15 let v roce 2001 nainstalovali na vedoucí post afgánské vlády. Takovíto lidé čekají, aby převzali moc i v těchto destabilizovaných zemích kolem Ruska. Oni je mají připravené, samozřejmě. Tak to třeba se dělá geopolitika. Variabilita těch nástrojů projekce moci je skutku široká a rozmanitá. A co se odehrává právě teď v Afghánistánu? Po 20 letech, rozumějme na 20-leté výročí 11. září, se Američané stahují z Afghánistánu a situace se tu vrací před rok 2001. Talibán se na územích, odkud vytlačilo vládní vojska, vrací ke starým praktikám, starým pořádkům z dob své vlády v letech 96 až 2001, tedy před vpádem amerických vojsk. Dokazují to oběžníky se zákazy a příkazy, které jeho vůdci rozesílají místním imámům a objevují se i na sociálních sítích. Navíc Talibán získává bez boje zbraně a munici, která zůstává na základnách po americké armádě, která tam asi všechny tyto zbraně jenom tak náhodou zapomněla. Bylo mezi nimi třeba 900 ručních palných zbraní a minometných granátů a 55 vozidel. Čistě náhodou tam všechno Američané zapomněli. Všechny ty granáty, miny, vozy a stříkačky. A jak dopadla jedna z vazalských zemí s názvem Česko? Tak třeba 5. srpna 2018 zahynuli tři čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afghánistánu stála Českou republiku třeba v roce 2016 přes 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana Českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie každý rok. Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 17 vojáků, včetně kynologa Tomáše Procházky, který zemřel v říjnu 2018. Pokud to zprůměrujeme a do Afghánistánu jsme každým rokem vrazili 500 miliardy, 600 milionů, 500, 600 milionů, vyhodili jsme za 20 let 10 miliard. Jenom na to, aby koaliční vojska po 20 letech odtáhla a znovu se k vládě dostává Talibán. Za to jsme zaplatili minimálně 10 miliard za 20 let. Pravděpodobně to bude mnohem více. 20 let smažme, Afghánistán se vrací před rok 2001. Toto je výsledek jedné z nejnákladnějších válek v Afghánistánu, trvající 20 let, jako záminka po 11. září 2001.
Vojensko-průmyslový komplex se pekelně pořádně napakoval, mezinárodní oligomafiáni od Američanů přes Araby až po Číňany si mnou ruce uspokojením nad tím, jak jim na válečné mašinérie rostly zisky, včetně židovských obchodníčků jako David Rubinstein, zakladatel zbrojařské Carlyle Group a Larry Silverstein, který 6 týdnů před 11. zářím uzavřel pojistku proti teroristickému útoku a získal tak téměř 5 miliard dolarů. Stejně jako rodina někdejší britské premiérky Theresy May, kteří vylíž

0: jakékoliv komentáře budu velmi rád a předem vám za ně děkuji. Pojďme si tedy teď poslechnout důkazy, které přinášejí američtí piloti v dokumentu Piloti za pravdu o 11. září. Uslyšíte rekonstruované průběhy letů, komunikace s dispečery, řízení letového provozu, piloti s věžemi a další popisné důkazní materiály. Pohodlně se usaďte a pojďme na to. Co se přihodilo 11. září 2001 ráno v oblacích? Proč se americká protivzdušná obrana zdála být neúčinná?
1: 11 mužů nás varovalo, že letí směrem na Washington. Říkali jste takovou informaci od letu American 11. Vypněte ten simulátor, zmáčkni ten knoflík, zbav se toho krámu.
0: Podle zprávy komise pro vyšetřování 11. září, 4 letadla vystartovala z amerických letišť tohoto krásného rána v severovýchodní části Spojených států. 2 startovala z bostonského Loganova letiště, jedno z Newarku z New Jersey a další z Washingtonu, Dallasu a Virginie. Letadlo, které údajně vrazilo do Světového obchodního centra, údajně vystartovalo z bostonského Loganova mezinárodního letiště. První letadlo bylo údajně American 11, číslo N334A, údajně opustilo Loganovo letiště kolem 8:00 ráno. Letadlo United Airlines 175, číslo N612UA, odstartovalo pár minut za ním. Říká se, že tato letadla byla unesená muslimskými extrémisty, kteří byli vyzbrojení nožíky na řezání krabic. Na základně amerického letectva v Utahu, kde se nachází 84. radarový vyhodnocující útvar, rovněž známý jako RADES. Právě ten poskytl díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, programy a složky týkající se radarových pozorování 11. září 2001. V tomto pořadu budeme jejich materiál analyzovat. NORAD poskytl zvukové nahrávky z rána 11. září 2001, které pořídilo jejich severovýchodní centrum, známé pod názvem NEATS, což je středisko zodpovědné za obranu severovýchodní části Spojených států. Federální letecký úřad rovněž zpřístupnil jejich zvukové nahrávky z Bostonu a z Washingtonu DC. Při sledování této prezentace mějte prosím na paměti, že piloti za pravdu o 11. září nepoužívají materiál dodaný vládními orgány, ale pouze skutečná data, která i přesto musí být analyzovaná. Piloti za pravdu o 11. září sami analyzovali stále vzrůstající množství dokumentů a informací, které byly vydané vládními úřady, z nichž mnohé nesouhlasily s vládní verzí vývoje událostí. Jak mohou vládní organizace dospět k závěrům, které jsou v rozporu s jejich vlastními podklady. Od vládních orgánů a komise pro vyšetřování 11. září musí být požadovaná zodpovědnost za tyto nesrovnalosti a přesto se k tomu odmítají vyjádřit. I kdyby třeba byly informace pozměněné přímo vládními zdroji, falšování údajů, poskytnutých díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, je zločin a nikdo za něj musí nést zodpovědnost. Tohle jsou radarové záznamy tras jednotlivých letadel z rána 11. září 2001 a dokumentují čas zhruba od 8:00 ráno až do 10:15 podle 84. radarové vyhodnocující letky RADES. Je také zachycená činnost bojových stíhaček, ale nedůležité radarové záznamy byly odstraněné kvůli přehlednosti záznamů. Podle těchto záznamů někdy kolem 8:15 letadlo American 11 dostalo příkaz stočit se o 20 stupňů doprava, aby se vyhnulo jinému leteckému provozu.
1: American 11, stočte se o 20 stupňů doprava.
0: Posádka opakovala instrukce a příkaz provedla. Zhruba za 15 vteřin dostal American 11 příkaz od řízení letového provozu, aby stoupal a udržoval výšku 35 000 stop. 10,7 km.
1: Začněte stoupat do výšky 350.
0: Ale letadlo neodpovídalo. Bostonské středisko se nadále pokoušelo obnovit kontakt s American 11, ale neúspěšně.
1: American 11, stoupejte do výšky 350. American 11, tady Boston.
0: Letadlo United Airlines 175 se ohlásilo po odstartování z Loganova letiště v Bostonu.
1: Halo, věž, tady je United 175. Běž k United 175, tady Boston.
0: Další hlášení tohoto letadla byl onen

0: neslavně známýho vor Mohameda Atty, který údajně už letadlo pilotoval a který prý byl údajně omylem vysílaný, ale který byl ve skutečnosti požadavkem pro piloty.
1: Je to American 11, kdo zkouší volat. Máme nějaké nožíky na řezání krabec. Chceme, abyste byli sticha. Budete v pořádku, rozumíte? Letíme na letiště.
0: Toto bylo asi 10 minut po posledním ohlášení posádky.
1: Kdo mě zkouší volat?
0: Je důležité si uvědomit, že tento telefonní rozhovor mohl být vysílaný odkudkoliv. Ti, kteří podporují vládní verzi, tvrdí, že tento hovor pocházel opravdu z letadla American 11, protože jim to prostě vláda řekla.
1: American 11, jste to vy, kdo volá? Nikdo se nehýbejte, všechno bude v pořádku. Pokud se budete zkoušet hýbat, letadlo, prostě zůstaňte sticha.
0: Zhruba 25 minut po odstartování v 8.05 údajné American 11 změnilo kurz podle radarového záznamu RADES. Letadlo se stočilo na jih směrem na město New York. Letadlo United 175 bylo předané dalšímu středisku.
1: 175, spojte se s bostonským střediskem na 133-42. 133-42, tady United 175.
0: Ale v tomto středisku zahlédli UA-175, které bylo vizuálně stejné jako American 11.
1: United 175, tady Boston. United 175, pokračujte prosím. Sledujte polohu v oblasti mezi 12. až 13. hodinou, asi 10 mil na jih, jestli tam někde neuvidíte American 767. Hlásíme negativní kontakt, tady 175.
2: USF 583, can you see it?
1: Pořád je nemáme, ale stále je hledáme. V pořádku, United 175, teď máte směr 12 hodin pro dalších 10 mil. Dívali jsme se po 27, 20, 9, 20, 8 tisíc. V pořádku, děkuji.
0: Letadlo UA-175 dostalo instrukce, které je měly přivést za druhé letadlo a pak se mělo vrátit na svoji další pozici, což je město Sparta, VOR, New
1: Jersey. UA-175, tady Sparta. Tady UA-175.
0: UA-175 je potom předané New Yorkskému středisku asi 5 minut předtím, než údajné American 11 vrazilo do severní věže.
1: United 175, hlašte se středisku na 127-17. 127-17, United 175.
0: Asi v 8.30 se poprvé ozvala bostonská jednotka řízení letů, známé také jako Boston TUR, aby oznámila únos letadla American 11. Jack of American 11.
1: Federální letecký úřad, východní středisko, tady Tony. Dobré ráno, Tony, tady je bostonské středisko. Máme tu negativní situaci s letadlem American 11. Myslíme, že se pravděpodobně jedná o únos letadla.
3: We believe it's a possible hijack situation.
1: Dobrá, pokračujte. Jak odletěli z Bostonu, ztratili jsme s nimi rádiové spojení, ztratili jsme odpovídač a máme za to, že v pozadí slyšeli nějaké výhrušky. Teď, ano, výhrušky. A teď by mělo letadlo letět na západ, ale zatím směřuje k jihu. Ano, vidím ho. Nikdo s nimi teď nemluví, že? Litujeme, jestli nerozumíme. V pořádku, můžu pro vás ještě něco udělat? Ne, vůbec nevíme, kam to letadlo letí. Možná k New Yorkskému centru.
0: Velitelské centrum doporučilo upozornit také všechna okolní střediska, obzvláště New York a Cleveland.
1: Speciálně Clevelandu a New Yorku, aspoň těm to dejte vědět pro případ, že by to tihle chlapci nabrali jejich směrem. Rozhodně, dobrá, to uděláme. Cleveland? Ahoj Clevelande, tady New York a Boston. Máme situaci s American 11, American 11. Letadlo 757 odletělo z Bostonu a mířilo na letiště Los Angeles. Nevíme, jestli tím směrem letí. Mělo letět na Los Angeles, což je směrem na západ, ale ztratili jsme jejich frekvenci a pak jsme ztratili i jejich odpovídač. A teď to vypadá, že letí směrem na jih. Počkejte, podívám se na to. Máme tady blokování záznamu na něm. Ano, ten hlavní cíl je jeho západně. V pořádku. Upozorním své okolí směrem na jih. Pozorované na 290, 29. Jihozápadně něco jako směrem na Hancock, přímo tam je asi 15 mil za ním. Nevíte náhodou, kam míří? Nevím. Můžete ho najít na přístrojích pro detekce vzdálenosti letadel? Pouze hlavní. Ano, pouze hlavní. V pořádku. V pořádku, děkuji.
0: Asi v 8.35 ráno byl postenským střediskem vznesený požadavek na vyslání bojových stíhaček. Jednali přímo se základnou Cape a snažili se také navázat kontakt s velitelskou základnou Otis.
1: Základna Cape, potřebujeme sledovat Tracon, linka 41. Ano, Tracon.
4: Tracon?
1: Dobrý den, můžu mluvit se základnou Otis na této lince. A nejsem si jistý, ale jestli s nimi potřebujete mluvit, tak by mohl, myslím, že mají linku 7. Podívejte se, máme tady situaci s letadlem American 11. Cože? Máme situaci s letadlem American 11. Chcete mluvit s věží na základně Otis? Chci mluvit s Traconem Otisu. Potřebuji, aby poslali nějaké stíhačky. Rozumím, vydržte vteřinu, seženu nadřízeného. Halo, Vinny, vezmi to na lince 41. Něco o vyslání letadel, nevím přesně o co jde, přiblížení, základna Cape. Ahoj Cape, zde je Dan z bostonského střediska. Ano, máme situaci s letadlem American 11, je to pravděpodobný únos. American 11? Ano, odletělo z Bostonu směrem na Los Angeles a právě se nachází na jih od Albany. Potřebovali bychom za ním vyslat nějaké stíhačky, aby ho sledovali. Aha, rozumím, budu mluvit se základnou Otis. V pořádku, ať odstartují, my podáme oficiální žádost.
0: V 8.40, o 5 minut později, Bostonu volá velitelské centrum s tím, že chtějí hovořit přímo s newyorským Traconem, aby je informovali, že únos letadla je potvrzený.
1: Tady velitelské centrum. Dobrý den. Velitelské centrum, tady je město Boston, mohu mluvit s Traconem. Samozřejmě. Další kvůli, ano, kvůli American 11. Můžete opakovat. Volám kvůli American 11. Vám se s ním nepodařilo spojit? Ne, nemáme s ním spojení a je to potvrzený únos. Ahoj Tracone, tady bostonské středisko. Letadlo vyletělo dnes ráno, je to American 11. Aha, je typu 757. Je to možný únos? American 11, typ 757, bude přistávat? To nemáme tušení, ale letělo na severovýchod a teď se nachází na jihu Sparty. Zpočátku podstatně zrychloval a máme za to, že jeho záměr je, že zkouší přistát a proto teď zpomaluje. Právě zkoušíme, takže teď je u kopců kolem Sparty. Ano, je v okolí Sparty, ani nevíme, jestli teď je to hlavní cíl. Chápu, hledám teď jakýkoliv hlavní cíl, ale kdybych ho aspoň mohl vidět, ale nevidím. Tady mám něco na přístroji CSC, což ukazuje, kterým směrem letí. Dívám se tady na základní radarové informace, ale nikde nevidím, vůbec nic tady nevidím. Začnu je hledat. My nemáme tušení, ne že bychom nic neměli, ale ta rychlost se podstatně snížila a právě klesá. Dobrá, takže vám děkuji. Buďte opatrný. Děkuji. Bostone? Ano. Říkáte, že je to potvrzený únos. Co se stalo je, že pilot měl mikrofon puštěný, zatímco jiní lidé hovořili v kabině pilota. Chápu, takže co jste slyšeli? Slyšeli jsme výhrušky. Víte, nebylo tomu moc rozumět, ale vypadalo to, že je to opravdu únos. Dobrá, kdyby bylo něco dalšího, zavolejte, pomůžeme vám. Ví o tom New York? New York o tom ví, Cleveland o tom ví, potom jako další uvědomíme Washington. Teď potřebujeme vyslat nějaké stíhačky. Zkoumali jste to? Ano. Dobrá, postarám se o koordinaci s washingtonským střediskem, dám jim vědět, co se děje. Děkuji.
0: Podle hlášení velitelského centra byl Washington rovněž upozorněný ve stejné době, aby dával pozor na podezřelé letadlo. Toto probíhalo hodinu před útokem na Pentagon v 8:45 ráno. Minutu před nárazem do severní věže základna Cape volala Boston a upozornila je, že potřebují povolení od severovýchodního obraného centra známého pod názvem Needs, aby mohly stíhačky vystartovat. Základna Cape hlásí Bostonu informace o vojenských letadlech jako Penta 45 a 46.
1: Tady základna Cape. Ahoj, právě jsem mluvil se základnou Otis a říkali, že potřebují povolení od severovýchodního centra Needs. Budeme mluvit s Needs a dáme vám vědět. V pořádku. Jen abyste věděli, přiděli nám letadlo Penta 45 a 46.
2: NTA Alpha November Tango Alpha 45 and 46 flight 2.
1: Brzy vystartuj. Dobrá, děkuji.
2: Great, thank you. All right, TJ.
0: Je důležité vědět, že American 11 a United 175 měli stejné místo startu a stejný cíl z Bostonu do Los Angeles, ale každé z nich mělo jinou trasu. Letadlo American 11 bylo navigované přednostním směrem přímo do Los Angeles, což znamená, že letadla letí přímo přes město Syracuse ve státě New York. To je ta nejpřímější cesta na mezinárodní letiště v Los Angeles. Letadlo United 175 bylo navigované více na jih, což je trasa používaná hlavně letištěm v New Yorku ve státě New Jersey. Kvůli jižnímu směru letadla United 175 bylo toto letadlo blíže budovám Světového obchodního centra těsně poté, kdy byla severní budova zasažená. Kdyby toto letadlo letělo běžně používanou trasou, trvalo by mu déle doletět k cíli a možná by právě to poskytlo dostatek času vojenským stíhačkám, aby ho dostihli ještě předtím, než letadlo k cíli doletělo. Také kvůli změně trasy United 175 mohlo letadlo přetnout dráhu letadla American 11 v rozmezí několika málo mil od sebe. Ve stejnou dobu odstartovalo letadlo United Airlines 93 z newyorského letiště v New Jersey. Letadla UA-93 a UA-175 použila tu stejnou trasu a letěla pouze pár mil od sebe. To nám připomíná operaci Northwoods. Operace Northwoods byl plán vyvinutý hlavním brigádním generálem Lenicerem. Tento plán popisoval záměnu běžného komerčního letadla po vzletu za bezpilotní letoun řízený ze země, aby mohl být zestřelen. Z tohoto činu měla být tehdy obviňovaná Kuba a mělo to být důvodem pro její napadení. Byl to přímo ukázkový bojový úkol pod falešnou vlajkou. Předstírat napadení, svádět to na nepřítele a získat tím nejen podporu veřejnosti, ale hlavně podporu kongresu pro válku. Existuje mnoho tras, které zdánlivě vedou mimo správný směr, aby se mohly spojit s domnělými cíly na akci 11. září a pak se zase oddělit. Došlo v těchto místech k záměně letadel, co by jakási upravená, zmodernizovaná operace Northwoods. Samozřejmě, jak vládní agentury, tak ti, kteří vymýšlejí výmluvy, nám poskytnou jednoduchá vysvětlení, ale tyto schody okolností nemohou být ignorované.

0: 8:52 ráno vystartovala vojenská letadla ze základny Otis a měla letět přímo k bodu Z, což bylo město New York. Uvolnění jejich cesty bylo vyžadované řídící věží federálního leteckého úřadu.
1: Nevím ani kam tato letadla posílám. Potřebuji upřesnění směru, cíle. V pořádku, dám vám podset. Je to severně od města New York. Mám tady pozici 41-15-74-36. 73-46. Pošli je tím směrem. Rozumím.
0: A hned na to přišla zpráva, že unesené letadlo vrazilo do Světového obchodního centra.
1: Můžu vám pomoci? Ano, samozřejmě. Právě jsme se vrátili ze zdola a to unesené letadlo vrazilo do budovy. První letadlo potvrzené je o to samé American Airlines, které vrazilo do Světového obchodního centra. Rozumíte? Je tohle, co jste říkal? Ano, to je ono.
0: Systémem obíhala další zpráva, která tvrdila, že poslední známá pozice letadla byla 15 mil na východ od letiště Johna Fitzgeralda Kennedy.
1: Poslední hlášení z Bostonu říká, že letadlo je 15 mil na východ od letiště JFK.
0: Místo toho, aby byly vojenské stíhačky vyslané přímo do města New York, severovýchodní centrum Nic změnilo jejich dráhu a přikázalo jim vyčkávat na dvojité V105, což je prostor na jižním okraji Long Islandu, s tím, že to byla poslední známá pozice, která ale nebyla nikdy ověřená. Tady měly stíhačky přikázáno setrvat, zatímco radar ukázal zrychlení letadla na rychlost o 150 uzlů vyšší, než je maximální operační rychlost letadla 767, s jeho cílem přímo před ním, což byla jižní věž Světového obchodního centra. V naší prezentaci 11. září útok na Světové obchodní centrum jsme důkladně analyzovali rychlost tohoto letadla a na základě porovnatelných údajů a aerodynamiky jsme zjistili, že letadlo typu 767 by nebylo možné řídit při tak vysokém překročení jeho maximální provozní rychlosti. Bylo toto letadlo upravené na to, aby předstihlo vojenské stíhačky ze základny Otis na cestě k Světovému obchodnímu centru. Pokud by tomu tak bylo, pak by musely být takové úpravy navržené někým, kdo dobře zná reakční dobu americké protivzdušné obrany. Stejně jako nikdy neexistovalo letadlo, které by dokázalo překročit svou maximální provozní rychlost o 150 uzlů a svoji manévrovací rychlost o 220 uzlů a jehož konstrukce by to vydržela a přitom by bylo stále ovladatelné ani před 11. zářím, ani potom. Po druhém nárazu dostali stíhačky ze základny Otis pokyn k sestavení bojové letecké hlídky nad New Yorkem. Byla přivolaná letadla s pohonnými látkami za účelem tankování ve vzduchu a dále vyčkávala. Skoro 35 minut poté, co se American 11 odmlčelo, což je známé jako událost žádné rádio, a změnilo směr letu. Letadlo American 77 se mezitím ztratilo středisku Indianapolis.
1: Středisko Indianapolis je v kontaktu. S kým? American 77. V pořádku. Let číslo 350. Ztratili radarové informace, ztratili kontakt, ztratili úplně všechno a nemají zdání, kde je a co se stalo. Takže co jsme udělali my v okolních centrech bylo, že jsme nařídili, aby je všichni hledali. Buď okrajově,
0: Indianapolis se třikrát spojilo se společností American Airlines, aby je upozornilo na další pohřešované letadlo. V 9:08 bylo rovněž vyrozuměno letiště v Langley a bylo přikázané zaujmout bojové postavení, což znamená, že piloti sedí v letadlech, připravení okamžitě vystartovat. Přesto se stíhačky v Langley dostaly do vzduchu až skoro o 20 minut později.
1: Odstartujte z Langley, pokud možno stejným směrem. Příkaz odstartovat, pouze Langley.
0: Byl vydaný pokyn, aby stíhačky zamířily nad Atlantický oceán, místo toho, aby přímo letěly chránit oblast Washingtonu. Jakmile byl napaden Pentagon, stíhačky s Langley byly obrácené zpět směrem na Washington. Existuje mnoho leteckých základen, které jsou blíže Washingtonu a New Yorku a které mohou poskytnout ochranu. Základny Otis a Langley byly vybrané kvůli tomu, že mnoho letadel z jiných základen bylo odvoláno na cvičení. Několik cvičení bylo ve skutečnosti naplánováno na toto ráno 11. září.
1: Musím zrušit cvičení, protože tohle je směšné. Tady zprávy, Watson. Ano, mají to podchycené. Nebyl jsem si jistý. Sleduji to už 10 minut a zajímalo by mě, pokračuje se s těmi cvičeními. Ne, už ne. Nikdy jsem nezažil, že by se během cvičení přihodilo tolik skutečných věcí.
0: Letecká vojenská základna Andrews byla pouhých 10 mil, 16 kilometrů od Washingtonu DC. Jejich stíhačky byly poslané do Severní Karolíny. Stíhačky F-16 ze základny u města Atlantic jsou také mnohem blíže městu New York než stíhačky F-15 se základny Otis. Ale stíhačky ze základny u města Atlantic v té době cvičily nad Atlantickým oceánem. Popravdě i základna Otis měla některé stíhačky pryč na cvičných misích a pouze dvě z nich byly v bojové pohotovosti. Severovýchodní centrum Nice bylo rovněž na cvičení, když došlo k útokům. Nice měl na radarových obrazovkách simulované letecké trasy a odstranili je až téměř v 9.30 ráno, což bylo dávno po útoku na druhý mrakodrap. Podle kapitána Jeffa Lodise, někdejšího pilota stíhaček F-15, který měl za sebou dva turnusy v Iráku, nepravdivé informace na radarových obrazovkách jsou bezprecedentní, s výjimkou 11. září. Můžete si poslechnout ten zmatek, když se severovýchodní centrum Nice pokouší lokalizovat svá tankovací letadla. Tento rozhovor byl podepsaný T-23.
1: Toto je skupina 23. Víte co, zbavte se toho nesmyslného simulátoru. Vypněte ten simulátor, zmáčkněte ten knoflík, zbav se toho krámu.
0: Americká obrana vypadala skoro jako 100 let za opicemi na každém kroku. Bylo to tak schválně? Jak mohli únosci vědět, že mohou zaútočit v takový chaotický den, kdy se Spojené státy nacházely pod minimální ochranou? Skoro to vypadá, že únosci měli toho rána 11. září nesmírné štěstí, tedy pokud je pravda to, co nám řekla komise vyšetřující 11. září. A přitom i tato komise přiznává, že nedostala pravdivé informace. Pentagon, Národní vojenské velitelství. Jak se mohlo dostat letadlo tak blízko k Pentagonu poté, co byla Amerika napadená skoro hodinu předtím? Pentagon, situovaný ve Washingtonu DC, je dobře chráněný. Aspoň to tvrdí bývalý ministr obrany Kasper Weinberger. Celé město je obklopené jak leteckými, tak námořními základnami a schopnost dostat obranná letadla do vzduchu je velmi, velmi vysoká. A zároveň byste podnikli to, co se provádí, a to je uzavření celého vzdušného prostoru. Takže se ve skutečnosti nad celým Washingtonem nesmí létat. Takže kterákoliv letadla se do něho dostanou a my je nemůžeme identifikovat, jednoduše se střelíme. Pentagon má také protivzdušnou obranu. Samozřejmě veřejnost o těchto zařízeních nic neví, protože by nepřátelé mohli tyto informace snadno získat. Jestli Pentagon měl podobné zařízení, bude to jistě podléhat utajím. April Gallopová přežila útok na Pentagon. Vylezla skrze díru ve zdi se svým synem v náručí. April uvádí, že neviděla nejmenší náznak zříceného letadla a dověděla se, že bylo hlášené, že letadlo způsobilo takovou škodu, teprve až byla dovezená do nemocnice. April se velmi diví tomu, že nebylo vydané žádné varování a nebyla aktivovaná žádná obrana proti tomuto útoku, obzvláště, když už málem celý svět věděl, že Amerika byla napadená po útocích na světové obchodní centrum. Když mluvíme o vzdušném prostoru kolem hlavního města Spojených států, často se hovoří o omezeném vzdušném prostoru, tedy o zakázaných oblastech pro všechna letadla kolem budovy Kapitolu a kolem Bílého domu. Musíme se ale podívat dál. Toto je známé jako vzdušný prostor třídy Bravo. Je to přísně kontrolovaný prostor, pro který je nutné zvláštní povolení při vstupu a také zařízení pro obousměrnou rádiovou komunikaci a funkční odpovídač typu C pro hlášení výšky. New York a Washington DC mají oba kolem svých hlavních letišť vzdušný prostor třídy Bravo. New York takto pokrývá letiště JFK, Guardia a New York, New Jersey. Washington zahrnuje Baltimorské letiště, Reaganovo národní letiště ve střední oblasti a na západ Dallasovo letiště. Letadlo American 77 zmizelo z radaru poté, co byl jeho odpovídač vypnutý v 8.56 ráno. To bylo 10 minut po nárazu letadla do prvního mrakodrapu a 16 minut poté, co byl Washington upozorněný na neexistující podezřelá letadla. Daniel O'Brienová z washingtonského Trajkonu sledovala rychle pohybující se objekt, který vnikl do washingtonského prostoru třídy Bravo. Ještě nevěděla o tom, co se stalo v New Yorku, ale washingtonské středisko o tom vědělo. Proč byla tato zpráva zdánlivě utajená před pracovníky Trajconu ve Washingtonu? Kdyby byla paní O'Brienová a její spolupracovníci uvědomění o tom, co se stalo v New Yorku, nebyli by opatrnější a nenechali by cizí objekt vstupující do washingtonského prostoru Bravo zadržet. Zpráva měla rovněž zastihnout piloty stíhaček z letiště Langley, kteří se v té době proháněli nad Atlantickým oceánem. Jestli cizí neidentifikovaný objekt přiletěl až do Washington DC, protivzdušná obrana Pentagonu měla rozhodně zareagovat, pokud ovšem měla April Gallopová pravdu. Někteří namítají, že Pentagon žádnou protivzdušnou obranu nemá, protože Reaganovo národní letiště je tak blízko a letadla tamtéž přistávající a odlétávající by mohla být nechtěně sestřelená. Ti, kteří tohle tvrdí, nejsou obeznámení s tím, jak národní protivzdušná obrana funguje. Většina letadel, která přistávají na Reaganově národním letišti, jsou dobře známá ještě před odletem z výchozího letiště. Ta, o kterých se nic neví, jsou rovněž ostře sledovaná ještě předtím, než vstoupí do washingtonského vzdušného prostoru Bravo, který začíná 30 mil, 50 kilometrů od Reaganova národního letiště. Ta letadla, která se neohlásí, anebo mají vypojené odpovídače, to jsou cíle k sestřelení. Nehledě na to, že už víme, že není možné, aby letadlo způsobilo škodu takového rozsahu, jako byla na budově Pentagonu, což víme z výpovědí svědků, kteří se nacházeli přímo na místě, a taktéž podle informací zveřejněných vládními agenturami, žádné neidentifikované letadlo nemělo šanci se ani k Pentagonu přiblížit. Takže se zdá, že stíhačky byly zadržené vždy o krok pozadu, dokud nebyl celý plán provedený. Chaotické pokyny v celém systému procedury 11. září zřejmě přispěly k tomu, že pachatelé mohli úspěšně provést všechny plánované akce. Zatímco se neidentifikovaný cíl blížil ze západu k Washingtonu DC, byla do systému zanesená zpráva, že letadlo American 11 je ještě ve vzduchu.
1: American 11 stále ještě letí a na cestě na Washington souběžně s ním letí jiné letadlo. To je nejnovější hlášení, které máme. Dobrá, zkoušel jsem získat jeho údaje a mám dojem, že je někde nad New Jersey nebo trochu jižněji. Rozumím, takže American 11 je unesený. Byl unesený, takže American 11 byl unesený. Ano, a letí směrem na Washington? Je tam ještě třetí letadlo, to třetí letadlo letí na Washington. Máte o něm nějaké informace? Dále zkusím něco sehnat, pokud to půjde. Toto je zpráva z washingtonského střediska. Možná byste měla mluvit s někým přímo odtud, jestli mají nějaké informace. Rozumím. Sežeňte třeba hlídku DC nebo někoho podobného, kdo o tomto letadle něco ví. Díky. Máte o něm nějaké zprávy? Zkusím to sehnat.
0: Oči všech se pak soustředili na cíl, který se blížil z východu, ale ne ze západu. Tato zpráva dále tvrdila, že letadlo letí na Washington dávno předtím, než se přiblížilo k Filadelfii v Pensylvánii. Proč byla rozšířená tato fáma, že letadlo ze severovýchodu je na cestě do Washingtonu a nikoli do Filadelfie? Bylo to za účelem svedení pozornosti všech na falešný cíl a odvedení stíhaček od skutečné hrozby, která se blížila ze západu? Ten, kdo tuto fámu rozšířil, není dodnes známý.
1: Ahoj, tady je... Pokračuj. Ano, prosím, máme tu letadlo ve vzduchu, které údajně míří na Washington. Odkud jste získali tuto informaci o American 11? American 11 z Bostonského vojenského centra. Opravdu? Z Bostonského vojenského centra? Z Bostonu? Ano. Vojenské centrum? Ano, říkali, že tu zprávu dostali z Washingtonu, ne z washingtonského střediska. Jste si jistá, protože American 11 je to letadlo, které, jak nám bylo řečeno, už vrazilo do Světového obchodního centra. Ano.
0: Opět někdo zabránil těm, co měli tomu všemu zabránit, tím, že jim dodal nesprávné informace. Washingtonský Trajkon byl vyřazený z funkce tím, že v New Yorku nebyli uvědomění o tom, co se stalo. Zbývající obranný systém byl od washingtonského Trajkonu doslova izolovaný, protože Trajkon neusoudil, že byl neidentifikovaný cíl nebezpečný, až do doby, kdy bylo příliš pozdě. Znovu bylo to zaviněné tím, že důležité informace se zdály být před washingtonským Trajkonem utajené.
1: Řekněte jim, aby nás volali. Z nějakého důvodu nemůžeme telefonovat ven.
0: Touto dobou už mnozí ví o neslavné výpovědi Normana Minetti před komisí vyšetřující 11. září. Letadlo bylo 50 mil 80 kilometrů daleko, 30 mil 50 kilometrů daleko, 10 mil 16 kilometrů daleko. byl příkaz stále platný. Ten mladík také řekl viceprezidentovi, platí stále ten příkaz. A viceprezident Dick Cheney se otočil a řekl, samozřejmě, že příkaz stále platí, dostal jste snad jiný příkaz. Tehdy jsem nevěděl, co to všechno znamenalo. A to letadlo, o kterém mluvíte, je to, co přiletělo do Pentagonu. Ano. Do dnešního dne panuje mnoho dohadů o tom, co tyto příkazy znamenaly. Znamenalo to, že bylo přikázané zůstat nečinní, aby mohlo k útokům na Pentagon dojít? A nebo to byly příkazy k sestřelení? Minetova výpověď byla snad nejškodlivější, protože ti, kteří se vymlouvají na vládní páchorky, zažívají horké chvíle, když zkoušejí tento rozhovor s viceprezidentem vysvětlit.
2: Some young man came in and said to the vice president, there's a plane 50 miles out. Coming towards DC. So I said the money.
0: Jakýsi mladík přišel a řekl viceprezidentovi, je tady letadlo a je 50 mil, 80 kilometrů daleko a letí na Washington DC. Řekl jsem Montebelgerovi, který je druhým zhora u federálního leteckého úřadu, Monte, co máš na radaru ohledně toho letadla, které se blíží? Má vypnutý odpovídač, takže nevíme, kdo to je. A také neznáme výšku a rychlost. On se zeptal, kde se to nachází, na což jsem odpověděl, že někde u Great Falls. A to je, kdy přišel onen mladík a řekl, že je to 20 mil od nás. Zeptal jsem se ho, Monte, jak vysoko je to letadlo od země? Na radaru nemůžete vidět výšku letadla. Radar může pouze určit zhruba vzdálenost. A také jsme nemohli určit jeho rychlost a výšku. A jak jsem tak s ním mluvil, tak najednou řekl, ach jo, ztratil jsem ho. Najednou to letadlo ztratil. Povídám, no a kde je? Někde mezi Roslinem a národním letištěm, odpověděl. V ten moment se někdo další napojil do hovoru a řekl, pane ministře, právě jsme dostali zprávu od policisty z Arlingtonského okresu, který nám sdělil, že viděl letadlo American Airlines, jak vrazilo do Pentagonu.
2: Mr. Secretary, we just had a confirmation from an Arlington County police officer.
0: Někteří tvrdili, že letadlo, o kterém se mluvilo, bylo United Airlines 93, které letělo z Pensylvánie a že Minetovo časování bylo nepřesné. To ale nemůže být pravda, protože United 93 se nikdy k Pentagonu ani nepřiblížilo. Jiní si mysleli, že to bylo American Airlines 11, ale to bylo to samé, protože ani toto letadlo se vůbec k Pentagonu nepřiblížilo. I když vezmeme v úvahu takzvanou pobřežní trasu, což znamená, že radar, který sleduje letadlo, pokračuje dál směrem odvozeným z posledních získaných informací, by se toto letadlo stejně nikdy nedostalo k Pentagonu. Letadlo, o kterém mluvil viceprezident Cheney, a což zaslechl Mineta, mohlo být pouze letadlo, které odstartovalo kdesi na západě a odtud se mu podařilo vniknout do washingtonské prostoru třídy Bravo. Zkombinujeme to se skutečností, že stíhačky z Langley v té době mířily nad Atlantický oceán a obrátily se zpět až teprve poté, co letící cíl zmizel z radaru v blízkosti Pentagonu. Vypadá nad slunce jasné, o jaké příkazy se jednalo. A velitelské středisko letectva, což je vojenská verze letadla typu 747, se nacházelo ve vzduchu, když se neidentifikovaný cíl blížil ze západu na Washington. Podle informací z Radesu právě toto letadlo přetínalo trasu neidentifikovaného cíle v době, kdy stíhačky F-16 mířily nad Atlantik. A opět v ten moment, kdy neidentifikovaný cíl zmizel v Pentagonu, byly stíhačky F-16 vrácené do Washingtonu. Operace Northwoods navrhovala vyměnit letadla za bezpilotní letouny a použít je k vytvoření útoku pod falešnou vlajkou, z něhož by byla obviněná Kuba. Existují důkazy o tom, že původní letadla po jejich údajné havárii stále létají. Na rozdíl od zkreslených fám, které se šířily systémem ve snaze zabránit v činnosti těm, kteří nás měli chránit, existují údaje, které potvrzují, že United 93 bylo nadále ve vzduchu i po údajném nárazu, stejně jako letadlo United M612, které údajně vrazilo do jižní věže. Přepis řízení letového provozu ukazuje výpis United 93 stále ve vzduchu na místě jižně od kráteru po dopadu. Data ze systému pro komunikaci s letadly zvaný ACAR dokazují, že United 175 byl stále ve vzduchu někde v západní Pensylvánii za asi 20 minut po jeho údajném nárazu. Tyto informace ACARU také udávají nejbližší středisko, které bylo s letadlem ve spojení. Oficiální trasa údajného letadla United 175 ukazuje, že na to, aby letadlo mohlo přijímat zprávy systému ACAR, by muselo přiletět z vysílacích míst na východě. Toto je mapka středisek ACAR v okolí města New York. Ale komunikace ACAR vyšla ze středisek v Harrisburgu a Pittsburghu v Pensylvánii až po takzvaném útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra. Podle radarového odborníka a elektrotechnického inženýra Denise Sinina je to naprosto nemožné, pokud opravdu United N612 vrazilo do dvojčat.

0: Válečné hry, simulované radarové stopy, letové trasy jiné než ty, co mají být použité, které umožnily dalším letadlům, aby se přiblížili ke světovému obchodnímu centru po prvním nárazu. Letadlo, které překračuje svoji maximální provozní rychlost o více než 130 až 150 uzlů. Hlášení nepřesné polohy letadel. Falešná hlášení o cílech letadel. Zbíhající se letadla, která letí ve zjevném útvaru a pak se oddělují od podezřelého letadla zapojeného do akcí 11. září. Stíhačky poslané nesprávnými směry, letadla stále ve vzduchu i po údajných útocích, komunikační problémy, nefungující telefony.
1: Nějakého důvodu se nemůžeme dovolat ven, mám pouze vaše číslo.
0: Může nás překvapovat, že americká národní obrana byla vždycky o krok pozadu, zatímco pachatelé zapojení do 11. září mohli úspěšně splnit svou misi s vojenskou přesností? Máme skutečně věřit tomu, že Al-Kaida řídila tyto všechny zásahy, aby takzvaní únosci mohli tento plán provést. Bin Laden nebyl ani uvedený na seznamu podezřelých osob pro 11. září a přesto Američané vtrhli do Afghánistánu, aby ho odtud vykouřili. Toto jsou ty skutečné otázky, chladná fakta, přidávaná k rostoucí hromadě informací a podkladů, které nesouhlasí s tím, co nám tvrdí naše vláda. Pište vašim kongresmenům a senátorům. Vyžadujte úplné a důkladné vyšetřování, než nám přidají ještě více zákonů na omezení naší vlastní svobody pod záminkou bezpečnosti. Ti, kteří se vzdávají základních svobod, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, 17. února 1775. Děkujeme vám, že jste si našli čas na to, abyste se dozvěděli více.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Srdečně vás zdravíme ve vysílání Inovace republiky, které má inovační část, ale tu inventurní část. A po delším plánování vedle mě sedí paní Jana Karásková. Dobrý den.
1: Dobrý den, Robina.
0: Badatelka bych vás nazval.
1: Dá se říct, no.
0: Překladatelka, aktivní občanka a hlavně badatelka, protože to, co jsme si řekli jenom před zapnutím kamery, obrovské množství materiálů, které si načítáte v cizích jazycích, v anglickém jazyce. Ale já se zeptám na váš život, co jste vystudovala a...
1: Jo, takhle.
0: A co vás pak jako přivedlo k tomu zajímat se o cenzurovaná témata?
1: Právě, já jsem původně z Prahy a studovala jsem vysokoškolu ekonomickou, vlastně to, co je teď IT, programovací jazyky, projekty. A pak jsem zůstala učit tam, takže jsem několik let učila tam na katedře řízení. Ale potom jsem mi narodili děti a mladší syn je postižený, je ochrnutý na půl těla a já jsem hrozně let zůstala s ním doma na péči osobu blízkou. Takže asi 16 let, jako nejméně jsme byli, pak jsem bydlela už v Táboře. A pro mě nebylo pak úplně jednoduchý teda se vrátit, protože jsem ztratila úplně, ten obor je byl úplně jinde. Potom byla i ta krize, kdy jsem na malém městě vlastně, to bylo velice těžký sehnat zaměstnání, nesmím pracovat manuálně zase jako to, nebudu. Takže mám prostě v dětství problémy s páteří. Takže já jsem potom byla dost taková jako z toho špatná. Potom jsem učila trošku angličtinu a pak jsem se začala zajímat o psychoterapii, takže já jsem totiž furt nevěděla, že mám nějakou obsesivní, jako poruchu na hromadě prostě knihy, časopis a nějakého hadry, ale...
0: Ale je to vášeň hromadit tyhle věci, protože to všechno studujete.
1: Ale i ta studijní je u toho, jo. Takže já jsem furt další jako školy, další kurzy, jsem se dělala pedagogiku, abych mohla učit na té střední škole a speciálně pedagogiku za školy synovi a potom psychoterapeutickou fakultu, protože mě začalo hodně zajímat. Já jsem měla deprese, jako jsem měla těžký ten život a no, prostě jsem dosvětlila na nějaké věci a pak jsem vlastně zjistila, že i asi to studium, že všechno hrozně dohloupivě, všechno chci vědět a různý obory, že jsem začala teda studovat. Takže pak jsem se začala zajímat o to, co se děje v některých léčebnách, úplně otřes, to bych mohla...
0: Psychiatrický, myslíte? Jo, no, 9.9.2025 za náma přiletí pan doktor Goče, který pracoval v mainstreamu, v psychiatr, lékař a napsal Psychiatrie jako smrtící medicína.
1: No, to strašný. Já jsem poznala uzavření pavilony v Bohnicích, chodila jsem tam, jako pomáhala jsem právní poradně těm lidem, jako těm pacientům, kteří tam byli roky a prostě to by odešlo od tématu, jo, ale prostě přišli třeba i o majetky a tam jak to úplně jak nějaká mafie, jak prostě fungovaly ty. No prostě nechci zase nějakou to. Já jsem
0: necháme potom, to na jiný téma, ale budeme se tady tomu věnovat.
1: Jak byla Occupy Wall Street, tak tady byly taky tak jednou tam mám takové pršelo, pod deštníkem jsem to tam vyprávila, co jsem za příběh lidí jako tam zažila a jak vlastně se nemohli jako dostat ven a zvlášť, když třeba byly, no. Takže jsem se zajímala o tyhle věci a angažovala jsem se jako, prostě snažila jsem se jako
0: lidsky.
1: Poslala jsem na ministerstvo zdravotnictví, tam byly i úmrtí a prostě hrozný věci a až ombudsman, toho se jediného asi jako bojí trochu, tak mi až po snad, já nevím, čtvrtý minister zdravotnictví už tam byl a oni napsali, že to neměli nechat šetřit ty kauzy řediteli Bohnic, ale že to měli sami si to zdravotnictví prošetřit, no ale to už byly roky. Jako už tam byl zase druhý ombudsman a čtvrtý ministr zdravotnictví, když mi jakoby dali za pravdu, že to byly strašně závažné věci a že se to mělo jako šetřit jako vejš, než to nechat tam se nebáli, že jo.
0: Tak musel
1: tam...
0: být velká životní zkušenost a jeden z částí vašeho probuzení.
1: Úplně, já jsem, když je nějaká ta nespravedlnost nebo se dozvím, tak já jsem prostě hrozně pak byla akční, ještě jsem byla mladší, tak jsem měla víso. No a pak jsem trošku začala spolu, jo, a pak byl úplně pro mě zlom s tím tématem, s kterým dneska prostě tady chci mluvit. A to bylo 25. května 2009. Já jsem už dost dlouho diskutovala na chrysnetové diskuzi na internetu. Já jsem tam, což v podstatě něčím, jako je to téma je související. Já jsem tam prostě, já jsem se stala křesťankou, že jsem uvěřila jako Ježíši a nějaké zážitky jsem jim nějak vychodila, jsem je do takových těch divokých, trošku takových těch charismatických církví tenkrát. No teď jsem u katolíku, prostě jiný všechny mě jako nevydechávali, protože já jsem vždycky nemohla pochopit, že v tom starém zákonu, že všichni jako poslušně teda, že Bohu jako obhajujou, nebo to, že bylo dobrý, že Izrael prostě ty hříšní národy, 7 národů Kenanů vyhladili, pobíjeli mimina, prostě děti, všichni měli vzít meče a prostě jít zabírat zaslíbenou zem, což v podstatě dodnes, bohužel, některý ty rabíni asi v sobě jako mají, že vlastně bude ten velký Izrael, že tam prostě ty Palestince a tyhle jako prostě vyženou nebo pobijou. Snad, to je hrozný téma pro mě teď v dnešní jako době tyhle věci. No a tenkrát jsem právě o tom diskutovala a mezi tím prostě jsem pochopila, že některý Židi jsou proti, že tohle jako není dobrý. Potom jsem vlastně pochopila,
0: ortodoxní Židi, že jo, a židovská komunita dost často upozorňuje na tohle, že...
1: Třeba, nebo ta Naturej karta, nebo ty vložně mluví se s palestinskou vlajkou a že se jako ani neměli vracet bez Boha, bez Božího, jako v míru vlastně, že se neměli tam vracet. No,

0: sklizený ten prostor, aby...
1: Že tenkrát, aby se tam nemohli vrátit, že oni si nechali klíče a doufali, že utekli a že se vrátí a byli vyhnáni vlastně do Gazy a ještě do těch okolních zemí, že do Libanonu, do Jordánska. Takže se jako OSN jim jako nějak jako zaručuje, že, nebo, že by se měli vrátit, ale není kam, protože ty původní, no a Golda Meirová si myslela, že na to jako pak ty další generace zapomenou, ale to se nestalo a proto je to tam takto. A ono to něčím souvisí i s tím tématem, o kterém teda dneska jsem přišla mluvit o filmu.
0: Ano, ano, protože já chci mluvit hlavně o životě a o vývoji lidské společnosti, protože to, že zmiňujete tenhle příběh Izraele, tak mi dává do hlavy knihu Sám proti zlu Přemysla Pitra. Napsal to pan Kosatík. A Přemysl Pitr byl velmi, velmi prostě vzácný člověk globálního myšlení, takový český Sir Winston, zachraňoval židovské děti. A pak před československými nacisty, který rychle změnili kabát v demokraty tehdy po roce 45, později teda komunisty zase, tak vraždili německé děti. A on bral ty židovské i německé a vlastně snažil se jako přispívat k míru a kritizoval vznik státu Izrael v tom mírovém pohledu na to vše, že to není správný
1: proces. To bylo jasný, že to bude problém. To tenkrát museli jako vědět.
0: A bývalí nacisti to organizovali, že jo? To zorganizovali. No, to je šílené.
1: Oni totiž, ty sionisti s nacistama měli v podstatě stejný cíl před válkou, jako ty je chtěli dát pryč a ty je chtěli tam nahnat. Oni tam nechtěli, že tam byla chudo a chtěli žít, že většina Židů tady chtěla žít v Evropě, protože nechtěli jít někam do kibucu, nebo... Takže oni v...
0: Nulové kvóty před válkou a nulové kvóty po válce.
1: Hitler možná ze začátku ani takhle jako na to nemyslel, že to takhle bude jako až k těm koncům. Jestli Eichmann měl, že oni měli nějaký cviční kibuci někde v době prostě, jestli před válkou nebo v těch prvních letech, že vlastně do Haify vozila nacistická loď s tím hákovým křížem na tom a vlastně s tou izraelskou vlajkou ty první jakoby by stěhovalce, nebo ne první, ale prostě když to ještě bylo jenom o tom, že by mohli jít pryč a ne, že budou koncentrákách je jako vybíjet.
0: Je to šílený. A vůbec těžko se o tomhle mluví, ale jenom, pardon, že vám skáču do řeči, s panem Janem Schneiderem, bývalý disident, člověk z židovské komunity. Já jsem s ním strávil hodiny a hodiny u něj doma, bavili jsme se o těchto věcech mimo kameru. Zrovna včera jsme si telefonovali zase k jiným věcem, ale on vlastně mi dal úplně ten nový pohled na tok peněz a celý tý manipulace a přitom to říká jako člověk hlásící se k té židovské víře, židovskému odkazu. Ale no.
1: Já ho znám a nebudu to teď.
0: Ano, jasno, ano.
1: Protože tam si myslím, že na lecos máme jako úplně stejný názory, ale zrovna na to, na ty války po 11. září a na to, kdo teda mohl, nebo ve čí prospěch to bylo, tak tam asi to vidíme poněkud jinak, kvůli právě tomu původu jeho.
0: Ale zeptám se teda na, protože hned se k tomu dostaneme, já vás neodbočujete, to všechno totiž totálně souvisí. To totálně souvisí a mě plynou na mysl nejenom otázky na vás, ale i spousta rozhovorů, který tady k tomu najdeme. Mimochodem s Janem Schneiderem tady najdete rozhovor, kde ukazujeme jednu důležitou knihu o financování nacistického systému tím, dneska bychom řekli západním světem. V podstatě sledujte tok peněz a kdo vybudoval nacistické Německo. Ty knihy mezi náma jsou a právě Jan Schneider tady ve vysílání jsme o tom otevřeně hovořili.
1: Jak američtí bankéři a který firmy, že jako ještě za, když už běžela válka, tak vlastně toho Hitlera sponzorovali.
0: Ale vaše takové probuzení, protože jste procházela... Prostě hledáte spravedlnost, bojujete za spravedlnost, ale kde jste se rozhodla, že teda vy 11. září, protože to máte hodně prostudovaný, tam se velmi radikálně změnil svět.
1: No,
0: a osobní právě a všechno. No. Ale bylo to to 11. září, anebo něco ještě úplně jiného? Co vás probudil zájem o to badatelství?
1: Já jsem měla pár věcí v životě, kdy jsem něčemu pevně věřila, což bylo třeba právě, že jsem byla materialista, ateista, evoluční.

0: teorie samozřejmě, jako jsem všemu věřila, co jako vědě. No a potom jsem trochu začala jakoby s genetický kód. A já, jak jsem programovala a zkoušela jsem studenty, jaký jako program navrhnou, jaký podprogram, jaký parametry, jako na jaký úrovni to bude. A když vlastně jsem se koukla na to, jak funguje buňka, jak jsou tam ty DNA, RNA jakoby, a podprogramy různý na třeba jak vyroste, já nevím, u hmyzu nějaký, jako, no prostě jsou tam podprogramy, editory a já byla v šoku. A já jsem si říkala, to není možný, že ta nějaká prapolívka v té čpapkové atmosféře, že blesk a byla buňka a bylo prostě. Pro mě se to stalo úplnou pohádkou, úplným nesmyslem, jo. A tam jako jsem mi úplně otočil jako světonázor, jo.
1: Co to bylo za rok? A co to bylo za rok?
0: To mi bylo asi 30. před 35 lety asi, už dost dávno. To jsem učila právě na ty vysoký a začalo mě zajímat, protože já jsem tam studovala takový strašně zajímavý programovací jazyk, kde se mohl běh toho programu jako proměňovat, že jste ani nevěděli jako dopředu, jak ten program bude mít ten kód, protože si mohl vzít data a ten řetězec tam vložit a jet dál a zase si tam něco, jakoby, že se sám jako mohl vyvíjet.
1: To úplně
0: a já jsem byla nadšená.
1: Umělá inteligence se předběhla dobu.
0: No, tenhle ten byl výborný, protože to byl takzvaný polointerpret, že to nebyl natvrdo daný kód, ale že spolupracoval vlastně s databází a prostě byl, že jste ani, když jste ho naprogramoval sám, tak jste neviděl vlastně, co z toho může vyjít, jo? Že on si sám jako tam mohl jakoby podle něčeho, podle okolí vlastně to dělat. A já jsem z toho byla nadšená, ale to už jsem byla těhotná, už jsem pak vlastně se k tomu nemohla jako vrátit v tomhle programovat. Ono to, on se jmenoval Mumps, Diams česky, my jsme psali skript a nějaký o tom. A já jsem byla tenkrát tak, já jsem byla vždycky taková jako nadšenecká, že jsem jela do ústavu molekulární jako genetiky, jim nabízet tenhle program, že třeba kdyby to, no a teď ten CRISP, že jo, nebo po letech, samozřejmě, že se jako programují ty geny a tak, a oni na mě koukali, že jsem úplně blázenčka paní, nebo já nevím, my ještě nemáme ani ten lidský genom jako rozluštěný, prosím vás to přijďte si, já nevím, za nějaký...
1: Za 30, za 20 let.
0: Někdy do budoucna, úplně na mě koukali a já jsem tak, jak už myslím, že by tam to mohli, a oni mi to ještě nemáme jako rozluštěný, no, takže to je těch...
1: Mě jde úplně mráz po zádech,
0: jako
1: potkávám naší zemi takovýhle zemi.
0: Ale nebylo to ještě hotové, já už jsem myslela na to, jak to budeme jako modelovat, nebo
1: modelovat, vědět, zkoumat, věda.
0: Jak to bude tenhle ten jazyk můžou použít a jak jsem byla taková jako, vždycky jsem do něčeho byla nadšená, hodně jsem to studovala, takže potom jsem víc, mě zajímala skoro ta genetika, než ty, než, no, měla jsem už děti a mohla jsem si studovat vlastně, co jsem chtěla, že jo, po tu dobu, takže jsem musela cvičit se synem, byla jsem s ním doma, ale mohla jsem jezdit třeba na dálkový studiu, jsem k tomu nějaký jako mohla, takže to jsem ani nevěděla, že jsem tím jako až tak posedla, že to nemůžu nechat. Já to vám řeknu, kde jsem teda, který den se mi stalo, při diskuzích na Chrisnetu o tomhle, o tom bohu, který by chtěl až jakoby čistit. Vždyť Hitler měl to samý vyvolený národ a vyčistím to od těch jako horších, že jo? A to zas byli ty Židi, že jo? To on to otočil. On znal ten starý zákon, on to znal, jako, že on taky chtěl snad studovat na kněze, nebo určitě znal Bibli a si řekl, ne, tyhle ty nebudou ten vyvolený, já si vyvolím, že ne, to prostě...
1: Jak zrcadlo psychopatický, jako.
0: No. A, no a ne, myslím si, že teď je hrozně nebezpečný, což jsem tenkrát ještě mi nedocházelo, že někteří ty rabíni taky přemlouvali Netanyahua už před lety, ať do toho už jde, ať je už ten Armagedon, ať už přijde ten mesiáš jejich. A Iránci, ty duchovní, ty už mají svýho Mahdýho a taky vědí, že předtím musí přijít ta velká jako Armagedon. Prostě jako kdyby to někteří křesťani, takový ty trochu prostě ty, co tlačí Trumpa, jo, tyhle ty evangelikální, prostě jak jsou ta siolobby a za Izraelem a ty války, jako prostě pomůžeme, vždycky budeme, no ty to tam v podstatě právě možná i, no, k tomu 11. září. Většina lidí, kteří to roky studují důkladně, všechny možné okolnosti, všechnu tu cenzuru, který média to nesmějí dát, kdo je vlastní, kdo má jaký vliv v Americe, co všechno se nesmí říkat, tak vlastně to vypadá, že ty války těch 7 zemí do 5 let, to byly všechno nepřátelské země okolo Izraele. Jo? A vlastně ten Irán jim zbyl. Takže dá se říct, že dost velká už teď možná část nebo dověsně většina těch, kteří studují 11. září a hodně se angažují a navrhují soudní řízení, mají 60 důkazních materiálů pro velkou porotu, která pak nebyla ustavena. Zase kdo byl soudce, kdo v tom jako jede, kdo vlastně plánoval ten projekt pro nové americké století, jak se jako přezbrojit a jak být zase tou první jako největší silou ve světě, tak tam vlastně zase kdo byl v tom projektu, koho to jako teda napadlo, kdo to sepsal před 11. zářím a říkali, že se jim to takhle nepodaří, pokud by nebyl nějaký nový Pearl Harbor. Jo. Takže tohleto slovo potom bylo citované v těch knížkách nebo 11. září, že se jim v podstatě povedlo, že se stal ten nový Pearl Harbor a že mohli jít, jako mohli jít do druhý světový, takže teď vlastně mohli jít do té války proti terorismu, že to je jako posílí armáda, zbrojení a tak. No.
1: Hned se k tomu tématu vrátíme, ale víte, co by mě zajímalo, jak vlastně jste začala ty vědecké věci objevovat, ten genom a podobně, tak no. To bylo součást nějakého probuzení vlastně na pohled toho, co je prezentováno ve společnosti a podobně.
0: Jo,
1: ale
0: no,
1: z těch potom těch politických témat to bylo ještě něco jiného, nebo už samotný to 11. září, ke kterému se ještě vrátím, no, mám spoustu otázek k tomu.
0: Musím říct, že jsem tenkrát taky viděla, já jsem hrozně těžko snášela jako propagandu, cenzuru za komunismu, jo. Našim jako předku nebo dědečkovi vzali komunisti jako firmu a prostě domy, nebo prostě já se nemohla jít studovat úplně, co bych chtěla, možná bych šla právě tu biologii studovat, takže já jsem si jako trošku nesla taky, že jo, to, že no a hlavně mi vadilo, že nemůžeme otevřeně mluvit. Chodila jsem 21. srpna na Václavák, protože jako ta okupace, že jo, a prostě to mě vadilo. Takže jsme tam, brácha přišel dokonce o zaměstnání, že šel s Adamem Krečmerem, nevím, jestli ho znáte, s trikolorama na 21. srpna na Václaváku. Já vím, jak nás jednou hnali i nějaký volčáci tou ulicí ve Smečkách a já jsem si radši koupila, jo, takový alibi lístek do Lucerny jako ten den, že teda, když tak řeknu, že jdu do kina, ale prostě, takže to nebylo úplně jako tak odvážný, ale jo, že jsem byla taková jako angažovaná a že mě hrozně vadila, že se nemůže, že zabírají lidi za názor tenkrát, nebo že ty Plastic People, nebo prostě, že ten underground byla tak.
1: Karásek, ale s Karáskem nemáte i společně.
0: Karásek, otec v době, kdy měli ten soud, tak se jako, že jsem říká, že jsem začala chodit jako s Karáskem. To je on, jo, to jako, já jsem říkala, ne, to není on, tak to nebyl on, jmenuji se stejně teď, no, Sváťu, jako, že jo, no, tak prostě ne osobně, ale jako znali jsme je, že jo, nebo poslouchali jsme to a Kryla jsme zpívali a mě hrozně mrzelo, že když jsem právě učila a byly ty demonstrace na Václaváku taky, i k tomu třeba 21. srpnu potom, tam byly ty děla jako hodní, tam se nebyla, to jsem měla.
1: Před listopadem 89.
0: Před listopadem těsně dost.
1: To znamená 88 nebo 89?
0: No, nebo nějak, no, tak jsem tam učila, ale studenti se báli přede mnou o tom mluvit, že se vyšetřovalo, kdo tam jako byl z těch studentů a já jsem, a mně to najednou přišlo jako hrozný, tak jsem jim myslím říkala, no, že jsme ty Krylovy písničky, jako že ho zpíváme někde u ohně, nebo prostě, že...
1: Jste to řekla před studentem.
0: Něco jsem jim tam jako řekla, protože jsem viděla, že oni, no, anebo jsem chodila, ať se zveřejňují ročenky OSN nějaký, který zase se, že jo, nezveřejňovali. No byla jsem dost taková, jako oprsklá i v té škole, že jsem jednou měla nějak, prostě pro nějaký ředitele podniku, co mě bylo, já nejsem, jsem tam byla v 23, 24 jsem začala tam učit a oni nás takhle jako používali, tak jsme šli někam, že nemohl jít děkan někam nebo jo, nějaký, tak a já jsem jim pak říkala, no ta automatizace pro vás bude na prd, když je ten systém tak blbej v tom podniku a teď oni, no, že vás nevyhodějí z té školy takovýhle jako řeči, jo, nebo prostě jsem, trochu jsem byla jako trošku málo jsem byla odvážná, ale málo jako jo, protože tenkrát se to nemohlo. No a teď vlastně od roku, teď ne už, ale od roku 2009, jak jsem chodila na jako tak jako, že potichu, na to 21. srpna jsme začali chodit na 11. září. Demonstrace, pochody k ČT, petice, filmy jsme nosili do televize, vůbec žádný ohlas, všechno, nic, že jo.
1: 11. září 2001
0: bylo, no my jsme začali 2009, jsem se o tom právě dozvěděla a hned jsem začala, že jo, jsem ty kamarády, protože já jsem, ten den, kdy jsem se o tom dozvěděla, já jsem skoro nemohla, jako v noci jsem nespala, furt jsem to studovala.
1: Ale pardon, jo, my jsme, protože ty mrakodrapy vlastně a celý ten teroristický čin, celá ta prezentace, ty zprávy, tak byly v roce, byl to rok 2021.
0: A já jsem
1: ne, 2001. 9.
0: 11.
1: září, což je mimochodem teda Silvestr a Nový rok v Etiopii, silně křesťanská země. A tam je to Nový rok, to mi přišlo taky takový jako až moc symbolický, si
0: no,
1: říkám.
0: No v tu dobu.
1: Tam stovky milionů lidí vlastně v tom regionu tady africkým mají ještě před Kristem nastavený úplně jinak
0: no,
1: čas.
0: Úplně jiný,
1: a mají 13 měsíců, mají úplně jinak hodinky, ráno začíná.
0: A to si to dodnes.
1: A před Kristem, takže podle mě bez propagandy nějaký drží čistý čas. No a to je jenom taková odbočka do Etiopie, ale jenom, že pro mě po té návštěvě Etiopie je to velmi pozitivní den, protože jsem tam strávil úžasné zážitky, kdy mi teda vysvětlovali, proč je to 11. září, je tam vlastně Nový rok.
0: A to se něco, kdy se jim tam stalo, nějaký zázrak, nebo
1: ne,
0: nevědí,
1: to souvisí Habeš, Šalamounovo království a různý tyhle, dejme tomu, legendy, nebudu zabrušovat teďka.
0: Tam bylo i, že ta archa umřela, že by tam
1: ano, ano, takže to je silně křesťanská země, takže to jsou nějaký Černoši tam, jo. Jako, no jo, ale já si, no to je jedno, nebudu odbočovat. Jenom, když se bavíme o 11. září.
0: Šalamoun, takže i s tím židovstvím mají.
1: Ano, asi, ano, ale jiný pohled, takový čistý pohled na to křesťanství, úplně jiný paradigma, vůbec neuznávají ten Vatikán, ale vůbec, jako jo. No krásný, no, takže potom prostě Haile Selassie jako poslední potomek krále králů, s tím souvisí příběh Boba Marleyho. To nejsou, přátelé, ty jamajské vlajky, který vidíte Boba Marleyho. To není o tom, že má džen. To všechno souvisí s tou Etiopií a s křesťanstvím.
0: Aha, to nevím,
1: a
0: že
1: tak dále, a tak dále, a tak dále. No nebudu to teďka tady odpočovat.
0: Haile Selassie byl jeden student, já jsem učila, oni nám dávali ty... právě z Černochy a takhle. A Haile Selassie, ještě jsem říkala, to je známý jméno, jestli není nějaký, ale to asi nebyl teda.
1: To možná mohl být.
0: Jmenoval se
1: takhle. S velkou pravděpodobností to byl příbuzný, protože Haile Selassie a jeho rodina tady je mnoho příběhů, vlastně i po druhé světové válce dokonce pomáhal zachraňovat některé židovské děti. Jo, a tak dále, a
0: to
1: tak
0: chtěli,
1: dále.
0: no.
1: Je to velmi zajímavý.
0: Vím,
1: No,
0: co to
1: ale tak to pak po
0: jméno
1: natáčení.
0: vydalo, to bych zase
1: Ale do Etiopie zřejmě s velkou pravděpodobností budeme muset z mnoha úhlů pohledu odletět znova, možná více inkognito, ale teď jsem to prozradil v řádě věci. Já neumím nic takhle tady, takže to rovnou říkám pro rozhovoru, že těch důvodů se ukazuje hodně, jo? Protože my jsme vlastně stáli na straně před druhou světovou válkou, jsme stáli jako jedna z mála zemí na straně Etiopie. Hájili jsme je v OSN, kdy Západ šel jiným směrem, tak Československo bylo na straně proti italským fašistům tehdy, který řádili v Etiopii. A náš Adolf, Parlesák, Čechoslovák, se stal hlavním poradcem etiopského císaře. A mimo jiné napsal knihu, která se jmenuje Habejská Odysea. A když odletíte do Etiopie, tak to tam znají malí děti. A tady půjdete na Karlovu univerzitu za profesory.
0: Ona znají to.
1: Jo, Jan Hus by se vám s Karlem IV. Vysmál do tváře, co tam učíte a že tyhle věci neznáte. Jo, a to není jenom tenhle příběh, jo, to je prostě smutný.
0: No,
1: ale pojďme k vašemu příběhu.
2: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky.
3: Staňte se členem klubu Inovace republiky. YouTube má speciální funkci, kam se můžete připojit a stát se členem komunity. Hodně nám to pomůže, protože pravidelný příspěvek umožní pravidelné natáčení, ať už v České republice nebo na Slovensku, anebo taky cesty za krajany. Tady najdete v tém hlavním menu, když si vyhledáte platformu Inovace republiky, tak je tlačítko Připojit se, playlisty, videa, živé vysílání, anebo členství. Když sjedete trošičku dolů, tak tady vidíte první členy, moc mávám, moc děkujeme všem za vaši pravidelnou podporu. Tady je tlačítko Připojit se a máte možnost dát pravidelnou měsíční platbu a tím podpořit pravidelně tvorbu Inovace republiky. Moc děkujeme všem, co se stanete členy. My chystáme mimo toho digitálního světa, tak chystáme i další výhody pro členství Inovace republiky. A hlavně, tou hlavní výhodou je, že to můžete vidět dřív, než je premiéra. Nebo dřív, než to uvidí premiér. Mějte se krásně a budem rádi, když pošlete tuhle informaci dál a stanete se členy klubu Inovace republiky.

0: Ale pojďme k tomu, pojďme k vašemu příběhu, protože vy, takhle, to je, já tady držím nějaký materiál, já ukážu tohle, ale já rovnou teď řeknu, že tohle, co tady teď držím, kdybyste souhlasila, tak bychom k tomu mohli udělat projekci a veřejnou přednášku.
1: No moc ráda, moc ráda.
0: Protože tohle tady teďka v té druhé polovině rozhovoru tady naťukneme některé věci a už cítím, že to chce samostatnou část vysílání a jít více do detailu. Ale to 11. září.
1: To 11.
0: U mě došlo k probuzení, když jsem si přečetl knihu Naomi Klein, Šoková doktrína.
1: Jo, to nečetla jsem jí, ale vím, že to hodně lidí prostě jo. Z toho něco...
0: Mimochodem, nemyslím si, že i v těchto věcech máte s Janem Schneiderem jiný názor, protože mi on nedávno poslal. A já říkám, Jane, tuhle knihu znám 10 let,
1: on
0: přes 10 let.
1: On ji doporučoval u Bobošíkovi při rozhovoru, myslím, vždycky tam v závěru nějaký knížky radí, ať si lidi přečtou, tak možná ano, i tohle ano. Tam taky...
0: Šoková doktrína Naomi Klein a tahle kniha je k prodeji normálně v mainstreamu dlouhá léta, stejně jako její kniha Bez loga. Úžasná kniha pro všechny, co milujete ekologii, pro všechny, co jste vegani, tak byste si měli přičíst tyhle ty dvě knížky. Vy, co nejíte maso, vy, co máte rádi přírodu, vy, co milujete Václava Havla, tak si přečtěte tyhle ty dvě knížky. Naomi Klein, Šoková doktrína a Naomi Klein, kniha Bez loga. To je pro všechny, no, co milujete Havla. A vy, vážení diváci, co máte mezi sebou lidi, co milují Havla, tak jim to řekněte a pošlete.
1: Já jsem taky milovala Havla. Opravdu jsem úplně ještě někde mám trochu zplesnivělej ten portrét, takovej ten sympatický, co brácha ho měl v bytě a pak ho nějak jako už...
0: První bagáty.
1: Já se ho ještě schovám, jo. Fakt jsem to, no prostě měla jsem ráda Havla a až potom, právě potom, co jsem začala studovat tyhle věci, ty souvislosti, ty jako geopolitický a... Já jsem byla pod stanem, když bylo 11. září, jsem nic neviděla, neslyšela, pak jsme jeli domů, úplně jsem byla po pár dnech, jako co se děje, válka, jako už válka nějaká s Afghánistánem, co se děje, takže já jsem možná neviděla ani ty záběry a pak jsem je teda nějakých desítky, stovky hodin zpomalený furt, odkaď vybuch ten čmout, jo, nebo nějaký ten výtrysk. Pak jsem to furt sledovala úplně jak to, protože pak mě teprve došlo a teď se k tomu dostanu, co se toho 25. května tam dostalo na tu chrysnetovou diskuzi. Pravoslavný kněz Libor Halík tam dal odkaz na tu Gloria, nebo někde byl odkaz.
0: Jmenuje Halík, zrovna Halík?
1: Taky se jmenuje Halík. No.
0: To je jiný Halík, jo?
1: Je to jiný Halík, ano, je to úplně jiný Halík s jinýma názorama. A on tam dal z dánské televize, kam se to teda dostalo, do opravdu jako do hlavních, do mainstreamu, kde tam mluvil Niels Herit, chemik, že ověřili i v jejich laboratoři a ještě v nějaký japonský, prostě v několika laboratořích, že ověřili, že v prachu, v šesti vzorcích prachu z toho VTC, který byly někde i z vyšších pater, že to nemohlo být někde, během těch odklízecích prací, že to byl, že ve všech vzorcích našli jakoby nanotermit, jak výbušninu, která umí jako i řezat teda tu ocel a že toho tam muselo být hrozně tun a že jako ověřili, jako při jakých teplotách se to vznítí a jaký to má teda ty razantní účinky, že to asi bylo z nějaký vojenské laboratoře. No a to já jsem zůstala úplně koukat, protože já jsem vůbec o tom nepřemýšlela. Já jsem se o politiku ani nějak nezajímala, jo. A jsem říkala, tohle není možný, co
0: takže
1: to je.
0: Takže to byl ten moment, jak jsem to se na to ptal. To byl ten moment.
1: A další
0: z mainstreamu, umíte jazyky, bylo to z mainstreamu, takže jste si začala dávat kritické otázky, že to je,
1: no
0: to je blbost, to snad není možný.
1: To nenapadlo a já jsem ani nějak neviděla ty tady na těch fotkách, jak to vypadalo, jak vlastně, no prostě i jsem věřila, že těm zprávám, že teda džihadisti, že já jsem vůbec nevěděla, že piloti pak říkají, že jak někdo, kdo neuměl ani Cessnu řídit, takže Boeingem s obratem že jo, skoro, já nevím, do přízemí Pentagonu namířil, že oni by to nezvládli ani na trenažérech, jako. Pak jsem začala všechno jako vidět, že mě to všechno zajímalo. Nejenom ty kolapsy těch věží, ale jak to bylo s letadlama, jak to bylo s těma mobilníma hovorama, když tam tenkrát se nemohlo snad ani vůbec telefonovat v těch výškách, jako prostě v té době, v těch rychlostech z letadla, co to teda je, kde by byly ty lidi. Prostě a pak začaly ty různé teorie. Já jsem nechtěla poznat, jako, takže já jsem studovala všechny. Já jsem si začala psát s autorama těch teorií různých.
0: Třeba jenom, kdybyste řekl.
1: Dmitrij Kalezov žil někde v Bangkoku, ruskej, pracoval v nukleárním, jako ten, a ten tvrdí, že tam byly podzemní nukleární výbuchy a zase dost lidí tomu uvěřilo, protože tam, když pak stavěli teda tu věž jednu, která tam je teď, takže vlastně se zjistilo, a tak buď je to z ledovce, ale vypadá to úplně stejně na pohled ty fotky, že jsou v té žule úplně jako takový jako díry kulatý, který vypadá ale úplně stejně jak ten Ploucher experiment pro nukleární podzemní výbuchy, které byly kdysi, oni chtěli tím hloubit ten kanál Panamský průplav, že by zvýšil nebo nějaký úložiště plynu, že jo, v Rusku, ale bylo to prostě pak se o to
0: ustupilo. A těch lidí, těch třeba ten Jesse Ventura, co má československé kořeny, československé rodiče.
1: Ten měl zajímavý, a to je zajímavý, že ta Mystery furt to vysílají ještě u nás. Jako
0: ale co, aby jsme jenom řekli, já jsem to chtěl naťuknout, ale...
1: Seriál Konspirační teorie natočil během roku dvou a tam bylo různý témata, ale všechny teda velice zajímavý, který taky jako je dobrý. Limská borelioza, jestli nevznikla jako biozbraň. Potom různý ty na Aljašce, jestli ten HARP nedělá ty chemtrails a prostě různý jako tyhle věci, ale potom měl několik, myslím dva nebo tři asi pořady, bylo právě k 11. září a v tom jako druhým zkoumal, a to je taky další jako teorie, jestli náhodou nebyly použity nějaké úplně supermoderní zbraně, které ještě nejsou vůbec jako odtajněné, že jsou to directed energy weapons a že mohly by, mikrovlnné, laserové, a opravdu některé jako pokusy s těma mikrovlnama umí rozrušovat, já nevím, kov, nebo dělal těm díru do plechovky s pepsikolou, jo, prostě. Hutchinson efekt je to. A je to velice zajímavý a taky mě to hrozně začalo zajímat. Jsem to studovala a psala jsem si s autorkou knížky, která tady mám tu. Já jsem si ji pak koupila, pěkně drahá kniha. Jsou tam úžasné fotky, oficiální, jo.
0: Stála přes 1000 korun, ne, knížka?
1: No, 1300, to jsem ještě moc peněz teda neměla. Tady takhle je jasný, že to asi nebyl palačinkový kolaps, jakoby původní oficiální verze byla, že změkly trochu ty železní sloupy tam, že se to teda začalo jako vyboulovat a hroutit ty podlahy na sebe, ale vlastně z mnoha těch fotek ještě třeba jako jsou, že to je opravdu výbuch, že to bylo rozprášené až do stratosféry. Ty kosmonauti, astronauti z té stanice Mir taky koukali na to prostě, jak ten prach, kam až je vidět, jak vlastně viděli ten Manhattan ze zora, a to normální, jako ani normální demolice tohle nebejvá. Takhle jemný prach až tak vysoko a až, já nevím, 5-8 cm celý Manhattan byl vlastně v tom.
0: Já se zeptám na tenhle film, protože několikrát jsme ho zmínili a nerad bych, protože tady jde taky o to odkázat velmi svobodnou, já chápu, že tohle je pro mnoho lidí na hraně nějakých konspirací, proto zdůrazním. Tak si přečtěte,
1: no.
0: Přečtěte si Šoková doktrína. Jo, to je klíčová kniha k tomu, abyste si začali dělat svůj názor.
1: Jo,
0: a mimochodem, víte, co mě jako překvapilo, že když bylo 11. září, tak do kin, do všech těch multikin, kam chodíte se svými dětmi a vnoučaty a kam jsme chodili tehdy a kam chodíme teď, tak najednou obrovská kampaň na dokument 9,11 Fahrenheit.
1: Přesně tak. A to ještě mohlo, no.
0: A oni to normálně udělali billboardy a city lighty. A všude to. Tenhle ten člověk je vlastně ten režisér, teď nevím jméno.
1: Michael Moore.
0: Levicově, a mě je úplně jedno, jaká levice, protože to je úplně nepodstatný, ale prostě ty věci šly ven do multikin, no a těsně před covidem.
1: Dostal ocenění v Cannes.
0: Dostal ocenění v Cannes, takže jenom ať víte, o čem tady mluvíme. Ano.
1: On byl vtipný hrozně, ten film byl.
0: Ano, takže 9,11 Fahrenheit. A těsně před covidem šel do kin film, který jako kdyby to někdo chtěl úplně vymazat, že ten film neexistuje. A ten se jmenuje Vice, Viceprezident. A to je, říkám, já jsem totiž si zastavoval ten film, to si puste.
1: No, to si puste.
0: To jsem si zastavoval ten film a šel jsem si zkoumat jenom mainstreamové informace, přátelé. Jenom mainstreamové informace. 100% shoda. A je to něco šíleného. Ale zeptám se vás, co je obsahem tohohle filmu, který jsem zase naopak neviděl já?
1: Tenhle film bych doporučila všem žurnalistům, studentům žurnalistiky, všem vojákům. Já jsem dělala v táboře jako takový, jako promítání, které teda vlastně nikdo pak nepřišel, a to bylo, já jsem vylepila pár plakátů jako na zastávky, ale dala jsem to. My tam máme takzvaný Pentagon v táboře, kde je ústředí vojenský policie. Dobře, že ten Foltín tam kdysi jako taky nějak
0: nešel. Pentagon se říkalo těm budovám řízení JZD za socialismu.
1: U nás teda je Pentagon tohle, že bylo tam, on tam byl dřív hlavní jakoby štáb tý proti západního okruhu těch vojsk, takže tam jsou kasárna, ty jsou opuštěný teď, o to se tam rekonstruuje teď prostě. Byty, no. Ale byla ta největší posádka a tam jsem všem dala letáčky, teda menší, za všechny ty zaparkovaný tam, já nevím, 50 aut, jo, tak prostě, aby, a zvala jsem, oni mě nechali to tam dát na recepci na nástěnku, to určitě to jsem dali, jo, že jsem byla, že bude promítání.
0: No, tak všichni vojáci, co jste byli v Iráku například.
1: No a
0: já tam českých vojáků, co bylo v Iráku.
1: Který byl v Afganistánu a ten ještě po letech jsem a vždycky jako, jo, já se tomu ještě věnuju a prostě nevěděli nic a prostě mysleli si, že to...
0: Pojďme k tomu filmu, ale neodbočujeme. Co bylo, já vím, že vy máte těch informací tak velký množství.
1: Tenhle ten Graham McQueen byl profesorem kanadským na univerzitě. A on roky se zajímal, mnoho let, o 11. září. A protože měl rakovinu prostě terminálním stádiu, tak se jako souhlasil, že ještě jakoby prostě pro lidi, že natočí s ním tenhle ten dokument. A on tam ukazuje nejdřív jako obecně, že vždycky ho zajímali, že měl rád Alberta Schweitzera, že ho rodiče vedli takhle jako on vlastně buddhista, jako pro mír, pro prostě jako takovejhle typ člověka, čili hodně se angažoval, že ho chápal, že jo, ty protesty, že byly proti té válce ve Vietnamu a tak. A chtěl jako vědět, kde, jak je možný, že jenom lidi a nějaký druhý mravenců mají v sobě tohle, jakoby ty armády a ty útoky a vlastně ty války. A že jiný zvířata vlastně takhle moc jako nejsou organizovaně jako zločinný války, nemají. A on pak studoval teda
0: mír, válka, 11. září.
1: Principy těch válek a pak si začal všímat toho, jak se to dělá, když ten národ jako nechce jít do války, což je teď hrozně aktuální třeba i pro nás. Jo. Jak to vlastně udělá ta vláda, aby je strhla, aby konečně šli a tam, kam ona chce. No a dává tam různý příklady vlastně těch případů, a to dává na třech hlavně případech, a to je Pearl Harbor, kde teda, to je trochu jako jiný ještě, protože tam se jenom vědělo předem, že se to stane. Takže Američani si odvezli ty prostě lepší lodě jako z přístavu dál, a v podstatě i prezident prostě asi vědělo se, že já nevím, den, dva předem už ty Japonci to tam nějak zveřejně prolomili ten kód, nebo jestli bylo s tím. A oni vlastně věděli, že ten útok nastane, a prostě obětovali ty vojáky svý, aby mohli teda vstoupit do druhé světové války.
0: To tam dává to tam jako příklad?
1: To tam dává jako první příklad. A druhý příklad tam dává jako Tonkin, že si nejdřív taky myslel, že to bylo podobné takhle, že v tom Tonkinském zálivu prostě nějaký člunky jako zaútočí na tu americkou loď, ale pak, že zjistil, že to bylo úplně jako vymyšlení, takže tady jako ten Tonkin je typický ten false flag, falešná vlajka, že tam vlastně v ten den ty Vietnamci nezautočili, ale už se to přes média dostalo, že Vietnam zautočil na americkou loď a už se mohla rozjet válka, kterou...
0: Kennedy a nacismus, Kennedy a válka ve Vietnamu.
1: Strašně se báli komunismu, že jo, tenkrát byl ten McCarthyismus, takže to je druhá příklad. No a potom hlavně úplně skoro celý film je o 11. září, protože on...
0: Mír, válka a 11.
1: No, Peace, War and 9/11 se to jmenuje anglicky, a tohle je na YouTube kanálu Collective, Alexandr Vojta má ten kanál, a my jsme ve spolupráci s režisérem Tedem Walterem, kterýho já znám vlastně z toho hnutí Zapravdu 11. září, to je Američan, a teď on vede právě to centrum těch...
0: Takže jste v kontaktu?
1: Ano, byli jsme, nebo teď jsem už díl nepsal, já jsem se ho právě chtěla zeptat, jaký vyjádření mu dali, protože my jsme mu řekli, ať přehlásí ten film, byl natočený 2003, takže vlastně do ročníku před rokem, ať ho přihlásí v létě na festival Jeden svět, že jsem si skoro jistá, že Člověk v tísně ho nevybere, ono tam bylo asi 1000 filmů teda přihlášených, ale že by mě zajímalo, jako co mu odepíšou, jestli to, kdo to asi viděl, že, nebo to, kdo to odmítne. A no, takže ten Ted Walter natočil tenhle film. V podstatě k tomu 11. září...
0: Co bylo výsledkem 11. září z vašeho pohledu?
1: Hlavně tenhle ten profesor se dal asi jedinej, si myslím, vůbec na světě, možná tu práci, že on, když se dozvěděl z jedné knížky Davida Ray Griffina, profesora Griffina, že tam bylo asi 150 svědectví o explozích a od hasičů, hlavně očitých svědků, ale hlavně hasičů, který jako umějí posoudit, jestli někde bouchne, já nevím, plynová bomba nebo tohle. A takže on to prošel 12 000 stran oficiální teda tý zprávy tý komise a všechno se vypsal, jakýho druhu byly tyhle ty svědectví a takhle. Čili on udělal strašně práce, hrozně jako podrobně se tomu věnoval. A je moc zajímavý, že v tom filmu jako je rozebraný dost podrobně antraxové útoky, který se vůbec v médiích radši nezmiňují a vůbec ne v souvislosti s 11. zářím, protože to bylo 14 dní potom. A měli totiž být jakoby viníci, obviněný ty samý lidi, ty v podstatě, co letěli, ty únosci těch letadel. Takže byly rozeslané dopisy s antraxem, bylo tam smrt Izraeli a prostě jakoby takovým velkým písmem pár jako řádků. A měli to být ty samý džihadisti, tyhle ty teroristi, jenomže pak se zjistilo, že ten antrax je tak pokročile vyrobený, že nemůže být od Sadama Husajna, mělo to být vlastně jako připravený na válku s Irákem. Jenomže se tam provalilo, že to nemohlo být z těchto zdrojů, z těch, jako kdyby měl zásoby to antraxu tam, že to bylo teda z vojenský nějaký asi laboratoře. No a dodnes ty lidi, kteří vyrobili ten antrax, rozeslali, lidi umřeli, byl zavřený senát, ta budova senátu se musela úplně to, protože dvěma senátorům, a to byli dva senátoři, kteří odmítali podepsat ten Patriot Act, ten, který pak přinesl všem Američanům ty, že vám může kdykoliv být, já nevím, zavřený, bez, může vám prohlédávat. Prostě 400-stránkový dokument Patriot Act byl jasně připravený už před 11. září, že hned pak jako ho vytáhli a hned jako rychle bude válka, odsouhlaste Patriot Act, jako ten občanský.
0: Já cítím potřebu, pardon, že vám do toho vstupuju, říct jedno důležité jméno, a to je Dick Cheney.
1: No.
0: Psychopatická osoba, takový opravdu skrytý Adolf Hitler, který to na sobě všechno ve finále řekl. Pusťte si film Víceprezident. Je to člověk, který propojil moc obranou, tajné služby a průmysl do jedné osoby. Změnil americkou legislativu za mladýho Bushe po 11. září a následně začaly všechny ty války. Dneska víme, že například, to si půjčuju čistě jenom příklad, válka v Iráku byla fake news. Všechno to byla vykonstruovaná situace. Ne, jakoby ty důvody, ty důvody pro tu válku byly fake news, všechno to bylo obráceně, letělo se tam pro ropu, no a následovaly všechny ostatní věci, jako Libie a podobně. To všechno spustilo 11. září. Ale to nemám od vás, z našeho rozhovoru, takhle to vnímám celou dobu.
1: Tam jsou zájmy ropaři, zbrojaři a Izrael, že tohle všechno byly takový státy, který prostě ho neměli rádi.
0: Ne, v tom je i digitalizace, v tom je celý komplex průmyslový, v tom je...
1: A právě tím antraxem, když už se vědělo, že je to z americký laboratoře, tak on pak v OSN tam prostě mával že jo, tou skleničkou a jako Asada má ty práškovací letadla a musíme a prostě hrozně, no. A právě, že spáchal sebevraždu vědec z Fort Knox, prostě vědec teda z toho. Spáchal sebevraždu osamělý vlk, americký vědec, na který lékař, na kterýho to hodili, i Vince, a prostě jeho spolupracovníci i ten vyšetřovatel FBI, který to tenkrát vyšetřoval, a to je v tom filmu, aspoň myslím i o tom ošetřování něco, že věděli, že on to nemohl vyrobit, že na to neměl tam ty gain on function dělali tenkrát tomu antraxu, aby byl úplně, jako se rozprášil, hrozně jemnej a hrozně pokročilej a že on ani on neměl tu techniku, ano. Takže to nemohl být on a ty lidi furt někde jsou, jo. A...
0: To mi úplně zapadá, když jsme natáčeli rozhovor s německým lékařem, který dřív pracoval pro Bundeswehr, který pracoval pro německou armádu, pan Heiko Schernik, tak ten vypráví úplně stejnou věc a zkušenosti, který napsal do knihy a sledoval a investigoval velmi do detailu právě kauzu Antrax. A mimo jiné člověk, který 3 roky dopředu předpověděl to, že co globální mafie chystá z laboratoř COVID-19 a tak dále. No jo, tak jo, takovýhle svět, člověk, bohužel, takovýhle je jeden svět.
1: Profesor Boyle, který právě tenkrát řekl BBC, že ten antrax nemohl být od Husajna, že je to pokročilá technologie. To byl autor zákona o biozbraních v americkém kongresu 100% přijatý jednomyslně, tak on tohle řekl tenkrát po 11. září BBC a od té doby měl absolutní zákaz. On nikde nesměl mluvit a ten mi posílal, my jsme si taky psali, psala jsem si s ním, no já jsem si ho vygooglila, jsem si ho našla, protože jsem slyšela, že na Alternativě dal rozhovor ke covidu a že to je z laboratoře a že on ví, kde na tom začali pracovat v Americe a kde za Obamy to přeložili, jako do Číny, no tak jsem si s ním napsala.
0: Vys čínský dluh, vys viceprezident byl Joe Biden za Obamy, že jo, všechno zapadá do sebe, jako to jsou fakta, to, co říkám já, za sebe jsou fakta, jo? Prostě tam koncentrovaná moc.
1: On přesně věděl, kde na tom pracoval. Já nějaký jako univerzitě vlastně a tam se to přesunulo a já jsem taky, no. Dva články jsem jako z jeho zdrojů napsala na Aeronetu. Protože jsem říkala, a taky jsem počkala. My jsme v tom roce 2009-10 mysleli, že ta televize jenom neví, že prostě jí dáme ty filmy, že je to jasný, že jo, že chodili jsme na rady ČT, že já jsem, no to pak řeknu k tomuhle, že no a pak jsme zjistili, že nic, mrtvýho Brouka, úplně nic, že jo, ještě pak nálepkovali ty spiklenci a vlastně rodiny pozůstalí po těch obětech, kteří se dostali taky do toho hnutí za pravdu některý a ty jejich právníci a tak, tak oni je jim začali nálepkovat, že jsou nějaký ty konspirační tyhle a to byla věc, jako nejenom, že jsem byla v šoku, že je to jinak, ale otec 26-letýho kluka, který zemřel po výbuchu lobby, která se pak zjistila podle seismických záznamů, že byla několik vteřin ještě před nárazem toho prvního letadla. Čili nejdřív bouchlo dole, pak hned plítlo to první letadlo. Jo. Ale mezi tím on teda zemřel, ten kluk, utrhlo mu to obličej, ruku, takže jenom asi 100 těl bylo jako nalozených, hlavně ty, co skákali asi, jo. Potom vlastně ne, nějakých jakoby celých, protože jinak byly jenom úlomečky kostí. Vy si představte, že ty patologové zjistili, že se našli na úlomečku kosti tkáně jiných lidí, DNA jiných lidí, co se tam mohlo stát, jo? Co to mohlo být. 1100 obětí se nenašla ani stopa DNA, vůbec nic, jako kdyby se vypařili, jo? Jako kdyby prostě nenašlo se ani kousek, ani nějaký kousek toho člověka.
0: Takže film, odkaz tady dáváme pod video. K tomuhle tématu se určitě vrátíme. Podívejte se na knihu Šoková doktrína Naomi Klein. Podívejte se na mainstreamový dokument, který byl natočený hned po 11. září, a to je 9,11 Fahrenheita. A podívejte se na tenhle ten film. Mír, válka a 11.
1: Na YouTube je už rok, někde přes rok, kolektiv. Dá se tenhle název a na YouTube kolektiv k tomu, anebo jen možná jen tenhle název a najdete ho, je tam celý. A dokonce on má už taky přes milion shlédnutí na Telegramu někde a na tom Redacted. A tam na tom Redacted tenhle originál, ale museli vyměnit, upozorňuje hrozně drsnej, ty záběry z těch válek a třeba z Abu Ghraib, jak tam prostě ty zajatce, prostě je to...
0: Podívejte se na to,
1: jak lidi...
0: A pak další věc je mainstreamový film, americký film podle skutečných událostí, který se jmenuje Viceprezident. To je mainstreamový film, nemusíte koukat vůbec za... Nemusíte koukat ani na tohle, nemusíte koukat na žádný konspirace, nemusíte koukat vůbec na žádný YouTube, puste si jeden jediný mainstreamový film a ten se jmenuje Viceprezident. Tam to všechno totiž je. Najdete to na Netflixu, najdete to na všech oficiálních internetových platformách, že to je mainstreamový americký film, který popisuje to, o čem se tady bavíme, respektive to odevírá. Moc děkuju. Já bych se bavil s vámi dlouho. Věřím, že to je první takový úvodní setkání.
1: Ale to ve Slováno 7 zemí dost...
0: Vím, že toho máte v sobě hodně. Klidně to řekněte, ale já jsem netrpělivý z jedné jediné věci. Že jsme hodně moc přetáhli a tamhle stojí kolega, který jde natáčet. Ale já vám ten prostor teď dám, protože takhle... Prostě cítím důležitý to, co jsem řekl na začátku, a moje intuice se nepletla. Vy jste toho tak plná, že jeden rozhovor nestačí.
1: No, nestačí.
0: A můžeme udělat přednášku tady pro lidi. Můžeme udělat přednášku pro lidi, můžeme udělat projekci toho filmu a tak dále a tak dále.
1: Jo.
0: Ale přeci jenom tak... Máte pravdu.
1: Já si musím
0: Máte pravdu.
1: Tu přednášku, protože
0: já jsem pro.
1: Chce fotky.
0: Ano, ano.
1: A konečně mě k tomu někdo trošku možná do...
0: Společná tvorba, společná tvorba.
1: Protože to roky jako...
0: Bude mi velkou ctí. Bude mi velkou ctí. Udělat tady akci v umělecký zahradě. Ale pojďme tady říct tenhle ten... Naťuknout. Nemusíme říct všechno dneska.
1: Ještě chci říct 7 zemí do 5 let nevím, jestli jsem to teď tady zmínila. To je i v tom filmu krátce zmíněný. Bývalý šéf evropského NATO z doby, kdy se bombardovalo Srbsko, americký generál Wesley Clark, potom 11. září zašel do Pentagonu a tam mu jeden generál řekl, že mají zaútočit na Irák. Ačkoliv proti němu nic nemají. A bylo to hned asi 14 dní po 11. září. A pak tam byl někde v říjnu znovu a řekl mu, přišel příkaz, je to ještě horší, máme prostě
0: zaútočit
1: 7 zemí do 5 let, aby to stihli, jako než by se vzedmula jako jiná.
0: Irák, Sýrie, Libanon.
1: Na východě, což asi Čínu myslel. A, no a teď tam byly ty země, které postupně můžeme vidět, že až na tu poslední se jako zdařilo rozvrátit, prostě zbombardovat, jakoby poškodit. A byl to Irán, Libie, Sýrie, Libanon, Somálsko, Sudan a nakonec Irán měli. A vlastně to, že to řekl na několika místech, v roce 2007 o tom mluvil, on kandidoval proti Bushovi, takže hodně chtěl jakoby...
0: Proti Bushovi, ano, ano. Bush, nacistická rodina, a... pan Prescott Bush, jeho otec z Jugoslávie a synáček potom tyhle země.
1: Hnáty, no, ty spolky. No a on právě to řekl a já jsem to napsala do ČT, aby to odvysílali, když začínala válka v Sýrii někde 2012, potom jsem to na radu ČT šla a každému radnímu jsem vypsala, co hlavního řekl v tom rozhovoru ten Wesley Clark a pak jsem podala trestní oznámení na Dvořáka, že jako nejsou objektivní a vyvážený a že je cenzura je a on mi odpověděl, že to není aktuální, tak ono doteďka, bych to mohla znovu jako ještě jako možná se ozvat, že teď už to je aktuální a nový ředitel ČT třeba uvidíme, no.
0: Padají bomby na Bagdád, když to budeme ignorovat, budou padat i na nás. Zpívá mainstreamová kapela Divokej byl.
1: Světovou válku.
0: Tak.
1: Do který
0: přátelé, tohle to je úvod. Zapadný. To je úvod do těch témat. Plno těch věcí, které tady zazněly, už se v jiných rozhovorech objevily. Viz odkazované materiály, odkazované knihy, Vzestup zla, Šoková doktrína, film Víceprezident. Ten film Víceprezident, znova vám to zdůraznuju, přesně popisuje tohle. A je to mainstreamový film. Řekněte to svým blízkým, řekněte to svým rodinám, vnukům, vnoučatům a dětem. Je to velmi, velmi důležitý. Jde tady čistě a jenom o informace a svobodnou diskuzi. Paní Jano, moc děkuju za setkání. Děkuju za veškerou trpělivost, děkuju moc za obrovskou badatelskou činnost. Prostě tohle mají dělat totiž žurnalisté. Tohle po 90. letech jsme očekávali od veřejnoprávních médií. Ale bohužel. Bohužel.
1: A odešel radši z mainstreamu, že jo, protože...
0: Vrátíme se k tomu a pokusíme se společně připravit přednášku, kterou bychom uskutečnili, nebo projekci a přednášku, nebo vícero aktivit v Brně, v Praze, takže můžeme udělat v Brně, v Praze. Děkuju moc, že jste s námi, sledujte další dění a tohle jsou témata, ke kterým se vrátíme v dalších rozhovorech a za mě říkám i v určitých reakcích, protože ty věci taky si skládám už dlouho dohromady. Zejména z těch mainstreamových informací. Díky moc, mějte se krásně a těšíme se brzo tady zase ve vysílání.

Staňte se členem klubu Inovace republiky. YouTube má speciální funkci, kam se můžete připojit a stát se členem komunity. Hodně nám to pomůže, protože pravidelný příspěvek umožní pravidelné natáčení, ať už v České republice nebo na Slovensku, anebo taky cesty za krajany. Tady najdete v tém hlavním menu, když si vyhledáte platformu Inovace republiky, tak je tlačítko Připojit se, playlisty, videa, živé vysílání, anebo členství. Když sjedete trošičku dolů, tak tady vidíte první členy, moc mávám, moc děkujeme všem za vaši pravidelnou podporu. Tady je tlačítko Připojit se a máte možnost dát pravidelnou měsíční platbu a tím podpořit pravidelně tvorbu Inovace republiky. Moc děkujeme všem, co se stanete členy. My chystáme mimo toho digitálního světa, tak chystáme i další výhody pro členství Inovace republiky. A hlavně, tou hlavní výhodou je, že to můžete vidět dřív, než je premiéra. Nebo dřív, než to uvidí premiér. Mějte se krásně a budem rádi, když pošlete tuhle informaci dál a stanete se členy klubu Inovace republiky.

Moc vás zdravím tady v takové reakční zprávě, která se týká 11. září. Mír, válka a 11. září. To je název dokumentu, který chci tady takhle nasvítit, na který chci poukázat, který vám chci doporučit, který chci doporučit ke svobodné diskuzi. Je to velmi tabuizované téma, ale tento dokument popisuje, že má padnout 7 zemí do 5 let, 7 různých válek. Když se člověk podívá na ten termín, kdy dokument vznikl a co se všechno dělo a co se všechno děje, tak mám pocit, že vynechme jakýkoliv konspirace, vynechme jakýkoliv názory a jenom se podívejme optikou toho, co se skutečně děje. Takže buď je to náhoda, anebo je to realita. A měli bychom o těchto věcech vědět, protože tady byli lidi, kteří se podíleli, finanční systémy,

ty jsou v podstatě napapaný jejich ego, uspokojený jejich zájmy, finanční nebo jakýkoliv jiný osobní, a v tu chvíli musí poslouchat celý ten kolotoč, do který sami vstupují. To platí pro českého prezidenta stejně tak, jako pro toho amerického. Jenom se pere jedna skupina mafie proti druhé. Ale když zůstanou u toho principu těch válek, války jsou kšeft, války jsou biznis. Každý rozumný občan, a věřím, že spousta mladých lidí se v tomhle bude probouzet, že válka proti tomu, čemu, onomu, spoustě afrických zemí, tamhle jinde, to není pro dobro lidstva. To není pro dobro mladých lidí, nových lidí, který vychováváme k válce. Vychováváme naše děti k tomu, aby šli válčit proti Rusovi, nebo proti Američanovi, nebo proti komukoliv jinému. Za sebe říkám ne. Naopak všechno to, co se děje, by mělo být pravý opak. Mělo by se odzbrojovat, měly by se vlastně zašpuntovat některé technologie, měly by se trestat to, že někdo vyvíjí biologické zbraně a tak dále, a tak dále, a tak dále. V podstatě to, co před několika desítky let bylo nemyslitelné, tak se nyní děje. To, co bylo nemyslitelné, aby ovlivňovalo naše životy, tak se dneska stává mainstreamem a tak dále. Dokument Mír, válka 11. září je podle mě velmi dobré k tomu, aby jsme se podívali optikou toho, co se po pádu Dvojčak skutečně dělo. Mimochodem, řeknu jedno slavné jméno. Michael Jackson byl v té době nedaleko pádu těchto dvojčat. A dokonce měl v ten den pádu dvojčat 11. září být vevnitř. Je jedno, jestli je to náhoda nebo fakt a podobně. Ale pravdou je to, že ty války kritizoval velmi tvrdě. Že války kritizoval celý ten řetězec financování těch válek. Že to má ve svých písních, že to má dokonce ve svých některých protestních vyjádřeních a že dokonce proti korporacím sám protestoval uprostřed, tuším, že to byl dokonce New York. Jeho příběh rád připomenu, aspoň v jednom reakčním videu, abych to tak nějak odložil, abych to poukázal, aby jsme si neposlouchali jeho písně, ale aby jsme jim naslouchali. A myslím si, že právě některá jeho tvorba i souvisí s tím, co se dělo po 11. září. Ty války se totiž skutečně naplnily a naplňují. Posledním, kdo zbývá, je totiž Irán. Je to celá ta nová doktrína, je úžasná kniha, kterou chci doporučit, kterou jsem četl už před mnoha lety. Doporučila to jedna moje nejbližší kamarádka. Spřízněná duše. Člověk, která... Já si nevybral jí, spíš ona si vybrala mě, bych řekl. Ale předávala mi věci, které si prostudovala. A ta kniha zní Šoková doktrína. Je to od Naomi Klein. A právě je to také o 11. září vlivu korporací a všemu tomu mocichtivýmu systému, který dokáže udržet sám sebe jenom na základě krve. Řeknu jeden příklad. Ten pustíme vám tady ukázku z toho dokumentu Mír, válka 11. září, anebo možná dokonce celý tenhle dokument. Ale chci vyzdvihnout jednu věc. Těch příkladů je celá řada. Země po zemi od druhé světové války, stejné rodiny, stejné peníze, stejná ideologie, kdy lidi dokážou popravit své vlastní lidi, aby dosáhli ekonomických cílů. Člověk je pro ně jenom účetní jednotka. Neznamená pro ně nic. Je to voják, účetní jednotka, a je to voják ten, co je na druhé straně. Účetní jednotka. A nejde jim o blaho, nejde jim o demokracii, nejde jim o humanismus, nejde jim o zdroje. No a takovým krásným příkladem je něco, co tady mnohokrát zaznělo ve vysílání, ale dovolte, abych to aspoň ještě jednou připomněl. Fake news, dezinformace, lži týkající se války v Iráku. Ten systém tam třeba nebyl ideální, ale to nechme stranou, protože tam žádný zbraně nebyly, žádný jaderní zbraně tam nebyly a šlo jenom o skurvenou ropu. Omlouvám se, že jsem takhle sprostý. Ale chci občas v rámci reakčních videí tady s vámi se zatřást. Mnoho z vás to ví, ale mnoho taky ne. Tak to řekněte svým sousedům. Řekněte to mladým lidem. Řekněte to mladým lidem. Řekněte to opravdu mladým lidem. Celá válka v Iráku totiž byl hnus, podvod, fake news. A víte, co je úžasný? Že celá americká administrativa, celá americká kultura to potom na sebe všechno přizná. Natočí dokumenty. Pustí je do multikin. 9,11 Fahrenheita. To je dokument, který běžel v mainstreamových kinech, v Čechách, Německu, všude po světě. Velký levicový dokument, levicový, já na to nevěřím, levice, pravice, nezajímá mě to, koukám, co je to za člověka, jaký je jeho vnitř.

0: vnitřní kompas. Ale tenhle ten dokument běžel v multikinech 9,11 Fahrenheit. Tam uvidíte tu Bushovu administrativu, včetně Dicka Cheneyho, který později měl na starosti ty války v těch arabských zemích. Je to neskutečný podvod. A buď to s těma pádem 11. září souvisí, anebo taky ne. Víte co? Je mi to jedno, protože ty války se dějou. Film Víceprezident je opět mainstreamový film. Stejně jako 9,11 Fahrenheit a dokument. Film Víceprezident během covidu šel do kin. Najdete ho na různých platformách, můžete si ho stáhnout. Je to dokument podle skutečné události, který vychází z životopisné knihy pana Dicka Cheneyho. Tento Dick Cheney nedávno zemřel. Není to jenom o něm. Za ním jsou rozsáhlé struktury tajných služeb, Mossad a velké biznisové rodiny. Takže se vylhala válka v Iráku, mediálně se prodá přes koncept soft power, ten je mimochodem v tom filmu taky zmiňovaný a ukázaný. Ty focus group, marketingové výzkumy na lidech, jako na potkanech, úplně stejný. Zavřete lidi do místnosti, uděláte z nich na chvilinku potkany, vemete si Afroafričana, Aziata, klasického Američana, Evropana, já nevím kde koho, různé smyšlení, různé sociologická data a prodáte jim dopředu tu válku. Myslíte si, že si to vymyslel teďka Robin Čupelík? Ne. Toto je popsané totiž v knihách, které vysvětlují soft power technologii. Soft power technologie, jak jsem zmiňoval, Bill Clinton. A Bill Clinton a jeho administrace a ty lidi za ním byli taky mimochodem jedni z těch hlavních, který zvedli Michaela Jacksona k tomu, aby udělal obrovský mírový koncerty v 90. letech, které byly proti válce. A zvedla ho nejvíce válka v Jugoslávii. Tam to všechno totiž, dá se říct, se velmi zintenzivnilo. Jsme podvedeni, jsme podváděni, je to totálně nechutná hra a kdyby se nepřipravoval velký válečný konflikt a ne všechno tady neovládali de facto zbrojaři a velké firmy, tak není potřeba, aby vznikaly tyhle videa. Moje prosba je, diskutujme o věcech, bavte se s mladými lidmi, v klidu se s nima klidně hádejme a dávejme jim argumenty. Pusťte jim písničky Michaela Jacksona. Pusťte jim dokumenty. Podívejte se na 11,9 Fahrenheita, podívejte se na film Víceprezident a nebuďte součástí bílé válečné nemoci. Úžasně to v Československu pojmenoval pan Karel Čapek. Budiš mu vláda věčná, protože ten to řekl ve svých hrách jasně. Mějte se hezky, tady aspoň krátká ukázka dokumentu, anebo celý dokument, který tady najdete zvlášť ve videu.
1: 20th century, the American century. This is where the United States really emerged as the world's biggest power. World War I, World War II, massive economic force, massive cultural force, the American century. Well, these guys said, okay, well, what does that mean? How about the 21st century? We want another American century. They said, look, our adversaries are either confused and fairly weak still, like China, or completely broken, like the former Soviet Union. This is our moment. This is how we make it an American century, not through just, you know, economic power or cultural power. The military should be the leading edge. This is how you'd have to do it. This is what we're good at. They say, that's good, it's good. It's good that we have all these hundreds of military bases. We can make people do whatever we want, and that's our aim. Our aim is to be dominant on land, sea, air, space, and cyberspace. Those are the five realms. Current U.S. military budget is $778 billion. The United States, in many cases, has spent as much on its military as the rest of the world combined at various times in the past. So this is a country that's become highly militarized. And this is a group of people that are not embarrassed. These people actually want the United States to dominate the whole world, and they're stupid enough to think it's possible.
2: Through much of the last century, America's faith in freedom and democracy was a rock in a raging sea. Now it is a seed upon the wind, taking root in many nations. Our democratic faith is more than the creed of our country. It is the inborn hope of our humanity, an ideal we carry but do not own, a trust we bear and pass along.
1: And this group of hawks, I think, was very influential, whether directly or indirectly, in the 9/11 events and what came after that. They talk about how Reforming the U.S. military will be a long and difficult task unless there is a catalytic event like a new Pearl Harbor. Well, that's what they wanted, and that's what they got, and that's what they did.
3: Oh my God. Oh my God.

0: right there.
1: He waited. 400 pounds, dude. You get over here.
0: Here.
1: He's not standing
0: up.
2: Hey, 400 pounds, he'll keep you all right.
3: Ještě krátká zpráva na závěr. Budeme o mnoha tématech psát v novinách. 100 let osvobozeného divadla letos, mírové myšlenky, varování, úžasný odkaz pro dnešní dobu. Mimochodem, když jsem zmiňoval ten příběh Michaela Jacksona, tak teda i kniha Davida Bailea, rozhovory s Davidem Baleem tady najdete, chystáme některé další dokumentární věci. 25. Vím, že to je pro někoho daleko, ale 25.6. si připomeneme právě některé mírové myšlenky Michaela Jacksona v Bulharech 25.6.2027. No a jiný pohled na 11. září. Přátelé, když jsme byli v Etiopii, tak jedna z těch aktivit velmi souvisí s Michaelem Jacksonem. Potom obrovský odkaz Boba Marleyho. Já jsem tomu sám nevěřil, že rozsáhlá komunita Rastafariánů souvisí s Etiopií a s císařem Haile Selassiem. No a proč to do toho takhle všechno motám? Že 11. září, a to berte jako ověřený fakt a jako zajímavost, kterou bychom měli vědět, tak více než 2000 let v Etiopii, 100 milionů lidí, se slaví konec roku na 10. září. To je Silvestr, jakoby. A 11. září je nový rok v Etiopii. My bychom rádi o těchto věcech dotočili některou dokumentaci, protože plno témat se nám otevřelo ve chvíli, kdy jsme tam byli poprvé. A budeme rádi za jakýkoliv váš zájem, podporu, samozřejmě třeba i formou předplatného novin, ale k těm příběhům, který jsem tady teďka zmínil, to všechno souvisí právě s tímhle termínem, s nastavení paradigmatu většího napojení na přírodu, od které jsme, dá se říct, definitivně odpojeni a odpojováni. Mějte se krásně. Těším se na všechno, těším se na veškerou tvorbu, budem rádi za jakoukoliv větší či menší pomoc. Mějte se hezky a k těm tématům, co tady padly, se ještě vrátíme.

0: Hezký den, přátelé.
1: Hezký podvečer.
0: Tak se tady scházíme, aby jsme podebatovali jen tak lehce o největším podvodu, který dnešního dne má výročí a Amerika pořádá pietní akty. Pan prezident Trump tam mluvil k největšímu podvodu 21. století, vlastně počátku století. Podvodu s útokem Arabů na obchodní centrum. Já nevím, jak jste to vnímali vy, já jsem tehdy seděl u televize, protože jsem to náhodou slyšel v obchodě, tak jsem se šel dívat na ČT2, tehdy ještě, kde to vlastně vysílání bylo. A když si vzpomínám, jak jsem viděl u první věže, jak takhle lítají ty okna, prvně tři patra, a pak se najednou ta věž dala do pohybu nahoře. No, nevím, jestli mě to vysvětlili dostatečně stavební inženýři, tím propadáním vnitřku konstrukce a tak, jako já bych spíš řekl, že to byl klasický řízený odstřel. To ještě by nám mohli to propadání konstrukce nějak vysvětlit, ale to, proč se zřítila budova číslo 7, kde teda letadlo, které tam mělo narazit, pravděpodobně skončilo v polích v Pelsylvánii, takže tam nikdy nedoletělo. No a nicméně ta budova číslo 7 zahřměla v noci, padla k zemi. A to nám už stavební inženýři, jako ti, kteří to obhajují, tu arabský útok, tak nám vysvětlují, že vlastně zasáhli trosky z toho padajícího obchodního centra a tak děsně ji poškodili, že ona potom jako vybuchla sama a spadla. Tak tohle už snad, no a perla je, že teda nic tam nenašli z těch lidí v těch troskách, ale našli tam pasy těch arabských teroristů. To už je absolutní špička. Jako
1: a to, že ty pasy dělají z kvalitní velbloudí kůže.
0: Takže tohle, no mně to spíš připadá jako klasika incident v Tomkinském zálivu, a nebo vysílač Glivice, že kde teda potřebujeme útok důvod k válce, k
1: útoku.
0: Tak. A my si ten důvod vyrobíme.
1: Přesně.
0: A jenom si vezměte od roku 2001, kolik Amerika napadla zemi. Beztrestně. To není jak Rusko vlítlo na souseda. Kolik Amerika napadla, beztrestně zničila zemí, státu, včetně Libie, režimu. Podívejte se, jak to vypadá v Libii, jak to vypadalo, jak to vypadalo.
1: Pod rouškou boje s terorismem.
0: A šíření demokracie.
1: A co jsme ještě zapomněli, tak útok na Pentagon, že jo?
0: No.
1: A v době, kdy byl takzvaný útok na Pentagon, tak nejvyšší hodnost tam byl invalidní seržant z knihovny, že? V budově, kde má být nejvíc generálů na světě, tak v té době všichni měli fóra, jako jo. I to vám taky nepřipadá divný?
0: Ono bylo dopoledne a oni zrovna byli třeba na svačině.
1: A nebo chlastali.
0: Nevím.
1: Ono
0: taky obchodní centrum, kde mělo být, já nevím, 50 tisíc lidí v těch věžích. No a ono jich ten den tam bylo asi, já nevím, 6-7 tisíc. Jo, vlastně těch mrtvejch tam bylo, já nevím, 3-4 tisíce. Takže to je, už tohle je divný. Proč? Co se... No, ale jako jsou lidi, kteří tomu věří, nechme je tomu věřit, jo?
1: A český blbeček rád věří, český blbeček rád.
0: Oni hlavně to, co se děje teď, vidíte, že co nám dělají, že jo, to máme tady Westinghouse, nám prodává palivo do jaderných elektráren z toho důvodu, my ho nemůžeme brát od Rusa,
1: Američani
0: my ho vezmeme od USA, protože Američani ho od Rusa koupí, zkontrolují, jestli je dostatečně demokratický, dají na to demokratické razítko a blbečkům v České republice to prodají třikrát dráž. A připlaťte si.
1: A rád bych vám ještě připomenul, je to 5 let, teď je to přesně 5 let, když ti hrdinové, co šli na ty teroristy do Afghánistánu, utíkali jak malí kluci. A ještě jim tam nechali veškerou techniku, kterou teď používají.
0: Kalhoty u kotníků a stíhali letadlo.
1: Takže vždycky Američani začnou válku, zmasakrují spoustu civilistů, to v případě Američanů to samozřejmě nevadí, a pak stejně dostanou výprask. Jo? Takže Západ od roku 2001 jde od výprasku k výprasku a teďka poslední zprávy, Husijové na pick-upech s kulometama, samopalama, lehkýma zbraníma kosijou saudský vojáky a berou je do zajetí, ti kličkujou jak myška v magnetickém polí, A přesto je to armáda, která jako desátá na světě nebo osmá do desítky má největší vojenský rozpočet. A stát, který je 179. na světě, co se týče hospodářských ukazatelů, je likviduje jak malý kluky. Takže Západ je odpískaný, přátelé. Odpískaný.
0: A tady vidíme i to, jak Evropa se předstihne v tom, ne jaký máme zbraně a jestli vůbec dokážeme válčit. Kolik utratíme?
1: Tak, to je ukazatel.
0: A tady je vidět i přístup k migraci, místo aby postavili armádu.
1: No.
0: A okamžitě je otočili nebo postříleli, jak tohle je všude ve světě. Útočníci musí být eliminovaní. Tak se udlá to, že my jim zaplatíme, běžte domů. Ne, ono vás přišlo víc, protože platíme. Tak my zaplatíme víc a ještě víc. A my uplácíme útočníky, aby k nám nešli. No to je vlastně, takhle se platilo mongolský hordě. Zlatý hordě se takhle platilo tribut a tím pádem, aby na nás nešli, tak jim zaplatíme, ne?
1: Jinak nádherné město africké Ceuta teďka hoří. Někdo to tam zapálil. Asi nějaký heterosexuál.
0: Tak to byl Putin.
1: Putin.
0: To, abych
1: ten Putin, to je Lotr.
0: On má Myškina a Čepigu a jo, ti dva borci.
1: Tam šli a zapálili tam ubytovnu.
0: Hele, ti jeden den zapálí něco v Ceutě, druhý den v Londýně vyhodí podnik, třetí den v Itálii.
1: Jsou tam super agenti.
0: Tam se na ně hrabe James Bond.
1: Přesně.
0: Jo, to je prostě... Tak.
1: Takhle to máme a takhle taky skončíme, protože jsme národ ubožáčků, ať se vám to líbí nebo
0: ne. To nejsme jenom národ ubožáčků, my jsme spíš závislí stále na někom. My potřebujeme
1: no, tohle dělá
0: si tvořit psychickou závislost. Jasně. Na tom, na velkým bratru, protože je velký bratr na východě a vládnou nám ti stejní lidi, který lízali s odpuštěním zadek v bratru z východu.
1: Snad nemyslíš tohodle Supermana.
0: Ten taky, ano. To je typický příklad.
1: To je typický příklad, který, Čecha.
0: Který lízal prdel, teda zadek soudruhům z východu, teď vylízuje zadek Bruselu a jako oni neumí nic jiného. Víc jsou to pořád děti těch zaprodanců, jsou další zaprodanci a neumí nic jiného, než lézt do něčích rektů a říkat, to je náš velký bratr, jedině on nás zachrání.
1: Tak a když jsme u toho lízání, tak teď jsem četl na X-ku nebo kde, že je už od pasu dolů mrtvej náš generál. No ale F-ku lejzat prej nechce. Takže teď je otázka, nakolik už se vylízal jako mladej. Ale no, to už je to tak rozpecení.
0: To jsme odbočili do humoru hodně, ale jako vidíte sami, že stále jdou nahoru, povolí nám zvolit jenom ty kreatury, který budou tomu Západu
1: přesně
0: na ruku.
1: A speňáčky, ty naše malí a speňáčky.
0: Tak, tím bychom se asi rozloučili, přátelé.
1: Příjemný víkend.
0: Nenechte si ho znepříjemnit blbejma kecama.
1: Když tak se z toho vylízejte.
0: Jak pávek.
1: Jako pávek.

25 let dnes uběhlo od 11. září roku 2001, kdy New York zažil snad nejtragičtější den své historie. Jednalo se o teroristický akt ze světa islámu. Mohl to být takzvaný inside job, jak praví někteří. Vzpomínku jsme opět hledali a našli v archivu stanice Vltava u kalendária číslo 177. Vás vítá Michal Kyselka.

Hudba Arvo Pärta nám posloužila coby rekviem při vzpomínce na černý den amerických dějin 11. září roku 2001. Ten den bylo příjemné počasí, ještě ani nezačalo babí léto.

The day they wounded New York. Ten den, kdy zranili New York, začal jsem budovat ochrannou tvrz, zpívá Leonard Cohen v písni věnované 11. září 2001, kdy s sebou dva zřícené newyorské mrakodrapy vzali téměř 3000 životů. 200 lidí postupně skočilo z oken vstříc smrti, která se dostavila po přibližně 10 vteřinách volného pádu. Lepší než uhořet? Jedna dvojice se držela za ruce. Žena, které se pádem zdvihala sukně, si ji snažila přidržet. Kromě 55 vojáků, kteří zde zahynuli, byli všichni ostatní civilisté. Chtěl jsem najít píseň nebo skladbu, která by reflektovala napětí, které dnešní svět prožívá v náboženství, ekonomice i ideologii východu a západu. Našel jsem ji, jmenuje se Bubble Crash a na své album Rock'n'Roll from Prague ji v roce 2004 nahrál Štěpán Smetáček s několika zpěváky a zpěvačkami, mimo jiných také s Lenkou Dusilovou. Text refrénu uslyšíme v angličtině, francouzštině, arabštině a latině.

0: To se všechno projeví tady v Praze.
1: Stejně jako národ český, také Američané jsou společností názorově nesourodou a zjitřené emoce po 11. září 2001 tuto roztříštěnost ještě vyhrotily. Jedni viní americkou vládu, která prý svými intervencemi do arabských zemí tuto reakci vyvolala. Na straně opačné pak stojí ti, kteří věří v sílu amerického orla, střežícího svobodu a prosperitu. Na vině jsou teroristé, které nutno kontrolovat už v jejich domovině. V patriotické písni Charlie Daniels Bandu jsou klíčová slova. Nation, unity, pride, liberty, flag and God. Národ, spojení, hrdost, svoboda, vlajka a Bůh.

Zcela opačně než Charlie Daniels vidí zářijovou tragédii New Yorku příznivci nejrůznějších konspirací. Například repeři s názvem Immortal Technique vidí příčiny napětí v podpoře, kterou americká finanční oligarchie poskytla již Třetí říši. Bin Laden i George Bush symbolizují dvě ze sedmi hlav draka apokalypsy. Amerika již za Reagana posílala zbraně a peníze muhadžádýmu do Afghánistánu na boj proti Rusku a vyzbrojila si tak nepřítele. Média dnes proto musí mlžit, aby zakryla neprozřetelnou zahraniční strategii Spojených států, která se 11.9.2001 vymkla z rukou a proměnila Manhattan v peklo. Prezident, pouhá loutka na provázku. A klíčové slovo, Illuminati.

Ať už byly příčiny neštěstí jakékoliv, 11. září nechalo na New Yorku stigma. Duše zemřelých zde bloudí možná nejen v písni, kterou obětem věnovala Susan Vega.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý

0: ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám u toho dnešního úterního pořadu, který pochopitelně, jak jinak, než řeším a realizuji se svým hostem, nejdéle sloužícím hostem tady snad na Midgardu vůbec a možná na svobodném vysílači též. Takže to je pořad, který vlastně dal podnět vůbec k celému vysílání našeho studia Midgard. Takže tento pořad jako pilotní nás přiměl k tomu, že jsme začali vysílat a na to jsme vlastně nabalili ty další, které rozvíjejí ta témata, o kterých se tady bavíme skoro devět let. Takže Išo, já tě zdravím, vítej tady, ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne našim všem posluchačům.
0: Krásně přitlačila na ten hlas, tak to je ono, tak když budeš mluvit dneska celý vysílání, tak to bude naprosto skvělý. Tak, Išu máme, dokonce ji mám fyzicky, Išu vedle sebe. Má úplně stejný sluchátka, jako mám já, má úplně stejný kablík, jako mám já, má jenom jinou zdířku, ve které má ten kablík zaustěný, protože moje zdířka je moje zdířka. Tu nikomu nepůjčím. Prostě je fajfka ženská a zdířka se nepůjčuje. Tečka. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Poslali jste nám několik dotazů, klidně posílejte další, protože, jak jsme řekli, my budeme už, nebo takhle, teď už vysíláme jenom proto, aby jsme odpovídali na vaše otázky a dotazy, protože naší vysílací misi, co se týká evoluce vůbec vzestupu jako takového, tak jsme naplnili, takže teď už jenom budeme řešit otázky, dotazy, protože témata jako taková,

0: Víceméně máme vyčerpaná, věci se dějí, dějí se naprosto famózní záležitosti. Budeme taky dneska o tom hovořit, takže máte se na co těšit. No a než se do toho všeho nějak dáme, tak jenom připomenu telefonní číslo, na které můžete posílat SMSky. Je to pochopitelně i o WhatsAppu, takže máte k dispozici telefon 774-139-044. To je sem k nám do studia a můžete psát, můžete využít pochopitelně i e-mail. A e-mail máme svcs.midgard@gmail.com. Tak, je to jasné. Pojďme, kdo má svátek? Dneska slaví Jolany, Jolana. Pozoruhodné jméno Jolana je o to zajímavější. O co více verzí výkladu má, žena jménem Jolana může zářit jako pochodeň, nebo být spravedlivou soudkyní, vždy bude také nositelkou nevšedního jména. Nejznámější nositelkou jména je moderátorka Jolana Voldánová. Jméno nosí i herečka a zpěvačka Jolana Smičková nebo spisovatelka Jolana Matějková. Jméno najdeme i v Polsku. Nosí ho herečka Jolanta Lotte nebo lingvistka Jolana Antas. Za zmínku stojí i americká gospelová zpěvačka Jolanda Adams. Jolana představuje také značku českých kytar. Aha, vidíte, to je ono. Ženské křestní jméno Jolana může mít buď řecký nebo slovanský původ. Řecká verze výkladu jméno spojuje se jménem Helena. Významově by se pak překládalo z řečtiny jako světlo či pochodeň. Jméno se mohlo vyvinout z ruské verze jména Helena Jelena. Jméno však mohlo vzniknout i z maďarského slova Julián, pak by se překládalo jako dobrá dívka, také spravedlivá, správná dívka. Já žádnou Jolanu neznám. Jolana s dlouhýma nohama, nebo to bylo nějak jinak, já už ani nevím. 5880 dívek, žen a paní nosí jméno Jolana, je to 106. příčka. Podle četnosti užití tohoto jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tak, milé Jolany, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to si dejte obzvlášť, si na tom dejte záležet. No, i když je potřeba taky vědět s kým. No a vy, kteří znáte nějakou Jolanu, tak ji nezapomeňte popřát. Napište ji, nebo ji navštivte, nebo natrhejte kvítí a doneste ji ho. Zkrátka dobře, udělejte jí radost, protože když uděláte někomu radost, no tak mu nadělíte pochopitelně i třeba několik let života, protože mu posílíte imunitní systém a tím, že mu posílíte imunitní systém, tak pochopitelně mu prodloužíte život, zabezpečíte mu zdravější žití a bytí. Tak. Nic jiného tady dál už nemám. Jolanám jsme popřáli. Vy byste také měli popřát. No a my se můžeme pustit do obligátních témat. Jedním z obligátních témat je, Išo, jak jsi se měla uplynulý týden?
1: Otázka. Hele, já jako náhodou jednu Jolanu znám. Měla jsem kamarádku Jolanu. Jsi se mě nezeptal, jednou jsi mě nezeptal a já pro tebe měla kladnou odpověď, no vidíš to. No jak jsem se měla, no jsem tady u tebe na Moravě, tak moravsky jsem se měla. Byli jsme po nákupech, byli jsme na sluníčku, byli jsme tak nějak...
0: Byli jsme kávu na slunci.
1: Ano, pili jsme kávu na sluníčku. Takže jako mám se dobře, měla jsem se dobře a tak už na nějaký drobnosti, tak v podstatě kromě testování jiné povinnosti nemám, tak jako když jsem doma, tak ještě ta domácnost a tady u tebe jsem tak jakože nezaměstnaná. po stránce domácnosti, ale jinak pracujeme pilně, kýváme pilně a máme radost z toho, jak ty věci běží kupředu stále rychleji.
0: Tak to úplně takhle není pravda. Skládáš prádlo, nandáváš myčku, vaříme spolu občas, nebo mi říkáš, učíš mě vařit některý jídla, mě inspiruješ, anebo potom usměrňuješ, tak abych to dělal třeba jednodušším způsobem, nebo jo. Tak čerpám pořád informace, pochopitelně, pak máme takový ty občas diskuze nad nějakými tématy, no a nebo prostě sedíme u stolu, každý, občas děláme na společným a občas děláme každý na něčem. No rozhodně si to užíváme, musím říct, aspoň teda za mě. Takže jo, domácnost taky, no to víš, tak pustíme robota, on nám tady vysaje, on nám tady vytře, další robot nám utře čelo, víš, no, další robot nás namydlí, další spláchne, samý robot, to víš, to je robotizovaná domácnost. Tady v podstatě žena nemá žádné stresy a nemá žádné povinnosti, ta si toto může jenom užívat. Jo? Já jsem nenáročnej, mně stačí 3 hlavní jídla přes den a 2 svačiny, jo? Takže v noci taky spím. Takže já myslím, že na pohodu, ne? Co?
1: Já si nestěšuju. Právě říkám, že jako svým způsobem je to taková dovolená.
0: K dovolený to má ještě trošku daleko, ale možná pro tebe, že sice nejsi ve svým, to je pravda, ale zase na druhou stranu podělíme se o tu činnost tak, že nás to nějak nedrtí. Já asi nerad skládám prádlo. Já ho dám vyprat, já ho i pověsím, to mě nevadí. Ale potom to skládání, jo, to mě, a to prostě vy ženy to máte tak zajetý, já to musím dát na něco rovného. Teď to skládám, že jo, teď mu to je stejně šišatý. A vy to vemete, dáte si to na sebe, takhle to o sebe opřete, složíte to a hezky to vypadá. No, tak to by jednoho naštvalo prostě. Takže v tomhle toho jsem nešikovnej, to přiznávám, ale dá se s tím žít, jako když pak přijede sestra, která poskládá, co poskládat má. No. Tak asi takhle. Máme tady odbožníky, to si necháme od 9 hodin s Míšou, pokud Míša bude dneska, no a my se podíváme na nějaké, řeknu, dotazy, které přišly poštou, respektive do e-mailu, tak abych byl přesný. Asi to nebudu brát podle stáří, vezmu to, jak to přišlo. Ze zhora dolů, takže nechytejte mě nikdo jako kdyby za to, že jsem někoho upřednostil nebo přeskočil nebo podle jakého klíče beru ty otázky a dotazy. Tak to prostě není. Vemu to od zhora dolů. Tak. Možná bychom si mohli přečíst jeden příběh, který nám poslal posluchač. Ten příběh je trochu delší. No ale nevadí, já si myslím.
1: Podělíme se.
0: No, já tady čtu, co bych neměl číst, jako víš, protože... Ale k těm mým zážitkům píše posluchač. Nebyl jsem schopen hned v pátek odepsat. Musel jsem si to promyslet. Jde o velmi osobní věc. Dávněji, když jsem se s tím chtěl někomu svěřit, tak mě odkázal na psychiatra. Dále, co popíšu, vyzní tuctově nebo vymyšleně, vysněně. Nikdy jsem ale neměl potřebu nikoho přesvědčovat o pravosti. Jen já vím, jak to bylo. Jo, tak my kolikrát s Išu se vždycky pak musíme smát, co na to bereš a tak. Takže my takový příběh jsme zvyklí. My jsme zvyklí na ledacost tady, tak to řeknu. Bydleli jsme v Košicích na Slovensku. Ve věku 17, začátkem léta, jsem večer ležel v posteli a koukal oknem na noční oblohu. Často jsem takhle sledoval noční oblohu, ale tenkrát jsem sledoval jednu hvězdu, která se mi zdála o mnoho jasnější než jindy. Náhle jsem ucítil zvláštní pocit v celém těle a jako by mě něco začalo vysávat směrem k té hvězdě. Ocítil jsem se ve výlezu z něčeho. Ozval se mužský hlas za mnou, který mě vyzýval, abych pokračoval dál ven. Ušel jsem několik metrů a ocitl jsem se na okraji srázu vysokého kopce. V dáli jsem viděl v údolí překrásné město. Chtěl jsem se zeptat toho za mnou, co to je. A začal jsem otáčet hlavu. Ten hlas řekl, teď ještě ne. Ucítil jsem jen zvláštní pocit v celém těle. Ocitl jsem se náhle zpět v posteli. Tu hvězdu jsem už neviděl. Začal jsem se vše znova vybavit, ale vzpomínka na to město je zastřená. Stále vidím ve své vzpomínce to město zastřené v bílém oparu. Jinak dodnes je vše jasné a ostré mimo to město. Od té doby mám v hlavě jednu myšlenku, že mám čekat na pokyn, abych se někam dostavil k opuštění této planety, abych se časem vrátil a pomohl. Od té doby jsem měl noční návštěvy u mé postele. Byly to pokaždé 4 postavy, 2 muži a 2 ženy. V nočním šeru jsem neviděl pořádně tváře. Pokaždé něco mluvili, ale velmi tiše, že jsem jim nerozuměl. A ty návštěvy se vyskytovaly, kdekoliv jsem přebýval. Poslední návštěvy byly v stávajícím bytě někdy v 90. před přechodem do nového století. Po tom výletě a prvních návštěvách jsem tohle povyprávil své mámě i o té myšlence. Tenkrát jsem si s tím nevěděl rady. Máma mě sledovala a pak jsem to dovyprávěl. Nějakou dobu přemýšlela a pak mi začala vyprávět. První, co řekla, ty máš sudičky. Já se ptal, jaké že sudičky. Krátce po mém narození ještě bydleli moji rodiče u babičky, máminy mámy v Čáslavi. Bylo mi asi 1,5 měsíce. Máma vyprala plínky a šla je pověsit na dvorek na šňůry. Babička zůstala v kuchyni a asi si četla noviny nebo si luštila křižovku a přitom občas mě pohoupala v kočárku. Máma, když se vrátila a viděla, jak babička strnule na mě kouká, ptala se, co se stalo. Babička si jí ptala, ty jsi je neviděla? A máma, že koho má vidět? Koho měla vidět? Babička jí odpověděla, že byly 4. 2 muži a 2 ženy. Měli divné oblečení, bílé vysoké boty a něco, co vypadalo jako montérky nebo jako co mají vojenští piloti. Ale že to bylo také bílé, všichni byli blondáci a modroocí. Máma jí odpověděla, že nikoho takového neviděla. A zajímalo jí, cože chtěli. Babička jí odpověděla, že se zajímali o mne a něco o mě prohlásili. Máma chtěla vědět, co, ale babička řekla, že nemůže nic říct. Až mi bude 18, tak mi to sdělí sama. Za asi 2 roky, když bydeli rodiče se mnou ve Zvolenu na Slovensku, tak jednou k nám přišla podivná návštěva. 4 lidé, 2 muži a 2 ženy. Velmi elegantně oblečení. Všichni blondětí a modroocí. Chtěli mluvit s tátou o samotě. Po nějaké době odešli. Máma chtěla vědět, co chtěli. Táta jí odpověděl, že hovořili o mně. Mámu zajímalo, o čem. Jenže táta jí odpověděl, že to má mě sdělit, až mi bude 18. Víc jí už neřekl. Víc mi také máma nepověděla, nic dalšího neví a mám se obrátit na babičku a tátu. Po několika dnech, když jsem se myslel, že je vhodná chvíle, jsem se zeptal táty, dlouho se na mne díval a pak mi řekl, že teď ne, ale někdy jindy mi to sám popovídá. Už se tak nestalo. Když jsem se znova odhodlal zeptat, tak umřel. Babičku jsem tenkrát nemohl navštívit, bylo to pro mne daleko do Čáslavy. Dostal jsem se za ní až za 3 roky o prázdninách, ale pozdě. Byla v nemocnici a těžce nemocná. Nebyla při smyslech. Ani mě už nepoznávala. Tak jsem se to ani od jednoho nedozvěděl. Asi se už ty informace neměly dostat ke mně. Asi. To, co jsem popsal, jsou pro mne nejvýznamnější zážitky, vzpomínky a informace. Teď přicházejí nějaké informace skrze neskutečně živé sny. S nima si zatím moc nevím rady. Myslím si, že časem se mi vyjeví vysvětlení, jak už se několikrát stalo. Pokud se vám to bude zdát jako z pohádky, tak na to zapomeňte. Já si ale myslím, že to všechno má nějaký význam. Píše náš posluchač. No, já si myslím, že to je příběh, jak vyšitej z reality. Zapomeňme, že se tady bavíme o v Harmonickém univerzu 1. Bavíme se o období, ve kterém se připravoval vzestup. Bavíme se o... protože já jsem už předtím tohoto posluchače testoval a vyšlo mi, že vzestupuje do Harmonického univerza 4, že je avatarem. Jo. Čili myslím si, že takhle nějak bylo navštíveno větší množství bytostí, které měly sehrát při vzestupu nějakou roli. A teď je otázka, jestli ty bytosti, jestli byly z temna, nebo jestli byly ze světla. Jestli vlastně měly kontrahovat našeho posluchače pro práci na vzestupu, a nebo naopak, jestli se jim zdál být nebezpečný a tak ho chtěli mít pod kontrolou. Co si o tom, Išo, myslíš ty?
1: Cokoliv, ale kdybych věděla aspoň nějaký základní data, jako narození a podobně, abych si to mohla přes kývadlo vykývat, nebo nějak jinak takhle na první poslech. V podstatě to je to přípravné období, jak si řekl, před vzestupem, a tak někteří z těch misionářů, kteří teda byli k dispozici, tak byli už oslovováni. Dokonce sem do prostoru měli přístup z nějakých těch vesmírných zákonů i vyšší bytosti ze světla, kteří se toho vzestupu účastnili. Takže proč ne? Já mám podobný zážitek, kdy jsem se potkala opakovaně s bytostí mého... Takhle, s mým vyšším já ve fyzické podobě, v několika různých fyzických podobách, že to byl jakoby v lidské podobě jedna tatáž, nebo bylo to jedno totéž vědomí. Takže vím, že ty věci existují. Popravdě asi ten pravý význam se ten pán dozví, až tedy možná se někam napojí z nějaké komunikace, možná, že bude osloven těmi, kteří nějakým způsobem vyhledávali jeho společnost. Těžko říct. Ale rozhodně nevidím důvod, proč bych tomu neměla věřit, protože ze zkušenosti vím, že ty věci se dějí a děly.
0: Ano, to jsou čítankové příběhy vlastně komunikace, ať už to byly příchozí z vyšších úrovní nebo z budoucnosti, když to takhle řekneme, kteří nějakým způsobem připravovali, kontrahovali ty, kteří měli sehrát nějakou kladnou pozitivní roli při přípravě a při průběhu vzestupu, celého vzestupného procesu. A jako beru to tak, že jak ho přitahovala ta hvězda, tak to pravděpodobně byla nějaká loď. On se šel na tu loď podívat, tam mu ukázali, myslím si, budoucnost. Tam mu ukázali v podstatě novou realitu, která se mimochodem právě teď začíná nějakým způsobem realizovat. Ukázali mu vlastně, oč běží. Víc si nepamatuje, protože v tu dobu si to neměl pamatovat, aby nedělal ukvapené kroky a závěry. Pak se v podstatě už probral v té posteli, takže tomu vymázli, pochopitelně to další, co mu tam nahráli do podvědomí. Co mě trošku jako nad rámec těch běžných zvyklostí, že přišli ty čtyři, ty dva muži a ty dvě ženy, že přišli i v té manifestované realitě, že přišli k tím domu na návštěvu a probírali vlastně s otcem určité záležitosti okolo jeho syna. To mě zaráží, ovšem my nevíme, kdo byl tatík, že jo? Tatík mohl být taky...
1: Je ta otázka.
0: Tatík mohl být taky kontrahovaný.
1: Kteří přivedli do tohoto prostoru vysokovibračního vědomí v podobě toho a toho syna, že jo?
0: Z nějakého důvodu, takže mohli být součástí toho plánu. Je potřeba říct, že na vícero místech planety, mezi, ať to byly bytosti, které tady v Harmonickém univerzu 1 byly inkarnované z důvodu záložních týmů, různého typu, různé úrovně, různých specifikací prací, které měly dělat. Čili to opravdu si myslím, že když by byl na to čas a chtělo by se, tak by se to dalo jako nakejvat i možná rozpracovat, ale to spíš by bylo dobré, kdyby si pan posluchač zadával otázky, když nepracuje s kivadlem, mentálně svému mentorovi, vyššímu já, aby na ně dostával odpovědi a určitě se to dozví. Faktem je, že ta ohraničenost tím věkem těch 18 let asi měla nějaký význam a možná se to týkalo toho, koho si má v životě najít jako partnerku, nebo jakou se má vydat cestou ve svém povolání, aby byl na správné pozici pro plán, který s ním měl být realizován. Kdo ví, jo? Takže těch variant možností je opravdu mnoho. Rozhodně zajímavý příběh, děkujeme za něj. Rozhodně to není na psychiatra. Rozhodně nechci, že bych za to dal ruku do ohně, ale nemám absolutně důvod o čemkoliv pochybovat. Tyhle ty příběhy jsou známý, tyhle příběhy se odehrávaly, tyhle příběhy má spousta lidí za sebou. Ať už si je pamatují víc nebo míň, někdo to neměl takhle, někdo to měl víc, jako kdyby ve snu. Týkalo se to většinou jenom těch lidí na jejich okolí. To je právě tady je zajímavé to, že pravděpodobně ten rod jako takový, že je významný tím, že těch lidí, třeba těch misionářů, že jich tam bylo víc v té rodině. Jo? Pravděpodobně ta babička, minimálně ten otec. No, slyšeli jsme tam o sudičkách. Jo? Tak to byli vlastně ty strážci těch určitých významných pro vzestup významných bytostí, které, jak říkám, sami nevěděli nic, ale ve chvíli, kdy bylo potřeba, aby zabrali, no tak prostě byli, tak najednou se potkali s lidmi, kteří jim v tom otevřeli oči nebo jim povyprávili, třeba ten otec nebo tak. Nakonec, kdo jste četl Levašová, tak on tam o mnohých takových případech vlastně píše. Chceš k tomu ještě něco dodat?
1: No, nechci. V podstatě jsme se shodli na tom, že není důvod nevěřit takovýmto příběhům, protože se prostě děli a dějí. Tak proč to nějakým způsobem schazovat, že jo?
0: Dáme písničku, že? K tomu jsem to vlastně postrkoval. A co si zahrajeme? Já vím co.

0: Tak deska jsi to měla i s muzikou. Dneska jsi to měla komplet. Tak jsi to aspoň pěkně užila a naposlouchala. No a mám tady další otázku. Milý Peťo, milá Iša, srdečně děkujem za vaše rady a informace. Úpravna vody je pro mě neodmyslitelná pomoc při regeneraci a podpore mojho fyzického těla v posledních rokoch, zvlášť kvůli záměrům ohrožovat zdraví lidí prostřednictvím vody. Nepohnem se bez něj ani na krok. Mám ještě jednu otázku na vás oboch. Nastaly podle vašich pozorování nějaké rozdíly vo vašich předpovědích zo začátku roka a toho, co se právě odohrává? Prajem krásný den a těším se na dnešné vysílání. S pozdravem Martina. No totiž tady není diakritika a mně se tam ta diakritika jakoby česká. Nevadí. No, přemýšlím, jaké byly. My jsme, takhle, budu mluvit za sebe, za moji předpověď, takhle to řeknu. To je ta otázka geopolitického vývoje, vývoje války a vývoje vůbec třeba rozvoje BRICSu a úpadku kolektivního západu. Válka na Ukrajině pochopitelně a ty věci Venezuela, Irán, ty se vlastně přidali do toho jako cesta k nějakému řešení. No, Martino, já bych řekl, že to je jedna ku jedné a že ty předpovědi se plní. Ty, co jsem dával já. A znova říkám, je vzrušující sledovat, jakými cestičkami se vlastně ty záležitosti ubírají. To znamená, když se člověku jeví, jakože a jak by do tohohle mohli oni vpravit, vklínit a začít pracovat třeba s dohodou 2 plus 4, tak najednou se to celé nakloní do nějaké pozice, kde přesně to je o té dohodě 2 plus 4. To znamená, že je vzrušující sledovat vývoj těch událostí, které vedou a povedou prostě k tomu, že budeme součástí BRICSu. Vidíme, když sledujeme třeba retoriku některých členů vlády, tak to nevypadá zrovna jakoby nadějně, že by vůbec nějaké propojení s BRICSem třeba mohlo existovat. Ale když pak třeba si dáme jaksi do souvislostí, ani ne to, co ti lidé říkají, spíš to, co dělají, tak zjistíme, že oni pravděpodobně nechtějí dopadnout jako Robert Fico, aby je někdo se snažil zabít. Čili ta retorika je výrazně umírněnější oproti dopadu činů, které jako konkrétní kroky dělají, takhle to řeknu, a dělají to správně. To znamená, že vymýšlí různé věci, třeba co mají v Maďarsku, ale hlavně si myslím, že celé té věci teď extrémním způsobem nahrává rozpolcenost, krize a nevědění si rady s ekonomicky se potápějící Evropou a do toho vzrůstající, řeknu, kreativita nebo efektivita práce nebo vůbec oživení V4 a ambice, které ta V4 si dává jako celek, který bude výrazně tlačit na Brusel v mnohokterých věcech, které tady kritizujeme už dlouho. a záležitosti, do kterých nás navezla Fialova vláda a pohunci zbrojařů jako takových, tím myslím i toho pána z Kvotera na té Hradčanské 1, který sedí ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněma a nikdo nemluví o střetu zájmů, ale Andreje Babiše z toho jsou úplně vyšinutý a pořád milou o tom střetu zájmu. Takže v tom, co se odehrává, já spatřuju i v tom Iránu. Já jsem včera v komentovaném čtení doporučuju, jako už začněte sledovat i to komentované čtení, protože já čtu tam velice zajímavou knihu, to za A, a za B. Konkrétně včera tam je zajímavá analýza vývoje událostí na Blízkém východu, na Blízkém východě, v kontextu s nějakýma věcma, které známe z Irák, Sýrie a podobně. Čili je to tam takhle provázané a vlastně je tam krásně zhrnutý ten zápas, který vede Irán s řadou dalších zemí za osvobození Blízkého východu od vysávání buď proamerických rodin ve Spojených Emirátech, kde ty rodiny jsou těch Saudů tam nasazený prostě amíkama. A i ty se dneska zbouřily, jo, ty rody. To znamená, že víme, že neprodloužili tu 50-letou smlouvu, že se bude ropa obchodovat jenom a pouze v dolarech. To znamená, že to je vzepření se, víme, že po té návštěvě tam prostě nebyla vůbec americká vlajka, přestože tam byl americký diplomat na návštěvě tenkrát. Ten celý vývoj, tak jak je, tak právě dneska v podstatě Ukrajina je na dostřel z Iránu a dneska Irán otevřel vlastně Američanům druhou frontu na tom Blízkém východě a tím jim totálně jaksi podtrh židli, aby nemohli být tak akční na Ukrajině. Ukrajina je zajímá jako mírová země Američany nejvíc, protože potřebují už čerpat ty napodepisované kontrakty se Zelenským. Protože to, co se rozhodli ukrást ve Venezuele, tedy ropu, a to, co chtěli vykrádat v Iránu, se tak nějak zaseklo, protože dneska jediná úžina, která je nějakým způsobem průplavná, je Suezský průplav, protože další ta úžina, vlastně to nějak jmenuje, jsem zapomněl, já se omlouvám, jsem to zapomněl. Neměl jsem vůbec dneska chuť o tom, nebo záměr o tom vyprávět. Tak ten je pod kontrolou, řeknu, spojenců Iránu, čili oni to tam celé uzavírají a Američani mají velký problém, to, co tam kradou, tak si dovést, jo. Oni je vyblokovávají, takže oni nemají, jak to dostat na trh. No a Suez, co se týká třeba tankerů s ropou, tak Suez je pravděpodobně mělký a tak ty velký tankery připlujou před ten Suez. Tam jsou vyčerpány, to znamená, že se jim zmenší ponor, proplujou Suezem a to, co vyložili, zase naložej. To neskutečně zpomaluje tu schopnost odbavovat ty tankery. Takže svět se v tomto ohledu bude nořit do velké energetické krize a pokud pokud Evropa, vůbec Evropská unie, pokud bude chtít vůbec přežít zimu a ekonomicky se dožít roku 2027, tak bude muset přijít s prosíkem za Ruskem, otevřít Nord Stream, aby tekl plyn, a poprosit Slovensko a poprosit Maďarsko, aby otevřelo kohouty i dál jakoby do Evropy s ropou. Čili tady už to není otázka, kdo co chce, to je otázka, že už nic jiného, než toto nezbývá udělat, protože vlastně to zásobování uhlovodíkama je totálně zkrachovalý. Válka na Ukrajině, Rusové tam rozbili Ukrajině úplně všechno, odkud mohli něco dodávat na frontu. Frontu výrazně posunuli, to znamená, že nechci říct, že to je takřka o úprku, ale dneska prolomili na mnoha místech, prolomili obrany těch ty ukrajinské armády a na té frontě kolabuje zásobování. To znamená, to, co bylo na cestě a nebylo to rozbito těma dronama, tak to tam doputovalo, ale ve skladech nic není, protože to všechno schořelo, protože to bylo všechno zbombardované. Čili je to otázka nějakých pár týdnů, kdy i kdyby byli Ukrajinci sebe víc jakoby velcí hrdinové, tak prostě nemají čím. Jo. Takže svět se bude vyvíjet cestou na jedné straně BRICS a na druhé straně kolektivní západ. A pokud kolektivní západ nepochopí, že nemůže existovat bez Ruska a jeho uhlovodíků, tak je to konec a je to pohřeb celého kolektivního západu. Ale myslím si, že to čtení a ty věci, které jsou předmětem toho včerejšího pořadu komentovaného čtení a budou další, tak že se to tam můžete dozvídat. Čili to komentované čtení také zapadá jakoby smysluplně do těch témat, protože ty knížky, tak jak mi chodí do cesty, tak vždycky zapadají do těch témat, o kterých se víceméně bavíme. Jo. Takže v tom to je zajímavé. Tak Išo, co tvoje předpovědi? A jinak za mě si myslím, že Išiny předpovědi se plní také 100%, ale dám ti slovo.
1: No já právě trošku jsem teď přemýšlela o tom, abych nezapomněla na některou z těch věcí, o kterých jsme si vlastně na začátku roku v té předpovědi, jak si říkali, tak říkala jsem, že tedy BRICS se bude rozvíjet, vzestup je v plném běhu, bude pokračovat a měl by teda být. Třetí části roku vlastně před dokončením, což se plní, protože jsme říkali, že jsme ve finální fázi vzestupu, brány jsou zavřeny, stojíme před vratama, každý tam, kam má jít na své planetě, ve své úrovni. Takže to se nám také plní. Říkali jsme si, že záležitost týkající se Blízkého východu budou řešit země typu Čína, tuším, a ještě jsem tam říkala jednu. Teď je to tedy Irán, ale vycházeli mě Arabové, takže Arabové se jaksi přiklonili na jinou stranu, takže Arabové jsou v danou chvíli teda vyřazeni ze hry. A zůstává nám tam ta koalice těch zemí, jak Irán, Irák, Korea, Čína a podobně. Zajímavé je, že se mi tam nikdy neobjevovala Indie a Indie zůstává trošku mimo, ona má si jiné úkoly, takže to se nám také plní, no a to, že tedy Ruská federace dotáhne do konce tu záležitost čištění ukrajinských záležitostí, to svým způsobem vypadá, že to také bude. Když jsem se ptala, tak jsme si, nebo také mi tam vycházelo, že tu část toho amerického a arabského světa vlastně ekonomicky položí, což se také stává, a bude třeba použít také sílu, což se také děje. Takže ty předpovědi, které tedy já jsem dávala, tak, nebo které vycházely mně v takovém tom jakoby takovém tom kruhu, jak jsme říkali, že to je zvěrokruh, ale jiného typu, než bylo v té jedničce. Je to takový ten celý rok v jednom kruhu roztěný na čtvrtiny, takže v každé té čtvrtině probíhala určitý typ procesů, tak my jsme teď v té části blížící se polovině toho třetího kvadrantu, tak tam právě bylo naznačeno, že ekonomika s pomocí také síly, válka mi tam nevycházela, ale vycházela mi tam použití síly, což se děje ve finále v tom čtvrtém kvadrantu, tam nám vlastně dokončí vzestup a bude spuštěno vlastně to nové očekávané období, ta nová realita. V podstatě to tak vychází, až někdy si říkám, ty cestičky, kterými se to děje, nenastanou, nebo pořád jsem se říkala, tak některé věci už by třeba měly začít být realizovány, ale oni byly realizovány úplně trošku jiným způsobem, než bychom jaksi předpokládali. Takže potom se ta situace trošičku jinak vyvíjela, než bychom logicky z událostí, které jaksi se odehrávaly, tak jak bychom předpokládali. Takže to je zase ta záležitost toho, že prostě je tam vytvořená předloha, podle které se ty věci odvíjí, a ve chvíli, kdy někde něco není tak naplněno, jak vlastně by mělo podle předlohy být, tak je tam okamžitě včleněna nějaká situace, která ty věci uvede na pravou míru, možná zajímavým, možná jiným způsobem, než bylo očekáváno, protože naše představy o schopnostech a možnostech těch, kteří tedy těch vyšších bytostí, které ty procesy řídí a vytvářejí ty předlohy toho scénáře, který tedy má pro nás vzestupující vlastně nás provést tím mostem, tím překlenovacím obdobím do toho nového světa, do té nové evoluce, nově stvořené, nově vlastně vytvořeného evolučního zase toho cyklu, který se rozbíhá, tak jsou tam ty situace, které tedy máme zažít nebo máme zaznamenat v té hmotě, související s tím zánikem toho starého světa jako takového. Takže sledujeme něco, co podle určitých předloh spěje ke svému konci, a sledujeme něco, co zase podle svých daných předloh, reagující na určité typy situací nebo chování těch partnerů vůči sobě, reagují v podstatě tak, že vedou celý ten výsledek k tomu přechodu vlastně k sledování zániku starého, a současně k tomu vlastně sledujeme vznik nechci říkat světového řádu, ale nového společenství, který je založený právě na té evoluci, na tom evolučním vývoji a na těch záležitostech stavujících se ke konům jako takovým, a který vlastně spouští nový evoluční cyklus, evoluční vývoj. A jsme v té fázi dokončovací, jsme ve třetím kvadrantu, budeme přecházet do kvadrantu čtvrtého závěrečného, kterým je v podstatě jakoby charakterizován tím osudem jako takovým. Tak z mýho pohledu ta předpověď v celku, tak jak jsem načetla tu předlohu, tak se svým způsobem vlastně plní někdy až nad očekávání zajímavě, někdy překvapivě. Nicméně věci jsou v běhu, věci jsou ve svém vrcholu a vlastně tak, jak bylo předpovězeno v uvozovkách, tak to vypadá, že bude splněno možná ještě o něco dřív, než je tedy konec letošního roku 2026.
0: To vychází hodně lidem, že věci se urychlují a že ta spolupráce některých, kteří hodně pomáhají, takže nese svoje ovoce a že se těch věcí dočkáme. Tak, no, já si myslím, že můžeme dát písničku, ne? Co?
1: Něco veselého.
0: Co veselého? Já mám totiž připravenou. Já nevím, jestli je veselá.

0: Ča. No, tak jsme si dohráli. No a můžeme si dát další otázku. Jsem tady mezi tím vyplavené, nevadí. Tak. Zdravím Išo a Petře. Mám na srdci jeden ujišťující dotaz. Je správné, když testují položky pro sebe, testovat je i pro vyšší já? To je celkem jasné. A to samé udělat i s evolučním vývojovým plánem, který souvisí s vyšším já, jestli má vyšší já, také evoluční vývojový plán. Myslím si, že jak se vše mění a stoupáme, víš, tak to platí pro všechny bytosti, včetně vyššího já, nebo ne? Děkuji za odpověď, přeji pěkný den, Monika. Tak budeme odpovídat Monice. Dám ti první slovo? Já mám? Neukazuj prstečkem, to se nedělá. No, máme tady ta otázka, je ve dvou rovinách. První rovina je vyšší já, jestli testovat, a druhá rovina je vývojový plán vyššího já. No tak, pokud jste, Moniko, nebo seš v úrovni, v jaké seš, tak v takové úrovni si děláme vyšší já my sami. Takže vyšší já jsme my a je to naše záležitost. Můžeme tam mít ještě třeba napojenou, můžeme mít na kývadle jakoby sebe, jako vyšší já, no a pak tam můžeme mít třeba tanzanitovou bytost, která mi přišla něco sdělit, učí mě a tak dále. Čili bude to pravděpodobně u mnohých posluchačů a u mnohých těch, kteří by se měli tendenci zeptat na stejné téma, tak to bude o tom, že vyšší já a vy, pokud jste avataři, tak jste jedna a ta sama bytost, vědomí, chcete-li. To znamená, že když děláte sebe, děláte i vyšší já. Pokud je to bytost jiná, ať už je tanzanitová nebo jakákoliv, no tak pochopitelně si ji můžete otestovat a můžete se zeptat, jestli máte tyhle ty položky kontrolovat, nebo jestli si je bude tato bytost řešit po svém sama, tak jak ona uzná za vhodné, protože máme svobodnou vůli, takže se každý může rozhodnout po svém. Tak to byla taková moje krátká reakce, Išo.
1: No v podstatě na tohletu část s tebou souhlasím, protože když se vrátíme k tomu, jak jsme si opakovali ty jednotlivé položky, které testujeme, tak jsme si říkali, že vyšší já jsme vlastně my ve vyšší úrovni. To znamená, ať ve dvojce nebo ve trojce, tak stejně tak ve čtyřce, případně pokud je to vědomí z vyšší úrovně, tak je samo sobě svým vlastním vyšším já, protože sama tato bytost si šahá do svých vlastních záznamů, případně do těch záznamů, které jsou k dispozici, jakoby takový ty celky, takže si může šahnout do svých případně těch centrálních archivů pro odpovědi nebo pro nějaké informace, které potřebuje. Takže to k tomu vyššímu já, takže vyšší já, říkala jsem také, že pokud kontrolujeme položky, máme se ptát nejdřív na to, jestli tedy máme to vyšší já v pořádku a připojené. Pak se ptáme, koho máme na kývadle, protože ne vždycky to vyšší já je také na kývadle. Na kývadle může být plamený partner, na kývadle může být nějaký mentor, může tam být tanzanitová bytost, jak jsi řekl, ale může tam být také jiná bytost, která prostě zjistila, že

0: vás nakontaktuje, protože možná potřebuje s něčím pomoct, poradit nebo něco vyřešit. Takže pokud tyto věci řešíme, tak se samozřejmě ptáme, pokud do toho plamenného partnera, jak je na tom, většinou můžeme s těma položkama pomoct. No a pokud je to teda bytost, která třeba potřebuje pomoc, nebo je to bytost, která učí, tak je dobrý se zeptat, jestli potřebuje překontrolovat tyto věci. Takže vyšším já jsme sami sobě vždycky o úroveň nebo více úrovní výš. Záleží na tom, jakých vibrací, jakých úrovní to vědomí, které tady funguje, jak si dosáhlo. V současné době i u bytostí, které jsou, nebo u lidí, kteří budou v harmonickém univerzu 4, kteří mají už si tam nějakým způsobem připravují to své bydlení, to své úřadování, účinkování, tak může být, že vědomí těchto lidí je z daleko vyšších úrovní než jenom harmonické univerzum 5. Takže tam potom nacházíme fyzicky existujícího člověka z harmonickém univerzu 4, ale úroveň jeho vědomí může být mnohem a mnohem vyšší, protože víme i z minulosti, že vlastně vyšší bytosti jsou schopné a chodí do nižších úrovní, do těch, kde se dá je fyzické tělo, kde tedy prochází těmi lekcemi, tak chodí ku pomoci jednak těm bytostem, které prochází tím procesem evoluce, nebo tam chodí na pomoc teď třeba při organizaci nově spouštěného toho evolučního cyklu, který začíná, dalo by se říct, ponovu, s novým mechanismem, s novými procesy, s rozšířenými různými kompetencemi, kódy a podobně. Takže i bytosti vyšších úrovní nacházíme v harmonickém univerzu 4, které tam budou v té fyzické podobě fungovat. Je dobrý, když už tedy budete testovat vědomí, je dobré se zeptat, na jaké úrovni máme tedy to fyzické tělo, do kterého budeme vstupovat, protože to, co je vědomí jako takové, tak do toho fyzického těla se přehrává všechno, co je obsahem toho vědomí, té bytosti jako takové. Takže může být, že v tom fyzickém těle by mohlo být něco špatně předpřipravené, špatně nahrané, nebo by tam mohla být nějaká chyba, která bude přenesena, když nebudete mít v pořádku bytost. Takže doporučuji, když už tedy chcete testovat, tak testujte také to fyzické tělo v té hmotě, jak je naprogramované, jestli má všechno to, co má mít, jestli to splňuje přesně to, o čem tedy hovoří by to tělo bytostní. Ano, takže spíš bych se zaměřila na to, na tyhle ty položky. To je, myslím, všechno, že jsme chtěli. Co ještě máme odpovědět,
1: Monice? No tak hlavně na to vyšší já, na položky, že
0: jo. Takže snad jsme odpověděli dostatečně. Takže položky jsou velice důležité. Položky vypovídají o stavu té bytosti jako takové, o stavu toho vědomí, jakou má úroveň. A říkám, může být vyšší úroveň a musí, nebo aby mohlo fungovat ve fyzickém světě, musí se stoupit do toho harmonického univerza 4. Ale nacházíme tam i bytosti, které mají mnohem vyšší vědomí, patří do těch možná nejvyšších sfér, protože právě se všechno spouští. Všechno je třeba se znova učit, všechno je třeba nějakým způsobem řídit. Tak proto teďka velké množství misionářů přichází, aby v těch začátcích těm, kteří nově přichází jako noví lidé, aby jim pomohli při tom spuštění celých těch procesů, aby je navedli na ty cesty, aby je učili, co je potřeba znát, co je potřeba řešit a nějakým způsobem se chovat nebo nějakým způsobem vlastně dodržovat, naplňovat to poslání, které jako v podstatě jednotlivci i skupiny mají, protože jsme říkali, že pracujeme nejenom pro sebe, ale pracují někteří ve skupinách a tak, jak jsou přiváděni do takového jakoby kontaktu společně, tak jsou skupinky, které pracují společně na nějakém daném úkolu a jsou jednotlivci, kteří pracují pro sebe nebo pracují pro ostatní, takže v tuto dobu vlastně začínají vlastně se aktivovat i ty předlohy těch různých kolektivů a skupin jako takových, kteří mají nějakým způsobem splnit některá zadání, některé úkoly, kterými se mají zabývat. Takže i to je třeba záležitost, když s někým budete pracovat, poptat se, jak jste na tom, pokud jde o tu předlohu jakoby té skupiny nebo toho společenství nebo toho určitého druhu zaměření. Takže můžete i toto testovat. Samozřejmě všechno má své plány, takže ty evoluční vývojové plány mají samozřejmě i ty skupiny, které spolu začínají jakoby pracovat na nějakém tématu, na nějakém něčem, co je, jak si propojuje, co jim dává nějakým způsobem možnost vlastně pracovat pro ty ostatní, zpracovávat některá témata. Takže i tady se kontrolují, nebo je možné kontrolovat stav toho plánu, který je prostě té skupině dán určitým způsobem k tomu, aby se s ním poprali, aby se s ním jaksi seznámili, aby ho začali naplňovat.
1: Jo, tak já si myslím, že k tomu asi jsme se vyjádřili až do sita. No a můžeme se podívat na další dotaz. Milí Peťo a paní Iša, tohle jsme probírali, to tak hezky připravil. No a mám takový pocit, že jsme to, co přišlo do mailíku, že jsme vyřešili. Ještě jeden tady mám. Ten jsme nestihli minule. Dobrý den. Rád bych se s vámi podělil o svůj nedávný lucidní sen a zároveň položil jednu otázku. Lucidní sny mívám pravidelně už přibližně 6 let. V posledních letech se však objevují ještě častěji. Minulý týden se mi dokonce zdály 2 po sobě. Ze zkušenosti už lucidní stav bezpečně poznám jednak podle specifického vnitřního pocitu, jednak pomocí testu reality, kdy zkouším prostrčit ruku pevnými předměty, například zábradlím nebo zdí. V tomto snu jsem scházel po schodech dolů a jídelna vypadala přesně tak, jak si ji pamatuju z dětství. Mezi síní a předsíní byly staré skleněné průsvitné dveře, ze kterých vycházelo žluté světlo. V tu chvíli jsem věděl, že pokud těmi dveřmi projdu, ocitnu se na druhé straně v úplně nové realitě. Začal jsem se jimi pomalu protahovat. Na okamžik jsem zůstal viset přesně na rozhraní obou světů a trochu se zasekl, ale trpělivě jsem pokračoval až do nové reality, až jsem prošel úplně. Všechno kolem se rázem rozzářilo pestrými barvami. Scenérie nápadně připomínala kambodžskou krajinu s jejími typickými oranžovo-červenými cestami a vesnicí v dálce. Pro představu tady dával i fotku. Asi to bylo tím, že má cesta po vlastní ose vedla tam. Strávil jsem tam měsíc a půl. Až při psaní těchto řádků mě napadlo, že to asi nebyla náhoda, protože má plamená partnerka pochází právě z Kambodže. narozená, to je jedno. V souvislosti s tím bych se rád zeptal na praktickou věc ohledně plamenných partnerů. Zhruba před půl rokem jsem o tomto tématu mluvil s Išou. Řešili jsme, že tatáž bytost se může projevovat pod různými jmény, v různých podobách. Původně jsem v této roli vnímal dívku, kterou jsem potkal v Iránu. Postupně jsme však došli k tomu, že se toto vědomí z Peršanky přeneslo do nynější partnerky z Kambodže. Tedy, že jde stále o totéž vědomí jen v jiné osobě. Nyní s touto dívkou plánujeme 14-denní cestu do Laosu a oba se na to velmi těšíme. V hlavě mi ale vyvstává otázka, pokud by se náš vztah vyvíjel dál do hloubky a byl více vážnější, jak vnímat riziko, že by se toto vědomí časem opět přesunulo do někoho jiného a ona by tak přestala být mým plamenným partnerem. Dá se v tomto směru získat nějaká jistota? Předem děkuji za váš pohled a děkuji, že jste s námi, stále váš posluchač. Zase já. No, někteří jsme to zažili, že v průběhu x let zpátky jsme se potkávali, pokud se bavíme o nás, o mužích, tak jsme se potkávali s různými ženami, které vyzařovaly velice silnou přitažlivost, velice silně jsme vnímali tu ženu jako z hlediska partnerství. Je to náročné, protože jeden ví a druhý netuší. No a tady je potřeba prostě to vzít tak, jak to je. Někdy testují pochopitelně vyšší bytosti, v jakém těle by se měla manifestovat třeba ta žena, plamenný partner pro toho muže, protože se hledá ta nejoptimálnější verze, když to takhle řeknu, jo, protože to je nosič. Jo. Fyzické tělo je nosič toho plamenného vědomí, toho plamenného, té plamenné bytosti. Někdy to ale není tento důvod, někdy to může být tak, že prostě jenom po nějakou dobu jsme si měli s tímhletím partnerem něco říct, něco jsme si měli vybavit. Mohlo dojít k tomu, že za normálních okolností by ten plamenný partner zůstal, ale protože z hlediska třeba vývoje a z hlediska bioregenerace a z hlediska, řeknu, vývoje toho nosiče, tak došlo k tomu, že prostě vibračně to vědomí začalo růst, začalo evolučně se posouvat směrem nahoru a to tělo, nosič, prostě ty vibrace nedávalo, protože nebylo na to nachystané a prostě nepodařilo se mu držet krok s vibračním vývojem toho vědomí. Někdy se s tím počítalo, takže vlastně ten nosič tam fungoval po nějakou etapu, po splnění nějakého úkolu, nějakého plánu, to znamená třeba seznámení se s tím dotyčným a sdělení mu některých věcí, na kterých on měl pracovat nebo spolu měli pracovat. No a protože se celá ta věc rodila z nějakých neorganických nebo neorganicky proveditelných záležitostí, tak ta příprava toho partnerství s tím plamenným partnerem musela probíhat v etapách s různými těmi partnerkami, protože prostě ty stávající plány, které ty partnerky měly, neumožňovaly, aby dejme tomu to proběhlo jenom s jednou. Prostě se to muselo nakouskovat, takže tam se pak testovalo, jak to s kterou, jako mu to líp fungovalo, jestli ten muž preferuje ženy kulatější nebo ženy štíhlejší, jestli mají být veselější, jestli je svědčím
2: smyslem pro humor, jak mají být vzdělány, to znamená, jaké mají mít nabité informace, řeknu, vzděláním, a tak dál, jak hodně mají nebo nemají třeba pracovat s kývadlem. To všecko prostě do toho zapadá. Takže, milí posluchači, ta jistota, že že vstoupíte do nové reality s tou partnerkou, se kterou třeba teďko pojedete do té Kambodže, je neurčitá. Já bych si vzal kývadlo a otestoval bych si, jestli to fyzické tělo, do kterého bude ona vstupovat při manifestaci té reality, to znamená, v jakém fyzickém těle se bude manifestovat, tak jestli to tělo bude mít jakou podobu vlastně. Protože víme, a zejména to platí pro avatary, pro plamené partnery, že ne všichni jsou ve fyzických tělech. Ono někdy říkáme, je to plamínek, ale on to vlastně plamínek tak úplně není, protože to plamené vědomí, tam je třeba u té brány, nemá fyzické tělo, ale má odének do těchto těl. To znamená, že je to většinou, když to je v těch etapách, se to vyvíjí, tak je to tak, že to fyzické tělo, podoba, věk, výška, barva vlasů a vlastně jak bude vypadat ten fyzický nosič toho plamenného partnera, to najdete v předlohách, podle kterých se bude manifestovat ten fyzický nosič. Pokud váš plamínek nemá fyzické tělo, tedy pokud fyzický nosič nenese plné vědomí plamenného partnera. Je to tak, musíme si připustit, že bytosti, které šly na misi, tak se svými plamennými partnery to měly nastaveno takovým způsobem, že jeden z těch plamenných partnerů šel na misi, druhý plamenný partner zůstával mimo ten region, do kterého šel, protože byl rizikový ten region, Harmonické univerzum 1, Ďáblové,
0: Temňáci.
2: Prosím?
0: Byl doma.
2: Byl?
0: No ten plamínek zůstával doma.
2: No to předbíháš, já jsem se jako soustředil na toho, který šel na tu misi. A ten, který ho měl v případě nějaké krize, v případě nějakých složitostí, ten, který ho jistil, ten zůstával, jak říká Iša, doma, tedy ten zůstal v té úrovni, ze které většinou přicházela ta bytost na tu misi. A bylo by nejhůř, tak v podstatě působil svojí přitažlivostí z této úrovně, aby umožnil jakousi záchranu, evakuaci toho svého plamene z toho rizikového prostředí, třeba v případě, kdyby se nepovedly ty vzestupné manévry a kdyby jsme museli opouštět Harmonické univerzum 1, 12 prvkový prostor, kdyby se museli opouštět náhradní cestou, tak jak byly ty cesty třeba připraveny pro případ krize nějaké největší nouze. Čili z toho důvodu ty plamínci většinou nebyli inkarnovaní tady v tomto prostoru a proto většina z nich tady není ve svých tělech. A protože mají vysoké vibrace, tak bylo málo vhodných těl, která by byla schopná v tom prostředí, byť je to přechodová, že jo, záležitost, máme tady různě pojmenováváme ty reality, nejsme už v té staré původní, která se rozdělila na dvě a pak a tak dál. Ale i tak je to vibračně dost nízké pro ty plameny, aby byly tady s námi naplno ve fyzických tělech. Nakonec i my s tím máme problém už, takže většina z nás taky máme to plné vědomí, tu bytost svoji, máme tam už někde operující u toho vstupu do nové reality. No a tady máme většinou jenom odenky. Čili musíte si zjistit, jestli plné vědomí, to znamená to celkové vědomí, ten váš plamený partner, tedy bavíme se o vědomí, o bytosti, o vědomí, kterému říkáme plamený, protože je to druhá polovina vaší bytosti, té společné, tak jestli, kde se nachází a jestli se nachází tady v tomto prostoru vedle vás někde, tak jestli je ve fyzickém těle. Ale nebavíme se o nějakém samforku, o nějaké odnoži, o nějakém, my jsme tomu s Išou říkali, už jsme zapomněli, viď? Odének. Takže jestli má ten odének, anebo jestli tady má naplno nesené vědomí. Tam pochopitelně bude většina těch, kteří tady nebudou ve fyzických tělech. A to potom znamená, že fyzické tělo teprve získají tím, že vstoupí a budou se manifestovat v nové realitě, třeba spolu s váma tam vstoupíte, budete se držet za ruku, vstoupíte tam, uděláte ten krok a ve chvíli, kdy vlastně vstoupíte do nové reality, vstupujete do předloh toho fyzického těla a to fyzické tělo se zmanifestuje podle těch předloh. Vy se můžete ptát, jestli vaše osoba XY, se kterou jedete do Kambodže, tak jestli nese fyzické tělo, se kterým bude vstupovat do nové reality. A nebo jestli tam má připravené předlohy pro jiné fyzické tělo. Třeba na bázi toho těla, které teďko s váma pojede do Kambodže. Je to takové, je to zamotané, protože my se bavíme o dvou záležitostech. Fyzické tělo jako nosič a vědomí jako bytost, která bude operovat v tom nosiči. A to jsou věci, které jsou velice odlišné u různých typů těch partnerů. Pochopitelně pokud někdo v rámci evoluce vzestoupil jako avatar, čili 14 duchů se spojilo a vstupují jako avataři, no tak pochopitelně ta jejich role těch plamenných partnerů je trošku odlišná, mají to nastaveno všechno trošku jinak. Ale ve čtvrtém harmonickém univerzu bude operovat právě velké množství misionářů, tedy velké množství avatarů, plamenných partnerů, kteří jsou těmi na misi. Tak, Išo, dávám ti slovo, pochopitelně, co ty na to?
0: No já na to, že s tebou souhlasím ve všem, co jsi řekl. A mě toho tedy už moc nezbylo, než potvrdit, že...
2: Promiň.
0: než potvrdit, že tedy skutečně jako ta současná podoba toho fyzického těla nemusí být opravdu tou finální, ze které potom vlastně to vědomí se bude přesouvat do toho originálu. To je pravda, protože zase záleží, jak jsi správně řekl, na výšce těch vibrací a schopnosti toho fyzického nosiče ty vibrace ustát. A protože ne všechna předpřipravená fyzická těla, která by mohly fungovat jako nosiči, jsou schopná a jsou vlastně k dispozici k tomu, aby tedy ta vědomí přes ně mohla vlastně procházet do toho nového světa, do té nové reality, do toho nového fyzického těla, které samozřejmě ty vibrace má nastavený tak, že jsou vyrovnané s těma bytostníma, takže tam problém není. Problém je v těch současných nosičích, v tomto prostoru, kdy tedy některá z těch vědomí ty nosiče využívají. Na druhou stranu už vlastně jsme v situaci, kdy některá ta vědomí těch plamenných partnerů můžou za určitých okolností na sebe brát už podobu těch originálů, protože se vibračně velice blížíme tomu prostoru, do kterého vlastně budeme přecházet. Takže některá z těch vědomí už můžou se tady pohybovat v té podobě originální, což je taky zajímavý, protože je to záležitost několika posledních dnů, není to záležitost trvající delší dobu, tak jak se ty věci posouvají, tak jak se ty procesy dějí, a tak jak se vlastně ta situace vyvíjí, jak je to všecko už nastavené, tak někteří z těch partnerů dosáhli už té úrovně vibrační, že už můžou na sebe vzít to fyzické originální tělo a můžou zkoušet v tomto prostoru začít fungovat jejich jako menšina. Ale už se dají potkat, takže i tato varianta existuje. Takže další možnost zjistit, jestli tedy ta partnerka, kterou teď máte, se kterou pojedete do té Kambodže, jestli třeba není náhodou již jako tou bytostí, která mohla využít té možnosti toho originálu, který už se tady mohl zmanifestovat. Ale to záleží na tom, jak to všechno vytestujete, jak to zkontrolujete a jestli dosáhla té vibrační úrovně, aby ta situace mohla nastat. Je dobrý, kdybyste si to všechno přetestoval a opravdu nespoléhat na to, že to bude finální podoba toho nosiče, který bude nosit to vědomí té vaší budoucí partnerky. Je to docela zajímavý, je to takový hezký, veselý bádání, kdy vlastně můžete přes to vaše kivadýlko všechno tak otestovat, zjistit situaci, zmapovat prostor, zmapovat terén a udělat si jasně jasno o situaci, ve které se nacházíte. To je tak jako ke mně trošku dodatek, protože my s panem posluchačem se čas od času potkáváme a řešíme některé věci, a takže vím, jak na tom je, že mu to velice dobře funguje, takže přesto vyšší a si můžete doptat, jak se celá ta záležitost kolem vašeho plamínku, jak se vyvíjí. Možná budete velice překvapený.
1: Dalo by se říct, že při práci s plamenným partnerem se člověk seznámí s mnoha lidmi.
0: Někdy také, ano. S vícero lidmi.
1: Může to tak být. Tak jo, zahrajeme si písničku a pak tady máme ještě jeden dotaz, který dorazil.

0: No, někdy to prostě nevyjde. A to se zrovna stalo minule. Minule mi jeden posluchač poslal písničku, odkaz na písničku, s tím, že to strašně rád poslouchá a že to je naprosto skvělá písnička. No, já jsem udělal jednu chybu, já jsem si tu písničku neposlech a já jsem vám ji na závěr minulého vysílání s Išou, já jsem vám ji pustil, tu písničku. Začal jsem se už po nějakých 15 vteřinách ošívat, protože energeticky to bylo naprosto, ale naprosto tragický. To znamená, že bylo v tom spousta temných kompozic, ale co bylo taky tragicky, byla i slova. Jo. Já jsem to nechtěl vypínat, protože jsem si říkal, dobře, nechám to. Nechám to jako test. Přišla jedna žádost, že se to strašně líbilo a jestli bych mohl poslat odkaz. Pravděpodobně někteří z vás cítili to, co já, že to vůbec nebylo v pořádku a že vibračně nám to nedělalo dobře. A navíc písnička, která oslavuje slovanské bohy Peruna a Moranu, asi to, když jsem tam slyšel, tak jsem si říkal, johochu, tak teď si se teda pěkně, teď si se pěkně nechal napálit. Věřil jsem, že jako to bude košer, no. A tak prostě to se stane. Tak pokud vám ta písnička taky jako zacinkala a zablikaly vám kontrolky, že to asi není to pravý ořechový, tak opravdu my jsme si tady říkali, že většina slovanských bohů, které oslavují takzvaní Slované v těch posledních dekádách jako kdyby svého vývoje, bavíme se o Perunovi, o Moraně, ale o kterých ještě, tak to opravdu nebyly světlí bohové, to byly bohové temňáků, kteří v podstatě dokonávali ten úpadek těch Slovanů, protože právě protože Slované byli už v takovém stádiu deevoluce z původních rusoáriů a tak, tak dělali ty různé rituály, skoky přes vatru, jo. To už jsou rituály temných v podstatě. A to, že si nechali vemluvit, že Peruna tyto byli jejich bohové, byli to jejich bohové, jakoby světlí bohové, tak to je nesmysl, to prostě není pravda. Jenom Išo, jestli chceš na to zareagovat?
1: No určitě, protože oni původně to byli bohové Slovanů, ale byli časem a postupně nahrazeni těmi temnými, kteří se za ně vydávali. Vzali si jejich jména, ale ve své podstatě to byli temňáci. Jo? Takže nám tady v podstatě z těch slovanských bohů, z kterých bylo něco, jestli si vybavuju dobře, my jsme si na to také vlastně, jsme si o tom povídali ve vysílání kdysi.
0: Tak byla ta reverzace.
1: Jak to s nima bylo, tak z toho množství těch božstev a těch různých bytostí, kteří vlastně byli těmi v uvozovkách bohy slovanskými, tak nám tady zůstali zhruba tři, kteří tedy jaksi zachovali svou tvář, udrželi si svoje postavení, byli také vlastně vystaveni těm útokům, ale jinak ten zbytek buď opustil prostor, protože se chtěli zachránit nebo nějakým způsobem odešli buď domů zpátky, odkud přišli, nebo do jaksi nějakého exilu. No a část jich byla nahrazena těmi temnými, kteří si vzali jejich jména. Vy jste tedy Morana.
0: Můžu? Tak, dotaz. Dobrý den. Vám oběma přeji a děkuji za vysílání k aktuální situaci ze stupně naší cestě. Kontroluji si dle vašeho vysílání vše, co mi moje kivadlo povídá. Já si situaci se vzestupem představuji jako veliké nádraží, kde je více vlaků a každý pojede si do svých vibrací. Koncem prázdnin mi bylo kivadlem řečeno, že jsou vlaky uzavřeny a pomalu se rozjíždějí. Mám docela problémy se soustředit na tuto dočasnou realitu a velice se těším do nové úrovně bytí. Sledování dočasné reality mě přestává zajímat. Podle kivadla se budu věnovat duchům přírody nové planety. To se velice těším, neboť mi to v minulé realitě bylo zavřeno. V minulé realitě jsem duchy přírody cítila jako mraky, hmoty s kladným nebo záporným pocitem. Jak jste cítili duchy přírody v minulé realitě vy? Děkuji za odpověď. Teta Magda. Já to asi budu rychle, protože nemáme tolik času, ať máš větší prostor. No, to je hodně zevrubné, to nádraží. Momentálně je to tak, že stojí před každým, provádí se poslední detekce oprávněnosti vstupu do nové reality, to znamená, probíhá jedna z posledních kontrolních aktivit, protože stojí dlouhá řada těch, kteří vstupují do té nové reality a je jim kontrolován teda ten vstupní lístek nebo to kódování, které mají, které je opravňuje do té reality přijít, to znamená, je k ním pochopitelně přiřazen nějaký evoluční vývojový plán té bytosti, evoluční vývojový plán partnera, evoluční vývojový plán partnerů nebo plamenných partnerů, záleží, jestli je to úroveň 4 nebo úrovně nižší. Je to dlouhá řada čekajících, kteří se netlačí, nepředbíhají, jsou v pohodě, jsou v klidu. A ty záležitosti si můžeme představit tak, že pochopitelně Harmonické univerzum 2 má jiné zásadní úkoly než Harmonické univerzum 3, tedy ti, co budou v nové realitě v těchto úrovních. Harmonické univerzum 4 má jiné primární úkoly, odlišné od dvojky a od trojky. Dá se říct, že to, co budou realizovat jako svoje vývojové evoluční plány, je tam ti účastníci, ať to jsou duše nebo duchové, ve dvojce, ve trojce, tak to třeba v úrovni 4 bude začátek té reality, který se odehraje cirka během 2-3 dnů. To znamená vypořádání se s válečnými konflikty a tak dále. To znamená, že ta realita už se v podstatě začíná manifestovat a mnozí z vás mají k tomu příslušné různé typy projevů. Takže kdo má kývadlo, může se ptát, doptávat, může kontrolovat, jak je na tom, jestli už je po té poslední kontrole, jestli stojí až na konci té řady, nebo jestli je vyprostřed. Ale v podstatě bavíme se o dnech. Takže ta manifestace je opravdu na dosah a platí, právě i tady platí to, co vlastně jsme říkali s Išou, že podzim letošního roku bude o velikých změnách. Ono od začátku roku jsou obrovské změny, ale nejsou třeba tak viditelné. Ten z hlediska toho vzestupu a z hlediska právě manifestování nové reality, nových realit, tak podzim a závěr roku bude velice, je velice důležitý. Išo?
1: No, tak v podstatě si to zase všechno řekl, jsme v situaci, kdy u každé z těch brán vstupních stojí ta příslušná fronta, každý už ví, kam půjde, kde stojí, jaká je jeho pozice, s kým tam stojí. čeká se na to, až se to začne, manifestovat, aby tedy mohli vstupovat do těch originálních fyzických těl a mohlo se to tam nějakým způsobem začít projevovat. Takže čekáme, než proběhnou všechny ty revize těch dokladů. Dobíhá ještě poslední kódování, protože to je vždycky následované. Ta revize, ta kontrola vždycky je zakončena tím příslušným vstupním kódem, tedy tou potvrzenou povolenkou, jízdenkou a tak dále. Takže tam už jako je definitivně rozhodnuto, kdo kde stojí z těch pozic, už se víceméně nikam přesouvat nebudou, protože je rozhodnuto. Dobíhají ty procesy těch různých příprav, dobíhá ještě taková dostavba těch, nebo taková ta realizace té základní konstrukce, vlastně probíhá ta v poslední fáze toho, kde která z planet bude umístěna, každý už ví, na kterou planetu jde. Takže to jsou takový ty závěrečné záležitosti a čeká se na to, až budou všichni odbaveni, až bude všechno jaksi načasováno, nakódováno, nakalibrováno, jak si to kdo představí, tak až prostě bude všechno naladěno tak, že jedním zmáčknutím to bude spuštěné a poběží to tak, jak to na sebe má navazovat, tak to vlastně bude spuštěné. Někdo to pozná hned, někdo to bude cítit jako třeba nějaké energetické směny, někdo nepozná nic, záleží na tom, jak to kdo má, jak kdo, kde bude, má takové to své místo, kde má jaké určení, čím a jak se má zabývat. Takže teď jsme v té fázi toho, že vlastně jsou dokončovány různé procesy, ty záležitosti, ty centra, které by každý musel projít, odevzdat nějaké informace a nabrat další informace zase pro sebe, kde tedy docházelo k tomu předávání těch informací a dostávali se také klíče k určitým archivům. Tak to všecko víceméně končí. A ta centra, kterými bylo projito, nebo kterými všichni prošli, jsou zavřená, zapečetěná, uzamčená. Už jsou k dispozici jenom centrální archivy, takže do těch archivů už se nechodí, vždycky jenom to vaše vyšší a vyhledá příslušný regál, který je tedy přičleněn k některým záznamům nebo k informacím, které potřebujete řešit, pokud vám vychází, že tedy ještě máte někde něco řešit. Takže to jsou věci, které vlastně už jenom dokončují všechny ty procesy a jsme v té fázi finálního jaksi zakončení celé situace, kdy potom všecko, až tedy to klapne do poslední vteřiny, tak to bude spuštěné, ale uvidíme. Ještě je potřeba řešit některé záležitosti v tom reálném pojetí, které vidíme, protože je potřeba se ty informace přenést sebou do toho nového světa v podobě těch informací zapsaných do informačních polí skrze ten hmotný svět jako takový.
0: To jste vzala docela rychle. Máme ještě pár minut, čili máme 52, cirka 5 minut.
1: Ještě teda jako se k něčemu vrátím, jo?
0: Ano.
1: Protože jsme se bavili o tom, ty jsi říkal, že jsou spuštěny ty různé úrovně toho prožívání těch realit, nebo že se to nastavuje. Ono je to v tom našem prostoru, v toho Čechy a Slovensko, je to zároveň záležitost toho, že teď v poslední době byla spuštěna ta karlštejtská energeticko-informační síť, která velikým zásadním způsobem vlastně ovlivnila to dění v tom Česku. To znamená, že ta V4, to všecko vlastně bylo zorganizováno. Byla to reakce na ty energie, které byly přes Karlštejn, přes ten pyramidion, který tam zafungoval, který byl zaktivován a napojil ten Karlštejn. Jsme si říkali v minulosti, že je velice významným takovým tím duchovním centrem, napojil na moskevský chrám, takže na ty energie z toho chrámu vlastně se to rozběhlo v tom našem prostoru díky tedy tomu předpřipravenému Karlštejnu, který byl teď zaktivován z určitých důvodů. Proto třeba jsme se stali, jsem to vlastně i předpovídala, že se staneme součástí té východní oblasti toho světa BRICSu, že nějakým způsobem jaksi vypadneme nebo budeme odčleněni energeticky od těch západních úpadkových států jako takových. Takže díky tomu, že byla spuštěna tato informační síť, tak vlastně došlo k tomu, že energeticky jsme se začali jaksi naklánět na tu východní stranu, na tu stranu, kam vlastně patříme. A podle toho taky vlastně vypadá to smýšlení, jednak smýšlení některých lidí v dosahu té sítě jako takové, no a pak samozřejmě jednání těch představitelů, viz tedy i Babiš a podobně, kteří se dávají dohromady s těmi, že s Poláky, s Maďary, Slováky a případně možná já tam ještě cítím Rakousko, ještě tam cítím Srbsko, vlastně, že vytváří nebo zasíťována část, dalo by se říct, Velké Moravy, protože ta oblast patří k Velkomoravské nebo patřila k Velkomoravské říši jako takové. Takže ta část přes ten Karlštejn byla zasíťovaná v těch energiích, které vlastně přináleží zase tomu slovanskému světu jako takovému. A ono je to najednou prostě ten obrat toho jednání těch politiků a vlastně vyjadřování se některých lidí, změna smýšlení nebo náhledu, tak je to znát, je to vidět a v podstatě to je zase další věc, která byla spuštěna v poslední době a která vlastně svým dosahem zase reguluje dění v tom prostoru jako takovém. Takže zase jsou to věci, které se vlastně plní díky té předpovědi, protože ta předpověď byla, jestli si vzpomínají naši posluchači, tak jsem říkala, že Slovensko a Česko se vlastně dostanou do dikce Ruské federace. Jo, takže my se tam svým způsobem, jsme se tam energeticky napojili a teď ty energie budou vlastně modelovat ty situace a ty změny toho, nebo ten obrat té politiky, toho všeho, co kolem toho je potřeba pořešit, to nasměrovávání se směrem k té Moskvě. Takže za to já jako strašně moc děkuju, protože to bylo docela překvapující, když tedy jsme celou tu záležitost vytestovávali a zjistili jsme, že teda jsme vlastně naplnili to, o čem jsme se kdysi povídali, že ten Karlštejn má určitou funkci, která vlastně teď v tomhletom období mohla být konečně zrealizována a funguje.
0: Tak Išo, pojď se rozloučit, protože už čas opravdu teď vypršel.
1: Vypršel čas, tak já děkuji všem posluchačům, budu se těšit na příští vysílání. Dneska ještě teda na 21. hodinu zase na Míšu. No a s vámi ostatními u našeho pořadu příští úterý zase naslyšenou. Mějte se hezky.
0: Išo, děkuji všem, kteří jste s námi. Děkuji to, že se můžeme vůbec o těch věcech tady takto bavit, že nastaly, že existují, takže všichni, kdo jste k tomu přiložili ruku k dílu, tak vám díky a po 21. hodině se na vás opět budu těšit, ale s Míšou. Mějte se krásně a po písničce už to bude Studio Plzeň.

No, tak jo, vážení posluchači, já vás velmi vítám dnes opět u pořadu každých 14 dní se Zděndou Sýkorou. Vidím, že se tady už přihlašujete, to je velmi dobře, protože právě začínáme. Dnes bude druhá část tajný výzkum Vatikánu a CIA a chronovizor. Takže i minule to bylo zajímavý, takže věřím, že i dnes to bude ještě zajímavější. Ale na začátek pro vás takový velmi, velmi zajímavý překvapení. Nejdřív, Zděndo, se tady můžeš pozdravit posluchače a já tam skrčím ten obrázek. Tak. Halo, slyšíme se, Zděndo? Tak, to začíná hezky. Vydržte, došlo k nějaké chybě. No, tak vidíte to. Tak, už je to dobrý? Takže to máme hned na začátku nějaký výpadek. Doteďka to šlo velmi dobře. Zděndo, já tě vidím zaseknutýho, ale neslyším.

0: Spojení je slabé. Vypnout všechna videa, to by nešlo. Tak víte co, tak tady asi nastal trošku problém, jak to začátku. Halo? No, tak co teď? Jendo? Asi bude třeba se odpojit a připojit znovu, jak tak koukám. To je trošku problém. No, teď už to naskočilo něco. Halo, halo, halo.
1: Tak jo.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: No, tak trochu. Co se tam děje? Ty máš nějaký blbý signál, nebo co?
1: Nevím, mám, všechno je v pořádku, teď se mi stalo poprvé, nicméně, kdyby náhodou byl problém, tak já zapnu mobilní data, a aby byl, samozřejmě, aby to bylo všechno v pořádku, jo, takže...
0: No, teď to jede.
1: Takže mám tady připravený telefon, takže kdyby náhodou, ale já jsem normálně, mi tady mám 50 megabitů, jo, takže by to mělo fungovat, nevím, co se děje.
0: Ty máš teda bitů víc než já. Tak, dobře. Zděndo, slyšel jsi mi to, co jsem říkal v začátku, nebo ne? Já nevím teď.
1: Slyšel jsem to, že jsi říkal, že Zdenda něco řekne. A potom to vypadlo.
0: No, aby si posluchače pozdravil a diváky, takže to můžeš.
1: Jo, dobře. Takže já vás zdravím, dobrý večer všem posluchačům, kteří sledují skvělé nejlepší rádio, Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň. A tak nesmí se, to je pravda. Jako,
0: no, jasně, no. Tomu se můžu zasmát.
1: Jo, jasně, tak sranda musí. Takže vás všechny zdravím a pochopitelně vy, kteří budete poslouchat ze záznamu, dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer přeji vám všem.
0: Tak a já jsem chtěl právě říct...
1: Z Egypta.
0: Ano, z Egypta, z teplíčka. My jsme tu dneska měli taky teplo, hejč? Taky dobrý, no, ale jinak to nebylo nic moc. No, už je tady kratší dny, už se pomalu začíná snívat tady, takže no, už to brzy bude podzim. Nevadí. No, vadí tak trochu, protože co chci říct je to, že došlo k takové situaci, že Zdenda se rozhodl, že když ho tak pořád zvu na ten palouček, aby taky někdy přijel z toho Egypta, protože co já budu jezdit do Egypta, že když může přijet na palouček, jo, je to tak, no. Tak Zdenda přijede, představte si to. Akorát až v říjnu, a to jsem zvědav teda, jaký bude počasí. No, v každém případě něco s tím uděláme. Já vám tam takhle dám takovou fotečku, takovou pozvánku, kterou stvořil Zdenda, pomocí umělé inteligence určitě, že? No,
1: a víš co, to jsem dělal v Canva, to jsem nedělal v umělé inteligenci. Ne? A to, že to není umělá inteligence, to můžou posluchači vidět i na té hrubce a chybě, ano. Že mi tam chybí srdce k srdci, tak tam chybí D k srdci, tak se omlouvám, je to veliká hrubá chyba, stydím se za to, ale prostě... kdyby to byla umělá inteligence, tak by mi to určitě napsala správně.
0: Já to nemohu přečíst totiž. Kuka, co to je? Srdci, co to je? No, to je hrozný se mnou.
1: Má tam být srdcem k srdci, takže srdci. Tady mi umělá inteligence nepomohla a hned je vidět výsledek.
0: No, hned kusy na něj závislí. No, dobře.
1: Ne, závislý nejsem, samozřejmě, že ne. Ale jako no. Dělám sranu, tak ty si říkal, že to dělala umělá inteligence, no tak jsem musel říct, že to nedělala, protože já to dělám.
0: Jsem si taky dělal srandu.
1: Sranda musí být,
0: je jasné. Si jak bych dělal všichni srandu, tak to potom ty posluchači nebudou vědět, co je pravda, co je sranda.
1: Jo, jasné.
0: Tak, asi takhle. Dobře, takže tady vidíte, srdcem k srdci, odpoledne o cestě za svobodou a vnitřní celistvostí 17.10.2026, takže zhruba za měsíc, ano, za měsíc, a to je 17.10., to je skutečně sobota, Zdendo?
1: Ano, to je sobota, můžeš si to ověřit, já jsem se díval, je to skutečně říjen, sobota 17., protože potom bude 18. další akce, takže je to skutečně sobota, ale můžeš si to ověřit, když kdo nevěří, jak tam běží, tak se můžeš podívat do kalendáře.
0: To se teda hned kouknu, protože mně se to nezdá teda. Fakt se mi to nezdá. Kouknu na to. Takže 17. je skutečně sobota. No to je neuvěřitelné. No jo, no, tak jsi měl zase pravdu. Ale dvakrát řeš, jednou měř, se říká, že jo? Tak je to.
1: Ne, tak v pohodě, tak je dobré, že už to víme. Nemusela nám tady ani umělá inteligence pomáhat, takže to v pořádku.
0: Dobře, takže to je takhle. Takže na Paloučku 17.10., to znamená někdy předposlední týden v říjnu, tak budeme se modlit, aby bylo počasí. Protože pokud nebude, tak zkusíme udělat takovou záložní variantu, to znamená, že bychom šli tam
1: Pavlíku, do restaurace. Promiň, můžeš to tam ještě dát, já bych řekl teda, o čem to bude, a pak můžeš říct
0: ano,
1: organizační
0: přesně
1: věci.
0: Tak,
1: jo?
0: Přesně tak.
1: Tak omlouvám se, že jsem ti skočil do řeči, ale já to jenom řeknu, jenom krátce. Takže srdcem k srdci s srdci, jo, to bude, jmenuje se to srdcem k srdci, odpoledne o cestě za svobodou a vnitřní celistvostí. A to vlastně, to, co bych chtěl vykládat, tak to bude vlastně poprvé vlastně o mě posluchači, ti, kteří přijedou samozřejmě, tak o mě uslyší a bych se chtěl sdílet tak jako spíš osobně o mém životě, o mých různých takových zážitcích, to, co se mi stalo, ať už různé duchovní zážitky, kdy jsem se setkával s anděly, s démony, kdy moje mamka byla uzdravena z rakoviny, kdy moje mamka byla vzkříšena z mrtvých. Takže tak jsou budou takové skutečně i věci, co se týče mých takových různých pádů, vzletů. Takže bych se chtěl skutečně jakoby takhle otevřít a vy, kteří posluchači přijedete a uvidíte mě, tak bych se chtěl skutečně takhle politicky popovídat. Nebude to žádný webinář, nebude to žádné takové povídání, ale bude to spíš z mojí strany takové sdělení o mém životě, o tom, co jsem prošel a to, jak to, co mě prostě vesmír, pán Bůh naučil, nebo to, co mi pán Bůh učí do dneška. Takže tak jsem chtěl s vámi sdílet svůj život.
0: Nicméně, nemyslíte si, že to bude jenom povídání, aspoň si myslím teraz jenom takové to. Věřím, že když posluchači a ty návštěvníci, kteří tam budou, pokud se na něco zeptají, tak věřím, že jim určitě odpovíš, ať je to na cokoliv. Je to tak, Zendo?
1: Samozřejmě, jestli budou dotazy, já tomu nechávám volný prostor, jo, protože když budu mluvit, takže samozřejmě mohou se zeptat lidé, kteří přijdou na cokoliv a já jim prostě rád odpovím, jo, takže bez problému, jako, jo, takže samozřejmě, jo, nebo na různá témata, jestli budou chtít třeba něco, abych o něčem řekl třeba, nemusí to být třeba cílená otázka, ale abych třeba o něčem řekl, tak já samozřejmě rád o tom třeba něco řeknu, nebo co si myslím o něčem, tak rád o tom popovídám, takže bez problému.
0: Jasně. Já jenom tady chci nějakou fotku opravdu z Paloučku tam dát, abyste viděli. Tohle to není fotka z Paloučku, ale já ti ukážu, Zdendo, jak to vypadá na Paloučku na jaře. Počkej, kdy pak to máme tady. Koukni, hele.
1: No, to tomu říkáš. Tak to je krásné.
0: To je nádhera, co? Yeah. Takhle to vypadá na Paloučku na jaře. Samozřejmě to je taková fotka. To se povedla, no, těch kopretinek tam.
1: Jo, je to pěkné, no. Ještě tady máš další fotky, vidím, jo.
0: Tady jsou samozřejmě další fotky, tady je taková, jako, jak bych to řekl, bufet, nebo něco takového. Mm-hmm. No, můžeme tam skutečně ještě, abyste viděli, vy jste tam ještě nebyli, jak to tam skutečně vypadá, jo, tak tady to je ten ufítek, no, takhle tady máme takovej stan tam, kam se vejde až 40 lidí, naprosto bez problému, no, a tadyhle takhle si tam žijeme, no, takhle, no, tak tady, jo, tady oheň večer potom taky můžeme udělat určitě, že, no, tadyhle večer.
1: No, super.
0: Jak se tam hrálo, takže to už je, tohle to už ne.
1: Pavlíku, to jsi šikovný, že jste to tam tak pěkně tak udělal, udělali, protože je to fakt super zázemí a to je radost, prostě už se těším, až tam přijedu, hele.
0: Jasně.
1: už se těším, že tam přijedu, no. To bude super. Samozřejmě na posluchače se taky těším, jo. Takže to je jasné, jo. Je to pěkné.
0: Jenom abyste viděli, jak to tam zhruba vypadá. Ještě tady máme něco takhle. No, tady je ten velký 6x4 metrů, tam se vejde fakt 40 lidí bez problému. No, a tadyhle takhle, tady je to tam takhle. Tak, a tohle to už neplatí. Dobrá, Tak to jen, abyste viděli, jak to vypadá na Paloučku, kam se chystá z Děnda. Ještě jednou to zopakuju. 17.10. Já si myslím, že já nevím, jestli už přijedeš v pátek nebo až v sobotu. Budeš tam do
1: týdne. Víš co, já ještě nevím, jak já budu mít ty letenky. Já je budu kupovat asi dneska, takže, takže uvidím, jako to se domluvíme, jo, každopádně, jak to bude. No.
0: Dobře, letiště, ale tam nemáme, jo, takže přistaňte radši někde jinde.
1: No, já pojedu z Varšavy, jo, stejně, já letím do Varšavy, takže já z Varšavy pojedu Flixbusem pojedu prostě do Plzně.
0: Do Plzně, ano, jo, tam se o tebe postaráme v Plzni. Dobře, tak jo, super, tak to mám velkou radost, říkám ještě, aby vyšlo to počasí a nebude to mít chybu. Takže vážení, myslím si, že to je výjimečná příležitost uvidět z Děndu na vlastní oči, protože málo kdo z vás ho viděl. No, já jsem ho viděl taky jenom jednou, jak si na vlastní oči. Takže přijďte. Myslím si, že to opravdu za to bude stát. Tak, a teď už jdeme asi, vlastně ne, ještě si říkali, tam něco chceš vědět. Ještě nějaký jeden obrázek, nějakou tu konferenci, mega konference, je to tak, nebo to až potom?
1: Jo, dej to teď, já to řeknu, o čem to je, děkuju.
0: Tak, to je počkej, to bylo 17. a tohle to bude 18. takže vlastně to je v Brně,
1: já budu večer, ano, já budu večer, budu odjíždět do Brna, budu tam spát v noci a ráno bude teda v Brně konference, takže já jsem chtěl samozřejmě všechny posluchače, kteří byste chtěli, tak já pořádám metafyzickou masterclass konferenci, jmenuje se to Probuzené vědomí, 5 pilířů celistvého života. Je to 18.10., bude to v Brně, takže podrobné informace, když se podíváte na moje stránky na mysteriummundi.cz přímo, tak tam hnedka na těch hlavních stránkách je reklama, je tam program konference a potom když si kliknete na e-shop, tak tam hnedka, když si kliknete na tu konference, tak tam je podrobný program. A ta konference, ta cena je 950 korun, což si myslím, že já jsem dal schválně takovou prostě dobrou cenu v tom, aby přijelo co nejvíc lidí, protože já rozumím tomu, že lidé budou cestovat, někteří z Prahy do Brna a někteří zase z Ostravy do Brna, a já jsem to udělal schválně Brno, protože to je na polovině cesty, aby to bylo takové jakoby prostě co se týče nákladu pro všechny jakoby přijatelné, aby to nebylo tak, že...
0: Ze Slovenska jako, jo?
1: No ano, i ze Slovenska, i jeho ze Slovenska, no.
0: Já jsem se zrovna chtěl zeptat, proč to
1: teď mi tady napsal posluchač, mi napsal, že jsem udělal chybu, že 2025, takže tam má být 2026, takže to já to opravím potom na webovské stránce, já se omlouvám, ano. Je to skutečně, je to v 2026, já děkuji panu Marcelovi za informaci. Vidíte, pořád já mám tady s tím problémy, no, tak no. Jako omlouvám se, takže samozřejmě to bude za měsíc, skutečně 18. je to neděle, bude to v Brně, takže se na vás samozřejmě těším a bude to, prosím vás, nebude to žádný webinář, jako v tom smyslu, tak jak mě znáte z webinářů, ani žádná přednáška, ani žádné takové povídání jako z rádia, bude to skutečně metafyzická masterclass konference. Co to znamená? To znamená, že to bude v podstatě, já se teďka samozřejmě tady nechci srovnávat jako s Joy Dispenza, ale aby prostě posluchači věděli, jakým to bude stylu. To znamená, to bude skutečně v takovém motivačním, silném, aktivačním, vibračním stylu pro aktivaci našeho vědomí, pro aktivaci naší duchovnosti, duchovního růstu a samozřejmě i cesty k uzdravení a celistvosti, takže to bude trošku jiné, posluchači mě takhle z rádia, ani vlastně moji studenti z Mysterium Mundi mě vlastně takhle ještě neznají, takže to jsem chtěl jenom říct, že to bude trošku jiné. A další ještě taková věc, to, co jsem chtěl tě, Pavlíku, poprosit, já jsem taky si říkal, že aby posluchači měli možnost se třeba také podívat na moje webináře, které já dělám. A samozřejmě já tam vždycky říkám, je třeba se tam registrovat, máte tam jestli zadarmo a tak dále. Tak když se podíváte na moje webovské stránky a tam jsou kurzy zdarma, když se podíváte na www.mysteriummundi.cz, tak tam je nahoře v té liště jsou kurzy zdarma a když si na ty kurzy zdarma kliknete, tak uvidíte teďka to, co Pavlík ukazuje.
0: To uděláme ještě znamená, takhle, ano. Dostanete se sem, takže Mysterium Mundi, dvě M jsou tam a je to dohromady.
1: Mundi.cz, ano, Mundi.cz a tady vidíte ta konference, takže tam je, když jdete dolů trošku, počkej, posuň to dolů ještě. Tady, když jdete, tak tady vidíte, tady je teda program té konference, je to těch pět pilířů, pilíř víra je tajemství, pilíř transformace myšlení, pilíř zdraví jako odraz vědomí, pilíř prosperita a hojnost, to je čtvrtý pilíř a pátý pilíř, to je dotek vesmíru a život v nadpřirozenu. Mm-hmm. Takže to je pět hodin, nebo více jak pět hodin, bude to od registrace 10.30 a bude to od 11 do 18 hodin s přestávkou na oběd, budete tam v ceně i nějaké občerstvení, takže a mělo by to být v dostupném místě tam, kde samozřejmě se dostanete městskou hromadnou dopravou a dostanete informace e-mailem a bude
0: zatím
1: to,
0: se neví, mělo by to být. Zatím se neví, kde to
1: bude. Je několik možností, já to nechám otevřené, protože to bude záležet podle toho, kolik lidí se přihlásí, podle toho se ten sál vybere.
0: Já jsem chtěl právě říct, že jsi vybral špatně, že jsi měl vybrat Plzeň, ne? Jsi měl vybrat Plzeň a z toho poloučku by se potom přešlo jenom do Plzně.
1: No, já si myslím, že jsem udělal dobře, Pavle, protože to je skutečně i ekonomicky pro lidi, kdyby měli jako z Ostravy jezdit Ostravaci do Plzně, tak ty víš, že ty ceny, já jsem se díval schválně na ceny vlaku a autobusu a říkal jsem si, že skutečně to bude spravedlivé, i to bude spravedlivé, že prostě lidé budou moct takhle nějak rozumět všichni.
0: Někde v Pardubicích nebo někde tam, protože z Plzně zase, když pojedou tam, tak je to hodně dál než to do Brna, než
1: Ostrava. Pavlíku, promiň, prosím tě, já to nechci teďka rozebírat organizační věci, protože v Pardubici tam byly omezené kapacity a jsem měl několik možností, jo, kde jsem to mohl dělat, jo, ale prostě vyšlo to takhle, protože tam je větší možnost, co se týče univerzit nebo i těch prostorů, jo, takže jenom takhle, aby jsme tady nezdržovali, jo, můžete si to potom samozřejmě přečíst, Pavlíku, můžeš jít tam na ty kurzy zdarma a na té webovské stránce kurzy zdarma, tak je tady toto, ano, přesně tak, kurzy zdarma, buď to bude nahoře lišta, nebo podle toho, jak to má Pavel tady. Jasně. A když, Pavlíku, pojedeš, tak já tady mluvím, můžeš stop, tady, já mluvím o té matici, jo, můžeš tak, já mluvím o té matici tady hodně, takže tady prostě máte, to jsou 3 hodiny a půl, ten první webinář je 3,5 hodiny, takže tam si můžete rovnou prostě podívat, právě když tady pořád je ta reklama o té matici, o čem to je, a potom ty další části, ty části je 4, tak tam máte potom úryvky po 40 minutách z toho dohromady, když pojedeš dál, to je druhý díl, potom je tam třetí díl a čtvrtý díl, jo, stop, prosím tě, čtvrtý díl, skonč u toho čtvrtého dílu, čtvrtý díl tady to končí, takže dohromady tom máte asi nějakých 5 hodin, takhle si můžete na tom webu podívat, o čem ta matice je. A když pojedeme v podstatě, a dohromady ta matice má asi 12 hodin, kdybyste potom chtěli si to náhodou koupit. A tady to je jeden z posledních takových vlastně webinářů, který mám, a to je právě největší podvod historie, ukradený gnostický kód a vzkříšení zaživa. Takže já budu mluvit o tajných gnostických spisech, a budu hovořit o tom, jak lidé na celém světě, na celém světě o megalitech, jak lidé byli vzkříšeni zaživa ještě ve svém životě, jak prošli různými takovými skutečně velice zajímavými duchovními zážitky a od prostě různých šamanských zážitků a dalších, a jak jim vlastně megalitické konstrukce po celém světě, od Egypta, Peru, Japonska, jak jim prostě pomáhal. Británie, samozřejmě Velké Británie, takže já jsem měl možnost být na konferenci ve Spojených státech s Freddy Silvou, který se na tuto oblast také velice zaměřuje, napsal asi 10 knížek nebo 8 knížek na toto téma, takže my jsme o spoustě věcech spolu diskutovali, takže se vlastně na tom webináři dozvíte přímo od autora Freddy Silvy, když jsem s ním mluvil o velice takových, řekl bych, hodně zajímavých věcech, protože on to procestoval všechny ty megality, a takže budu se o tom samozřejmě také sdílet. Jinak program je pochopitelně na internetu, když se podíváte do e-shopu, tak tam je podrobný program. Bez registrace, tak na e-shopu je podrobný program tady k tomu webináři. Jo? Můžeš dál teda?
0: Jdeme ještě dál tady?
1: No. A tady jsou dva díly, to je Vesmír lže, co nám o něm neřekli a proč. První díl je o vesmíru, o elektrickém vesmíru, a druhý díl je o elektrickém vesmíru v nás. To znamená, když jedeš dolů, tak tam je druhý díl. Ano, druhý díl. A druhý díl je o elektrickém vesmíru v nás. To znamená, budu hovořit o lidském těle, ale jako skutečně podrobně, co se týče jako našeho elektrického vesmíru v nás, což je propojení samozřejmě s vesmírem, živým vesmírem nebo elektrickým vesmírem v tom prvním dílu. Jo? Takže to jsou ty dva díly. Vidíte, každý ten webinář má po 2 hodiny, jo? Každý, takže vlastně je to skutečně, ano, přesně tak, 2 hodiny 10 minut, ten druhý díl. Takže všechny ty webináře, jsou to plné webináře, na které se můžete podívat. A potom ten další Pavlíku, tohle to je velice zajímavá věc, to bych doporučil taky posluchačům, to je poslední průlomový revoluční výzkum v oblasti buněčného reprogramování. A je to zajímavé v tom, že skutečně lékařská věda se dostala tak daleko, co se týče už buněčného reprogramování. Bylo to dokonce schváleno americkou FDA, to znamená ten výzkum, já jsem si zakoupil několik na veřejném, vlastně pro profesory a na univerzitní úrovni papery různé na téma právě těchto výzkumů, které provedli i telští vědci, takže já tam vlastně tyto výzkumy tohoto týmu za posledních 4 nebo 5 let budu podrobně rozebírat a budu o nich mluvit. Takže vlastně tady se můžete podívat na tyto věci velice podrobně na těch stránkách a budu tam o tom mluvit. Jsou to skutečně zajímavé, fascinující věci a dobrá zpráva je v tom, že to tady bylo schváleno tak, jak my máme tady ten ústav léčiv, jak se to jmenuje, ten Pavlíku, pomoz mi, ten ústav léčiv.
0: Ježišmarja, teď mi to teď...
1: No, posluchači ví, jde prostě o ten, to, co schvalují ty léky, prostě ten ústav léčiv, ten úřad.
0: To vypadlo taky.
1: No, takže prostě americké FDA, to znamená, americké FDA schválil prostě Italům tady prostě tohleto...
0: Sukl, státní ústav kontrolu.
1: Sukl, ano, státní ústav pro kontrolu léčiv, děkuji. Takže vlastně to stejný americký to vlastně takhle schválil, takže jsou to skutečně velice zajímavé věci. Mně na ty webináře tam chodí i lékaři, ty zdravotní, a já tam jsem neměl čas ještě tam dávat všechny ty reference, ale můžu říct, že ty ohlasy těch lékařů, ať už to jsou internisti nebo specialisti v jiných oborech, takže oni si to prostě velice chválí a jsou moc rádi, že mohou tyhle webináře poslouchat, takže jako je to skutečně, si myslím, že na takové, nejenom pro lékaře pochopitelně, ale pro i další lidi, ale je to, myslím si, že to fakt jako velice dobré, podívejte se na to.
0: Víš, Těndo, úplně mi to evokuje k tomu, vždyť to přece bude asi ten dlouho očekávaný MedBed, ne? Nebude to ono?
1: Buněčný
0: reprogramování, není to něco?
1: MedBedu tam nemluvím, to je trošku jiná technologie, jo.
0: Ne, já myslím,
1: já trošku to... k tomu MedBedu, já jsem trošku opatrný, protože
0: jasně.
1: Já k tomu jsem, jako bych řekl, dost opatrný, tady samozřejmě nemáme dneska v pořadu čas o tom mluvit, ale já osobně bych byl tady k těmto věcem opatrným, já mám tam na to téma mám trošku v souvislostech ohledně Ilona Muska, mám nějaké další věci a to se tam můžou lidé podívat. A tady poslední, co ještě je zdarma, ano, tady toto, tak to je zase, vidíte, to je 2,5 hodiny a to je první díl prostě překroucené historii Tartárie. A já jsem ho tam, já tam mám těch dílů je 5, ale já jsem ten první díl dal a ono to je webinář na téma skutečně o tom, co říkají synologové, o té hlavní historii v tom roce 1644, ale říkám tam i to alternativní. A dal jsem to taky z toho důvodu, protože teď se už začíná více o té Tartárii mluvit, na YouTube je spoustu, řekněme, lidí, někteří, nevím, jestli vzali ode mě ty materiály, nebo konec konců spoustu těch materiálů je zdarma dostupných i na internetu, takže vlastně tihleti lidé použili různé materiály z angličtiny a z jiných zdrojů a ono se o té Tartárii celkem dost mluví.
0: Aha, já to zkoušel. Já myslím, že to je jenom to, ono to je opravdu aktivní, takže když na to kliknete, tak se to nespustí.
1: Ano, je to aktivní, takže samozřejmě přesně tak, jak říká Pavel, hned se vám to spustí, nemusíte nic dělat, jdete jenom na ty stránky a okamžitě se vám to spustí. Nejsou tam žádné reklamy, nic, je to. Takže to jsem chtěl říct jenom k tomu, že se na to můžete prostě podívat. Jo? A co se týče toho MedBedu, se už můžu vrátit k tomu teda, Pavlíku, můžeš zase jsou, jo, to, co chci říct k tomu Medvedu, tak já bych byl na to osobně trošku opatrný, protože to potom souvisí i s věcmi, které souvisí s umělou inteligencím, s reprogramováním a to jsou věci, pro mě osobně to jsou věci, že jsou, mohou být nebezpečné. Jo? Mohou být nebezpečné, tak to
0: Mohou, ano,
1: řeknu.
0: jako všechno,
1: Mohou
0: co...
1: být nebezpečné, tak to řeknu, mohou být nebezpečné. A máme ještě jedno téma, než začneme ještě o tom chronovizoru. Máme zajímavé téma, Pavlíku, ty to tam máš někde, můžeš ukázat tu webovou stránku.
0: Jo, aha, počkej, teď mi to tady...
1: Jo, já
0: Jo,
1: počkám, až to najdeš. Tak,
0: ano.
1: Pavlíku, ty, co si na to, tak teď můžeš ty mluvit. Co si o tom myslíš? Já si myslím, že to bude zajímat posluchače. Ono to totiž souvisí s tím tématem, které já budu dneska hovořit ohledně Vatikánu a dalších věcí.
0: Pro ty, kteří jenom poslouchají a nevidí to, takže vyšlo na Novinkách, na důvěryhodném serveru, ano, tam co vyjde, tak to je určitě pravda, ale když je to něco takového, to tak něco takového, co je takové nejisté,
1: Nebylo to 1. dubna, nebylo to
0: nebylo
1: 1.
0: to,
1: dubna,
0: bylo to,
1: Alexi.
0: bylo to 13.9., takže 2 dny. Trump ukázal nové uniformy vesmírných sil. Připomínají ty nacistické. A teď se na to mrkněte, teda, jestli to připomíná nacistický. Já bych řekl, že to jsou nacistický, ne že připomínají. To je úplně neuvěřitelný. Ze všem všude s tou orlicí tady, ze všem, co tam jeli. No, neskutečný. Akorát na
1: No,
0: té
1: prosím tě,
0: přesce.
1: můžeš to ukázat, no, ta orlice, to tam je vidět velice pěkně. A teď
0: Ano,
1: se ještě, prosím tě, trošku
0: ta
1: dolů, tam
0: přeska.
1: jsou vidět takové ty pěkné náckovské holinky. Dá přesně
0: Jo,
1: tak vpravo, ano.
0: takhle,
1: A
0: no, to je
1: takové
0: úplně přesně ono, no. I ta
1: ty
0: čepice.
1: náckovské, ano, ty náckovské holinky krásné, ta čepice taková krásná
0: Akorát
1: nacistická.
0: ta přeska, tam je snad ten znak toho, jakoby asi toho nějakého
1: Ano,
0: toho
1: to je ta,
0: vesmíru.
1: ano, to je přesně, to je ta přeska těch kosmických sil.
0: Kosmických sil. A
1: No a
0: jinak je to
1: teďka
0: teda
1: vlastně
0: kurník, to
1: jmenuje se
0: je...
1: to tedy, to si můžete najít, United States Space Force. Tak a teďka vlastně si vemte,
0: Tady.
1: jestli si, já nevím, jestli si určitě si posluchači pamatují velice dobře vládu Ronalda Reagana, myslím, že hodně si to lidi pamatuje,
0: Aha.
1: tak vlastně za vlády Ronalda Reagana byl velice známý kosmický program, že? Hvězdných válek.
0: Ano.
1: Kdy se tehdy plánovalo, že budou hvězdné války mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými. No a k tomu nějak nedošlo. No a teďka jakoby otázka, proč nám tady ukazují v médiích, na co nás připravují, co se týče tedy, jako, proč by nás to mělo zajímat, že armáda Spojených států má nové uniformy a má nový speciální, on teda není nový, on už je, jako samozřejmě lidé veřejnost to tak nevěděla, ale že vlastně máme tady jako oddělení, jako United States speciální jednotku kosmických sil Spojených
0: No.
1: států amerických. Takže, a teďka otázka, proč? No tak já jsem chtěl jenom k tomu prostě poznamenat takovou velice, bych řekl osobně, důležitou věc, protože já se domnívám, ale to je samozřejmě hypotetické, nebo řekl, že je to jedna z možných variant týkajících se toho, protože jak sledujeme vlastně, trošku čteme média, díváme se na různé dokumentární filmy za posledních několik let, tak můžeme vidět trend, který souvisí řekněme, s možným odhalením mimozemských civilizací. A mně osobně, tak jak když si já ty střípky sbírám takhle dohromady, tak já osobně nějak tak vnímám, že ten čas možného odhalení mimozemských anebo podzemských civilizací, to ještě jako to my nevíme, nebo já osobně to nevím, jestli to jsou mimozemské anebo podzemské civilizace, to skutečně nevím, ale jako určitě myslím si, že se blížíme mílovými kroky k tady tomuto odhalení. A myslím si, že jedna z takových dalších zajímavostí, která k tomu i přispívá tady k těmto konspiračním teoriím samozřejmě, souvisí i s otázkou velice známého režiséra Spielberga a týkající se vlastně s přípravou jednotlivých dalších, to, co připravuje Hollywood v nejbližší budoucnosti, jednotlivé filmy a jednotlivé věci. Takže to jsem chtěl jenom takhle říci, že A ona dneska, když budeme pokračovat o tom chronovizorovi, tak o chronovizoru, tak jsem taky je tady otázka, která se týká. Pavlíku, můžeš už dát tam ten slide s tím chronovizorem?
0: Určitě, určitě, já ho tam musím pustit, protože to
1: jo,
0: musím.
1: Jo, já
0: počkám. Ale který myslíš další nebo úplně ten první?
1: No dej tam ten první, to je jedno, já chci totiž říct některé věci, které se týkají právě otázky právě Vatikánu a věci, které se týkají takhle řeknu to jinak. Vatikán a CIA, to jsou dvě organizace, které buď si vzájemně konkurují, anebo to jsou organizace, které velice úzce spolupracují. A jestli se podíváte na tendence, které vlastně za posledních, řekněme, několik desítek let se objevily, a já věřím, že se k tomu dostanu a budu o tom mluvit, tak se objevily velice zajímavé věci, které souvisely právě s odhalením mimozemských civilizací, zmapovaných mimozemských civilizací letajících talířů právě nad Vatikánem. A bylo to v 70. letech, bylo několik velice jasně zdokumentovaných situací a ono samozřejmě těch jednotlivých částí bylo mnohem více. To je jedna věc. Další je velice důležitá věc, o které bych řekl, já jsem teda alespoň moc neslyšel mluvit v oblasti ufologie, ale je to oblast projektu Lucifer. Mm-hmm. Dovedete si představit, že projekt Lucifer je projekt katolické církve Vatikánu a jmenuje se Lucifer?
0: Oni mají přece i ten teleobjektiv nějaký, nebo který
1: to je. No ano, no to je přesně. To s tím právě souvisí, to souvisí právě, je to speciální kryogenní infračervený spektrograf ano. A kamera, a binokulární teleskop, který on je právě pro tento extragalaktický průzkum vytvořený, jo. A jako velice to není náhoda, že se jmenuje Lucifer, jako to mohli nazvat úplně jinak, ale oni to nazvali Lucifer, tak to už mi trošku připadá, že si děláš srandu, jo, protože samozřejmě.
0: Ona to je jaká zkratka, ani tak slov.
1: Je to zkratka large binocular telescope near infrared utility with camera and the integral field unit for extragalactic research. To je ta zkratka, jo. To mě připomnělo Labusa, jo. Surio Mario Martinez Juan Pérez de Cuellar. Jo, takže tady máme takového Surio Mario Martinez Juan Pérez de Cuellar. Tady máme tady toho Lucifera, pochopitelně je, ale já si myslím, že samozřejmě posluchači ví, ale jenom pro některé třeba mladšího data, kteří neví, nebo třeba se nezajímají o to, nejsou nějak tady k tyhle věci neví, tak samozřejmě Lucifer, to je pochopitelně padlý anděl z nebe, který se stal ďáblem, satanem, ale který byl v nebi druhý hnedka po Pánu Bohu, podle biblických zápisů, podle Bible, byl druhý největší po Bohu, vedl tam samozřejmě, aby byl tam šéfem vlastně těch chorálů, kteří oslavovali Pána Boha podle Bible, no a potom on se s třetinou andělů vzepřel Bohu, byl sražen na zem a z těch daných andělů se stali ďáblové nebo démoni. Jo, abyste jenom věděli, jako Lucifer jako jitřenka, protože on byl nositel světla. On byl druhý po, řekněme, přímo Pánu Bohovi, proto jako Lucius, jako Luciu, jako světlo latinský Lucifer, jo. Tak abyste věděli. Takže mi to připadá takové, si snad dělají snad srandu ten Vatikán, že ještě dávají takové názvy, jako, jo, přímo, jako, jo, ne, možná to mohli už rovnou nazvat Satan třeba. už prostě v tom takový velký rozdíl jako nevidím, jo. Jo, takže a samozřejmě je zajímavé, že římskokatolický, že ještě oni mají, to se jmenuje Vatican Advanced Technology Telescope a to je takzvaný Grahamův reflektor, vlastně na Mount Graham, který je provozovaný vlastně Vatikánskou observatoří, ta Spekola Vatikána, jo. A nebo Vatican Observatory Research Group, jo, to je vědecká skupina vatikánských astronomů, především jezuitů, kteří vlastně na univerzitě v Arizoně, v Tusconu, jo, prostě tam jako takhle prostě se podílejí na tom jednotlivém výzkumu. A teď proč já to tady říkám? Proč, jak to souvisí, tady ten chronovizor, jak to souvisí tyhle věci? No, já tady, představte si, že je rok 1992. Jo. V tom roce 1992, ale to myslím teď smrtelně vážně, prostě já když tady něco řeknu, tak aby mi potom jako se na mě lidi nedívali, jako jo, co tady říkám za nesmysly, tak to já to teďka samozřejmě, já to rozvedu, o co jde. Představte si situaci, že se postaví velice vážený astronom a astrofyzik, profesor na velice známé italské univerzitě, on se postaví před novináře, před všechny, a začne hovořit na téma toho ohledně možného křtu mimozemšťanů. A teď se tak na něho všichni ti, si to jde dobře, když se Pavle představí, všichni se tak jako na něho podívají, co? V roce 1992 profesor, velice vážený profesor astrofyziky a teologie se postaví před novináře v Římě, ve Vatikáně a řekne, a začne mluvit o křtu mimozemšťanu. No, ono to zní jako komicky, ale je to pravda. A teďka si představte, že od 70. let, a to já vám, to vám můžu skutečně, to mi věřte, to vám můžu jako bývalý teolog a bývalý spolupřekladatel Bible jako říct na 100%. Jo? Že od 70. let minulého století to máte, 70. leta to máte, 80. 90. teďka, to máte 50 let. 50 let byly napsány 100 tisíce stran o exoteologii. Exoteologie to je teologie ohledně mimozemských civilizací a jakým způsobem by měla katolická církev přijmout do své nauky, od 70. let, přijmout do své nauky mimozemské civilizace, aby se Vatikán na tyto mimozemské civilizace připravil, že se mohou objevit, a jak vlastně může Vatikán a křesťanská víra katolická, jak vlastně může obejmout vlastně i tyto mimozemské civilizace v kontextu celokosmického spasení. Jo? A o tom je vlastně celá ta exoteologie, já už to tady nechci posluchače zatěžovat, jakoby těmi jednotlivými oblastmi z kosmické soterologie, jo? Což tedy je kosmická soterologie, to je oblast, jakoby teologická oblast ohledně spasení duše mimozemšťanů a nevím, prostě dalších věcí, které s tím souvisejí. No nicméně si představte, jestli toto se vyvíjí, tahle ta teologie se vyvíjí ve Vatikánu už 50 let, no tak proč se vyvíjí? No to znamená, že tady je už víc jak 50 let připravovaná do nejbližší budoucnosti určitá agenda. Agenda toho, aby se vlastně věřící lidé, křesťanstvo katolické, které má víc jak miliardu věřících po celém světě, aby se už postupně připravovalo na odhalení mimozemské nebo podzemské, nebo chcete, jak to je jedno, si to nazvete, civilizace. Máme tady, podívejte se třeba na takového Teilharda, ano, to je prostě mysticko-evoluční taková filozofie jezuity Pierre Teilhard de Chardin, jo, který se narodil 1881, zemřel to nějak 1950. A tenhle ten profesor teologie Pierre Teilhard de Chardin, jako podle něho vlastně celý vesmír podléhá duchovní evoluci, který směřuje k maximálnímu složitosti a vědomí, takzvanému bodu omega, což vlastně redefinuje vlastně vesmír jako kosmického Krista. A bylo vlastně i takový projekt, byl speciálně připravený, ono to vypadalo jako tak, že já si teď promiňte nespomenu na toho profesora teologie ve Vatikánu, který napsal knihu Návrat kosmického Krista, a to se týkalo tady samozřejmě tady těch věcí, o kterých se bavíme. No a tak jakoby Vatikán ho nakonec za to vyhodil, jakože to nesouvisí s jejich vírou, ale oni už byli domluveni, tak ho anglikánská církev ho přijala, on tam nějak dosloužil už jako profesor někde v té anglikánské církvi, jako profesor teologie. No tak jenom tady chci poznamenat, jestli 50 let se tady připravuje, tady tato připravuje se křesťanstvo katolické, se připravuje na tady tuto věc, že může dojít k této věci, no tak zřejmě asi skutečně se blížíme k nějakému takovému zajímavému momentu. A teďka se podívejte na to z druhé strany, se podíváte na historii různých dokumentárních filmů, National Geographic na téma History Channel, co se týče vlastně samozřejmě UFO, jednotlivých mimozemských civilizací. To už jsou automaticky takové věci, které si na ně díváme a začínají tam být u posledních 5 nebo 8 letech různé scénáře. Scénáře války, kosmické války, kdy se postaví proti sobě Země a bude bojovat proti mimozemským civilizacím. Nevím, proč nám teda ukazují ty uniformy, je to součást možná tady této agendy. Zase říkám hypoteticky, je to konspirační teorie, bavíme se tady otevřeně a já spíše se ptám, proč. Ano, nám to ukazují. Proč nám ukazují na poslední období 5-6 let tyhle ty dokumentární filmy o válce s mimozemskými civilizacemi, nebo můžeme se podívat vůbec zpětně na všechny ty, určitě si pamatujete, na tu rádiovou relaci, která byla, myslím, to bylo, kdy to bylo v 60. letech, nebo kdy, že napadli zemi Marťané. Jo. Jo, prostě byla to samozřejmě, byla to, jakoby, byl to jako takhle, jakoby fikce, ale lidé to prostě skutečně takhle vzali, jako že to je pravda, tak se to začali dít zajímavé věci ve Spojených státech. Potom byla to natočeny i filmy, jo, máme spoustu těch od 60. let v Hollywoodu se začaly točit různé filmy. No nicméně, máme tady pochopitelně i protestantské církve, které připravují taky na možné zjevení zase kosmického antikrista. Takže tyhle ty jednotlivé složky, ať už je to Vatikán nebo CIA, už se buď spolupracují, anebo jsou naopak, jsou to rivalové, protože určitě je spoustu knih, já tady ani nechci jmenovat, posluchač určitě, ty knihy jsou některé v češtině, některé jsou bohužel jenom ve španělštině, nebyly ani přeloženy do češtiny, ale ty knihy velice podrobně bývalých prominentních teologů jezuitských a katolických, kteří odešli z katolické církve, tak vlastně napsali hodně knih, které se právě zabývaly tady tímto tématem té celé škály ať už konkurenčního boje, anebo naopak, nebo naopak spolupráce CIA s Vatikánem jako takovým. No a můžeme jít ještě do spoustu, do dalších historií, bychom se mohli dostat až k hyperborejské civilizaci třeba, protože světe div se, pod Vatikánem zanechal Alexander Veliký velkou truhlici, ve které byly tajné dokumenty a tajné věci z hyperborejské civilizace, která je pochopitelně starší než civilizace atlantská. A to jsou velice zajímavé věci a oni prostě to vykopali, tam samozřejmě se našel chrám, protože ve Vatikánu, tam, kde tam stojí ten Vatikán, ta svatá bazilika, to prosím vás předtím, to byl chrám Mitry. Jo, mitraismus je velice podobný křesťanství, ale je starší. Nicméně ten mitraismus, je tam vlastně to, co tam našli, tak tam našli truhlu a byli to templáři, kteří to věděli, že tam je ukrytá tato truhla po Alexandru Makedonském a oni našli. A v té truhle byly dokumenty a různé mapy a další věci, artefakty, které byly právě z hyperborejské civilizace, které oni museli vrátit zpět do severní, samozřejmě na Arktidu, na severní pol, museli to vrátit zpět, tyto dokumenty, podzemní civilizaci Čud, která když vlastně před kataklizmem, než došlo ke kataklizmu, tak hyperborejská civilizace, část samozřejmě byly proudy, které migrovaly, jedna část samozřejmě Egypt, Řím a tak Řecko, Egypt, Řecko dolů, Černé moře, jo, a další šla přes do Spojených států, do Ameriky tedy, jo, a další část šla, takže těch migračních vln bylo více, nicméně je to velice zajímavá věc, právě to celé tajemství té civilizace Čud. A potom se tady dostáváme potom i k těm dalším zajímavým tajným technologiím, například portálům. Já bych chtěl potom na to navazovat a chtěl bych mluvit o těch různých portálech, protože ty portály, já jsem měl možnost, když jsem byl ve Spojených státech, mluvit s člověkem, byla to žena, která byla na expedici na Sibiři. A oni mířili, oni tam se totiž normálně, tam se nedá dostat autama, nedá se tam normálně dostat, oni vlastně tam cestovali 3 dny a 3 noci na koních přes velice takové divokou přírodu. No a dostali se na místo, kde je vlastně portál a vchod do té podzemní civilizace Čud, té hyperborejské. A ten hlavní tedy guru, který je jeden z takových, řekl bych, větších, takový velmi jeden z těch 5 největších autorit, co se týče právě na hyperborejskou civilizaci, vůbec na celou staroslovanskou, na tuhletu problematiku, tak on prostě jim říkal, že vy musíte být na to připraveni, jinak se vám ten portál neotevře, protože oni přišli k takovému portálu a já vlastně ty všechny portály probírám v té konferenci to skříšení těch, jo, které budu mít tento týden. A tam byla taková, ona mi to popisovala, to bylo zajímavé, protože tam skutečně ta polovina těch lidí, oni byli tak duchovně, jak už tak připraveni, už byli skutečně, postili se, byli to už tak skutečně energeticky, byli na takové duchovní míře s těmi pozitivními frekvencemi a propojení s vesmírem, že oni už skutečně byli připraveni pro to, aby mohli prostě skrze ten portál projít. Protože tam byl určitý daný den a daná hodina, kdy vlastně to jednotlivé kosmické a planetární uspořádání vlastně souviselo s otevřením toho portálu. Tak oni tam přišli a bohužel ta druhá polovina ještě jako na to nebyla připravena. A teďka skutečně to, co se začalo tam dít a to, co mi třeba popisoval Freddy Silva, můžete se podívat, když si ho neznáte, nebo četli jste ty knihy, velice známý člověk, Freddy Silva se jmenuje, tak on mi popisoval úplně podobné události, jsme se bavili, jako, a ono to vypadalo, ona mi říkala, to vypadalo tak, že oni stáli a teď najednou vlastně tam, jak byl ten portál kamenný, ten megalit, tak najednou to začalo prostě takhle jako modře svítit a už to vypadalo, že skutečně se jakoby ta brána, ten portál se otevře a oni vlastně budou moci projít do té podzemní civilizace Čud, jo. Ale prostě najednou, jak už se to skoro otevřelo, najednou bum a zavřelo se to, protože vlastně ten portál energeticky vycítil, že tam jsou lidé, kteří ještě na to nejsou připraveni. A samozřejmě někdo mi může říct, že to je pohádka, že tady vykládám takové jako hlouposti, ale lidé, kteří se zajímáte o tuto problematiku delší dobu, tak víte velice moc dobře, že a já ty prostě v těch webinářích to tam popisuju, popisuju právě tyhle všechny jednotlivé informace, které jsou zdokumentované ze všech různých civilizací, Japonsko, Portugalsko, Anglie, ty megality Francie a spoustu těchto jsou prostě jasně zdokumentovaných, jo, kde skutečně je tyhle ty princip. Tady ten portál na té Sibiři, to byl do té podzemské civilizace, Čud, ale samozřejmě je spoustu dalších jiných portálů. A teďka samozřejmě si vemte si, že vlastně tyhle ty jednotlivé portály jsou přesné informace o tom, kdy se otevírají, za jakých podmínek se otevírají. Konec konců, vy, kteří se o toto zajímáte, tak víte velice dobře, jak to funguje a jakým způsobem toto je. Takže já tady osobně vidím takové jakoby důležité propojení Vatikánu s celou tou agendou, protože Vatikán musel nějakým způsobem připravovat a 50 let připravuje své věřící, své ovečky k tomu, že třeba tady nejsme sami v tom vesmíru. Takže vlastně nejdříve to začalo samozřejmě ekumenou, kdy muselo dojít k tomu, že Vatikán se musel zkamarádit s protestantskou církví, se kterou byl na nože dlouhou dobu samozřejmě známe historický příběh reformace, nejenom Martina Lutera, ale před Martinem Luterem pochopitelně Jana Husa, Wyclifa a dalších odvážných mužů, kteří byli upáleni na hranici jako Jan Hus nebo Luther teda a Calvin samozřejmě, ti měli štěstí v tom, že je samozřejmě ta daná šlechta je ochránila. Nicméně vidíme tady jasnou od roku 2000 vidíme jasnou agendu AD2000 a další, agendu propojování vlastně k jednotné církvi, jedna církev, jedno stádo. Já říkám stádo z toho důvodu, protože samozřejmě jeden ovčinec, jedno stádo, biblický příměr dávám, pastýř jako Ježíše, i když pochopitelně, i když zástupce na zemi podle církve je, zástupce Ježíše na zemi je církev samozřejmě, takže církev jako ten pastýř, který má to své stádo, ovečky, takže jeden pastýř, jedno stádo, jedna církev, jeden kosmický Kristus, třeba se zeptám. No a ta agenda, když se podíváme potom i na tu oblast, která se týká vůbec celé té, všech těch jednotlivých událostí, které se udály ty, od těch 60. let, kdy se jednotlivé létající talíře pohybovaly kolem Vatikánu, bylo to vyfoceno, jsou o tom články, to jsou všechno zdokumentované věci, to není, to já si tady něco nevymýšlím, jo. Tak najednou se vlastně všechny tyhle ty věci vrací a najednou se nám tady začíná objevovat velice zajímavá věc možného nového odhalení. Takže to jsem chtěl říct jako jedna z těch fundamentálních katolických, řekněme, bodů, která třeba se i rozvíjí právě extradimenzionální hypotézu, kdy vlastně ve srovnání třeba s fyzikálními vlastnostmi UFO, kdy dochází k tomu okamžitému zrychlení bez té setrvačnosti, kdy to souvisí právě s časovou energií. Jo? A ta časová energie, to je prostě to chronální pole, s kterou právě pracoval Vatikán na tom chronovizoru. To je důležité si uvědomit, že tyhle ty věci jsou podrobně prostě propracované a oni spolu souvisejí. Takže to jsem chtěl říct a vnímám to, jako když se podíváte na ty všechny jednotlivé souvislosti Vatikán, CIA, teď najednou ty uniformy, odhalení, Spielberg, že osobně si myslím, nebo to tak vnímám, že by mohlo dojít k nějakému velice zajímavému, řekněme, odhalení. Uvidíme, co se bude dít v nejbližší době. Když tak, zkuste sami pozorovat média, zkuste sami pozorovat a zkuste si tyhle ty věci najednou takhle spojovat. Jo, protože možná někteří jste se tak na to tak dívali, vnímali jste ty věci, ale zkuste si vzít a když budete teďka číst různé články, dívat se na různé věci, tak zkuste si tyhle ty věci dávat postupně takhle dohromady a najednou zjistíte, že ty věci nějak takhle začínají do sebe zapadat. No a teď se dostaneme už tady k tomu chronovizoru a začneme. Já bych chtěl začít o tom náhodném, ano, díky moc, Pavlíku, já bych chtěl začít o tom, už jsem hovořil tady o doktoru Ernetimu a o chronovizoru. Tady, když se díváte na ten princip, na tom obrázku, když se díváte na tom obrázku, na ten jednotlivý princip toho chronovizoru, tak tady bych řekl, že je velice důležitá věc, kdy ten chronovizor předložil nebo ukázal na té základě té technologie, o které jsme si říkali minule, byl schopný předložit a zdokumentovat věci, které se týkají historických projekcí Cicera, Eniuse, Golgoty, Mojžíše a ukázal jednotlivé oblasti minulosti na té obrazovce. A ta myšlenka povstala, to některé věci zopakuju, ta myšlenka povstala z hudebního výzkumu doktora Ernetiho na ostrově San Giorgio Maggiore, kde on vlastně objevil kymatické otisky zvuku. On vlastně do toho, já budu o tom mluvit později dneska, v tom výzkumu, kde bylo zapojeno spoustu velice významných fyziků a mezi nimi byl i můj milovaný, známý, oblíbený, ne milovaný, ale oblíbený, Stumbanführer, doktor Werner von Braun, který je samozřejmě velice známý z NASA, no nicméně je to bývalý nacista, proto říkám ten jeho správný titul nebo tu jeho vojenskou šarži, Sturmbannführer. A nevím, možná, že pomáhal Trumpovi nebo pomáhal tomu navrhářovi navrhnout takové pěkné nacistické uniformy, které jsme viděli dneska na začátku pořadu, nevím. Nicméně to, co vím, to se taky taková zajímavostka. Pavlíkoviš, kdo dělá nacistické uniformy, jestli tak vyruším tam?
0: Jejda.
1: Kdo ho navrhoval? Jako módní architekt.
0: Jasně. Já se v nich moc nevyznám, ale když to řekneš, tak já si vzpomínám. Já to budu vědět. Ale ty jména...
1: Hugo Boss?
0: Hugo Boss, je to možné. Je to možné.
1: Vemte si Hugo Boss, představte si to. Vy, kteří chodíte kolem obchodu Hugo Boss, ty košile nejsou zrovna levné, tak jo, tak si vemte, že tady tenhle ten člověk navrhoval nacistické uniformy. Teda myslím si, že navrhoval, nechci zase

Ta je důležité to, že vlastně každá hmota a vědomí vlastně vyzařují energetické vědomí, vlnění. Jo? A to energetické vlnění se vlastně ukládá do prostoročasového kontinua, zjednodušeně řečeno, ono to tak není jednoduché zase, se ukládá tedy do toho prostoročasového kontinua a vlastně nikdy úplně nezanikne. A teďka je důležité vlastně v tom ten Fiegel, kdy vlastně doktor Ernety, jo, a otec, že jo, jako, on byl vlastně on měl vlastně doktorát z teologie a doktorát z kvantové fyziky, to nebyl jako nějaký, jo, byl velice a samozřejmě byl jako jeden z nejlepších, nejšpičkovějších odborníků na hudbu. Starou, archaickou formu hudby, jo, znamená to šlo až od 3000 let před naším letopočtem, nebo 2000 let před naším letopočtem, až vlastně do těch 60. let 20. století, tak on měl velice podrobně proskoumanou tuto oblast hudby a nahrával různé zvuky a studoval tyto věci. A on, to se vlastně ten jeho obor, vlastně to, co on studoval, to se jmenuje prepolifonie. A to je archaická forma hudby a liturgického zpěvu, která vlastně předcházela více hlasů. Je to mezi 10. až 12. stoletím. A Ernety, on byl skutečně špičkový znalec, nejlepší, konec konců ta univerzita, prostě to je jediná univerzita, kde vlastně tohleto studovali. A on byl skutečně špičkovým znalcem. A ten klíčový modul toho chronovizoru, který vlastně umožňoval odfiltrovat ty miliony překrývajících se vlnových šumů, jo, to říkám teďka jakoby na vysvětlení to, co jsem neřekl minule, protože někteří lidé se mi tady ptali, psali mě a jak to prostě bylo, jak, protože tam je přece to překrytí, tam jsou tam i tolik vlnových šumů, jak je možné to naladit přesně na tu frekvenci a podívat se třeba na ukřižování Ježíše Krista nebo jo, takhle, jak to tolik prostě těch variant možností. No a právě on umožňoval vlastně ten harmonický selektor v tom chronovizoru, on umožňoval odfiltrovat ty miliony překrývajících se vlnových šumů a naladit ten přístroj přesně na tu konkrétní časovou epochu a tu zeměpisnou souřadnici a tu danou osobu, kterou chtěli vidět. Jo? Oni s tím samozřejmě měli s tím problémy, jo? Nebylo to jednoduché, ten výzkum trval delší dobu, ale oni hledali, nebo když našli nějakou souvislost někde, tak se snažili zpětně pozorovat tu danou osobu v tom daném časovém zpětně, aby tyhle ty věci mohly potom se dostat, protože znali některé souvislosti, aby se mohli potom dostat k těm dalším věcem. A velice důležitou roli, co tady ještě hraje, tak to je individuální vlnový podpis. Takzvaný biological frequency signature. A tato unikátní elektromagnetická frekvence, ona je vlastně každý z nás, každý, já, ty, Pavle, všichni, my máme vlastně tento individuální vlnový podpis. Jo, je to takové, řekněme, obdoba DNA nebo prostě otisk prstu, jo, prostě, jo, že, jo, tak to je prostě podobné. No a vlastně na základě tady tohoto individuálního vlnového podpisu, tak byli vlastně tito věci schopni vlastně vzít a najít toho daného konkrétního člověka v historii. Jo? Takže oni byli schopni najít například různé události prostě v té historii. To bylo jich hodně, já se k ním tedy dostanu. Jo? No a Otázka obrazu a potom ještě otázka zvuku. Tady ještě hraje velice důležitou roli takzvaný klimatický otisk. To znamená, to je způsob, jakým vlastně zvukové vibrace fyzicky formují hmotu a zanechávají trvalé mikrodeformace na stěnách, stavbách a předmětech. Určitě nás sleduje hodně senzibilů nebo lidé tady tohoto ražení a ti velice dobře ví, že když třeba příklad, když je poprosí policie nebo někdo je poprosí, aby mohli zjistit prostě na místo činu, co se děje, no tak ten člověk tam přijde do té místnosti, třeba kde se stala nějaká příklad vražda nebo něco se stalo a on je schopný vlastně na základě své vizualizace se v tom chronovém poli dostat zpětně k tomu příběhu a detekuje i dané otisky a to není jako, on mohl mít ten člověk rukavice, to znamená, že nenechal žádné otisky prstu, ale on tam nechal ten svůj otisk, ten

0: ten svůj, on tam nechal ten svůj skutečně individuální vlnový podpis. A tohleto lidé, ten vlnový podpis, jako tihleti senzibilové vidí. To znamená, že třeba když jste dali hledat někoho, jo, já už se teďka nechci vracet, protože pro mě to bylo natolik osobní, já jsem tohleto nemohl učinit, když se prostě stala v naší rodině tragédie, tak jsem prostě hledal někoho dalšího, který by byl schopný toto udělat, ale když se člověk vrátí, tak v některých věcech, tak takhle se postupují prostě tito senzibilové, že jsou schopni tyhle ty věci vidět na základě právě toho, že oni si, řekněme, najdou si tenhle ten individuální vlnový podpis a potom v rámci toho koronálního pole vidí například, jak se ta událost odehrála a co se událo, jakým způsobem a potom navrhuje a říká přesně tomu vyšetřovacímu týmu, kde má jít a co má dělat a jakým způsobem. Jo? No a vlastně celý ten princip toho fungování, toho zaznamená nebo vytažení těch informací z toho šumu, z toho chronálních polí, z toho éteru, těch jednotlivých informací, zvuku a obrazu. No tak Enrico Fermi, to byl jaderný fyzik, byl to nobelista, jeden z hlavních vlastně teoretických vědců, kteří vlastně pomáhali Ernestimu zkonstruovat tento elektromagnetický model čtení těch časových vrstev a formulovali vlastně, on formuloval ty matematické rovnice toho rozpadu těch vlnových front, aby byl schopný, a oni byli schopni to takhle naladit, jo. To si myslím, že je velmi, velmi důležitá věc, takže my se tady bavíme o tom týmu, těch vědců, který byl. To byl špičkový tým, ano. A co tam dělal Werner von Braun? Sturmbannführer Werner von Braun, co tam dělal? On je přece konstruktor raketa, vesmírný fyzik. Jako, jak on se tam podílel? No on se tam prosím vás podílel na jednu velice důležité věc. On se podílel na vývoji směrových anténních systémů. A ty směrové anténní systémy byly ze speciálních slitin, které nebyly z naší planety Země. Že my tady ty slitiny nemáme. Byly speciální slitiny, nevím, jestli byly z měsíce nebo odkud, jo, ale to byly speciální slitiny, které vlastně se používaly pro ten chronovizor jako takový, protože normálně by nebylo možné, prostě byly to speciální technologie, která není samozřejmě vojenská, je to vojenská technologie, která nebyla normálně dostupná, normálně jako, jo, nemohli jste si do obchodu a koupím si chronovizor, že to jako, takže to nebylo. A i ty, řekněme, i ty pohádky toho, že to nakonec bylo rozmontované, že z etických důvodů jako Vatikán to udělal, jako že to rozmontovala, že už jako to není, jo, protože v těch knížkách se potom dočtete, že v některých, jako že to byl ten etický důvod, jako že by to mohlo skutečně jako takové být delikátní, že by se někdo mohl třeba podívat, nevím, do komnat prezidenta Trumpa, jo, kde je, co dělá, jo, nebo co dělal včera, nebo předevčírem, jo, nebo kdokoliv jiný, jo, no tak jako, že to museli takhle, že to bylo tak delikátní, takže jako, jo, to, že rozmontovali. No samozřejmě, že z etického, jako jestli mi někdo bude, jestli tady si čteme o tom, že v těch knihách se píše o nějakých etických důvodech, no tak mi prosím vás, to nebyly žádné etické důvody, jako víme dobře, známe velice dobře historii Vatikánu, jak Vatikán během druhé světové války pomáhal. Operace Paperclip, pomáhal těm jednotlivým, Červený kříž, vystavovali pasy Červeného kříže a nacisté se dostali prostě do Argentiny, dostávali se prostě do Ameriky. A spoustu z nich skončilo třeba ve službách pochopitelně Spojených států, armády Spojených států nebo NASA, tak jako třeba Sturmbannführer von Braun, to je jeden z příkladů. Jo. Ale zas, abych tady jako nevynechal i druhou stranu, tak je důležité si uvědomit, že Sovětský svaz v roce 1945 měl úplně stejný, nemělo to samozřejmě operace Paperclip, to my známe z té americké strany, ale Sověti měli úplně stejnou věc, bylo to víc jak, já si teď nespomínám jméno toho člověka, on napsal knihu asi 110 stránek, nebo 115 to bylo, ale bylo to velice fascinující, a když jsem to četl, já jsem to přečetl jedním dechem, to byla kniha, prosím vás, kde on tam říkal tady, že byl kamarád nebo přítel Stalina, nevím, do jaké míry to je pravda, to už není důležité, nicméně velice podrobně rozebíral, jak vlastně sovětská armáda a sovětská tajná služba vlastně spolupracovala s nacistickými vědci od roku 1945, tuším do roku 1947 ve východním Berlíně, kde vlastně tato celá armáda nacistických Němců společně s rodinami, bylo jich tuším kolem 4000 dohromady, kdy vlastně oni rozvíjeli, potom z toho vznikla Sféra 1, Sféra 2, tady létající talíře Sféra 1, Sféra 2 a další věci, protože oni měli samozřejmě Rusové přístup k mnoha archivům, které prostě před nosem vzali Američanům, jo, zabavili to samozřejmě Němcům, anebo tam byla už spolupráce dřív, jo, to se tak jako oficiální historie teda říká, že to Rusové zabavili, ale my nikdy nevíme, jak to bylo v historii, jo, protože jsou zase jiné názory, říkají, že prostě to, že ruka ruku my a že to tak všechno, všichni spolu spolupracovali, všichni byli kamarádi, nevíme, jak to bylo. To jsou sice už takové silně konspirační teorie, no nicméně je dobré mít vždycky ty varianty otevřené. No ale to, co se stalo, tak potom ten celý výzkum těch nacistů, kteří spolupracovali se sovětskými vědci, sovětskou armádou a tajnými službami, tak potom vlastně je převezli do Moskvy, kdy to vlastně bylo na povel. Přišel ze štábu Sovětského svazu z Moskvy, přišel povel a během noci došlo k evakuaci všech vědců nacistických s rodinami a převezli je z východního Berlínu, je převáželi, a nevím přesně, jak to probíhalo, ale byli převezeni do, myslím, to byl rok 46, byli převezeni do Ruska, do Sovětského svazu tehdejšího a dále se rozvíjeli veškeré výzkumy v tajných službách Sovětského svazu. Takže máme tady obě dvě strany, abych tam nebylo tak, jako že tady jenom pouze hovořím o americké straně, tak je důležité, o tom se moc nemluví, ale pravda je taková, že skutečně ta druhá strana sovětská využila tyhle ty nacistické Němce, nacistické vědce pro tyhle ty účely. No a co se týče vlastně toho, jak oni spolupracovali tady, když se vrátím zpětně k tomu chronovizoru, jak vlastně oni spolupracovali, tam je velice zajímavé, že Svaté oficium, pochopitelně, Svaté oficium muselo vydat, tedy to je vatikánský orgán, oni jim dali jasný befel, chcete-li, nebo přísné směrnice, to už jedno, jak to nazveme, že prostě nesmí být používán tento chronovizor pro veřejné účely. A že musí být vytvořeno to takovým způsobem, samozřejmě na jedné straně, aby to propagovalo, tedy katolickou církev Vatikán, jo, takže to musí být propagované, ale aby se to samozřejmě, aby se to v těch knihách udělalo tak, jako že to je jako pohádka, jo, aby se to nějak takhle rozmeslo. Nicméně je spoustu té literatury za ten chronovizor, která jasně popisuje podrobně, ještě ne tak a podrobně, že by se to dalo sestavit, ale hovoří takzvané prostorově časové difrakci. A to je to, co to je. To je fyzikální jev, kdy se vlastně, tak jak to ten tým těch vědců, kteří vlastně na té výrobě toho chronovizoru spolupracovali. A to je vlastně fyzikální jev, při němž vlastně ty historické vlnové fronty lámají na bariérách jakoby hmoty, což vlastně vyžadovalo použití právě těch speciálních slitin z vesmíru, to byly tři vzácné, oni říkali, že byly vzácné kovy, ale byly to slitiny, které nejsou dostupné na Zemi. Právě ty slitiny se používaly k stabilizaci té prostorově časové difrakce jako takové. A další, to, co bylo důležité, tak tam byl takzvaný, to byl ten kinematický otisk, což by tedy byl, to byl způsob, jakým vlastně ty zvukové vibrace fyzicky formují hmotu a zanechávají trvalé mikrodeformace na těch stěnách, stavbách a předmětech, jak jsem už říkal. A byl tam ještě takzvaný katodový zobrazovač, jo, takzvaný cathode ray visualizer. A ta speciální katodová obrazovka, vybavená magnetooptickými krystaly, která vlastně převáděla dekodované elektromagnetické vlnění zpět na trojrozměrný barevný vizuální obraz. Ne, na začátku oni měli černobíl, ale potom se jim podařilo podle těch různých spisů jako udělat i barevný vizuální obraz. Jo? A Oni tam samozřejmě Vatikán jako řekl, že jako že nesmí nikdo používat tady tyhle ty zařízení. Oni měli takovou klauzuli, že nikdo nesmí používat žádná zařízení pro odposlech nebo fotografování minulých záležitostí. To bylo rok 1988. To vyšla taková církevní klauzule. To znamená, jestli si čteme v historii někde v análech katolické církve, že taková klauzule existovala, no tak znamená, proč existovala. A vlastně byla pod trestem církevní exkomunikace. Excommunicatio latae sentinece, promiňte, já už to nepamatuju latinsky, to je jedno. Jo, prostě bylo to vydáno, tak jako jestli to bylo vydáno, no tak logicky to asi existovalo. Proč by dávali takový, prostě, proč by dávali takový dekretový výnos v tom roce 1988, jo. No a potom tam ještě takový hodně zajímavý figl byl v tom, že oni vlastně vzali, byli to chytří lidi, že jo, to jako všichni, oni vzali takzvaný prostorově fotonově fononový rozpad. Já se teď bavím o tom vatikánském chronovizoru, protože já jsem vám představoval ty typy toho výzkumu minule, toho ruského nebo sovětského výzkumu, který byl trošku založen na jiných principech, a to jsem právě chtěl srovnat, jo, že obě dvě strany se tím nějakým způsobem zabývaly. Jo? A tam ten figl vlastně v tom prostorově fotonově fononovém rozpadu. Tam vlastně, to jde vlastně o koncept, který vlastně, tam jde o to, že jde o vlastně o postupné štěpení vyzářených fotonů a fononů na sekundární vlnové slupky, které se vlastně šíří napříč eterickou matrici. Jo. A když to zjednoduším, to je dost složité, tady nechci to vysvětlovat, ale to jsou takové dost takové věci, není to jednoduché, protože zatím stojí ta know-how, to jsou miliardové dolary, protože tenhle ten princip takzvané sekundární vlnové stopky, která se šíří tou eterickou matrici a kterou vy jste schopni jakoby takových vevakové komoře jakoby uzavřít tady tyto věci, to je, prosím vás, to se prostě ve farmacii, to se dá používat tyhle ty věci pro zamezení stárnutí. Jo? To jsou fascinující věci. Já konec konců v některých těch webinářích o tady těch věcech, o tom principech trochu mluvím, samozřejmě to neznám podrobně, protože to jsou věci, které si ty jednotlivé společnosti a firmy, které toto vyrábějí, tak si jakoby tohleto jakoby samozřejmě zachovávají pro sebe. Ale jako ten princip je hodně podobný, jo? Ale normálně se o tom takhle nemluví, moc o tom tady, o tohletom, jakoby, že by tohleto mohlo být využíváno právě tímhletím způsobem, ale to tak je samozřejmě využíváno, tak se o tady tomto rozpadu nemluví. A tento prostorově fotonově fononový rozpad byl použit právě v tom chronovizoru. Takže to jsou, řekl bych, velmi takové dost zajímavé věci, protože vlastně oni na základě toho byli potom schopni jakoby, no oni ještě totiž, ještě důležité, myslím, co jsem chtěl doplnit. Ten doktor Ernetti, on vypracoval matematickou teorii, podle níž vlastně je světlo i zvuk tvořeno rozpadajícími se fotony a fonony. A tyto částice vlastně podléhají přesně definovaným rozpadovým křivkám. A pokud vlastně znáte přesně tu rovnici toho rozpadu a máte vlastně k dispozici dostatečně citlivý přijímač, tak jak jsem z těch jednotlivých slitin a tak dále, tak můžete sestavit zpětný rekombinační matematický algoritmus, a ten zpětný rekombinační matematický algoritmus tak vám vlastně umožní vlastně pracovat tady s těmito věcmi. Ale proč to říkám tady všechny tyhle principy? Říkám to z toho důvodu, že normálně, kdyby člověk nevěděl, že tak jak jste si to teďka mohli poslechnout ode mě, že kdyby člověk nevěděl o těchto principech, že tyhle principy existují, tak by samozřejmě každý řekl, že ten chronovizor, že to je blbost. Že to je nesmysl. Všimněte si jednu důležitou věc. Nás tady učí ve školách, na univerzitách, Oni nás učí, aby jsme okamžitě některé věci zahrvrhli, že to je blbost. My máme vypracovaný nějakou svůj framework of thinking, jak to je česky, framework of thinking, no svůj, řekněme, představu o životě, představu věcí, a když nám někdo řekne nějakou věc, která se zdá nemožná, tak my si řekneme, no to je logické, to je nesmysl. No ale my proč my se ohraničujeme? Tak jak to má třeba kdysi civilizace, jak žili prostě ty vyspělé civilizace, my nemůžeme vědět, protože my jsme ohraničeni naším poznáním a našimi vědomostmi a znalostmi. My jsme natolik ohraničeni, že pro nás tyhle věci jsou nemožné, ale pro tehdejší vyspělou civilizaci, třeba hyperborejskou, která byla schopná, prostě lidi se postavili, jako byli tak, měli aktivovány všech dalších 33, jak jsem to říkal minule, všech 33 různých dalších smyslů, oni udělali tak, bum, a přenesli se z jedné planety na druhou. Prostě bum, a už byli prostě na druhé planetě bez jakýchkoliv pomůcek, nebo raket, nebo talířů, prostě okamžitě. Protože byli tak provázáni s vesmírem a s přírodou. Pro nás tady tato věc, to je úplně nesmysl, co tady Sikora vykládá za voloviny. No ano, protože my, náš intelekt, jo, a to není omezeno jenom na pány, doktory, inženýry, profesory, magistry a na veškerou akademickou obec. Jo? To se týká každého z nás. My jsme tak omezeni, že my si prostě ty věci nedokážeme představit. Proto my je bereme, že to je nemožné. Na základě našeho vědomí, na základě našeho znalosti. Ale že my jsme ohraničeni, a oni nás speciálně ohraničili, aby jsme nedávali možnosti alternativním různým možnostem. Takže třeba je dobré si vzít, já jsem si to vždycky říkal, prostě když jsem dělal nějaký výzkum, když jsem něco četl, já jsem si říkal vždycky, že já nebudu říkat, že to je nemožné. Já prostě to nechávám všechny možnosti alternativy, i když to vypadá jako zázračná věc, ale nechávám to otevřené, protože může to být možné, já nevím jak, ale proč ne? Jo? No a takže vlastně ten rekombinační matematický algoritmus, který doktor Ernetti vyvinul v kontextu právě i znalosti těch frekvencí, těch signálů té hudby, jo, toho, co on znal, jo, těch rytmů, zase si vemte to, co jsem říkal minule, ta kosmorytmika, ta temporologická temporologická vesmírná kosmorytmika, to jsou prostě velice důležité věci, které potom souvisí s duchovním rozvojem, napojení se ne na planetární systém náš tady, ale napojení se na mlečnou dráhu a na všechny ty jednotlivé další hvězdy. Jo? To je ty jednotlivé jemné frekvence. Ono to konec konců bylo vědecky jasně dokázáno, že lidské tělo a my, prostě každá buňka, ona je schopna přijímat takové jemné frekvence z vesmíru, kterých se nám ani nesnilo. Jo? A vemte si, že vlastně každý zvuk, který kdy byl vyřčen, každé světlo, které kdy dopadlo na jakoukoliv skálu, kdekoliv, dopadlo na jakýkoliv prostor, tak ono tam je zapsáno navždy. Každý váš dotek, kamene, čehokoliv se vy dotknete, tak ten zápis tam je navždy. A nic nemůže být vymazáno z paměti vesmíru. A to máte to samé i v Biblii, jako byť tam ty informace jsou vzaty ve mnohem starších, řekněme, starších civilizací a tyhle ty jednotlivé věci, ale ta metafyzika té Bible tam je a to je důležitá. Někdy lidé se brání jako Bible, ale to náboženské věci. Ne, tam je ukrytá hluboká metafyzika. Hluboká metafyzika, co se týče myšlení a transformace, třeba ten mužský i ženský princip. Tam v Biblii, tam to je úplně jasným způsobem, tam jsou ty metafyzické principy a ty všechny věci tam jsou zakodovány velice podrobným způsobem. Takže třeba tam je napsáno, že Bůh říká, já nemůžu zapomenout, ale nebudu vzpomínat. A proč to Bůh říká? Bůh je věčný, může zapomenout. No nemůže zapomenout, protože všechno už je zapsáno. On může prostě nevzpomenout. On to prostě obrazně řečeno, jo, říkám, prostě dám to například Bible, jo, ale říkám to na tomto příkladu, takže i tyhle ty prostě detaily, fyzika a teologie nejsou v rozporu. Globální teologie, já nemluvím teďka o křesťanské teologie, nejsou v rozporu prostě, jo. A ten chronovizor skutečně je skutečně jako takové zařízení, kde je skutečně možné vidět v tom věčném přítomnu, tak jak to vlastně i doktor Pellegrino Ernetti o tom hovoří, že v to věčné přítomno, že vlastně člověk se tam může ponořit a může toto vlastně uvidět, tyhle ty informace. A takže žádné hlasy, žádný obraz nezaniká. Tohle všechno prostě cestuje éterem, tohle všechno existuje. A tohle všechno je zapsáno. Takže to bych řekl, že jsou velmi, velmi důležité, velmi důležité věci. A když podáš, Pavlíku, další slide. Tak a teďka tam, ono mi to udělá umělá inteligence, já nevím, jestli ty obličeje pro mě, jestli jsou jakoby skutečně takhle stejné. Já tam nechci, ani jsem tam nechtěl to top secret, jak tam je, protože to není už top secret, to jsou věci, které v téhle prostě ta literatura nám prostě je toho třeba hlubší studium, znát ty všechny materiály, nicméně ty věci jsou jakoby declassified, to znamená, jsou odtajněné, to znamená, že jsou přístupné veřejnosti, proto já vám vlastně tady tuhle tu snužku všech těch informací, které jsem studoval z různých zdrojů, vám tady dávám do jedné mozaiky, do jednoho obrazu, abych vám vlastně ušetřil to stahodinové nebo vícehodinové studium tady těchto záležitostí. A ty tváře, nevím, jestli jsou, jako ten Ernetti tam uprostřed je, to je jeho tvář, jako to si můžete samozřejmě ho potom najít, jo. No a tady je, co se týče to vpravo, když se podíváte, to bylo skutečně to bylo velké elitní vědecké konsorcium. To byly nejlepší mozky na světě, které Vatikán použil k tomu, aby se mohli podílet na těch objevech. Jo. Takže vlastně páter Ernetti po těch objevech v roce 1952 pochopil skrze té svoje studie, hudební studie, tady toho, o čem jsem mluvil v rámci té hudby, tak pochopili, že sestavení takového zobrazovacího přístroje samozřejmě není jednoduchá záležitost a potřebuje skupinu lidí. A on, zase to je zajímavé, že se nám tady pořád opakuje číslo 12. Jo? Ať už v ufologii, ať už v různých dalších ezoterice, ta 12ka, 12 apoštolů. Jo? A 12 nejvýznamnějších vědeckých mozků na světě. A kdo tam patřil? Už jsem mluvil o profesor Enrico Fermi, jaderné fyzikovi nositelu Nobelovy ceny, který byl znalec kvantové mechaniky a častičových rozpadů. O Stumbamführerovi Werneru von Braunovi, tedy doktoru akademicky, a raketový inženýr, ano, on vlastně on dělal ty vysofrekvenční antény. Dále máme tady profesora Agostino Gemelli, to byl františkánský lékař, psycholog a odborník na elektrofyziologii a lidskou percepci. A doktor Alexis Carrel, to je nositel Nobelovy ceny, tuším za medicínu a fyziologii, který vlastně zabývá se problematikou času a buněčné paměti. No a dalších bylo 8 dalších evropských amerických fyziků, které jména jsou však držena v tajnosti kvůli ochraně jako takové, no, nebyly prostě zveřejněny, nedostalo se to na veřejnost jednotlivé další jména. No tady tyhle ty jména můžete si třeba podívat, kdo to byl, podrobně se na to podívat. No a takže oni vlastně v tom výzkumu zkoumali právě princip rozpadu vlnových front. To znamená, že ten fyzikální model toho celého týmu těchto chytrých lidí, samozřejmě moudrých lidí, vycházel z předpokladu, že vlastně to vyzářené světlo a zvuk se vlastně šíří do prostoru a zanechávají v tom nelinárním eterickém médiu stojaté vlnové vzory, jo, takzvané interferenční mřížky. A vesmír se chová jako obrovský holografický film, ten holografický vesmír, o tom jsem už mluvil, o tom je spoustu literatury, takže to víme každý z nás, co to ten holografický vesmír jako je, nebo ten holografický záznam. Já jsem konec konců mluvil vlastně v těch mých předlišlých pořadech o holografické krvi, tam jsem v tom třetím dílu, to se můžete podívat, to je zajímavé, tam jsem ukazoval vlastně víc jak 17 vzorků lidské krve, které představují vlastně holografické znázornění daných nemocí u těch daných lidí. Ať už to byly ledviny, plíce, různé tyhle ty věci. Je to velice zajímavé. To jsou přímo vzorky ze 100 000 vzorků krve, které dělal vlastně ten tým lékařů, kteří to zkoumali. Je to velice zajímavé, fascinující, tak se na to mrkněte. Tam jsou přímo ty vzorky, je to fascinující věc. Ono to souvisí i tady s holografickým vesmírem, holografická krev. Tak a ty vlastně ty interferenční mřížky, on to je vlastně, že vesmír se chová jako skutečně obrovský holografický film, jak jsem říkal, v němž vlastně každý okamžik je uchován na odlišné frekvenční vrstvě a oni se prolínají. No a takže tu vidíme, že Ernety a Enrico Fermi, oni navrhli vlastně ten matematický postup, jak vlastně z toho chaotického šumu vlastně prostě oddělit ty vlnové délky a najít ten konkrétní historický okamžik. Jo? Takže oni upravili rovnice, vy tady kvědátoři, nebo si lidé, kteří třeba rozumíte matematice, tak oni vlastně vzali a upravili rovnice pro rozptyl elektronů v magnetickém poli a formulovali algoritmus fázového svázání fotonů. A to je zase to, co jsem říkal, máte tam, myslím, tuším, jeden díl, tam je zdarma, jak jsem říkal, na tom Mysterium Mundi, ty kurzy zdarma, tam se můžete podívat, nebo to tam není, to tam dám. Velice fascinující věc, co se týče výzkumu doktora Černájeva a vlastně statických, vlastně vln a elektromagnetického pola, o kterém jsem mluvil, že vlastně ty Maxwellovy rovnice nejsou dokončené a Maxwell o tom sám mluvil, že to není dokončeno, takže jsou další interferenční vlny, které normální současná věda nezná, protože s nimi ani nepočítá, že by existovaly. Ale tento tým vědců o tom moc dobře věděl, že tyhle ty jednotlivé vlny existují a on s nimi pracoval. Pracoval vlastně v těch jednotlivých rovnicích při potom konstrukci tady této části. A oni se uvědomovali, že některé věci se nedají jednoduše zaznamenat, že potřebují jednotlivé média nebo věci, které jsou mnohem citlivé na tyto kosmické frekvence nebo eterické frekvence, takže prostě použili slitiny, různé typy slitin, které nebyly samozřejmě z naší planety Země. No a takže to jsou vytvořili tedy ten chronovizor na základě známých fyzikálních zákonů elektromagnetismu, jo, a té vlnové interference. Já si osobně myslím, že tam bylo ještě spoustu dalších takových fíglů, které oni nemohli jako zveřejnit, protože je to přece jenom jakoby dost natolik závažné a nějakým způsobem to potom i bylo představeno veřejnosti, že už tady tento přístroj neexistuje, že oni tímhle tím způsobem to nefunguje. Ono konec konců, když se vrátíte k různým, řekněme, pořadům na témat projektu Montauk, cestování do minulosti, tak ty věci to jsou podobné věci, jak už jsem to říkal minule, kdy vlastně tím hlavním operátorem je člověk, ale tady oni prostě vytvořili chronovizor, který vlastně nepotřeboval tu lidskou složku jako toho operátora, tak jak vlastně člověk, tak tímto způsobem se může prostě přesunout do minulosti, jak jsem to už vysvětloval, ti Senzibilové nebo další. Takže měli vytvořenou tu jasnou technickou architekturu, měli všechny ty jednotlivé konstrukční prvky, slitiny těch jednotlivých kovů, nebo nevím, co to byly přímo za sloučeniny nebo látky, které byly prostě mimo naši planetu. Měli jasně vytvořený ten anténní záchytný systém, harmonický selektor a zvětšovač jako takový. A Tak jak to vlastně, když oni tedy, jak možná vysvětlím ten princip, možná už jsem vysvětlil ty jednotlivé části, tu architekturu, která je popsána v té literatuře, která je jakoby odtajněná nebo přístupná, tak jak oni to nalaďovali, jak prostě, no tak přijdete, že jo, k rádiu, zapnete, že jo, vy, kteří jste měli staré rádio, že jo, kdysi jste ladili třeba ještě svou Evropu, tak ono, museli jste udělat speciální fígl, tak abyste si vlastně tu svobodnou Evropu mohli, že jo, naštelovat. Nebo vy, kteří znáte ty staré rádio, jak to, jakým způsobem to fungovalo. No tak tady ten chronovizor vlastně fungoval tak, že ten člověk, který to nastavoval, tak tam byly tři základní parametry, jak se to nastavovalo. Ten první parametr bylo geografické souřadnice. To znamená přesné určení místa v prostoru. Příklad. Římský senát, nebo Jeruzalém, nebo hora Sinaj, jo. To byl jedna věc, teda ta geografická souřadnice. Potom časový vektor, to znamená frekvenční posun odpovídající požadovanému roku, dni, hodině v historii. A třetí, to, o čem jsem mluvil, to znamená třetí parametr byl ten biologický vlnový podpis. To znamená nalaďovací frekvence konkrétní osoby. A tady doktor Ernete vysvětlil, že vlastně každý člověk od narození do smrti vyzařuje specifickou elektromagnetickou kinetickou vlnu, podobně jako otisk prstu nebo DNA. A já se tady zastavím, a to je přesně stejný příklad, ta kombinace. Když se podíváte na tu matici osudu moji, kterou já dělám, a skutečně to jsou stovky lidí, které jsem už udělal za ty roky, a jsem rád, že ti lidé, kteří se vrátili a kteří začali s tím pracovat a že vidím jejich výsledky, jak jsou lidé uzdravováni, jak lidé se jim zlepšují rodiny, vztahy, tyhle věci, jsem za to moc rád. Tak to je vlastně v tom, že když, tak jsem to, jak jsem to říkal, že člověk se rodí dostávat jednotlivé energie. Ale kromě těch jednotlivých energií, pozitivní i negativní, protože člověk se narodí ze stejného třeba v stejné datum, jo? Řekněte si, no, on dostane ty stejné energie, nebo dvojčata se narodí. Jak může dostat, jo, já už jsem to tady popisoval a říkal jsem to, jak se můžou dvojčata. Oni se potom rozdělí, protože tam je potom ta kombinace těch pozitivních negativních energií, které jsou ty energie v minusu, v plusu, a vytváří se určitý ten charakter, ale k tomu se právě přidává ještě tahle ta, kromě tady těchto energií, se kterými může člověk pracovat a duchovně se rozvíjet a propojovat se potom s vesmírem a růst, jakoby, co se týče i práce s tím svým minulým životem, s tou karmou a tak dále, tak jak to vlastně dělají moji studenti, jak s tím pracujeme. A ty charakteristické jednotlivé vaše energie nebo ty archetypy, které máte, tak kdybyste chtěli je zjistit, tak tam se podívejte, když se podíváte na to, oni to jsou hnedka ty první čtyři videa na tom, na ty kurzy zdarma, na těch mojí stránce, bez toho, aniž byste se zaregistrovali, tak vy, kteří se zaregistrujete, tak já vám udělám zdarma a vlastně ty vaše energie, a potom, když se budete znovu pouštět ty archetypy, tak už budete vidět, které archetypy jsou přímo vaše, abyste z toho měli větší užitek, když se na to znovu budete potom dívat. Jo? No a potom teda ještě jednou řeknu, ten největší figl byl právě v tom odfiltrování toho šumu a toho fázového závěsu. Jo? Takže a to byl ten největší problém, jo, protože jedna věc je dobře, geografické souřadnice, časový vektor, jo, ten biologický vlnový podpis, ale největší průšvih je v tom vlastně, jak to udělat, aby, jo, oddělit vlastně ten šum těch, tam jsou miliardy událostí, jo, a jo, takže tam byl ten harmonie, tam byl vlastně v tom chronovizoru, nebo je, on, já se o tom bavím, že byl, ale já si myslím, že on existuje, jako samozřejmě ještě v mnohem modernější formě, než my si ho můžeme představit. Jo? A otázka ještě, jakým způsobem třeba už dneska napojený na umělou inteligenci. Jo, to už je další věc. Jo? No. No a ten vlastně harmonický selektor, který zahrnuje nebo zahrnoval v té verzi toho chronovizoru, tak vlastně fungoval jako opticko-akustický hřebenový filtr, který propustil pouze fázově svázané paprsky té cílové události a eliminoval okolní interferenci. No, Jako já si uvědomuji, že na jedné straně to může znít tak jako dost jako vědecké, že to je jako že to vypadá fajn, ale já tam ty materiály nejsou schopny nějak podrobně ještě v detailech toto popsat, jo. Takže já se vám skutečně tady snažím předat ty informace, které já jsem se dozvěděl, které tam jsou, ale tyhle ty informace už nejdou dál, jo, jakoby, že bych to nějak podrobněji rozebral. A já tady taky nikoho nechci přesvědčovat, jestli to existuje, neexistuje, jestli to je pohádka nebo není. To už si každý z vás, posluchači, si z toho udělejte svůj vlastní názor. Jo. Nicméně, myslím si, že je to natolik fascinující a natolik zajímavá věc a ten princip, jak by to mohlo fungovat a jak nám to tedy ty zdroje popisují, že to skutečně stojí za to se vlastně v tomto už druhém pořadu s těmito věcmi zaobírat. Jo? A to, že museli vzít k výrobě použít k tři různé slitiny s takovou supravodivostí, která z jiných planet, nebo já nevím, odkud prostě to vzali, která zabránila vlastně tomu jakomukoliv toho šumu a ona udržovala vlastně ty slitiny, udržovali vlastně ten, nevím, jestli to byl supravodivý stav, nebo co to bylo, nebo už udržovali prostě ty slitiny, pomáhali prostě jako ty silné antény, jo, které tam vlastně řečeno, že těch anten byla celá řada a které prostě samozřejmě umožňovaly zachytit jednotlivé vlnové délky. A to nastavení na ty konkrétní osoby, tak jak jsem říkal, že tam bylo důležité právě nastavení toho biologického vlnového podpisu. Takže logicky minimálně 3 nebo 6 anten nebo 9, nebo jo, prostě určitě to bylo v té konfiguraci 3, 6, 9. Já si to myslím osobně, byť to tam v té literatuře není napsané. No tak se potom napojovaly ty antény, prostě to ladění. Tam na tom obrázku to vidíte, já jsem se tam snažil takhle jako vytvořit, aby tam bylo jako těch anten jako by takhle 9, aby je to samozřejmě takové jako, vidíte to na tom obrázku, jako ilustrativní, jo, že nikdo neví, jak to přesně vypadalo, jestli to takhle vypadalo, tak jak to tam je, nicméně ilustrativně, aby jsme, když se o tom bavíme, jak by to mohlo takhle vypadat, jo. No a potom tedy došlo tedy k tomu, že oni začali ladit různé projekce. Různé projekce. Už máme 44, ale myslím si, že se pojďme podívat na některé ty projekce. Pavlíku, můžeš tam dát další snímek? Takže když se podíváte vpravo, tady vidíte vpravo zachycené, nebo vlevo vidíte Genesis, jo, na počátku bylo slovo a tak dále, první slova knihy, první knihy Mojžíšovi nebo Genesis, jo. A tam je vlevo, vidíte ten systém anténový, který nějakým způsobem byl popsaný, potom ten centrální selektor. Zase je to ilustrativní, jo. Já nevím přesně, jak to vypadalo, ani nejsou nějaké podrobné záznamy, jak to přesně vypadalo ten chronovizor. I ty jednotlivá technika, kterou tam vidíte, tak ta technika odpovídá těm 60., 70., 80. letem 20. století, tak jak vidíte ty záznamníky, jak tam jsou, i vlastně ten typ té televize vidí přece jenom je samozřejmě staršího data, není to LCD display. No a teď jsou tam určité vlastně já to teď zmíním některé, protože už není moc času a potom v tom dalším dílu se podrobně zmíním o těch jednotlivých věcech. Já si tady prosím vás uvědomuji jednu věc. To, že ten chronovizor, kdyby jsme ho teďka tady měli a teďka Pavlík by to dal na stůl, zapnul by to, jo, a teď by tam naladil třeba, nevím, křižování Ježíše Krista nebo nějakou další scénu, jo. No tak my nemáme žádnou záruku v tom, že by to skutečně, to, co bychom viděli, že to skutečně je ta správná minulost, kterou my vidíme. No protože osobně já si myslím, že natolik se některé věci v tom éteru dají zmanipulovat, nebo já nevím, jak bych to měl nazvat, že my můžeme vidět některé události a uvidíme přesně podle těch historických událostí, tak jak se to učíme ve škole, ale víme velice dobře, že ta historie byla přepsaná, že ta historie vypadala úplně jinak, tak samozřejmě, že asi nebudeme mít normálně přístup k takovému chronovizoru, který by nám ukázal tak, jak to popravdě všechno bylo. By nám potom jen ukázal třeba Tartárii, když jsme viděli všechny věci, jak to probíhal. Teď by nám ukázal třeba ten správný chronovizor, ten krásný fenomén ukázal, bychom se podívali. A co to je tady? Co jsme to tu naladili? A to je továrna. A co to je za továrna? A tak to je tiskárna. A co tady dělají? A tady dělají mince nějak. A tak tady dělají padělají mince, tady dělají padělané mince 17. století. A co tady dělají ti jezuité tady? Jo, tak oni vlastně přepisují celou historii, oni padělají dokumenty, různé zprávy. Aha, no tak bychom najednou začali vidět, že jak vlastně ta historie byla přepisovaná a jak dneska si někteří lidé, numizmatici, kupují mince za těžké peníze a přitom to jsou všechno už nějaké duplikáty nebo některé falsifikáty, které prostě, protože jsou historické zápisy na to velice jasně, které podrobně píšou o těchto falsifikátech, těchto mincí, které prostě to bylo na denním pořádku, jo, v 16. 17. století, že se takhle falsifikovaly mince, nebo že se různé i glejty falsifikovaly, jo, to, na to byla prostě jezuita nebo další řády katolické měly na to prostě továrny, kde tady toto dělali, takže to bychom to najednou všechno viděli, jo, nebo najednou bychom viděli tragédii Tiesta z roku 169 před naším letopočtem, jo, že to je jo, tragédie, ta římská tragédie Tiesta, kde vlastně, kterou napsal vlastně Quintus Ennius, Quintus Ennius, jo. Takže nebo bychom viděli, nebo prostě bychom viděli ty jednotlivé záznamy, záznamy prostě dalších věcí z historie. Třeba sledovali jsme Cicera, jo. Cicero jako jak mluví energeticky, jak vlastně ten jeho rezonující tón, tu slyšeli bychom, jak mluví v senátu, jo. No a nebo třeba prostě, a teď by prostě přišel Fomienko se svou novou chronologií a teď by postavili ten svůj chronovizor, teď by to zapnul a přátelé, tak to není, je to úplně jinak, jako jo. Takže vy, kteří jste četli třeba nějaké jeho knihy, nebo jo, tak víte, že třeba to bylo všechno možná trošku jinak. Takže, ale když se vrátím k tomu chronovizoru, tak to, co si myslím, že je velice zajímavé, tak je otázka ta historické filologie nebo archeologie, jestli tedy skutečně, když tak, jak to oni popisovali, že viděli některé věci, které si historici mysleli, že nějakým způsobem probíhaly, tak najednou zjistili, že otázka třeba i té výslovnosti latinské filologie nebo řecké, té výslovnosti těch byla střela třeba jiná. Jako, jo. Třeba nevím, příkladem v latině se říká aleluja, jako sláva pánu nebo chvalte pána, aleluja, ale jako v hebrejštině to je ha-le-lu-ja, tam je na konci, no to se nevyslovuje, ale tam to na konci je ha-ja-ha-le-lu-ja-h, chvalte Jahveho. V řečtině to je samozřejmě, oni to opisují haleluja, je tam ačko, ale předtím je tam takový znak, takové jako by cečko nad tím a nad tou alfou, která označuje, že se to má číst jako H. Co se tam stalo, Pavle? Ty jsi zapnul chronovizor?
1: Ne, já jsem zapnul telefon a volá nám Lumír. Můžeme ho vzít do vysílání?
0: Dobře.
1: Jo, můžeme, jo, teda. Dobrý, tak jo, tak já to tady jenom takhle udělám, takhle. A pustíme tam Lumíra. Lumíre, jsi
2: ve vysílání? Zdravím všechny, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
2: No já bych chtěl říct k tomu chronovizoru, samozřejmě, že to existuje, protože všecko vlastně ve vesmíru je jako CD nahrávka a všechny ty informace jsou uložené. A navíc vlastně všechno, než se odehraje na hmotné úrovně, se odehrává v mentálních úrovních existencí. A teprve, když upneme na něco pozornost a když prostě dojde k tomu, že se synchronizujeme s tou mentální představou a s tím, čemu věříme, tak se to začne odehrávat na hmotné realitě. A protože má každý svoje vlastní představy, takže vlastně i těch minulostí byly tolik, kolik je mentálních představ. Čili nemůžeme říct, jestli se něco odehrálo nebo neodehrálo. V nějaké realitě se to mohlo odehrát a v jiné realitě se to mohlo odehrát trochu jinak nebo hodně jinak a v některé realitě se to vůbec neodehrálo. Čili zrovna tak ukřižování Ježíše, v nějaké realitě to mohla být pravda a v jiné to pravda nebyla. Protože všechno jsou nejdřív mentální představy a pak teprve za určitých podmínek se to odehrává ve hmotě. No, a ten chronový vzor funguje na tom principu, že vlastně jsou to dvě rotující tekutiny. Jedna se točí jedním směrem, druhá se točí v protisměru. Něco jako když se vytváří tornádo. Jedna energie se točí doprava, jedna doleva a je to zase udělané na principu Merkaby, že jedna síla je odstředivá, druhá je dostředivá a tím pádem se vytvoří ten časoprostorový tunel a na jaký frekvence se naladíte, tak do takového časoprostoru té minulosti se můžete dostat. A samozřejmě, že se dá dostat i do pravděpodobných budoucností, ale ty jsou pořád jenom pravděpodobnost, protože když se na to člověk, když tomu nevěří, že se to odehraje, tak v jeho realitě se to neodehraje. Odehraje se to v realitě pouze těch lidí, kteří věří nějakým informacím a tím pádem vlastně tu realitu stáhnou do hmotné reality, do hmotné existence. Pro Jasně. ostatní to neexistuje. Takže to je tak všechno, co jsem tomu chtěl říct.
1: Dobře, Lumíre, já jsem rád, že posloucháš, že se k tobě vešlo v kontakt.
2: No výjimečně, jinak to většinou neposlouchám.
1: Ano, ale já jsem chtěl říct, jestli pak se taky objevíš na Poloučku někdy, jestli letos bylo jenom jednou už o tom.
2: No, já mám teďko nějaký, něco řeším tady, takže...
1: Dobře, takže nepřijdeš.
2: Nevím, jestli to vyjde.
1: Tak to zkus ještě, jo?
2: Kdyby to v říjnu ještě něco, tak možná, ale teď konzáří asi nebudu
1: stínat. Jestli si poslouchal v začátku, tak právě 17. října by tady z Děnda tam měl přijet.
2: Jo, to jsem slyšel.
1: No, takže doufám, že se ukážeš
2: tak. Tak jo, mějte se všichni krásně.
1: Ahoj, ahoj.
2: A věřte jenom tomu, co chcete zmotňovat, protože obzvlášť teď, protože jsou energie stále silnější, protože sem přichází stále více energie z centrálního středu, ze středu galaxie a tím pádem každá mentální představa se stává realitou mnohem rychleji, než to bylo dřív.
1: Dobře,
2: takže nevěřte všelijakým pitomostem, co vám kdo podsouvá.
1: Dobře, děkujeme
2: Mějte
1: moc.
2: Mějte se zatím.
1: Ahoj. Tak, takže to byl Lumír, který se tím také tak trošku zabývá, si myslím, právě tento tématem. Zděndo, máš tomu něco, nebo budeš pokračovat dále?
0: Já jsem chtěl moc panu Lumírovi poděkovat za jeho názor a za jeho představení. Já myslím si, že ano, skutečně to, co říkal, je velice důležité, aby jsme skutečně věřili, nevěřili všemu. A tak, jak hovořil o tom, je velmi důležité si vytvořit svůj vlastní svět a žít ve svém světě. A tak, jak říká, ono skutečně ty energie, teďka se to všechno zesiluje, takže já tady s tímhletím názorem, to, co hovořil na téma tady tohoto zhmotnění a těchto věcí, tak to samozřejmě s tím souhlasím. A na druhé straně ty jednotlivé věci, které hovořil o chronovizoru, díky za to doplnění, já teďka samozřejmě to, co jsem hovořil o tom chronovizoru, tam takhle podrobně to v kontextu té Merkaby popsané nebylo. Já si uvědomuju ty jednotlivé, řekněme, jak by to mohlo fungovat, protože ty zápisy, to jsem zmiňoval tady právě z toho důvodu, to škoda, že pan Lumír nevolal minule, nebo nevím, jestli se díval na ten minulý díl, tam jsem právě to, co on tady zmiňuje, tak jsem částečně to hovořil v kontextu právě toho sovětského výzkumu, kde vlastně Sověti na tomto principu, právě vlastně ten jejich princip těchto různých polí a tady k té jednotlivé typologie geometrické, tak šli na to vlastně z tohoto pohledu. Takže díky moc za ten pohled, děkuji za to a my máme 4 minuty do konce, takže já jsem chtěl jenom dokončit tak, jak A já se vrátím k tomu, co vlastně teďka, co se týče toho chronovizoru, protože ano, ty věci, které, a možná, že by to bylo i zajímavé na další seriál, nicméně já na té konferenci, kterou budu mít právě příští měsíc, toho 18. v Brně, tak já právě bych chtěl tady v těchto, řekněme, v aktivaci těchto různých jednotlivých vln, částečně, co tady bylo řečeno, tak vlastně by ta konference měla být taky trošku v tomhletom duchu toho zmutňování a té transformace našeho já, našeho ducha, duše i těla. Takže a to, co vidíte na tom obrázku, abych to uzavřel, protože už je 20:57 u vás, tady u nás bude už 10, tak ty jednotlivé události, to jsou skutečně dané verze, nebo tu danou verzi, kterou tak, jak oni zachytili tady na tom chronovizoru. A já se tady k těmto věcem samozřejmě vrátím v dalším díle, kde bych chtěl také hovořit na téma nejenom projekce toho roku 33 našeho letopočtu, chtěl bych mluvit také o kontraverzi s fotografiemi z kola Valenci v roce 1972. To byl časopis Domenica del Corriere, kde byla fotografie Kristovy tváře a tomu poprasku, který to vyvolal. Takže k těm věcem se dostaneme později a v tom dalším díle. A chtěl bych pokračovat a dokončit prostě ty další věci, protože máme tam o tom chronovizoru, bych vám chci říct, že tam máme spoustu zajímavých věcí, vůbec celou tu historii vlastně toho, řekněme, jednoho z těch vědců, kteří se tím zabývali, toho setkání s doktorem Ernetym právě v San Giorgio Maggiore, to jsme se k tomu nedostali, a otázce, která se týká právě toho počátku, jak vznikl vlastně ta vize toho zachycování ozvěn minulosti a jakým způsobem tam vlastně ta kvantová revoluce právě v těch Benátkách, v kontextu těch vesmírných vln hloubkových, tak to bych chtěl prostě probrat už příště. Takže jsem chtěl moc poděkovat vám všem za to, že posloucháte, za to, že vás to zajímá, a tobě, Pavlíku, jsem chtěl moc poděkovat za to, že jsi mi umožnil tady dneska vystoupit v tom druhém díle. Děkuji ti za to a zdravím všechny posluchače.
1: Já ti samozřejmě taky velmi děkuji a jsem velmi rád, že se teda přijedeš konečně na ten Palouček mrknout toho 17.10. Vážení.
0: No, těším se na vás. A na tebe taky, Pavlíku, samozřejmě. Ano. Na marketu. Jo.
1: Ano.
0: Tak jenom jsem chtěl ještě nakonec, já jsem vás chtěl poprosit, ale fakt vás moc prosím, jo. Ta Markéta má s tím fakt strašně hodně práce, tam, když tam dělá nějaké to jídlo, když tam fakt si prostě dříve, jestli tam chcete prostě přijet, fakt to dejte dopředu vědět, nechoďte tam na poslední chvíli, protože fakt je s tím tolik práce toho všeho. Já si pamatuju, mi se stalo jednou, my jsme dělali konferenci, rychle jenom takhle to řeknu, my jsme dělali konferenci a teďka tam ti, to bylo v církvi, a tam ti starší sboru vymysleli, že teda uděláme řízky. No tam bylo 400 lidí, no tak ty sestry, které to tam měly pést, tak říkali, vy jste se zbláznil, vy jste blbý, nebo co, mi to nebude 400 řízků dělat, jako jo, vy jste úplně nepraktičtí jako chlapi, jako jo, to můžete být starší sboru nebo co, ale jako jste úplně nesmysl to je, jo. Takže samozřejmě tehdy se jako, nebyla to jakoby knoflíková válka, jakože Šárka nepovstala a řekla, že ne, ale tak si oni uvědomili, že to je nesmysl. Takže ono teda skutečně hodně práce a já věřím, že počasí bude dobré, že se to bude konat, že se uvidíme, tak jsem vás chtěl moc poprosit, abyste to dali vědět Pavlíkovi dopředu, aby mohli všechno připravit. Moc vám za to děkuju.
1: Jo. Dobře, tak jo, vážení, takže ještě jednou moc děkuju taktéž a budu se samozřejmě těšit. My se uvidíme snad opět za 14 dní a to už bude poslední týden v září, no a pak ještě kousek a už
0: to bude 29.
1: Ano, přesně.
0: To bude 29.
1: Přesně tak. Tak jo, mějte se moc a moc krásně.
0: Díky.
1: Takže s vámi děkuju a ahoj.
0: Mějte
1: ahoj.
0: Se krásně.
1: Zítra, kdybyste chtěli ještě si poslechnout, musím dát takový avízo na pořad zítra. Bude tu opět po delší době Petr Ježíš, teď to jméno, teď mi to asi vypadlo. No, cestovatel, který cestoval po Číně. Ano, měsíc byl asi v Číně a udělal z toho jakousi reportáž. Takže zítra, Petr Vlček, zítra uvidíte reportáž o cestě po Číně a máte se asi na co těšit. Takže mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj, od 21 hodin. Ahoj.

0: Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.
1: No.
0: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Globální komunikace za zásadní evoluční úzel. Poprvé totiž vzniká možnost, aby se miliardy relativně izolovaných myslí začaly propojovat do planetární datové sítě. A v této fázi prostřednictvím technologického náboje se nachází i lidská civilizace. Současná lidská civilizace. Jo? Z hlediska mantid takový okamžik je zajímavější například než změna politických hranic. Stejně významný je okamžik, kdy civilizace získá prostředky schopné zničit podstatnou část vlastní biosféry. I do této pozice se bohužel naše lidská civilizace dostala. Technologická inteligence tím poprvé dosahuje úrovně, na které její psychologická nezralost může ohrozit samotné pokračování evoluce dané civilizace. Tady se nachází lidská civilizace. A proto z těchto důvodů zájem mantid o lidskou civilizaci. Protože mantidové takové okamžiky označují termínem evoluční uzly. Druhou platformou sledování je pozorování, a teď to dám do uvozovky, fluktuací planetárního vědomí, co se týče mantid. V rámci mantického modelu společnosti, mentality, fyziologie a psychologie, označuje tento termín souhrnný stav psychických, kulturních a datových procesů dané konkrétní civilizace. Civilizace může procházet obdobím vysoké stability nebo také intenzivního strachu, náboženského vzepětí, technologického optimismu,

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro

0: Jak nám to tady nechce? Nechce nám to tady pustit do toho na server. A jak je to možné? A Míša už nám zazelenala, tak to vypadá, že už bychom se mohli slyšet. Míša ano. Už nám zazelenala, tak by jsme tě mohli slyšet.
1: No, slyšíš mě?
0: No, slyším tě dobře.
1: No, já tebe taky. Já jsem tě slyšela i předtím. A pořád, jako.
0: To je zvláštní. Jenom
1: ty my jsi tebe... byl offline.
0: No, my tebe teda vůbec. Ništa.
1: Ništa. No,
0: já se jenom zeptám, no. Jestli mě může Pavel potvrdit, že nás slyší, protože Pavel asi tak jeden z těch, který ještě neodešel od mikrofonu. Tak Pavle, poprosím tě, jestli nás slyšíš, tak mě to potvrď, nebo jestli nás neslyšíš, tak nám to asi nepotvrdíš.
1: Pavle, zvedněte ruku, jestli nás slyšíte.
0: Mě to tady ukazuje, že jsme v pohodě, ale píše mi to tady zvláštní věci, tak já nevím.
1: No, byl jsi offline. Dvakrát jsem ti zkoušela volat zpátky a byl jsi offline.
0: Víš, já viděl tebe zase červenou. Takže
1: no,
0: nevím.
1: To jsme dvojka.
0: To jsme dojíká, no. Tak teď teoreticky by to mělo být. Já se podívám, jestli nám někdo z našich posluchačů něco napsal. Tady nám taky nikdo nepíše, jak jsme na tom.
1: Takže nám, já to nemůžu zjistit, protože my máme ještě
0: jo,
1: nějakou návštěvu.
0: Pavel píše, že už to jede, tak jsem rád. No, u tebe všechny okruhy. To... No ale Pavle je zajímavý, že mi píše problem sending data to server. A píše mi to souvislou řadu tady, nevím proč, celou dobu. Takže jediný, co bych mohl ještě zkusit, že bych vyhodil. No když to jede, tak to jede, ne? Tak co?
1: Tak, jo, tak když to jede,
0: tak to nebudeme škrábat. Nebudeme to škrábat.
1: No. Nebudeme se v tom jako patlat.
0: 21.11 a máme 21.14. Tak to by tak odpovídalo tomu, že už ten problém tady máme vyřešený. Pravděpodobně to vypadá, že nešel internet.
1: Tak. No byl jsi offline, takže asi jo. No.
0: Jak já? Ty jsi byla offline, protože já neměl internet. No nic, povídej, přeháněj, jak jsi se měla uplynulý týden, protože já o tobě vím, že jsi řádila v těch Luhačovicích. Tam...
1: Jo, já jsem řádila. Já jsem se dopoledne tak trochu flákala, tak trochu... odpočívala a odpoledne jsem řešila věci do práce, abych já se úplně tak jako nezameškala a tak jako, ale mezi tím jsem stihla nějaký procházky, nějaký odpočinek, nějaký kafičko, tak prostě jsem si to přizpůsobila.
0: Měla jsi nějaký procedury?
1: Ano, měla jsem masáže, ale dneska v Lázních to není žádná hitparáda. Masáže se z původních 30, pak 20 a nyní 15 minut.
0: Co z čtvrtku na 15 minut?
1: To je jako, to je prostě o ničem, jo. Ty staroušci, kteří jdou na takovouhle masáž, tak to jako upřímně... Nevím. No, pak takový jako, že pomoct dát ruku nebo dát aspoň zábranu, když vylejzáš z vany, která je v mém případě skoro někdy větší než já. Aha. Tak to taky úplně nefunguje, jo.
0: No, to vypadá a... jako, že jsi nespokojená.
1: To úplně nemůžu říct, protože i přesto přeze všecko prostě já jsem si to tak nějak jako porovnala v té hlavě, že mě vlastně nic nescházelo, ale spíš jsem to brala s odhledem na ty staroušky, které tam kolem mě byly, tak nejsem úplně jistá, jestli jako ty Lázně pro ně v takovém módu, v jakém to teď předvádějí, jako
0: prostě Lázně se svrkly. Lázně se svrkly.
1: Hodně se střetli.
0: Na nějaký slabý odvárek.
1: Jestli můžu porovnat, když jsem třeba před 25

0: 10 lety byla v Karlových Varech na 10denním lázeňském pobytu, tak to se nedá naprosto jako srovnat. A není to o tom, že jsou to Vary nebo Luhačovice. To ne, to jako tenhle moment není. Je to spíš celou tou dobou, celou tou situací a ono je to, myslím, Lázně Luhačovice AS a já si teď úplně nejsem jistá, jsem na tu strukturu jako nekoukala, jo. Ale myslím si, jestli to není státní, jo. Jestli tam nějaký podíl státu nebo něco takového. Hele, určitě to není v soukromých rukách, jo. A jo, všichni jsou milí, usmívají se, ale všechno je to asi jenom tak do výše pracovní doby a do výše platu. Za mě
1: No,
0: jako,
1: vidíš to.
0: já jsem nic nepožadovala, já jsem byla ráda i za to, co mě bylo poskytnuto, takže pro mě to byl obrovský
1: No tak ty
0: relax,
1: jsi skromná
0: protože
1: holka z vesnice, že jo, to je jasný.
0: kterou si tam chodili uklízečky, počkej, kterou si chodili uklízečky obhlížet, protože nevěřili, že do jednolůžkového pokoje se jí vejde i pracovna, jo. Takže jako vešla, no.
1: Já bych tě hnal. Já bych řekl, tak jestli tady chcete relaxovat, tak tady nebudete do toho tahat práci, jako.
0: No, tak abych se z toho pak nezbláznila, tak jsem to tak jako proložila, ale tak jako hele, i tak jako pro mě to bylo. Bylo krásné počasí,
1: A kolikátý to je
0: jeden den.
1: stupeň alkoholismu, tohleto?
0: Já nevím, kolik to má stupňů, jako.
1: No, já si myslím, že už je to pokročilý stádium.
0: To by bylo na chocholouška, možná na nějaký prášek. Co na to bereš?
1: Pokročilý stádium, protože to mě trošku připomíná, když jsem byl v Bulharsku na dovolený a tam teď jsem vysílal, že jo, tak to taky jako
0: No.
1: zazříval, nakonec, proč si neudělat pauzu. No,
0: A teď my jsme spolu taky vysílali tam odsaď, že jo? Tak jako, dobrý. Hele, všechno jsem zvládla. Zvládla jsem kafíčko, zvládla jsem vycházky, zvládla jsem Charlieho, zvládla jsem všechno.
1: počkej, a ty jsi taky byla na nějakém koncertě, jsem slyšel. To
0: Ano,
1: se
0: to jsme
1: šuškalo,
0: byli.
1: to se šuškalo až v Otrokovicích a ve Slušovicích, všude tam, po
0: Hele,
1: okolí.
0: byli jsme s Nadějou na, no, na Noidovi.
1: Noid bar tam.
0: No, jo, řekl to správně, já jsem to trošku jako
1: Jeden z bývalých
0: zapomněla.
1: partnerů Lucie Bílé.
0: Ano.
1: On je takový, on
0: Hele.
1: se narodil trochu jako čert, vypadá.
0: No, člověče, víš, že jo? Jako
1: No.
0: trošku máš možná pravdu. A byl takovej dost divoký, no. Byl takovej divočejší, ale...
1: Divokej, prosím tě. No a jaký zpívá on repertoár? Já vím, že je vidět takhle v televizi, v nějakém tom pořadu, tam jako mají takové zpívánky.
0: Jo, tak to
1: To
0: nevím,
1: je,
0: protože já televizi
1: myslím,
0: nemám, tak
1: no a to je
0: nevím.
1: někde Čeče u Boučka, nebo tam někde,
0: Jo, to může být. On něco
1: tam s
0: říkal,
1: dvoma
0: že jede na
1: kočinama, tam
0: snídani
1: tak
0: s
1: jako
0: novou.
1: zpívá,
0: Jo.
1: on zpívá jako všechno možný. A tak na tom
0: Všechno možný,
1: koncertě
0: to si
1: zpíval
0: řekl.
1: co teda jako za písničky?
0: Všechno možný, to je právě to. Všechno možný. Hele, on tam předváděl
1: No je nějaký
0: rap,
1: muzikálový, ne? On asi
0: rock.
1: zpíval muzikály hodně.
0: No, on hlavně zpívá s tou skupinou Dimitri, tak to je hodně těžký rock. To je jako takový, to jsem loni viděla ve Slušovicích na Sud Festivalu a to už mi jako asi moc jako přes drápky nešlo, no. To už bylo na mě moc, to já takovouhle hudbu úplně nemusím. Ale tady byl s jinou skupinou, s nějakou svojí a hráli, hele, i moravský písničky zaspíval, pak je zaspíval v rockovém provedení. Hele, bylo to takový
1: Hele, a
0: jako,
1: on měl
0: no,
1: nějaký těžký
0: všeho.
1: rok, nebo co si to o něm říkala, že měl těžký rok?
0: Těžký rok je rock. Neměl těžký rok, ale hraje těžký rock.
1: Že u toho nemá těžký pokondr, to ten jako.
0: Jo, bylo to fajn, bylo to prostě takový jako rozptýlení, že jo.
1: No tak já
0: Takže to...
1: doufám, že dneska nebudeme mít žádné rozptýlení tohoto typu, už dneska jedno bylo.
0: Ano.
1: My když jsme vysílali s Jiřím, tak jsme taky měli docela rozptýlení. protože jsme nakopli nějaký velice citlivý téma a poprvé byl výpadek jedné fáze rázový a potom vypadly všechny tři fáze v celé obci. Jako, jo.
0: Ale počkej, to ti teda jako něco musím říct, jo. Protože my, když jsme spolu v úterý vysílali tam odsaď, tak tam vypadávala elektrika. A pak následující den vypadla v celém hotelu, jo.
1: To s námi nesouviselo tím pádem. Tady u nás teď jako v celé vesnici funguje elektrika od pátku úplně bezproblémově, jo. To je v ten pátek.
0: Já se přiznám, že jsem ten pátek neodposlechla ještě, protože jsem si poslouchala tvoje včerejší pondělí, ale musím si to teda jako vyposlechnout, když se tam teda...
1: Pondělí bylo hustý, veď, včera?
0: No, pondělí bylo včera hustý. Já jsem ho poslouchala dneska, protože jsem včera byla cvičit.
1: Jako to už doma jsi byla cvičit.
0: Jo, my jsme se vrátili v neděli, víš, my jsme se vrátili v neděli k večeru, protože kluci za mnou jeli vláčkem v sobotu ráno, přespali tam do neděle a v neděli jsme všichni tři jeli domů.
1: Vlakem?
0: Spolu. Ne, autem, který jsem tam měla.
1: Jo, ty jsi tam měla auto k dispozici.
0: No jasně.
1: No a kluci odjeli jak domů?
0: No tak kluci přijeli vlakem a
1: ne,
0: se mnou
1: jako
0: jeli auta.
1: No ty jsi přijela sama.
0: Ne, to
1: jako
0: já jsem jela sama. Já jsem jela na Moravu sama.
1: Ty jsi sama trefila z Prahy až do Luhačovic?
0: No jasně.
1: Bez to, navigace?
0: Jako jo, to už dávám bez navigace. To už jako...
1: Připadáš jako tažná hrdlička teda v tom případku.
0: Ne, Luhačovice už jsme jeli tolikrát, že asi jako bych tam tak jako trefila.
1: A jezdíš přes Dolní Dvořiště nebo kudy jezdíš?
0: Ne, jezdím normálně Brno, pak jedu na Zlín a pak ze Zlína na Luhačky, takhle.
1: Takže nejezdíš jo, přes Linz, jak tam tudy?
0: Ne, já jezdím horem, jezdím tudy.
1: Dobře.
0: No. Ale nejhorší je Brno. Nejhorší je Brno. Kvůli tomu jsem jela v 5 hodin ráno, abych Brno nějak minula, nebo ne minula Brno, ale abych jako se tam vyhla zácpě. Stejně se mi to úplně nepodařilo, ale tak bylo to jenom 20 minut, tak jako
1: já
0: to
1: byl,
0: jenom jako.
1: Já jsem byl dneska na otočku. Na otočku jsem byl, jak je Sacká.
0: V
1: kostelní Lhotě jsem byl. Uh-huh. No a v Hrušoví, to je mezi Mejtem a Litomyšlí, tak v Hrušoví byla kivadlová doprava, protože oni tam připravovali průjezd původní silnice pod přemostěním dálničním, který tam už dobudovali. Takže se tam jezdilo takovou okličkou a dneska v 7, v 16 hodin, dneska myslím, že v 16 hodin to pustili, ale celý den se tam jezdilo na kivadlo. A mě bylo divný, že mě to z Litomyšle hodilo na Choceň, abych se tý Hrušový víceméně vyhnul a vyjel jsem v Hrušový v podstatě na konci vesnice, takže mě to docela dobře minulo. A když jsem jel zpátky, tak právě říkali v rádiu, že ještě 50 minut a pustí to tam. A viděl jsem, jako, že už tam mají nový úsek. Jako...
0: Jo, že už to bylo krásné.
1: No, takže nebude trvat dlouho, čiže zprovozní tunel, který tam se dneska objíždí, takže jedeš dálnici, sjedeš, objedeš tunel, který není dodělaný a jedeš dál. No a brzy to bude tak, že prostě pojedeš okolo Vysokého Mýta, už pojedeš po dálnici a budeš pokračovat okolo Litomyšle a vlastně vyjedeš až u Svitav, jo. Kde už tam zase bude chvilku trvat, než to protáhnou, ale to už je velký kus jako dálnice, takže
0: snaží
1: budujou, no.
0: Oni, hele, to, já jsem dneska byla v Litoměřicích a jezdím tam už leta letoucí, jo. A snad se mi za tu dobu, jen 10 let, a snad se mi za tu dobu podařilo dvakrát nebo třikrát tu dálnici tam tím směrem tu D8 projet, že by tam nebylo nějaký omezení. Jenom dvakrát asi,
1: No
0: jo.
1: ty tam je zase u toho, že jak se odbočuje na Terezín,
0: Jo,
1: tak
0: no,
1: ten
0: tam já
1: most
0: právě
1: celý, tak
0: kousek
1: tam se,
0: zatím. No,
1: no,
0: ano. Ano, tam je
1: jo.
0: šikana, že jsem dneska tak jako přemýšlela, jestli vůbec jako tam
1: A on je to vlastně
0: odbočím.
1: svedený, on je to svedený až na odbočku na Lovosice, skoro už
0: No,
1: tam.
0: no, no.
1: Jo, D8 tam furt kutá, tam pořád mají co
0: Jo,
1: dělat.
0: tam je to. A prosím tě, ta je zacpaná pak z druhé strany. Úplně neznámo proč, protože tam není nic na tom úseku, když se jde od Prahy a furt je tam zacpa.
1: A kde
0: Tomu jako
1: myslíš?
0: úplně.
1: V kterých
0: No,
1: místech?
0: jedeš zpátky,
1: Když jedeš zpátky, tak před Prahou
0: no, tam
1: se to vždycky
0: klec,
1: se to
0: ano,
1: zastaví, nikdo neví proč, a pak se zase rozjede.
0: no, ano.
1: Pak se to zase zastaví, nikdo neví proč.
0: Já nevím, to jsou
1: To je
0: takový,
1: takový pulzní, to je pulzní příjezd do Prahy.
0: hele, já jsem odpozorovala, že normálně je zvláštní, jak psychologicky působí na řidiče, když jedou po té dálnici a nahoře jim to nahlásí, že by mohla být, ono už tam není, že je zácpa, ale mohla by být zácpa, jo, nebo
1: Myslíš jako
0: prostě
1: na
0: jako
1: nějakých
0: kolona.
1: navigačních tabulích, jo?
0: Jo, na takových těch cedulkách, co jsou přes celou dálnici. A oni v tu chvíli, ty jo, jak když střevíš do Brabců, a v tu chvíli ta zácpa se udělá.
1: No
0: Já nevím,
1: vidíš,
0: jestli
1: myšlenka,
0: jaký ps.
1: no,
0: No.
1: jak se to říká, zácpa, otce myšlenky, ne?
0: No, no. To je jako asi tak, jako. No.
1: Takže tam je, jako sjeďte na benzínovou pumpu a dojděte si na Vecko, protože budete mít zácpu, jo.
0: Jo, to vyhlásilo auto. Pa,
1: Jo.
0: pauzička, pauzička na kávu, již jste dlouho, jako můžete mít jako špatné soustředění a tak, jako, no, tak to se mi taky
1: No
0: stalo
1: tyhle ty
0: tohle.
1: hlášky v autě prostě miluju, to je jako
0: Jo, já taky,
1: nejlepší, že se
0: jo.
1: dne, já teda nevím, jak vypadám, jo, po většinu dne, dneska jsem byl celou unavený, ale byly dny, sedneš do auta, rozjedeš se a po 5 kilometrech ty auto zahlásí, aby si dala pauzu na kafe, že jsi nesoustředěná, že jsi unavená, že už řídíš příliš dlouho.
0: Jo.
1: No, tak asi to auto je jako takový chytrý docela. Dneska už ty
0: Ne,
1: auta
0: proto
1: jsou
0: já radši
1: hnusný
0: jezdím.
1: šmíráci. To jsou,
0: No hrozně, proto
1: víš, co je
0: radši jezdím
1: nejhorší?
0: starým.
1: Nejhorší je, že to auto to pochopitelně ukládá, že jo, různě, a ty máš
0: No,
1: nehodu
0: ano.
1: a oni říkají, no ale vám to mi 5 minut před nehodou vám to řeklo, že jste unavený, protože vypadáte nesoustředěně, tak asi jste se nesoustředila, no. To je šmírácký auto.
0: Jo, já. Šmíruje to všechno.
1: A víš, jak se to spraví, taková věc?
0: Ne.
1: No tam máš takovou kamerku a ta tě sleduje, že jo? Oko velkého bratra. Vezmeš černou lepicí pásku
0: A zalepíš ji.
1: a přelepíš ji. No a tuhle příplatkovou výbavu tím pádem vyřadíš z provozu. Ale to. To je.
0: Hele, to je
1: Víš, jak
0: všude.
1: vyřeší pilot, dopravního letadla, když mu tam pořád bliká kontrolka, že má málo paliva?
0: No, tak to by mě teda hodně zajímalo.
1: No, vezme pásku a přelepí to, nebo vytáhne, vytáhne čárovku.
0: Jo, tak to, hele, asi bych nechtěla být v tom letadle, teda, jo, jako osobně, jako to bych asi jako.
1: Jasný je, že pochopitelně ty, co mají slabší nervovou soustavu, tak dotankujou, ale fronťáci to normálně zalepí a letí dál. No, tak dáme se do práce, děvče, prostě ty půl hodiny nic, jako.
0: Já?
1: No, tady od Boženky tady máme pochopitelně práci, takže nebudeme se tady
0: Jsem s
1: flákat.
0: ní.
1: A jsem s ní, že? Prostě. No. Absence ambicí na dominanci odlišuje BRICS od EU a NATO. Kdyby si nevěděla.
0: Jo, já. Jako, já to eviduju od minulého týdne, se na to soustředím.
1: Tak jo, jdeme na 15. září. Tak. 15. září roku 921, to se nemůžeš pamatovat tohle, svatá Ludmila je například své snachy Drahomíry uškrcená podle legendy vlastním závojem na Tetíně. To byly poměry, to ti řeknu, ta politika byla krutá už tenkrát.
0: Co víš, no.
1: 15. září 1420 leta páně Vyšehrad začaly obléhat oddíly pražských, orebských, žateckých, lounských a táborských husitů. Já jsem rád, že i naši kluci ze Žace se zúčastnili. A už nepíšu, jak to dopadlo teda. 1655 Ferdinand III. Prohlásil Olomouc pevnostním městem. Roku 1847 v Praze, 15. března, poprvé osvětlilo ulice 200 plynových lamp. Do té doby byly používány výhradně lampy olejové. Tento den je považován za vznik plynárenství v českých zemích. 15. března 1859 papež Pius IX. Blahořečil Jana Sarkandra. 1907 Eskamoter a mistr magie Dismas Šlambor alias Viktor Ponrepo otevřel v bývalé kavárně u Modré štiky v Karlově ulici v Praze divadlo živých fotografií, čímž se stal provozovatelem prvního stálého českého biografu v českých zemích. To je tam u vás, ne, někde?
0: Jo, jo, to je na Starém městě, ano.
1: 1920 po včerejším odstoupení vlády Vlastimila Tuzara jmenoval prezident republiky vládu úřednickou, vedenou Janem Černým. 1956 byla založena společnost Saska v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze. O 20 let později, 1976, na Mezinárodním studentském veletrhu v Brně v tehdejším pavilonu P výstaviště se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105 120. A v roce 2002 začala vysílat televize Očko. V roce 2005 v Praze začala soutěžní část mistrovství světa v orbě za účasti týmu z 29 zemí. Mě tam skočilo v obrně, člověče. A ze světa 15. března 1621 Riga byla dobyta švédskými oddíly. 1655 Nové Švédsko se stalo součástí Nového Nizozemí. 1821 15. března Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras a Nicaragua společně vyhlásili nezávislost na Španělsku. 1916, první světová válka. Angličané v boji poprvé v historii použili tanky. Rakousko-uherské námořní letectvo jako první dosáhlo na moři potopení ponorky letadlem. No, ponorka si pluje a že jo, hlídala si hladinu a zapomněla, že může přijít to nebezpečí také ze vzduchu.
0: Ty brďo. A no, bylo to.
1: 1920, polsko-sovětská válka, začala bitva na řece Němen. 1935, německý říšský sněm v Norimberku přijal dva ústavní zákony. Zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. To jsem tady četl v jednom pořadu právě, tady ty zákony. To bylo, jak fašizovali v podstatě a a začali ovládat ten veřejný prostor v Německu. 1946 bulharské národní shromáždění vyhlásilo Bulharskou lidovou republiku. 1950 korejská válka. Americké jednotky pod vedením generála Douglasa MacArthura uskutečnili vylodění u jihokorejského přímořského města Incheon. 1976 vítězstvím Kanady ve druhém finálovém utkání nad Československem vyvrcholil první ročník kanadského poháru v ledním hokeji. 15. března 2000 v Sydney byly zahájeny 27. letní olympijské hry. 2008 krátce po půlnoci Lehman Brothers oznámilo žádost o ochranu před věřiteli. A odstartovala se vlastně ona rádoby krize, kdy bankéři vymetli všechna aktiva, která byla toxická, vymetli pokud možno ze svých bank, nacpali to do několika bank, jako byla třeba Lehman Brothers, a tyto banky poslali ke dnu. Čím se velké banky očistily na úkor těch malých? Zaplatil to kdo? Zaplatil to klient hlavně.
0: Obyčejný člověk.
1: Obyčejný člověk. No mimochodem, víme, AIG, to je největší zajišťovna na planetě, že jo? AIG je také matkou, myslím teď, abych nekecal. Ježek se jmenuje ta pojišťovna Amsiko. Myslím, že
0: jo,
1: to tak bylo, ano. Že? Tak to bylo za Obamy, tuším, a Obama, aby zachránil největší zajišťovnu, která zajišťovala banky a pojišťovny, tak z peněz daňových poplatníků nakoupila Amerika jako stát 80% akcí této banky. 2017 sonda Cassini po 20leté misi řízeně zanikla v atmosféře Saturnu. Tak jako banky, tak i sondy končí v ohni, když se chce. Lekce dějin 15. září 1956 první na světě sériově vyráběný proudový dopravní letoun Tu-104 uskutečnil svůj první pravidelný let na trase Moskva-Omsk-Irkutsk. Předtím lítali jenom letala, jenom a pouze vrtulová letadla. No a tady byl první proudový dopravní letoun. Vidíš? A zase Rusové, oni Rusové ovládali tenkrát kvalitně výrobu proudových motorů. A představ si, že ty Američani, jo, ještě 6 měsíců předtím, než doletěli na měsíc, neuměli vyrobit proudový raketový motor, neuměli vyrobit tak, aby raketový motor neuměli vyrobit, aby doletěli vůbec na oběžnou dráhu, a 6 měsíců motivačních jaksi pobídek stačilo k tomu, aby doletěli aby až na měsíc.
0: No, co víš, snažili se chlapci. To nebylo
1: existují
0: jen tak.
1: Takový, jako... Existují takové tři základní pohádky celosvětové. Ta první je, Američané vystoupili a dobili měsíc.
0: Ano.
1: Druhá pohádka, Kolumbová se zase nenachází doma. Třetí pohádka, Američané dnes odtajnili, že mají také na oběžné dráze svoje zbraně. Ale neřekli jaký.
0: A ještě tu o té červený karkulce.
1: No jo, dneska zveřejnili, dneska to zveřejnili. Co
0: já bude? Vím, já jsem...
1: Dneska to zveřejnili, to... že když tam mají Číňani a Rusové, tak oni tam mají taky.
0: No mají je tam všichni, že jo, no jasně. No. To nemůžou být pozadu, chápeš to?
1: Ale neprozradili jaký, protože aby mě nesestřelili Iránci asi.
0: To musíme být potichu, musíme dělat jako, že ne.
1: Aby nespadli, ne. Aby nespadli. No nic. Byla to skutečně průlomová událost, zatímco zbytek světa ještě letal v letadlech s pístovými motory. Sovětský svaz jako první otevřel éru proudové civilní letecké dopravy. Letoun, vytvořený v konstrukční kanceláři Tupoleva, překonal více než 4500 km za necelých 7 hodin. Rychlost, o které se dříve dalo jenom snít. Tu-104 se stal symbolem technologického pokroku země. Během let provozu tyto stroje přepravili zhruba 100 milionů cestujících a dokázali, sovětská letecká technika je schopna nejen dohánět, ale i předběhnout dobu, tedy myšleno jako západ. Připomínáme si tento den nejen kvůli letadlu. Mluvíme o lidech, kteří v poválečných letech dokázali vznést zemi do nebe a učinit z ní jednu z předních leteckých velmocí světa. Agenturní zprávy. Kvůli dobrým vztahům s Moskvou se Západ dopouští vůči řadě zemí hrozeb, ale nemá pochybnosti o tom, že energetický dialog s Ruskem je pro jeho spojence normální, což připomíná moderní zahraničně politický vtip, uvedla Maria Zacharovová. Kanada má v úmyslu se zapojit do úvěrového programu Evropské unie pro Ukrajinu, píše Financial Times.
0: Kanada jako na tom je moc dobře, aby mohla někomu. to už jsou, hele, já už jako chvílema nevím, jestli jako si děláš srandu, nebo to myslíš vážně.
1: To píšou. Dokonce připravili 15 medvědů, speciálně cvičených na rusko-ukrajinskou frontu.
0: Medvědů.
1: Jasně, proč medvědy.
0: Kanadský medvědy.
1: Kodiak, to děláš. Když se styčí, tak má 3 metry 80.
0: No, dobrý. No tak jo.
1: Se koukni na plíšky, tam to rozebírej.
0: No tam to je, to máš pravdu, no. Tam to je, no. Ach, bože.
1: Ale zajímavý je ten první odstavec, jo. Kvůli dobrým vztahům s Moskvou.
0: Ano.
1: Se Západ dopouští vůči řadě zemí hrozeb, ale nemá pochybnosti o tom, že energetický dialog s Ruskem je pro jeho spojence normální, což připomíná moderní zahraničně politický vtip. Odborníci IAEA na Záporožské jaderné elektrárně jasně vidí, že právě ukrajinské odzbrojené síly útočí na elektrárnu a na město Energodar, prohlásil ředitel Zaje Černičuk. Černičuk. Čimičuk. Japonsko si udržuje účast v ropných a plynárenských projektech v Rusku, uvedla Maria Zacharovová. Ukrajina zmařila návštěvu ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA Rafaela Grossiho na Záporožské jaderné elektrárně, protože se bojí pravdy o útocích ukrajinských ozbrojených sil, uvedl ředitel elektrárny Černičuk. Některé čtvrti Energodaru jsou v důsledku útoku ukrajinských ozbrojených sil tak zničeny, že připomínají Mariupol v roce 2022, uvedl ředitel Záporožské jaderné elektrárny Černičuk. Rusko předčí Ukrajinu a Spojené státy v produkci levných technologicky vyspělých zbraní, píše The Wall Street Journal. To už ale přeci víme, ne? Tak jako... Proč nám to píšou?
0: No jo, no tak jako víš co, aby jsme to nezapomněli. Vem to takhle.
1: Aha. Lavrov na summitu BRICS překvapil novináře svou silou. Proklestil si cestu a odtlačil novináře, kteří mu překáželi během bilaterálního setkání Putina a Modiho. Žádná ruská střela nespadla na území státu NATO, zdůraznil poslanec Andrej Kolesník. Perspektiva zániku lidstva v důsledku umělé inteligence je nejasná, ale škody jsou pravděpodobné, prohlásil Medveděv.
0: Tak to je teda. Ale tak jako ten asi o tom něco ví, no.
1: Spojené státy by v případě úspěšného vyřešení ukrajinského konfliktu mohly pomoci s obnovou země, uvedl zdroj agentury TAS. Tak samozřejmě, teď tam mají svoje, ty ne, svoje provozy a mají tam svoje zájmy, mají tam svoje suroviny. Cena plynu na burze v Evropě během obchodování překročila $1000 za 1000 kubických metrů, což je poprvé od prosince 2022, uvádějí údaje londýnské burzy. Bývalý zaměstnanec společnosti Anthropic a Open AI Coxon porovnal vývoj pokročilé umělé inteligence s příchodem mimozemšťanů. Podle mého názoru, říká, je představa, že se jedná o mimozemskou inteligenci, kterou plně nechápeme, docela děsivá. A to i bez jakéhokoliv konkrétního scénáře. Tady se trošku musíme zastavit. Víš proč?
0: No.
1: Hmm.
0: To mi teda řekni.
1: No, protože tak, jak byla doba covidová, smyšlenou záležitostí, která byla operací tajných služeb
0: nebo,
1: a vojáků, tak jedna z jakoby klíčových událostí, která by měla uvrhnout svět pod nadvládu NVO, byl, nebo je plán, jakože nás tady začnou okupovat
0: mimozemštění. Tak o tom už se mluví dlouho, že jo? Tak jako i Trump kolikrát už jako trošku nastínil, ale kde se to vykukuje mezi řádky, mají to v plánu, tak jako oni mají více těch záložních plánů.
1: Když jako, že mimozemštění mají v plánu sem nás přijet okupovat.
0: Ne. Tajné služby mají v plánu nás zastrašit mimozemšťanama.
1: Ale ona to je pravda. Všimni si, že už nás tady desítky let okupují mimozemšťané.
0: A my o tom nevíme.
1: Kteří sem ale od nikud nepřiletěli. To jsou mimozemšťani, kteří se tady už roky rodějí.
0: Vylíhli.
1: No, já to nechtěl tak říct, ale je to tak.
0: Vylíhli se to, no.
1: Nové modely ruských bezpilotních letounů, promiň, Geraň, změnili leteckou válku na Ukrajině a vymazali hranici mezi drony a řízenými raketami, uvádí FT. No, dopověz to.
0: Ne, já jsem jenom chtěla říct, že jako jak to tak kolem sebe pozoruju, tak mám pocit, že snad 80% toho všeho jsou ty mimozemšťani tady.
1: No hlavně třeba někteří mimozemšťani si dají sluchátka do uší nebo přímo na hlavu, koukají do mobilu a vlezou pod tramvaj, že jo?
0: No, tak já jsem dneska na takovýhleho jednoho ráno tady v 6 hodin troubila, protože šel po kraji chodníku, u nás, ne, tady u nás v ulici, ale když se vyjíždí pak nahoru na Bělehradskou, tak tam je taková fakt velmi příkrá ulička, kterou ještě do všeho rozkopali. Tak, no hele, jako nepochopíš, jo. Po kraji chodníku, celý chodník prázdnej, sluchátka na uších.
1: A neví no. O světě.
0: No vůbec, ani nezareagoval, nic.
1: Velvyslanci Evropské unie se nedohodli na prodloužení sankcí proti Rusku, které končí v úterý, informuje portál Politico. Tak to je co?
0: Oni se nedohodli na prodloužení sankcí.
1: Jo.
0: No tak ono jako
1: tím teď si vím, že ty sankce třeba skončí a v Rusku si to ani nevšimnou.
0: No, možná,
1: kteří si... No, povídej.
0: No, možná se jako záměrně nedohodli, protože...
1: No jasně, aby se odblokovalo. No,
0: no jasně, tak to je jako...
1: Všichni, kteří si vybrali evropské hodnoty, se staly služebníky Evropské unie. Lotyšsko a další země, které zavedly sankce proti Ruské federaci, ztratili vlastní průmysl a suverenitu, uvedla Maria Zacharovová. Vidíš, tady vedeme diskuzi na úrovni mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí. Vedoucí představitelé Walesu, Skotska a Severního Irska podepsali memorandum o právu na vystoupení z Velké Británie. Podívej se na to. Oni s těma nechcou být?
0: Jo, odmítají, veď?
1: Oni chtějí asi do Evropské unie. Ruská vláda zavedla dočasná omezení vývozu kyseliny sírové. Nařízení podepsal premiér Mišustin. Tak to Rusko už je tak na kolenou,
0: že ani kyselinu
1: omezuje
0: sírovou.
1: Vývoz kyseliny sírové. Nejenom, že nemají benzín, nemají naftu, nemají nic.
0: Ale teď už ani kyselinu.
1: Nemají nic, rozumíš v tom Rusku? Už ani tu kyselinu sírovou tam nemají. Kancelář britského premiéra odmítla možnost referend o vystoupení ze země. Andy Burnham tento nápad nepodporuje. Tak to je zajímavý nápad. Vláda Maďarska, vedená premiérem Maďarem, podniká pod tlakem vedení Evropské unie nepřátelské kroky vůči Rusku. Směrnice v této záležitosti přichází do Budapešti z Bruselu, uvedl Orbán. V Polsku bylo vojákům povoleno sestřelovat cizí objekty v nebi. Poletí.
0: A co když si sestřelí? Počkej.
1: Poletí anděl a oni mu prostřílejí křídla.
0: Co pak anděl? Ten asi jako to odhadne, že jako se něco děje. Ale teď si představ, že když ta Amerika řekla, že má v tom na tom nebi teda taky ty zbraně a teď ty Poláci jim to sestřelají. No.
1: No jo. No, vidíš, tak je to nebezpečné mít zbraně na oběžný dráze, jo?
0: Vím.
1: Tě nějaký Polák klidně se střelí. Evropští politici se při jakýchkoliv incidentech snaží obvinit Rusko. S takovou posedlostí by se měli obrátit na specialisty, uvedl člen výboru státní dumy pro obranu Andrej Kolesník. Já bych dodal na psychiatrii.
0: Mě to zaujalo.
1: Spojené státy disponují orbitálními zbraněmi pro kontrolu nad kosmosem. Prohlásil ministr letectva země Troy Mayne. Hele, to mně přijde jako Německo na konci války. Ty taky prohlašovali, že mají spoustu věcí.
0: No.
1: Dokonce Trump chce pojmenovat Hormuzský průliv jako to bude Trumpův průliv.
0: Jo.
1: Jenom nad tím nemá kontrolu, ale jinak to má úplně jasný. Jo. No. A teď pozor, teď to přijde. Jo. Takže oni mají orbitální zbraně a tím kontrolujou kosmos. Vydali nařízení, že se nesmí v Americe mluvit o tom, že nemají zbraně, že nemají rakety.
0: Tak mají teď na orbitu.
1: A víš, proč nemá Amerika ty rakety? Víš, proč je nemají?
0: No, tak je vystříleli všude možně.
1: Ale houby, přesunuli je do kosmu. Na orbit je přesunuli. Chytrý prezident je jediná kontrola, která je v oblasti umělé inteligence nezbytná, prohlásil Trump.
0: Což je chytrý prezident. Prosím tě, hele, nečteš už zase z nějaký knihy vtipů? Jako.
1: Ne, to už... fakt, to jsou agenturní zprávy, to jsou přímo od agentur. Chytrý prezident je jediná kontrola, která je v oblasti umělé inteligence nezbytná, prohlásil Trump.
0: Chytrý prezident.
1: Ozbrojené
0: síly. Tak to řekl Trump. Dobře.
1: No ne, tak jako...
0: Jestli to musím poskládat...
1: A podepsal výnos o tom, že mu patří Hormuz. Bych to dal.
0: Bože můj.
1: Ozbrojené síly Ruska pokračovaly během dne v útocích na železniční infrastrukturu v západních regionech Ukrajiny, informovalo ministerstvo obrany. Množství protileteckých systémů, které jsou

0: dispozici po celém světě nestačí k uspokojení potřeb Ukrajiny, prohlásila bývalá prezidentka estonská Kersti Kaljulaid. Takže když by všechny protiletecké systémy světa se dali na Ukrajinu, tak to stejně nestačí na uspokojení korupčních potřeb Ukrajiny. Asi tak
1: no,
0: jsem
1: já ti nevím,
0: to pochopil.
1: Jako. To tak to je... Víš co, to je taková černá díra, že to už ani se nedá nazvat černou dírou. To už je systém černých děr.
0: Jo, mají pod kontrolou kosmos, mají černý díry pod kontrolou. Absence ambicí na dominanci odlišuje BRICS od Evropské unie a NATO. Summit BRICS proběhl ve velmi dobré atmosféře vzájemného respektu a snahy o spolupráci ve všech oblastech. Jsem přesvědčen, že BRICS má dobrou budoucnost. Je to budoucnost vznikajícího multipolárního světa. Ve skutečnosti je to taková struktura, která sdružuje národy, které se chtějí navzájem chápat, realizovat vzájemně přijatelné a prospěšné projekty, o kterých se vlastně mluvilo na tomto setkání na nejvyšší úrovni, řekl předseda výboru Rady Federace pro zahraniční záležitosti Grigory Karasin. Podle senátora se členům BRICS podaří udržet takový přístup k světu a uvnitř organizace. Všechno se povede, protože neexistují žádné ambice na dominanci, na diktát, na vytváření jednotných přísných postupů. To se kvalitativně liší od toho, čím se zabývá Evropská unie a NATO, které stále trpí komplexem minulosti, snahou o dominanci a vytváření scénářů nadvlády nad jinými zeměmi. BRICS to překonává moderními přístupy, dodal. Souhlas, no. Taky, ale já bych ještě dodal, že to je cesta k udržitelnému míru. Což potřebujeme no, dneska jako válečný, sůl.
1: Ty váleční štváče, který se tady v Evropě jako roztahujou a jediný, to, v tomhle tom Babiš mluví jako velmi, velmi jednoznačně. Všichni mluví akorát o válce, ale o míru nemluví nikdo. No. To prostě tak je. Prořád jenom válka, válka, válka. Zbrojit, zbrojit.
0: Kdy se mír nás... nevydělává. Jo?
1: No, to je samozřejmě.
0: Já ti řeknu, víš, kdy vydělával mír? Víš, kdy vydělával no. mír? V době studené války.
1: Jo.
0: To se zbrojilo, aby byl mír, jo, protože fungovala doktrína zastrašování, jak dneska moderně říkají. No a od té doby se vymýšlí pořád nějaký nepřítel pro ty zbrojaře a musí se zbrojit. No. A jestli chceme žít v míru, musíme si ho vybojovat.
1: Jasně a navíc na Ukrajině se bojuje za nás za všechny.
0: Když zabijeme všechny, co nás můžou ohrožovat, tak budeme žít v míru. To je absolutně debilní myšlenka tohleto. Protože potom ti, kteří zabili ty ostatní, tak se pozabíjí mezi sebou.
1: Aby si ukradli co nejvíc.
0: Nechci být zlým prorokem, ale... No, na sklidněnou si teďko pustíme doktora Davida Ivana v Evropském parlamentu.
2: Je to drzost, když unijní instituce a jejich představitelé si berou do úst slovo demokracie, tedy vláda lidu, zatímco nerespektují zájmy lidu jednotlivých zemí, které se musí podřizovat manipulacím zásadně narušujícím demokratickou soutěž. Jestliže podporují špehování občanů a cenzuru a na druhé straně financují politicky jednostranné sdělovací prostředky a parazitní tzv. Neziskové organizace. Jestliže sankcionují země, které si zvolily jinou cestu než tu nařízenou z Bruselu, a to podle gumových kritérií tzv. Evropských

0: ten přerod toho světa do těch nových realit a že v podstatě některé věci, které se odehrály za oponou, tak přinesly tyhle ty změny. A že třeba konkrétně ve vztahu Česká republika, ale i Slovensko, tak se tam projevují ty věci, které budoval už Karel IV., když budoval projekt Ráj, tak to se dneska všechno v rámci té aktivace a propojení těch mystických věcí, tak se to pochopitelně projevuje pozitivně v tom, jak se starý, zlý, militaristický, nacistický a satanistický svět, jak se proměňuje.
1: No.
0: Že to jsou, a teďko to bude velice překotné, kdo si poslechnete včerejší pořad komentovaného čtení, tak je tam velmi dobrá zhrnující analýza toho, co se odehrává momentálně na Blízkém východě, kdo tam tahá za nitky a kdo řídí a šéfuje v úvozovkách osvobozování Blízkého východu od parazitů typu USA a další. Jo. Takže doporučuji, poslechněte si to a budete mít výrazně jasněji. I ty, Míšo, si to poslechni.
1: Já to mám rozposlouchané. Já jsem někde v polovině.
0: Jseš v polovině. Uh-huh. Tak jo, pojďme se ještě zamyslet s Milošem Zemanem. Pojďme se zamyslet nad některými věcmi. Tak jak Ivan David v podstatě říká, koho ta Evropská unie podporuje, koho si pěstuje. Jo? A oni tak jako, i když je to odvážný, já si myslím, že jako ta retorika před třemi lety, jako neumím si to představit, že by tam tyhle ty věci padaly, třeba to se tam nanáší třeba Luboš Blaho a Mazurek, jo, Uhrík. Kluci do toho Slováci řežou fest. Za nás tam taková nálož není. Ale jsem rád, že v rámci těch různých uskupení, které tam jsou, a těch frakcí, takže jsme tam dobře zakomponovaný. A jsem rád, že V4 prudce nastartovala. Ty výstupy, které jsme si tady i říkali, i jste si je mohli poslechnout třeba od Andreje Babiše z nějaké tiskovky a podobně, to jsou, myslím si, velmi dobré, nechci použít signály, jo. To jsou velmi, velmi dobře zadělané záležitosti na buď vymezení Evropské unii a komisi teritoria, kde si bude moct hrát na svém písečku a jaksi uzavření se před těma jejich debilníma rozkladnýma nařízeníma. No a nebo to jednoznačně bude zpět k rozpadu. Já osobně si myslím, že Evropská unie se musí rozpadnout, protože došly peníze.
1: No já jsem o tom přesvědčená taky, no. Že to musí taky, prostě viď? Jako... Jo, jo, jo. Já to teda jako taky nějak jako čekám každým dnem, jo. Ale zatím se to neděje.
0: No to nebude, no, Míšo, tak... ale tak, že najednou ráno píp ve zprávách.
1: Rozpadla se
0: unie. Přinášíme vám zprávy 20. září 2026. Evropská unie ukončila svoji činnost. Úředníci se rozjeli do svých domovů a budou si hledat uplatnění na místních trzích práce. Jo?
1: Ne, tak takhle ne, no.
0: To asi ne, vy.
1: Ne, budou odpadávat jednotlivý státy, no.
0: Třeba takovej.
1: Ale zas bylo by to krásný.
0: Třeba takovej, Zdechovskej.

0: No.
1: No to si řekneme potom.
2: Takže budu jenom opakovat to, co jsem říkal několikrát veřejně. A to je paradoxně citace zprávy BIS. Takže tato zpráva mimo jiné říká, cituji, neexistují žádná svědectví ani důkazy, že se ti dva ruští agenti pohybovali v areálu, muničním areálu Vrbětice. Tečka. Konec citace. Na jedné straně tedy tvrdím, že to tyto dva lidi vyhodili do povětří, a na druhé straně přiznávám, že tam zřejmě nebyli. Pak z toho vyplývá, že to mohli odpalit na dálku, ale to tam předtím museli instalovat výbušninu, takže stejně tam museli být. Proto si myslím, že to bylo nevěrohodné.
1: Chceš říct, že Miloš Zeman jako bývalý prezident, já mu říkám pořád prezident, že nám tady právě teď oznámil, že Čuk a Gek nebyli nikdy ve Vrběticích, respektive četl nám ze zprávy BIS, že Biska ve své zprávě napsala, že oni tam nikdy nebyli?
0: Biska ve své zprávě napsala, že nemají důkazy o tom, že tam byli.
1: A teď říkali jako ve všech důkazech, ve všech debatách Saša Vondra a další Vrbež se tady zaštiťovala tím, že to bylo i ve Vrběticích. Takže my tady vlastně máme
0: shodli.
1: My tady máme tajné služby. Já už teď vím, proč oni jsou tajný. Jo? Oni jsou tajný, protože se tají pravdou. Takže tajné služby říkali, že v Iráku jsou chemické zbraně. Posléze se ukázalo, že tam žádné zbraně nikdy nebyly. Tajné služby tvrdili, že ve Vrběticích to nebylo, že se rozkradený vojenský arzenál maskoval výbuchem, ale že to provedli ruští agenti. A ve své zprávě sami napíšou, že tam ruští agenti neexistují důkazy a neexistují jakákoliv svědectví o tom, že by tam kdy nějaký ruský agent byl. A v Lipsku na letišti byl nalezen ruský dron a proto je jasné a jednoznačné, že to udělali Rusové. A dokonce bych řekl, že protože Nord Stream byl částečně vlastněný ruskou firmou, tak je evidentní, že Nord Stream si vyhodili do vzduchu Rusové, že jo?
0: No to je úplně evidentní.
1: Je to jejich trubka? Je to jejich trubka, ne?
0: Tak si to vyhodili oni.
1: Tak je to
0: svojí
1: jejich.
0: Svojí trubkou. No, dyť jo, jako. Dyť to máš, jako. Dyť, hele, nejdřív bylo Německo. Tu dron, tam dron, tu výbušnina, tam výbušnina. Teď zase začínají s Polákama. Jo. Zase Poláci, tuhle mají nějaký dron, tamhle mají nějaký dron. Teď jim to tam flákli někde Rusové do nějaký lokomotivy, nebo co to bylo. A ono teda to nemělo tak být. On tam měl jet nějaký vlak s nějakýma prominentama a do toho to měli fláknout. Ale on měl zpoždění. No.
1: To jim zachránilo život.
0: A víš, kdo v tom vlaku jel?
1: Já jsem to čet. Byli to nějací britští papaláši.
0: Ale počkej, nejenom to.
1: Kdo?
0: Tam jel i Lipavský.
1: Ne.
0: Jo.
1: Ne, on jel jiným vlakem.
0: Ne, jel tímhle. No ne tím, co rozbourali, ale tím spožděným.
1: Hrdina.
0: No.
1: Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
0: Tak, abys to jako věděl.
1: Prasátko ne? Lipavský jel vlakem, na který byl spáchán atentát.
0: Ano.
1: Ještě
0: ano.
1: Štěstí, že měl spoždění.
0: No.
1: Není to možný. To není možný.
0: Anděl strážný ho zachránil, rozumíš?
1: Myslíš, Pirátský anděl strážnej?
0: Nebo... No jasně, to určitě. Spetovanej.
1: Vypraškovanej.
0: Víš, a to je jako otevřeš ten internet a to je dnes a denně, jo, jako fakt, jako Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, ve Švédsku je dron a tak dále. A furt,
1: všude
0: a furt
1: jsou drony.
0: Tam... No, no.
1: Já jsem byl na operaci s kolenem a měl jsem taky dron v noze.
0: Počkej, to si ty trošku, Peťo, poplet, to nebyl dron, to byl dren. Ne, byl to dren a pěkně to bolelo.
1: To je jedno, tak je to od D.
0: Tak je to od, a je to hnusný.
1: A jo, dneska od dron pomalu, aby si zakopla všude možně, viď?
0: Jo, to víš, no, jako já chodím opatrně při zdi, krčím se, co kdyby náhodou.
1: Co kdyby náhodou? Co máš na mysli, kdyby náhodou?
0: Já nevím, jako
1: rozumíš. Chceš tím soudružko něco naznačit?
0: No přiletí dron a co budu muset třeba skopnout nohou, jako ten v tom Lipsku.
1: Hele, Míšo, já nechci být impertinentní, jo. Ale šance na to, že ti přiletí k tobě zrovna dron, je asi takový, jako že tam přiletí vrána nebo čáp, ty jo.
0: Já už si z toho dělám legraci.
1: Vám, že jsi se neurazila, jako.
0: Ne, prosím tě, vůbec, jako.
1: Ale protože máme těch pohlaví docela hodně, jo?
0: Ne, počkej,
1: tak já
0: my
1: už
0: máme
1: to vidím,
0: jenom
1: jak
0: dvě.
1: Na té klinice asistované reprodukce, prostě. Mají takový ten formulář a tam ta budoucí maminka, jako, zaškrtává, jo? A tam je otázka, jako, jestli si přeje po tom zásahu těch odborníků na tu asistovanou reprodukci, tak jestli si přeje, aby k ním přiletěl čáp, vrána nebo dron?
0: No.
1: No, to říkám.
0: Vraťuj, no, já ti můžu říct, že... Někteří odborníci na tuto tematiku určitě řeknou dron. Ježišmarja, mě z toho tečou slzy.
1: No ale poslouchej, teď vnoříme se spolu do historie, jo? Chceš?
0: Tak jdem na to.
1: Pamatuješ si, jak ti bylo v roce 2014? Ale oni mi neříkají, že ti bylo 14, že jsi oblízala diskotéky.
0: Ale prosím tě, v roce 2014 bylo našemu Tomášovi 3 roky, takže jako jsem určitě neoblej. No, 3 roky, no.
1: A když byl v kočárku?
0: To je, to už ťapkal.
1: A když byl v kočárku, tak s tím jeho maminka přijela na zahradu a byla
0: ne,
1: drzá.
0: Počkej, to nebyl, ale počkej, to byl ten druhej. Když byl v kočárku ten druhej.
1: To byl ještě jiný zase, jo?
0: No, ještě já mám 2.
1: O bože. No nic, tak...
0: O bože, no.
1: Tak se spolu, tak se spolu zastavíme v roce 2014.
0: Mm-hmm.
1: Na Primě běžely zprávy. Ty zprávy.
0: To je možný.
1: Ty zprávy byly hrozně zajímavé. Minimálně byly dost zajímavé z dnešního pohledu, kdy víme, jaké máme evropské hodnoty, kdy víme, že volby pochopitelně nikdo neovlivňuje, kdy víme, že svět je hrozně spravedlivý a kdy víme, že všechno je tak, jak má být, tak si pojďme poslechnout, co nám říkali tenkrát v televizi, protože nevím, buď tenkrát, nebo teď někdo lže, já jenom nevím, kdo, člověče.
3: Americký miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
4: Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. Na dokumenty se teď podívejte spolu s Patrikem Kajzrem.
5: Počítačoví piráti na stránkách DC Leaks zveřejnili více než 2,5 tisíce dokumentů. Jde převážně o e-maily, ale také o projekty různých nevládních organizací, které George Soros podporuje. V roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu vznikla řada projektů, která měla zabránit stranám, které kritizovaly Unii a její imigrační politiku, získat více hlasů. K ovlivňování veřejného mínění chtěli využít i profesionální novináře. Píše to ve svém projektu i organizace EU Observer, propagující dění v Evropské unii.
6: EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy.
5: Soros ovlivňoval veřejné mínění takto. Z jeho nadace šly peníze na projekty v sociálních médiích, využíval právníky i novináře a tyto skupiny měly ovlivnit evropské voliče. Třeba právě na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc dolarů.
7: Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií.
8: Já si myslím, že má dva hlavní cíle. Jeden je vydělávat peníze a další je ovlivňovat politiku.
5: Soros dává peníze i na různé projekty v Česku, a to hlavně právě na propagaci Evropské unie nebo na pomoc menšinám. Před lety tady ale narazil, když chtěl vybudovat otevřenou univerzitu. Tehdejší premiér Václav Klaus byl proti. Soros ho pak nazval tím nejhorším, co stělesňuje západní demokracie.
9: Pan Soros je zlo. A pan Soros cokoliv řekne špatně, co by udělal je špatně.
5: Ale zpět k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorosovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů. Patrik Kajzer, Prima FTV.
1: To byl zlomeček, podle mýho. Toho, na co oni přišli, co od tady narazili, já jsem slyšel úplně jiná čísla. No ale mluvilo se o tom normálně ve veřejných médiích. Představ si to.
0: To víš, no.
1: Byla jiná
0: to
1: doba.
0: Dřív, byla jiná doba, no. Dřív se leco spustilo, přeci i ten dokument o té Ukrajině, jak se kradly ty orgány z těch mrtvol a tak.
1: Jako no natočili Němci, jo.
0: No, tak jako prostě tak je, no. A teďka jako, teď budou tvrdit, jak jako jsou všichni čistí, jak Lilie, jak to není pravda. Tak se tehdy spletli.
1: Počkej, oni neříkají, že to není pravda, oni říkají, že to je ruská propaganda.
0: No, to je ještě lepší. Všechno je špatný. Kdo nesouhlasí s hlavním proudem mainstreamu, tak je propagátor Ruska.
1: No, to tak mají nastavený. Pokud se ti něco nelíbí, tak je to proto, že jsi zasažena ruskou propagandou, kterou navíc ještě šíříš.
0: No, ta mě asi praštila přímo do hlavy teda.
1: Nerouhej se, nebo ti fakt něco přiletí. No. Jak jsme se bavili o tom rozkladu Evropské unie, že se to musí rozpadnout. Budeme chtít od Ukrajiny peníze zpět. Hodně peněz, avizuje šéfka AFD. Nejen zastavení veškeré pomoci Ukrajině, ale i vrácení peněz, které již Berlín Kyjevu poskytl. Požaduje protestní strana Alternativa pro Německo. AFD, která nedávno drtivě vyhrála v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. A celkově v zemi získává rostoucí podporu. Pozici strany o víkendu potvrdila spolušéfka strany Alice Vídelová. Vyzvala také k deportacím ukrajinských mužů v odvodovém věku. Tady pokouším s tím popojet. Tito Ukrajinci se musí vrátit, zejména mladí ukrajinští muži v odvodovém věku, mluvíme o počtech v řádu 100 tisíců. By se měli jednoduše vrátit domů, řekla v sobotu Vídilová v pořadu rakouské stanice AUF 1. Zastavíme také veškeré platby Ukrajině a veškerou podporu války a budeme po Ukrajině požadovat také značné částky zpět, avizovala také Vejdlová. Z její strany přitom nejde o nový požadavek. Už letos v lednu prohlásila, že chce, aby Ukrajina vrátila Německu 70 miliard eur, což je 1,7 bilionu korun, a navíc zaplatila opravu plynovodu Nord Stream, který před ruskou invazí dodával plyn z Ruska do Německa a kvůli jehož zničení Německo stíhá skupinu Ukrajinců. Levný plyn z Ruska od váženého prezidenta Putina. Před několika dny pak mezi Vídilovou a kancléřem Friedrichem Mercem CDU proběhla vypjatá výměna názorů, když spolu šéfka AfD požadovala, aby německá vláda ukončila podporu Kyjeva a zavázala se k mírovým jednáním, tak jako USA s tím, že Německo potřebuje levný plyn z Ruska. Poslanec AfD Jürgen Kögl pak v souvislosti s šéfem Kremlu mluvil o váženém prezidentovi Vladimíru Putinovi, který prý pro NATO nepředstavuje žádné nebezpečí, podotkla stanice Deutsche Welle. Merz požadavky vehementně odmítl. Podporujeme Ukrajinu a budeme ji podporovat i nadále, protože brání i naši svobodu, vzkázal kancléř. Německá vláda podle oficiálních údajů od začátku ruské invaze 24. února 2022 poskytla Ukrajině bilaterální civilní pomoc ve výši více než 43,3 miliardy eur a na nadcházející roky poskytla nebo vyčlenila přibližně 57,6 miliardy eur na vojenskou podporu. Není však zřejmé, jak velkou část této pomoci již Ukrajina reálně dostala. Jak je to s dávkami? V Německu pobírá sociální dávky více než milion Ukrajinců. Je to skutečně neuvěřitelné a z finančního hlediska už to není dlouhodobě udržitelné, prohlásila nyní rovněž Vídilová. Toto tvrzení spolu šéfky AfD se však zdá být značně nadsazené. Německé úřady sice k letošnímu květnu evidovaly 1,17 milionu Ukrajinců, tedy 1 170 000 Ukrajinců. Sociální dávky však podle statistik pobíralo jen 652 800 z nich, včetně dětí. Strana AfD nedávno drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku s 43,8% hlasů. Další vítězství jí průzkumy předpovídají nadcházející víkend v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Celkově tato strana vede i v celostátních průzkumech. Agregovaný Wahltrend, který počítá průměr ze 7 průzkumů z 20. srpna až 8. září, přisuzuje AfD 28% hlasů, za ní následuje CDU-CSU s 20,5% hlasy, procenty, zelení se 14,6%, SPD s 12,7%, přičemž levice s 11,5% je poslední stranou, která překračuje 5% hranici. Tak, to je všechno. To ale budou mít asi hlavu v pejru, protože jsem viděl na mainstreamu, že jim tam přisuzovali, že jsou třetí, jako celostátně. No tady z toho článku vyplývá teda úplně něco jiného.
0: No, já myslím, že už tam mají možná nějakou jako poplášek, že už jako řešej, co bude.
1: Myslíš,
0: no,
1: že už to demokraticky řešej?
0: To je otázka, no, kde budou nějaký první jako řešení. Mě by spíš zajímalo, jak to chce ta Alice z těch Ukrajinců dostat.
1: No, tam za prvé to zastaví, za druhý to to můžou právě pobírat v různých surovinách, že jo? To může být spláceno.
0: Jo, no tak to asi jo, no, ale víš, kolik už tam stojí takhle v řadě těch, kteří to chtějí pobírat v těch surovinách?
1: Už tam dost.
0: No, tak jako Amerika, Velká Británie.
1: Tutti frutti, Arizona, tak počkej.
0: Texas.
1: Já ji fandím, protože minimálně rozkladný prvek, naprosto fantastický, protože náckům by to skřížilo plány, o tom ani potom, jako jo.
0: Jo, určitě. No právě to je to, vlastně jak si představuješ, že se ta Evropská unie rozpadne. Jo, jako jaká je ta představa tvoje o tom, jak se to rozpadne?
1: Moje představa je taková, že nebudou schopni se na ničem domluvit. Tak jako se nedokázali domluvit na prodloužení těch sankcí proti Rusku, tak budou mít čím dál tím větší problém se dohodnout na čemkoliv. A vem si, že kdyby Evropská unie byla oficiálně zrušena, tak se všichni nadechnou a všichni můžou začít fungovat. Myslím teď jako průmysl.
0: No. Jo, já tomu rozumím. No.
1: Takže ono jde o to, aby vlastně se totálně zastavily všechny schopnosti se dohodnout o něčem. No a pak je to jasný. Pak už není co řešit.
0: No, tak jo, tak budeme to pozorovat.
1: To je paráda, ne?
0: No, za mě určitě, jako. Tak už je to neudržitelný takhle samo o sobě, že jo? Ježišmarja.
1: Neudržitelný. Já myslím, že už je to pacoš na přístrojích a ty přístroje začínají selhávat, dochází proud.
0: No, ten brzo taky dojde. No. To je pravda, no. Už ten plyn, že jo, že se vyhrožuje, že v zimě nebude plyn, že nebude čím topit.
1: To nevyhrožuje, to je realita.
0: Jo, no tak já to tak nějak jako tuším, že to
1: je realita. Ale víš, proč je to realita, Míšo?
0: Tak ty zásobníky jsou nějak jako úplně nedoplněný.
1: No to už jenom, to je takhle, to je důsledek toho problému. Kdyby ty zásobníky se chtěly naplnit a bylo je čím naplnit, tak by se dávno naplnili, ale...
0: Ono není čím je naplnit, ano.
1: Dneska stav je takovej, že dneska už není zablokovaný jenom ten Hormuz jako takovej. Oni dokázali zablokovat tu další úžinu.
0: Ano, ano.
1: To je ten něco. Já se snad budu muset na to podívat, abych tady neplásal. Máš to tam někde po ruce, jak se to vyslovuje?
0: Nemám. Nemám, ale můžu to někde najít.
1: Jako. Já právě včera jsem o tom hodně mluvil v pořadu. Takže ten kontrol, ty povstalci, kteří jsou vlastně spojencema IRGC, těch milicí, což jsou iránský vojenské síly. A to znamená, že Irán dneska zablokoval tok zboží okolo světa. Už se dá proplout jenom s tím Suezským průplavem.
0: No a ten brzo jako...
1: A on je mělkej a má malou kapacitu. Tu kapacitu snižují zejména tankery, který prostě... Ten tanker je naložený a má nějaký ponor a on nepropluje. Takže on musí přirazit tam na takový special point před tím... průplavem, tam se vyprázdní do zásobníků, Čili tam to, co veze, tak z něho vypumpujou. On de facto
0: propluje.
1: On propluje, takže nemá takový ponor. A zase ho zase ho natankujou.
0: No to je šílený.
1: Kapacita je maximálně 8 tankerů denně.
0: No tak pak mají být tankery, že jo?
1: Takže oni zastavili rotaci zboží. A teď to ještě chvilku bude mít nějakou dohru, protože rafinerie a tak dále pojedou z něčeho, co mají. A jak to řekl správně Andrej Babiš, ta otázka už dneska nestojí, jako kolik to bude stát. Ale jestli,
0: jestli tam bude vůbec.
1: To je ten problém. Jestli vůbec to tam bude.
0: A to jsem zvědavá. Na koho pak si budou stěžovat? Proč není plyn? Jestli
1: Potom přijdou, budou mačkat čepici a prosit Vladimíra Vladimiroviče, aby to do té trubky, aspoň do té, co funguje, do toho Nord Streamu, aby to pustil pro tu Evropu.
0: No.
1: Budeme to mít výrazně levnější. No a co se týká ropy, no tak to bude přes Slovensko a Maďarsko, ta distribuce. No a to všecko bude záviset na libovůli Vladimíra Vladimiroviče. Takže ne, že oni budou dávat proti Rusku sankce, ale oni budou rychle odblokovávat ty sankce a možná, že to, že se nedohodli na těch sankcích teď momentálně.
0: Tak je první vlaštovka.
1: To může být první jako signál toho, že ty země už to nechtějí podporovat, protože vidí, že budou muset vyjednávat s tím Ruskem o dodávkách. A tady buďme rádi, že ve V4 máme Slovensko, kdy Robert Fico prostě dělá politiku na všechny čtyři strany, jak on říká. No a že využijeme tu pozici Slovenska v náš prospěch. To nám může zachránit, jak se říká, víš co?
0: Pozadí.
1: Nemyslíš prdel?
0: Ne, vůbec ne, bych pozadí. Se nedovolila jo, nic takového říct. Jako.
1: Takže ono je to, jak bych to řekl, je to vlastně jednoduchý. Chtěli izolovat Rusko a sami se dostali do izolace.
0: A víš, jak se tomu říká? Kdo jinému jámu, jámu sám do ní sám.
1: A ne. Kdo jinému jámu, jámu, až se ucho utrhne.
0: Jo.
1: No hele, dáme si jednu debatu.
0: No jsem s tím.
1: Ta debata dneska už je, to video z té debaty už je dneska virální na sítích.
0: Jo, já už asi tuším, co.
1: Dělej to takhle. Musíme si říct, co umí Piráti.
0: Loupit, vraždit.
1: No, Piráti vzešli z Antify. To jsou...
0: Už jenom ten název.
1: No, už Antifa, že jo? Tak Antifa to jsou vyznavači chaosu. Čili to je ta nejhorší verbež, která existuje, protože oni programově jsou založený na destrukci. Jo. A já jsem si toho všiml, že oni jsou trénovaní, že když v nějaké debatě někdo chce vyjádřit pravdu o nich, nebo prostě to, co jim se nelíbí, tak oni do toho furt melou. Melou do toho blbosti, nesmysly a melou a vlastně znemožňují vůbec slyšet, co ten dotyčný říká. Tady musím říct, že prostě Macinka ho tvrdě vyškolil, jo. Tak si to pojďme pustit, protože to je...
7: Vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom dápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamu.
1: Tak, to si zavřem. to vědce, čoče.
10: To vás se jako...
11: Víte, v čem se odlišujeme, pane Hřibe, v jedné věci. Zatímco já jsem 30 let, než jsem šel do politiky, tvrdě pracoval, podnikal. Státu jsme odváděli, státu jsme, nechte mě domluvit, státu, nechte mě domluvit, státu, nechte mě domluvit, nechte mě domluvit.
12: Pane Hřibe, prosím, když budete mluvit jeden přes nebudete se rozumět.
13: Odváděl jste, těžce nemohli. Lidi
12: pane předsedo,
11: budete chvíli mlčet? Budete chvíli mlčet?
13: Vy jste podváděl chvíli mlčet, těžce pane nemocné lidi
11: pane Hřibe,
13: v podvodných šeftech, neetických obchodech s jmenovými buňkami, pane Havlíčku.
12: Pane Havlíčku,
13: vy byste měl chodit
11: můžete
13: kanálem.
11: Chvíli mlčet?
12: Pane
13: vy byste
12: předsedo,
13: měl chodit kanálem. Vy jste podváděl těžce nemocné lidi.
12: Pane předsedo Hřibe, prosím, pojďte zkusit i vy respektovat pravidla té debaty. Pane Havlíčku, vy pojďte prosím.
11: Tak ještě jedno. Zatímco já jsem 30 let tvrdě pracoval, zaměstnával tisíce lidí, odváděl do státního rozpočtu stovky milionů korun. Stovky milionů korun. Vlastnili jsme 70 společností v průmyslu, to jste si zapomněl ověřit. A po 30 letech jsem vstoupil do politiky jako člověk,
12: Počkejte, já jsem vám dala prostor říct svůj názor, nechávám reagovat na Havlíčka. Pane Matinko, prosím, pojďte to zkusit vydržet, děkuju.
1: Takže ještě jednou,
13: protože pojďme, já mluvím pravdu, pane Matinko.
10: Držte hubu, když mluví ostatní, to vás nechovali jako...
12: Pánové,
13: vy se chovejte
10: slušně,
12: pánové.
10: Karel Havlíček dostane slovo, 5 minut vás poslouchá a vy tady furt melete.
12: Pánové, já v tuto chvíli zastavím debatu. Ne, já se nezlobím, ale prosím, pane Hřibe, prosím.
13: Já vidím, že nečekáte, protože skáčete do řeči.
12: Pane Hřibe, prosím. Naposled vás prosím o to žádám. Děkuju. Pane Havlíčku, prosím, dořekněte
11: 30 věc. Let odvádím desítky stovky milionů do státního rozpočtu, tvrdě pracuji a šel jsem do politiky jako zabezpečený člověk. Zatímco vy jste tam šel s holým zadkem, od té doby, co jste tam s celou vaší partou, jste se nasáli na...

0: 30 let odvádím desítky, stovky milionů státního rozpočtu, tvrdě pracuji a šel jsem do politiky jako zabezpečený člověk. Zatímco vy jste tam šel s holým zadkem, od té doby, co jste tam, s celou vaší partou, jste se nasáli na veřejnou sféru, sajete z té veřejné sféry a vy jste ještě nejenom podváděl, vy jste se choval na magistrátu jako podvodník a nekompromisně jste odrbával magistrát, okrádal jste magistrát.
1: Pánové, já se omlouvám, já zvýším hlas. Pane Hřibe, prosím, jestli nebudete respektovat pravidla té debaty, já ji s váma nemůžu v této sestavě v šesti lidech dál vést. Děkuju.
0: Já,
1: pánové, chápu emoce, budou volby, 30 dní do voleb.
2: Co dodat? Já jsem rád, že ho konečně Macinka pojmenoval.
3: Macinka
2: mu říkají drží hubu, protože asi ho nevychovali správně. Havlíček mu řekl, že prostě přišel s holou prdelí a kde můžou tam ukradnout, co se dá, co není přivařený,
3: vysávají to tu
2: vyhulený palice, rozumíš? A tenhle ten dobytek tady bude kritizovat někoho druhýho, který aspoň tady zaplatil nějaký prostě obrovský peníze na daních a tak dále, a tak dále. A šmejd se nenechá umlčet, jakýmkoliv způsobem ho nelze zastavit, protože on furt do toho musel mlít, ale pozor, to byly věci, které jsou žalovatelné. Proč na ní Havlíček nepodá trestní oznámení, že veřejně lhal, že on něco ukrát a já nevím, co všechno. Jestli ten Havlíček, já vím, že se s tím nechcou mazat, ale oni by je měli zaměstnat tím, aby chodili po policajtech, a vysvětlovali, co kde řekli. A dokud tohle to neudělají, tak oni vždycky budou do těch debat vnášet tyhle ty hejty svoje, pomluvy, nálepky, nepravdivý nějaký obvinění. Prostě teď mu to Macinka řekl natvrdo a teď je zapotřebí, aby je prostě vždycky po té debatě, aby šel trestňák, co tam ten Hřib všechno jakoby tomu Havlíčkovi řekl, co není z toho pravda. Protože pokud to ten Havlíček neudělá, tak to asi pravda je.
3: No, to by se dalo taky takhle pojmout.
2: Je to logický, ne? A oni jsou schopni s tím ještě pracovat a řeknou, no, kdyby si byl Havlíček jistý, tak na mě podá trestní oznámení. Proč na mě nepodal trestní oznámení? No, protože ví, že to je pravda. To je pravda.
3: Je to hrozný. Je to fakt hrozný.
2: Tady by to chtělo, víš, toho, jak moc se to jmenovalo, ten, jak ty karty vydával, ten strategická strategická komunikace.
3: Foltín, strategická komunikace.
2: Stratkom, takový ten divný člověk. Jak říkal Babiš, tak je divný člověk, co nás stál 170 milionů.
3: On je divný.
2: No, on je divný.
3: On je divný.
2: Vy v Praze máte velkou zkušenost s pirátama?
3: Jo, já dneska, když jsem projížděla, jsem si jako říkala, tyjo, normálně to není možný. On jede v protisměru po cyklistický stezce. A ono to jde, jo. Takovýhle cyklostezky u nás máme.
2: Jako v protisměru, jo?
3: Ano. Ano, máš jí po pravý ruce, tu cyklostezku, a ten cyklotista jede po té pravý straně proti tobě.
2: To je boží.
3: No, to je úplně prostě jako... A dneska jsem se taky jednou vychutnala v italský. Prostě ne. Prostě jedu u kraje chodník, u kraje silnice. Prostě neuhnu. Je šílený, vyjel na chodník.
2: Na kraji silnice stalo se bezpráví.
3: No, to se stalo, to je pravda.
2: To Míša o smrti cyklisty vypráví.
3: Ty člověče, ty jsi se dal na poezii, no to je konec.
2: Já to budu si nějak sepsat. Ale mě to vždycky napadá těsně, než usnu, takže v tom je to nebezpečí.
3: Aha, no to nevím.
2: Ještě si pustíme jednu debatu, která právě souvisí s tím, že ta slavná opozice nejenom, že lže přímo do očí, ale ještě si vymýšlí spoustu čísel, jo. No a to by nebyl Miroslav Ševčík, aby si toho, že mají vylhané čísla, tak aby si toho nevšim, že? Zrovna on. Tak pojďme na to.
4: To jste řekla.
5: Třetí nejrychlejší zadlužující ekonomika.
4: Třetí, tak třeba tak Německo z čtvrtletí, když jste končili vy do teďka, tak se zvýšilo zadlužení o 0,9% ve vztahu HDP. U nás kleslo, jo? Pokud je Belgie, tak se zvýšilo zadlužení o 1,2%. Kdybyste chtěla se podívat třeba na Francii, tak to je 2%. Na Itálii, kdybyste se chtěla podívat, tak je to 1,8%. Kdybyste chtěla Rakousko, tak je to 2%. A kdybyste chtěla Finsko, tak je to 1,2% nárůst. U nás došlo k poklesu v tomhle čtvrtletí, které je naposledy vykazováno. Neříkejte takové blbosti tady těm lidem, protože mě donutíte, abych si chystal ty čísla pořádně a vždycky vám to tady omlátím po hlavě. Paní kolegyně, prosím.
2: Nutíte mě k tomu,
3: ty tam stojí ta blbka. Abych si ty čísla chystal pořádně a omlátím vám to tady po hlavu.
2: Ano, a omlátí to po hlavu. A ty tam blbka stojí, rozumíš, a není schopna ani píp, protože ji nachytal se staženýma kalhotkama, jak se říká, že jo? Jak se to říká? Říká se to tak, ne?
3: No, ono se říká se staženýma kalhotama, ale tak.
2: On měla šaty vzal červený.
3: No, tak to je blbý, no.
2: Tak jediný, co si mohla stáhnout, tak možná šálu do očí, ale... Tak, teď si dáme ještě na dobrou noc, tak si dáme jeden článek. Summit BRICSu jednoznačně potvrdil jednotu mezi lídry, rozpracovanost obrovského množství projektů, které jaksi garantují značné rozvojové trajektorie v mnoha odvětvích. Jednoznačně to potvrzuje, že hodnotový svět BRICSu je někde úplně jinde než upadajícího kolektivního západu a že víceméně to bude BRICS, který převezme tu planetární většinovou tvorbu HDP, protože v těch zemích BRICSu extrémním způsobem rostou ekonomiky. A naši puňkové, poskoci, lokajové západu a ksi vymýšleči všemožných zkazek na chtěné propagandistické téma, tak vymýšlí něco, jak by to aspoň schodili, jo. Tak já přečtu článek, který si mi poslala.
3: Ano.
2: Putin při focení na summitu hledal lepší místo, pak zavrávoral. Společné focení účastníků summitu skupiny zemí BRICS v Novém Dýlí v Indii provázely rozpačité momenty. Ruský prezident Vladimír Putin se nejprve snažil dostat do prostřed snímku a když jej následně jeho indický protěšek Narendra Modi přitáhl za ruku, šéf Kremlu lehce zavrávoral, než znovu našel balanc. Videozáběry, které původně odvysílala ruská státní televize, vzbudily pozornost i na sociálních sítích.
3: Putin. Já jsem to viděla. Já jsem se na to speciálně podívala.
2: Putin se evidentně snažil dostat do středu záběru. A vypadal znatelně nesvůj z představy, že skončí vedle iránského prezidenta Masuda Pazeškiána. Ani se na svého blízkého spojence nepodíval. Popsal například na síti X kanál, jo, kanál Nexta, který záběry rovněž zveřejnil. Šéf Kremlu se tak k iránskému prezidentovi otočil zády, přešel na druhý konec pódia, kde se objal s jeho africkým prezidentem Cyrilem Ramaphosou. Nakonec se strategické místo uprostřed podařilo zajistit, ale ne bez dramatu. Modi Putina zatáhl za ruku, což způsobilo, že Putin zakopl a málem ztratil rovnováhu. Popsala pak Nexta moment těsně předtím, než šéf Kremlu na společné fotce skončil mezi egyptským prezidentem Abdelem Fatahem Sísím a Módím, který z druhé strany držel za ruku čínského prezidenta Xi Jinpinga. Skupinu BRICS tvoří Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Irán, Rusko, Saudská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty. Summit v Novém Dýlí se konal 12. a 13. září. Podle tvrzení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, na něm lídři Číny a Indie ruskému prezidentovi nabídli pomoc s ukončením války na Ukrajině, kterou Moskva svou invazí před několika lety rozpoutala. To je všechno.
3: No, to je všechno. To je, proto jsem ti to posílala.
2: Ne, to je všechno, oni, jako, rozumíš? Jako nic tam nedohodli.
3: Já vím, oni tomu...
2: Nic přesně, tam nedohodli.
3: Oni ten článek ani nebyl o tom, že by tam něco dohodli nebo nedohodli. Oni museli přiznat, že ten BRICS byl, protože už je to tak neudržitelný, že oni musí o tom mluvit. Ale tak to aspoň jako zdehonestujou. A já jsem se schválně na to video dívala dvakrát, no. Protože jsem si říkala, já na to se sakra musím přijít, jako co tam dělají. Tak prostě se tam jenom tak špičkovali, kdo si kam stoupne. Je pravda, že ten Modi toho Putina za tu ruku vzal, ale to jenom z toho důvodu, aby ho přitáhl k sobě blíž, jo. Ale on fakt nezakop, jo.
2: No ne, počkej, oni ty kluci se mají tak, jako oni se tak, jak bych to
3: oni
2: řekl.
3: Oni se špičkujou.
2: Ne, to si pleteš. Ne, to si pleteš.
3: My jako kamarádi.
2: Oni se, ne. Oni se vlastně nenávidějí. Chápeš? Pak se držej za ruce.
3: Jo, dobře, no. Tak
2: založili komunitu LGBTQ+. Proto se držej za ruce. Chápeš? Ne, začali jo, vyznávat evropské hodnoty.
3: No to jo, ty určitě. Jako. Ať si to, víš co, ať si to každej pustí a ať se na to podívají jako... Ne, já jsem říkal, ne, tohle si fakt pustím, ať vidím, jako o čem tady jde řeč.
2: A důležitý bylo, že se k tomu Iráncovi otočil zády. Jako,
3: ano, to, ano.
2: To,
3: ano.
2: Oni musí vykřesat ze všeho aspoň jiskřičku naděje.
3: Tam, když vezmeš ten článek, tak to je opravdu jedna perla vedle druhý.
2: To je prostě bahno. No. Novinářský. Ale důležité je, že celý svět se dozvěděl díky Martinovi Dohnalovi, že se Rusko otočilo zády k Iránu.
3: Mm-hmm.
2: Už nejsou spojenci. Jo. Protože Putin se k němu otočil zády. No, Martin Dohnal v zahraniční redakci deníku Právo působí od roku 2016. Věnuje se zejména dění ve Spojených státech amerických. Je to vidět, z toho článku to úplně čiší.
3: Z toho článku to normálně úplně jako sála. Martin Dohnal, to je prostě, to je dárek.
2: No jinak, kdyby si chtěla jako v Iránu cestovat letadlem, jo,
3: No, to radši nedělej, prosím.
2: To nedělej, tady píšou, člověče, že cestující v Iránu dvakrát neodletěli. Na potřetí se letadlo začalo rozpadat. Nervy drásející okamžiky zažili v pondělí cestující v letadle mezi iránskými městy Mashhad a Kermanshah, když stroj Boeing 737 tamních aerolinek upadlo, co? To je americký výrobce. Pozor.
3: No to je v pořádku, že je to americký
2: krátce výrobce. Krátce po startu praskla pneumatika.
3: Praskla, ale oni
2: rozpadající musí se letadlo mělo ano. Prasklou gumu, rozumíš? To je novina, syna. Já ti řeknu, kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. A víš, kdo napsal ten článek? Nějaký Martin
3: Duhl. S tím letadlem?
2: No jasně.
3: No, vidíš.
2: O rozpadajícím se Boeingu.
3: Ten člověk, jako ten tam bude jako placený zlatem v té redakci.
2: No prasklou pneumatiku. Normálně letadlo chtělo vzít tomu, tam měl prasklou gumu. Já bych něco řekl, jo, ale...
3: No tak to řekni.
2: Já si myslím, že panu Dohnalovi staršímu taky praskla guma. Před pár lety.
3: Bože. No nic, no, jako jo. A takhle si tu žijem, no.
2: No tak jo, tak. Co naděláš, tak no. Čas se nachýlil, máme za 3 minuty celá.
3: No, tak to nám to zase teda dneska uteklo, co?
2: To jo.
3: No tak vidíme, no, jak se to bude vyvíjet dál.
2: No, bude se vyvíjet dobře. Víš?
3: No to, v to doufám, nebo jsem o tom přesvědčená, jako.
2: Bude se to vyvíjet dobře, protože... Protože svět se vydal správným směrem, tak bych to řekl. A já jsem rád, že my, Česká republika, Slovensko, takže Československo, že jsme ti, kteří se budeme významnou měrou podílet na nejenom rozpadajícím se iránském letadle, kterým praskla guma, ale že se budeme podílet také velkou měrou na rozpadnutí Evropské unie, kde už prostě kdejaká guma se snažila rozhodnout o válce a ještě se to těm gumám nepodařilo. Tak.
3: Což je dobře.
2: Asi tak nějak. No nic, píšu, no, tak pojď se rozloučit, no.
3: No, tak jako jo, tak přátelé, tak přeji vám nadcházející krásné dny. Počasí má být ještě tak jako pořád kolem 20 stupňů. Pozor na občasné ranní mlhy. Dneska jich teda bylo tam tím směrem k Litoměřicům hodně, tak bacha na ně. Mějte se všichni moc krásně, berte to všechno s nadhledem, hlavně se z toho nezblázněte.
2: Teď protože... jsem se teda, upřímně.
3: Čekal, že řeknu něco jiného? No to taky ne, to taky nedělejte. Užívejte si sluníčka, užívejte si krásného září. A zachovejte nám přízeň, těším se na příští týden v úterý, loučím se s vámi se všemi a loučím se i s tebou, Petře.
2: Děkuju, že jsi se tak krásně rozloučila a že jsi taky na mě myslela, že mi přeješ to klidný stáří. Takže jsem rád, že jsi dneska opět byla se mnou, že jsme tady v dobré náladě probrali velice vážná témata. No, budu se těšit s tebou za týden a pochopitelně s ostatními posluchači v pátek s Jirkou. No a držme si palce, protože je to jízda. No a těch věcí se děje tolik, že je dobré se v tom fakt si umět zorientovat a vyzobat si to, co do sebe zapadá, a nechat stranou to, co je vymyšlené, a to do sebe nezapadá. Mějte se krásně, řadu věcí si můžete dohledat a my se s vámi rozloučíme jednou písničkou a potom předáme Jardovi. Takže od mikrofonu společně s mým hostem Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost.

Se programa na Inés.

podnik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nudě s Bohem.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

Chtěla bych vám, pánům, něco říct, křičet na vás z duše plných plic. Navzdor vašim sebestředním

0: holečky, ať kluky střílejí.
1: Naří se plazí sněhem, zavádí, ne, nikdy nedá, on si myslí.
2: Ne,

Oděvs. Řekněme, lidi, co chceme vyhrát, když ticho po výbuchu je jedinej hit parády. Hraj to zas pomaloučku, dokud smrt neroztáčí svůj prst.

0: Posunuli jsme se do druhé části pořadu za 5:12 a já už v tuto chvíli přivítám naše další hosty. Jindřich Reichl, předseda PRO. Dobrý den.
1: Děkuji moc za pozvání a přeji všem divákům televize Nova hezký den.
0: A diskutovat bude se spolupředsedkyní strany Zelených s Gabrielou Svárovskou. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, opravdu koalice funguje, vztahy v ní fungují tak dobře, jak popisoval Andrej Babiš, navzdory tomu, že vlastně je řada věcí a není to poprvé, co asi zřejmě nesouhlasí úplně s vystupováním některých svých koaličních partnerů?
1: Já myslím, že funguje výborně. Z mého pohledu jsme tam tři partneři. Každý samozřejmě má trošku jiné programové priority, na něco máme jiné názory, ale z mého pohledu zatím vše probíhá v rámci standardní konstruktivní diskuze. Teď třeba ohledně rozpočtu jsme měli opravdu dlouhou debatu, jak s panem premiérem, tak s paní ministryní financí, ale to je podle mého názoru logické. Kdybychom měli všichni stejné názory, tak jsme všichni v jedné straně a nikoliv ve třech. Takže z mého pohledu se tady jedná o naprosto standardně fungující model a nevidíte v podstatě žádné přestřelky na veřejnosti a velmi konstruktivní debatu ku prospěchu našich občanů, protože to je samozřejmě náš cíl.
0: K tomu rozpočtu o tom budeme hovořit za malou chvíli. Zeptám se ještě vlastně na ten případ, který se ukázal minulý týden. Ministr zahraničí poskytuje rozhovor vlastně v nějakých pochybných prostorech vlastně jako muži, který mu lhal, z toho rozhovoru neodchází. Vám to nepřišlo za čáru? Nebylo to třeba, nemá třeba i opozice tak trochu pravdu, že vlastně toto je nějakým způsobem určitě riziko, které nemusel podstupovat?
1: Pro mě je tohle netéma. Opravdu. Já myslím, že my se neustále, já to kritizuju dlouhodobě, my poslední půl roku, když se podíváte na televizní debaty, tak jsme se bavili o tom, kdo pojede do Ankary, jestli je tady střet zájmů, jakým způsobem budeme prostě řešit tady nějaké konflikty mezi prezidentem a vládou, ale z mého pohledu to jsou věci, které nemají žádný vliv na život běžných občanů. Já se na politiku dívám jako na službu pro naše lidi a každý krok, který dělám, tak prostě vždy si vidím tou optikou, co to přinese do běžného života našich lidí. A tohle za měsíc bude prostě pěna dní, na kterou všichni zapomenou. Já bych opravdu velmi rád přesunul vždy ty televizní debaty, ta témata na ekonomiku, na naši strategii suverenitu v rámci Evropy, na svobodu názorového projevu a věci, které skutečně samozřejmě bezpečnost, věci, které ovlivňují ten život, protože z mého pohledu to nejdůležitější je dnes peněženka, kdy třetina lidí neušetří z výplaty ani korunu a 19% žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. To jsou pro mě témata, která bych chtěl řešit.
0: Paní předsedkyně, souhlasit s tím?
2: Netéma, zajímavé, jak si pan Reichl osvojil klausovský slovník.
1: Já jsem
2: zaujalo.
1: Vždycky byl velký obdivovatel.
2: Já bych k tomu chtěla říct, že se ukázalo, že Petr Macinka skutečně nemá soudnost jít v pozici vicepremiéra chráněné osoby do neznámého prostředí s neznámými maskovanými lidmi. To je výsměch a je to podle mě z toho jeho statusu chráněné osoby vyplývá i určitá povinnost, protože ochranná služba policie České republiky má nějaké povinnosti vůči němu, má povinnosti vyplývající ze zákona a on jim tímhletím opravdu tady napomáhá. Nakonec to byl vtip, ale příště by to vtip být nemusel, takže si myslím, že to vlastně není taková legrace, jak se koaliční partneři snaží předstírat.
0: On argumentoval tím, že v kapse nosí od prosince takové tlačítko, které kdyby v případě nouze zmáčknou, že by se začaly dít věci.
2: Ano, tak může chodit jenom s tlačítkem a nemusí mít tedy vůbec ty policisty kolem sebe. To je přece několika stupňová ochrana. A jestli se tady pan Macinka snaží jako lidem tímhle lidovým způsobem interpretovat, jak má fungovat vlastně ochrana té chráněné osoby, tak se netrefil. Ještě k těm vztahům ke koalici bych ráda řekla, že se ukazuje, že zkrátka ty vztahy jsou harmonické proto, protože hnutí ANO prosadí všechno, co potřebuje. A ty koaliční strany nemají tedy mnoho prostoru. Máme tam pravicové motoristy sobě, kteří spolkli ten masivní dluh. Máme tam lidi, kteří demonstrovali ještě před lety na Václavském náměstí proti bídě a dneska jim nevadí snižování podpory v nezaměstnanosti. Takže si myslím, že to je Andrej Babiš, kdo určuje agendu dne a ti ostatní nemají mnoho prostoru se proti tomu vymezit.
0: Pane předsedo, je to tak, protože vlastně už jenom to, že koaliční partneři byli minulý týden v pondělí překvapeni. Jak vypadá návrh státního rozpočtu, respektive jakým schodkem ho předsedkyně financí navrhuje. Není to tak trochu pravda?
1: Já myslím, že jsme úplně překvapení nebyli. Mě baví, když paní Svárovská nám tady říká, jak
0: pan předseda Okamura říkal, že se to dozvěděl až pondělí.
1: Do té kuchyně, kde ještě v životě nebyla, takže z mého pohledu je to opravdu opravdu směšné, aby nás hodnotila. Podle mého názoru skutečně není vůbec pravdou, že si ANO prosadí všechno. Naopak, my za SPD musím říct, že jsme prosadili celou řadu věcí a celou řadu věcí také na ně budeme tlačit zcela jednoznačně. Na druhou stranu je potřeba vycházet z reality a to jsou demokratické volby v říjnu loňského roku, kde hnutí ANO dostalo 80 mandátů, my 15 a z toho prostě musíme vycházet. Nemůžeme říkat my půlku a vy půlku. To je logická věc a podle mého názoru takhle by to mělo fungovat. To znamená, to nejsilnější slovo má hnutí ANO v rámci té koalice, ale určitě to není tak, že my bychom tam byli nějaké páté kolo úvozu, které pro všechno zvedá ruku. Já jsem zcela jednoznačně přesvědčen, že když už jsme se bavili o té podpoře nezaměstnanosti, že tam budou na tom ještě velké debaty a samozřejmě i ohledně toho státního rozpočtu, kde my jsme přišli s naprosto konkrétními návrhy, jak ten rozpočet upravit, takže se k tomu také ještě dostaneme. Takže určitě to není tak, že by si to Andrej Babiš válcoval. Možná to mediálně tak může vypadat, protože on má samozřejmě ten dosah nejvyšší, ale já za sebe tvrdím, že tomu tak není a mohl bych dát tady celou řadu příkladů.
0: Jaká je tedy ta hranice, přes kterou už byste vy nešli, pro co byste nezvedli ruku?
1: Já jsem moc rád za tuhle otázku, protože pro mě to číslo není podstatné. Pro mě je klíčová struktura toho rozpočtu. Víte, já to převedu na klasickou rodinu. Když si půjčíte 500 tisíc korun na zájezd na dovolenou a za 14 dní je utratíte, tak to není dobrá půjčka. Když si půjčíte 5 milionů na rozvoj vašeho podnikání s tím, že víte, že budete v příštích letech vydělávat 3 miliony ročně, tak to je dobrá půjčka.
0: Nicméně ekonomové tvrdí, že právě to se teď děje. Že vlastně si půjčuje stát na svůj vlastní provoz.
1: Proto jenom chci říct, že ty moje připomínky, které já jsem měl vůči tomu rozpočtu, se netýkaly ani tak toho konečného čísla. Já bych byl klidně ochotný se podepsat i pod vyšší schodek, pokud bych tam viděl jednoznačné prorůstové pro investiční tendence. Takže z mého pohledu jde daleko víc o tu strukturu, abychom v tom roce 2028-2029 byli schopni ten schodek snižovat a nikoliv o to konkrétní číslo. Já se vždy inspiruji modelem zemí, kde to funguje. Mým vzorem je Irsko, kde je v tuto chvíli velmi naopak nízká daň, 12,5% korporátní daň, ale hospodářský růst 12,2% ročně, to je více než Čína, více než Indie. A zároveň mají přebytkový rozpočet. To znamená, je nezbytné tu ekonomiku nastartovat, vytvořit tady pro podnikatelské prostředí a v tu chvíli samozřejmě může začít teprve ten stát fungovat. Je to stejné, jako když máte v autě plyn a brzdu. Nejdřív musíte na plyn, pak na brzdu. Jakmile šlápnete nejdřív na brzdu, nerozjedete se. Takže z mého pohledu ta struktura toho rozpočtu, tak abych se nám vrátili ty investice, já vždycky každý výdaj vnímám jako investici, nikoliv jako jenom prosté vyhození peněz, tak to je pro mě mnohem důležitější, než jestli to bude 389, 359, nebo jaké to bude číslo v tom konečném účtování.
0: Obejde se vláda bez nutnosti zvyšovat daně, tak aby vlastně dostála, řekněme, i programovému prohlášení a podobně?
2: To je důležitá otázka, na kterou hned odpovím, ještě k té kuchyni, jak zmiňoval pan Rajchl, ve které jsem možná na rozdíl od něj byla. Připomnělo mi to, jak pan premiér říkal, že kdybyste láskavě počkal, až domluvím, jak premiér říkal, že Václav Havel byl příznivcem většinové vlády, jak on si vždycky dokáže nějakou tu svoji tezi celkem živě podsunout do nějakého výroku. Bylo to přesně tak, že ODS a ČSSD se snažili zvrátit ten volební systém ve prospěch většinového, aby si zajistili tedy větší volební zisky a Václav Havel byl tím, kdo to napadl u ústavního soudu a napadl to úspěšně. Tak to je jenom ta korekce. Andrej Babiš podle mého názoru opravdu válcuje tu vládní koalici, je nadále ve střetu zájmu, pobírá dotace vyplacené českým státním rozpočtem, které Evropská unie neproplácí. Čili tady už máme jednu takovou poměrně solidní díru, kterou nám z toho rozpočtu odtékají peníze, které Evropská unie neproplatí, dokud premiér Babiš skutečně nevyřeší svůj střet zájmu.
0: Odpověď na tu otázku, zda se obejde bez zvyšování daní, pokud
2: vlastně
0: se zaměří
2: řeknu,
0: na toto.
2: Ucpat díry, určitě zrušit všechny výjimky pro nejbohatší, které minulé vlády přijímaly jedna i druhá, například zrušení daně ze superhrubé mzdy sborem, které jako zvýšilo vlastně příjmy těm spíše těm vysokopříjmovým a těm nízkopříjmovým, tu jejich situaci zhoršilo. To byla koalice ODS, ANO, myslím si, že SPD. SPD to také podpořila. Výjimky ze zdanění z kapitálových příjmů na sklonku minulého období, takřka celá vládní koalice až na jednoho poslance STAN a také poslanci opozice. Čili já tady jenom s údivem poslouchám, že vzorem pro pana Rajchla je nízká korporátní daň. Já myslela, že jste příznivcem zdanění zahraničních korporací.
1: Ano.
2: To se vylučuje, protože přesně ty vysoké příjmy irské, ten daňový dumping, který v tomto směru Irsko provozuje, především vůči těm velkým technologickým platformám, které jsou nedostatečně zdaněné na půdě Evropské unie, tak tam se to právě projevuje. V České republice ano, korporátní daň podle vládního prohlášení skutečně preference nižších příjmů, to znamená, ti nejbohatší budou dále bohatnout a ti chudší budou stále chudnout. Já bych chtěla říct, že prostě český daňový systém, a teď konečně odpusťte se, vracím k té otázce, kterou jste položila, český daňový systém zvýhodňuje velký majetek a největší firmy. Lhostejno, jestli zahraniční nebo domácí, Agrofert má pobočky v 21 zemích světa, to je stejná úroveň jako zahraniční korporace. A já prostě kritizovala jsem to, jak minulá vláda nechala dopadnout energetickou krizi na pracující a domácnosti, a nevidím vůbec žádnou snahu na straně stávající vládní koalice tohleto napravit.
0: Bude muset vláda, nebo respektive vy byste byli třeba, bylo by pro vás přípustné zvednout ruku pro zvyšování některých daní, protože teď už opatrně Alena Schillerová o některých, tedy spotřebních, o vlastně daních z neřestí hovoří.
1: Já jenom si dovolím krátce zareagovat. Tady jsme zase slyšeli klasicky prostě zelené piráty. Nejdřív, jak si EU nám nebude něco proplácet. No samozřejmě, protože byste to tam udali. To je úplně fantazie, jak si udávat vlastní firmy, to je paráda. Druhá věc je, že jsme tady slyšeli místo daní prostě opět politiku antibabiš, nic jiného. A třetí, samozřejmě nejbohatší lidé, pokud je budete ty české občany, ty české kapitány průmyslu zdaňovat, tak oni odsud odejdou. To je naprosto jednoduchá věc. Ale když už jsme se bavili,
0: já jsem velmi rád,
1: že tady padlo to, že v podstatě ta minulá vláda skutečně způsobila to, že ti nejchudší lidé na tom byli nejhůř. Obyčejní lidé na tom byli nejhůř. Tohle je naprosto klíčová tabulka. Kumulovaná inflace versus růsty platů ve státní sféře a růsty mest ve soukromé sféře. A tady vidíte, že obyčejní lidé přišli v reálných mzdách o 14% ve státním sektoru a o 12% v soukromém sektoru za 4 roky. To je vizitka té minulé vlády. Takže co se týče řešení, protože to je nejdůležitější v tuto chvíli, my jsme přesvědčeni, že na té příjmové straně ohledně těch daní, a to je právě to, co paní kolegyně bohužel nechápe, že se nevylučuje nízká korporátní daň s tím jaksi zdaněním těch největších nadnárodních korporací, protože lze zavést takzvané sektorové daně. Sektorová daň například pro banky ve výši 1% z objemu aktiv, případně, jako to má švédský model, z úrokové sazby. To je věc, která je naprosto běžná a musím říct, že to má Švédsko, má to Španělsko, má to Maďarsko, Rumunsko, tak, Slovensko.
0: Znova u té vyjednávací pozice koaličních partnerů. Proč to by toto přes musí?
1: Jistě, že já jsem přesvědčen, já už jsem se o tom bavil s paní,
0: ministryní
1: financí, takže z mého pohledu je to věc, která je mnoha zemích Evropské unie naprosto běžná, získá nám to desítky miliard korun do státního rozpočtu, aniž by to jakkoliv bolelo naše občany.
0: Druhá věc je, na kterým se třeba budete trvat v rámci toho vyjednávání podobě státního
1: ano,
0: rozpočtu.
1: Ale to samozřejmě je až na ten rok 2028, protože teď se to legislativně nestihne. Druhá je sektorová daň pro výrobce a dodavatele zbraní. Klasický windfall tax, protože zatímco naši občané přišli o 15% na reálných mzdách, tak banky zvýšily svoje zisky o 100% a zbrojaři o 1000%. A je prostě nezbytné, aby ty váhy placení daní se tomu odpovídaly. Prostě nemůžeme dál sahat do kapes obyčejných lidí, jako to dělala ta předchozí vláda, když jim rušila školkovné, když jim rušila slevu na manžela. Oni připravili tou svojí konsolidací běžnou rodinu, standardní rodinu o 135 000 korun.

0: za tu svoji dobu, za ty 4 roky. A samozřejmě poslední je ta dorovnávací a digitální daň na ty velké technologické korporace, o kterých už tady byla řeč, protože je prostě nemožné, aby tady společnosti jako Google platili 18 milionů korun na daních. To není možné. To znamená, já jsem připraven podpořit cokoliv, co vyrovná, nebo respektive možná zavře ty nůžky, které tady se otevřely za poslední 4 roky mezi těmi nadnárodními korporacemi, na které ta předchozí vláda vůbec nesáhla. Vůbec. Ani korunu jim nesebrala. Zatímco u našich občanů jim zvyšila daně z nemovitosti, zvýšila jim prostě mnoho a mnoho dalších věcí, zrušila jim, snížila valorizaci důchodcům a tak dále a tak dále. To znamená, my budeme zcela jednoznačně, myslím si, že se na to díváme všichni stejně. Když jsem byl nedávno v debatě s panem kolegou Pražákem z ANO, tak jsme se shodli na tom, že nebudeme v žádném případě zvyšovat daně, které by se dotkly běžných lidí. Musíme zvyšovat daně, které se dotknou těch velkých nadnárodních korporací, které tady prostě v tuto chvíli neplatí férovou část do státního rozpočtu.
1: Pane předsedo, rok 2028, není to pozdě, co se týče, řekněme, fází jednoho volebního období?
0: Je, ale rychleji to neuděláte. Prostě ta situace je taková, že běžný legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců, pokud vám to ještě nevrátí senát nebo prezident. To jest, prostě nelze to dělat. My jsme přijímali ty zákony, bohužel opozice velmi často obstruovala, prodlužovala ta jednání a já bych byl velmi rád, aby to začalo rychleji. Navrhoval jsem to neustále, ale z mého pohledu jsou to věci, které prostě pro ten rok 2028 by měly být přijaty. A za stranu pro je to součást našeho programu od počátku vzniku naší strany. Protože my jsme přesvědčeni, že se tady dá sestavit vyrovnaný rozpočet, ale musí se sáhnout do těchto velkých korporací a k tomu je nezbytná jediná věc. Odvaha se proti ním postavit.
1: Podzimní volby budou naším dalším tématem v druhé části, paní předsedkyně. Čím to, že vlastně strana zelených dlouhodobě, opravdu to není vlastně jako záležitost několika posledních let, by se ve volbách bez partnera neobešla, aby uspěla ve většině. Myslíte
2: teď vlastně si komunální volby?
1: Myslím, komunální volby jsou specifické, ale myslím teď vlastně volby obecně, když se podíváme na vaše preference.
2: Ano, je to samozřejmě v české politice významně otázka finanční. To znamená, pokud nemáte dostatečné příjmy do stranické kasy od sponzorů, těžko uděláte kampaň. Kampaně dneska v dnešní době jsou opravdu velkoformátové z mnoha billboardy, které stojí spoustu peněz a takhle my zkrátka politiku neděláme. Naše financování je založeno na členských příspěvcích a příspěvcích od menších dárců.
1: Systém dárců, ano.
2: Chtěla bych říct, že nám členstvo neklesá, ale stoupá. Od té doby, co jsme se vrátili do sněmovny, tak nám přibylo několik desítek členů a ten trend je tady setrvalý, je pozitivní. V několika místech v tom komunálu jsme tou vůdčí stranou, jsme tím, kdo ostatní subjekty zve na ty kandidátky. V Brně máme aktuálně 3 starostky, máme celkem 135 zastupitelek a zastupitelů po celé republice, takže si myslím, že v tom komunálu je právě ta síla zelených, kterou předpokládám, že obhájíme a doufám, že i posílíme, protože myslím, že lidé zvlášť po tom posledním suchém létě vidí, jak strašně důležité je hospodaření třeba s dešťovou vodou ve městě, jak důležité je dostupné pořádné bydlení, kde se dá přežít i v letních horkách, jak důležitý je veřejný prostor, stromy ve městě, dostupné školy a školky, dostupné veřejné služby. Tohle jsou všechno věci, o které se naši lidé v komunálu starají a jsou to i lidé, kteří v těch profesích působí jako učitelé, jako ochránci přírody, jako farmáři a farmářky. Takže já věřím, že ta spolupráce, kterou jsme uzavřeli například v Praze s městskou stranou Praha Soby, že bude úspěšná a že potom, co jsme se vrátili v loňském roce do sněmovny, tak se vrátíme nejméně se dvěma zastupiteli i na pražský magistrát.
1: Myslíte si, že Praha Soby, že by mohla být potom třeba i součástí vlastně třeba nové koalice? Potom, co jsme viděli v minulém volebním období, jak vůbec opravdu, za jakých porodních problémů vznikala?
2: Záleží opravdu na těch výsledcích voleb, ale myslím si, že například i Pirátská strana po té současné zkušenosti v té stávající koalici v Praze nemůže být spokojená s tím, co se jí dařilo prosadit ze svého volebního programu, protože z mého hlediska, z hlediska Pražanky, to končící volební období pražského magistrátu bylo spíše stagnací.
1: Pane předsedo, co se týče ambicí hnutí pro, jaké jsou a kde je ta hranice, kdy vy byste si řekl, že tady jsme se lhali?
0: Jsou vysoké. Já jenom se krátce vyjádřím k tomu, k té reportáži, protože já jsem se tady nad tím pousmíval. Tam skutečně podle mého názoru nebyla pravda vůbec nic. My jsme nestratili žádné členy, naopak.

0: Od té doby, co jsem vstoupil do poslanecké sněmovny, tak máme asi o 50% nárůst členské základny, poměrně razantní, protože lidé pochopili, že ty nálepky, které nám byly dávány, zejména tady mě, že jsou absolutně mylné, směšné a trapné. Druhá věc je, že jsme tady jaksi radikální extrémní pravice. Já nevím, jestli chtít mír, chtít zrušit Green Deal, dělat něco s migrací a nechtít euro, jestli je to radikální extrémní pravice. Podle mě to je zdravý rozum. Podle mě, co je radikální, je naopak to, abychom přišli o naši vlastní měnu, aby tady vznikly Spojené státy evropské, abychom si zrušili právo veta, abychom si tady ničili politiku tou nesmyslnou zelenou dohodou, nechali se dál okrádat ze strany Evropské unie, kdy tady třeba my platíme nejvíce na hlavu z celé Evropy, 7 000 korun v rámci emisních povolenek.
1: Pane, takže můžeme na ty vaše ambice.
0: Velmi rád, ale jenom chci říct, že skutečně, jak si to, a to je podle mého názoru velmi důležité, že to vnímání veřejnosti podle mě extrém je tohleto, jo, a ne to, že my chceme mít.
1: Zároveň vlastně jakoby jste normálně politický subjekt, který teda má to štěstí v dnešní době, kdy ostatním stranám a hnutím většinou členové a podporovatelé ubývají, protože lidé ztrácí zájem obecně o politiku a veřejné dění, tak má to možná štěstí.
0: A to není štěstí. To je práce. Výsledek naší práce.
1: Ambicím, prosím.
0: Takže co se týče komunálních voleb, tak my máme, nebo respektive naši členové jsou zúčastněni na 110 kandidátkách celkem, což je poměrně vysoký počet. Máme kandiduje přes 400 lidí, což si myslím, že je také velmi zajímavé. Máme svoje vlastní kandidátky v několika větších městech, například v Havířově, kde je přímo naše solitérní kandidátka v čele Martin Gara, úžasný náš člen. Máme například lídra v Táboře, kde tam máme šanci pro Tábor, on je tam lídr. Máme samozřejmě lídra v Ústí nad Labem, jak už tady bylo řečeno, o mnohých dalších velkých městech, takže já se na to velmi těším. A co se týče senátních voleb, tak tam také bylo řečeno, že my příliš nemáme ambice, no naopak, já myslím, že tam se můžeme dočkat docela překvapení, protože v roce 2022, když jsme byli téměř neznámí, já osobně, mě tehdy znalo jenom pár jaksi přívrženců, možná z těch demonstrací, tak jsme v Ostravě, naše kandidátka Hana Zelená měla 14% a náš kandidát na Vysočině Tomáš Něsen měl 12%. A nám dnes na Ostravěsku kandiduje přímo v Ostravě Milan Loprais. Známe to jméno, bratr současného závodníka Rally Paříž-Dakar a synovec legendy Karla Loprajze. Na Děčínsku máme Jana Skalického, který tam je také podle mě má šanci a je to velmi pracovitý člověk. Na Trutnovsku Hinka Berana, což je člověk známá tvář boje proti větrným elektrárnám, a na Příbramsku pana doktora Šornu, což je lékař, který tam dlouhé desítky let působí. Takže já se na to těším a myslím si, že ten náš výsledek může být velkým překvapením už jenom z jednoho prostého důvodu, že nás nejvíce oslabují ty průzkumy, kde se lidé často bojí hlasovat pro strany, které nemají v průzkumech nad 5%, ale v tom senátu to neplatí, tam se hlasuje pro osobnosti. A já jsem přesvědčen, že ty čtyři osobnosti, které my stavíme, dva společně se SPD jako koaliční kandidáty, pana doktora Šornu a právě Milana Loprajze, takže tito lidé mají šanci na velmi solidní úspěch.
1: Proč ta dohoda na společných kandidátech nebyla širší? Proč tak to vlastně možná i zbytečně tříštíte síly, kde se to zadrhlo?
0: Takhle to není úplně, musím říct. My jsme samozřejmě z hlediska nasazování těch kandidátek, tak jsme si jasně řekli, že někde, kde se samozřejmě v těch senátních obvodech domluví ti místní členové, takže to bude koalice, ale v těch ostatních já jasně říkám, že tam, kde nekandidují naši kandidáti, my vlastně jdeme proti sobě jenom v jednom jediném oboru, to je Trutnovsko. Jinak všude máme buď to kandidáta my, anebo SPD. Takže tam, kde jsou naši kandidáti, tak to podporuje SPD. Tam, kde jsou kandidáti SPD, tak my budeme samozřejmě podporovat v plné síle kandidáty SPD.
1: Paní Zuzana Majerová tady chvíli před vámi tady vlastně mluvila trošičku jinak, že vlastně by si to ona ideálně představovala trošku jinak, že by ta dohoda mohla být lepší mezi vámi.
0: Já si myslím, že v rámci toho našeho klubu SPD Pro, Trikolora a Svobodní, tam ta dohoda je výborná. Nevím, jestli to měla na mysli, neseděl jsem tady u toho, ale já jsem si třeba představoval a byl to můj ideální model, že bychom jako vládní koalice postavili ve 27 obvodech, v každém obvodě jenom jednoho společného kandidáta, protože jsem velkým zastáncem té vládní spolupráce a toho, abychom netříštěli síly.
1: A to neprošlo přes koho?
0: Myslím si, že ano, bylo tím hlavním elementem, je to nejsilnější strana, cítí se dostatečně silní. Já jsem vždy přesvědčen, že ta druhá kola jsou problematická v tomhle systému, protože po té prvním kole, kdy jsou komunální volby, kdy lidé přijdou, tak se výrazným způsobem sníží volební účast v tom druhém kole. To je známá věc, tam jsme po 20% v každých těch volbách a to je samozřejmě naše slabina. Takže z mého pohledu by bylo lepší, kdybychom se domluvili společně. Nestalo se tak, ale já jsem zase na druhou stranu rád, že stranu Pro reprezentují právě tyto čtyři osobnosti, které považují za skutečně významná jména a jsou známá vlastně celorepublikově. Milan Lopraj za mě největší favorit.
1: Paní předsedkyně, tříštění sil, řekněme, na jedné či druhé straně spektra se vyčítá i vlastně dnes opozičním stranám. Proč vlastně třeba na této vaší straně nedošlo tam na více místech? Tam myslím, že sedm míst, co se týče senátu.
2: My jsme byli, myslím, jako Zelení v celku velmi konstruktivní, máme vlastní lidi, kandidátku a kandidáta na Lounsku. Za nás kandiduje pedagožka, zastupitelka a místní organizátorka komunitního života Iva Hluštíková, v Děčíně architekt Miroslav Štros. A máme i podporu ostatních, tedy opozičních stran pro tyto kandidáty, například Pirátů nebo SEN21. Podpořili jsme řadu dalších kandidátů z řad Pirátů. Adéla Šípová v Kladně určitě je nám hodně blízká. David Smoljak, kandidát STANu v Praze 9, Jan Čižinský na Praze 7, starosta Prahy 7 a zároveň politik Prahy sobě. Čili máme několik velmi, myslím, nadějeplných spoluprací, asi desítka senátorů a senátorek nebo kandidátek a kandidátů s naší podporou po celé republice. A já jsem s těmi spolupracemi spokojená. Není to kalkul, je tam skutečně nějaká zatím úvaha o hodnotové blízkosti a především konkrétní body programu, se kterými se s tím člověkem shodujeme.
1: Jak se může změnit vlastně mapa, řekněme, jak se může přebarvit senát po volbách?
2: Protože já doufám, vlastně že se nepřebarví, protože princip vlastně senátu je, že to je druhá komora parlamentu, která má korigovat tu první. Současná vládní koalice má většinu ve sněmovně, čili si myslím, že by bylo pro demokracii zdravé a správné, aby v senátu přicházela tedy určitá korekce, jak se to stává s těmi zákony, jako je ten stavební zákon, který včera předevčírem sněmovna přehlasovala, ale ten krok přes ten senát je velmi důležitý a skutečně ty připomínky, které k těm vráceným zákonům přicházejí ze senátu, jsou poměrně dost hodnotné. A myslím si, že to opravdu stojí za to, aby tenhle ten korektiv v tom celém legislativním procesu v České republice byl.
1: V minulém volebním období to tak nebylo, Andrej Babiš se na to často stěžoval.
2: To nemohu komentovat, stěžoval, ano, je to pravda.
0: To byl ten největší problém v minulém období, že vlastně ta pětikoalice měla úplně celou paletu politickou a já bych byl velmi rád, aby naopak tomu přebarvení došlo v tom senátu, protože pokud chceme zanést do ústavy právo platit českou korunou, právo platit hotovosti, pokud chceme opravdu tady udržet mír, bezpečnou zemi, aby sem neproudili migranti, ať už z jedné nebo z druhé světové strany, pokud chceme prostě zemi prosperující, šťastnou a bohatou, tak musíme uspět i v senátu.
2: Ano, teď pan Reich ukázal, že je skutečně krajně pravicový politik.
0: To je velmi pravicové, musím říct, že jak si platit českou korunou, to je velmi pravicové. Já nevím, co je opravdu extremismus, jestli prostě sem tahat migranty
2: extremismus
0: a zavádět Green
2: Deal. Extremismus, pane Reich, štvát lidi proti
0: anebo,
2: sobě, to je ten extremismus.
0: Anebo já je neštvu proti sobě, já jsem jednoznačně tady nabízel jasná konkrétní řešení a za mě platit korunou, nemít tady Green Deal a nemít migraci a nemít tady válku, není extremismus.
1: Děkuji, dostali jsme se na závěr.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vás všechny vítám, všechny vás zdravím, všechny vítám tady na Midgardu. A všechny také zdravím z Midgardu, no a protože nevím, kolik z vás bude poslouchat až potom z archivu, tak vás také zdravím. Vy, opozdilci, co to nejste schopni poslouchat prostě hned, vy to musíte poslouchat až z toho archivu, no tak i vás pochopitelně tady vítám. No, když už jsem přivítal ty, co tady jsou, ty, co tady budou, tak je ještě potřeba přivítat ty, který tady vítám obzvlášť rád, protože jsou to mý hosté. A bez hostů bych tu byl jenom já a to by bylo málo, takže vítám tady mého dnešního hosta Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím. Hezký den přeju.
0: A prosím tě, ty jsi někde jako daleko od sluchátek, nebo jak?
1: Ne, jsou u sluchátek.
0: Jsi u sluchátek?
1: Jasně.
0: Jo, no dobrý, tak já si to budu muset doladit, koukám.
1: Mám ty nové sluchátka z minulého týdne, takže by to mělo být všechno vlastně.
0: Máš nová sluchadla?
1: Ano, doporučené tebou.
0: No samozřejmě, tak ty jsou nejlepší, to je hned slyšet, prostě. Ne, tak je dobře, že je máš, protože určitě tě uslyšíme naprosto skvěle. No a jak jinak, že jo? Uh-huh. Víš co, Jiří, my to hned vyzkoušíme. Otázka zní, co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: Co jsem dělal? Měl jsem velmi pracovně náročný týden, byl jsem až v Praze na poradě. A bylo to náročné, řešili jsme nějaké strategické záležitosti, umělou inteligenci jsme řešili, takže bylo hodně témat na stole. A řešili jsme i německou ekonomiku, takže měli jsme na poradě i Němce. A musím ti teda říct, že ten citát, co říkal kdysi ohledně toho, jak jmenoval Napoleon Bonaparte, jak prohlásil, že o té lži, že žádná lež není tak nehorázná, aby tomu Němci nevěřili, tak je to prostě pravda. Je to prostě pravda. Protože ti Němci jsou fakt tupí. Jo, a nedají si říct, komu není rady, tomu není hospodářské pomoci, protože to, co jsme vyslechli, ty keci o té německé ekonomice, no to je jako takový pohár.

0: kazatelé těch manter a vykladači manter. Hmm, asi nepomůžeš. Hele, jo. Ono jim zmehne.
1: Hmm. Myslím si, že máš pravdu.
0: My aspoň na to budeme připravený, protože my už to víme. Oni k tomu teprve budou muset dospět. No jo, no, tak měl jsi to pestré, chlapče. A propo, z toho se mi rýsuje kluku jeden, že ty umíš německy.
1: A i bychem já.
0: Já?
1: Milena z prasečáku říkala akt 8, můj milý západu německý.
0: 8, milé zlatý, 8, 8.
1: Abr, ta si zvenik, to je málo.
0: A co bys ještě nechtěl? To je poctivý zlato po babičce.
1: Jo, to je poctivý jezdělací zloštíř, my nejsme žádný ultramacrmaní.
0: Jo, my jsme poctivý jezdělací zloštíř. Jo, no to ne, tak nezbývá, než koukám, aby jsme teda něco dělali, no. Tak jsi na to připraven?
1: Já jsem připraven, ano, mám tady témata. Vlastně
0: máš sluchátka, máš témata?
1: Mám sluchátka, mám témata, od včerejška mi témata chodili a takže já si myslím, že toho máme zase víc, nestihneme probrat, ale uvidíme, no.
0: No tak začneme tím, co nám poslala Božena Blanka.
1: Určitě.
0: 11. září je datum, ve kterém se fakt ale událo hodně věcí. Například v roce 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil.
1: To je klasika prostě.
0: Tak to nevymyslíš, rozumíš? To je klasika, ty.
1: To bylo, jak kdyby to bylo současný, jako.
0: Čeče, tak mě tak napadá, jestli ten církevní koncil už nebyl v Bruselu, ty.
1: No, přesně. To je typická bruselovina, toto.
0: No, já si myslím, že už tenkrát padlo podezření, jestli ten Hus není ruský agent.
1: No to jo, to rozhodně, no.
0: Minimálně hned po něm následoval agent Švejk, že? Tak, 1861, 11. září. Čeština ustanovená vyučovacím jazykem na pražských školách. V závorce by tady mohlo být, které ještě stále byly uzavřeny.
1: Ano.
0: Ne, to už, že jo, 250 let už potom, tak. Nebo dokonce 450 let, tak. 1881. Na památníku bitvy u Lipan byla odhalena Lipanská mohyla. 1940. K českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o spolupráci v Nové Evropě. No, tak to už zavání pochopitelně tím, co známe, že jo?
1: Ano, to je hodně současné.
0: To je hodně současný. 1951. Vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Víc se tady nepíše. 1966. Českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. A v roce 2001. 11. září automobilka Škoda. Pozor, v roce 2001, když víme, co bylo, že jo? Tak automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A pakže ta dvojčata spadla zbytečně. Víš? Je potřeba občas nějakou oběť. 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Brd.

0: to už bylo moc i na mě tenkrát. Mm-hmm. Pentagon a útoky na VTC. To ještě k tomu budeme mít. Svět. 1297. Anglicko-skotská bitva u Stirlingského mostu. Roku 1565. Velké obležení Malty. Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu, s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchlíky z Malty. V roku 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský, turecká vojska, přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 1709 války o španělské dědictví. V krvavé bitvě u Malplaquet se střetla francouzská vojska vedená maršály Villarsem a Bufflersem s vojsky proti francouzské koalice Evžena Savojského a vévody s Marbou. Roku 1714 ve válce o španělské dědictví zase padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Datum je každoročně připomínáno jako den Katalánska a popí se Bourbon. Ne, to tady nepíšou už. 1777. Americká válka za nezávislost. Britové porazili Američany v bitvě u Brandywine. 1789. Alexander Hamilton se stává prvním ministrem financí USA. 1922. Začíná britský mandát Palestina. 1926. Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho. 1941. Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 11. září 1954 končí superprojekt 8 M Kultura, který zkoumal vliv LSD. 1969 na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. MB by se mělo ještě říct. 1970. Vyvrcholení únosu Defson Shield, hromadného a synchronizovaného únosu 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. Pozor, v roce 1970. Asi s nima lítali až do roku 2001, člověče.
1: Nebylo to tehdy kvůli té olympiádě?
0: Nevím. Hromadný a synchronizovaný únos 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. 1973. Vojenský puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustinem Pinochetem, svrhl prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. 1976. Bombový útok na Grand Central Terminal. 11. září 1978. V izolaci Catherine de Barnes Isolation Hospital zemřela medicínská fotografka Janet Parker, poslední známá oběť pravých neštovic. 1980. Byla schválena ústava Chile. 1989. Otevřela se železná opona v 11. září. 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem.

0: Kaská má spoustu děravých míst,
1: ano.
0: která jednoznačně vylučují tu oficiální verzi, kterou nám tady předložili. Pravda je, že 11. září 2001 tímto aktem vyhlásili temňáci válku lidstvu.
1: Přesně tak.
0: A v roce 2020, já schválně ověřuju, u Iši jsme se o tom dneska bavili tady, jí prohráli. To, co momentálně vidíme, je manifestace té prohrané války, kterou tomu lidstvu vyhlásili. Jo, představ si to letadlo, které vletí do toho dvojčete. Už jenom technicky, prostě jak to letadlo v tom městě prostě nasměruješ. A teď on měl, že jo, určitě jako ten rádoby pilot, terorista, měl zakřížkovaný na tom baráku, měl zakřížkovaný to v okno, kam se má trefit.
1: Přesně.
0: Jo.
1: Tam se tref do té šachty, tam to nejlíp vybuchne a tam to nejlíp spadne.
0: No. Ale logicky, když tohleto si budeme povídat, tak dřív nebo později si musíme položit tu otázku. Qui bono, v čí prospěch? Tedy, pokud to neudělali teroristy, a teď ještě musíme si říct, kdo jsou terorista, jo? Já se omlouvám, jsem si nepřipravil Wikipedii. Můžeš na Wikipedii si kliknout, prosím tě, specifikaci terorismus?
1: Ano, mám to tady, já mám Wikipedii z okolností otevřenou.
0: Tak a prosím tě, jestli můžeš přečíst terorismus. Definici terorismu.
1: Terorismus, ano, píšu si tady, takže. Možná hledáte teror, ten vztah, ne. Takže terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolali pocit strachu a nejistoty. A tak dále, a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže, na jedné straně tady máme pojmy, které třeba se dlouho nepoužívaly. A začaly se používat docela teď hojně, až v posledních třeba rok a půl. Jaderné odstrašování. A vidno, že to odstrašování je ze stejné dílny jako ten terorismus. Když se potom začneme pídit, kdy vzniká terorismus, kde berou financování, kde berou rekruty, kde berou výcvik a kdo a s kým spolupracují, tak docházíme k závěru, že největším producentem teroristů na světě jsou americké tajné služby, největším podporovatelem terorismu na světě jsou USA, největším vyzbrojovatelem teroristů jsou USA. Takže tak jako my, malá země, jsme dali světu roboty. A ještě jedno slovo, a to je, hádej jaký?
1: Tunel.
0: Ano, výborně, tunelování. Tak vidím, že máš dobrou paměť. Tak Američani dali světu teroristy. Takže teroristé nevznikají jako odnož nějaké, řeknu, politické strany. Ono mít jakoby nějakou partu záškodnickou je jedna věc a druhá věc. A to jsem se vždycky jako, jsem se nad tím zamýšlel, proč již nějaký teroristi udělají nějaký útok bombovej na civilní obyvatelstvo. Proč se k tomu pak přihlásej?
1: Přesně, to jsem taky nechápal nikdy.
0: Viď?
1: No, tak jsou blbci, tak proč se k tomu hlásí?
0: No, tím pádem je to jednoduchý, tím pádem se k tomu přihlásej a oni toho šéfa dřív nebo později odlověj. No jo, takže to jsem netušil, že šéf má pochopitelně imunitu tajných služeb. Jedině za předpokladu, že by mohl promluvit, jedině za předpokladu, že by mohl být nějakým způsobem nebezpečný svým zřizovatelům a podporovatelům, tak je odstraněn. Buď jako, anebo úplně. Třeba Bin Laden, že jo? Musíme se, takhle, dejme si otázku. Proč nepřijeli teroristé do toho VTCčka, proč nepřijeli na elektrokoloběžkách z Číny, které tam zaparkovali a ty spláli třeba, jo? Proč nepřijeli na koloběžkách, ale proč přiletěli letadlama? A zejména tady to byly Boeing letadla, že jo? Víš to proč přiletěli letadlama?
1: Já se na to dívám jako více úrovně.
0: Nebe to majetkově, jak tečou peníze, napovím.
1: Protože ta budova byla pojištěná pár dní před tím, než vlastně ty letadla tam vyletěly.
0: No jasně, oni dokonce byli testovány a jsou k tomu
1: byli na to
0: atesty. Byly k tomu atesty, že musí odolat nárazu letadla a tak dále. Jo. Ale Jiří, to oni jsou šikovní, to jako kdyby přijeli na koloběžkách, tak by to pochopně pojistili na hoření z koloběžek, jo?
1: No.
0: Víš, proč přiletěli letadlama? Protože rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, protože Bin Ládin nebyl žádný chudák, Bin Ládin nebyl žádný otrhanec, bezdomovec, který ho někde vyškrábli v kanálu. Rodina Bin Ládinů je velevážená rodina, arabská nebo muslimská, velmi zámožná. A oni spolu vlastnili, to byli Bin Ládinové, dokonce jsou spolu vlastníci takové jedné firmy, která vyrábí letadla. Ta letadla se jmenují Boeing, no. Přeci nepoletějí Iljušinama, tyjo.
1: No ne, tak to tehdy ten ruský narativ se tak nehodil, že jsme potřebovali jiný. No,
0: dneska by se možná hodil. Hele, byl no, to Iljušin, byli to Rusové, nazdar.
1: Ale já si myslím, že třeba za 20 let to klidně předělají, a že tam bylo, říkal, Rusové napadli to ekonomické fórum.
0: A že byl Bin Ládin bydlel na Kavkaze.
1: No, přesně. A že byl vlastně Rus.
0: No samozřejmě, jak jinak. Minimálně měl ruský pas.
1: Jo.
0: A poslouchal ruský rádio v obden, 3 hodiny. No, tak to jsou takové věcičky, jako, které pak z toho tak nenápadně lezou. No, ale ono to má mnohokré pozadí a má to obrovský přesah na všechny strany, jo, tahle ta událost. Vyhlášení v podstatě války lidstvu. Proč? Od té doby začalo být lidstvo extrémním způsobem kontrolované. A pozor, vůči lidem se začaly uplatňovat v některých zemích, kde byla do té doby svoboda, tak se začaly uplatňovat velmi rozsáhlá omezení lidských práv, držení zbraní, cestování se zbraněmi, vůbec kontroling na letištích, kontroling vlaků, čili do té doby existovaly nějaké bombové útoky, existovali teroristi, ale neslíkal si se prostě na letišti z bot, z opasků a tak dále, jo?
1: To byli teroristi lokálního formátu, okresní přebor.
0: Tohle to byla liga, ano. NHL. Takže toto odstartovalo válku proti lidstvu. Ale pozor, pokud jsi viděl, a teď nevím, jestli to byla nějaká osmá řada filmu pod názvem Smrtonosná past, anebo tak ještě to druhý se takhle nějak jmenovalo.
1: Smrtonosná zbraň a Smrtonosná past.
0: No, a teď nevím, který to byl, ale myslím, že to byla osmička, jo. To je film, který je natočený, člověče, podle skutečnosti. Jakoby. Protože to je film, ve kterém teroristé nejenom, že schodili ty dvojčata, ale teroristé při tom odklízení trosek se vydávají za pracovní čety. Najedou tam normálně s obrovskýma nákladňákama na to, do toho prostoru odklízení těch trosek a velkýma kolektorama. Kolektory, to se říká těm tunelům, které jsou pod městama a v nich je infrastruktura. To znamená, že v moderních městech to není tak, že když v ulici praskne voda, takže se rozkope půl ulice. Tam je to prostě tak, že elektrika, plynovod, kanalizace, vodovodní řád, nějaký kabely televizních přenosů, nějaký světelný kabely, teda optický vlákno, kabeláže, optický s přenosem nějakých dat prostě, tak. Všechno je v kolektorech. To jsou tunely, které prostě jsou pod těma ulicema a propojují v podstatě všechny domy, to znamená, že z toho kolektoru pak už se jenom nahoru strká prostě ta konkrétní přípojka toho, té infrastruktury směrem k tomu nějakému prostě baráku. Když tam potřebuješ zesílit, no tak tam natáhneš nový kabel, silný, a nemusíš kvůli tomu prostě rozbít půl města. No a když vyházíš kabely a dáš tam malý vagonky, tak to máš malý metro. To už si dělám srandu. Takže tyhle ty teroristi prostě jakože odklízí trosky, ale nabourají se těma kolektorama, se probourají do skladů Fedu, do trezoru Fedu,
1: no,
0: a odvezou tam odtaď plný nákladňáky zlata. Film dobrý, ne? Mm-hmm. Jenomže on je tak trochu pravda. Protože to je další důvod, jak použili dvojčata, nebo další věc, jak použili dvojčata. Amerika v roce 1971 čelila už předtím, v roce 69, de Gaulle, francouzský prezident, byl těžce nervózní z toho, že když v Bretton Woodu v roce 44 se dojednalo, že reparace budou měřený ve zlatě, tak Američani přes noc, když to celý dojednali, tak tam napsali do závorky nebo v dolarech a tím vlastně se zmocnili celého světa bankovně, protože prohlásili, že ten dolar, jejich dolar, že je krytej zlatem a že je úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakých prostě trojských uncích zlata, anebo se budeme bavit o dolarech, protože je tam jasně dáno, že prostě trojská unce zlata stála $34. Jo. No a Sice někteří brblali, ale nakonec to museli podepsat. Takže celý svět v podstatě vlezl do pasti. A de Gaulle byl nervózní, protože byl tady Marshallův plán, bylo tady spousta rozvojových plánů, ekonomika v mnoha zemích rostla, protože se budovalo, stavělo to, co se rozsekalo ve válce. No a Američani udělali s tím pádem z toho dolaru rezervní měnu, no a Američani tiskli dolary. No a ten de Gaulle na to koukal, že sice tisknou dolary, ale nenavážejí zlato. Takže bylo jasné a evidentní, že ten dolar už dávno není krytej zlatem v žádným poměru, ale že se totálně utrh. No a vlastně Francie spustila jakousi lavinu tlaku na Fed, který musel vyměnit velkou dolarovou zásobu, hlavně Francii a potom některým zemím, za zlato. To znamená, že Francie, proto má Francie nějakých, tuším, asi 2 500 tun zlata, protože ona se vlastně, že jo, je to tak, myslím, 2 470 nebo tak nějak, tak se zmocnila obrovského množství zlata tímto krokem. No a ostatní utřeli Rusku, protože okamžitě Nixon prohlásil, že je petrodolar a že dolar už to je přežitý, krytý zlatem a že momentálně ta ropa a tak dále. A vznikl petrodolar, který pochopitelně se v roce, tuším, 2008 nebo kolik, nebo jedna zanik, jo? A to už není důležitý. Podstatné je, že Francie strhla řadu dalších zemí, které chtěly aspoň část svých dolarových rezerv proměnit za zlato. A v Americe bylo navežené zlato z hitlerovského Německa. To, co Hitler ukradl různě po světě, i nám, co ukradl, tak v podstatě to, že jo, půlku našeho zlatého pokladu.
1: 26 no? tun asi mám pocit něco takového.
0: Prosím, řekni to ještě jednou.
1: Asi 26 tun, myslím si, českého pokladu to bylo tehdy, za Německa.
0: No, ona půlka toho, těch 26 tun šlo do Bank of London, do toho hnízda všeho zla do London City a Bank of London nám dala válečný úvěr. A půlka našeho pokladu vlastně ručila tím zlatem, který si stáhl Londýn. Druhou půlku toho, protože vlastně, když vláda emigrovala takzvaně do Londýna, čili Beneš a spol, nechali občanstvo svému osudu na krku Háchovi a dalším, respektive, jak se jmenoval ten prezident? Hácha.
1: Ano.
0: Jo. Tak Beneš emigrovali, utekli do Londýna, protože se postarali o to, že Hitlera vyzbrojili, to bylo domluvené už po Mnichovu, to znamená, že Hitler se zmocnil nejenom v Sudet, kde byl strategický průmysl, ale pak se zmocnil i armády, kdy nás obsadili úplně a všech výrobních kapacit, které byly, a vojenské kapacity, které byly v tehdejším Československu, respektive na území teda Čech a Moravy, tak tomu spadlo a tím se z něho stala, no s tím získal armádu, která přes noc zvýšila svoji kapacitu o 100%, jak v mužích, tak ve zbroji, tak ve všech potřebných vojenských vybaveních. Čili ta kolaborantská vláda Beneše tato letos způsobila. No, pojďme k tomu. Takže takto ukradené zlato, které bylo v Americe různě, a Amerika ho jako kdyby spravovala, tak Amerika ho potřebovala, aby ho mohla dát do těch zemí, které si prostě požádali o výměnu těch papírků, těch dolarů za skutečné zlato. A vzala si půjčku ve zlatě. Ta půjčka ve zlatě se odehrála v roce 1971 na 30 let a byla splatná v listopadu roku 2001. Půjčku ve zlatě úročíš a i s úrokama ji vyplácíš ve zlatě. To znamená, byla to půjčka ve zlatě, tečka, vrátit zlato. No jo, jenomže pochopitelně ještě navýšeno úrokem za 30 let. No a tak se stalo to, že Američané proměnili, Fed proměnil půjčku ve zlatě, kterou neměl jak vrátit, protože ve Fort Knox žádného zlata moc není. Amerika nemá skoro žádný zlato. Má jenom plnou hubu keců, že má zlato.